0: jak Jakub Špicar, Daniel Havel. Ti byli na mezičase své semifinálové jízdy až osmí. Ve finiši si ale s přehledem zajistili druhé ze tří postupových míst.
1: Byl to hodně těžký boj, i Kuba tam nějakých 20 metrů před cílem trošku musel položit pádlo, protože jsme tam vypadli, i tak jsme udrželi postupovou pozici, ale jízdu před náma se asi cvakla nějaká loď, tuším, protože nám docela odložili start a rozvolnili to tu ještě víc. Jsou tady betonové břehy v tom konci, takže se to tady mlátilo hodně.
0: Finále čeká nejprve kajakáře Dostála, a to v 10 hodin a 4 minuty. Double kajak Špicar Havel se postaví na start závodu o 50 minut později. O medaile dnes naopak nepojedou bratři Fuchsovi, kteří na pětistovce na double kánoji o 0,1 sekundy nepostoupili do finále A. A teď se ještě jednou vrátíme na Island, kde od půlnoci sčítají výsledky referenda o znovu obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Jaká je atmosféra v jednom z volebních štábů přímo v Reykjavíku, nám poví náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
2: Tady ve volebním štábu, který je pro pokračování rozhovoru s Evropskou unií, je ta nálada stále pozitivnější. Povzbudila i tady čísla z Reykjavíku. Zastánci rozhovoru s Evropskou unií teď vedou 51:49. Na takovou 100% oslavu je ještě brzy, ještě chybí sečíst některé regiony a hlavně hlasy z takzvaného předhlasování. Islanděné totiž můžou odevzdat hlasy předem asi 3 týdny před oficiálním volebním dnem a tímhle způsobem odevzdalo hlasy 20% voličů, to je asi třetina všech doposud sečtených hlasů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Omezení na D5C za Prahu a překážka na trase Brno-Svitavy. Na D5 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň mezi Pražským okruhem a odbočkou do Rudné je kvůli údržbě zeleně uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí kamion. Blokuje tam záliv u jízdního pruhu a pohybuje se tam řidič. Kamiony vybočují z pruhu pro pomalá vozidla. A na silnici 43 z Brna do Svitav pozor na překážku za Krhovem. V místě rozšíření vozovky u odbočky na Voděrady leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy zvětšenou oblačnost a ojedinělé přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ukrajinu čeká obzvlášť těžká zima.
6: Rusko se snaží oslabit podporu pro Kyjev falešnými útoky.
5: Donald Trump nemá před doplňujícími volbami žádné zahraničně politické úspěchy.
6: Německá ultrapravicová AFD možná vyhraje zemské volby v Sasku-Anhaltsku.
5: Nový francouzský prezident může stáhnout Francii z NATO.
6: Taková jsou témata následujícího pořadu.
5: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
6: Od mikrofonu vás vítají
5: Šárka Feniková
6: a Ladislav Dvořák.
4: Svět ve 20 minutách.
5: S blížící se zimou Západ podceňuje hrozby Ukrajině i možnost, že se konflikt přeleje do Evropy. Ruský prezident Vladimír Putin se každou zimu snažil Ukrajinu zlomit bombardováním elektrické infrastruktury, ale nikdy se mu to nepodařilo. Ukrajinci posílili obranu, solární panely, generátory, akumulátory i podzemní školy. Na začátku války zase Putin blokoval ukrajinské přístavy a ničil zemědělství, aby poškodil tamnější ekonomiku a znemožnil Ukrajině další boj, ale i tato strategie byla neúspěšná, píše komentátor agentury Bloomberg Mark Champion.
6: Letos je to jinak. Ukrajina může poprvé ruské útoky oplácet vlastními drony s dlouhým doletem. Rusko ale vyrábí mnohem víc raket a Kyjev ztrácí možnost je sestřelovat. Moskva navíc vyvíjí nové drony, které umějí přerušit elektrické vedení a montuje proudové motory na bezpilotní letouny Šáhid, takže jsou příliš rychlé a ukrajinské stíhací drony je vždy nezachytí.
5: Přestože Evropa zajistila Ukrajině peníze na příští rok, mohly by volby ve Francii, Řecku, Itálii, Polsku a na Slovensku narušit politickou schodu,

0: je nutná k pokračující podpoře Kyjeva.
1: Na začátku války dělalo Rusku potíže doplňování zásob balistických raket. Ukrajinci navíc opevnili celou řadu velkých elektrických rozvodem betonem a sítěmi z ocely, kvůli kterým drony explodovaly ještě před dopadem. Většinu balistických raket likvidovaly protiletadlové střely Patriot a další systémy protivzdušné obrany ničily řízené střely a roje dronů.
0: Tlak globálního jihu přiměl Putina uzavřít dohodu o obilí, ale když zjistil, že mu nevyhovuje, neměl už kontrolu nad Černým mořem, kterou potřeboval k blokádě ukrajinských přístavů. A když Donald Trump loni zastavil americkou pomoc Ukrajině, Evropská unie ji nahradila částí zmrazených rezerv ruské centrální banky, aniž by jí hrozilo právní riziko jejich zabavení.
1: Letos se však zdá, že zima bude pro Kyjev mnohem méně příznivá. Rusko vyrábí přes 220 raket měsíčně, z toho 65 balistických a podle náměstka ukrajinské vojenské rozvědky Vadima Skibického má dalších 130 balistických střel v zásobě. Ukrajině však došly rakety do obranného systému Patriot, takže Rusku stačí k zásahu cíle jediná balistická střela. Putin by tak letos mohl připravit ukrajinská města o teplo a světlo. Může to vyvolat novou vlnu uprchlíků, ale ochota Evropy přijímat další slábne.
0: Kyjev ve vzdušné válce dělá, co může a nově vyvinutými drony bombarduje ruské přístavy a energetickou infrastrukturu. Nemá však dost stíhaček, které by chránily černomořské přístavy, zajišťující 90% vývozu obilí, a ty jsou proto od konce července zavřené. Po ukrajinských úderech v Azovském a Černém moři však klesl i ruský export obilí. Prezident Volodymyr Zelenský navrhl Rusku vzájemné zastavení útoků na obilnou infrastrukturu, ale Rusko to odmítlo s tím, že příměří musí platit i pro energetiku.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se snaží pomoct tak, že hledá systémy Patriot. Řešením by bylo, kdyby ukrajinští spojenci pomáhali ničit ruská odpaliště balistických raket a továrny.
0: Ukrajina údajně požádala Elona Muska o souhlas napojit drony na jeho síť Starlink, ale to Musk už jednou odmítl kvůli riziku eskalace. Rusko však válku eskaluje a Putin nemá důvod souhlasit s příměřím, když ví, že může beztrestně zasáhnout kterýkoliv ukrajinský cíl. Napadl sousední zemi, aby zvítězil, a s dohodou bude souhlasit, až mu dojde, že zvítězit nemůže.
1: Podle nového návrhu by měl Brusel zajistit převod správy zmrazených ruských peněz v hodnotě 185 miliard eur uložených u belgické společnosti Euroclear na Evropskou unii. Má to uklidnit obavy Belgie, že by musela nést následky využití těchto prostředků sama. Rozhodnutí by mohlo být schváleno ještě letos, než je znemožní případná vítězství populistů ve volbách v roce 2027.
0: Pro Ukrajinu však bude zima těžká. Minulý týden varovala, že už probíhá mobilizace ruských vojsk, protože Putin se snaží zvítězit dříve, než se zhroutí ruská ekonomika i společnost. Teď je na Evropě i Spojených státech, aby zajistili, že tato zima bude pouze těžká a ne katastrofální, zdůrazňuje Mark Champion v analýze pro agenturu Bloomberg.
1: Ukrajina zesílala útoky na ruské cíle v okolí Petrohradu a nejméně 10 dronů se následkem elektronického boje od března ocitla ve vzdušném prostoru Lotyšska, Estonska, Litvy a Finska. Jeden v Lotyšsku minulý týden sestřelil italský stíhací letoun v rámci mise NATO. Dron tam vletěl z Běloruska a lotyšská armáda potvrdila, že pocházel z Ukrajiny. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti a došlo jen k několika případům povrchového poškození energetické infrastruktury v Estonsku a Lotyšsku, píše britský deník The Times.
0: Panují obavy, že tyto incidenty záměrně řídí ruské systémy s falešnou GPS a mohou být předehrou k závažnější agresi. Polsko a Litva varují, že Moskva hromadí zachycené ukrajinské drony a chystá se podniknout útok na některého člena NATO pod falešnou vlajkou. Podle estonského ministra zahraničí Marguse Cakhny jde o eskalující nepřátelskou činnost Ruska vůči evropským státům, kam patří i sabotáže, kyberútoky a organizovaná migrace.
1: Některé z těchto aktivit mohou chtít otestovat naše slabá místa nebo připravit půdu pro další kroky, vysvětlil ministr. Podle něj bychom však neměli každou takovou akci považovat za přípravu k vojenskému útoku na NATO. Musíme ruské útoky brát vážně, ale není třeba je zveličovat. Rusko chce vyvolat zmatek a nejistotu, kdo vlastně incident vyvolal, ale na to disponuje schopnostmi zjistit skutečný stav věcí, vysvětluje ministr.
0: Rusko už skoro 4 roky zahlcuje východ a jih Pobaltí elektronickým rušením. Nedávno se zjistilo, že může vyvolat zmatek i nasměrováním dronů do východního křídla NATO. Kvůli jednomu takovému incidentu v květnu rezignoval v Lotyšsku ministr obrany a nakonec padla i tamnější koaliční vláda. Tato taktika umožnila Rusku prověřit protivzdušnou obranu aliance, čas reakce, postupy velení i politické rozhodování. Působí chaos, protože analýza incidentu může trvat i několik dní a snaží se vrazit klín mezi Ukrajinu a její nejvěrnější spojence v NATO.
1: Incidenty s drony vyvolávají vojenské poplachy, zásahy stíhaček NATO, omezení a nouzové stavy. V celém pobaltském regionu naruší provoz letišť, škol a dopravu. Polsko a pobaltské státy letos dvojnásobili úsilí vybudovat u hranic s Ruskem a Běloruskem zeď proti dronům, kterou tvoří rušičky, radary, kulomety a bezpilotní letouny zachycující nepřátelské stroje. Podle expertů však tato opatření nejsou stoprocentní.
0: Po pokusu vyhodit do vzduchu ukrajinské transportní letadlo pomocí dronu na letišti v Lipsku před 2 týdny se znovu rozhořela debata, jestli evropští spojenci nemají na takové incidenty reagovat asertivněji. Když rumunský stíhací letoun ve čtvrtek zničil námořní dron s výbušninami nedaleko místa, kde se v Černém moři těží zemní plyn, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že Evropská unie bude na eskalující hrozby reagovat.
1: Nervozitu prohlubuje také postupné stahování části amerických vojáků z Evropy. A ta proto musí být lépe připravena řešit problémy sama. Podle deníku Wall Street Journal chce Pentagon přemístit zbytky své specializované strategické jednotky k prolomení ruské obrany z Evropy do Jižní Koreje.
0: Někteří evropští představitelé podporují model hybridního odstrašení, který by Moskvě ukázal, že po provokaci může přijít odveta i v nesouvisející oblasti, například kyberútok za sabotáž. Podle Cákny se sice na ruské činy ještě nevztahuje článek 5 smlouvy NATO o vzájemné obraně, ale to neznamená, že nemají důsledky, citují estonského ministra zahraničí Londýnské Timesy.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdil, že bude mírotvorcem, ale k listopadovým doplňujícím volbám směřuje v situaci, kdy nákladná válka s Íránem uvázla ve slepé uličce a vyřešeny nejsou ani krize na Ukrajině a v pásmu Gazy. Republikánům tak hrozí, že kvůli nevyřešeným zahraničním konfliktům a jejich ekonomickému dopadu na domácí půdě přijdou o většinu v kongresu, píše agentura Reuters.
0: Trump usiloval o diplomatické řešení krize s Íránem už nějaký čas. Minulý týden mu vyhlásil hospodářskou válku a přiznal tak, že několik měsíců útoků nepřineslo požadované ústupky. Spojené státy se stále potýkají s vysokou inflací a rostoucími cenami benzínu a podle nejnovějšího průzkumu Reuters a agentury Ipsos Trumpova popularita klesla na pouhých 33%, což je historické minimum.
1: Trumpův zeď a vyjednavač Jared Kushner se vrátil z jednání o míru v pásmu Gazy s prázdnou a nebylo obnoveno ani jednání o ruské válce proti Ukrajině. Po několika zahraničně politických úspěších, jako je příměří v Gaze, nebo zajetí venezuelského prezidenta Nicolase Madura, stíhá Trumpa jeden diplomatický neúspěch za druhým. Iránský konflikt prezidenta velmi trápí, ale v Bílém domě nepanuje shoda na jeho řešení, řekl jeden nejmenovaný Trumpův spojenec.
0: Tlak by mohl ještě zesílit, jestli investoři usoudí, že se válka protáhne. To by vedlo ke zvýšení nákladů na půjčky ve Spojených státech a ještě víc by to omezilo Trumpovu domácí agendu. Prezident ale tvrdí, že ekonomické náklady stojí za zajištění, že Irán nezíská jadernou zbraň.
1: Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová připomněla, že Trump ukončil 9 válek, dosáhl osvobození izraelských rukojmích ze zajetí Hamásu, nastavil spravedlivější cla a zabrání Íránu ve výrobě atomové zbraně. a podle jednoho nejmenovaného činitele ochromily americké sankce a námořní blokáda Hormuzského průlivu íránskou ekonomiku tak, že je zcela na dně.
0: Někteří odborníci chválí Trumpa za ochotu zabývat se problémy, které jiní prezidenti neuměli nebo nechtěli řešit, a za snahu urovnat i konflikty mezi Rwandou a Demokratickou republikou Kongo nebo Thajskem a Kambodžou. Trump také změnil diplomatická pravidla jednání o míru a využívá americké hospodářské a vojenské síly, a to i v jednání s americkými partnery. Tento neobvyklý styl má však smíšené výsledky.
1: Trump inicioval jednání s cílem ukončit ruskou invazi na Ukrajině, ale konec války je stále v nedohlednu. V pásmu Gazy zase Izrael i Hamás odmítají podmínky Trumpova mírového plánu. Jednoznačným úspěchem bylo jen zajetí venezuelského prezidenta bez amerických ztrát. Tato operace podle analytiků Trumpa přesvědčila, že společný útok s Izraelem na Irán proběhne stejně hladce.
0: Tam se však přepočítal. Příliš spoléhal na nátlak, jenže Írán v podstatě nemá důvod ustoupit a otevřít Hormuzský průliv, přestože ekonomika oslabuje. Trump nebere v úvahu strategické cíle Teheránu ani íránskou domácí politiku, a proto se mu nedaří dosáhnout cíle. Popularita šéfa Bílého domu tak klesá a jeho republikáni by mohli v nadcházejících volbách ztratit většinu v jedné či dokonce obou komorách kongresu a s ní i schopnost prosazovat Trumpovy cíle v příštích dvou letech.
1: Podle analytiků sice Trumpův nátlak může přivést protivníky k jednacímu stolu, ale často nevede k trvalému výsledku. To může povzbudit protistranu, aby počkala, až Trumpovi skončí mandát. Vladimír Putin, Xi Jinping i Irán tak možná budou chtít počkat, až jeho prezidentství skončí. Po listopadových volbách bude touha čekat na Trumpův odchod ještě větší, soudí agentura Reuters.
0: Německé centristické strany odmítají spolupracovat s Alternativou pro Německo, jejíž části jsou označovány za pravicově extremistické. Tento přístup však čelí sílícímu tlaku. Soudy zatím nerozhodly, jestli je AfD skutečně nedemokratickou stranou. O tom, zda jako celek jedná v rozporu s německou ústavou, by musel rozhodnout spolkový ústavní soud v rámci řízení o zákazu strany. Padla už řada výzev k zákazu AfD, ale oficiální návrh zatím nikdo nepodal, vysvětluje server německé stanice Deutsche Welle.
1: Když se v prosinci 2021 stal předsedou středopravicové křesťansko-demokratické unie Friedrich Merz, prohlásil, že jeho strana bude vůči AfD uplatňovat politickou firewall, tedy politickou izolaci. CDU už v roce 2018 přijala usnesení o neslučitelnosti, v němž odmítla koalice i podobné formy spolupráce jak s AfD, tak se socialistickou stranou levice. CDU záměrně usilovala o většinu bez podpory AfD a představitelé Unie odmítali být voleni do politických funkcí díky hlasům právě AfD.
0: V lednu 2025 se CDU od této politiky odklonila a její návrh požadující odmítnutí žadatelů o azyl prošel v Bundestagu s podporou AfD. Kritici to Merzovi dodnes vyčítají. Dnes se kancléř výrazu firewall vyhýbá a otázky na toto téma ho čím dál víc rozčilují. Středolevá sociálně demokratická strana a strana zelených však odmítají s AfD spolupracovat, přestože to oficiálně neschválili.
1: Sarah Wagenknechtová, zakladatelka levicového populistického spojenectví Sary Wagenknechtové, je naopak proti vyloučení AfD a dokonce projevila ochotu umožnit vládu pod vedením populistů v Sasku a Nálcku po nadcházejících zemských volbách. Ty proběhnou 6. září.
0: Skutečnost, že se Merzova CDU v lednu 2025 spolehla na hlasy AfD, vyvolala pobouření, ale nebylo to poprvé, kdy byl politik, který oficiálně podporoval politickou izolaci AfD, zvolen díky jejím hlasům. Thomas Kemmerich z liberální svobodné demokratické strany se tak stal v roce 2020 premiérem Durinska. Tehdejší kancléřka Angela Merklová tehdy požadovala zrušení výsledků voleb a Kemmerich odstoupil.
1: Na místní úrovni však politická izolace občas nefunguje. V městských a obecních zastupitelstvech politici často hlasují s AfD a tvrdí, že například výstavba mateřské školky není špatný nápad jen proto, že ji podporuje i tato strana. K Kritici však varují před postupnou normalizací. Podle nich taková spolupráce dělá s AfD společensky přijatelnou stranu, takže by mohla proniknout i do spolkové či dokonce federální politiky.
0: Zdá se však, že politika izolace AfD nijak neškodí. Její preference v průzkumech rostou, možná právě díky ní. V části východního Německa, kde je AfD obzvlášť silná, musí strany v zemských parlamentech často spojit síly, aby zabránili vzniku místní vlády pod vedením AfD. Wagenknechtová však nedávno prohlásila, že je nedemokratické trvale vylučovat stranu, kterou podporuje až 40% voličů.
1: Důvody politické izolace AfD zpochybňují také někteří východoněmečtí politici CDU. Saský premiér Michal Krečmer z této strany nedávno prohlásil, že strana musí hovořit se všemi, kdo jsou ochotni hovořit s námi.
0: CDU by takové debaty na federální úrovni nejraději ukončila. Thorsten Frey, nový předseda konzervativní frakce v Bundestagu, jejichž součástí je i křesťansko-sociální unie, prohlásil, že nebude odchylky zemských organizací od oficiální politiky strany tolerovat. Prohlásil, že zákaz spolupráce s AfD je základním usnesením CDU a nelze ho v jednotlivých spolkových zemích vykládat odlišně.
1: I kancler Merz zastává nekompromisní postoj. Navzdory obrovskému tlaku a náročné politické situace ve východním Německu dál trvá na usnesení o neslučitelnosti s AfD i se stranou levice. Není tak jasné, jak bude v budoucnu možné sestavit vládní většinu bez účasti AfD, uzavírá Deutsche Welle.
0: Severoatlantická aliance se připravuje na reálnou možnost, že z ní s novým prezidentem či prezidentkou vystoupí Francie. V době, kdy NATO pochybuje, zda Washington dodrží závazky vůči Evropě a zároveň se připravuje na možný útok Ruska, se podle průzkumů zhruba polovina francouzských voličů chystá v prezidentských volbách v příštím roce podpořit kandidáty, kteří mají vůči alianci výhrady, píše evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
1: Marine Le Penová z ultrapravicového národního sdružení chce Francii stáhnout jen z integrovaného velení aliance. Ale levičák Jean-Luc Mélenchon chce, aby Francie z NATO vystoupila úplně. Odchod jediné jaderné velmoci v Evropské unii by aliancí otřásl. Omezil by přístup k důležité bojové výzbroji, oslabil by vojenskou koordinaci mezi 32 členskými státy a Rumunsko a Estonsko by přišli o francouzské vojáky.
0: Odchod Francie by přišel v nejhorší možnou dobu. Trumpovy Spojené státy začaly snižovat počet amerických jednotek v Evropě a spojenci v reakci posilují obranu kvůli varování, že by Rusko mohlo alianci ještě v tomto desetiletí napadnout. Odchod z integrovaného velení NATO by způsobil problémy spojencům i Francii. Tamnější prezidentské volby se však budou konat až za 8 měsíců a výsledek není zdaleka jistý. Je také šance, že zvolený prezident zmírní nároky tak, jako by to udělala italská premiérka Giorgia Meloniová. Vzhledem k tomu, že francouzské vztahy s aliancí byly vždy napjaté, je však hrozba pro NATO závažná.
1: Francie už z integrovaného velení aliance odstoupila v roce 1966 za prezidenta Charlesa de Gaulle, podle kterého země potřebovala větší suverenitu. Stáhl asi 26 000 vojáků a přiměl alianci, aby se přestěhovala do Belgie. Rozhodnutí přehodnotil až prezident Nicolas Sarkozy v roce 2009. Kdyby to příští prezident udělal znovu, asi by nepřerušil vztahy úplně, ale bylo by pošetilé předpokládat, že bude udržovat vztahy současné.
0: Podle průzkumu aliance v ní chce zůstat jen 54% francouzských voličů, což je druhý nejnižší počet po Černé hoře. Oba hlavní kandidáti se vyjádřili jasně. Mélenchon chce z NATO vystoupit, ale pro alianci by to mělo závažné následky, protože Francie je jejím zakládajícím a významným členem, a to nejen kvůli svému jadernému arzenálu. Z vystoupení Francie by měli prospěch pouze nepřátelé aliance.
1: Francouzský generál poručík a bývalý zástupce náčelníka štábu velitelství aliance Michel Jakovlev vysvětluje, že rozhodnutí vystoupit z NATO by teoreticky mohlo nabýt platnosti okamžitě. Prezident nemusí žádat o souhlas parlament a ustanovení o jednoroční výpovědní lhůtě v Severoatlantické smlouvě se vztahuje jen na země, které opouštějí politické struktury aliance, což by nemusela chtít Le Penová. V praxi by to nicméně i tak trvalo zhruba rok. Bylo to tak i za de Gaulle.
0: I tehdy však Francie s NATO dál udržovala těsné vztahy a často se účastnila vojenských akcí. To ale může být za příštího prezidenta jinak. Největší obavy vzbuzuje budoucnost 1200 francouzských vojáků v Rumunsku, neformální jaderná spolupráce Francie s NATO a její speciální schopnosti jako satelity a zpravodajství. Vojenští plánovači aliance by například ztratili přístup k jediné letadlové lodi s jaderným pohonem v Evropě, k obojživelnému loďstvu, včetně vrtulníkových výsadkových plavidel Mistral, k zpravodajským satelitům Ceres a k námořnictvu, které dokáže nasadit až 65% své flotily, což je vyšší podíl než v případě Američanů, uvedl Jakovlev.
1: Podle něj by odchod Francie měl i rozpočtové důsledky, protože země dnes přispívá 10% celoročního operačního rozpočtu NATO. Odchodem ze struktur velení by si však uškodila i sama Francie. Zůstalo by jí sice místo v politických orgánech NATO, včetně práva rozhodovat o uplatnění klauzule o vzájemné obraně aliance, ale měla by výrazně omezené pravomoci v oblasti vojenských návrhů, upozornil Jakovlev.
0: Francie by také přišla o vysoké funkce v alianci. A kdyby Paříž ukončila sdílení informací, mohlo by to omezit její přístup k informacím o dění v NATO. Odchod by pro ně zkrátka znamenal ztrátu vlivu v politické, technologické, operační i strukturální oblasti. Vystoupení Francie a stahování Američanů by také mohlo znamenat, že vedoucím členem NATO se stane Německo.
1: Podle expertů by představitelé aliance měli začít vysvětlovat poslancům Národního sdružení a Mélenchonovy strany Nepodrobená Francie, jaké negativní důsledky by vystoupení z NATO mělo, a nabídnout Paříži více velitelských funkcí v alianci, aby zdůraznili její význam v ní, soudí Politico.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrní zvuku Helenou Málkovou přejí
0: Šárka Feniková
1: a Ladislav Dvořák.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Nepálu a čínském Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo nejméně 675 lidí. Úřady pohřešují tisíce dalších, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíce lidí. Nepálský ministr zahraničí Sisir Ghanal řekl agentuře Reuters, že s běžnými pátracími a záchrannými akcemi si dokáží poradit nepálští záchranáři. O zahraniční pomoc Nepál žádá v oblasti, jako je záchrana lidí uvězněných v tunelech, obnova dopravy a komunikace nebo identifikace těl. Nemá v nich totiž potřebné odborné znalosti. Čechům žijícím v zahraničí dnes skončí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Zapsat se musí ti, kteří chtějí v Česku hlasovat na voličský průkaz. Volit přímo v zahraničí možné není. Žádost je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. A ze Zlína do slovenského Trenčína začne ode dneška jezdit nová přímá autobusová linka. S číslem 735 pojede v obou směrech 4x denně. Zastaví v Luhačovicích, Uherském Brodě a dalších vybraných obcích na trase. V celé trase linky platí jízdné integrované dopravy Zlínského kraje. Čeští basketbalisté dnes odehrají druhý zápas před kvalifikace mistrovství Evropy 2029. Po čtvrteční porážce 81-92 v Belgii nastoupí v Praze proti Norsku. Hrát budou od 17:30 na Královce. Bude to pro ně historicky první vzájemné utkání. Poprvé Češi navíc nastoupí v nových dresech. Ze tříčlenné skupiny, ve které budou hrát ještě v listopadu doma z Belgií a v únoru v Norsku, postoupí do hlavní části kvalifikace pouze vítěz.
4: Omezení na D4 u Dobříše a nehoda ve Starém Městě u Frýdku Místku. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše. Mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu a projíždí pouze jedním pruhem. Aktuálně projedete plynule. A na Strakonice jsou na D4 volné oba jízdní pruhy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehlednete odstavený kamion za Ostravačicemi. Na kilometru 171 stojí v zálivu, téměř na čáře oddělující pruh pro pomalá vozidla. A na nehodu pozor na silnici 477 z Frýdku Místku do Bašky. Ve Starém Městě v Jamnické ulici havarovalo vozidlo u odbočky do Skalice. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Kam pošle vláda miliardy z Evropské unie? Vyšegrádská skupina se dělí na chudé a bohaté. Izrael po letech vyšetří smrt palestinské dívky. Jak chce vládní kabinet porušovat ústavu? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
5: Velkým celoevropským tématem posledních let je zvyšování odolnosti společností. Evropská unie na to pravidelně vyčleňuje finanční částky. Jenomže vláda premiéra Andreje Babiše na zmíněná opatření nahlíží jako na formu politického aktivismu, který ona odmítá. Nad důsledky takovéhoto přístupu se zamýšlí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
6: Vláda jedná o tom, kam nasměrovat miliardy z Evropské unie. Jde o více než 21 miliard eur přes 500 miliard korun. Balík. Nová evropská pravidla vyžadují, aby státy jednak určily, kam peníze půjdou a jednak jaké výsledky očekávají. Ministerstvo pro místní rozvoj už v květnu nachystalo priority, jak chceme evropské miliardy utratit. K návrhu se sneslo asi 800 připomínek, které vláda nedávno vyhodnocovala a které získal deník N. Jak se ukázalo, ku příkladu úřad vlády, který řídí premiérova pravá ruka Tünde Barta, navrhl vypustit pasáž věnovanou odolnosti občanské společnosti a boji proti dezinformacím. Vadila ta část, která hovořila o tom, že Česko není dostatečně připraveno na aktuální výzvy ohrožující společnost, demokratické hodnoty a procesy. Tünde Barta to navrhla vyhodit. Proč? Vláda prý počítá se zvýšením odolnosti státu vůči hybridním hrozbám výhradně pomocí technických nástrojů, především v oblasti kybernetické bezpečnosti. Úřad vlády k tomu napsal, programové prohlášení vlády výslovně stanoví, že veřejné prostředky nesmí být využívány pro politický aktivismus, že vzdělávání musí být prosté ideologických vlivů a působení politických neziskových organizací a že svoboda projevu je nedotknutelná. Co to znamená? Je posilování občanské společnosti politický aktivismus? Samozřejmě je. Musíte být aktivní, abyste lidem demokracii vysvětlili. A posilovat vztah dětí ve školách k obraně svobody a lidských práv, to snad není potřeba? Pro tuto koalici, v níž je Okamurova SPD, ne. Jak chcete tyto věci posilovat výhradně technickými prostředky? To je nesmysl. Vypuštěna byla pasáž o posílení odolnosti společnosti primárně pomocí preventivních nástrojů kulturních, komunitních a vzdělávacích intervencí. Patří sem třeba posilování společenské odolnosti vůči vnitřním i vnějším hrozbám, dezinformacím a polarizačním narativům. Dál také rozvoj občanské společnosti, dobrovolnictví, aktivního občanství, včetně fyzické odolnosti a tak dále. Výsledkem je, že vše, co posiluje obranu proti dezinformacím, mediální gramotnost a co aktivizuje občany, nebude moci čerpat evropské peníze. Jen dodám, že tento absurdní český plán bude muset schválit Evropská komise, pro niž je, celkem logicky v dnešní době, odolná společnost naprosto klíčová. Úřad vlády tvrdí, že oblast odolnosti nebyla z národního a regionálního partnerského plánu vyškrtnuta, jen byla zpřesněna. Jak? Prý se nyní váže přímo na krizovou připravenost, ochranu obyvatelstva, krizovou komunikaci, kritickou infrastrukturu a kyberbezpečnost. Hybridní a informační hrozby byly staženy na falešné krizové pokyny, napodobování oficiálních komunikačních kanálů státu, deepfake obsah v krizové situaci nebo šíření nepravdivých informací o mimořádné události. To je absurdní a nesmyslné zúžení. Pokud nebudujete společnost odolnou vůči dezinformacím obecně, těžko ji učiníte odolnou vůči falešným zprávám třeba při povodních. Závěrem můžeme konstatovat, Babišova vláda odolnou společnost nechce a nepotřebuje.
5: Konstatuje spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. V Evropské unii se schyluje ke klíčové bitvě o podobě budoucího víceletého rozpočtu. Státy Visegrádské skupiny se při těchto jednáních v minulosti snažily svůj postup koordinovat a vystupovaly jako blok. Tentokrát tomu bude ale jinak, soudí evropský editor deníku Luboš Palata.
7: Visegrádská skupina se sice vrátila po pádu Viktora Orbána v Maďarsku opět do hry, ale hned první velká zkouška ji čeká při už probíhající přípravě nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Česká republika a také Polsko patří k velmi úspěšně se rozvíjejícím státům Evropy. Náš hrubý domácí produkt se blíží evropskému průměru a obě země se posouvají do středu evropských žebříčků prosperity, životní úrovně, výkonnosti ekonomiky a podobně. Z logiky věci to znamená, že jak pro Česko, tak při pokračování současného vývoje hospodářství i pro Polsko bude příští sedmiletý rozpočet Evropské unie poslední, kdy obě země budou v pozici příjemců unijní pomoci v porovnání s prostředky, které do rozpočtu unie zaplatí. Zlaté časy evropských dotací, které především Polsko dokázali zásadně modernizovat, a v Česku jsou vidět na každém náměstí či návsi, jak v Varšavě, tak Praze končí. A bohaté Česko a Polsko si budou muset zvykat na pozici toho, kdo dostane méně, než do evropského rozpočtu dá. Což je obrovský psychologický zlom, na který jsou možná trochu připraveni Poláci, hrdí na svůj ekonomický úspěch, ale vůbec na něj nejsou připraveni Češi, žijící v představě, že oni jsou stále ti chudí, evropští příbuzní. Občas jsme si sice na dovolené všimli, že doma v Česku za mnoho věcí platíme stejně nebo více než v zahraničí, ale pak je nadáváme, jakáže je to v Česku drahota. Zatímco rozumní politici v Praze a Varšavě budou tedy muset začít obyvatele svých zemí připravovat na konec evropského oslíčku otřese, Maďarsku a na Slovensku je tomu jinak. Obě země se poslední roky ekonomicky propadaly až někam na chvost Evropské unie. A pokud má Unie někde dál pomáhat, tak to rozhodně jsou východní regiony Slovenska i Maďarska. Bratislava a Budapešť proto budou muset ve svém vlastním zájmu omezit soudržnost s bohatou českou a polskou dvojkou, pokud mají z nového evropského rozpočtu uhájit, co jim po právu jako chudým částem Evropy patří. A až dojde na lámání chleba, tak to nakonec udělají. Proto spoléhat se, že Vyšehrad bude při jednáních o evropském rozpočtu spolu držet, tak říkajíc basu, je iluzorní. Prostě proto, že ekonomicky jsou na tom Polsko a Česko na jedné a Maďarsko a Slovensko na druhé straně prostě jinak. Dodejme k tomu, že nás Čechy by vlastně mělo těšit, že se máme tak dobře. Byť to znamená nenatahovat ruku po evropských penězích, ale podívat se do své peněženky, jak těm skutečně chudým evropským zemím přispět. Jen mě tak napadá, že nechuť dávat peníze chudšímu Slovensku byla jeden z důvodů, proč se část Čechů lehce smířila s rozpadem Československa.
5: Dodává komentátor deníku Luboš Palata. Smrt 5leté palestinské dívky Hind Rajab během izraelského vojenského tažení v pásmu Gazy vyvolala svého času nejenom značné pobouření veřejnosti. Událost se dočkala i filmového zpracování. Trvalo ale 2 roky, než oznámila izraelská justice, že okolnosti její smrti prošetří. Svůj názor připojuje dramaturgyně a scénáristka Klára Vlasáková.
8: 29. ledna 2024 zavolala 5letá Hind Rajab operátorům Červeného půlměsíce. Byla uvízlá v autě v Gaze spolu se svými příbuznými během ostřelování izraelskými jednotkami. Hind Rajab byla během telefonátu, který trval několik hodin, jedinou žijící osobou ve voze. Sanitka, která pro ní po několika hodinách vyrazila, k ní ale nakonec nedojela. 2 záchranáři, kteří v ní jeli, byli zabiti, stejně jako také samotná Hind. Izraelská armáda původně tvrdila, že v době incidentu se její vojáci v oblasti nevyskytovali. Teprve před několika dny poprvé potvrdila, že na vůz skutečně stříleli izraelští vojáci. Zároveň oznámila, že okolnosti smrti Hind, jejich příbuzných i záchranářů začne vyšetřovat vojenská policie. Nejde přitom o jediný případ, který se izraelská armáda rozhodla podrobit vyšetřování. Vojenská policie se bude zabývat také smrtí 15 Palestinců v Gaze v březnu 2025. Izraelští vojáci tehdy stříleli na sanitky, hasičský vůz a označené vozidlo OSN. Armáda nejprve tvrdila, že vozidla jela po tmě bez zapnutých světel. Záznam z telefonu jednoho ze zabitých záchranářů ale později ukázal, že měla zapnutá výstražná světla a armáda následně připustila, že její původní verze se nezakládala na pravdě. Zároveň ale izraelská armáda oznámila několik případů, kterým se věnovat nebude. Patří mezi ně útok z dubna 2024, při kterém bylo v Gaze zabito 7 pracovníků humanitární organizace World Central Kitchen, nebo 2 případy, při nichž zahynuli celkem 4 pracovníci Lékařů bez hranic. Podle armády se v těchto případech neobjevily důvody pro zahájení trestního vyšetřování. Za to si vysloužila mezinárodní kritiku. Podle posledních hodin 5leté Hind byl natočený film Hlas Hind Rajab režisérky Kauter Ben Haniyi. Snímek sleduje především lidi na druhém konci linky, kteří se snaží dívku udržet na telefonu, uklidňovat ji a zároveň k ní dostat pomoc. Dívčin hlas patří skutečné Hind, ale násilí samotné zůstává mimo obraz. O to víc se jeho tíha přesouvá do zvuku. Slyšíme dívku, která říká, že se stmívá, že má strach a znovu úpěnlivě prosí, aby pro ně někdo přijel. To, že se izraelská armáda rozhodla případ vyšetřovat s takovým odstupem, je alarmující, stejně jako lehkost, se kterou se jiným případům věnovat nebude. Zda vyšetřování povede k trestům pro viníky je nicméně dost nejisté. Například BBC cituje izraelskou lidskoprávní organizaci Yeshdin, podle které podobná vyšetřování jen velmi zřídka končí obžalobou. Na případu Hind Rajab i řady dalších byla strašlivá také následná lhostejnost. Ta ostatně dosud je patrná i v řadě českých médií nebo na české politické scéně. Přitom podle údajů UNICEF bylo v pásmu Gazy od začátku války do začátku února 2026 evidováno nejméně 21 289 zabitých dětí. UNICEF ve zprávě uvádí, že vychází z údajů palestinského ministerstva zdravotnictví. Toto číslo přitom může být ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože řadu případů se nepodaří doložit či zaznamenat. Příběh Hind Rajab je jedním z 10 000 příběhů těch, kteří přišli o život, Její hlas, na rozdíl od řady jiných, zůstal zachovaný. Je přesto neskutečné, že i v tak jasně zdokumentovaném případu trvalo izraelské armádě 2,5 roku, než připustila, že je na místě ho vyšetřit. Hlasy dalších obětí si často vyslechnout nemůžeme. Nemělo by ale být potřeba slyšet je umírat, aby to, co izraelská armáda v Gaze během posledních téměř 3 let napáchala, stálo za důkladné vyšetření.
5: Míní dramaturgyně a scénáristka Klára Vlasáková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V mnoha zemích se dostávají demokratická pravidla pod stále větší tlak. Dlouhodobě platné normy se často ignorují nebo rovnou porušují. Nezbývá pak jiná možnost, než aby zasáhl ústavní soud, domnívá se publicista Karel Hvížděla.
9: Přiznejme si, jsme uprostřed jedné z největších technologických revolucí v historii. Něco podobného naše civilizace zažila na zlomu 19. a 20. století. A taková změna vždy vyvolává obavy a niternou úzkost ve všech zemích, který se to týká. A právě tu využívají autokraté nabízející snadná řešení, za nimiž se snaží skrýt svou hrabivost. Americký prezident Donald Trump, symbol těchto autokratů, v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal 2,2 miliardy dolarů, informoval The New York Times. U nás se podobně chová premiér a jeho vláda, jak vidíme na vztahu ke státnímu rozpočtu. Ve sněmovně si nechali schválit zákon o rozvolnění rozpočtové zodpovědnosti. V principu jde o legalizaci únikových doložek, jež umožňují nezapočítávat část státních výdajů do vládního rozpočtového deficitu. A aby takové a podobné kroky nemohla veřejnoprávní média, tedy rozhlas a televize, kritizovat, má tato vláda současně v programu zrušení koncesionářských poplatků. Napříště by měla být financována ze státního rozpočtu a tudíž snadno vydíratelná. Oba výše uvedené nebezpečné kroky, které ohrožují demokracii, velice často vláda zdůvodňuje tím, že pouze plní sliby, které dala svým voličům. Jenže právě už tento fakt je v rozporu s ústavním poslaneckým slibem, v němž stojí: slibuji, že budu zachovávat ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A u premiéra a ministru jde navíc i o porušení slibu členů vlády, kteří jsou povinni uvádět zákony v život a ne je porušovat. Item. Za prvé, voliči této vlády nepředstavují veškerý lid, ale pouze 34% občanů. Za druhé, neodpovědné navýšení státního rozpočtu k plnění nereálných volebních slibů je zásahem do ústavního principu ochrany státního majetku. Pro nastupující generace se tím vytváří obrovská zátěž platit tyto dluhy i vysoké úroky. Nebylo by překvapující, kdyby tato vláda byla jednou volána k odpovědnosti a na kompenzaci vytvořeného dluhu by další generace sáhly k vyvlastnění majetku členů dnešního kabinetu. A měla by vzor. Po roce 1948 komunistická strana, jejímž aktivním členem premiér Babiš byl, zrušila demokratická pravidla ochrany majetku a následně vyvlastnila téměř všechno a všem bez náhrady. Nutno dodat, že tehdy bohužel šlo o majetky, které se tvořily po generace, z pokolení na pokolení a později v rámci spravedlnosti došlo k jejich částečné restituci. Oč přehlednější a snažší by to jednou mohla mít při vyvlastňování mladá generace s majetkem nabitým na její úkor po roce 1990. Za třetí, přímým financování veřejnoprávních médií by porušila Evropský akt o svobodě médií, který mají být zaručeny adekvátní, stabilní a předvídatelné finanční zdroje. Doufejme, že v takových situacích, pokud ním skutečně dojde, se najde dost poslanců a senátorů, kteří by se obrátili na ústavní soud. K tomu stačí ve sněmovně 41 hlasů a v senátu dokonce jen 17.
5: To byl publicista Karel Hvížděla. A v této chvíli dostanou prostor zajímavé komentáře uplynulého týdne. Senát, tedy druhá komora českého parlamentu, krátce před doplňovacími volbami na sebe upozornila. Vrátila totiž sněmovně několik důležitých zákonů. Více už v komentáři politického analytika Lukáše Jelínka.
10: Sotva se poslanci vrátili z prázdnin, čeká je ve sněmovně náročná šichta. Koalice bude muset počkat i s normami, které označuje za prioritní, například se zrušením koncesionářských poplatků. Hodně času jí totiž zabere vypořádání se stanovisky dalších ústavních aktérů, prezidenta a senátu. Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z horní parlamentní komory do dolní se zase vrací elektronická evidence tržeb, stavební zákon, zákon o státních úřednicích a zákon o zahraničí. Službě. Zajímavý je především ping-pong mezi sněmovnou a senátem. Zanedlouho si totiž zvolíme čerstvou třetinu senátorů a není od věci sledovat, do jaké atmosféry nastoupí. Senát je komorou klidnější, pomalejší a s pravomocemi spíš menšími než většími, takže pro někoho rovnou zbytečnou. Senát nelze obejít ani přehlasovat u předloh týkajících se ústavy či voleb. Tam plní svěřenou úlohu ústavní pojistky. U běžných zákonů senátoři obvykle vychytávají mouchy. Nebývají pod takovým tlakem stranických šéfů jako poslanci a mívají čas poměřovat navržené paragrafy svými zkušenostmi z regionů, ať už působí v lokální politice nebo se věnují svým profesím. Dokonce i v senátním klubu Hnutí ANO se minulý týden našli dva členové hlasující pro zamítnutí stavebního zákona, byť šlo o politiky z jiných líhní. Petr Vícha byl původně zvolen za sociální demokracii a Robert Šlachta předsedá Hnutí Přísaha. Zbylí senátoři za ANO zůstali loajální Babišově kabinetu. Někteří se ale také mylně domnívali, že chyby v zákoně ještě mohou po jeho vrácení upravit poslanci. Například senátor a bývalý ústecký hejtman Jan Schiller projevil elementární neznalost ústavy, když ve vysílání Českého rozhlasu hovořil o možnosti poslanců dle vlastní vůle zasahovat do zákonů vrácených senátem. Ve skutečnosti sněmovna může stanovisko senátu přijmout nebo zamítnout. Nic víc. Nikdo nemůže poslance přinutit, aby výhradám senátorů naslouchali. Pro ně je ostatně pohodlnější svést se sněmovní opozicí tisící první povrchní bitvu, než se zabývat detaily, i kdyby byly sebevážnější. Tím ale vypovídají nejvíc o sobě a svém přístupu k dialogu a politické kultuře. Zároveň však platí, že čím arrogantnější je vláda, potažmo sněmovní většina, tím je pravděpodobnější odpor senátu. Někdy prvoplánově ideologický, častěji ovšem opřený o ústavní argumenty či věcné poznatky z každodenní praxe. Senát může utrpět od sněmovny smršť porážek. Její osazenstvo, ať se pak ale nevymlouvá, že nevědělo o slabinách nebo rizicích té které normy. Opozice chce v senátních volbách uspět, aby brzdila vládu v rozletu. Koalice zase míní otupit opoziční nádech senátu. Voliči by se ale měli kandidátů v jejich jednomandátových obvodech hlavně ptát, jestli znají ústavu a legislativní proces a zda jsou připraveni na místo žabomyších válek klást důraz na kvalitu zákonů. Mít v rámci parlamentní demokracie vedle sebe dvě zaslepené hlasovací mašiny, sněmovnu a senát, by zavánělo příliš velkým luxusem.
5: Tolik politický analytik Lukáš Jelínek. Vláda prezidenta Donalda Trumpa je dlouhodobě nespokojena s měnovou politikou americké centrální banky Fed. Vláda by chtěla, aby banka snižovala úrokové sazby, ta se ale brání, protože chce bojovat proti inflaci. Americké ministerstvo financí tak začalo být samoaktivní na trhu se státními dluhopisy. Nad možnými dopady tohoto postupu se zamýšlí Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
11: Amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ministry jakoby nepřestávala lákat práce centrálního bankéře. Přestože prezident má v čele Fedu od května svého nominanta Kevina Borše, nedá si pokoj. Nyní se vláda rozhodla zasahovat do měnové politiky prostřednictvím výkupu dluhopisů. Zdůvodnila to snahou stabilizovat dluhopisový trh. Opatření má ale i jiné účinky. O co jde? Dříve, když vláda potřebovala refinancovat dlouhodobé státní dluhopisy, vydala krátkodobé státní pokladniční poukázky a těmi dluh refinancovala. V systému se vyměnil kus za kus, nevedlo to ke zvýšení množství peněz v oběhu. Trumpův nový mechanismus je jiný. Vláda využije na odkup dluhopisů své vlastní peníze v hodnotě až bilion dolarů, které nyní leží na jejich účtu nazvaném TGA. Leží tam v zásadě nečinně, protože část musí být rezerva a také tam čekají na použití pro běžné vládní výdaje. Peněz v ekonomice přibude. Jinými slovy, krok má měnově expanzivní charakter a takové kroky byly dosud vyhrazeny centrální bance, které mohou vnímat čerpání TGA a expanzivní operace jako inflační impuls a protože Spojené státy hospodaří s velkým deficitem, úrokové sazby mohou klidně ještě růst. To, že investoři před dluhopisy utíkají spíše do bezpečí, je v posledním měsíci vidět na prudkém růstu cen zlata a bitcoinu. Nicméně není to poprvé, kdy ministerstvo financí spouští podobné programy na nákup dluhopisů. Dosud byl ale kontext jiný. K výkupu historicky docházelo v době, kdy federální rozpočet měl přebytky. Trumpova vláda je v opačné situaci, je zadlužená až po uši. A za druhé, v minulosti byly podobné operace míněny čistě jako technická správa státního dluhu, zatímco nyní Trumpova administrativa otevřeně hledá cesty, jak srazit úrokové sazby a uvolnit měnové podmínky přímo z Bílého domu, bez ohledu na to, zda Fed sazby snižuje či nikoli. A perlička na závěr. Tento týden vyšlo najevo, že firma World Liberty Financial, kterou Trump založil spolu se svými syny a dalšími přáteli, si požádala o bankovní licenci a dostala předběžný souhlas. Pikantní samozřejmě je, že orgán, který založení banky schválil, patří do gesce Trumpovy vlády. Cílem nové banky rodiny Trumpových je směňovat dolary za kryptoměny a vybranou hotovost investovat do amerických státních dluhopisů. Profese bankéře amerického prezidenta evidentně láká. Jak dávno vědí hráči hry Monopoly, málo co je uspokojivější než možnost si vyrábět vlastní peníze.
0: A slova Terezy Zavadilové zazněla na závěr dnešního pořadu Názory a argumenty. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Počet obětí požáru a výbuchů skladu munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 37. Premiér Babiš vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o Polsku dozvěděl až z médií. Kánoista Martin Fuxa získal na mistrovství světa stříbro na půl kilometru a dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku s přehánkami, teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Na místě pak explodovala munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 obyvatel a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem.
12: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Dědič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domů pro seniory a lidi s postižením.
13: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
12: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: V kyjevské oblasti je na dnešek vyhlášený den smutku za oběti výbuchů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformaci o polských nárocích na české území. Tvrdí, že se o případu dozvěděl až z médií. Službám to vyčetl na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Dezinformační kampaň tvrdila, že Polsko chce zabrat část českého území. Média na ně poprvé upozornila v úterý. Podle Babiše ale zpravodajské služby informovaly vládu až o 2 dny později.
14: Ve čtvrtek jsem dostal tu zprávu, jo, takže jsem ji měl dostat okamžitě, a ne, že mi ji oznamuje nějaký novinář. To jsem jim jasně vyčetl a zkrátka to

0: aby část obyvatel, která bydlí na Žižkově, mohla bez problému přecházet řeku v místě, kde je naproti nákupní středisko. Tu lávku máme v úvahách už nějakých 7-8 let a dnes jsme se konečně dostali k tomu, aby byla odsazena.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuksa vybojoval na světovém šampionátu po zlatu z kilometru ještě stříbro z poloviční trati. V polské Poznani nestačili jen na Brazilce Queirose. Při závodě musel Fuksa hodně bojovat s větrem a silnými vlnami, jak řekl radiožurnálu Sport.
2: Každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, umějí tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar. Těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových vlastně pontonů tady v cíli a strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě, je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny a do toho má ještě podat ten maximální výkon.
1: Závěreční Grand Slam sezóny US Open dnes rozehraje 5 českých tenistů. V úvodní den turnaje se jako první v 17 hodin našeho času představí Jiří Lehečka, který se utká se Španělem Pablem Careněm. Na kurt dnes nastoupí taky Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč.
3: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a omezení na D5 za Prahou. Na D1 z Brna do Prahy z Bystřete za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí porouchaný kamion. Je v zálivu v úpruhu pro pomalá vozidla. Kamiony mohou vybočovat. Na D5 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Mezi Pražským okruhem a odbočkou do Rudné je kvůli opravě údržbě zeleně uzavřený levý pruh. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte opatrnost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 27. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený odstavný pruh. Omezení tam má skončit v pondělí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, jak novinářka a reportérka České televize Ilona Zasitkovičová točila svůj první dokumentární film na Ukrajině. Popovídáme si s Draganem Stojčevským, známým divadelním scénografem, který pochází ze Srbska. A na závěr uslyšíme životní příběh maďarského malíře a hudebníka Attily Gala. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
4: Mezi námi.
5: Kromě hrůzy a utrpení přináší válka i neobyčejné lidské příběhy, plné odvahy, lásky a naděje. Česká novinářka s ukrajinskými kořeny Ilona Zasitkovičová pravidelně míří na Ukrajinu, kde natáčí reportáže pro Českou televizi. Kromě toho se podílela na reportážním dokumentu 3 roky lásky, který zachycuje partnerské vztahy ve válce. Snímek přibližuje příběhy těch, kteří i tváří v tvář válce, ztrátě a bolesti hledají smysl života a sílu jít dál. Redaktorka Alexandra Simočko si s Ilonou povídala o tom, co filmaře k dokumentu inspirovalo a jaké bylo mluvit o tak intimních tématech.
6: Vlastně, když jsme natáčeli pro například Českou televizi, když jsem byla na Ukrajině, tak ty příběhy, které já jsem zmapovávala, ty jsou krátké. Vlastně mám na ně stopáž takový maximálně 2 minuty. Právě co první můžete reflektovat, co se tam odehrává, to jsou takové ty instantní věci, které se odehrávají hned, zničené budovy, pak třeba zranění, to je to, co vidíte hned a to, co můžete předat divákovi jako obrazově. Ale poté, jak jsem se začala zabývat hlouběji těmito tématy, jak válka ovlivňuje životy lidí. A to jsou právě mezilidské vztahy. To je to, co transformuje životy lidí, to je to, co mění životy lidí. A právě kvůli tomu jsem se zaměřila na ten delší formát.
7: Jaké pro tebe byly výzvy při natáčení tohoto reportážního dokumentu?
6: Těch výzev bylo víc, protože zaprvé kontaktovala jsem lidi, které jsem například znala, nebo přes známé novináře, příběhy, o kterých jsem věděla, ale samozřejmě ne vždycky je jednoduché mluvit o svém soukromém životě, o výzvách v soukromém životě a to, jak vlastně válka ovlivňuje tvůj život. Takže byla velká výzva právě navázat komunikaci tak,

0: aby se nám jako tvůrcům, aby se ti lidé otevřeli a byli maximálně upřímní v momentě, když máte u sebe televizní kamery, mikrofony. Takže je dost těžké se naladit právě na tu atmosféru. Takže bylo dost časté to, že jsme se například s respondenty potkávali jenom nezávazně a poté už jsme jako přicházeli k natáčení u celého dokumentu Tři roky lásky. Tam reflektuje 5 příběhů. U toho třetího příběhu, kdy dvě mladé ženy přišly o své partnery, jedna přišla o svého manžela a ta druhá o svého partnera ve válce, tak tam už to natáčení se téměř neuskutečnilo. Tam už hrozilo to, že právě pro tu mladou paní už to bylo dost těžké o tom mluvit, ale nakonec jsme zvolili nějaký kompromis, nějakou cestu, jak to natočíme.
1: Bylo těžké mluvit o takových intimních tématech, vzhledem k tomu, čím si tyto lidé prošli.
0: Ne každý může být připravený o tom mluvit, ne každý má ty procesy v sobě uzavřené, nebo ne každý ví, co se právě děje v jeho osobním životě. Ale z druhé strany, třeba když jsme točili s lidmi, kteří si prošli amputacemi, rozhodně takovými silnými výzvami v tom manželském nebo partnerském životě, tak ti naopak už po nějakém rozhovoru byli dost ochotní se svěřit s tím vlastním osobním příběhem vlastně, protože to ukazuje to, co přinesla ta válka, to ukazuje celou tu destrukci, celý ten dopad. Vlastně soukromý osobní život, to je takový jeden z těch, podle mě, to je ten jeden z těch důležitých pilířů života člověka.
1: Vlastně, jak jsi přistoupila k tvorbě dokumentu? Jak jsi našla hrdinové?
0: Byly to různé reportáže, ve které jsem vlastně kontaktovala různé lidi, takže třeba jedna reportáž byla o úplně jiném tématu, třeba o ukrajinských dronech na frontové linii, ale tam jsem se dozvěděla, že třeba jeden z těch vojáků se rozvedl a poté, jak vlastně nastoupil ten rozvod, že ta manželka od něj odešla, ale pak se našel někoho jiného. Takže jsme se vlastně bavili o různých takových osobních příběhů. Hodně jsme se bavili se samotnými vojáky, jak oni to mají těžké teď v osobním životě. Bavili jsme se s civilisty, jak oni to mají těžké. Právě ženy, které čekají na své blízké právě, ať už je to syn nebo manžel. Takže vždy to bylo skrze nějaké zprostředkované příběhy, jsem se dostala vlastně těm lidským příběhům a to byla dost zajímavá cesta.
1: Jaký pro tebe byl rozdíl mezi prací jako reportérka a vlastně natáčením toho reportážního dokumentu?
0: Bylo to dost stejné, protože to probíhalo ve stejném čase, takže my jsme to natáčeli s kameramanem Vojtěchem Hennigem v jedné časové ose, takže občas jsme mimo to točili obyčejné reportáže do vysílání a poté třeba za den nebo za několik hodin jsme měli setkání právě z hrdiny našich příběhů. Bylo to časově náročné vybudovat se nějaké schéma, jak postupovat, s kým prvním natáčet, jak právě si uspořádat ten časový harmonogram, bychom nic nevynechali. Ale například u tohoto reportážního dokumentu jsme si mohli víc pohrát s tím formátem, mohli jsme déle mluvit s těmi lidmi, dávali jsme jim větší prostor, měli jsme možnost nahlédnout do jejich soukromí, což většinou ano, to bývají u reportáží, akorát bylo to víc přípravy určitě.
1: Jsi spokojená se svou prací a máte nějakou zpětnou vazbu od hrdinu tohoto dokumentu?
0: Já si myslím, že to předalo určitě ten message, to, co vlastně jsme chtěli tím vyjádřit, právě to, jak teď vypadá Ukrajina, jaký je vliv té války, že i když nastane příměří, i když skončí válka, tak ty příběhy budou pokračovat, protože právě lidé, kteří bezprostředně buď mají nějaké blízké ještě na Ukrajině, nebo tam žijí samotní, tak právě to trauma války na ně může doléhat i třeba několik dalších let. Jsem osobně v kontaktu stále s hrdiny právě tohoto projektu, protože to natáčení bylo dost intenzivní a myslím si, že nás to dost spojilo, takže neustále jsme v kontaktu a ano, každému z nich jsem posílala tento příběh a oni mi říkali, i když česky nerozumím, protože to vlastně byl ten dubbing, tak ty reakce od nich byly pozitivní. Bylo dojemné, když děkovali nám, že měli ten prostor si vyjádřit, ten prostor ukázat ten svůj život.
2: Říká novinářka a reportérka Ilona Zasitkovičová. Ještě dodám, že její první dokumentární film Tři roky lásky, který natočila s kameramanem Vojtěchem Hennigem, můžete sledovat na platformě České televize iVysílání. Drakan Stojčevsky patří k nejvýraznějším současným scénografům v Česku. Spolupracuje s Národním divadlem v Praze, Národním divadlem Brno i dalšími českými scénami. Vedle toho se uplatňuje taky jako kostýmní výtvarník. má neotřelé nápady a rád experimentuje. Pro inscenaci Faust ve Stavovském divadle navrhl před lety scénu, jejíž součástí byl i kamion v životní velikosti. U diváků i kritiků to okamžitě vzbudilo značný ohlas. Stoučevsky se narodil v srbském Pančevu, městě ležícím nedaleko Bělehradu. Scénografii studoval na pražské DAMU. V Česku žije a pracuje více než 20 let. V úvodu rozhovoru se ho Tatjana Čepáková zeptala, jaký byl jeho úplně první kontakt s Českou republikou.
3: No já jsem na střední škole dělal výpravu, vlastně spíš kostýmy a nějaké jako objekty pro amatérské divadlo ve francouzštině. A to pak bylo na festivalu frankofonního jazyku a bylo i v Brně. A takhle jsem se na střední škole poprvé dostal do České republiky. Byl jsem v Brně v divadle Huse na Provázku, se to odehrávalo. A tehdy moje učitelka ze střední školy už tady studovala, Anna Perajca, a ona mě s přítelem, oni mě vzali autem z Brna do Prahy, tak jsem jeden den přijel do Prahy a byl jsem naprosto okouzlený a říkal jsem si, že by se chtěl tady vrátit a třeba studovat a nějak trávit víc času, než jen tak jako turista nebo jen tak na výlet. Myslím, že mi bylo 17, 18 a pak jsem přijel studovat, ale už mi bylo vlastně 20.
4: Jak to bylo u vás s češtinou, když jste přijel studovat na DAMU scenografii? Uměl jste česky nebo jste se všechno učil?
3: Nemoc. Přijel jsem o něco dřív v srpnu a dostal jsem se na letní školu češtiny a tam jsem zase potkal další dámu, další Anu Adamovič, která mi pomohla tím, že mě vlastně na ten kurz vzala. A furt jsem jakoby neuměl a myslím si, že vlastně na DAMU je i furt jako velká tolerance v tom, že jako oni nechtěli po mně úplně, abych mluvil skvěle a plynule a nevím, připravoval se na ten zimní semestr, na ty teorie, teoretické zkoušky, tak trošku na mě počkali a pak to už bylo jakoby brzy jako líp a tak.
4: Dragane, pojďme teď od vzpomínek na studentské časy do současnosti. Co vás baví jako scénografa, když sedíte v divadle jako divák?
3: Jo, teda já tvrdím, že třeba nikdy nezapomenu na to, že jsem zároveň divák. No, je pravda, že stane se mi někdy, že vidím něco, co by i mě mohlo napadnout a je pravda, že mě ty věci pak méně baví. Jako v divadle mě dost baví, když mě něco překvapí, že vidím něco, co by mě vůbec nenapadlo. To mám nejradši.
4: Dragane, dá se dnes mluvit o nějaké moderní scenografii nebo scenografie prostě je nějaká kreativní práce a nedá se říct, že je moderní nebo zastaralá?
3: Jo, je to zajímavý. Napadají mě dva slova, jedna je moderní scenografie nebo moderní divadlo a druhá je současná scenografie a současné divadlo. A někdy jako moderní můžu brát i jako pejorativně, ve smyslu, že nějaká doba prostě má ráda tyhle věci a tím pádem bude to moderní, protože jsou to nějaký estetický paterny, který použiju a vím, že nějaký průměrný divák bude uspokojený. Tak to považuji jako moderní scenografie nebo moderní divadlo. A pak je současný a to je jakože nějaká tendence, která zároveň vzniká a zároveň je už jakoby vznikla, ale ještě se na tom pracuje, ještě v nějakém vývoji. A to beru jako to současný. A to má nevýhodu, že nemusí úplně být přijatelný od diváku. Takže divák může být jako nešťastný a nespokojený, protože to nesplňuje to, co on v tom současném moderním divadle chce vidět. Ale to považuji za důležitý, experimentovat a dělat současnou scenografii.
4: Já z pohledu diváka, když přijdu do divadla, zvedne se opona nebo začne divadlo bez zvednutí opony, vnímám kostýmy, herce, scénu, hudbu jako jeden celek. Někdy se mi stává, že herci v kostýmech dle mě vůbec nějak nezapadají do scény. Takže směřuji k tomu, jakým způsobem, pokud komunikujete s kostýmním výtvarníkem nebo výtvarnici na nějakém souzvuku, symbioze, aby to ladilo, aby ty kostýmy patřili do té scény, kterou vytváříte vy.
3: jako mám na to silný názor na kostýmy, i když je nedělám, tak je to náročný a teď se taky učím dát ten prostor tomu kolegovi, aby moc neříkal svůj názor, když bychom si v něčem úplně nerozuměli. Mně se stává, že jsem se nachytal na to, že někdy kolegům říkám, jak bych to já udělal nějakou věc, ne jako celkově, ale že třeba s nějakým detailem nebo jedním kostýmem, nebo může to být věc na kostýmu a třeba s tím nesouzním, pak mu říkám, že bych to udělal jinak. A teď se snažím dát tu svobodu, že respektovat ten jeho názor, který je jiný než můj a já ho mám. Prostě já kostýmům rozumím, dělám je a taky je vnímám jako celek v rámci scény.
4: Dobře, Dragane, ale mě zajímá, jestli si vzájemně ukazujete ty své návrhy. Kostýmnímu výtvarníkovi řeknete nebo ukážete, podívej, já připravuji takovouto scénu, ukážete mu skici nebo materiály a jestli skutečně probíhá tam ta komunikace, aby to nějakým způsobem ladilo, nebo každý pracujete separátně?
3: Obojí. Zažil jsem obojí. Samozřejmě fandím ty a myslím, že jediná správná cesta spolu. To znamená právě na ty schůzky, když chodíme s režisérem, ideálně, když je tam dramaturg, někdy právě ten, jako myslím, že je extrém u Fríče, že tam vždycky na těch schůzkách se účastní i hudebník. Asi to je jediný režisér, který jakoby osloví celý tým. A teď úplně na začátku, i když řešíme jednu scénu, tak je tam přítomný i kostýmní výtvarník, i hudebník. A samozřejmě dramaturg a třeba asistent režie a tak dál. Ale jsou režiséry, třeba Jiří Heřman často to odděluje, takže má separátně se mnou schůzku a pak má s kostýmní výtvarníci schůzku a tak jakoby přináší ty informace, na co jsme přišli my, tak to posílá kostýmní výtvarníci a stane se, že se s to kostýmní výtvarníci třeba u té opery potkáme později, anebo možná máme první společnou schůzku, ale pak separátně pracujeme, ale mám nejradši, když pracujeme společně od začátku.
4: Vy jste zároveň pedagogem na DAMU, vedete jeden bakalářský ročník scénografů. Co je pro vás důležité, co chcete předat svým studentům scénografům příštím budoucím?
3: Lásku a vášeň. Vážně. Jako já myslím, že dál předávat jako věci, jak přemýšlet a jak dělat je nebezpečný. Myslím, že by pedagog neměl dělat své klony. Ale jestli natchnu, že to je strašně krásná kreativní práce, tak to je největší úspěch.
2: Uzavírá uznávaný divadelní scénograf Dragan Stojčevský.
5: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
2: Už 26 let uplynulo od vzniku spolku Concordia, který sdružuje maďarské výtvarníky žijící v Česku. Jeho členové tvoří v různých oblastech výtvarného umění. Jsou to malíři, grafici, sochaři a restaurátoři. Mnozí z nich se aktivně podílejí na uměleckém životě v Česku, na Slovensku i v Maďarsku. Jedním z nich je Attila Gál, o jehož život a práci se zajímala Jana Šustová.
6: Ačkoliv Attila Gál pochází z maďarské rodiny, mluví výborně česky. A co ho vůbec do Česka přivedlo?
7: Já pocházím ze Slovenska, z vesnice Streda nad Bodrogom, Bodrog Serdehej, což je maďarská vesnice na jihu, ještě od Košic, taková vesničko má středisková. A já jsem po maturitě v Košicích začal studovat strojnictví tady na ČVUT v Praze a potom jsem přešel na filozofickou fakultu a tam jsem dostudoval maďarskou filologii a ještě během studií jsem začal pracovat už tady v Maďarském institutu a vlastně jsem se sem dostal tak, že jsem začal učit maďarštinu pro začátečníky tady v jazykových kurzech a protože jsem maloval, tak jeden můj bývalý spolužák, který už tenkrát tady pracoval, Matyáš Nádaši, a on tady začal pracovat v knihovně a jelikož věděl, že maluju a znal ty moje obrazy, tak mi chtěl udělat nějakou výstavu, což se stalo, to bylo ještě v roce 1998 a ta výstava se povedla a tenkrát tehdejší ředitelka se mě zeptala, jestli bych tady nechtěl pracovat. A já jsem především tady udělám literaturu, ale i koncerty, jsem i muzikantem, hraju na baskytaru a hraju v kapelách. Teď současně hraju v kapele Nedělní lidé, což není maďarská kapela, ale je tam nějaká taková ta maďarská, maďarský element.

0: Maďarský element do kapely Nedělní lidé nevnáší jen Attila Gál, ale i další hudebník.
1: Máme kytaristu, který vystudoval maďarštinu, on je Čech, ale mluví výborně maďarsky a občas tam něco řekneme i maďarsky, jako na koncertech. A ještě předtím, než jsem tam začal s nimi spolu hrát, tak on už do textů občas něco zabudoval jako z maďarštiny. Párkrát jsme měli koncerty a takový kratší turné v Maďarsku a ostatním se tam taky náramně líbilo, takže máme rádi opravdu tu maďarskou kuchyni a tak dále.
0: Zajímalo mě, jak Attila Gál srůstal s maďarskou kulturou, když je rodákem ze Slovenska.
1: U těch maďarských hranic v celém Slovensku jsou maďarské vesnice, maďarské oblasti. Největší je Žitný ostrov, že jo, to je v západním Slovensku, ale všude, třeba i ten náš region, ten se jmenuje Medzibodroží, to je vlastně nejsevernější část Tokajské oblasti, která z té historické Tokajské oblasti malilinkatá část je i na Slovensku. Ale je to opravdu maďarské prostředí. Třeba moje babička vůbec neuměla slovensky. Já mám taky maďarské školy, maďarskou základní školu, pak jsem studoval na průmyslové střední škole v Košicích, taky s maďarským vyučovacím jazykem, takže vlastně já jsem taky slovenštinu jsem měl vždycky jako cizí jazyk, přestože moje maminka vyučovala dlouho maďarštinu a slovenštinu, takže jsme se slovenským vždy se sourozencema museli umět dobře.
0: Jeho práce pro Listův institut v Praze je velmi pestrá.
1: Jelikož je nás tady poměrně málo, tak všichni musíme trošku pracovat ve všech oblastech, takže já především dělám literární akce, což znamená, že tím pádem, že Maďarský institut je oficiálním kulturním zastoupením, tak se snažíme se zúčastnit všech těch velkých festivalů, jako je Svět knihy a Protimluv fest například v Ostravě, ale nejenom literární festivaly, ale třeba divadelní festival, divadlo v Plzni a prostě všude. Ale třeba i na těch pražských festivalech jsme teď v posledních letech spolupracovali, jako je United Islands of Prague a Metronom festival. Ale naším úkolem je především zprostředkovat tu maďarskou kulturu českému publiku. To, že tady žije několik tisíc Maďarů v Praze, tak samozřejmě pro ně je to taky jedna dobrá možnost, jako taková samozřejmost vlastně, že když přijdou sem na nějakou třeba literární akci, tak tam uslyší maďarštinu, protože se všechno snažíme tlumočit do češtiny, ale tím pádem tam funguje i ten původní výchozí jazyk.
0: Návštěvníci akcí Listova institutu jsou různorodí. Přichází jak Češi, tak i Maďaři a další lidé.
1: Musíme trošku rozdělit i to, co se děje u nás v budově, jako v institutu samotným, protože tady přece jenom máme nějakou spíš víceméně stálou nebo základem stále publikum. Ta maďarská menšina sem chodí, jako Svaz Maďarů a spolek Iglice například je velice aktivní, oni dělají dětské akce, to je spolek rodičů zde žijících, jak to jsou maďarské rodiny nebo smíšené rodiny, takže to je jedna věc, co se tady děje, ale třeba na výstavy chodí z větší části české publikum. Co se týče potom už festivalu a tu naši práci mimo institut, tak tam už samozřejmě figuruje spíš ta česká část toho publika zdejší.
0: K výtvarné činnosti se Attila Gál v poslední době dostává už jen zřídka.
1: Ještě tak řekněme tak 2004-5, tak to jsem ještě maloval celkem pravidelně, ale teď v posledních letech opravdu vždycky vím, že se blíží nějaká ta výstava, kde jsem slíbil, že se to budu taky zúčastnit, tak něco namaluju a není to tím, že bych neměl nápady nebo neměl nějaké inutkání jako k tomu, abych něco namaloval. Jde spíš o čas a prostor, doma se na to musíte připravit, rozložit barvy, stojan a všechno, takže to vlastně tím a tím pádem, že hraju muziku aktivně a mám i rodinu syna a snažím se mu věnovat co nejaktivněji, tak ten čas na to malování, kreslení se najde jen málo kdy. Ale nechci s tím skoncovat a možná třeba přijde ještě nějaké období, když v tom budu aktivnější.
0: Maďarskou identitu přenesl Attila Gál i na svého syna.
1: Můj syn je Maďar. Moje manželka je z Maďarska, naučila se česky celkem dobře, ale doma jsme vždycky mluvili jen maďarsky. I když přišel ten čas, že náš syn už měl jít do mateřské školy, tak jsem se snažil s ním trošku i tu češtinu nějak procvičovat, ale moc to nebral. Nechtěl mluvit, pak samozřejmě, když začal chodit do školky, pak do školy, tak to je samozřejmě, že mluví vlastně absolutně líp česky než já. On už je na půl Čech, i když jako maďarsky samozřejmě výborně mluví, to je jeho mateřština.
0: Přímo v Listově institutu existuje maďarská školka pro děti.
1: On sem chodil, ale když bylo tak 4-5, tak se mnou chodil každý pátek, to je jenom jednou týdně, jak to provozuje ten spolek Iglice. A chodil jsem asi tak 2 roky a potom ještě, i když už začal chodit do školy, tak ještě v prváku a v druháku ještě taky chodil na čtvrteční hodiny maďarštiny odpoledne. Potom během covidu se to trošku změnilo, to bylo pro nás těžké období, ale co se týče i žáků, to byla problematická záležitost, jak se do té výuky zapojit, jak se s tím dokázali vyrovnat učitele, to bylo všechno trošku chaotické a během toho se trošku ztratila i ta zájem nebo ochota spíš jako chodit na tu maďarštinu ze strany mého syna. Ale doma mluvíme maďarsky a já se snažím aspoň trošku to nějak mu nahradit tu třeba historii. O historii mu vyprávím docela často. Snažím se i literaturu nějak předávat, ale moc to nebere. Ta nová generace už v mobilu si najde, co si pokládá za zajímavé.
2: Říká malíř a hudebník Attila Gál, který pracuje v Maďarském institutu v Praze. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančelová, Alexandra Simočko, Tatiana Čabáková a Jana Šustová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.
3: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Několik desítek židovských osadníků v sobotu obsadilo dům palestinské rodiny na okupovaném západním břehu Jordánu. Útočníci se uvnitř domu ve vesnici Kursa zabarikádovali. Na místo přijeli jednotky izraelské armády a pohraniční stráže, aby osadníky z budovy vyhnali. Server Times of Israel píše o nejméně jedné zraněné palestinské ženě, která skončila v nemocnici. Firmy a instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. I to je součástí navrhované novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Odbory, ombudsman i hospodářská komora mají k návrhu výhrady. A na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí téměř všechny státní památky, kromě Pražské invalidovny a zámku Raduň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek. Artis Brno porazil v 6. kole první fotbalové ligy Pardubice 2-1. Další brněnský celek Zbrojovka zdolala doma Zlín 3-2. Prosadil se i ostravský Baník, který zvítězil na Bazalech nad olomouckou Sigmou 1-0. Skóroval 19-letý stoper Míček. Baník ale zároveň na několik měsíců přišel o útočníka Abdaláha Nenga, který si ve 14. minutě utkání při dopadu na zem nechtěně zlomil nohu.
5: Nehoda na D1 za všech Romy a překážka na D55 u Nedakonic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Zablokovaný je odstavní pruh, výrazněji se nezdržíte. Na D55 z Uherského Hradiště do Bzence opatrně, pokud budete sjíždět na 56. kilometru na Nedakonice. Ve sjezdu z exitu stojí porouchané vozidlo. U Frýdku Místku pozor na silnici 470. 77 do Bašky ve Starém Městě v Jamnické ulici havarovalo vozidlo u odbočky do Skalice. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky a nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Herci, operní pěvci, baletní tanečníci, ale také technici i údržbáři. Ti všichni se sešli pod oponou Pražského národního divadla, aby spolu oslavili vstup do nové divadelní sezony. Předali nejmladším kolegům umělecké ceny a do síně slávy uvedli tenoristu Štefana Margitu. Na jaké role vzpomíná nejraději a jaké to pro něj je zaspívat si v domácím prostředí, dozvíte se v Kultuře Plus. Také umělecká díla potřebují občas někam uklidit. Galerie hlavního města Prahy proto dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka. Z bývalého skladu léčiv a civilní obrany je teď moderní zázemí pro tisíce obrazů, soch nebo také fotografií. Na prohlídce depozitáře jsme byli osobně, jak ostatně uslyšíte za chvíli v našem kulturním magazínu. Dobové melodie Jaroslava Ježka a scénická hudba Ondřeje Soukupa. Toto spojení jedinečně snoubí film Tmavomodrý svět. Snímek Zdeňka a Jana Svěrákových v pátek promítli v Poděbradech na festivalu Soundtrack. Ovšem nezvykle, s živou symfonickou hudbou. Víc vám řekneme o této projekci také za chvíli. A také vám představíme jedinečný projekt kulturního centra v malé obci nedaleko slovenských hranic. Navštívili jsme stodolu u rohlíků v Prlově na Vsetínsku a ptali se tamních mladých lidí, kteří za projektem stojí, proč to vlastně dělají. Dobrý a inspirativní poslech vám přeje Michaela Vetešková.
3: Kultura Plus.
6: Původně to byl špinavý sklad, kde byste čekali spíš vybavení pro případ války než obrazy a sochy. Areál Bouchalka u Buštěhradu totiž sloužil civilní obraně. Teď má ale úplně jiný úkol. Galerie hlavního města Prahy ho proměnila v moderní depozitář svých sbírek. Umělecká díla tam budou mít podmínky, které by jim mohli závidět nejeden návštěvník galerie. Reportáž natáčel Martin Hrnčíř.
5: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
7: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
5: V areálu Bouchalky nedaleko Kladna se dříve skladovaly léky, pak vybavení civilní obrany a ty tu najdete jedny z nejcennějších předmětů ze sbírek městské galerie. Třeba originály soch z Karlova mostu.
7: Brokofova díla jsou tady a jsou to samozřejmě ty poškozené originály a kopie jsou dneska zpátky už na mostě.
5: V nových depozitářích mají obrazy nebo sochy ideální podmínky, které dokáží galeristé ovládat. Ladí tak přesnou teplotu nebo vlhkost vzduchu. Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun.
7: Teď momentálně tady není všechno, teď je tady jenom část. Jsou tady ty stažené plastiky z veřejného prostoru a několik soch galerijního charakteru, ale ten zbytek budem stěhovat až později, až bude ten depozitář kompletně dovybaven.
5: S provozním náměstkem galerie Miroslavem Koláčkem pak zamíříme k takzvanému srdci budovy, kde jsou právě přístroje na ovládání teploty.
8: Ve zkratce zásobníky na teplou vodu, na studenou vodu a tohle je obrovský tepelný čerpadlo, který obhospodařuje těch 18 tepelných vrtů, kterými můžeme jak chladit, tak topit.
5: Budovy mají také solární panely.
8: Před chvílí jsem se koukal do aplikace, tak momentálně, i když je pod mrakem, tak nám fotovoltaická elektrárna pokrývá 50% % spotřeby areálu, kdy ve všech depozitářích už dneska máme svých 20 stupňů a 50% relativní vlhkosti, takže ty věci fungují. Jsou složitý, jsou nároční na údržbu, ale fungují.
9: Kdyby v budoucnu začalo někdy v hlavním depozitáři hořet, tak obrazy o nevyčíslitelné hodnotě nejde hasit vodou. Proto je pod stropem připravený systém plynovodů.
8: Je to poměrně drahý zařízení, jakýkoliv planý poplach vyjde asi na 450 tisíc korun. Tenhle systém umí to, že od vyhlášení prvního signálu poplachu, což je teplota, kouř, tak do 30 vteřin sem pod tlakem dostane ten inertní plyn, který jakýkoliv požár okamžitě uhasí. Je to 30 vteřin i s tím, že veškerá vzduchotechnika se musí uzavřít klapky, tak aby se to hermeticky uzavřelo.
9: Před zbudováním nového depozitáře uskladňovala Galerie hlavního města Prahy své obrazy třeba i v protiatomovém krytu v Hostivaři. Buchalce ale budou mít teď prostor také restaurátoři, pro které je připravených také hned několik ateliérů.
6: A z depozitáře nedaleko Buštěhradu zamíříme v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus do Poděbrad. Od čtvrtečního večera se tam odehrává festival Soundtrack. V pátek tam byl koncert symfonického orchestru, který hrál k hudbě filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii. A jak uslyšíte v reportáži Tomáše Malečka, hrála komorní filharmonie Pardubice.
10: Netoliko, že je tma.
11: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
12: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
11: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to... Myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
13: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
12: To už říká Adam Klemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
13: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením. Svítá,
12: probuď se už svítá. Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
14: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedii a najednou takový válečný film.
12: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že před obraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
14: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen.
6: To jsme se teď tak trochu ohlédli za pátečním večerem v Poděbradech a ještě zavítáme na Letnou. Žonglovat smíčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. I to si v těchto dnech zkoušejí děti na příměstském táboře v rámci festivalu nového cirkusu Letní Letná v Praze. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusu vyprodaná dlouho dopředu. Natáčela tam Tereza Cedidlová.
15: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Uhum. Tak teďkon sjeď do dřepu, šála pořád mezi nohama, výborně, teďkon rozděl šáličky, to je těžká část.
16: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
15: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se,
16: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
17: No, bylo to sice poprvé v životě, vylezl jsem vlastně herce vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn. že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že do velkých výšek a je to takový fajnový si to prostě zkusit.
16: Krištofa přivedl na příměstský tábor na letní Letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
15: Rozmotat uzel a dolů. Perfektní.
17: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví, ale jako na šále asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
16: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
15: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic, ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo tak je rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaké prvky, co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
16: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
15: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Jak se ubránit pokusům o nadměrné uchopování moci? Tak to je otázka, kterou si chce od září klást Činohra Národního divadla Praha spolu se svými diváky. Nová témata a inscenace přinese 144. sezona, ale i do státní opery, baletu nebo Laterny magiky. Kromě zastavení nad chystaným repertoárem šéf Národního divadla Praha Jan Burian uvedl do Síně slávy operního pěvce Štefana Margitu. Na pondělním zahájení sezony první české scény byla i kolegyně Michaela Pištěláková. Jaká to
19: nádhera. Vy můžete zpívat na celém světě kdekoliv, ale člověk, když se vrátí domů, tak je to něco úplně jiného.
20: Srovnává zážitky z Londýna, New Yorku i Prahy 70-letý tenorista Štefan Margita.
19: Je větší tréma a hlavně je strašně důležitý, aby člověk, čím se stává populárnějším, aby mu nestoupla sláva do hlavy, protože to já říkám, že to pak nastává konec kariéry.
20: V Pražském národním divadle zpíval poprvé ve 28 letech. Jeho kariéra začala ale ještě předtím v rodných Košicích.
19: To je hodně, strašně hodně. Samozřejmě moji úplně malinkatou roli v Košickém divadle Ruiz Trubadurovi, kde jsem měl strašnou trému. Ale pak samozřejmě, když jsem se dostal do Národního divadla, Janáčkovský repertoár, krásná, nádherná role v Její pastorkyně Láca, pak Hoffmanovy povídky, pak Billy Budd, no a teď hodně, jak jsem dělal poslední dobu, já jsem dělal 21 inscenací už opery Zlatá rýna od Richarda Wagnera, takže to jsou takové krásné, veliké role, na které se vždy těším.
20: Národní divadlo ocenilo i nejmladší umělce, mezi nimi Matyáš Ram, Bas Laterny magiky, pěvec Daniel Matoušek nebo japonská baletka Nana Nakagawa. Cenu za činohru dostal 28-letý Zdeněk Piškula.
21: Tady jako opravdu, jak se říká, není malých rolí a když člověka prostě nějaká ta role baví, byť je tam třeba jenom na 5 minut, tak si dokáže díky tomu ten večer užít a dokáže překvapit diváky tím, že ta role může být zapamatovatelná.
20: Od listopadu bude hrát Piškula v komedii Tulipánová horečka o nástrahách kapitalismu.
21: Když se sejde jako dobrá parta lidí, co si důvěřuje a nestydí se před sebou, což v rámci toho souboru je možný, tak pak tam vzniká ten prostor aspoň pro mě, pro nějakou tu jako svobodnou tvorbu a bez ostychu zkoušet všechno možné, co člověka napadne. Což mám pocit, že se mi tady každou inscenací a každým rokem děje líp a líp, protože ty lidi víc a víc poznávám a vlastně se cítím bezpečně.
20: Novinkami repertoáru budou také inscenace Moc bezmocných, Izrael a Mohamed nebo opera Svíný Tóth. 144. sezónu odstartuje Národní divadlo 1. září open airem na pražském Střeleckém ostrově.
18: A po reportáži z Národního divadla přidáme pozvání do kina. Svět zdecimovala pandemie a zbytky civilizace bojují o přežití. Režisér Ridley Scott posílá do kin postapokalyptický snímek s názvem Vzhlížet ke hvězdám podle úspěšného románu Petra Hellera. Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
0: Jasper.
1: Hlavním hrdinou filmu, který se v originále jmenuje The Dog Stars, tedy Psí hvězdy, je pilot Hick v podání Jacoba Elordiho. Při pandemii přišel o manželku a teď přežívá na opuštěném letišti v Kolorédu. Společnost mu dělá nejen jeho pes Jasper, ale taky drsný samotář Bengli v podání Joshe Brolina. The world that was doesn't exist. Zatímco Bengli nevěří prakticky nikomu, Hick se odmítá smířit s tím, že za hranicemi jejich malého světa už nic není. Naději mu dá slabý rádiový signál a Hick se rozhodne hledat jeho zdroj. Snímek, ve kterém hrají také Margaret Qualley nebo Guy Pearce, vznikl podle bestselleru amerického spisovatele a dobrodruha Petra Hellera z roku 2012. Postapokalyptický příběh je především o samotě, ztrátě a naději. Právě tu chtěl zdůraznit i Ridley Scott. Místo dalšího příběhu plného zombíků natočit film o tom, jestli si lidé dokážou zachovat lidskost i po zániku světa, který znali. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. 88letý Scott, který naposledy natočil pokračování Gladiátora, se tak znovu pouští do sci-fi žánru. Do jeho historie se nesmazatelně zapsal filmy Vetřelec, Blade Runner nebo Marťan. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
18: Krém, který slibuje zářivější pleť, může na první pohled vypadat jako obyčejný kosmetický produkt. V některých částech světa je ale světlejší kůže spojená se společenským postavením, úspěchem a také krásou. Režisér Martin Páv kvůli tomu vyrazil jak do Afriky, tak do Asie. Ve svém novém dokumentu s názvem Zářit sleduje několik lidí, kteří se s těmito představami snaží vyrovnat, každý po svém.
9: Nairobi, Dili a Soul. To jsou místa, která spojuje jeden fenomén. Touha po světlejší pokožce. A také představa, že čím světlejší pokožku člověk má, tím výš ve společnosti stojí. Právě na to se ve svém novém dokumentu Zářit zaměřil také režisér Martin Páv.
21: Myšlenka udělat tenhle film přišla roku v roce s mým doktorátem, kdy já jsem dělal výzkum v jednom z největších neformálních osídlení v Nairobi. A ruku v ruce s tím samozřejmě přišlo i téma toho bělení, kdy různí lidé, a vlastně je to taky jako fenomén, který se týká všech nezápadních kultur, tak aplikují na svý těla různé prostředky, které potom mají za následek to, že ta jejich kůže je o pár odstínů světlejší.
9: Dokumentarista potkal v Nairobi influencerku Skibery, jednoho z největších slamů na světě. Její identita na sociálních sítích je postavená na nadsázce. Ukazuje se v extravagantním oblečení, používá kosmetické doplňky na takzvané rozzáření kůže a vytváří obraz života, který má připomínat, že patří do vyšší společenské třídy.
21: Ta nápodoba toho krásného nebo toho, co nám předhazuje ta společnost, tak v jejím případě nemusí být nutně jenom o tom, že sklopí tu hlavu a tak jako submisivně se snaží do toho zapadnout, ale u ní je to i nějaká jako forma právě hravosti a vzdoru, což pak předává nějak důležitou message.
9: Touha po bělení pokožky existovala v různých kulturách už před kolonialismem.
21: Tohleto platilo i v Evropě do industriální revoluce, kdy pak se to mění, kdy najednou ten chudej člověk tak je spíš ten ledej, který pracuje od rána do večera v továrně a nemá možnost se slunit na rozdíl od těch, který ten čas mají. Takže potom vlastně do toho ten rasismus vstupuje samozřejmě ruku v ruce s kolonialismem.
9: Dnes se jednotlivé vlivy mísí a příkladem je třeba právě Jižní Korea, která prostřednictvím K-popu a popkultury sama vytváří globální představy o kráse. Jednou z hlavních postav filmu je také Češka žijící s korejským partnerem.
22: Mně přijde, že jako hodně Korejci, že mají rádi Evropany, bílí, ale že jakoby mají rádi jenom na chvíli, protože jako předpoklady, že všichni odletíme.
9: V Indii pak režisér sleduje 36letou Joan. Ta se snaží uniknout tlaku rodiny, která očekává, že se provdá.
21: Pochází ze středotřídní rodiny, což v indickém kontextu mít neprovdanou dceru, tak je zase, že už člověk riskuje nějaké společenské postavení. Joan se tomu snaží uniknout. Je to taková jako emancipovaná moderní žena, chce si toho partnera najít svojí cestou, ale to samozřejmě zase nevyhnutelně jako obnáší to podřídit se zase nějakým dalším tlakům a to je i to být zase světlejší. I don't have any problem with my skin or my
9: complexion. Other people who are telling me that you should have problem. Přípravky na zesvětlování nebo rozáření kůže jsou přitom v mnoha zemích běžně dostupné. Kosmetické firmy dnes často používají označení jako glowing nebo brightening, tedy rozzařující nebo zesvětlující. Vedle legálních produktů ale existuje i černý trh s mnoha nebezpečnějšími směsmi.
0: Kdy ty přípravky jsou právě spíš zpravidla levnější, dostávají se právě do těch slamů a do těch chudinských čtvrtí, ale ty třeba obsahují až jako tisíce násobně víc různých toxických látek, než by správně měly mít. V jejich důsledku potom ty lidi, když to dlouhodobě používají, tak si můžou přivést dost vážný zdravotní problémy, ať už jsou to nějaké jako rakoviny, chronický záněty ledvin a tak dále. A samozřejmě na tom vzniká nějaká forma, jak psychické závislosti, tak v případě těch nelegálních driáků, tak forma fyzické závislosti.
9: Dodává režisér Martin Páv, který uvede dokument Zářit v premiéře už na podzim. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
18: Představte si, že vlastníte rodinný dům v obci se 400 obyvatel, ta obec leží v údolí obklopené hustými lesy, nejbližší větší město Vsetín je vzdálené 10 kilometrů, krajské město Zlín asi 30 kilometrů. A během pandemie, někdy kolem roku 2020, se v přilehlé stodole rozhodnete hrát divadlo, třeba pro děti, nebo pořádat koncerty pro dospělé. To jsem právě popsala vznik poměrně jedinečného projektu Stodoly u rohlíků. Tato rodina opravdu existuje. Jmenují se Rohlíkovi. A jejich syn se spolu se svými přáteli z této stodoly rozhodl vybudovat kulturní centrum.
2: Tak nás to hlavně baví, organizovat tady ty akce, baví nás na tom ta komunitní činnost. Nemyslím si, že bychom měli ambici jakoby růst do velikosti nebo do počtu diváků, že takhle nám to bohatě stačí, ale spíš se snažíme přilákat tady na to místo něco zajímavého těm lidem, něco neobvyklého. Baví nás ta kultura na tom netradičním místě.
18: Dní tam na vyvýšeném pódiu a pod dřevěnou střechou vystoupí herec Daniel Krejčík s monodramatem Všechny báječné věci. Během léta tam hráli studenti Pražské DAMU.
4: A to je ona!
23: Vodoprávní úřad Hranice Okounová.
18: A také jsem tam zalítala já na představení tragikomické grotesky Bečva True Crime. Text napsal a režíroval režisér Městského divadla ve Zlíně a v současné době už také divadla FX Šaldy v Liberci Petr Michálek. Po 70-minutovém představení byla diskuze s lidmi, kteří se o kauzu otrávené Bečvy dlouhodobě zajímají.

0: tak jsem požádala o rozhovor s Tibora Goldefuse, dramaturga programu Stroly u rohlíků, jinak také studenta produkce na Pražské DAMU, a slovo jsem dala také už zmíněnému Honzovi Rohlíkovi, mladému 28letému muži, který o sobě říká, že rád fotí a s kulturou je spjat od dětství.
1: Část našeho publika jsou přímo místní, naši sousedé obyvatelé z Prlova, ano, ale samozřejmě poměrově jako malá část a větší část přijíždí právě z toho Vsetína, ze Zlína, ale třeba i z Brna nebo jako známí a tak dále přijedou i z větší dálky třeba, a občas, když někdo úplně náhodně tady tráví na Valašsku dovolenou a dozví se o nás a přijedou, tak často i od těchto lidí slýcháme velmi pozitivní zpětnou vazbu a že jsou jako překvapení, že vlastně jsou rádi, že našli něco takového.
0: Rozhovor natáčím během diskuze po představení Bečva True Crime. Sedíme se s Tiborem Goldefusem a Honzou Rohlíkem na dřevěných lavicích nedaleko zaplněného hlediště. Na lavice, židličky nebo také na dřevěné špalky se vejde až 150 diváků. Z dálky se ozývá bečení ovcí. To stádo se pase nedaleko ještě před setněním. A slyším také zvuk kávovaru a cítím vůni sladkých makových koláčů. Ve stodole to působí jako na návštěvě u dobrých sousedů.
1: Je pravda, že nejvíce chodí na komedie, na něco, u čeho se pobaví, uvolní, dají si třeba nějaký drink, ale zároveň nám to ti lidi chválí, že ten náš program je opravdu různorodý a že si každý může vybrat to své. A dokonce máme i návštěvníky, kteří mi říkali, že rádi přijdou a že vůbec neví, na co jdou. Že jdou k nám, že u nás už byli několikrát a nikdy nebyli zklamaní. Vždycky byli překvapení, obohacení, inspirovaní, a že kolikrát už ti lidi přijdou i bez toho, úplně bez toho očekávání, že by si třeba nějak blíže zjistili, na co jdou, a nechají se prostě unášet tím, co tady od nás dostanou.
2: Jak reagují třeba, teď jsou tady herci ze Zlínského divadla, na tento koncept nebo na ten projekt?
3: Často jsou vlastně překvapení nějakým způsobem unešení z té atmosféry, která tady je a kterou my už

0: To, že vlastně přijedou přesně, jedou kopečkama a dojedou do obce Prlov, která má 400 obyvatel, pokud se nepletu. A spatří tohle, tak je to vesměs velmi pozitivní vždycky.
1: Co na to říkají vaši rodiče? Předpokládám, že maminka, tatínek, babička, prababička, dědeček, no prostě rodina tady pracuje a funguje. A předpokládám, že tu i bydlí, tady mají někde ložnici naproti.
2: Je to tak. Naši jsou, mý rodiče jsou neuvěřitelně podporující a velmi nám v tom fandí, a to doslova, takže nám s tím maximálně pomáhají. Jsou velice společenští a někdo by mohl být vadivý, někomu by to mohlo vadit, že má za barákem na dvoře 100, 150 diváků na nějaké kulturní akci, ale naši vlastně si to užívají spolu s námi. Maminka na každou akci chystá 3 druhy pomazánek, jako takovou
1: takové občerstvení
2: pro ty vystupující třeba. Tatínek zase s oblibou všechny osobně vítá, když k nám přichází a rád se s těmi lidmi jako zakecává, baví se na různá témata. Takže já myslím, že celá naše rodina se to vlastně jako dost užívá, že se tady něco děje. A jak už

0: A má to pro nás obrovské kouzlo.
1: Baví nás žánrová i souborová pestrost, proto rádi uvádíme představení z různých částí naší republiky, říká k dramaturgii Ctibor Goldefus. A když se obou, tedy i Honzi Rohlíka, zeptám, proč to vlastně dělají, odpověď mají jasnou.
0: Protože tady se cítím já doma, já jsem tady doma, cítím se tady doma, mám to tady moc rád a baví mě to tady prostě přinášet.
2: Je to hodně to stejné z nějaké lásky k regionu a to, že vlastně přes rok se sem moc nepodívám a přijde mi důležitý sem nějakým způsobem tu kvalitní kulturu přinášet, protože často zrovna v našem kraji převažuje ta mainstreamová nebo nějakým způsobem mi přijde, že tu spoustu věcí chybí, proto tenhle komunitní styl a spíše komorní akce, které jsou třeba dramaturgicky nějakým způsobem víc vedený.
1: V Kultuře Plus jsme vám představili projekt Stodoly u rohlíků v obci Prlov. Natáčela jsem tam přímo na místě s Honzou Rohlíkem a Ctiborem Goldefusem. A tím také vstoupila Kultura Plus do finále. Přeji vám pěkné dny plné inspirace. Loučí se Michaela Vetešková.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Pak úterý můžou studující rodiče žádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce. Letiště v americkém Nashvilleu by mohlo být přejmenované na počest zpěvačky Dolly Parton. Fotbalisté Slávie začnou ligu mistrů 10. září Slán. V listopadu si zahrají i s Arsenalem. A dnes bude polojasná až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlinářová z tiskové oddělení úřadu práce.
5: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
4: Žadatelé taky musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium. Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený.
6: O přejmenování nešvilského mezinárodního letiště na počest Dolly Parton usilovali fanoušci už dřív. V lednu 2025 založili petici. Ta tento týden nazbírala množství nových podpisů. Nashville, který je hlavním městem Tennessee, je často označovaný jako město hudby. Správa letiště by se změnou názvu i svými pravidly pro takové kroky měla zabývat v polovině září. Stávající předpisy totiž podle deníku New York Times zakazují pojmenovávat objekty po osobě, která není mrtvá alespoň 2 roky. Dolly Parton zemřela tento týden. Do paměti hudebních fanoušků se zapsala jako královna country. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
4: Na většinu koupališť v Česku přišlo letos víc lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénů a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo v Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnera vliv hlavně tropické počasí.
7: Když bychom to konkrétně stáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70.

0: Paku a o týden později se v Istanbulu utkají s Fenerbahče. Následují dva listopadové zápasy doma s Arsenalem a Villarrealem. 8. prosince se představí v Mnichově proti Bayernu a po pauze v lednu nastoupí v Portu týden před závěrečným domácím duelem s Aston Villou. Rozpis zápasů zveřejnila Evropská fotbalová unie na webu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: UEFA zároveň zveřejnila i termíny pohárových duelů Sparty, Plzně a Jablonce. Pražané vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy 16. září venkovním zápasem v Jerevanu proti Araratu Arménia. Plzeň o den později přivítá Union Saint-Gilloise. Jablonec začne základní část konferenční ligy 15. října ve Freiburgu.
2: Nehoda na D1 za Všechromy a překážka na D55 u Nedakonic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Velké Popovice havarovalo osobní auto. Na 15. kilometru narazilo do svodidel. Nehoda je v mírné zatáčce a následky blokují odstavný pruh. Na D55 z Uherského Hradiště do Bzence čekejte překážku ve sjezdu na Nedakonice. Na exitu na 56. kilometru stojí porouchané vozidlo. A na nehodu pozor na silnici 477 z Frýdku Místku do Bašky. Ve starém městě v Jamnické ulici havarovalo vozidlo u odbočky do Skalice. Místem s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Chodil na obědy do hospody Mexiko v Palackého ulici v Pardubicích. Sedával v samém rohu a do pozdního odpoledne usrkával pivo. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák je bývalý válečný pilot britského královského letectva, držitel mnoha vojenských vyznamenání a jeden z mála, kteří přežili velký útěk ze saganského zajateckého tábora. Jeho příběh zpracovala v dvoudílném pořadu Šárka Kuchtová.
3: Téma plus.

0: Bedřich Dvořák sloužil jako pilot u 312. perutě britského královského letectva. Byl sestřelen, zatčen a uvězněn v táboře Stalakluv 3 v Saganu. Krátce po jeho příchodu do tábora začali uvěznění letci kopat 3 tunely na svobodu. Uprchnout mělo 220 vybraných zajatců, mezi nimi i pilot Bedřich Dvořák. Více už badatel Vladislav Severin.
1: 11. dubna 43 to začalo a jeli opravdu ve velkém stylu, bok po boku, nerozhodovalo ta národnost, spíš dovednost každého jednoho z nich. Čechoslováku tam bylo na 18, musíme mluvit o důstojnicích, tohle všechno byli důstojníci v tom severním táboře, ale ne všichni byli zapojeni, to zcela určitě, protože, když to řeknu, neuměl kloudně malovat, takže nemohl dělat falešné dokumenty. Měl klaustrofobii, tak nemohl jít kopat dolů do tunelu. Byl levej na něco přišit jehlou, tak maximálně knoflík, nemohl být v Ryčovské dílně. Takže z toho už byl takhle vlastně vyčleněný, ale co mohli největší masy těchto chlapů dělat potom, když se kopali tunely, tak vykopeme ze spoda něco, což tam v tom případě byl jasně žlutý písek, tak ho budeme roznášet. A to byli tučňáci, kterých bylo největší množství. Řeklo se jim tučňáci schválně, protože oni měli kolíbovou chůzi, měli pytlíky z ustřižených spodků, měli to pod svými kalhotami a postupně, jak chodili, tak to vypouštěli. Několik kilo na každé noze, takže se kolíbali jak tučňáci, proto tučňáci. Takže i spousta našich důstojníků, kteří nikde nejsou vzpomenuti, ti letci, se podíleli na tom roznášení.

0: Když se začaly kopat tunely, tak to nebyl první pokus o útěk podzemním tunelem. Úplně první pokus proběhnul v takzvaném východním sektoru toho tábora, těsně u plotu, kam ještě zajatci mohli, a to pomocí švédské bedny. Sestrojili si z materiálu, který tam našli, nebo jim Němci něco dodali, švédskou bednu na cvičení a na skákání. Byla tak veliká, že ve vnitřku byl kopáč schovaný, 4 statní nosiči vynesli na plochu, poklepali, že už tam je, a on začal hloubit tunel do země. Mezitím tam cvičili a když on už měl naplněný ty váčky, no, pytlíky s pískem, tak zabouchal a ty, kteří tam vlastně dávali záchranu té švédské bedny, tak skončili cvičení, odnesli to dovnitř, vysypal se písek a zase druhý den, nebo ten den ještě odpoledne, to nosili pořád na stejné místo, které bylo na tajnačku označený, a kopali. To byl tunel, který byl doslova několik metrů, třeba 10 metrů dlouhý, aby se dostali ven z toho tábora, ale nebyl vůbec pažený. On byl hrozně mělko pod povrchem, tak aby se nedal prošlápnout, kdyby někdo pro něm přešel, ale byl ve tvaru vlastně jako vejce, což je nejpevnější tvar v materiálu, který není vydřevený. A zase na tom se podíleli chlapi, kteří trošku něco věděli o hornictví, takže jim řekli, že tenhle ten tvar, vlastně ta elipsa nebo vejce, co tomu říkalo, je nejvíc nosný. Takže skutečně se podařilo tímhle tunelem pár lidem utíct, pak se to zkoušelo sem tam taky, ale prostě to nemělo žádný efekt. Tady se ty tunely začaly stavět, ty Tom, Dick a Harry, opravdu, že budou profesionální, budou vydřevený, budou tam mít osvětlení. Baráky stály na takových pilonech. Byly zhruba 40 cm nad zemí, aby nebyly přímo na zemi. A se zemí ten barák byl spojen akorát vlastně betonovým coklem pod jednotlivými kamny v těch barácích, kde se topilo v těch místnostech pro zajatce. Nebo se zemí byla spojená malá umývárka v tom baráku, kde byl odtok vody do kanalizace. A tyhle ty místa, to znamená, jestliže se chtěli prokopat, tak museli nejdřív se prokopat betonem a cihlami těchto těch pilířů, co byly pod těma kamnama. A teď si vemte, že neměli zbíječku, neměli dláto, to si museli všechno někde ukrást nebo z něčeho vyrobit. A teď ještě, když dělali ten rámus a kopali v té místnosti, aby prokopali třeba konkrétně pod kamny, kde by ustil hodba vstupní do podzemí, tak dělal rány tím, jak do toho klepal. Takže oni z různých plechovek od sušeného mlíka a těchto těch věcí tak dali dohromady partu dalších zajaců, kteří si před ten barák sedli a začali z těch plechovek vytloukat nějaký nádoby, které by mohli použít jako si pro sebe na vaření nebo na něco, takže dělali neskutečný rambaj smlácení do plechu, aby se v tom schovalo to tlučení do betonu a pro tesání se do podzemí. Takže tohle to samo o sobě bylo nesmírně náročné. A pak to ještě někde uklidit. Ale dostáváme se do země a tam už bylo potřeba opravdu udělat pažení. Takže z čeho pažení? Ze dřeva. Kde se bereme to dřevo? V každé ubikaci byly patrové postele a každá patrová postel měla prkínka, na kterých byl slamník, papírový slamník vyplněný slámou, měli i papírový polštář naplněný slámou, takže vybírali ty prkínka, které měli pod tou madrací, když to řeknu. Vybírali ty prkínka z postelí, takže pak mnoho zajatců spalo na posteli, že měli jenom 3 prkínka. Jedno prkínko měli pod hlavou, jedno měli pod zadkem, jedno pod patama a ostatní bylo vyplněné různýma provázkama. Takže se stalo, že někdy se blbě zavrtěl, nahoře ono to prasklo, on celý postelí spadnul na toho spodního a ten spadnul s tím až na zem, takže i tohle k tomu patřilo. Samozřejmě vyřezali z baráku, co mohli. Někde zmizeli celý postel, když nebyla obsazena, tak to celý sebrali tu patrovou postel, nebo místnosti v těch dřevěných barácích byly olištovaný v rohách takovýma lištama. Ty utrhali a použili to potom, aby měli kolejnice s vozíky, takže ještě rozřezávali vlastně věcma, které sehnali, nebo si udělali pilky, nebo někde, když tam přišli nějaký dělníci německý něco upravovat, tak jim ukradli. Takhle se stalo, že jim ukradli i elektrický drát, když si potom celý ten tunel Harry osvětlili elektrikou.
1: Je to těžký jako prase, fuj!
2: Dej to sem, Ivoši.
1: Tady to je, šéfe. I řekl Bůh, budiš světlo. A v tunelu bylo světlo.
2: Nedělej kraviny. Kolik toho asi je?
1: Na 200 metrů.
2: No, tak to bude stačit. Elektrikáři už o tom vědí?
1: Že se jim ztratil drát? No teď už asi jo. Ale ty mají sami strach, hlásit to nebudou, neboj.
2: Dáme to hned dolů do tunelu, kdyby začali šmejdit. Začněte sbírat po barákách žárovky.
1: No to by se člověk nezavděčívali. Holt rozkaz je rozkaz.
2: A potřebujeme taky ještě prkna.
1: Co? To už zas došli? Já už mám pod slamníkem jenom 3? Cigoš mi tam dokonce musel natáhnout provázky, abych k němu v noci nepropadl.
2: No, snad kluci někde něco splašej.
1: Tak já s tím drátem lezu dolů, ať si na to naše veledílo co nejdřív můžeme posvítit. Franto, střídám!
0: Když se začali kopat tunely, vydřevený, tak hluboko, aby mikrofony, které oni měli na seismickou činnost, Němci tam taky zabudovaný, který do určité hloubky brali, kdyby se někde kopalo, takže oni se pustili do hloubky až 9 metrů. A tam už bylo potřeba opravdu udělat pažení ze dřeva. V každé ubikaci byly patrové postele a každá patrová postel měla prkínka. Byly zhruba 15 cm široký a zhruba do 60 cm dlouhý. Takže tím byl daný limit rozměru toho tunelu. 60 na 60, to bylo v ideálním případě. No a teď si vemte, jaký máte široký ramena, jak jste vysoký, takže vlastně se tam plazíte. Musíte vybírat písek a v té hloubce byl pořád písek, písek, písek, takže se to muselo dřevit, aby se to nesesypalo, ale mnohdy se stalo, že i při tomhle kopání zaslechli praskavý zvuk a najednou se to sesypalo. No a spadnul třeba kubík písku. To je tuna. A teďka to toho kopáče klidně zasypalo, že mu koukali jen nohy. Vždycky tam byli ve dvou, ten byl za ním. Ale vemte si v tomhle tom rozměru, takže on mu nemohl nikde pomoct obejít ho. Musel ze zadu ho vydolovávat a doufat, že bude tak rychlej, že on se v tom písku neudusí. Postupně v té 9-metrové hloubce najednou nebylo jak dýchat. Takže oni z plechovek sušeného mlíka, které dostávali v balicích Červeného kříže, prořízli dno, začali je na sebe napojovat, dělali zhruba metrový kusy, který pak vnášeli do podzemí a tam se to dál posunovalo s tunelem, dávalo se to do podlahy a foukal se vzduch. Ale čím se bude foukat vzduch? Takže ze starých kufrů batohů udělali vlastně dvoučinnou pumpu, takže pro ní museli v podzemí vytvořit zvláštní prostor, kde byl pumpař, který byl jako když vesluje na lodi dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Takže jedním pohybem ta pumpa nasála vzduch ze zhora, druhým pohybem se ten vzduch překlopil klapkama a fouknul se do tunelu čerstvej. A při zpětným pohybu to fungovalo zas opačně a ten vydechnutý vzduch šel nahoru zase speciálním kanálkem z toho baráku a ven na střechu, aby to nikdy nebylo vidět. A postupně se tunel prodlužoval. Tom, Dick a Harry se stavili zároveň. Nejvíc postoupil Tom, ale když už byl opravdu daleko na hranici, že už by se pak dalo uvažovat, že jsou mimo tábor, Němci ho objevili a vyhodili ho do vzduchu.
3: Doha je. Roční práce k ničemu.
4: Co budeme dělat, Vali?
2: Dohodli jsme se, že zastavíme práce v Dickovi.
3: Jasný. Má sotva 12 metrů.
2: Všechny síly půjdou do Harryho. Teď jsou Němci spokojení, ale nemáme moc času, než začnou zase čmuchat.
4: Kolik zbývá?
2: Mělo by se to stihnout do konce března.
4: Nebudeme mít pro všechny civilní šaty, Vali. Já nemám materiál.
2: Béďo, nestihnou se dodělat ani všechny doklady. Nedá se nic dělat, nemůžeme to oddalovat. Někteří z nás prostě zkusej štěstí.

0: od toho, jak kdo pracoval při té práci, přípravě, dokumenty, kopání a podobně, se odvíjelo i pořadí v tom útěku. Prvních několik desítek zajaců v podstatě bylo určených od toho nejvyššího vedení. A záleželo na těch zásluhách. Konkrétně Arnošt Valenta, který byl tím nejvyšším šéfem přes tu zpravodajskou část získávání všech informací a materiálů pro ten velký útěk, tak ten dostal pořadí číslo 3. Když si vezmeme, že přes 200 chtělo utíct, tak je to opravdu něco velmi, velmi zásadního. Ivo Tondr, ten dostal číslo 4 a Bedřich Dvořák číslo 18.
1: Je to tady, pánové. Zítra se jde na věc.
2: Pozítří pivo ve Vratislavi a popozítří u fleků.
3: Kdo má být tvůj parťák, Ivo?
2: To se neví, jak to vyjde. Možná půjdu s Johnem Stourem. Uvidíme, jak to půjde.
1: Sejdeme se v prvním vlaku. Ale neznáme se. To snad nemusím zdůrazňovat.
3: Jasný.
1: Držme si palce.
2: Tak chlapci, přeji nám krásnou a nikým a ničím nerušenou poslední noc v zajetí. Ať se vám zdá něco překrásného.
0: Bylo jich připravených 220. 200 plus 20 jakoby náhradníků. Systém byl udělaný tím způsobem, že všichni dopředu věděli, jak to bude probíhat. Aby to nebylo nápadný, že najednou se 200 lidí nahrne někde do baráku, tak postupně během toho dne, kdy se rozhodlo, že večer se bude utíkat, z té 104 ty obyvatele, kteří nešli do toho útěku, tak se přemysťovali na úplně jiný ubikace a naopak se přemysťovali ti, co měli do útěku, do 104. Na chodbě seděl u stolu důstojník, který řekl, tak ty budeš v pokoji číslo 17, lezeš tam na postel a potom 10 minut předtím řekl, připravte se, za 10 minut jdete, pak přišel další pomocník a teďka jdete a odváděli. Prostě muselo to kmitat za sebou, jaký zní řád japonského Shinkansen. Pod nástupu odpoledním se přesunuli ty důležitý lidi, co se týkalo provozu tunelu do podzemí. Na prvních 15 metrů a posledních 15 metrů dřevěných kolejích v tom tunelu, kde na vozíkách se měli přesunovat ty zajatci, tak rozstříhali deky, natloukli je na ty koleje, aby ty kolečka nerachotily. A navíc se tam dali za sebe dva závěsy z dek, jak se v tunelu svítí, tak aby to nesvítilo šachtou, která vedla kolmu nahoru, ven. Připravil se tam personál, který bude jako první přetahovat planem na vozíčkách mezi těma stanicema Piccadilly Circus a Leicester Square podle londýnského metra na těch vzdálenosti zhruba 110 metrů. Všechno bylo připraveno a večer se mělo začít výstupem z tunelu. No, zjistilo se, že ten první vystrčil hlavu a s hrůzou zjistil, že výpočtáři se spletli ve výpočtu dílky tunelu a nekončí v lese za táborem, ale mezi táborem a tím lesem asi 13 metrů od strážní věže. A navíc po obnějším úvodu tábora chodili i strážní, kteří chodili v podstatě 2-3 metry od ty díry. A byla jenom otázka času, kdy si toho někdo všimne.
4: Další, no tak, rychlé. Poslouchej. Objevily se komplikace. Nevylezeš v lese. Nahoře je k žebříku přivázaný lanko. Když cukne třikrát za sebou, musíš vyskočit a běžet k lesu. Za prvním křovím zalehneš a dáváš signál dalšímu. Hlídáš strážný na věži i pochůzkáře. Všechno jasný? Tak jdi, zlom vás!
0: Takže takhle postupně se tím tunelem dostávali ven a utíkali směrem k nádraží, což bylo přes les ještě dál na sever. To nádraží si musíme představit jako veliký, protože to bylo nejdůležitější nádraží mezi Berlínem, Breslau a východní frontou. Koleje z toho nádraží vedly na 7 směrů, takže opravdu veliký. První desítky těch zajatců, který měli uprchnout, byli nejlíp vybavený. Měli jet vlakama. Měli peníze, doklady, průvodní dopisy, akorát si jízdenky museli koupit na tom nádraží. Takže jejich cesty směřovaly přes les k tomu nádraží, jenže o 10:30 byl poslední britský nálet noční na Berlín. Preventivně byl vyhlášen letecký poplach v Saganu a mělo to za následek to, že se vypnula elektrika. A v tunelu zhasly světla, které tam měli udělaný.
1: Co se děje? Nálet? Pěruňka, sežeňte lampy, musí být někde na baráku. Rychle, rychle, nestihneme vlak.
0: čas plynul, ale těch lidí se dostávalo hrozně málo oproti předpokladům. Pak už dostali se i ven takzvaný bačkoráři, to znamená ti, kteří neměli jet vlakem a po skupinách odcházeli. No ale bylo asi 5 hodin ráno. Takže řekli, že půjdou ještě poslední, ale chodil tam strážnej. A najednou ten jeden strážnej se zastavil a odbočil a šel směrem k té díře. On ji furt neviděl, protože koukal jinam. A ten, co tam vlastně vylejzal z díry, poslední z toho tunelu, tak s hrůzou čekal, že mu šlápne na hlavu. On furt vlastně nevnímal. Až pak najednou se zastavil, asi mu to došlo a teďka uviděl pod sebou tu díru a chlapa, tak sundal pušku z ramene, namířil na něj, ale spod té zástěny, která byla asi 3 metry dál před tím lesem, tak zakřičel jeden Nicht schießen, Posten.
1: Nestřílej! Nestřílej!
0: Ty, co byli v tunelu, na vstupním žebříku, v tunelech, na přestupních stanicích po baráku, tak začali pálit papíry, začali likvidovat koncentrovanou stravu a všechno možné a vracet se do baráku. Ale byli zamčený, že? Takže byl s tím velikánský problém, vyskakovali oknem. Těm se nestalo nic, ale 80 lidí se dostalo z tunelu. Z těch 80 lidí, 4, byli chycený u východu z toho tunelu tím strážním. Byli okamžitě sebraný do tábora. 76 lidí se z okolí toho tábora rozprchlo. Některým se podařilo odjet vlakem podle toho, jak měli štěstí. A dva z nich, byli to dva Norové, kteří vlastně se dostali vlakem až do Štětína a Nor umí norsky jako německy. Takže tam se dostali do přístavu jako dělníci, kteří jsou poslaní na práci, měli sebou falešný průvodní dopisy, falešný doklady, prošli tou kontrolou na nádraží v Saganu a dalšíma kontrolama po cestě. Nakontaktovali se na námořníky ze švédské lodě, převezli je do Švédska, ze Švédska je dostali k Angličanům a Angličani letecky převezli do Anglie, ty dva nory. A třetí, který mu se povedlo, to byl Holanďan, tak ten putoval kus vlakem a pak si říkal, nemusí to dopadnout dobře, další kontroly mohly změnit cokoliv a bude poplach, takže se vydal pěšky a šel do Holandska tam, odkud pocházel. Jeho tátu mělo gestapo ve Výsleších strašnou dobu a den předtím, než jemu se podařilo dostat se domů pěšky do toho Holandska, den předtím ho pustili, se synem se sešel a táta druhý den zemřel, jak kdyby čekal. A ještě než skončila válka, tak on už znovu byl v letectvu jako stíhací pilot a znovu lítal a bojoval. Takže to byly 3, kterým se podařilo uprchnout. A zbývá teda 73 těch zajaců. Těch 73 zajaců se rozprchlo, někteří byli chyceni až těsně u Švýcarska, někteří na našem území, někteří v tom Německu. A Hitler, když se to dozvěděl, tak dal příkaz, že všichni se musí postřílet.

0: Göring se proti tomu bouřil v uvozovkách, takže Hitlera umluvil na 50. Rovný číslo 50, že se postřílí. Zajatci, když připravovali ten útěk a do toho útěku šli, tak samozřejmě vycházeli spíš z těch optimistických věcí, že my se můžeme pokusit o útěk a mohli by nás tak nejvíc zavřít do vězení na nějakou dobu, než nás dostali zpátky. Ale už se něco blížilo a něco ve vzduchu bylo, protože naznačoval to i německý velitel toho celého zajateckého tábora von Lindeiner a říkal, prosím vás, neutíkejte, buďte rádi, že jste tady, protože mohlo by to dopadnout moc špatně, ale myslím až moc špatně. A jeden z zástupců velitele, který měl dost jako styky s těma zajacima, protože to byli letci kolegové, měli korektní vztahy, přišel se rozloučit za jedním z těch starších důstojníků velících britských zajaců. A odcházel a říkal, prosím vás, neutíkejte nikde. Je to špatný, pokud byste chtěli někde utíkat, ať ta skupina není větší než 6 lidí. A rozloučil se, odešel. Takže něco ve vzduchu viselo, ale nikdo nepřemýšlel o tom, až že by to bylo tak brutální. Někteří měli obavy, třeba Arnošt Valenta, který byl popraven, tak se ho z výpovědi toho kolegy Maršla, který s ním ve dvojici utíkal, tak pak vypovídal, že Valenta měl strach z toho, že zkrátka je Čech, tak jestli na to nebudou takhle nahlížet. Ale tohle nepředpokládal vůbec nikdo, protože to bylo absolutně za čarou. Ti zajaci, kteří byli pochytaní, tak byl daný povel gestapu, že budou oni řešit všechny tyhle věci a budou mít speciální pak tajný rozkaz. Jinak, jak se ty zajaci rozprchli, tak 90 tisíc německého personálu, ať domobrany v filozofkách, policie, četnictvo a všechno, tak po nich pátralo 90 tisíc lidí, to znamená, opravdu zaměstnali ten aparát. Takže oni, jak je pochytali, tak dostali se do ruk gestapu. A gestapo je vyslýchalo, ale tam se nerozhodovalo, kdo přežije a kdo bude popravený. Říká se, že rozhodovalo to, jaký byl národnosti. Vůbec to není pravda. Rozhodovali úplně jiné věci. Oni shromáždili všechny tyhle materiály a dostal to za úkol vyřídit a rozhodnout, kdo bude popraven, Artur Nebe. Byl to kriminalista z Berlína, který dostal na stůl tyhle karty. Měl ještě k ruce jednoho pomocníka, který mu připravoval jednotlivé podklady. Ten pomocník, tak pak po válce vzpomínal, že tenhle Artur Nebe začal lidově řečeno doslova chlastat, protože on byl kriminalista, nebyl to nácek, gestapák prvoplánově, ale kriminalista. A dostal tohle na stůl, lidi v životě neviděl, oni nic neprovedli, byli to zajatci, kteří regulérně uprchli. A takže vzpomínal, že tam třeba říkal, tenhle je moc mladý, tenhle má děti malý. Takže ale musel těch 50 udělat, takže označili 50, pak šli dálnopisy na ty jednotlivý gestapácký stanoviště v uvozovkách, když to takhle řeknu, tam, kde o tom měli rozhodovat a bylo daný, že přijde dálnopis, za 15 minut je další a v tu dobu musí u dálnopisu být jenom velitel a nikdo jiný tam se v té místnosti nesmí pohybovat. A tam přišel ten tajný rozkaz, už s konkrétníma jménama, protože věděli, kde jsou jednotliví zadržený, který mají být zastřelený. A máte to udělat tak, že je vezou prostě někam do vězení nebo zpátky do tábora a po cestě se má zastavit, aby si odskočili někde u lesa a už byli určeni gestapáci, každý k jednomu a ze zadu je popravili ranou do týla. Pak okamžitě převíz do krematoria, spálit a vrátit ty urny, protože kdyby bylo tělo, tak by bylo jednoznačně vidět, že byli popraveni. Takže těch 50 bylo tímhle způsobem popravených a k těm národnostem v útěku bylo zhruba 7 Poláků. Poláci byli popraveni všichni. Čechoslováci byli 3 v útěku. Tondr, Dvořák, Valenta. Valenta byl zastřelen, Dvořák a Tondr přežili.
1: Arnošt Valenta prchal spolu s Henrym Johnny Marshallem, ale chytili je poblíž Kolfurtu už 26. března. Valiho, tedy Arnošta Valentu, gestapo o 5 dní později popravilo ranou do týla na půli cesty ze Zhořelce do Saganu. Ivo Tondra dopadli nedlouho po něm, pravděpodobně 27. března ve vlaku do Liberce. Nejdéle z této trojice československých pilotů unikal právě Bedřich Dvořák. Více už historik Jiří Rajlich.
2: Pokud je o Bedřicha Dvořáka, on prchal s Desmondem Plunkettem, kapitánem královského letectva. To byl Angličan narozený v dnešní Zimbabwe, tehdy Rodézi. A opustili tunel, dostali se na železniční stanici v Saganu, nastoupili do rychlíku bez lízků, dorazili do Klacka a šli vlastně cestou do protektorátu. Jejich původním záměrem bylo projít protektorát, tam se někde skrýt, připravit se na další etapu, nejspíš do Švýcarska.

0: Šel jsem s Desmontem Planketem. Měli jsme civilní obleky, které jsem ušil z našich leteckých uniform, padělané doklady a velmi dobré cestovní povolení. Nejdřív jsme jeli vlakem a pak pěšky až k protektorátní hranici. Napadlo hodně sněhu a nám se šlo těžko. Místní lidi nám pomohli obejít celnici a doprovodili nás do Nového Hrádku, kde jsme zůstali v hotelu až do večera 28. března. Novohradský hoteliér nás potom poslal dál do Nového Města nad Metují, kde nám domluvil úkryt ve stodole. Pod senem jsme zůstali 4 dny a pak pokračovali dál do vesnice Spy. Tam jsme se dali trochu dokupy, umyli se, oholili a táhli dál. Doufal jsem, že najdeme pomoc u někoho ze starých známých v Pardubicích. V Pardubicích jsem nikoho z přátel nenašel. Přespali jsme v hotelu a druhý den odjeli do Prahy. A po pár dnech pokračovali na jich hranicím protektorátu. Vlakem až do Klatov.
1: 8. dubna 1944 je na Klatovském nádraží zatkla česká protektorátní policie. Ta je předala gestapu. Mimochodem to klatovské gestapo mělo jako opravdu špatnou pověst. A ty je drželi několik měsíců. Ne přímo v Klatovech, tam byli jenom několik dní, ale byli vězněni přímo v Praze. Ve věznici gestapa na Pankráci. V listopadu 1944 je odvezli do vojenského vězení v Praze. To už mělo souvislost v tom, že celou tu věc převzala německá vojenská justice. Oni byli vězněni v tom posádkovém vězení na Hradčanech. To byl ten domeček, jak se tomu říkalo. Ten Planket byl pořád s ním, což bylo strašně zajímavé, protože Němci ho podezřívali, že je Čech, přestože česky vůbec neuměl a ani nevypadal moc jako slovanský, on byl takový ryšavej, takže ho podezřívali ještě k tomu, že zatlouká, že je Čech, jo, takže prostě byl na tom opravdu mizerně psychicky. Později si po válce s Bedřichem Dvořákem dopisoval a stěžoval si, že prostě celé ty válečné zážitky na něm zanechali docela dost stop.
2: Když byl tedy dopaden, tak se v Pečkově paláci v Praze zhledal opět s Ivo Tonderem, kterého dopadli o několik dní dříve než jeho, a on také prchal s jedním Britem, Johnem Stavrem. Potom spolu prošli několika zajateckými tábory a nakonec byli jak tedy Bedřich Dvořák, tak i Ivo Tonder internováni v táboře Oflak 40 v zámku Kolditz. Při jednom ze spojeneckých náletů na Torgau byl zničen také veškerý soudní spisový materiál, a to včetně obžalob, které se týkaly i obou Čechů, čili v podstatě Němci už proti nim na konci války neměli dostatečný materiál, prostě aby mohli odsoudit k nejvyššímu trestu.
3: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V létě a na podzim 1944 se ta nacistická justice snažila vypořádat i s těmi takzvanými českými velezráci, to znamená letci, kteří byli drženi v německém zajetí. Hrozil jim samozřejmě trest smrti na základě těch zákonů, hlavně toho pověstného paragrafu 91a Říšského zákoníku. To byla zemězrada, velezrada, vyhnutí se pracovní povinnosti, pozdvižení zbraně proti mateřské říši. V podstatě každé z toho provinění mohlo mít pro ně po té soudní stránce fatální následky. Nicméně, stejně jako předtím, se o tom prostřednictvím ochranné mocnosti dozvěděla britská vláda a pohrozila represáliemi na zajatých německých letcích, pokud se se zajatými českými letci nebude zacházet jako s každými jinými příslušníky královského letectva bez ohledu na národnost.
4: Mezi zajatými piloty byl i československý letec Petr Uruba, jehož vzpomínky jsou uloženy v archivu Paměti národa.
5: Na Pečkárně v Praze, tam jsme byli vyslýcháni a oni samozřejmě měli naše protože armáda měla dokumenty. I když jsme tvrdili, že nejsme jako třeba Bernard, ten si přejmenoval jméno na Bernet, podobně, ovšem oni řekli, no jo, dobře, my to tady máme, my víme, kdo jste a jste zrádci a pro vás, ale my budeme dodržovat úmluvu, půjdete před válečný soud. No a taky nám dali německého advokáta. A ten advokát řekl, já vím, tak já vás budu obhajovat, ale vy jste skutečně příslušníci říše, proti říši jste bojovali, tak já nevím, ten trest smrti já asi nezměním. No tak nebylo to nic veselého. Ale slíbili nám, že nás nebudou věšet, že nás zastřelí. Takže jsme měli na vybrání.
1: Němci to vyřešili tak, že aby nestratili tvář, tak ty československé letce v tom soudním řízení dali zpátky do zajateckých táborů s tím, že soud s nimi proběhne až po vítězně skončené válce. Ta se konala trošku jinak, jako než si představovali. Takže z těch 52 zajatých československých letců se z toho zajetí nevrátil jenom ten Arnošt Valenta, kterého zavraždili po tom saganském útěku. A ostatní se v různých táborech dočkali osvobození v průběhu dubna 1945 nebo v prvních květnových dnech. Pokud jde o Bedřicha Dvořáka, tak ten se společně s Ivo Tondrem dostal v lednu 1945 do toho speciálního zajateckého tábora Oflak 40 v Koldicu. Tam bylo mnoho kategorií zajatců, mimo jiné i českoslovenští letci v soudním řízení. Dřív, než mohla nacistická justice cokoliv podniknout, tak byl tento zámek, tábor i město osvobozen, respektive obsazen americkou armádou.
5: Koldic, to je město na řece Muldě v tom Sasku mezi Lipskem a Drážďany a tam jsme byli drženi jako rukojmí a čekali jsme na ten vojenský soud. Jinak tam byla také skupina zvláště důležitých zajatců, příbuzní z královské rodiny, Lord Lascelles, a pak z Varšavského povstání, ten velitel Varšavského povstání, Bur Komorovský, se svojí skupinou, tam jsme byli drženi. A tak probíhala v nejistotě ta doba, kdy se bude ten proces konat. Ovšem měsíce běžely a mezi tím přirozeně byla invaze v roce 1944 a americká vojska se valila, že západním Německem. To jsme všechno vlastně sledovali, poněvadž měli jsme tady sestrojený rádiopřijímač, tak jsme věděli, jak ta situace se vypadá a že ty americké armády postupují poměrně rychle a skutečně v dubnu, byl to 16. dubna, po nočním boji se americké armády probojovaly až do té pevnosti, kde jsme byli drženi. Ten den je k nezapomenutí, poněvadž sledovali jsme to, to byla neděle, z pokoje tam, kde se konaly bohoslužby. Američané stříleli na jedno postavení dělostřelectva za tou pevností a strefili se zrovna do toho křídla, kde byly německé kanceláře. Tak padre rychle ukončil bohoslužby s tím, že abychom sestoupili rychle do sklepa, abychom zachránili nejenom duši, ale také tělo.
6: Hi boys!
7: Američani! Američani jsou tady!
6: Bože, bože, že vám to ale trvalo, vy kuci americký. Kde jste byli tak dlouho?
8: Vy jste Češi?
7: Jo, my jsme Češi.
8: Dělali jsme, co jsme mohli. Já jsem nějaký Joe Stefan z Nebrasky.
6: Chlape zlatej, no tak to s náma pojedeš domů. Kuci, kuci, my jsme svobodní.
7: Svobodní.

0: Tři dny po osvobození letěli českoslovenští piloti zpátky do Anglie. Mezi nimi i Bedřich Dvořák, Ivo Tondr a Petr Uruba.
1: Američané zásobovali svoje jednotky a prázdné letouny se vraceli. Takže po tolika letech jsme zase sedli do letounu a pilot byl tak hodný, říká, já vím, se na to třesete, zkuste si to. No tak nám půjčil řízení, tak jsme tam ještě s kamarádem Bildou chvíli se drželi a řídili letoun. Přistáli v Anglii už na vojenském letišti a tam nastala pravda očista. No a to všem se už blížil vlastně ten konec války. A když bylo 8. května hlášeno, že válka skončila, tak jsme se dostali do Londýna. A to bylo něco úžasného, poněvadž potom, co ten Londýn vytrpěl, tak lidé byli šťastní, tak se dělali velké ohně, pálili se nábytek starý a pilo se na vítězství. A pak jsme se valili z toho Trafalgar Square dolů polmem až k Buckinghamskému paláci a tam jsme se zastavili, že čekali královská rodina, král Jiří VI, královna, matka a obě dcery, že na balkóně a s nimi Churchill. Tak mávali, samozřejmě další vlna už nás potom vytlačila pryč a tak jsme zase šli na zpátek. Tak prostě bylo něco úžasného.

0: O dalším osudu pilota Bedřicha Dvořáka vypráví litomyšlský historik Oldřich Pakosta.
1: Po skončení druhé světové války byl Bedřich Dvořák jednak tedy povýšen do hodnosti štábního kapitána a vrátil se do vlasti dříve než ostatní příslušníci československých leteckých jednotek na západě již tedy 2. srpna jako předvoj našich letců z západu a jeho úkolem bylo tady připravovat přesun našich leteckých jednotek právě z Británie do Československa. A 15. srpna roku 1945 stálo na ruzinském letišti 54 Spitfireů československého stíhacího křídla, čili Wingu. A potom slavnostní průvod našich západních letců prošel Prahou 21. srpna 1945. Ta pozice štábního kapitána Bedřicha Dvořáka byla patrná i z pořadí těch účastníků pochodu, boť vlastně pochodoval jako třetí za generálem doktorem Karlem Janouškem a štábním kapitánem Františkem Doležalem.
2: Ten úžasný pochod Prahou, kdy jsme potom procházeli jako ten západní odboj, že jak jsme pochodovali národní třídou a všude lidé jásali a tak dále. A ten Vilda, ten můj kamarád, jak šel vedle mě, říká, vidíš, jak nás oslavují? No, ale nevím, co bude za pár let. Řekl to jen tak a opravdu. Za pár let nastala jiná doba.
1: Od 28. října roku 1945 sloužil Bedřich Dvořák v hodnosti majora u 1. letecké divize a nejprve jako přednosta 1. oddělení štábu a poté jako náčelník štábu. Dnem 1. května roku 1947 se stal velitelem letecké základny 5 v Pardubicích. Ale o rok dříve byl pozván do Velké Británie spolu s dalšími československými letci na slavnostní setkání s králem a královnou o příležitosti oslav 1. výročí ukončení druhé světové války. On dokonce obdržel osobní pozvánku očíslovanou a označenou tedy číslem 959 tomuto setkání. V době uchopení moci komunistickou stranou v únoru 1948 působil major Bedřich Dvořák v Pardubicích jako velitel stíhacího útvaru vojenského a vlastně v podstatě ho to zasáhlo velice citelně, neboť byl okamžitě zproštěn činné služby. Téhož roku se ovšem v červenci oženil s paní Emou Karáskovou, rozenou Švandovou, a manželka se mu stala obrovskou oporou při zdolávání nastupujících životních útrap, které následovaly. 1. září byl Bedřich Dvořák propuštěn ze služebního poměru a o den později dostal její pojist z městského bytu v Pardubicích, který s manželkou užívali. Od prosince roku 1948 potom se domovem manželů Dvořákových stalo suterénní skladiště vedle skladu uhlí v domě doktora Josefa Krčmáře v Jungmanově ulici v Pardubicích. Zároveň se také o Bedřicha Dvořáka začala zajímat státní bezpečnost. V srpnu roku 1940 byl zatčen a poté internován. Během jeho internace byl suterénní byt vyplaven a Dvořákovi tak přišli o veškerý majetek. Bedřich Dvořák v podstatě nevěděl, proč byl internován na STB. Stále mu se byly kladly nějaké otázky týkající se jakéhosi důstojníka jezdectva, ale prostě důvody, proč byl zatčen, mu STB nezdělila.
3: Referát vojenské kontrarozvědky 9. leteckého praporu. Přísně tajné. 18. února 1956. Věc. Výpis ze zprávy informátora Dalibor. Pramen se dotazoval u soudruha Vladimíra Nekoxy na Bedřicha Dvořáka, bývalého velitele letištní Peruti v Pardubicích. Oba bydlí v domě doktora Krčmáře v Jungmanově ulici. Zjištění. Bedřich Dvořák je zaměstnán jako bagrista u národního podniku Zemní stavby Pardubice. Jeho manželka tamtéž v kanceláři. Dvořák chodí zvláště v poslední době do restaurace na Veselce a bývá dost často podnapilý. Nekoxa řekl, že sice neví k jakému účelu, ale že doktor Krčmář měl zvonek napojený přímo na byt Dvořáka. Krčmář byl jako bývalý primář okresní nemocnice nepřátelsky zaujat vůči lidově demokratickému zřízení, což bylo zřejmé z jeho jednání vůči pacientům a také z toho, že k němu docházela městská buržoazní smetánka. Krčmář měl ve své ordinaci vyvěšený diplom zasloužilého člena Národní gardy, což budilo nelibost pracujících. Dle slov informátora si Dvořák stěžuje, že jsou mu svěřovány ty nejtěžší úkoly, ale je prý se svou prací spokojen a prý si i dost vydělá. Dříve býval Dvořák veselý, ale poslední dobou je mrzut a opíjí se. Podepsán nadporučík vojenské kontrarozvědky Jiří Čimek.
4: Jsem Josef Tomáš, jsem vnuk doktora Krčmáře. Bydleli jsme v domě, který vystavil před válkou v Jungmanově ulici. A pana Dvořáka si pamatuju, když bydlel v bývalé prodejně v domě 1438 mého dědečka, který ho tam ubytoval, když byl ve špatné situaci po vlastně únoru 1948 pronásledován státní tajnou bezpečností a neměl kde bydlet. S dědečkem se znali nejspíše jako vojáci, protože dědeček byl vojenský lékař, byl ředitelem vojenské nemocnice dneska Štrosově ulici v Pardubicích a pana Dvořáka si pamatuju ve vzpomínkách z mého dětství jako velmi příjemného, vysokého, elegantního člověka. Byl vždycky moc milý a jeho manželka též. My jsme je chodili s mojí starší sestrou navštěvovat dole, kde bydleli v bývalém obchodu. Potom ještě pamatuju, že dostali byt naproti na rohu Nerudovy a Jungmanovy ulice, ale potom už později už ze vzpomínek mizí. Pak až koncem 60. let jsem se o něm dozvěděl, ale to už jsem ho nikdy nepotkal, když jsem se dozvěděl o jeho kariéře válečné.
1: Začátkem roku 1960 Bedřich Dvořák vážně onemocnil. Tak šlo vlastně o to, že se to nemoci promítla v veškerého strádání, ať šlo vlastně v podstatě o službu v letectvu, o dobu internace, o užívání nezdravého bytu v Pardubicích. On onemocnil skutečně vážně, ochorl mu celé tělo a po prodělání operací hlavy odešel 4. února roku 1961 ve věku necelých 49 let do invalidního důchodu. Ovšem právě reakce lékařů z Hradecké fakultní nemocnice byla podnětná k tomu, aby skutečně získali solidní bydlení. A tak manželům Dvořáku jim přidělil bytový odbor v Pardubicích zdravotně nezávadný byt 1+1 s příslušenstvím. No v roce 1968 zemřela manželka Bedřicha Dvořáka paní Ema a 29. srpna roku 1973 v Pardubicích pak on sám. Při rozloučení se zesnulým v pardubickém krematoriu pronesl smuteční projev jeho kamarád, plukovník František Fajtl.
5: Vážení smuteční hosté, přišli jsme se poklonit památce podplukovníka letectva Bedřicha Dvořáka, vynikajícího letce stíhače, statečného bojovníka za osvobození naší vlasti a našeho kamaráda. Než vypukla válka, sloužil Béďa jako poručík u stíhací letky v Olomouci. Nesmírně rád létal a vynikal v letecké akrobacii. My všichni, kteří jsme se s Béďou denně stýkali, jsme tušili jeho šanci stát se velmi úspěšným stíhacím letcem akrobatem. Béďa tvrdě trénoval a není pochyb, že cestu k vytyčené metě mu zatarasila jenom válka. Nacističtí okupanti mu násilím vzali křídla, ale ne odhodlání se násilí bránit. Odešel za hranice svědomím, že musí přijít doba odplaty za brutalitu a bezpráví. S prvními československými letci byl odeslán na frontu do severní Francie. I když se Béďa dozvěděl, že nepřítel má přes 2000 stíhačů a Francie jenom 400, jeho bojové nadšení a duch tím nijak nebyl dotčen. Psali o něm ve francouzských novinách. Za odvahu byl vyznamenán jako jeden z prvních cizinců vůbec francouzským válečným křížem. Když Francie padla, uprchl do Anglie a s 312. československou perutí se účastnil bojů ve slavné letecké bitvě o Velkou Británii. Dne 3. června 1942 se nevrátil z náletu na francouzský přístav Cherbourg. Byl sestřelen, zajat a poslán nacisty do zajateckého tábora. Zapojil se do přípravy útěku a byl vybrán mezi prvních 50 kandidátů. Dostal se až do vlasti. Bohužel byl později zadržen četníky a předán gestapu. V tu dobu začíná pro našeho kamaráda ta nejsmutnější část jeho života. Milý Béďo, loučím se s tebou za všechny tvé kamarády, zahraniční letce, které zpráva o tvém náhlém úmrtí velmi zarmoutila. Nakonec se s tebou loučím i já, jako se svým nejlepším kamarádem, se kterým jsem utíkal za hranice a kterému jsem byl velmi často povděčen i za záchranu života v krutých soubojích nad Severním mořem i anglickým a francouzským nebem. Děkuji ti za velkou službu, kterou si prokázal své zemi, za kterou si byl ochoten položit to nejcennější. Nikdy na tebe, Béďo, nezapomeneme. Budíš čest tvé světlé památce.

0: Bedřich Dvořák za svoji válečnou činnost obdržel celou řadu vysokých vyznamenání, a nejen československých, ale i francouzských a britských. Francouzské obdržel Croix de Guerre, to je válečný kříž, za tu svou bojovou činnost v bitvě o Francii a za to svoje zranění v leteckém boji 31. března 40. Obdržel také československý válečný kříž vícekrát, československou medaili za chrabrost, československou vojenskou pamětní medaili se štítky F a VB, také obdržel československou medaili za zásluhy první třídy, obdržel také několik britských kampaňových vyznamenání, War Medal, Defense Medal a úplně nejcennější vlastně je 39-45 Star. To je poměrně běžná medaile, ale on na ní měl do Battle of Britain clasp, takovou tu sponu bitvy o Británii. Velmi vzácně udělované ocenění. Dostávali ho jenom přímí účastníci bitvy o Británii z řad stíhacích pilotů, kteří v době od 10. července 1940 do 31. října 1940 podnikli v rámci obrany britských ostrovů alespoň jeden bojový let. Do tohodle toho se vešlo 89 československých stíhačů, mezi nimi i Bedřich Dvořák. Opravdového, to znamená i morálního ocenění se Bedřichovi Dvořákovi a mnoha dalším jeho spolubojovníkům ze západní fronty dostalo až po listopadových letech. Bohužel v jeho případě in memoriam, byl rehabilitován a ke dní 1. června 1991 byl in memoriam povýšen na plukovníka.
1: V roce 2012 byl v rodném Chotinově odhalen Bedřichu Dvořákovi pomník a v roce 2016 mu byl udělen ministrem obrany České republiky kříž obrany státu in memoriam.
2: Slyšeli jste příběh pilota britského královského letectva Bedřicha Dvořáka. Jednoho ze tří Čechoslováků, kterým se podařilo utéct tunelem ze saganského zajateckého tábora. A ze dvou Čechoslováků, kteří tento útěk přežili a dočkali se konce války ve vězení v Koldic. Po komunistickém puči zůstal Bedřich Dvořák v Československu. Pilotní kabinu vyměnil za kabinu bagru, služební byt za suterénní místnost bez příslušenství. Dožil v osamění a téměř úplném zapomnění. Jen STB na něho nezapomněla. Protože ten, který neměl strach z nebe ani z hlubin, byl pro lidově demokratickou společnost nebezpečným až do samého konce.

0: pořadu zazněly vzpomínky pilota RAF Petra Uruby, které uchovává paměť národa, a pardubického lékaře Josefa Tomáše. Slyšeli jste také badatele Vladislava Severina, historika Jiřího Rajlicha a archiváře Oldřicha Pakostu. Historické postavy stvárnili Milan Hain, Josef Pejchal, Jaroslav Pokorný, Jiří Zapletal, Aleš Křivánek a Martin Jung. Na výrobě spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgyně Terza Mičáková. Dvoudílný příběh královského pilota Bedřicha Dvořáka připravila Šárka Kuchtová.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
2: Tady je Jindra Sobíšková.
3: Tady je Karel Kincl.
2: Písničky s telefonem.
4: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
5: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
4: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
5: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
4: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
6: Haló, to je Bicou druhá Štefka?
7: Ano, Štefek u telefonu.
6: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
7: No tak v podstatě je to
4: písničky
7: pravda,
4: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebe menší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
5: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli, znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
4: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání a co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Počet obětí požáru a výbuchů skladu munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 37. Zítra vyprší lhůta pro předložení státního rozpočtu pro příští rok. Fotbalisté Zlína prohráli na hřišti brněnské Zbrojovky 2-3. A dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojedinělé přehánky. Teploty až 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Na místě následně došlo k několika detonacím munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 lidí utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 lidí a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem. V Kyjevské oblasti je na dnešek vyhlášený den smutku za oběti výbuchů. Islandská vláda dnes oznámí výsledky referenda. Islanďané v něm po půlnoci hlasovali o tom, jestli má země obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Konečné výsledky budou známé v dopoledních hodinách. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce, zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
10: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami. A tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
9: Zástupci bývalé vlády z řad dnešní opozice ministryni za zvyšování schodku kritizují. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné. Ve Vsetíně začíná cestujícím sloužit nové autobusové nádraží. Investice za přibližně 4 miliardy korun zahrnula i modernizaci vlakového nádraží, stavbu dopravního terminálu a úpravy okolí. Lidé musí počítat s tím, že se dneškem mění směr některých autobusových linek ve městě, dodává vedoucí odboru majetku správy investic Vsetínské radnice Dalibor Sedláček.
11: Velká změna nastává u jízdních řádů městské hromadné dopravy, kdy jsou vedené nové linky a nová autobusová stání. Největší změna je pro občany v rámci linky mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
9: Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí téměř všechny státní památky, kromě pražské Invalidovny a zámku Raduň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých areálů. Většina míst už má ale rezervace plné. Fotbalisté Zlína v šestém kole šance ligy prohráli na hřišti Zbrojovky Brno 2-3 a dále čekají na první letošní body. V zápase dvakrát prohrávali, po dvou gólech z rohových kopů v podání Fukaly a Černína, ale dvakrát dokázali vyrovnat. O bod přišli v nastavení po brance hlavou brněnského obránce Vedrala. Pokračuje trenér Zlína Bronislav Červenka.
12: Šťáva je pořád, ale bere vám to sílu, bere vám to emoce, nadšení. Dvakrát se vrátíte do zápasu. Stejně odjíždíte bez bodu, poražení opět, takže každá prohra bere

0: Dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Zablokovaný je odstavný pruh, výrazně se nezdržíte. Na D1 z Brna do Prahy opatrně i za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí kamion a blokuje záliv u jízdního pruhu a pohybuje se tam řidič. A kamiony vybočují z pruhu pro pomalá vozidla. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte opatrnost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 27. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený odstavný pruh. Omezení má skončit v pondělí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy s většinou oblačnost a ojedinělé přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Ceny energií letos opět rostou. Kdo nemá smlouvu s cenovou fixací nebo mu teď končí a bude podepisovat novou, pravděpodobně ho přijde nová topná sezóna ve výdajích na elektřinu a plyn dráž než ta minulá. Co všechno za růstem cen kromě konfliktu na Blízkém východě stojí a jaká je šance, že začnou ceny energií zase klesat? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Zdraví, Jana Klímová. Ceny elektřiny v letošním druhém čtvrtletí stouply na velkoobchodním trhu na burzách o víc než čtvrtinu meziročně. Mírný růst pak pokračoval i v letních měsících. Můžou za to hlavně dvě věci. Počasí a geopolitické události, vysvětluje Jan Palaščák z energetické skupiny Amper.
4: Horké počasí zvýšilo spotřebu elektřiny a současně snížilo její výrobu u vodních elektráren či u vynuceně odstavených jaderných elektráren. Zablokovaný hormuzský průliv pak vyhnal nahoru ceny ropy a plynu.
3: Růst cen na burzách se tak začal pomalu propisovat i do ceníků elektřiny a plynu v Česku. Jak vyplývá z údajů energetického regulačního úřadu, který sleduje nabídkové ceny dodavatelů elektřiny a plynu s fixací na 1 až 3 roky, vidět je to nyní z hladiny cen na srpen, popisuje mluvčí úřadu Michal Kebort.
5: U elektřiny se meziměsíční nárůst pohybuje mezi 3 až 5%, u plynu mezi 2 až 5%.
3: Vyšší růsty jsou přitom podle Michala Keborta vždy u kontraktů na rok, protože jsou citlivější na dění na burzách. Připomíná také, že jde o zdražení jen samotné komodity, což je jen část konečné ceny na faktuře. Zbytek jsou regulované poplatky a ty se zatím nemění. A také upozorňuje, že úpravy konkrétních ceníků firem mívají za děním na burzách obvykle zpoždění.
5: Dodavatelé mají tendenci náhle změny vyhlazovat. Nepromítají je tedy do ceníků v plné výši. Růst indikativních cen proto nemusí znamenat stejně rychlý nebo výrazný růst cen v reálných cenících dodavatelů.
3: Většina velkých dodavatelů už u nových nabídek ceny ale zvedla nebo je alespoň avizovala. Najdou se ale i opačné příklady, například společnost E.ON začala tento měsíc nabízet pro nové zákazníky levnější elektřinu, ovšem jen s fixací na 3 roky. Co se dá před letošní zimou tedy ještě čekat?
4: Pro nadcházející zimní sezónu bude podstatné, zda ji opět neovlivní faktory geopolitika a počasí. Tlak na vyšší ceny energií zde patrně bude, protože plynové zásobníky napříč Evropou nyní vlivem současné situace nejsou dostatečně naplněné.
3: Upozorňuje Jan Palaščák. S růstem cen energií letos počítá ostatně i ministerstvo financí. Upozornilo na to v nové prognóze vývoje ekonomiky, podle níž očekává pro příští rok nárůst inflace oproti letošku o 0,5% na 2,7% právě kvůli zvýšení spotřebitelských cen elektřiny a plynu. Co všechno se teď děje s plynem, který je klíčovým tahounem růstu cen i v případě elektřiny? Hrozí nedostatek zásob? Na to jsem se zeptala Blahoslava Němečka, člena představenstva firmy Innogy, největšího dodavatele plynu u nás. Blahoslav Němeček je také bývalým místopředsedou energetického regulačního úřadu a ex-šéf energetického týmu společnosti EY. Jak se na burzách letos ceny plynu tedy vyvíjí?
6: Základní produkt dodávka na příští rok, tak ten nám zdražil, dá se říci, blízko 50%, někde přes 40%. Pokud se ale podíváme teď na tu okamžitou dodávku a spotové ceny, tak tam je to téměř na dvojnásobek.
7: Kdy se takovéhle nárůsty a jakým podívám?

0: dílem projeví na českém trhu. Zaznamenali jsme samozřejmě, že už některé ceníky na to další období se mění. Dá se popsat obecně ta praxe, jak dlouho to trvá, než se to propíše i do cen pro české domácnosti?
1: Ono se to nedá stanovit nějak přesně, pokud je to věc, která se jeví jako krátkodobá s nějakým vysokou pravděpodobností, že to odezní a zase se to vrátí, tak obchodníci zbytečně nechodí do nějakého navyšování ceny a spíše očekávají, jaký bude ten další vývoj. Zatímco pokud by tady byl předpoklad jakoby vleklého problému, který se propisuje i do těch vzdálenějších časových horizontů, tak jakoby neváhají a vlastně přikračují k tomu navyšování cen pro ty právě sjednávané kontrakty dříve. Tady jsme v situaci, kdy ten problém je opravdu jako umělý, ten konflikt je jako velmi nešťastný, dneska už asi málo kdo vlastně rozumí tomu, co se tam vlastně jako bojuje, ale...
0: Na Blízkém východě.
1: Je to otázka hormuzského plynu, ale ten konflikt, kdyby tady nebyl, tak vlastně vůbec problém zvýšených cen plynu a sekundárně potom i elektřiny neřešíme. Ale celkově trh očekává, že ten nesmysl jakoby brzy odezní a ceny se vrátí zase někam do intervalu, možná někde mezi 25 až 30 eury na megawatt hodinu, zatímco dneska ty dodávky na příští rok se pohybujeme někde 42, 43 euro na megawatt hodinu a aktuální ceny atakují i 60 euro na megawatt hodinu.
0: A kdy ten horizont může nastat, kdy se to vrátí zpátky na ty nižší úrovně, kde to bylo před válkou?
1: Teď ještě celý trh to jisté míry jako vnímá tu nervozitu na rok 27, to se propisuje do té ceny někde přes tu 40-eurovou hranici, ale už třeba dodávky na rok 28 a následně potom 29, tak tam ta cena je někde pod 30 na 28, takže obecně to očekávání je, že ten konflikt během zbytku letošního a možná začátku příštího roku nějakým způsobem odezní, pokud by skutečně došlo k nějaké jako faktické dohodě, tak se to propíše jakoby okamžitě a i ty nejbližší produkty zlevní a tak, jak se to zvýšení nebo ta nervozita málo propsala do těch vzdálenějších horizontů právě 28-29, tam třeba ta cena se zvýšila jenom o 3-4 euro proti tomu stavu před krizí, tak očekáváme, že se zase relativně jako rychle z toho vypustí ta riziková přirážka a ty ceny se vrátí do tohle intervalu. Jak se to propíše do cen, tady opravdu velmi záleží, jak mají zákazníci nasmluvanou dodávku. Ti, kteří zasmluvnili relativně nedávno před krizí a mají třeba fixace na 2-3 roky, tak těch se vlastně tato krize a ta zvýšená cena vůbec nedotkne. Nejhůře jsou na tom v podstatě ti, kterým ta fixace nějaká minulá právě teď končí. Oni dostávají nové návrhy na fixaci a tam bohužel se propisuje teď ta bezprostřední dražší dodávka toho nejbližšího období, to znamená teď nejbližší zima, můžeme mluvit obecně o roce 27, ale pořád tam zůstává ta relativně příznivá cena na roky 28 a 29, pokud by se třeba jednalo o tříletý produkt. A ještě takový typický reprezentant je smlouva na dobu neurčitou. Je potřeba si uvědomit, že vždycky, když dodavatel u smlouvy na dobu neurčitou zdražuje, tak do jisté míry riskuje, že od toho zákazníka může přijít, když mu zašle návrh na zvýšení ceny. Takže tady dodavatelé vždycky zvažují, jestli už nastala ta situace, kdy při nějakém jejich postupném hedgingu vlastně by docházelo k tomu, že už by museli začít dodávat ze ztrátou, tak k tomu přistoupí, ale pokud se jedná o opravdu jenom nějaké jako nahodilé krátkodobé věci, tak tohle ten dodavatel vždycky jakoby vstřebá a nepřikračuje zbytečně k nějakému zdražování.
0: Dalo by se obecně říct tedy, že nemá smysl teď v tomhle období si fixovat nějakou cenu, která je teď momentálně na trhu na další období.
1: To je taková ta, kdyby člověk měl křišťálovou kouli. Tady je vždycky potřeba si uvědomit, že tahle ta dlouhodobá fixace je to jako s pojištěním. Vlastně já si zajišťuju, že to nebude horší než to, co teď vidím, jak ta situace teď je. Zároveň se ale vzdávám toho, že by ta situace mohla být lepší. A to je přesně teď ta situace. Ten trh obecně vnímá, že když zmizí ta situace v tom Hormuzu a všichni vnímáme, že teď už je to takové jako umělé a je to opravdu jako politika vyššího stupně asi z tohohle nějak vybrusli, ale ten trh očekává, jak jsem říkal, že ty ceny se vrátí z 28 někam k 25 a to vidíme na těch cenách roku 28-29. Takže to, že by cena mohla nějak dále jako výrazně klesat, to už tam jako úplně v tom vzdáleném horizontu není, ty ceny vzdálenější jsou pořád relativně příznivý a jenom je teď o tom, jestli já vlastně abych si pojistil tu relativně příznivou budoucnost, tak teď musím jako akceptovat fixaci té zvýšené ceny na ten rok 27. Když by teď nefixoval, tak se ale klidně může stát, že ten konflikt se rozhoří ještě v něco mnohem horšího, najednou vystřelí nahoru i ten vzdálenější konec a já budu zpětně litovat, že jsem si tu cenu nezajistil. Takže tady je to opravdu o spíš nějakém jako apetitu
0: vnímání
1: toho
0: rizika,
1: odběratele a vnímání toho rizika.
0: V souvislosti s blokací Hormuzu a tím konfliktem se mluvilo také o tom, že by třeba plynu mohl být nedostatek nebo prostě menší množství, než kolik ho bylo v Evropě. Hrozí něco takového, je plynu v Evropě dost?
1: Plynu bych řekl, že je celosvětově dost a je to globální komodita. A co se týče právě vlivu Hormuzu, tak ono to nemělo bezprostředně jako primární vliv na Evropu, ale vlastně se tím zablokovaly dodávky zkapalněného zemního plynu do Asie. Tím pádem Asie začala odsávat ty původní dodávky, které by jinak směřovaly do Evropy. A protože měli problém, tak oni byli ochotni platit zhruba v přepočtu možná asi o 5 euro víc, než kolik byli ochotni v danou chvíli platit evropští obchodníci. Takže ten plyn zejména ze Spojených států směřoval hodně do Asie. Nicméně ta celková bilance pořád vyrovnaná a obecně plynu je dost. A tím, že teďko v Asii skončí takovéto období jakoby té špičkové spotřeby, tak se dá očekávat, že pokles poptávky tam se zase projeví trošku jako přílivem dalšího plynu i za příznivější cenu směrem do Evropy.
0: Dodavatelé plynu letos také pomaleji plnili zásobníky, kde musí uskladňovat plyn na zimní období, na topnou sezónu. Je to nějak výjimečné nebo hrozí, že by ty zásoby plynu pro nadcházející zimu byly skutečně nějak malé a jak je na tom Innogy?
1: Já bych tady možná do toho zkusil vnést trošku jiný pohled, než se obecně skloňuje v médiích. Ty zásoby na příští zimu nejsou vůbec jakoby špatné a v porovnání se spotřebou, kterou Česká republika v tuhle chvilku dosahuje, ono se to týká i jiných evropských zemí, tak ta situace prostě není špatná. Problém je, že my porovnáváme naplněnost zásobníků jako procentuálně s obdobími minulých let, kdy ta spotřeba plynu téměř ve všech zemích byla minimálně o 20, ale také třeba o 30% vyšší. Takže toho plynu samozřejmě muselo být jakoby více, aby zajistil nějakou elementární ochrannou funkci, ale my jsme se posunuli jinam a pokud se opravdu podíváme na to, jak si stojíme jako procentuálně vůči té spotřebě, kterou očekáváme v České republice, tak my s tím plněním zásobníků jsme pořád o měsíc napřed i přes ten nepříznivý vývoj a ten takzvaný negativní spread. Zima, léto, ty zásobníky jsou, řekněme, naplněny na normál. Teď možná nejbližší kontrolní bod bude termín 1. září, kdyby ty české zásobníky měly být plněny na 60% těch zasmluvněných kapacit a to procento už vlastně jako plníme dnes, takže já si nedělám jakoby iluze nebo starosti s tím, že by se ty zásobníky nenaplnily. Samozřejmě nikdy říkají nikdy, takže kdyby ty konflikty vyeskalovaly, byly nějaké velké problémy na norské infrastruktuře, kterou se dopravuje potrubní zemní plyn do Evropy, tak ty ceny mohou nějak více vyeskalovat a tak dál, ale pokud ty ostatní věci zůstanou tak, jak jsou, tak vlastně není důvod se obávat, že by se ty zásobníky nenaplnily na potřebnou úroveň, ale celkově bych možná chtěl vlastně všechny uklidnit, že není obava k nějaké jako panice. Prostě nám stačí minimálně o 20 nebo 25% plynu méně, než jsme potřebovali v minulosti, takže i do těch zásobníků není vlastně nutný vtláčet takové objemy plynu, jako historicky bylo potřeba. Pokud by na tom někdo lpěl, tak je to zase jenom zbytečný náklad, kterým v konci zaplatí konečný zákazník.
0: Uvedl Blahoslav Němeček ze společnosti Innogy. Jaký vývoj cen v dalších letech můžeme čekat v případě elektřiny? Co je teď na trhu pro její růst nebo naopak pokles klíčové? A jak si stojíme s cenami v porovnání s okolními zeměmi? To je téma pro našeho hosta ve studiu Pavla Řežábka, hlavního ekonoma zatím stále polostátní firmy ČES. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já bych začala s tím, co se teď na burzách děje s cenou elektřiny. Stále roste?
2: Tak ona hodně kopíruje to, co se děje se zemním plynem. Když jde zemní plyn nahoru, tak i elektřina jde nahoru o něco pomaleji v procentech, protože zemní plyn není jediná složka, ale přece jenom stoupá se zemním plynem.
0: Kdybyste měl tedy za sebe říct, co jsou ty hlavní důvody, když to zjednoduším, je to víc zdražování zemního plynu, co táhne nahoru ceny elektřiny, a nebo situace na Blízkém východě, nebo počasí, nebo jaké další vlivy. Já jsem si všimla, když jsme tady poslouchali pana Němečka, že vy jste kroutil trochu hlavou, když mluvil o vlivu naplněnosti zásobníků s plynem, tak jak vy se díváte tedy na ty důvody růstu cen elektřiny?
2: Zaprvé, my vlastně nemáme jednu cenu elektřiny, my máme mnoho cen elektřiny. Na zítřek, na příští týden, na příští měsíc, na příští rok. A to, co tady také padlo v jednom z rozhovorů, skutečně to aktuální počasí, nedostatek vody, to ovlivňuje cenu elektřiny na nejbližší dny a týdny. Pak ten dlouhodobý dopad, třeba na příští rok, ten se odvíjí zejména a především od cen zemního plynu. No a protože ten zemní plyn právě kvůli Hormuzu jde dost nahoru, aspoň aktuálně jde dost nahoru, tak táhne sebou i tu elektřinu. Zároveň, co je zajímavé se na to podívat, cenu elektřiny určuje vedle zemního plynu i povolenka. A povolenka v posledních měsících je antikorelovaná vůči zemnímu plynu. Dřív to bylo naopak. Třeba předloni ještě, když šel plyn nahoru, povolenka šla nahoru. Teďkon, když jde plyn nahoru, tak povolenka spíše klesá. A naopak. A to pomáhá stabilizovat cenu elektřiny.
0: A ten důvod je jaký, že to rozpojilo?
2: Jsou to čím dál tím víc dva samostatné trhy. Dřív byly velmi propojené, ale teďkon každý ten trh má své vlastní fundamenty, svoji vlastní nabídku a poptávku, která určuje tu cenu mnohem víc.
0: My jsme tady hodně slyšeli na začátku, když nastupovala vláda nová Andreje Babiše, že je to jedno z hlavních témat premiéra, že chce vyjednat zastropování emisní povolenky, takové té ETS 1, té velké, tedy na polovině její aktuální hodnoty a tak dále, což by samozřejmě asi vstoupilo nějak do cen elektřiny, protože přece jenom Česko pořád hodně vyrábí ze zdrojů, které potřebují ty povolenky. Počítáte nějak s tímhle ve svých modelech? Je to reálné, že by opravdu na evropské úrovni se dosáhlo nějakého výrazného zlevnění povolenek?
2: V současné době vidíme, že běží velmi horký rok a je to už několikátý v řadě, takže tady to ukazuje, že klimatická změna má nějakou roli a pro řadu států to je nadále velmi klíčové téma. Skandinávie, Německo, Španělsko. Takže nějaké jako zásadní změny toho systému EU ETS, který skutečně dodává dekarbonizaci aspoň
0: je
2: v energetice.
0: Vlastně ta povolenka je hlavní nástroj boje.
2: To je vlastně jediný celoevropský nástroj na snižování emisí, tak si myslím, že bude poměrně obtížné tady to zastropovat. Umím si nicméně představit, že v situaci, kdy ty ceny budou velmi zásadně růst a pro průmysl to bude čím dál tím větší problém, takže ta opatření můžou být více regulatorní povahy, že se třeba řekne, nesmíte vypouštět více než, a nebude to přes tu tržní cenu povolenky.
0: Ještě jednou se zeptám na vliv naplněnosti těch zásobníků plynu. Vy jste úplně nesouhlasil s tím, že ta situace je dobrá v Evropě, v Česku. Čes také nakupuje plyn samozřejmě, čili vy to vidíte jinak?
2: Já bych to rozdělil na dvě části. Jedno je jako business přístup každé jednotlivé firmy a tam bych s panem Němečkem souhlasil. Prostě cena na trhu je nějaká, obráží reálnou situaci. Na příští měsíci je nějakých 65 euro na megawatt hodinu. Na příští rok je to kolem 45-48 euro na megawatt hodinu. To není nějaké jako přehnaně vysoké, když se podíváme na to, jak veliká část dodávek ze světového trhu vypadla. Na druhou stranu to, co vidíme, je, že ty evropské zásobníky jsou aktuálně naplněny na nějakých 62% celkového objemu. Fakt je, že celková spotřeba klesla. Ale zároveň, když se podíváme, tak ty zásobníky jsou naplněné méně, než byly před válkou na Ukrajině v roce 2021, kdy vlastně Gazprom, který provozoval i část zásobníků v západní Evropě, cíleně nechal prázdné. A tehdy jsme na tom byli vlastně docela špatně. A Evropa by mohla mít potenciálně pěkný průšvih, kdyby přišla mrazivá zima. No a teďkon se vezeme na vlně veder a doufejme, že to bude pokračovat, takže zima bude teplá a v tom případě s tím plynem vyjdeme dobře. Kdyby naopak zima byla mrazivá, tak jako je teďkon horké léto, tak pak by asi Evropa měla docela zásadní problém.
0: Tak ale ještě se dají ty zásobníky doplnit, ne? Já to chápu tak, že spousta dodavatelů plynu nebo obchodníků s plynem prostě taktizuje a čeká třeba na nějaký pokles cen ještě.
2: Co se týče obchodníků s plynem, tak ti vlastně nemají moc velký důvod nakupovat plyn, protože na ty nejbližší měsíce sice je plyn levnější než na ten dlouhý konec. Takže když by třeba přišla normální zima, tak plyn na únor, březen už je levnější než třeba na říjen. A proto oni velmi váhají s tím, že by ty zásobníky plnili.
0: Co tedy podle vás bude mít největší dopad na ceny elektřiny v Česku po té, co, dejme tomu, skončí ty turbulence na Blízkém východě, kdy tenhle ten vlastně tlak třeba na ceny plynu opadne? Co se dá čekat vlastně v tom střednědobém výhledu ty roky 28, 29 a dál?
2: To vlastně vidíme docela pěkně na forwardových trzích. Německý trh, který je nejlikvidnější v Evropě, tak říká, na příští rok ta cena vychází 111 euro na megawatt hodinu, ale třeba v roce 2030 už jenom na 78 euro na megawatt hodinu. Čili ten pokles je tam velmi výrazný a je v tom započítán jednak faktor levnějšího zemního plynu a také růst obnovitelných zdrojů po celé Evropě.
0: A ten má tedy dopad tak, že zlevňuje tu cenu.
2: Tak,
0: ale zlevňuje jenom tu komoditu a jak říkají kritici obnovitelných zdrojů, zdražuje ty regulované poplatky.
2: Je to tak, že velkoobchodní cena elektřiny klesá a naopak roste cena regulované složky, ale ten faktor není jedna ku jedné. Výrazně rychleji klesá cena velkoobchodní, než narůstá cena regulované složky. Samozřejmě to platí až do nějakého omezení. Když budete mít 80% obnovitelných zdrojů, tak už to asi platit nebude, ale v situaci, když jste pod 50%, tak se celospolečensky vyplácí je zainvestovat.
0: Čili ten růst obnovitelných zdrojů to táhne dolů víc, než to zdražují ty poplatky.
2: Ano.
0: Což je asi trochu nevýhoda České republiky, protože, jak jsme viděli teď nedávno, tak v tom našem mixu ty obnovitelné zdroje stále schází. Podle Eurostatu je Česko letos na posledním místě v Evropské unii ve výrobě elektřiny ze zelených zdrojů dokonce. V prvním čtvrtletí tvořili pouze necelých 13% domácí produkce elektřiny. Je to tady skutečně tak, že tento nedostatek u nás zdražuje tu komoditu?
2: Tak rozdělil bych to na dvě věci. Skutečně Česko rozhodně není premiant, spíše na chvostu Evropské unie, co se týče obnovitelných zdrojů. Za druhé, pro tu cenu elektřiny samotnou není tak úplně zásadní, co se děje právě tady v Česku. Protože konec konců růst obnovitelných zdrojů v Německu se promítne i do Česka. Když Německo staví obnovitelné zdroje, tak Německo je kotva celého regionu, nejenom ekonomicky, ale i v energetice. Německá cena pak klesá a spolu s ní klesá i ta česká cena. Jenomže jednak neklesá tak hodně, jako v tom Německu. A druhý faktor, který se tam projevuje, je otázka bezpečnosti. Jestliže to vyrábíme na svém území, tak pak je to pod jurisdikcí české vlády a zvyšuje to bezpečnost. Jestliže spoléháme na dovozy ze zemí, kde více fouká nebo více svítí, je to ekonomicky naprosto v pořádku, bezpečnostně je to trošku otázka.
0: Nicméně, jak se promítá ten nízký podíl u nás? Dá se říct, že to teda vlastně nevadí, protože si tu levnější elektřinu dovezeme z Německa.
2: Často to nevadí a skutečně třeba přes léto ty české a německé ceny jsou na hodinovém trhu velmi skonvergované. Jsou skoro stejné, liší se maličko. Ale v zimě, když začne foukat, tak v Německu se všechny vrtule roztočí a stlačí tu cenu extrémně nízko. My jsme s Německem propojeni, jedny dráty vedou přes Krušné hory a druhé vedou podél dálnice na Rozvadov, takže ty dráty tu levnou německou elektřinu převáží i do Česka, ale ty dráty mají dohromady omezenou kapacitu nějakých 2,5 tisíce megawatt, pak se plně vytíží, další elektřina už se tam neprocpe a takže ta německá cena dál a dál klesá, zatímco ta česká se prostě zarazí na nějaké dražší závěrné elektrárně. A tady to vidíme v zimě pomalu každý měsíc několikrát, když zafučí, tak ta německá cena je velmi nízká a ta česká je taková střední. A výsledek je, že třeba za celý loň rok ty průměrné hodinové ceny v Německu byly asi o 7 euro nižší než v Česku. A když nebudeme stavit obnovitelné zdroje, což je naprosto legitimní rozhodnutí, tak musíme počítat s tím, že u nás ty ceny prostě budou vyšší.
0: Když se podíváme na ty okolní země, kromě Německa, tak ta velkoobchodní cena elektřiny, která vstupuje do těch konečných cen, samozřejmě tím podílem přes 50% zhruba, jak jsme na tom? Jsme hodně drazí pořád nebo se to zlepšuje?
2: Tak když se podíváme na celou Evropu, tak zdaleka nejlevnější ceny mají ve Skandinávii. Kombinace vodních elektráren, větrných elektráren, ve Švédsku ještě jaderek, tam přináší ceny mírně nad 50 euro za megawatt hodinu. Potom další oblast s velmi nízkými cenami je na západě Evropy, Španělsko s Portugalskem a Francie, ty se pohybují kolem 60-70 euro za megawatt hodinu. Ve Francii je to mix jaderných, ale málo vnímáme, že mají i hodně obnovitelných. A ve Španělsku je to naopak, tam mají hodně obnovitelných a taky stále ještě nějaké jaderné. Takže tady ty bezemisní zdroje skutečně vytváří docela příjemnou situaci pro všechny spotřebitele. Střední Evropa je na tom docela slušně. Pohybujeme se kolem v Německu nějakých těch 111 euro na příští rok. V Česku je to teda teďko na obchodních trzích asi o 7 euro výš než v Německu. A pak, když jdeme dál na východ, na Balkán, Maďarsko nebo Rumunsko, tak ty se pohybují třeba kolem 120-130 euro na megawatt hodinu.
0: Pokud je o uhelné elektrárny, změnily se nějak predikce, od kdy se Česko vlastně změní z vývozce energií na dovozce, protože to jsou s tím, že se budou uhelné elektrárny zavírat dříve, než se čekalo. Podle té analýzy společnosti ČEPS z roku 2024 k tomu mělo dojít vlastně už letos, že se změníme z exportéra v čistého dovozce. Zatím tedy z ekonomických důvodů, ale jak ta situace se tedy vlastně vyvíjí?
2: Tam bych kladl velký důraz na to z ekonomických důvodů, protože i kdyby Česko mělo 5 nových dalších uhelných elektráren, tak se stejně stane dovozcem elektřiny, protože ten trh funguje tak, že vyrábí elektrárna s nejnižšími okamžitými výrobními náklady, s náklady na CO2 a palivo. A uhelné elektrárny s tím, jak bude dražší a dražší povolenka a levnější plyn, se dostanou víc a víc ze hry. Takže od sousedu k nám bude přitékat levná elektřina z obnovitelných zdrojů a do budoucna i levnější elektřina z plynovek a ty vytlačí právě ty hnědouhelné elektrárny.
0: A poslední spotřebitelská otázka na závěr. Ptala jsem se na to i pana Němečka. Jaký je váš názor na fixování cen domácnostmi v současné době? Má to teď smysl, když slyšíme, že do budoucna by měla ta cena klesat? Bavíme se teď o elektřině.
2: Myslím, že bych jen opakoval, co říkal pan Němeček. Závisí na tom, jaký máte apetit na riziko. Jestli si vsadíte na to, že hormuzská krize skončí rychle, nefixujte. Jestli myslíte, že se dlouho povleče a bude to eskalovat, zafixujte.
0: Poslali jsme právě spotřebitele do kasína a já každopádně děkuji za rozhovor.
2: Mějte se hezky a naschledanou.
0: Pavel Řižábek, hlavní ekonom společnosti ČEZ, který byl naším dnešním hostem. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv končí. Vrátit se k němu i ke všem ostatním dílům můžete na webu Stanice Plus a také ve všech podcastových aplikacích. Loučí se Jana Klímová.

0: Její příběh by stál za velký román nebo rovnou velkofilm. Jediná zlatá československá medailistka z olympijských her v Melbourne v roce 1956, diskařka Olga Fikotová, byla vynikající sportovkyní, ale také ženou s velkým smyslem pro olympijského ducha a fair play. Navíc její život silně ovlivňovaly politické poměry, do kterých se narodila a ze kterých odešla se svým americkým manželem za oceán. V roce 2025 věnovala její nejstarší dcera Majra České republice významnou část její pozůstalosti. A to je dobrý důvod vrátit se v pořadu k této výjimečné ženě. Příjemný poslech přeje Lubomír Smatana.
1: Zaostřeno.
2: This is what she won when she was in Melbourne and she was the only gold medalist.
3: Tohle je to, co vyhrála v Melbourne. Byla jedinou československou zlatou medailistkou toho roku a přitom házela disk teprve necelé dva roky, ale samozřejmě vyrůstala jako velmi všestranně sportovní dítě. Hrála týmovou házenou, basketbal a měla kvalitní tělesnou průpravu.
0: Mayra vypráví příběh své matky na verandě svého domu. Je nejstarší ze čtyř dětí Olgy Fikotové Konoliové a tak udržuje její odkaz. Pozůstalost balí do krabic a připravuje na odeslání do Prahy.
2: I've been the keeper. As the oldest daughter, I've been the responsible one. My mom's moved quite a bit.
3: Já jsem byla strážcem. Jako nejstarší dcera jsem za to nesla odpovědnost. Máma se v životě hodně stěhovala a tak jsem to všechno uchovávala u sebe doma, na speciálním místě v úložném prostoru. A jsem nadšená, že teď přišel čas, kdy to může jít tam, kam patří.
2: In my storage, I'm thrilled that now's the time that it can actually go somewhere.
0: Tuto část pořadu Zaostřeno zachytil na mikrofon americký zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák v domě Mayry Konoliové Frondové v Santa Aně na předměstí kalifornského Los Angeles.
3: V pozůstalosti máme jménem mých a všech čtyř dětí Olgy Fikotové Konoly nádhernou sbírku pamětí a deníků z dětství. Je tam asi 5 dětských deníků napsaných česky. Pak 3 opravdu velká alba olympijské historie z let 1956, 1960, 1964 a 1968. Jsou tam novinové články i fotografie, některé její ceny, studijní materiály a taky jeden z jejich disků, různé nášivky dresů, je toho hodně.
2: Master of sport, one of her discs, and some of her patches from her uniforms. It's a big array here.
4: In the women's discus event, Russia's Nina of hat fame was the favorite. But Russia was beaten out by one of her satellites, Czechoslovakia. Here's the winner, Miss Olga Fikotova. To everyone's surprise, she broke the Olympic record, 176 feet, 1.5 inches.
0: 4 pečlivě zabalené velké krabice a jednu menší viděl už v Americe odborník na dějiny tělesné výchovy a sportu Jan Lomíček z Národního muzea. Věděl proto, co 2 měsíce putuje přes oceán do Prahy. Celou zásilku ovšem poprvé otevřel až v depozitáři Národního muzea v Terezíně.
5: Ještě jsem je neotevřel, takže uvidíme, co v něm bude opravdu.
6: Si berete bílé rukavičky, ne?
5: Na ten vnitřek, protože to je jako nařízení v podstatě. I když to ještě jako není zapsaný sbírkový předmět.
6: A tak já se těším hlavně na ten disk.
5: No tak ten je v té nejspodnější předmět. Ale jako já si myslím, že ten disk je sice zajímavý jako ve předmět, ale jinak tady máme výstřižkový fotoalba a tam si myslím, že ty jsou daleko zajímavý.
6: Tak pro vás historika určitě, no. Americky zabalená krabice, takže potřebujete hodně nožů a hodně trpělivosti.
5: My musíme ještě nějakým způsobem to snažit vlastně potom i restaurovat nebo rekonstruovat na základě těch vlastně volných fotek, protože samozřejmě...
6: Ty fotky nejsou popsané většinou.
5: Některé jsou, některé nejsou. Zároveň tam jde o to, že vlastně o Olze Fikotové vzniklo několik reportáží právě kolem toho roku 2007 a ona vlastně jako velmi často využívala ten obrazový materiál vlastně z těch fotoalb, tak využívala jako pro natáčení těch reportáží. To znamená, někde bude potřeba vlastně rekonstruovat i ten obsah v podstatě těch fotoalb a těch výstřižkových alb.
0: Slavná atletka přijela poprvé do Prahy po svém odchodu z Československa až v roce 2006, když dostala pozvání na oslavy 50 let od Melbourneské olympiády. Podruhé pak v roce 2008, kdy s ní mluvil 2. dubna v pořadu Českého rozhlasu Tandem Jan Rosák. Je to jediný profilový rozhovor z jejího života, který má Český rozhlas k dispozici.
1: tu?
7: Já, můj táta byl legionář a byl u italských legionářů a potom sloužil tam u pluku v Mostě a já se tam narodila. A potom táta byl zvolený vlastně do gardy prezidenta Masaryka na Hradě a potom jsme přišli do Prahy. Actually, když pan prezident Masaryk zemřel, ještě stál stráž u jeho těla, já.
5: A na začátku vlastně začala ta Alba dělat její vlastně budoucí tchyně, to znamená matka vlastně Harolda Connollyho. Harold Connolly byl americký koulař, se kterým se vlastně Olga Fikotová potkala na olympiádě v roce 1956 v Melbourne. A tam se seznámili a v podstatě do téměř půl roku tak se vzali v tehdejším Československu. Vycestovali legálně do Ameriky. Tam je vlastně dokumentace vůbec jakoby počátku toho vztahu na té olympiádě v Melbourne. A vlastně i následné kariéry o tom, jak Harolda Connollyho, tak Olgy vlastně Fikotové potom v Americe.
6: New York Times, American Weekly,
5: Paris Match třeba.
8: Zájem médií byl obrovský, ovšem pouze ta svobodná americká mohla rozebírat kapitalisticko-socialistický pár do všech detailů. Když Olga s Haroldem přijeli parníkem z Evropy do New Yorku už jako manželé, na břehu čekali i televizní štáby a paní Connollyová jistě okouzlila reportéry i svojí velmi dobrou angličtinou.
9: Olgo, vím, že máte asi spoustu smíšených pocitů z příjezdu do Spojených států. Můžete nám trochu říct, jak se cítíte?
10: Ale já už jsem to říkala, jak se cítím. Cítím se trochu nervózní. Poprvé se setkám s Haroldovou maminkou. Možná se jí nebudu líbit. Možná mě pošle zpátky do Evropy. Představuje si, že by pro něj byla lepší nevěsta. Takže nevím. Taky jsem si říkala, že s našimi 35 centy si nejsme úplně jistí, co budeme dělat. A já nevím. Nikdy jsem si nedokázala představit, jak to v New Yorku vypadá a tak. Tak se prostě nechám překvapit, jaké to bude.
9: Rozumím, že máte v kapse jen 35 centů. Vy oba, to je všechno. Žádné československé peníze?
10: Ne. Když jsem odjížděla z Evropy, Harold musel prodat svoje kladivo, aby měl dost peněz na koupi lodní jízdenky. Harold si mě chtěl, doufám, vzít, když jsme jeli do Evropy. Ale nepočítal tak jistě s tím, že se oba vrátíme. Takže jsme žili z peněz, které měl jen sám pro sebe. Neměli jsme žádnou šanci na líbánky, byli jsme pořád v novinách. Ale když jsme nastoupili na loď, žádné noviny tam nebyly a měli jsme svoje peníze, takže to byly jen krátké líbánky. A teď vidíme, že jsou zase pryč.
6: Tady hodně fotografií asi ještě z Československa, pocit, ne?
5: No, určitě tam jde o to, že vlastně vůbec ta svatba v roce 1957, tak byla...
6: svatba zrovna.
5: Ano, tady vidíte vlastně tu svatbu v médiích, tady vidíte vlastně zaplněné staroměstské náměstí.
6: Hodně zaplněné.
5: Jinak tady vidíte vlastně za svědky jim šli manželé Zátopkovi, to zná Dana Zátopková, Emil Zátopek. Tam, co je poměrně zajímavé, tak jedna věc je samozřejmě to, že v té době nebylo úplně jako jednoduché se dostat vlastně do Československa, což se Harold Connolly dostal jako vyslanec dobré vůle. Dostal se sem na turistické vízum, ale zároveň on v podstatě přicestoval v únoru a v dubnu byla svatba. To znamená, že mezi tím se museli vyřídit si povolení ke svatbě a vyřídit si povolení k vycestování. Na jednu stranu samozřejmě jim vyšly vstříc americké vlastně úřady, protože to byl takový trošku, dalo by se říct, mediální boj vlastně přes železnou oponu v té době.
7: Přesně, řekli mi, soudružkovi, vy jste ale vyhráli na 50%, protože jste se spustila s americkým fašistou.
11: S fašistou, takhle to přímo prezentovali.
7: Přímo. Já jsem řekla, jak to víte, kdo, já jsem se s nikým nespustila a já prostě někoho znám a mně se moc líbí a moc si rozumíme, jak můžete vědět, kdo co je. A mě říkají, nemáme čas vybírat jednotlivce, ty jsou z nepřátelského tábora. My to známe, zapomeňte to, no. A dali mi pánské hodinky. Mně je jedno, že to byly pánské hodinky a mně je jedno, že vůbec by mi nedali nic, ale jako ta poznámka ukázala zabedněné mozky. Mm-hmm.
5: To je jedna z takových jako poměrně zajímavých momentů vlastně života Olgy Fikotové, protože ona, když vycestovala v tom roce 57 do Ameriky, tak měla sice trošku naivní, ale poměrně zajímavou představu o tom, že vlastně i v té Americe se bude připravovat vlastně na reprezentaci Československa na dalších olympijských hrách v roce 1960 v Římě. Dokonce tady byla vlastně na nějaké krátkodobé návštěvě, vlastně československé orgány jí umožnily navštívit rodiče a ona se snažila vlastně nějakým způsobem v té době získat vstup na vlastně tehdejší Československý svaz tělesné výchovy a zároveň vlastně Československý olympijský výbor s tím, že by ráda opravdu jako dodržela slib a v roce 1960 reprezentovala vlastně Československo na olympiádě v Římě. V té době nikoho nesehnala a přestože bombardovala vlastně ČSTV, potažmo ČSOV vlastně dopisy, tak se jí nedostalo žádné odpovědi. Až na vlastně konci roku 1959 tak jí přišel přípis vlastně z Československého olympijského výboru, že se váží prostě její snahy, ale že nemůže reprezentovat vlastně Československo na základě toho, že se nepřipravuje na vlastně na území Československa a nespadá pod žádný vlastně tehdejší jakoby československou tělovýchovnou organizaci, takže ona vlastně jako v té chvíli se jí vlastně zhroutil svět, to nám popisuje i v těch svých pamětech, protože jí vlastně ona dokonce dal slib vlastně prezidentu Zápotockému, že pakli, že jí umožní vycestovat, tak prostě bude reprezentovat Československo a udělá to cokoliv. Nicméně po té reakci vlastně Československého olympijského výboru, tak ona se vlastně dostala do takové jakoby trošku krize a trvalo jí poměrně dlouho, než se vlastně k té atletice vrátila. Nicméně potom se řekla, že nebudem sedět prostě se založenými rukami v klíně a snažila se a povedlo se jí to reprezentovat vlastně svou novou vlast Ameriku, že jo, v roce 1960 a vlastně v té reprezentaci pokračovala na dalších trojích vlastně olympijských hrách.
6: Já bych se rád mrknul na ten disk, ten bude v té malé krabici, nemyslíte?
1: Ten je určitě v té malé krabici, ale...
6: A to je nějaký slavný disk, nebo to
1: já
6: je jenom disk?
1: Já si myslím, že to je jenom disk.
6: Jenom disk.
5: Jenom disk, protože ten slavný disk, jestli je to slavný disk, tak ho budeme muset ještě identifikovat podle toho, čím se házelo vlastně na olympiádě v Melbourne, výrobce a podobně. Tady vím, že tenhle ten disk je vlastně made in Poland. Takže si myslím, že je to vlastně nějaký standardní tréninkový materiál z východního bloku.
6: To je takhle malinký ten disk, já jsem si myslel, že to bude něco většího. Proč si myslíte, že je z Polska? Aha, proč je to tady napsáno? Tady je napsáno made in Poland.
5: Že ani rodina mě jakoby nepotvrdila, že by to byl nějaký jakoby prostě významný disk z tohohle hlediska, ale protože Olga Fikotová házela vlastně do svého pokročilého věku, takže si myslím, že to mělo trošku jako tréninkový vybavení.
6: Jo, tak to jsou nějaké desky.
5: Vlastně jedno. Jako já jsem si řekl, že to je řada právě fotografií, které nějakým způsobem vlastně ukazují i ten jako život z druhé stránky, nejenom vlastně z té atletické dráhy. A právě proto si myslím, že ten soubor je unikátní, jo? Že to poskytuje vlastně takový jako celkový vhled do života vlastně naší olympioničky. A je zajímavé, že vlastně jak u nás, tak potom prostě jako v Americe. To znamená, já si myslím, že z tohohle hlediska vlastně ten soubor archiválí nebo vlastně i těch fotografií tak je poměrně unikátní, protože velmi často se vám zachovají jenom vlastně fragmenty. Když to tohle je taková, dalo by se říct, že od toho třeba vlastně roku 54 až do toho vlastně roku 70, 72, tak máte takový průřez vlastně tím
6: 70
5: životem.
6: 70 let života.
5: A další věc je, že samozřejmě Olga Fikotová vlastně se nepohybovala jenom v Československu nebo vlastně v Americe, ale ona, jak jsem říkal, byla na 4 olympijských hrách, to znamená v Římě, v Tokiu, vlastně v Mexiku, potom v Mnichově a mezi tím vlastně Harold Connolly tak získal Fulbrightovo stipendium na výuku angličtiny v Finsku, kde se právě narodili dvojčata vlastně Maria a Jim a tam v té době už měli vlastně toho syna Marka.
8: Finsko hraje zásadní roli v životě Olgy, ovšem kvůli rodičům. Ti celou dobu žili v Československu, nemohli ho opustit a Olga zase nemohla za nimi. A když její matka onemocněla rakovinou slinivky, nemohla být s ní. A právě ve Finsku se to zvláštní náhodou změnilo a dcera se shledala s rodiči.
7: Co nejhorší ze všeho bylo si uvědomit, že třeba tak snadno nebudu se dostávat doma, oni jsou tam opuštěni, já nemám bratři. Já nemám ani bratři, ani sestry, tak jsme jako se snažili je hned nějak do Ameriky a bylo jim to vždycky zamítáno. A potom ve Finsku byl vyslanec Rowan. Karl Rowan byl Afroamerikan, Afričan-Amerikan. A ten československý vyslanec mu říkal, že má velkou radost, že je to černý vyslanec, protože černí lidé to mají špatné v Americe. A Karl Rowan řekl, no, to jsou lidé u vás, co to taky nemají tak dobré. A výsledek toho bylo, že do 3 dnů policie nařídila moje rodiče se vystěhovat do Ameriky.
12: Vážně?
7: Teda do Finska. Já měli 3 dny zbalit a ven. A já dostala v telefon teda od vyslance Rovena kanceláře, že rodiče jsou na cestě. No, to bylo nejhezčí. A potom teda rodiče byli s námi a pak přišlo to nejhorší, že maminka měla hrozné bolesti v zádech a dělali nějaké operace a bylo to rakovina pankreasu a byla v šílených bolestech a umírala teda v šílených bolestech a to bylo nejhorší. Já jsem brečela v autě, palivo, že radši si vem, já. To bylo nejhorší.
5: Ta její kariéra vlastně v Americe byla poměrně taky zajímavá sportovní, protože ona vlastně se zúčastnila těch 4 olympijských her, ale v roce 72 tak byla vlajkonožkou vlastně americké výpravy na olympiádě v Mnichově.
12: První neameričanka.
5: První neameričanka a je tam docela zajímavé to, že vlastně tam probíhala ta známá historie kolem vlastně toho teroristického útoku vlastně Černého září na izraelské sportovce. A u nás v té době vlastně se zasazovala o to, aby nějakým způsobem to reflektovali vlastně i olympionici a stála s ostatními olympioniky za tím, že vlastně byla sepsána petice tehdejšímu generálnímu tajemníkovi OSN Kurtu Waldheimovi, aby nějakým způsobem se snažil vlastně o mírové řešení konfliktu, ať už v Palestíně nebo dalších vlastně válečných konfliktů ve světě. Tam je zajímavé to, že vlastně tehdejší vlastně mezinárodní olympijský výbor, nebo lépe řečeno funkcionáři na mnichovských olympijských hrách, tak obvinili právě tuhletu petici, nebo vlastně ty organizátory té petice, že vnáší vlastně na olympijské hry politiku. A to částečně jako pro Olgu Fikotovou v té době znamenalo rozchod vlastně s olympijskými, dalo by se říct si myšlenkou, protože ona vlastně se nějakým způsobem zahleděla do olympijských her v roce 1956, kde měla pocit, že to je vlastně je to nějakým způsobem událost, která propojuje právě národy na poli sportovním a propojuje vlastně napříč ideologickými spektry. A tady se v podstatě jako nějakým způsobem spíš otevřeli oči a zjistili, že ta politika přece nějakým způsobem zasahuje do toho mezinárodního olympijského hnutí.
7: Já jsem závodila přes 72, jenomže v roce 72 jsem se dostala do odpoledního finále a tudíž to jako není ve statistikách. Ale v roce 72 jsem dostala ještě jednu odměnu, kterou musím teda říct, že to je jako vyhrání zlaté medaile, že já jsem byla kapitánka ženského atletického družstva a byly volby, kapitáni všech družstev delegace mě zvolili, abych nesla americkou vlajku. A tak v roce 72 jsem byla vlajkonožka.
12: To, co se vám nepovedlo.
7: Rozpojené, co se nepovedlo. Mi potom dala Amerika ve Spojených státech a já si toho hrozně vážím, protože to bylo ne, že někdo řekl, ona ponese vlajku, ale opravdu zvolená. A snad to bylo proto, že já se opravdu nikdy nevzdala té myšlenky Kubertína a také snad té lidskosti staré československé výchovy, no, tak prostě já měla učit.
12: Je to ve vás?
7: Je to ve mně, no.
12: A dokonce vy jste dostala tentokrát, když jste sem přijela, Fair Play Clubu jste dostala takovou medaili, víte?
7: No, dostala jsem, ano, jednak členství a ano. Dostala jsem, ano, medaili a vázu a květiny a tak mě ohromili, ale víte, co jsem dostala nejvíc? Takovou ohromnou a optimistickou dávku hrdosti, že jsem z Československa, i když to byla jenom první třetina mého života, ale kde jsem dostala vychování, ze kterého jsem vlastně žila celý život a já vám řeknu proč. Já už jsem nebyla na schůzi nebo něčem takovém, které mělo hloubku a upřímnost a ryzost jako dneska ráno ty odměny. A kde jdete na schůzi a tam někdo čte Jana Amose Komenského dopis k synovi, který se tak hodí dnešní generaci. A tam byli mladí lidé a starší lidé a tak to dostávali odměny. A všichni to dostávali za něco, kdy se museli rozhodnout, půjdou za nějaký peníze, slávou nebo tak, anebo udělají, co je morálně a charakterovně správné. No tak jich to bylo třeba 20, víte? A tak to ten klub Fair Play snad obrozuje sport a společnost.
5: Ale jako je strašně zajímavé sledovat vlastně na těch jejich pamětech třeba, jakým způsobem se dostala vlastně ta myšlenka vlastně toho propojení té olympijské myšlenky vlastně s praxí. Jak se dostalo, kolikrát se vlastně dostalo do střetu vlastně s našimi orgány, ale i s orgány třeba v Americe. Vlastně opakovaně právě jako tím, že vám chtěl prosazovat vlastně ten sport, nějakým způsobem zrušil hranice mezi národy, zrušil by hranice vlastně mezi ideologiemi, zrušil by hranice mezi náboženstvími a že by prostě zavládl ten olympijský mír, vlastně ta akecheiria, aspoň po dobu té olympiády, a ona se vlastně s touhletou olympijskou myšlenkou vlastně snažila žít v podstatě celý život. A to je na tom strašně zajímavé. Jakoby.
7: Když jsem nedodělala medicínu, tak potom v Americe jsem chvíli dělala v laboratoři a potom jsem dostala místo na Loyola, na univerzitě, řídit rekreační sport a také ale řídit pomoc pro freshmen, no ty, co prostě přišli do univerzitu a zelenáči, jo, tak pomoc studijní, pomoc.
12: Ano, ano.
7: Z toho prostě jsem se učila více a více a více o Americe a nakonec jsem se rozhodla, že co Amerika potřebuje nejvíc je vzdělanost mezi mladými lidmi, kteří třeba nedokončili školu a je jich hodně, a také tělesná výchova, fyzická zdatnost. A později jsem taky si uvědomila, že to tež je na druhém konci životní dráhy, že lidé jako přes 60, že předčasně se vzdávají svého zdraví a tak, protože mají nesprávnou životosprávu a nějak si myslí, že už na nich nezáleží. A později jsem začala pracovat se seniorama. Prostě já v tom pracuju, já si myslím, že to je, co Amerika potřebuje, to je ten slabý článek v Americe, tak já ho se posilňuju, no.
5: A zajímavé je taky to, že vlastně se dostávala do střetu samozřejmě s těmi orgány, jak na naší straně železné opony, tak potom vlastně na druhé straně, kde už to ale zase pramenilo prostě, jako jdeme to z tehdejší vlastně třeba myšlenkové nastavení Ameriky, to znamená, v těch pamětech se setkáte s tím, že ona byla kritizovaná třeba za to, že vlastně když nastoupila vlastně k tomu reprezentování vlastně Spojených států ve stejných vlastně trenýrkách, jaké měla z Melbourne, tak to bylo označené za necudné, že má mít prostě ty trenýrky delší a podobné záležitosti. Jako jo. Takže jako já jsem si, že to je strašně zajímavé právě životní osudy. A já jsem strašně rád, že vlastně ten soubor skončil u nás, protože doufám, že budeme mít nějaký čas vlastně na toto prostudovat pořádně. Že já si myslím, že to není jenom vlastně takový výřez nějakého sportovní historie, ale že to vlastně taková sonda do toho života vlastně československé občanky, která vlastně se stala americkou občankou, ale zároveň vlastně do té historie vlastně 20. století od těch 50. let do 70. nebo až těch 90. vlastně potažmo.
12: Čili takový komplexní materiál k jedné sportovkyni, jak z toho sportovního, tak civilního života tady ještě nemáte?
5: Takhle řazený si myslím, že ne. Samozřejmě bychom tady našli jakoby třeba soubory, které jako nějakým způsobem aspoň částečně pokrývají vlastně jak ten sportovní, jak ten civilní život, ale jako myslím, že tohle je opravdu soubor, který je neuvěřitelně zajímavý. A právě nezasahuje jenom jakoby ty sportovní dějiny, ale vlastně jakoby i dějiny společnosti vlastně v tom 20. století opravdu od těch 50. let vlastně až do těch 70. Je tam celá řada fenoménů, které prostě jako kterými se vlastně tenhle ten materiál jakoby dá ilustrovat.
12: A co vy s těmi materiály budete dělat?
5: My je v současné době hlavně prostudujeme, potom je necháme vlastně zdigitalizovat a potom je vlastně po dohodě s rodinou Olgy Fikotové, díky které vlastně ty materiály přicestovaly do České republiky, tak je vlastně chceme zpřístupnit široké laické i odborné veřejnosti. Zatím se diskutuje o tom, jestli to vlastně bude nějakou formou nějaké databáze a měla by na základě toho vzniknout i vlastně monografie o Olze Fikotové a částečně vlastně taky Haroldu Connollym, protože v současné době vlastně existují paměti Olgy Fikotové, které se jmenují Kruhy osudu a které ona vydala vlastně v roce 2007, té české verzi vlastně u nás. Jinak ta první verze pamětí vyšla v roce 68, vlastně tak vyšla pro a jakoby americkou čtenářskou veřejnost, ale vlastně v roce 2007 právě tady vyšly přepracované paměti Olgy Fikotové a já teda je doporučuji jakoby k přečtení, protože jsou, jako to stojí opravdu za to.
3: A já doufám, že nás teď vidí z nebe, protože Olga by byla strašně šťastná, že to všechno poputuje do Národního muzea v Praze. Ona milovala svou zemi a milovala své lidi a věřím, že když v roce 1957 odjížděla, vůbec ji nenapadlo, že už se nebude moci vrátit, že se nevrátí v roce 1960, aby znovu soutěžila za Československo, aby zůstala ve spojení s přáteli a rodinou.
8: Dodává Mayra Connollyová-Frondová, dcera Olgy Fikotové-Connollyové, které jsme věnovali dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů na Českém rozhlase Plus přeje Lubomír Smatana.
13: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
14: Grand Café Orient, jediná kubistická kavárna na světě. Jako výraz modernity a revolty přichází i k nám na přelomu 19. a 20. století kubismus. Nejprve ve výtvarném umění, nakonec ale zaujme i architekty. Rozklad formy objektu na základní tvary, úhly a ostré hrany dovolí i tehdy ještě nový materiál – beton. Mezi lety 1910 až 14 tak začíná skupina architektů, především na podnět Pavla Janáka, experimentovat hlavně v Praze s kubistickým tvaroslovím.
15: Vznikla skupina výtvarných umělců, která začala vydávat svůj časopis Umělecký měsíčník, a k té skupině se přidali i někteří architekti a taky teoretici. Z těch architektů to byl vedle Janáka ještě Josef Gočár, dále potom Vlastislav Hofmann a Josef Chochol, který býval označován za vlastně nejradikálnějšího kubistu.
14: Vyjmenovává hlavní představitele kubismu historik architektury Zdeněk Lukeš. Jednou z nejvýznamnějších kubistických staveb a první v Praze je dům u Černé Matky Boží v Celetné ulici, dokončený roku 1912. Josef Gočár ho původně navrhuje jako multifunkční dům s kancelářemi, kavárnou, obchody a byty na místě dvou pozdně barokních domů. Charakteristické prvky najdeme na vstupním portálu, střešních vikýřích, mřížích vstupu a nádherném tvaru schodiště a jeho zábradlí.
16: Samo schodiště je tedy velice pěkné tvarově, zase je tam krásné kubistické zábradlí. No a pak je samozřejmě nesmírně cenný prostor toho prvního patra, kde kdysi bývala slavná kavárna Grand Café Orient.
14: I její interiér navrhuje Josef Gočár, ale po 10 letech je kavárna uzavřena pro nemodernost a celé vybavení je zničeno. Nevhodné využívání a devastace celého objektu pokračovala až do začátku 90. let 20. století, kdy se rekonstrukce ujal architekt Karel Prager. Jediná kubistická kavárna na světě, Grand Café Orient, byla znovu otevřena po náročné rekonstrukci podle dochovaných černobílých fotografií v roce 2005. Poctou unikátnímu architektonickému stylu je i místní specialita. Kubistický, tedy skutečně hranatý věneček.
13: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.
17: Radiožurnál je 6 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
18: Záchranné akce v Nepálu po ničivé povodni pokračují, úřady hlásí víc než 670 obětí. Od září můžou studující rodiče žádat o speciální podporu od státu. Kajakář Josef Dostál pojede v Poznaní finále mistrovství světa na pětistovce. A bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 30 stupňů.
13: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
18: V Nepálu a čínském Tibetu pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo nejméně 675 lidí. Úřady pohřešují tisíce dalších, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíc lidí.
19: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
18: Čechům žijícím zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde senátní volby jsou. První kolo bude letos 9. a 10. října, druhé pak o týden později. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Podle státu to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou, vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlinářová z tiskového oddělení úřadu práce.
20: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
18: Stovky lidí si v sobotu prohlédly uzavřený důl Darkov na Karvinsku. 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí tam státní podnik Diamo pořádal den otevřených dveří.
21: Tati, bylo to tady super, nebo ne?
22: Jak ty teda, no?
23: Bývalí horníci čelili těžkým otázkám svých dětí a vzpomínali.
24: První šichta moje byla právě tady na důle Darkov. No.
25: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
23: Mimořádně se dalo dostat i k jámě a nebo do strojovny. Důl Darkov bude patřit k posledním zasypaným na Karvinsku. Podle plánu na přelomu let 2029 a 30 zůstane po něm prázdná plocha. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
14: Sport. Ékař Josef Dostál dnes pojede na mistrovství světa finálový závod na trati 500 metrů. V polské Poznani fouká vítr, který dělá na hladině vlny. I na to umí Dostál reagovat společně s trenérem Pavlem Davídkem.
26: Máme připravenou variantu, že by Pepa jel na větší lodi, když by byly velký vlny při větru dozad. Co se týká toho spodku, tak vlastně na pocit je úplně stejná, akorát má vyšší palubu. Z toho důvodu, aby ta loď právě rozrážela ty vlny a do těch vln se nezapíchávala. S tím, že Pepa přece má jako speciální loď i takhle na sebe a má i trochu víc potopenou než soupeři. Ta loď je ready, ale doufáme, že ji nevytáhneme, že pojede tady na tý svý červený a budou dobrý podmínky.
14: Finále kajakářů na 500 metrů začne v 10 hodin a 4 minuty. O dalších 50 minut později pojede ve finále double kajak Jakub Špicar a Daniel Havel. Dvě medaile pro Českou už na světovém šampionátu v Poznani vybojoval kanoista Martin Fuchs

0: omezený průjezd. Na Orlicko-Ústeckou bude dnes až do večera uzavřená silnice z Jablonného nad Orlicí do Nekoře. Budou se tam konat závody ve sprintu. Objížďky vedou přes Letohrad. A na Domažlicku zpomalte na silnici 26 do Plzně. Mezi Horšovským Týnem a Staňkovem budou opravovat vozovku. A průjezdné to bude až do večera jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Arméni věří, že pravé kopí osudu střeží právě oni. Grassmayerovi vyrábí v Innsbrucku zvony už přes 4 století. Jejich rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i 2 světové války. V okolí zámku Fontainebleau u Paříže už dávno francouzští králové neloví zvěř. Dnes v rozlehlých lesích spíš lidé lezou po skalách nebo chodí na procházky. A my vás tam zavedeme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Kopí osudu, někde také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV. Toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? Arméni věří, že právě v jejich zemi. Po stopách kopí osudu se vydal reportér Jaromír Marek.
4: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu. Po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
5: Izначально его называли Айриванг.
6: Původní název kláštera je Айриванг, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardavang, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
4: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století, mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
6: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin, to je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
4: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
7: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
4: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
7: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
4: Říká Arevik a skálo pevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
7: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
4: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
7: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus

0: Kristus žil v prvním století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší. Z Arménie Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Z několika tun bronzu potřebují dostat přesně takový zvuk, jaký hledají. A když se netrefí, několik měsíců práce může přijít vniveč. Grassmayerovi tohle umění v Innsbrucku pilují už přes 4 století. Odlévají malé zvonce pro alpské krávy na pastvinách i obří zvony pro kostelní věže. Jejich nástroje ale uslyšíte třeba v koncertních sálech. A zatímco výroba zvonů zabere pár měsíců, výsledek může vydržet stovky let, jak říká naše zpravodajka Bára Vránová.
3: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
4: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
3: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
4: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě rozstavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
3: Na bronzovém plášti vystupují reliéfy světců, různé drobné ornamenty a taky české nápisy. Tohle všechno nejdřív vznikne z vosku, potom se to otiskne do hliněné formy a nakonec do bronzu. A dokonce ani háčky a čárky, tedy prý pro rakouské zvonaře, nepředstavují žádnou speciální výzvu.
4: Čeština je pro nás ještě jednoduchá. Používá stejnou abecedu. Mnohem složitější je odlévat zvony třeba pro Egypt s arabským písmem nebo pro Čínu a Myanmar.
3: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů, které pak nakonec dají ten jediný harmonický celek.
4: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
3: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
4: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují Stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
3: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce.
2: Jestli se z naší zpravodajky Báry Vránové stala odbornice na zvony, tak na to se jí můžu zeptat právě teď. Báro, já ti přeji hezký den.
5: Dobrý den.
2: Stala a ty prý možná jeden z těch zvonů dokonce denně posloucháš.
5: Odbornice určitě ne, protože pokud někdo, jako je Johannes Grassmayer, který má vlastně za sebou i za celou svou rodinou, tak obrovský odkaz nejstaršího zvonařství v Rakousku, jednoho z nejstarších v Evropě, a on sám o sobě, tenhle člověk, není schopen říct, že je expertem, protože je velmi pokorný a velmi skromný, tak já rozhodně nebudu ta, co by mohla říct, že se tomu jenom blíží. Poslouchám je často, protože vlastně spousta z nás, ani bychom si to uvědomovali, slyšíme zvony nebo výsledky práce rodiny Grassmayerů prakticky denně, protože oni dodávají zvony po celé Evropě. V České republice jsou například v Praze jeden z těch nejznámějších, tam vlastně doputoval před 4 lety, byl to zvon 9801, což je jeden z největších zvonů v České republice a vznikl vlastně jako připomínka zvonů, které za války rozstavili Němci. Že to byl takový odkaz. A ten zvon nemohl být vyrobený nikde jinde v Evropě, protože je tak velký, že to zkrátka nikdo jiný neumí. Pak jsou také na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, dokonce do Česka dodával Johannes zvony taky pro orchestry, pro orchestr v Praze a pro orchestr v Ostravě. V Českých Budějovicích můžeme slyšet výsledky jejich práce. A brzy možná uslyšíme ještě jeden výsledek, ale v tomhle případě jsem musela svatosvatě slíbit, že neprozradím to město, ale bude v České republice, protože jedno z našich měst poslalo svůj pokažený zvon na opravu do této dílny a on je tak poškozený, že prakticky se ze začátku zdálo, že je nemožné, aby ještě někdy zvonil. Nicméně Johannes a jeho parta slíbili, že to zvládnou, dělají opravdu všechno. A tam je problém v tom, že na tom zvonu chybí jedna velká podstatná část a nedochovalo se, jak vlastně vypadala. A tím, že on musí být opravený jedna ku jedné, aby správně zněl, tak hledají způsob, jak to vlastně spravit.
2: Báro, jak vlastně taková zvonařská dílna vypadá? Kolik lidí tam pracuje?
5: Ona je překvapivě malá, v podstatě je to takový ateliér, který má v přízemí, přirovnala bych to k takové větší garáži nebo pneuservis pro dvě auta, kde jsou všechny uložené formy na to odlévání, nebo respektive ty části, ve kterých se vlastně může odlévat ten zvon, pak je tam jedna ta veliká pec a celkově tam pracuje, myslím, že se zaznělo kolem 20 lidí, že je to opravdu úzký okruh a největší část samozřejmě patří Johannesově rodině, jeho příbuzným, ale v prvním patře třeba mají také takovou kuchyňku na vosk, protože vlastně všechny ty negativy se nejprve vyrábějí z vosku a modelují, pak tam mají taky sochařský ateliér, tak to nazývají, protože některé ty části se vlastně nejdříve musí i vysochat. A kromě toho tam mají takové roztomilé muzeum všemožných zvonů, i těch, co už prostě nejde opravit, a taky obchůdek, ve kterém si lidé můžou koupit prakticky cokoliv od malých zvonečků přes kravské zvonce až po různé všelijaké zvonkohry, všechno, a to vše vlastně vzniká v té dílně Grassmayerů.
2: Ta rodinná dílna přežila 30letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. Přežije i další generace.
5: Johannes je v tom velmi optimistický, on sám má dva syny, jeho bratr má taky děti a všechny mají samozřejmě o ten rodinný odkaz, zájem, vědí vlastně, co v podstatě leží na jejich bedrech, ale současně Johannes mi několikrát zdůrazňoval, že jeho cílem není donutit své děti k tomu, aby tu firmu přebrali. On by chtěl, aby ji přebrali, protože ji chtějí přebrat a minimálně jeho děti vlastně už teďka jsou to teenageři a už na letních brigádách se učí a sami chtějí se učit, jak se takové zvony vyrábí, takže tam pomáhají, učí se i od těch mistrů zvonařských, co vlastně pracují v té dílně, nebo začínají v tom obchodě. A Johannes tady řekl vlastně jednu velmi krásnou větu, že on by byl hrozně rád, kdyby se jeho děti naučili jeho řemeslo a nesli to jméno a tu tradici dál, ale nejdůležitější pro něj je, aby v nich zažehl, jak on řekl, vnitřní zápal pro tu práci. To znamená, že on je nenutí, ale opravdu čeká, až přijdou za ním a sami se zeptají, jestli by mu mohli pomoct v práci, jestli by se mohli podívat, co táta dělá a jestli by si to mohli zkusit.
2: Říká naše zpravodajka Bára Vránová. Já ti děkuji za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Ručně vyráběné mídlo, voná svíčka nebo vyšívaná peněženka. Oblíbené suvenýry, které jste si možná i vy letos přivezli z dovolené. V Jordánsku se vyrábí například v organizaci Zarka Life Center, která podporuje místní ženy a palestinské a syrské uprchlice. Západních turistů ale v Jordánsku kvůli válce na Blízkém východě ubylo. A podobně jako další malí tvůrci se i v tomto centru snaží najít nové cesty, jak dostat své produkty na trh. Mídla v českých barvách tam teď vyrábí pro českou ambasádu, jak říká naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová.
7: Dostala jsem zástěru a Amal, která je tady hlavní mídlo vyráběčka, mne hned zapojila do práce. Teď jsem ale přinesla všechny ty oleje, které budeme na mídlo potřebovat.
8: Bambucké a kakaové máslo, olivový, kokosový a palmový olej a olej ze sladkých mandlí.
7: Tyčový mixer.
9: Soda.
7: Do těch jemně promíchaných, smíchaných olejů teď přijde kombinace jedlé sody s vodou. Nalejeme do nálevky a znovu promícháme. Ta směs olejů se zakamila. Teď si tady dáme lekci arabštiny v barvách.
9: Oběd.
7: Barva číslo 2 je červená.
9: Ahmar.
7: A ještě modrá. Azrak.
9: Azrak.
7: Ta výroba mídel, jak mi připomíná projektová koordinátorka Maha, tak tady má docela dlouhou tradici. A jedním z těch pomyslných zákazníků je i česká ambasáda v Jordánsku, jak mi popisuje velvyslankyně Andrea Kučerová.
10: Jedná se o projekty, kterými podporujeme zaměstnávání žen. Mídla mají sice za normálních okolností relativně dobrý odbyt, ale zároveň, když nemáte turisty, tak se vám samozřejmě velmi jako těžko dostává k zákazníkům, kteří jsou zvětšiny samozřejmě turisté. Takže my tímto projektem se snažíme vlastně tuto těžkou dobu překonat tím, že jim vlastně umožňujeme pro nás vyrobit velký počet mídel, které zároveň jsou pro nás i jako propagací České republiky.
7: Jak Amal připomíná, tak to zadání od české ambasády nebylo úplně snadné.
8: Několikrát jsme to zkoušeli, než jsme přišli na správné množství barev. A navíc, protože musíme mít 3 různé barvy, tak potřebujeme 3 lidi na jednu. V jednom člověku by se to mídlo vyrobit nepodařilo.
7: Máme tady před sebou silikonové formičky ve tvaru srdce. A to je ta náročná operace. Přišel ještě na pomoc dobrovolník Štěpán. Každý teď máme v ruce jeden z těch kelímků.
11: Není to taková sranda, co?
7: Není. Když to člověk nenalije správně, tak z toho je fialová.
12: To soustředění by se dalo krájet.
9: Bravo.
7: Tak myslím, že jsme se docela sehráli. Teďka ty další 3 už vypadají dobře. Teď se musí nechat mídlo tady ještě vyschnout a nejméně 1 měsíc uležet, aby nebylo na kůži agresivní. A potom se už jenom zahladí pomocí takové velké škrabky, kterou tady mají, pak už může do krabiček a zamířit k zákazníkům. Z jordánské Zarky, Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Spojené státy letos slaví 250 let od svého vzniku a Washington k oslavám minulý víkend přidal další unikát. Opravdový pouliční závod rychlých vozů IndyCar. Trasa americké verze Formule 1 vedla kolem hlavních památek a auta se proháněla rychlostí až 300 km v hodině. Naše americká zpravodajka Jana Ciglarová si tuhle událost nenechala ujít.
13: Tak tohle Washington ještě nikdy nezažil. Centrem města zní burácení závodních vozů. Stojím v centru Washingtonu, dívám se směrem ke Kapitolu a tady na těch místech je většinou slyšet pouze chůze turistů. Dneska je to ale všechno úplně jinak. Část Pensylvánské Avenue je zatarasená. Členka Národní gardy ukazuje turistům, kudy se dostanou na místo, odkud je vidět, i když nemají koupené lístky. Závod pořádá Bílý dům na počest 250. výročí nezávislosti Spojených států. Turisté jsou tím překvapení.
14: Hello, I'm Tony.
13: Ne všichni vědí o tom, že se to tady pořádá.
14: I haven't got a clue about it. I'm just walking down to explore.
13: Metro do centra dnes jezdí v posíleném režimu, protože podle organizátorů se sem za celý víkend chystá přes 1 000 000 lidí. Co si o takovém závodě myslí Washingtoniané? Zkusím se zeptat tady paní vedle mě v modrém tričku.
15: Washington DC from First Street.
16: Celý Washington je od první ulice až do 12. uzavřený. Přijet do města, kde nejsou žádná auta, to je prostě úžasné.
13: Trať vede po Pensylvánské a Independence Avenue a cílem je třetí ulice přímo před Kapitolem. Tady na rohu East Street a 9. ulice je takový úsek, kde i navzdory těm plotovým zátarasům je vidět na ta auta, takže se tady shromáždili lidé, kteří se nechtějí závodu zúčastnit, ale přeci jen je zajímá, jak to vypadá, když jezdí závodní auto 300-kilometrovou rychlostí v hodině po centru Washingtonu. Okruh měří necelé 3 kilometry, má 7 zatáček a ten hlavní má 147 kol. A diváci, kteří se sjeli ze všech koutů Spojených států, tu čekají dlouhé hodiny. Teda aspoň ti, na které se usmálo štěstí a vyhráli lístek zdarma v loterii.
17: My first name is Salvadora.
18: Why is it so special? Tell me.
17: Why is it so special? This is the first time in history.
13: Paní Salvadora mi říká, že je nadšená, že se taková věc odehrává v centru Washingtonu.
17: Grand Prix in the city.
16: Je to poprvé, co se takové závody Grand Prix konají uvnitř města. O spoustě věcí lidé tvrdili, že nebudou možné, ale 250. narozeniny slavíte jen jednou. Tak proč bychom neudělali tu nejúžasnější oslavu 4. července? Tak si řekli, co kdybychom přivezli Grand Prix? No a teď si to poslechněte.
13: Na startu je 25 nejlepších jezdců série. Je to druhý nejdelší pouliční okruh v historii IndyCar. Ne každý je ale nadšený. Tady pán říká, že je to příliš nahlas.
19: Na auta nevidím, takže mě to moc nezajímá. Radši si půjdu dát něco k jídlu.
13: Kousek závodu si také projel prezident Trump, a to ve svém prezidentském voze The Beast. Ze závodící metropole Washington Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Pískovcové skály, lesy, ale i krásný zámek kombinující několik architektonických stylů. To všechno nabízí město Fontainebleau ve Francii. Leží zhruba hodinu a půl vlakem od hlavního města a je tak oblíbeným výletním cílem Pařížanů. Asi desetinu lesa ale v létě zachvátil rozsáhlý požár. Teď se ale les částečně znovu otevřel veřejnosti a lidé se tam podle našeho zpravodaje ve Francii Marcela Faltise pomalu vrací.
20: Naplánoval jsem si okruh tak na 2 hodiny. Nekoukal jsem, kde je to uzavřené, tak zkusím štěstí, kam až se dostanu a koho potkám.
21: Jsem z Essonne, to je u Paříže. Dřív jsem sem chodil často, ale když tu hořelo, tak jsem byl zrovna v zahraničí. Když jsem se vrátil domů a slyšel jsem v rádiu, že se to tu otevírá, tak jsem sem chtěl zajít. Je to tu skvělé, krásné místo na procházky se psem. Máme krásnou přírodu.
20: Pro Guillauma, který sebou vzal svého retrievera, představuje les Fontainebleau únik z civilizace. Na dovolenou jsem přejel z Německa Tom, a to hlavně kvůli balvanům, které jsou mezi lesci vyhlášené. Sebou má buldrmatku a lezečky.
22: Přijeli jsme sem kvůli boulderingu. Skály tady jsou na to ideální. Ale máme sebou hodně dětí, takže nemáme na lezení tolik času. Zároveň nás překvapilo, že je tu tak málo lidí. Mysleli jsme, že se sem lidé hned vrátí, ale všude, kam jdeme, jsme skoro pořád sami. Taky jsme narazili na nějaké spálené oblasti nebo místa, kde bylo vidět velké sucho. Je to smutné. Chtěli jsme navštívit ještě další místa. Ta jsou ale uzavřená.
20: Uprostřed lesa je mezi dvěma stromy natažená červeno-bílá páska a upozornění, že dál už lidi nesmí, protože požáry tu poničily stromy a hrozí teď jejich pád, tak to budeme muset obejít.
23: Snažím se tu být aspoň jednou týdněm. Jezdíme sem na takové malé rodinné výlety. Bylo to náročné, když to tu uzavřeli, protože to bylo uprostřed léta a snažím se, aby děti trávily čas v přírodě. Jinak by seděli doma a hráli videohry.
20: OK, merci. Je vous en prie. Ervan bydlí s rodinou asi 10 minut jízdy autem od Fontainebleau. Zahradu nemají a tak je pro něj a jeho 3 děti pobyt v lese důležitý. Rozlehlé jezírko lemují fontány, lidé jsou na lodičkách, pěšky se dá z lesa totiž dojít na zámek Fontainebleau, což je jeden z nejvýznamnějších francouzských zámků zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a využívali ho i králové, třeba Ludvík 14. nebo Napoleon.
0: Když jsem byla uvnitř zámku, tak jsem byla unešená. Nikdy jsem neviděla něco tak krásného. Každá místnost byla úplně jiná a ty zahrady jsou tak rozlehlé.
7: Size of each garden.
20: Podobně jako Carmen z Mexika navštíví zámek každoročně kolem 500 000 lidí, Fontainebleau totiž spolu s okolními lesy nabízí ideální výlet jenom kousek od Paříže. Z Fontainebleau Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
1: Hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
3: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X. Uvedl, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Firmy i instituce v Česku zřejmě budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti práce. Je to součástí navrhované novely zákoníku práce, kterou má zítra projednat vláda. Pokud neodůvodněné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Odbory, ombudsman i hospodářská komora mají k návrhu výhrady. V Praze začíná hudební akce Operum. Odpoledne na piacetě Miloše Formana vystoupí smyčcové kvarteto Gedru Way. Večer uvidí návštěvníci inscenaci La Daphne, která patří k jedné z nejstarších dochovaných oper. Tu uvede soubor Ensemble Damian pod vedením skladatele Tomáše Hanzlíka. Sport. Artis Brno porazil v šestém kole první fotbalové ligy Pardubice 2-1. Dařilo se i druhému brněnskému týmu. Zbrojovka doma zdolala Zlín 3-2. Baník Ostrava pak na Bazalech porazil Olomouc 1-0. Program kola pokračuje dnes od 15 hodin zápasem Liberce s Hradcem Králové. V 17 hodin se potkají Plzeň se Slováckem a Teplice s Jablonskem. A ve 20 hodin začne pražské derby mezi Spartou a Slávií.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Překážka na D11 u Smířic a taky na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D11 z Jaroměře do Hradce Králové se vyhněte překážce za odbočkou na Smířice. Na kilometru 104 leží mezi jízdními pruhy pneumatika. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí kamion a blokuje záliv u jízdního pruhu a pohybuje se tam řidič. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte opatrnost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 27. kilometru je kvůli práci na vozovce zavřený odstavný pruh. Omezení má skončit v pondělí. A na silnici 20 z Plzně do Písku vás mohou zdržet opravy vozovky v Kasejovicích. Na výjezdu směrem na Lnáře se bude pracovat vždy v jednom pruhu, druhý bude průjezdný Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
25: Prázdniny sice pomalu končí, ale ještě dnešní den bude příjemně teplý, srážky se budou objevovat jenom výjimečně. Teď třeba hlásí Milešovka, skoro zataženo je tam po dešti a teplota kolem 15 stupňů Celsia. Naopak Náměště nad Oslavou, ta vstává do polojasného rána se 16 stupni. 16 vidíte na teploměru taky v Chebu, Plzeň hlásí opět teplotu na 16 stupních, malinko chladněji máme na horách, Šumava, Churáňov 13 stupňů a na druhé straně republiky v Beskydech, většinou teplota kolem 12 stupňů, to je hodnota, kterou hlásí aktuálně Lysá hora. Jinak přes den tedy polojasno až oblačno, jenom výjimečně přehánky nebo slabý déšť.
26: Odpolední teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až k 30, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 19 stupňů. Postupně se rozfouká mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
25: Zítra pondělí a podle meteoroložky Petry Sýkorové budou bouřky a déšť hlavně po ránu a dopoledne. Zítra odpoledne už čekáme slunečno.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
27: Kam pošle vláda miliardy z Evropské unie? Vyšegrádská skupina se dělí na chudé a bohaté. Izrael po letech vyšetří smrt palestinské dívky. Jak chce vládní kabinet porušovat ústavu. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
5: Názory a argumenty.
27: Velkým celoevropským tématem posledních let je zvyšování odolnosti společností. Evropská unie na to pravidelně vyčleňuje finanční částky. Jenomže vláda premiéra Andreje Babiše na zmíněná opatření nahlíží jako na formu politického aktivismu, který ona odmítá. Nad důsledky takovéhoto přístupu se zamýšlí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
6: Vláda jedná o tom, kam nasměrovat miliardy z Evropské unie. Jde o více než 21 miliard eur přes 500 miliard korun. Balík. Nová evropská pravidla vyžadují, aby státy jednak určily, kam peníze půjdou a jednak jaké výsledky očekávají. Ministerstvo pro místní rozvoj už v květnu nachystalo priority, jak chceme evropské miliardy utratit. K návrhu se sneslo asi 800 připomínek, které vláda nedávno vyhodnocovala a které získal deník N. Jak se ukázalo, ku příkladu úřad vlády, který řídí premiérova pravá ruka Tünde Barta, navrhl vypustit pasáž věnovanou odolnosti občanské společnosti a boji proti dezinformacím. Vadila ta část, která hovořila o tom, že Česko není dostatečně připraveno na aktuální výzvy ohrožující společnost, demokratické hodnoty a procesy. Tünde Barta to navrhla vyhodit. Proč? Vláda prý počítá se zvýšením odolnosti státu vůči hybridním hrozbám výhradně pomocí technických nástrojů, především v oblasti kybernetické bezpečnosti. Úřad vlády k tomu napsal, programové prohlášení vlády výslovně stanoví, že veřejné prostředky nesmí být využívány pro politický aktivismus, že vzdělávání musí být prosté ideologických vlivů a působení politických neziskových organizací a že svoboda projevu je nedotknutelná. Co to znamená? Je posilování občanské společnosti politický aktivismus? Samozřejmě je. Musíte být aktivní, abyste lidem demokracii vysvětlili. A posilovat vztah dětí ve školách k obraně svobody a lidských práv, to snad není potřeba? Pro tuto koalici, v níž je Okamurova SPD, ne. Jak chcete tyto věci posilovat výhradně technickými prostředky? To je nesmysl. Vypuštěna byla pasáž o posílení odolnosti společnosti primárně pomocí preventivních nástrojů kulturních, komunitních a vzdělávacích intervencí. Patří sem třeba posilování společenské odolnosti vůči vnitřním i vnějším hrozbám, dezinformacím a polarizačním narativům. Dál také rozvoj občanské společnosti, dobrovolnictví, aktivního občanství, včetně fyzické odolnosti a tak dále. Výsledkem je, že vše, co posiluje obranu proti dezinformacím, mediální gramotnost a co aktivizuje občany, nebude moci čerpat evropské peníze. Jen dodám, že tento absurdní český plán bude muset schválit Evropská komise, pro niž je, celkem logicky v dnešní době, odolná společnost naprosto klíčová. Úřad vlády tvrdí, že oblast odolnosti nebyla z národního a regionálního partnerského plánu vyškrtnuta, jen byla zpřesněna. Jak? Prý se nyní váže přímo na krizovou připravenost, ochranu obyvatelstva, krizovou komunikaci, kritickou infrastrukturu a kyberbezpečnost. Hybridní a informační hrozby byly staženy na falešné krizové pokyny, napodobování oficiálních komunikačních kanálů státu, deepfake obsah v krizové situaci nebo šíření nepravdivých informací o mimořádné události. To je absurdní a nesmyslné zúžení. Pokud nebudujete společnost odolnou vůči dezinformacím obecně, těžko ji učiníte odolnou vůči falešným zprávám třeba při povodních. Závěrem můžeme konstatovat, Babišova vláda odolnou společnost nechce a nepotřebuje.
27: Konstatuje spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. V Evropské unii se schyluje ke klíčové bitvě o podobě budoucího víceletého rozpočtu. Státy Visegrádské skupiny se při těchto jednáních v minulosti snažily svůj postup koordinovat a vystupovaly jako blok. Tentokrát tomu bude ale jinak, soudí evropský editor deníku Luboš Palata.
8: Visegrádská skupina se sice vrátila po pádu Viktora Orbána v Maďarsku opět do hry, ale hned první velká zkouška ji čeká při už probíhající přípravě nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Česká republika a také Polsko patří k velmi úspěšně se rozvíjejícím státům Evropy. Náš hrubý domácí produkt se blíží evropskému průměru a obě země se posouvají do středu evropských žebříčků prosperity, životní úrovně, výkonnosti ekonomiky a podobně. Z logiky věci to znamená, že jak pro Česko, tak při pokračování současného vývoje hospodářství i pro Polsko bude příští sedmiletý rozpočet Evropské unie poslední, kdy obě země budou v pozici příjemců unijní pomoci v porovnání s prostředky, které do rozpočtu unie zaplatí. Zlaté časy evropských dotací, které především Polsko dokázali zásadně modernizovat, a v Česku jsou vidět na každém náměstí či návsi, jak v Varšavě, tak Praze končí. A bohaté Česko a Polsko si budou muset zvykat na pozici toho, kdo dostane méně, než do evropského rozpočtu dá. Což je obrovský psychologický zlom, na který jsou možná trochu připraveni Poláci, hrdí na svůj ekonomický úspěch, ale vůbec na něj nejsou připraveni Češi, žijící v představě, že oni jsou stále ti chudí evropští příbuzní. Občas jsme si sice na dovolené všimli, že doma v Česku za mnoho věcí platíme stejně nebo více než v zahraničí, ale pak je nadáváme, jakáže je to v Česku drahota. Zatímco rozumní politici v Praze a Varšavě budou tedy muset začít obyvatele svých zemí připravovat na konec evropského oslíčku otřese, Maďarsku a na Slovensku je tomu jinak. Obě země se poslední roky ekonomicky propadaly až někam na chvost Evropské unie. A pokud má Unie někde dál pomáhat, tak to rozhodně jsou východní regiony Slovenska i Maďarska. Bratislava a Budapešť proto budou muset ve svém vlastním zájmu omezit soudržnost s bohatou českou a polskou dvojkou, pokud mají z nového evropského rozpočtu uhájit, co jim po právu jako chudým částem Evropy patří. A až dojde na lámání chleba, tak to nakonec udělají. Proto spoléhat se, že Visegrád bude při jednáních o evropském rozpočtu spolu držet, tak říkajíc basu, je iluzorní. Prostě proto, že ekonomicky jsou na tom Polsko a Česko na jedné a Maďarsko a Slovensko na druhé straně prostě jinak. Dodejme k tomu, že nás Čechy by vlastně mělo těšit, že se máme tak dobře. Byť to znamená nenatahovat ruku po evropských penězích, ale podívat se do své peněženky, jak těm skutečně chudým evropským zemím přispět. Jen mě tak napadá, že nechuť dávat peníze chudšímu Slovensku byla jeden z důvodů, proč se část Čechů lehce smířila s rozpadem Československa.
27: Dodává komentátor deníku Luboš Palata. Smrt pětileté palestinské dívky Hind Rajab během izraelského vojenského tažení v pásmu Gazy vyvolala svého času nejenom značné pobouření veřejnosti. Událost se dočkala i filmového zpracování. Trvalo ale 2 roky, než oznámila izraelská justice, že okolnosti její smrti prošetří. Svůj názor připojuje dramaturgině a scénáristka Klára Vlasáková.
7: 29. ledna 2024 zavolala pětiletá Hind Rajab operátorům červeného půlměsíce. Byla uvízlá v autě v Gaze spolu se svými příbuznými během ostřelování izraelskými jednotkami. Hind Rajab byla během telefonátu, který trval několik hodin, jedinou žijící osobou ve voze. Sanitka, která pro ní po několika hodinách vyrazila, k ní ale nakonec nedojela. Dva záchranáři, kteří v ní jeli, byli zabiti, stejně jako také samotná Hind. Izraelská armáda původně tvrdila, že v době incidentu se jí vojáci v oblasti nevyskytovali. Teprve před několika dny poprvé potvrdila, že na vůz skutečně stříleli izraelští vojáci. Zároveň oznámila, že okolnosti smrti Hind, jejich příbuzných i záchranářů začne vyšetřovat vojenská policie. Nejde přitom o jediný případ, který se izraelská armáda rozhodla podrobit vyšetřování. Vojenská policie se bude zabývat také smrtí 15 Palestinců v Gaze v březnu 2025. Izraelští vojáci tehdy stříleli na sanitky, hasičský vůz a označené vozidlo OSN. Armáda nejprve tvrdila, že vozidla jela po tmě bez zapnutých světel. Záznam z telefonu jednoho ze zabitých záchranářů ale později ukázal, že měla zapnutá výstražná světla a armáda následně připustila, že její původní verze se nezakládala na pravdě. Zároveň ale izraelská armáda oznámila několik případů, kterým se věnovat nebude. Patří mezi ně útok z dubna 2024, při kterém bylo v Gaze zabito 7 pracovníků humanitární organizace World Central Kitchen, nebo dva případy, při nichž zahynuli celkem 4 pracovníci Lékařů bez hranic. Podle armády se v těchto případech neobjevily důvody pro zahájení trestního vyšetřování. Za to si vysloužila mezinárodní kritiku. Podle posledních hodin pětileté Hind byl natočený film Hlas Hind Rajab režisérky Kauter Ben-Haniyi. Snímek sleduje především lidi na druhém konci linky, kteří se snaží dívku udržet na telefonu, uklidňovat ji a zároveň k ní dostat pomoc. Dívčin hlas patří skutečné Hind, ale násilí samotné zůstává mimo obraz. O to víc se jeho tíha přesouvá do zvuku. Slyšíme dívku, která říká, že se stmívá, že má strach a znovu úpěnlivě prosí, aby pro ně někdo přijel. To, že se izraelská armáda rozhodla případ vyšetřovat s takovým odstupem, je alarmující. Stejně jako lehkost, se kterou se jiným případům věnovat nebude. Zda vyšetřování povede k trestům pro viníky je nicméně dost nejisté. Například BBC cituje izraelskou lidskoprávní organizaci Yeshdin, podle které podobná vyšetřování jen velmi zřídka končí obžalobou. Na případu Hind Rajab i řady dalších byla strašlivá také následná lhostejnost. Ta ostatně dosud je patrná i v řadě českých médií nebo na české politické scéně. Přitom podle údajů UNICEF bylo v pásmu Gazy od začátku války do začátku února 2026 evidováno nejméně 21 289 zabitých dětí. UNICEF ve zprávě uvádí, že vychází z údajů palestinského ministerstva zdravotnictví. Toto číslo přitom může být ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože řadu případů se nepodaří doložit či zaznamenat. Příběh Hind Rajab je jedním z 10 000 příběhů těch, kteří přišli o život. Její hlas, na rozdíl od řady jiných, zůstal zachovaný. Je přesto neskutečné, že i v tak jasně zdokumentovaném případu trvalo izraelské armádě 2,5 roku, než připustila, že je na místě ho vyšetřit. Hlasy dalších obětí si často vyslechnout nemůžeme. Nemělo by ale být potřeba slyšet je umírat, aby to, co izraelská armáda v Gaze během posledních téměř 3 let napáchala, stálo za důkladné vyšetření.
27: Míní dramaturgyně a scénáristka Klára Vlasáková.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
27: V mnoha zemích se dostávají demokratická pravidla pod stále větší tlak. Dlouhodobě platné normy se často ignorují nebo rovnou porušují. Nezbývá pak jiná možnost, než aby zasáhl ústavní soud, domnívá se publicista Karel Hvížděla.
10: Přiznejme si, jsme uprostřed jedné z největších technologických revolucí v historii. Něco podobného naše civilizace zažila na zlomu 19. a 20. století. A taková změna vždy vyvolává obavy a niternou úzkost ve všech zemích, který se to týká. A právě tu využívají autokraté nabízející snadná řešení, za nimiž se snaží skrýt svou hrabivost. americký prezident Donald Trump, symbol těchto autokratů, v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal 2,2 miliardy dolarů, informoval The New York Times. U nás se podobně chová premiér a jeho vláda, jak vidíme, na vztahu ke státnímu rozpočtu. Ve sněmovně si nechali schválit zákon o rozvolnění rozpočtové zodpovědnosti. V principu jde o legalizaci únikových doložek, jež umožňují nezapočítávat část státních výdajů do vládního rozpočtového deficitu. A aby takové a podobné kroky nemohla veřejnoprávní média, tedy rozhlas a televize, kritizovat, má tato vláda současně v programu zrušení koncesionářských poplatků. Napříště by měla být financována ze státního rozpočtu a tudíž snadno vydíratelná. Oba výše uvedené nebezpečné kroky, které ohrožují demokracii, velice často vláda zdůvodňuje tím, že pouze plní sliby, které dala svým voličům. Jenže právě už tento fakt je v rozporu s ústavním poslaneckým slibem, v němž stojí: slibuji, že budu zachovávat ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A u premiéra a ministru jde navíc i o porušení slibu členů vlády, kteří jsou povinni uvádět zákony v život a ne je porušovat. Item. Za prvé, voliči této vlády nepředstavují veškerý lid, ale pouze 34% občanů. Za druhé, neodpovědné navýšení státního rozpočtu k plnění nereálných volebních slibů je zásahem do ústavního principu ochrany státního majetku. Pro nastupující generace se tím vytváří obrovská zátěž platit tyto dluhy i vysoké úroky. Nebylo by překvapující, kdyby tato vláda byla jednou volána k odpovědnosti a na kompenzaci vytvořeného dluhu by další generace sáhly k vyvlastnění majetku členů dnešního kabinetu. A měla by vzor. Po roce 1948 komunistická strana, jejímž aktivním členem premiér Babiš byl, zrušila demokratická pravidla ochrany majetku a následně vyvlastnila téměř všechno a všem bez náhrady. Nutno dodat, že tehdy bohužel šlo o majetky, které se tvořily po generace, z pokolení na pokolení a později v rámci spravedlnosti došlo k jejich částečné restituci. Oč přehlednější a snažší by to jednou mohla mít při vyvlastňování mladá generace s majetkem nabitým na její úkor po roce 1990. Za třetí, přímým financování veřejnoprávních médií by porušila Evropský akt o svobodě médií, který mají být zaručeny adekvátní, stabilní a předvídatelné finanční zdroje. Doufejme, že v takových situacích, pokud ním skutečně dojde, se najde dost poslanců a senátorů, kteří by se obrátili na ústavní soud. K tomu stačí ve sněmovně 41 hlasů a v senátu dokonce jen 17.
27: To byl publicista Karel Hvížděla. A v této chvíli dostanou prostor zajímavé komentáře uplynulého týdne. Senát, tedy druhá komora českého parlamentu, krátce před doplňovacími volbami na sebe upozornila. Vrátila totiž sněmovně několik důležitých zákonů. Více už v komentáři politického analytika Lukáše Jelínka.
11: Sotva se poslanci vrátili z prázdnin, čeká je ve sněmovně náročná šichta. Koalice bude muset počkat i s normami, které označuje za prioritní, například se zrušením koncesionářských poplatků. Hodně času jí totiž zabere vypořádání se stanovisky dalších ústavních aktérů, prezidenta a senátu. Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z horní parlamentní komory do dolní se zase vrací elektronická evidence tržeb, stavební zákon, zákon o státních úřednicích a zákon o zahraničí službě. Zajímavý je především ping-pong mezi sněmovnou a senátem. Zanedlouho si totiž zvolíme čerstvou třetinu senátorů a není od věci sledovat, do jaké atmosféry nastoupí. Senát je komorou klidnější, pomalejší a s pravomocemi spíš menšími než většími, takže pro někoho rovnou zbytečnou. Senát nelze obejít ani přehlasovat u předloh týkajících se ústavy či voleb. Tam plní svěřenou úlohu ústavní pojistky. U běžných zákonů senátoři obvykle vychytávají mouchy. Nebývají pod takovým tlakem stranických šéfů jako poslanci a mívají čas poměřovat navržené paragrafy svými zkušenostmi z regionů, ať už působí v lokální politice nebo se věnují svým profesím. Dokonce i v senátním klubu Hnutí ANO se minulý týden našli dva členové hlasující pro zamítnutí stavebního zákona, byť šlo o politiky z jiných líhní. Petr Vícha byl původně zvolen za sociální demokracii a Robert Šlachta předsedá Hnutí Přísaha. Zbylí senátoři za ANO zůstali loajální Babišově kabinetu. Někteří se ale také mylně domnívali, že chyby v zákoně ještě mohou po jeho vrácení upravit poslanci. Například senátor a bývalý ústecký hejtman Jan Schiller projevil elementární neznalost ústavy, když ve vysílání Českého rozhlasu hovořil o možnosti poslanců dle vlastní vůle zasahovat do zákonů vrácených senátem. Ve skutečnosti sněmovna může stanovisko senátu přijmout nebo zamítnout. Nic víc. Nikdo nemůže poslance přinutit, aby výhradám senátorů naslouchali. Pro ně je ostatně pohodlnější svést se sněmovní opozicí tisící první povrchní bitvu, než se zabývat detaily, i kdyby byly sebevážnější. Tím ale vypovídají nejvíc o sobě a svém přístupu k dialogu a politické kultuře. Zároveň však platí, že čím arrogantnější je vláda, potažmo sněmovní většina, tím je pravděpodobnější odpor senátu. Někdy prvoplánově ideologický, častěji ovšem opřený o ústavní argumenty či věcné poznatky z každodenní praxe. Senát může utrpět od sněmovny smršť porážek. Její osazenstvo, ať se pak ale nevymlouvá, že nevědělo o slabinách nebo rizicích té které normy. Opozice chce v senátních volbách uspět, aby brzdila vládu v rozletu. Koalice zase míní otupit opoziční nádech senátu. Voliči by se ale měli kandidátů v jejich jednomandátových obvodech hlavně ptát, jestli znají ústavu a legislativní proces a zda jsou připraveni na místo žabomyších válek klást důraz na kvalitu zákonů. Mít v rámci parlamentní demokracie vedle sebe dvě zaslepené hlasovací mašiny, sněmovnu a senát, by zavánělo příliš velkým luxusem.
27: Tolik politický analytik Lukáš Jelínek. Vláda prezidenta Donalda Trumpa je dlouhodobě nespokojena s měnovou politikou americké centrální banky Fed. Vláda by chtěla, aby banka snižovala úrokové sazby, ta se ale brání, protože chce bojovat proti inflaci. Americké ministerstvo financí tak začalo být samoaktivní na trhu se státními dluhopisy. Nad možnými dopady tohoto postupu se zamýšlí Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
12: Amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ministry jakoby nepřestávala lákat práce centrálního bankéře. Přestože prezident má v čele Fedu od května svého nominanta Kevina Borše, nedá si pokoj. Nyní se vláda rozhodla zasahovat do měnové politiky prostřednictvím výkupu dluhopisů. Zdůvodnila to snahou stabilizovat dluhopisový trh. Opatření má ale i jiné účinky. O co jde? Dříve, když vláda potřebovala refinancovat dlouhodobé státní dluhopisy, vydala krátkodobé státní pokladniční poukázky a těmi dluh refinancovala. V systému se vyměnil kus za kus, nevedlo to ke zvýšení množství peněz v oběhu. Trumpův nový mechanismus je jiný. Vláda využije na odkup dluhopisů své vlastní peníze v hodnotě až bilion dolarů, které nyní leží na jejich účtu nazvaném TGA. Leží tam v zásadě nečinně, protože část musí být rezerva a také tam čekají na použití pro běžné vládní výdaje. Peněz v ekonomice přibude, jinými slovy, krok má měnově expanzivní charakter a takové kroky byly dosud vyhrazeny centrální bance, které mohou vnímat čerpání TGA a expanzivní operace jako inflační impuls a protože Spojené státy hospodaří s velkým deficitem, úrokové sazby mohou klidně ještě růst. To, že investoři před dluhopisy utíkají spíše do bezpečí, je v posledním měsíci vidět na prudkém růstu cen zlata a bitcoinu. Nicméně není to poprvé, poprvé, kdy ministerstvo financí spouští podobné programy na nákup dluhopisů. Dosud byl ale kontext jiný. K výkupu historicky docházelo v době, kdy federální rozpočet měl přebytky. Trumpova vláda je v opačné situaci, je zadlužená až po uši. A za druhé, v minulosti byly podobné operace míněny čistě jako technická správa státního dluhu, zatímco nyní Trumpova administrativa otevřeně hledá cesty, jak srazit úrokové sazby a uvolnit měnové podmínky přímo z Bílého domu, bez ohledu na to, zda Fed sazby snižuje či nikoli. A perlička na závěr. Tento týden vyšlo najevo, že firma World Liberty Financial, kterou Trump založil spolu se svými syny a dalšími přáteli, si požádala o bankovní licenci a dostala předběžný souhlas. Pikantní samozřejmě je, že orgán, který založení banky schválil, patří do gesce Trumpovy vlády. Cílem nové banky rodiny Trumpových je směňovat dolary za kryptoměny a vybranou hotovost investovat do amerických státních dluhopisů. Profese bankéře amerického prezidenta evidentně láká. Jak dávno vědí hráči hry Monopoly, málo co je uspokojivější než možnost si vyrábět vlastní peníze.
27: A slova Terezy Zavadilové zazněla na závěr dnešního pořadu Názory a argumenty. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
3: Počet obětí požáru a výbuchu skladu munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 37. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Fotbalisté Ostravy porazili v lize Olomouc, vyhráli i oba brněnské kluby. A bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami, teploty do 30 stupňů.
13: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 lidí utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 lidí a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem. V Kyjevské oblasti je dnes den smutku za oběti výbuchů.
14: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Didič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domu pro seniory a lidi s postižením.
15: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
14: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Nový norský král Håkon VIII. Večer poprvé od páteční smrti svého otce promluvil k národu. V televizním projevu na Haralda V. vzpomínal. Poděkoval taky lidem, kteří truchlí společně s jeho rodinou a před královský palác v Oslu nosí květiny a zapalují svíčky. Král Harald zemřel ve věku 89 let po vážných zdravotních problémech. Mezi Nory byl oblíbený. Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce. Zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné.
16: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
3: Návrh rozpočtu musí v září projednat vláda. V říjnu se pak dostane do sněmovny. Pracovníci lánské obory snižují počet zvířat, některé druhy jsou přemnožené. Momentálně je tam okolo 2 až 2,5 tisíce kusů jelenů, daňků a další zvěře. To je zhruba o 1500 méně než před 2 lety, pokračuje ředitel lesní správy Lány Michal Pernica.
0: Zvěř vytváří obrovský tlak vlastně na ten porost, jednak na travní porosty a jednak i na ten les. Pokud prostě je nezačneme obnovovat, tak samozřejmě ta obora bude za chvilku bez lesa, což bohužel pod tím tlakem ty zvěře dost dobře nejde. Proto i vlastně potřebujeme ten počet té zvěře snížit, aby ten les se mohl nadechnout a vůbec se obnovit.
17: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno i Artisu Brno vyhráli svůj ligový zápas 6. kola. Zbrojovka porazila doma Zlín 3-2, Artis zvítězil v Pardubicích 2-1. Body má ze sobotního programu nejvyšší domácí soutěže také Ostrava, a to po výhře 1-0 nad Sigmou Olomouc. Jediný gol Baníku vstřelil 19-letý obránce Jiří Míček, který nastoupil do svého teprve 5. ligového utkání.
18: Vždycky mi trenér říká, že mám doplňovat ten útok, to je vlastně trojkové obraně. V té situaci jsem to nějak tak jako vycítil, že mám jít víc na ten střed, a pak už jsem nepřemýšlel a zkusil jsem to.
17: Šlágrem dnešního programu je derby Sparta Slavia od 20 hodin. V 17 začnou zápasy Plzeň Slovácko a Teplice Jablonec. Už v 15 hodin Liberec přivítá Hradec Králové.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Překážka na D1 za Velkým Beranovem a nehoda v Praze na magistrále. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážkou před Měřínem. Na kilometru 132 osobní auto v odstavném pruhu už je označené šipkou. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem se pracuje u sjezdu na Litoměřice. Na 48. kilometru právě silničáři stavějí dopravní značení. Průjezdné je to pouze levým pruhem. Provoz zatím slabý, bez kolony. Na D11 z Jaroměře do Hradu.

0: počasí. Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Fungování systému s umělou inteligencí v Evropské unii upravuje akt o umělé inteligenci. Začal platit už v roce 2024, ale jeho ustanovení vcházejí v účinnost postupně. Ale dříve, než začal platit celý, přijala Evropská unie také jeho úpravy. Šlo o legislativní balíček nazvaný AI Omnibus, který začal platit letos na konci července. Co všechno změnil a jak dnes regulace umělé inteligence v praxi funguje, to je téma dnešního vydání pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
1: Online Plus.
2: Ani dnes samozřejmě nebudu ve studiu sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
3: Ahoj Davide.
2: A máme také dnes dalšího hosta a tím je Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Dobrý den.
4: Dobrý den vám oběma i všem posluchačům a těším se na diskuzi.
2: Tak Český telekomunikační úřad, možná bychom měli na začátku přece jenom připomenout, pokud to někdo z našich posluchačů neví, tak by měl být v Česku právě tím úřadem, který dohlíží nebo bude dohlížet nad tím, jak systémy s umělou inteligencí fungují. Je to tak?
4: Ano, je to přesně tak. Zároveň jsme v takovém bodě, kdy čekáme na to, abychom měli platný a účinný ten prováděcí český zákon, kdy ještě to možná bude nějakou chvíli trvat. Aktuálně jsme v takovém bodě, kdy nás ještě čeká schválení vládou a pak to běžné kolečko v poslanecké sněmovně, v senátu a podpis pana prezidenta.
2: To se ČTU teď stává s těmi digitálními zákony téměř pravidelně. Podobně je to i u dalších evropských regulací, také tam se čeká právě u DS a například na ten český zákon. Ale co tedy vlastně teď úřad už může, než ten zákon byl tedy přijat? Ten zákon, který implementuje tedy nějakým způsobem AI Act do českého zákonodárství?
4: Rozdělil bych to do několik vrstev. Možná úplně ta největší, která je i možná teďka nejvíc viditelná, tak je oblast spolupráce. A je to spolupráce na evropské úrovni, respektive tedy na úrovni Evropské unie a pak i zároveň v České republice, kdy zároveň už se koordinujeme jako ty budoucí orgány dozoru nad trhem právě v rámci Evropské unie, protože nechceme úplně dopustit to, že budeme teďka jenom všichni čekat v depu a až se jednou vystřelí, tak my vůbec nebudeme vědět, jak máme se rozběhnout a kam máme přesně jet, takže už se koordinujeme. Bavíme se třeba už nad nějakými, dejme tomu, jako případy modelovými, jak bychom třeba k tomu jako mohli přistoupit. Je to jednoduše taková jako akademická debata mezi těmi orgány. Stejně tak v rámci České republiky spolupracujeme v rámci veřejné správy, například s ministerstvem průmyslu a obchodu, ale hlavně s dalšími dozorovými orgány, ať je to Česká národní banka, Úřad na ochranu osobních údajů. A to, co je pro nás jako zásadní, tak je samozřejmě kontakt s biznesem. To znamená, bavíme se s těmi jako firmami, se soukromým sektorem v České republice, kde nám třeba i v tom nějak jako vypomáhají české asociace, které se zabývají umělou inteligencí. Takže to je taková ta vrstva, co byste možná jako očekávali od toho jako orgánu, že bude dělat. A pak tam máme i tu část, která už nám taky nějakou dobu běží a teďka se do toho obouváme víc a víc. A je to samozřejmě i nějaká mediální komunikace vůči široké veřejnosti, vůči zvlášť zranitelným skupinám, ať jsou to děti, ať jsou to seniori, nějaké vzdělávání ohledně rizik spojených s umělou inteligencí, ale nejenom o těch rizicích, ale vždycky přijít s tím návrhem. Ale vždycky se na nás můžete obrátit, když máte nějaký dotaz, když máte problém, nevíte, co a jak v oblasti umělé inteligence, tak ČTU je právě ten orgán, který tady pro vás je. Ale jsme vázaní samozřejmě tím bodem, který jste přesně zmínil. To znamená, velmi citlivě v tom chodíme, protože prostě ještě nejsme ten orgán a ještě ten zákon nemáme.
2: Hmm. Každopádně akt umělé inteligenci je nařízení, takže platí, tedy aspoň ty jeho části, které už vstoupily v účinnost, tak platí bez ohledu na to, jestli ten český zákon je schválen nebo není schválen. Řešíte už třeba nějaké případy, kdy se na vás právě třeba někdo obrátí se stížností a vy vlastně v tom ještě nemůžete úplně nic dělat, nebo co vlastně v takovém případě děláte?
4: Je to situace, kterou už známe, to znamená, my díky tomu, že pak

0: budeme i tím takzvaným jednotným informačním místem, tak samozřejmě se na nás jako veřejnost obrací. Je to přesně tak, jak jsem zmínila. To znamená, my se můžeme vyjádřit v nějaké, jako řeknu, poradenské metodické činnosti. Třeba když bych si vymyslela nějaký modelový případ, že byste třeba chtěli využívat nějaký AI systém v rámci třeba zpravodajské činnosti a obrátíte se na nás. Tyjo, my si nejsme jistí, jestli to splňuje všechny podmínky AI Actu, třeba co se týče transparentnosti nebo čehokoliv jiného. Tak my vám neřekneme, jestli ano nebo ne, nezahájíme ani tu kontrolu, ale můžeme vám poradit, tak třeba běžte za tím poskytovatelem toho AI systému, protože to je ten, na kterého třeba dopadají ty povinnosti. Takže my jsme spíš fakt ti průvodci, kteří zatím můžou vysvětlit, co se v té věci dá dělat, ale nejsme ti drábové, co prostě rozhodnou o té pokutě. Zatím.
1: Chodí vám tedy už nějaké stížnosti, nějaká podání, nějaké dotazy?
0: Spíš bych to dala do té kategorie těch dotazů.
1: No a můžete nám třeba říct, na co se tak lidé ptají, nebo firmy, nebo samozřejmě instituce? Co se nyní řeší?
0: Je to přesně tady, myslím, že bych řekla přesně tu jednu oblast, to znamená, jak můžu vnímat tady tohle řešení, nakolik to teda splňuje ty požadavky, nakolik ne, ale i dost často jsou to i právě, že i ty otázky jsou ve výsledku jako, bych taky řekla, dost obecné, to znamená, něco nám říká AI Act, jak si to mám pro boha jako interpretovat, vlastně, co to teda znamená v praxi. A samozřejmě se to pak i dotýká toho, co je teďka takové to horké téma, a to je třeba otázka transparentnosti. To znamená, jak to teda všechno jako funguje, jaký to má na mě dopad. Takže to bych řekla, že jsou takové tři kategorie.
1: Tak přejeme, aby ten zákon brzy prošel tedy celým legislativním kolečkem. Není to úplně krátké kolečko, ale snad se to nakonec povede. A uvidíme tedy potom, se třeba můžeme setkat znovu a už nám budete moct říct i nějaké třeba sankce, které jste udělali nebo něco podobného. Ale to uvidíme tedy až, dejme tomu třeba za několik měsíců nebo za rok nebo za nějakou takovouhle dobu. Já jsem na začátku říkal, že vlastně než ten AI Act vstoupil úplně v účinnost, tak už Evropská unie přijala nějaké dodatky, nějaké úpravy vlastně toho nařízení. Proč a co to vlastně tedy ten AI Omnibus, ten balíček je a co vlastně přinesl?
0: Jedna kolegyně pojmenovala AI Omnibus takový autobus, co jezdí všude možně, vždycky někoho nabere a něco vypustí, někoho někde nechá. Myslím si, že to je úplně přesný, takže v jeden moment možná úplně nevíte, koho všeho máte na palubě. AI Omnibus, nebo obecně ten Omnibus, má vést ke zjednodušování, nebo vedl ke zjednodušování té legislativy. Ano, je to taková jako náročná otázka v tom, že ještě předtím, než máte nějakou legislativu úplně účinnou, tak už říkáte, možná jsme si to třeba v něčem nastavili nepřehledně, možná v něčem moc přísně, nebo jsme naopak na něco zapomněli a chtěli bychom to tam dodat. Takže to byl ten záměr zatím. Zjednodušování. Zároveň Česká republika byla jedním z těch hlavních hlasů, který volal po tom zjednodušování. To šlo velmi za bývalým vládním zmocněncem panem Kavalírkem a náměstkem ministerstva průmyslu a obchodu. Takže jedna věc bylo zjednodušování. Pojďme si tu hru udělat jednodušší pravidla. A k čemu to zjednodušování má vést? K podpoře nějakých inovací, k tomu, že nebudeme brzdit vývoj a nasazování AI v rámci Evropské unie a zároveň, že pořád jako zachováme tu jako ochranu těch lidských práv, což je vlastně to, na čem Evropská unie stojí.
1: Petře, takhle rychle dělat úpravy nějakého nařízení, které vlastně ještě není úplně v účinnosti. O čem to podle tebe svědčí? Je to třeba, nebo dá se to označit za takový doprovodný efekt právě toho rychlého vývoje umělé inteligence, že se tady přijímají nějaké regulace, nějaká pravidla, ale třeba za měsíc, za půl roku už je všechno jinak a musí se to vlastně jako nějakým způsobem zase updateovat, upravovat?
2: Bez pochyby ano. U těch zákonů, které regulují jakoukoliv technologii, tak většinou bývá dobrým a rozumným zvykem chvíli počkat, nechat odstup, aby se do toho nezanášela konkrétní technická řešení, aby to bylo dostatečně obecné. Všechny dobré zákony regulující digitální prostor vznikly tímhle způsobem v Evropě, v Americe, u nás všude. Umělá inteligence je specifická tím, že se moc čekat nedá. Má příliš velký dopad, příliš mění společnost a právní řád na to musí reagovat. My nemáme na spoustu věcí ani nějakou morální nebo etickou reakci, která by měla to právo trochu předcházet a podložit ho, ukázat cestu, co se tak pokládá za správné a přijatelné. Nemáme, protože se to nedá stihnout. Ten vývoj je překotný, takže mě nijak nepřekvapuje. Naopak mě by překvapilo a neměl bych radost, kdyby ten zákon tak, jak byl přijat a proces jeho vzniku byl dlouhý, tak zůstal dlouho neměnný, protože by bez pochyby nereagoval na nové situace.
1: Takže možná za čas přijede další autobus a bude přijímat další změny podle toho, jak ten vývoj tedy se překotně bude ubírat dopředu, no uvidíme. Já vím, že už vlastně, když se původně schvaloval ten původní tedy AI Act, tak když si to tak trošku zjednoduším, tak jedna velká část je to, že jsou tam zakázány nějaké způsoby použití umělé inteligence, tam přímo nějaký výčet vlastně těch oblastí, ve kterých se nesmí umělá inteligence používat. A pak další část pro mě jsou spíš takové, dejme tomu, byrokratické záležitosti, co vlastně všechno firmy musí udělat, jaké certifikáty musí získat a podobně, aby mohly některé systémy používat. Mám pocit, že ty úpravy se hodně týkaly právě té byrokratické části, tedy ty úpravy v rámci Omnibusu, je to tak?
0: Když to takhle poslouchám, tak možná ano, je to, bych řekla, i v něčem takové hezké zhrnutí té situace, že když se na to jako podíváme, co všechno se změnilo a co bylo zásadní pro firmy, tak třeba je to právě odklad účinnosti těch některých ustanovení, což byla ve výsledku ta alfa a omega, i proč se AI Act otevíral. To znamenalo, že firmy potřebovaly víc času na přípravu, protože jim chyběly určité věci, které jim měla nebo má poskytnout Evropská unie. To znamená nějaké technické standardy, aby bylo zřejmé, jakým způsobem se ty povinnosti mají dodržovat. A zároveň to samozřejmě pomohlo i těm státům, i těm orgánům dozoru nad trhem a všem těm dalším subjektům, které jsou do toho zapojeny. Takže určitě ta velká část byla za odkladem té účinnosti určitých ustanovení. Tam se přesně bavíme o těch vysoce rizikových systémech. To, co tam za mě opravdu byla ta jako velká, bych řekla i ta možná hodnotová změna, tak bylo přesně rozšíření těch zakázaných systémů, kdy se právě se to dotýká oblasti nějaké jako sexuální integrity a ochrany dětí, kde nám vznikly dva nové zakázané systémy.
1: A tak pojďme si právě o nich říct něco více samozřejmě, protože to jsou věci, které asi pro posluchače jsou uchopitelnější než právě třeba ty věci, které se týkají firem a odkladu účinnosti a podobně. Takže jaké tady věci, jaké nové využití AI nebo použití AI Omnibus tady zakázal?
0: Jsou to dvě hlavní situace. Jedna ta situace míří na děti, to znamená, máme zakázané AI systémy, které mají vytvářet jako obsah, který se týká sexuálního zneužívání dětí, respektive, že tím jako výstupem bude přesně obraz, zvuk, video, kdy vy uvidíte přesně tady tenhle obsah sexuálního zneužívání dětí. Samozřejmě to vychází jako z velmi jako silného toho hodnotového zakotvení, které v Evropské unii máme, chráníme děti jako zranitelnou skupinu. Zároveň k tomu to je asi potřeba dodat to, že to tam teďka nově je, to neznamená, že jsme doteď ty děti v téhle oblasti nechránili a že na to už třeba nemáme jiný ustanovení. Ale to, že to ještě takhle podpoří celá Evropská unie, samozřejmě tam vysílá to jako velkou stopu. Takže jedna věc, jako ochrana dětí, respektive ten zákaz obsahu, který se týká sexuálního zneužívání dětí. No a ta druhá věc, tak ta se přesně týká zákaz takových systémů, které budou generovat jako nekonsensuální jako sexuální obsah, ať by se přesně týkalo toho, že budou, že to bude generovat intimní partie nebo třeba osobu zapojenou do nějaké jako sexuální aktivity. Takže zase míříme na jako sexuální integritu fyzické osoby, prostě každého z nás jako člověka. Protože zase tohle nějaký jako obsah, který prostě nechceme. A to, že jsou to zakázané systémy, tak to znamená, že my říkáme, my vůbec nechceme, aby se tyhle systémy dostaly na trh a zároveň nechceme samozřejmě logicky, aby byly používány.
1: No tak kolem těch takzvaných svlékacích aplikací, jak se to tak zjednodušeně vlastně označuje, tak tady relativně nedávno byly různé kauzy například kolem sociální sítě X a jejího vlastně AI systému Grok, který tohle to umožňoval. Jak to tady má v praxi fungovat? To znamená, že ti poskytovatelé musí nějak zajistit, aby tam to použití k tomu svlékání třeba lidí nebylo možné a jak se to pak bude kontrolovat tady?
0: Jak se to bude kontrolovat, tak to nám přesně ukáže ta praxe. Když bychom se vrátili k tomu systému zatím, jak by to mělo fungovat, tak vy, když jste poskytovatel toho AI systému, to znamená, že ho vyvíjíte, dodáváte ho na trh, tak ten zákaz se týká toho, že ten systém k tomu vůbec ani nemá být jako určen. Takže primárně to znamená, že dám příklad, nebudu si vytvářet AI systém, který bude pojmenován zneužívání dětí AI a ten účel toho AI systému je přesně generování tohoto obsahu. Takže primárně tyhle AI systémy nemají vznikat. Zároveň ten systém to ani nemá umožňovat. Takže to je přesně to, že pak za tím poskytovatelem jde ta povinnost nastavit taková technická opatření, aby to jednoduše nebylo možné vygenerovat za použití toho AI systému, ani za použití, jako že obejdu nějaká bezpečnostní opatření. Takže to je samozřejmě to, kde bych i možná řekla, že se jako láme ten chleba, jako jak nastavit tu sekuritu tak, toho daného systému, aby to vůbec za žádných podmínek nebylo možné. Samozřejmě tuhle povinnost my pak dáváme na toho poskytovatele, protože to je ten, kdo vidí do toho AI systému a ví, jak jako funguje a může to nastavit.
1: Já myslím, že v IT většinou máme problém s tím 100% zákazem něčeho nebo znemožněním něčeho. Petře, jde to vlastně podle tebe říct jako 100%? Mám tady generátor obrázků, dá se 100% zajistit, že prostě tam některé obrázky nemohou vznikat?
2: Já silně pochybuju, že se dá cokoliv na tomto světě říct 100%. A specificky pokud jde o systémy umělé inteligence, u těch se to dělá tak, že se jim vymezí mantinely, za které nemohou jít. Ty mantinely, když jsou dobře vymyšleny, dobře nastaveny, což není jednoduché, tak mohou být velice účinné, ale 100% účinné určitě nebudou. Takže tady vzniká v tom právním posuzování otázka míry odpovědnosti i za tyhle okrajové situace, protože vyžadovat 100% spolehlivost je nerealistické. Většinou to u právních úprav bylo tak, že se na tuhle věc bral ohled, předpokládám, že je to taky teď.
0: Ten systém, který je nastavený zatím a na co míříte a souhlasím s vámi, úplně bych to jako podtrhla, tak se samozřejmě pak bavíme o nějakých případných jako sankcích nebo nápravných opatřeních. Když se podíváte do AI Actu, ty sankce zrovna ve vztahu k zakázaným systému můžou být jako extrémně vysoké. To znamená, my se bavíme až o 35 milionech euro nebo 7% ročního celosvětového obratu, což můžou být opravdu jako 100 miliony korun. Co je důležité říct, ono je tam to až. To znamená vždycky ten orgán dozoru nad trhem, ať to bude ČTU nebo kdokoliv jiný v rámci Evropské unie, tak on tam má vždycky tu možnost a má tam tu povinnost vzít veškeré okolnosti do hry a na základě toho jako případně rozhodnout. Takže přesně si dokážu představit, že i tohle bude jako předmětem toho posuzování. To znamená, bude rozdíl, jestli máme tady AI systém, který se jmenuje jako zneužíváme děti AI, a nebo jestli je to opravdu poskytovatel, který má úplně jiný AI systém, ale za nějakých okolností bohužel došlo tady k tomuto a třeba to prostě znamená jenom podcenění někde nějaké, jako, nějaké security v nějakém konkrétním bodě. Takže to dává jako oběma těm stranám, mi přijde i nějakou míru jako úlevy, že to přesně, on to nemá zastavit jako AI trh v Evropě, to má jenom nastavit přesně ty mantinely.
1: Já se často setkávám s takovou námitkou, že všechny tyhle regulace platí tedy pro ty evropské poskytovatele, nebo dejme tomu třeba pro ty americké, kteří mají v Evropě hodně zákazníků, ale co když něco podobného umožní nějaký AI systém, generátor obrázků, videí, zvuků, který prostě sídlí někde úplně mimo Evropskou unii, dá se tohleto taky nějakým způsobem postihnout? Pamatuje na to nějakým způsobem ten AI Act?
0: Tak my se samozřejmě bavíme o jako evropském jednotném trhu, kde máme to naše jako fotbalové hřiště, kde si můžeme říct, jaký pravidla tam budou platit. Takže pak přesně je potřeba podívat se na to, když se tady bavíme o nějakém jako náhodném generátoru obrázku, řeknu, jakým způsobem se dostal jako na evropský trh. Takže bude zase potřeba jít do toho detailu, jak se to vůbec na ten evropský trh, řeknu k těm evropským uživatelům vůbec dostalo. Mm-hmm. Protože zase my máme nějaké jako podmínky, to bychom už se zase víc třeba mohli bavit o nějakém, jak funguje jako trh. To znamená, když vy chcete nějaký produkt dodat na evropský trh, tak jakou legislativu musíte splnit, aby to bylo legální, nebo když to bude jako nelegální. Takže jaký jsou pak jako konsekvence a tak dále. Takže to se přesně už dotýkáme toho, že na AI ještě v kontextu Evropské unie pohlíženo jako na produkt, to znamená, že vy když chcete dodat produkt na evropský trh, prostě musíte splnit nějaké podmínky, takže v tomhle případě zase, když by k téhle situaci došlo, přišel pak do budoucna jako podnět stížnost na ČTU, tak se přesně bude i ten úřad jako dívat tady na tyhle věci, o čem se teda vůbec bavíme, co je ta daná situace.
1: No, jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. Ještě mimochodem tedy ta odpovědnost je tedy na tom poskytovateli toho systému, anebo třeba na tom člověku, který nějakou takovouhle fotku nebo video vyrobí?
0: Ta odpovědnost, nebo respektive ten zákaz, on směřuje nejenom na to, že to, ten systém dodáte na ten trh, ale ten zákaz se vztahuje i na to používání. Takže když bych si představila třeba situaci, jsem marketingová agentura, chci prostě tady vygenerovat nějaké video na, nevím, na podporu nějaké školky, úplně si to teďka vymýšlím, tak samozřejmě jako ve chvíli, kdyby tam jako došlo k tomu, že já v rámci té svojí jako videoprodukce prostě použiju něco, co by spadalo reálně do toho zákazu, tak samozřejmě jde to i jako za mnou, jako za tím takzvaným zavádějícím subjektem, který to jako používá. Takže není to jenom na té jedné straně, není to jenom o tom, kdo nám to dodává na trh, ale i o těch, kdo to využívají.
1: Petře, jak myslíš, že tohle bude fungovat? My jsme se bavili o tom tedy, že 100% se nedá úplně zaručit z hlediska toho provozovatele, že jako asi třeba ten generátor obrázků nepůjde nějakým způsobem zmanipulovat, ale jak myslíš, že bude fungovat tedy tahle ta obrana proti vytváření podobných materiálů přes umělou inteligenci?
2: Ty dobře víš, jak mám rád otázky formulované v budoucím čase.
1: Ano.
2: Já nevím, těžko říct, je to bezprecedentní situace. Ještě nikdy tady nebyla takhle silná technologie, která umožňuje něco dělat samostatně. Ještě nikdy tady nebyla takhle rozsáhlá její regulace. Jakým způsobem se ty dvě věci potkají, těžko říct. Já myslím, že je to jediné, co se dá dělat, to, jak je ten zákon formulovaný. Evropský AI, přestože byl výsledkem politického kompromisu, dalo by se proti němu ledaco z konkrétního namítnout a něco z toho vyřešil ten omnibus, o kterém mluvíme, tak je pořád na světě nejpokročilejší pokus AI regulovat. Teď se budeme muset všichni pečlivě dívat, jak to v praxi funguje, jak moc je to účinné. Víc k tomu nedovedu říct.
1: Tak uvidíme, jak říká Petr. Nedá se to teďka samozřejmě úplně odhadnout. Také v Česku tedy připomínám, že ČTU zatím nemá všechny ty pravomoci, které by potom ten úřad měl mít. Jaké tedy ty pravomoci pak máte mít? Budete moci třeba i něco kontrolovat a dávat ty pokuty a podobně?
0: Je to přesně tak. Právě ten AI Act tam zavádí ten takzvaný orgán dozoru nad trhem, respektive to už je termín, který my v Evropské unii známe. A to, kam půjde ta většina těch kompetencí ČTU, tak jedna ta linie přesně vede směrem k těm zakázaným systémům, to znamená zajistit to, že v České republice tyhle systémy prostě nebudou. Já to vždycky říkám naopak, že to není o tom, co ČTU bude moc dělat, ale spíš jaké prostředí má zajistit. A za mě to, co má ten regulátor zajistit, je opravdu možnost bezpečného vývoje, nasazování, používání AI v České republice a EU mu k tomu dává nějaké nástroje. Takže jedna věc je přesně odhalování zakázaných systémů, vedení těch konkrétních jako kontrol, přijímání stížností, případné sankce. Velmi obdobně je to u těch takzvaně vysoce rizikových systémů, kde také jsou tam nějaké povinnosti, které musí být splněny a ve chvíli, kdy by tam bylo nějaké podezření, že nejsou splněny, nastupuje ten regulátor, který má zajistit, jestli teda k tomu nějakému porušení došlo nebo nedošlo. Stejně tak se můžeme bavit o transparentnosti, o povinnostech týkající se toho krásného článku 50 ale pak nám třeba může připadnout i ta možnost jako povolování testování třeba mimo regulatorní sandbox.
1: A právě o té transparentnosti, čili zjednodušeně řečeno označování toho, co tedy AI vytvořila a nevytvořila, tak budeme mluvit zase za týden, kdy naším hostem opět bude Ivana Kudláčková z Českého telekomunikačního úřadu, které tímto děkuji za dnešní tedy povídání o Omnibusu a AI Aktu a budu se těšit zase za týden naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání, budu se těšit.
1: A děkuji také našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi Deníku N, Petru Koupskému, s kterým se také za týden zase setkáme.
2: Na shledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí David Slížek.
3: Archiv Plus. Přesadit spisovatele do cizí země znamená vždycky radikální změnu. Možností není mnoho vzdát se rodného jazyka a začít psát a přemýšlet v jiných řečech? Spolehnout se na exilovou tvorbu pro domov? Nebo úplně rezignovat na psaní a živit se jinak? Josef Škvorecký měl štěstí, že odjížděl v roce 1969 s nabídkou přednášet na Torontské univerzitě. Jeho žena Zdena Salivarová ovšem odjížděla prakticky do neznáma. Jejich nový domov, Kanada, je ale navzdory obavám přivítala s velkorysostí, kterou snad ani nečekali. Tady je malá část rozhovoru natočeného v roce 1992 v Praze.
4: Ono se říká, že anglosasové jsou chladní a že nemají emoce. To je možný, že to je na povrchu, že se tak jako hned tak nerozpláčou nebo hned nedají najevo pocity, ale jsou to lidi, kteří mají cit a kteří mají pochopení pro druhýho. Takže já nemůžu nic říkat než chválu na ty naše nové přátele a na naše nové teda spoluobčany.
5: Fakt je, že člověk musí ukázat, že něco umí. A když to ukáže, tak oni ho přijmou mezi sebe jako svýho. Já jsem začal učit na té univerzitě. Přirozeně jsem mluvil anglicky s akcentem, že jo, přirozeně jsem anglicky neuměl tak dobře jako česky, ale asi jsem říkal věci, které ty studenty zajímaly, takže mě nikdo nikdy nedal najevo, že snad jsem nějaký divnej, že mluvím s akcentem a tak. Ale samozřejmě historek bylo veliký spousty. Takový jeden zajímavý zážitek byl s mýma studentama. Jednou se hrál v Kanadě ten film Kosty Gavrase Confession, přiznání, nebo jak. To je film o Slánský Adě. No a já jsem svým studentům doporučil, aby na to šli a abych je jako nalákal, tak jsem řekl, že manželka jednoho z těch popravených je moje dobrá známá. No tak oni šli na ten film a já jsem se jich ptal, jak se jim to líbilo a oni říkali, že to byl jako krásný film a která ta herečka, že je moje známá. A já jsem říkal, no to není herečka, to je žena toho jednoho z těch popravených. A oni říkali, ale pane profesore, teď to je film. Je nenapadlo, že by někde na světě se mohly tak strašné věci dít, kromě ve filmu, kde si to někdo vymyslí.
6: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Jasnovidná paní Emílie.
1: Je 21. květen 1928. Ze zátoky Kings Bay na Špicberkách startuje vzducholoď Italia. Její parametry: délka 106 metrů, maximální objem 19 000 metrů krychlových, maximální rychlost 113 km v hodině. Dne 24. května popolední dosáhla vzducholoď severního pólu. Ovšem vzhledem k nepříznivému počasí se nepodařilo vysadit průzkumné družstvo a vzducholoď se vracela zpátky na základnu. V té době bylo na palubě 16 mužů, včetně velitele Umberta Nobileho. Všichni Italové, kromě švédského meteorologa a fyzika Fina Malmgrena a kromě Čecha Františka Běhounka. Tomu bylo souzeno, aby se stal prvním Čechem, který proletěl nad severním pólem. Jinak jeho úkolem byl výzkum elektřiny a kosmického záření v polárních krajích. Sebou tedy vezl i elektroměr na měření intenzity kosmického záření. Zpáteční cesta se podobala hororu. Mlha, sílící protivítr, námraza. Loď se stávala neovladatelnou a začala klesat. František Běhounek na to vzpomínal.
2: Při návratu ze severní točny se vzducholoď protěžkala, prvně se na ní usadil led a spadla na polární zamrzlé moře. Část posádky zůstala na ledu, část zůstala ve vraku vzducholodi. Ten vrak se potom vzdálil, byl odnesen větrem a už nikdy víc ho nikdo nenašel.
1: Čteme nyní z dnes již legendární knihy Františka Běhounka Trosečníci polárního moře.
0: Muži z kabiny rozeseti po ledě namáhavě se zvedali a setřásali z tváří a šatů sníh. Jen dva z nich zůstali bezmocně ležet, Nobile a Čečiony. Oba měli zlomenou nohu. Vzducholoď s přídí směřující vzhůru těžkopádně stoupala k zamračenému nebi. Její stěny byly zborcené, místo, odkud byla odtržena velitelská kabina, podobalo se rozervané hrudi obrovského ptáka. Na lávce levého motoru stál Arduino nehnutě jako socha. Snad uvažoval, nemá-li se skočit dolů ke svým druhům, ale čas k rozmyšlení byl jen velmi krátký. Vzducholoď rychle stoupala a v několika vteřinách zmizela v mlze, unášejíc sebou 6 mužů.
1: 6 mužů, kteří zůstali ve vzducholodi Italia, mezi nimiž byl i novinář Ugo Lago, nebyli nikdy nalezeni. Jejich osud patří mezi největší záhady příběhu vzducholodi Italia. Zbylé muže, včetně Františka Běhounka, bylo jich 9, a kromě nich také foxtarier Umberta Nobileho, čekal potom strasti plný téměř dvouměsíční pobyt na ledové kře. Nacházeli se asi 100 kilometrů od Špicberků. Měli tu prožít měsíce neuvěřitelného strádání. Muži byli zcela odříznutí od světa. Jejich postavení bylo opravdu zoufalé. První naděje svítla poté, co našli přijímací stanici a pak ještě krátkovlnnou vysílačku. Radiotelegrafista Giuseppe Biaggi se okamžitě pustil do práce, aby se pokusil o její zprovoznění. Později se jim podaří najít náhradní elektronku do přijímače. Hledají pak ještě další potřebné součástky, hlavně akumulátory. Plynou první dny, vyslat ale stále nemohou. Jsou úplně odříznutí od světa. Pak konečně přijde den, kdy Biaggi odvysílá první depeši. František Běhounek psal:
0: Morzeovy značky se řadí v jedinou větu. SOS, SOS, Italia Nobile. Výkřik trosečníků o pomoc ten přece zaslechnou a ihned na něj odpovědí, myslí si důvěřivě malá skupina ubohých k smrti unavených mužů. Visí očima na rtech Biaggiho, když přestane tisknout klíč vysílačky a jemně otáčí knoflíkem přijímací stanice, snaže se zachytit odpověď druhů z Cittadi Milano. Ale Biaggi jen kroutí hlavou a smutně odpovídá: Sisentaniente není slyšet nic. Biagi odložil s nechutí sluchátka, usedl do sněhu a zabořil hlavu do rukou. Až dosud pracoval s neochabující energií, nyní rázem pozbyl naděje.
1: Bez jakéhokoliv spojení zůstanou muži z Itálie téměř 2 týdny. Tisk celého světa přináší znepokojující zprávy. Co je ze vzducholodi Itálie? Je její posádka vůbec ještě naživu? Začínají si organizovat záchranné akce. Pátat po členech expedice si vydávají a postupně vydají ti nejodvážnější, včetně Roalda Amundsena, tohoto mlčenlivého nora, který v roce 1911 stanul jako úplně první na světě na jižním pólu. Do pátrání se zapojují námořníci, letci a také, věřte nebo ne, spiritisté. Čeští spiritisté. Lidé, co o tom ví spisovatel Jiří Kuchař. Při svém bádání vycházel také z knihy Jaromíra Kozáka Spiritismus.
3: Spiritisté byli velice významnou početnou skupinou. V Československu jejich počet odhadoval Tomáš Garrigue Masaryk na téměř 300 tisíc. A když Jaromír Kozák udělal knihu Spiritismus, velice obsažnou a vyčerpávající, tak pod titulem té knihy je zapomenutá klíčová kapitola českých dějin. Centrum jednoho významné bylo v Nové Pace a ještě významnější bylo v Ostravě v Radvanicích, kde měli dokonce spiritisté vlastní dům, dnes tedy k nepoznání přestavený, a kde se konaly seance.
1: Základem spiritismu, jak se oficiálně uvádí, je víra v posmrtný život a komunikaci s dušemi zemřelých. To vše se děje prostřednictvím člověka, označovaného jako médium. Toto hodnocení je ale velmi omezené. Spiritismus byl rozšířen ve druhé polovině 19. století, zejména v anglosaských zemích. Mezi jeho velké propagátory patřil například slavný otec Sherlocka Holmese Arthur Conan Doyle. Nová vlna zájmu o spiritismus nastala po první světové válce. V současné době je spiritismus rozšířen především v zemích Jižní Ameriky, zejména v Brazílii. A co se týče českého spiritismu, byl rozšířen zejména v oblasti Nové Paky, Jílemnice, Semil a dalších míst. Jiří Kuchař zmínil prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Není tajemstvím, že se o spiritismus zajímal. V knize Jaromíra Kozáka Spiritismus je o tom řada důkazů. Například také citáty z dopisů, které Masaryk spiritistům psal. A třeba také dokument o tom, že v roce 1931 Tomáš Garrigue Masaryk věnoval spiritistickému spolku bratrství v Radvanicích 2000 korun pro vzdělávací účely. Že je to pro někoho dnes překvapivé, nepochopitelné, problém tkví podle mého soudu v tom, že u nás dodnes dost dobře nevíme, co ten spiritismus vlastně opravdu je. Jaromír Kozák ve své knize uvedl.
0: Řekne-li se dnes spiritismus, většině lidí se vybaví představa blouznivců zcela odtržených od reality. Ve skutečnosti tak ovšem spiritismus představovali veřejnosti jeho odpůrci, kteří se jej nikdy nenamáhali poznat. Málo kdo si totiž uvědomuje, že mluvíme-li o spiritismu, je to vždy nemístná zkratka, protože i v jeho rámci existuje řada škol. Pod toto jediné a příliš zobecňující slovo spadá široké spektrum přístupů k duchovnu, sahající od vysoce duchovní úrovně až po mimořádně primitivní a zavržení hodné projevy zneužívání těchto sil. Osudy spiritismu, zejména v našich zemích, byly natolik rozmanité a pohnuté, že je prostě nelze hodnotit šablonovitě a bezmyšlenkovitě.
1: Jiří Kuchař doplňuje.
3: Spiritismus byl skutečně velmi populární a dokonce nacisti nějakou dobu nechali spiritisty být. Po válce druhé potom chvíli spiritismus fungoval vlastně až do 48. roku, pak byla obrovská pauza. Pokud vím teda, tak pod Krkonoší se držel stále. Léčitel Josef Prouza, kterého jsem leta znal, tak ten byl u několika mediálních sezení a ty sezení měly, co mi aspoň říkal, opravdu velice zajímavý průběh. No a za první republiky u nás vycházelo několik časopisů. Rosa duší byl, to byl Výbor, ale Spiritistická revue nebo Posel záhrobní, byly to měsíčníky. Nebyly jenom o spiritismu, třeba spiritisté byli vegetariáni, takže to byli vlastně první propagátoři vegetariánství u nás.
1: Jak ale pro Bůh mohli spiritisté pomáhat hledat rosečníky vzducholodi Itália? Napadne každého soudného člověka. Vždyť je to nesmysl. Nesmysl možná jen zdánlivě. Opět nechme hovořit Jiřího Kuchaře.
3: Když ztroskotala Itálie, tak to samozřejmě sledoval celý svět a doktor Jezdinský v Nové Pace si to nemohl nechat ujít. On byl jedním z dvou vůdců tamních spiritistů a požádal švadlenu Emílii Skálovou, která byla z Jilemnice, aby vstoupila do kontaktu s doktorem Běhounkem. Takže na vzdálenost, dejme tomu, těsně pod polárním kruhem a Jilemnice se konala čtyřhodinová seance, to znamená její napojení, mentální napojení doktora Běhounka, které vyústilo ve velice zajímavou výpověď.
1: Než si o výpovědi paní Skálové povíme více, zastavme se krátce u osobnosti zmíněného Františka Jezdinského. Byl to profesor z Jilemnice. Byl rovněž autorem několika prací o spiritistech. V Národních listech dokonce uveřejnil pojednání o jasnovidnosti a o svých výzkumech této oblasti. Jak se dalo čekat, následovaly odmítavé reakce, hlavně ze strany oficiální vědecké obce. Profesor Jezdinský ale se svými experimenty nepřestal a dokonce, jak už víme, jednoho takového experimentu chtěl využít k vypátrání a k záchraně trosečníků ze vzducholodi Itália. Právě prostřednictvím vzpomínané Emilie Skálové z Jilemnice. S touto ženou profesor Jezdinský již několik let úspěšně experimentoval. Například v určování vzdálených předmětů a událostí. Paní Skálová se nejprve dostala, jak se říká, do změněného stavu vědomí. V zápětí, jak potvrdilo několik svědků, popsala a podrobně průběh celé katastrofy vzducholodi. Mimo jiné uvedla.
4: Doktor Běhounek je zdrav a těší se ze svého zachránění, ale vrátí se domů pozdě. Vidím ho v mlze na ledové kře, a to na kraji propasti. Ale vrátí se zdrav. Jeho radost i já zde pociťuji.
1: Krátce poté zachytil radioamatér Nikolaj Schmidt, učitel z malého městečka Vosněsenské Vochma v severodvinské oblasti, volání trosečníků z Itálie. Záchrana členů Nobelovy expedice, a tedy Františka Běhounka také, dostala konkrétnější obrysy. Jak se později mělo potvrdit, švadlena z Jilemnice, Emilie Skálová, věrně popsala prostředí, ve kterém se František Běhounek a jeho přátelé ocitli. V jejím případě však nešlo o spiritismus, jako běžně známe. Hovoří opět Jiří Kuchař.
3: Spiritismus, když vzniknul v Hightsville ve Spojených státech, tak vlastně jeho, jak bych řekl, principem bylo komunikace se záhrobím. A z toho potom vyplynula u těch lidí, takzvaných médií, schopnost všeho možného. Například mediální kresby. Dneska bychom jí mohli říkat třeba automatická kresba v nějakém pohledu. A samozřejmě získávání informací jinou než smyslovou cestou. Parapsychologie proto měla termín, nebo našla termín, informační pole. Rupert Sheldrake, britský vědec, tomu říká morfická pole nebo morfická rezonanční pole. Chce se tím naznačit, že všechny informace, které se dějí teď, které se udály, dokonce některé, které existují ještě v latenci teď a teprve se projeví, jsou k dispozici. Zvlášť nadaným jedincům.
1: Zvláště nadaným jedincům. Člověka napadá, jaké mohla mít švadlena z Jilemnice paní Skálová znalosti o Arktidě a vůbec o polárních krajích. Co vlastně byla ona a jí podobní lidé zač?
3: U těch médií je velice zajímavé, aspoň co Jaromír Kozák tedy uvádí a co jsem měl možnost vidět, že to většinou byli nevzdělaní lidé, Dokonce u těch, kteří kreslili, tak nebyli v normálním stavu schopni nakreslit křivý provázek. Ale v tranzu, to znamená v tomhletom změněném stavu vědomí, naprosto úžasné věci. Samozřejmě tahle ta šadlena těžko asi měla vůbec, nejspíš uměla číst, ale jako těžko sledovala třeba osud té vzducholodi. Najednou prostě za ní přišel jeden z hlavních českých spiritistických vůdců a řekl, je to takhle. Možná jí dal fotografii, do detailu to nebylo popsané, každopádně výsledek byl takový.
1: O Emily Skálové ještě uslyšíme. Pokračujeme v příběhu trosečníků ze vzducholodi Itália. Nikolaj Schmidt uslyšel volání trosečníků 3. června 1928. Zachránit nobelého muže jdou švédští, norští, francouzští a sovětští letci. Včetně již zmíněného Roalda Amundsena. Je mu 53 let. Na záchrannou misi se vydá společně s 5 druhy letounu Latan 47. Vyrazí 18. června časně ráno. Poslední zprávu odvysílá posádka letounu v 17.40. Od té doby se už nikdo neozve. Amundsen a další členové posádky zmizí beze stopy. První se k trosečníkům dostane švédský letec Lundborg. Odveze zraněného Umberta Nobileho. Ovšem při návratu k trosečníkům, když se odvez dalšího zraněného, havaruje. A musí zůstat s nimi. Zachránit muže ze vzducholodi Itália spěchá rovněž ledoborec Krasin. Plavidlo, které bylo schopné lámat led silnější než 4 metry. Délka lodi 99,80 metrů. Šířka 21,4 metry. Rychlost 15 uzlů. Na jeho palubě je i velitel záchranné výpravy profesor Rudolf Samojlovič. Krasin pluje ve dne v noci, nikdo z posádky neodpočívá. Počasí je krajně nepříznivé. Je 12. červenec, večer. Ubyly téměř 2 měsíce od katastrofy vzducholodi Itália. A Krasin konečně dorazí k trosečníkům. Krátce poté se z telegramu, který pošle profesor František Jezdinský, František Běhounek rozvídá o švadleně Emilie Skálové. Vypráví o tom také Umberto Nobilemu. Doktor Běhounek pak obratem posílá profesoru Jezdinskému telegram.
0: Vše se shodovalo. Chybí ještě kapitán Sora Sepsi a druhý oddíl posádky Itálie, skupina Alexandriniho. Telegrafujte, jsou-li živí. Nobile čeká netrpělivě vašich zpráv. Pozdravy, Běhounek Nialesund.
1: Běhounkovi, Nobilemu a samozřejmě nejenom jim, ležel stále na srdcích osud druhé nezvěstné části výpravy. Za pár dnů mu prostřednictvím telegramu Emilie Skálová sdělila.
4: Dosud se chvějí hrůzou. Druhý oddíl posádky Itálie byl mrtev dříve, než dopadl na zem. Kapitán Sepsi čeká na svou záchranu podle uhlého ostrova.
1: Kapitán, to byl italský velitel Alpínu Gennaro Sora. Ten se na záchrannou výpravu vydal společně se 2 druhy a také s přím spřežením. Putovali podél pobřeží severovýchodní země. Záchranná výprava našla 14. července. Pár dnů poté se Běhounkovi došel výše citovaný telegram. Sora se opravdu nacházel, jak říkala Emilie Skálová, na pobřeží úhlého ostrova. Ať už to byla náhoda, byla to v každém případě zajímavá informace. Osud druhé Alexandriniho nezvěstné posádky však už nikdo ověřit nemohl. Takže osud druhé části výpravy zůstává nejasný až do dnešních dnů. Nicméně vize Emilie Skálové i po letech muže lidského skoro až mrazit, opět hovoří Jiří Kuchař.
3: To ještě celá se třesu, nebo tenhle ten druh výpovědi, jako myslím, co jsem měl možnost vidět, chce říct, že ona uvolnila určitou část svého eterického těla, což často způsobuje třes, a z toho samozřejmě, a vlastně, jako bychom řekli, kdyby vás ve spánku navštívil, dejme tomu, dvojník, nebo váš kamarád, nebo někdo, takovýmhle jako způsobem se propojila, i když samozřejmě tenhle ten popis je naprosto nesmyslný, protože nic neříká. To bychom museli být v kůži té švadleny.
1: Běžný člověk si stále klade otázku, jak je tohle možné? Nešlo o podvod? A vůbec, jak pracovní technika, řečeno s nadsázkou, takové paní Skálové vypadala.
3: Jak to dělala Švadlina Skálová, nevím. Ale viděl jsem třeba brněnského parapsychologa a malíře automatické kresby Karla Kožíška, který k napojení potřeboval třeba položit levou ruku, kterou nakreslil na fotografii, a pravou rukou maloval automatickou kresbu. On byl schopen touhle cestou podat informace v podstatě o komkoliv, kdekoliv a kdykoliv. To jsem u něj zažil tolikrát, že vůbec jsem ztratil jakoukoliv pochybnost. Zažil jsem několik telepatických přenosů, to znamená, když bych to mohl předvést, tak třeba ty lidi skutečně jsou jako v koncentraci, jako při meditaci. Zavřené oči většinou, úplné soustředění, ale to, co je na tom klíčové, to mentální, to není vidět. Takže my můžeme dedukovat jenom z toho projevu. A ten v tomto případě byl teda 100%.
1: Dopisy, které si profesor František Jezdínský vyměňoval s Františkem Běhounkem a které ve své knize Jaromír Kozák uveřejnil, svědčí mimo jiné o tom, že doktor Běhounek spiritisty nepodceňoval. Přitom by se dalo říci, že Běhounek byl veskrze pragmatický člověk. V roce 1928, kdy ztroskotal v Dukloť Itália, mu bylo 30 let. Za sebou ale už měl úctyhodnou vědeckou kariéru. Vystudoval reálné gymnázium v Praze, poté absolvoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal v roce 1922 doktorát přírodních věd. V dalších studiích pokračoval na pařížské Sorboně. Díky dvouletému stipendiu se stal žákem dvojnásobné nositelky Nobelovy ceny proslulé Marie Skłodowskiej-Curie, pod jejímž vedením studoval radiologii. Schopnosti Emilie Skálové ocenila rovněž také sestra Františka Běhounka Anna, která byla tehdy na palubě lodi Cita di Milano, té lodi, která ze Špicberku odvážela trosečníky ze vzducholodi Itália. Na lístku, který Anna Běhounková přímo z lodi poslala profesoru Jezdinskému, stálo:
4: Vážený, drahý pane profesore, mnoho díků. Měl jste v každém slově pravdu. Jakmile se vrátíme, podrobně napíši. S projevem nejhlubší úcty, vaše Běhounková.
1: Na lístku byla ještě věta, napsaná přímo Františkem Běhounkem:
0: Děkuji vřele za váš zájem o mne, doktor Běhounek.
1: Dodejme ještě, že profesor Jezdinský se rovněž zajímal o osud nezvěstného Roalda Amundsena. Při dalším experimentu mu Emilie Skalová sdělila, že Amundsen stále ještě žije. Je prý však nemocen a nemůže o sobě dát vědět. Jeho přístroj byl totiž údajně porouchaný. Kolik však na tomhle všem bylo, či nebylo pravdy, už nezjistíme. Osud prvního pokořitele Jižního pólu je až do dnešních dnů obestřený tajemstvím. Bylo objeveno pouze několik předmětů, které, jak se ukázalo, pocházely z Amundsenova letadla. A to bylo všechno. Jaromír Kozák ve své knize uvádí i další případ české jasnovidky, která údajně měla rovněž objevit Nobileho ztracenou výpravu. Šlo o pražskou jasnovidku Bohumilu Šťastnou. Své svědectví uchovala v písemné formě, v podobě pamětí, které se zachovaly až do dnešních dnů.
0: Popisuje, jak poté, co se Itálie přestala hlásit, se vydala v astrálním stavu, ona to popisuje jako prostřednictvím duševního zraku, na místo neštěstí. Pozdější svědectví zachránců i zachráněných o událostech i místu mělo její vizi plně potvrdit. Není ovšem známo, zdali se snažila s někým spojit a ohlásit svá zjištění, která by měla vést k objevení trosečníků. Podle jejich zápisů byla její zjištění nesmírně přesná, včetně toho, že se vzducholoď rozlomila na dvě části a tím se i trosečníci rozdělili na dvě části. Toto neměla být první cesta tohoto druhu, kterou paní Šťastná podle vlastního vyjádření podnikla, protože již v roce 1925 měla být v mentálním spojení s Roaldem Amundsenem, když v roce 1925 letěl k severnímu pólu. Její vize měly být potvrzeny korespondencí. Ta se však nezachovala.
1: Toto svědectví samozřejmě nelze brát jako důkaz. Nicméně je zajímavé, že vize již několikrát zmiňované Emilie Skálové z Nové Paky evidentně zaujala Františka Běhounka. Zaujala také generála Umberta Nobileho. To, že v knihách které později o tehdejších událostech napsali, o českých spiritistech neuvedli jedinou zmínku, je docela pochopitelné. Bez pochyby by se stali terči tehdejší vědecké veřejnosti. Nicméně Jiří Kuchař ještě dodává.
3: Tahle ta událost z června roku 1929 si myslím, že je v dějinách nejen českého spiritismu, ale kdybychom to zobecnili, tak i parapsychologie velice významná proto, že to je skutečně důkaz. Ta Švadlen naprosto jasně popsala, jak vypadal osud té první části, to znamená, když se vzducholoď rozpůlila, jak dopadly ostatní, na dotaz, co je s kapitánem, co je se psy, naprosto přesně byla schopná na tuto obrovskou vzdálenost to jednoznačně popsat. Děkovný Běhounkův dopis a telegram si myslím, že hovoří za všechno.
1: Můžeme si o tomhle vše myslet cokoliv. Nicméně důkazy hovoří jasně. Doktor František Běhounek se spiritisty, kteří usilovali o objasnění jeho osudu v době, kdy byl se svými druhy nezvěstný, měl i po své záchraně těsné kontakty a jednal s nimi s nepředstíranou úctou. Dosud uchované dopisy jsou toho důkazem. Co k tomu ještě říci? Lidé, kteří se tenkrát obětavě a nezištně zapojili do záchranných akcí ve prospěch trosečníků, zaslouží i po letech úctu. Úctu si bezesporu zaslouží třeba i profesor František Jezdinský, Emilie Skálová a jejich přátelé z Podkrkonoší. Lezdo se dnes sice může nad jejich tehdejším počínáním smát, jenomže ti lidé obětavě a nezištně nabízeli to, čemu věřili, a co, jak byli přesvědčeni, ovládali. A to vše proto, aby pomohli uchovat životy těm, kteří se ocitli v těsném dosahu smrti. Co může být na lidském životě ještě vznešenějšího?

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Island sčítá výsledky referenda o přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Průběžné výsledky jsou velmi těsné. Stovky policistů budou dohlížet na dnešní fotbalové derby Sparty a Slávie. Policie zápas považuje za rizikový. Kajakář Dostál pojede v Poznani finále mistrovství světa na pětistovce. V Praze brzdí provoz nehoda na magistrále. A bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 28 stupňů, na jižní Moravě bude až 30.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Islanďané zřejmě odmítli obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Vyplývá to z dosud sečtených hlasů a predikcí islandského veřejnoprávního média RÚV. Výsledek je ale extrémně těsný. Přímo v Reykjavíku sčítání sleduje náš zpravodaj Jakub Lucký.
3: Sčítání se na Islandu protáhlo a ještě nejsou stále finální čísla ze všech regionů. V tuto chvíli je rozdíl mezi oběma tábory asi 6 tisíc hlasů a odpůrci nových přístupových jednání s Evropskou unií tak mají téměř 52% hlasů. Všechny ty hlasy už jsou sečtené v hlavním městě Reykjavíku, kde je nejvíc voličů a především nejvíc zastánců znovu obnovení rozhovoru se 27. I proto islandský RÚV odhaduje, že Islanďané spíš návrh odmítli. Finálně sečtené, ale ještě nejsou dva regiony. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X. Uvedl, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Stovky policistů budou dnes v ulicích hlavního města dohlížet na fotbalové derby pražských S. Utkání Sparty a Slávie policie označila za rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály, zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hřiště. Na skupiny příznivců obou týmů budou proto dnes dohlížet psovodi, policisté na koních, antikonfliktní tým a další policejní jednotky. Během odpoledne bude navíc omezená doprava. Pokračuje mluvčí policie Jan Daněk.
4: Dopravní omezení se budou týkat hlavně pochodu příznivců hostů, který vyrazí přibližně v 17.30 od Národního divadla a povede až k Letenskému stadionu. Tedy po celé trase budeme předpokládat, že vzniknou dopravní komplikace, a to i na straně městské hromadné dopravy.
1: Dopravní omezení budou taky v okolí Letenského stadionu. Koupaliště v Česku letos hlásí vyšší návštěvnost než loni. Víc lidí přišlo například do pražského Podolí, na koupaliště v Mladé Boleslavi anebo v Jindřichově Hradci.
5: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
6: Od června do srpna tady prošlo zhruba 30 tisíc platících návštěvníků. Ta návštěvnost byla ohromná.
5: Loňská sezóna byla kvůli deštivému počasí velmi špatná, potvrzuje ředitel asociace bazénů a saun Pavel Košnar.
7: 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
5: Například koupaliště ve Strakonicích kvůli dobré předpovědi prodlouží i letošní sezónu. Otevřené bude až do 6. září. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Sparty a Slávie se hrají první derby v sezóně. Hrát se začne ve 20 hodin. V 17 Plzeň přivítá Slovácko a Teplice budou hrát s Jabloncem. Ligový program začne už v 15 hodin zápasem Liberec Hradec Králové. A včerejší výsledky: Ostrava Olomouc 1-0, Zbrojovka Brno Zlín 3-2 a Pardubice Artis Brno 1-2. Na mistrovství světa rychlostních kanoistů pojede kajakář Josef Dostál finálový závod na pětistovce. Na šampionátu v polské Poznani je to pro něj jediná disciplína. Jeho příprava ale není čistě sportovní.
9: Ráno budu inhalovat slanou vodu, abych se zbavil kašle, potom projde několik průplachů dutin na to, abych mohl dýchat a nevykašlával obrovský cucky, což je velice nepříjemný před tím startem a myslím si, že to je jako důvod, proč se mi nejezdí úplně dobře.
8: O medaile pojedou kajakáři na pětistovce v 10 hodin a 4 minuty. Finále čeká taky deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Závod začne v 10.54.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dálnice průjezdné a nehoda v Praze na magistrále. Dálnice a další hlavní tahy teď průjezdné bez větších komplikací plynule. Z dálnic máme hlášené pouze odstavená auta, třeba na dálnici D11, to je směru z Jaroměře do Prahy, dejte pozor u sjezdu na Smiřice. Na 104. kilometru stojí nepojízdné auto na Krajnici. Na Orlickou Ústecku bude dnes celý den zavřená silnice 11 mezi Žamberkem a Jabloným nad Orlicí. Jedou se závody. Objížďka po menších silnicích je vyznačená. V Praze buďte opatrní na magistrále v centru města. Ve směru z Holešovic na Nuselský most se na křižovatce s Žitnou srazila dvě auta. Jedno stojí v křižovatce, komplikuje průjezd. Provoz je ale teď v Praze slabý, je to bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
11: Do Brna, do Prahy.
2: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auto...

0: bereme i toto téma a ohlédneme se za návštěvou sekretáře Vatikánu pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi v Moskvě. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.
1: Vertikál.
0: Církve mají hospodařit s majetkem tak, aby z něj dokázali žít. Co se ale stane, když se ukáže, že některé jejich smlouvy pro ně byly mimořádně nevýhodné a připravili je o desítky nebo dokonce stovky milionů korun? Pražské arcibiskupství si nechalo udělat audit, který upozornil na problematické transakce, právní analýza dokonce připustila i možné trestné činy. A přesto trestní oznámení podáno nebylo. Co přesně audity odhalily, kdo za nevýhodnými rozhodnutími stál a proč církev případ neřešila razantněji? I o tom teď budu mluvit s investigativním reportérem deníku N Prokopem Vodrážkou. Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
0: Vy píšete nejenom o těch ekonomicky nevýhodných smlouvách, ale dokonce i o možném trestném činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Co tedy právní analýza zjistila? Koho se její závěry týkají?
2: Tak ona upozornila na problematické smlouvy, respektive dodatky smluv z doby před rokem 2020. To je důležité zmínit, protože se to týká vedení nebo ekonomického vedení za generálního vikáře Zdenka Wasserbauera a jeho ekonoma Karla Štíchy. Upozornila na to, že dělali vlastně kroky, které byly extrémně nevýhodné pro církev, uzavřely smlouvy, například mohu zmínit případ Jindřišské věže, což je takový jako jeden z pražských symbolů a je to věc, kdy to původní plán byl, že věž bude v místní farnosti ekonomicky vydělávat, zajistí opravy celého kostela a zbytku farnosti a církev se vlastně dostala z dodatky smluv do situace, kdy dostává měsíčně za celou věž 30 tisíc, což je částka, která je zhruba na desetině toho, co by dostala z tržního nájemného a sama se v roce 2016 zavázala k tomu, že bude investovat miliony do oprav této věže.
0: Jak je možné, Prokope, že se mohlo stát, že arcibiskupství tedy dnes inkasuje za její pronájem jenom zlomek toho, co by jinak měsíčně mohla dostávat, kdyby to byl obvyklý komerční nájem?
2: Dobrá otázka. Já jsem si ji také pokládal, když jsem se na to ptal těch aktérů, proč jste takovou smlouvu za arcibiskupství uzavírali. Stejně jsem se na to ptal u dalších případů, na které ten audit upozorňuje. A odpověď jsem nedostal. Já vlastně jako nemám odpověď na to, proč to uzavírali, jaké tam mohly být důvody, ale jako ty smlouvy jsou zjevně nevýhodné a můžeme samozřejmě spekulovat nad tím, jaká mohla být motivace.
0: Potvrdil to i audit KPMG.
2: Ano, ten upozornil a ten poměrně jasně konstatoval, že je to pro církev nevýhodné a stejně právní analýza, kterou zpracovala kancelář Sokol Novák, z toho následně vyvodila, že to jsou věci, které se pohybují v nějaké trestní rovině.
0: Případ Jindřišské věže v centru Prahy, to je z vašeho pohledu ta nejzávažnější kauza?
2: Já si myslím, že je taková nejvíce symbolická, ale vlastně z hlediska těch financí není tak závažná. Já jsem popisoval ještě dva případy, jeden z nich se týká areálu v Hostivaři, kde církev zjednodušeně řečeno na 70 let v roce 2016, jestli se nepletu, nebo 17, pronajala pozemky, na kterých se dalo stavit bydlení místnímu golfu. Od té doby ty pozemky právě kvůli tomu, že byly pronajaty na místní sportoviště, tak ztratily na hodnotě, protože už se zde nemůže stavět. Měli jsme změnu územního plánu, která dostala ty pozemky do nezastavitelné pozice. A bavíme se o tom v situaci, kdy ceny pozemků na bydlení v Praze a obecně cena bydlení je opravdu jako velký problém a je to jedna z nejlukrativnějších komodit, kterou můžete mít a církev si ji takhle osobně zbavila. A ten třetí případ, který opravdu jako bije do očí, bylo to, když církev historicky se domluvila smlouvu s obcí Zlatníky Hodkovice, což je na jižním cípu Prahy. Uzavřela s ní vlastně dohodu o tom, že místní obec se zde vybuduje vlastní, oni tomu říkali vlastní Silicon Valley a udělají tam technologické centrum a smlouv církev jim k tomu poskytne pozemky. To je zcela v pořádku, mohla být nějaká dohoda, my máme pozemky, vy si z nich tady chcete zdevelopovat něco jiného než nějaké parkoviště a sklady, to je zcela v pořádku, ale přesně opět máme o tom, že Karel Štícha se Zdenkem Wasserbauerem podepsali smlouvu, která to zafixovala na částku 1070 korun v roce 2016, která byla jako naprosto irrelevantní už v tu dobu a byla zafixována, to znamená, že ani inflačně nerostla, byla to prostě daná částka, za kterou se to prodává. Nikdo neví, jak se určila a my víme, že poté obec prodávala té pozemky a jenom na těchto pozemcích vydělala přes 120 milionů.
0: Mimochodem, pomocný pražský biskup Zdeněk Wasserbauer i ekonom Karel Štícha, ale audit spochybňují, označují ho za účelový.

0: Máte z dokumentů, které jste získal, důvod jejich námitkám věřit, anebo závěry auditu obstojí?
1: Já myslím, že zcela bez pochyby obstojí. Ta jejich argumentace vychází pouze z toho, že jsou, to si musíme říct, že pražské arcibiskupství je jako dlouhodobě zmítáno nějakými vnitřními boji, které se historicky samozřejmě vedou kolem nějakých ideových, tak se vedou prostě o ty ekonomické věci. Protože se o tom bavíme v době, kdy od roku 2013 církve řeší to, jak být soběstačné, jak se zajistit, protože postupně se snižuje příspěvek, který dostávají od státu, to je ta odluka od státu, to znamená, my už jako stát nebude platit církve, ty se budou platit sami. A církve na to dostávají poměrně dost peněz. A ta důležitá část pro ně je, jak ty peníze investovat a zajistit, aby dokázali se uživit. To, proč to zmiňuji, je, že za působení Zdenka Vasebaura a Karla Štíchy bylo arcibiskupství ekonomicky podle závěrů účetních zpráv vlastně nevydělávalo. Nastoupila jako nová garnitura pod vedením Jana Balíka a vrhla se na jiný směr toho, jak dělat to podnikání církevní, do čeho investovat a jak investovat. A myslím si, že tahle ta změna toho ekonomického vidění a toho, kteří lidé tam působí, vlastně způsobila jisté problémy a od té doby tam byly vlastně takové dvě frakce, jedna od Zdeňka Vasebaura, druhá od druhého generálního vikáře Jana Balíka, které mezi sebou vedly spory o to, kdo to dělá dobře, kdo to dělá špatně a jestli náhodou někdo nekrade. A to je ten důvod, proč oni to spochybňují. Oni říkají, tady to zadávali lidé od Jana Balíka a proto my tomu nevěříme. Myslím si, že jak já jsem tu analýzu četl i ty právní stanoviska, tak je to v pořádku, ať vysvětlí ty důvody, proč takové smlouvy uzavírali, to neudělali a ty pochybnosti tam jsou zcela legitimní.
0: Případ teď řeší nový arcibiskup Stanislav Přibyl, nechal si zpracovat taky vlastní nezávislé šetření. Co můžeme očekávat od něj? Může ještě církev případné škody napravit? Může se třeba situace tedy dostat až k soudu, k policii?
1: Může, bude záležet na tom, jak se k tomu Stanislav Přibyl postaví. Musíme trochu popsat, že on vlastně přišel na to pražské arcibiskupství ne jako nějaký neználek, on je prostě dlouhodobý zkušený a on tam vstupuje do svědomím toho, že tam tyhle ty vnitřní spory jsou, že on tam vlastně to ve finále musí nějak se obklopit novými lidmi a ty věci vyřešit. Už víme, že velkou část těch lidí, kteří tam historicky byli, to znamená třeba generální vikář Jan Balík, tak vlastně odešli, vybral si nové lidi a teď se musí trochu vypořádat s tou minulostí a já vlastně nevím, jaké budou jeho závěry, nevím, k čemu on dojde. Myslím si, že bude muset sám vysvětlit to, jestli si řekne, nechci to dál řešit, za nás, za mě to v pořádku, je správně, že se to v uvozovkách zametlo pod koberec. Bude to legitimní závěr opět, ale budí nějaké pochybnosti nad tím, jestli církev a její představitelé, včetně těch nových a mladších, jako je třeba Stanislav Přibyl, nemají na prvním místě jakousi ochranu té církve a těch svých lidí před hledáním pravdy nebo spravedlnosti. A to jsou věci, které církev se podle mě tím jako mnoha kauzami, které církev řeší, proplétají, ať už se bavíme o sexuálním zneužívání, nebo o ekonomických problémech a možných dalších investigativnějších věcích.
0: Hospodaření pražského arcibiskupství dlouhodobě sleduje investigativní reportér deníku N. Prokop Vodrážka, který byl hostem dnešní Vertikály. Děkuji za návštěvu ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
2: Do Česka přijíždí nový muž, který bude mít poměrně blízko k rozhodování o tom, kdo povede některé zdejší diecéze. Irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Ve čtvrtek se ujme úřadu apoštolského nuncia, tedy diplomatického zástupce Vatikánu a zároveň prostředníka mezi papežem a českými katolíky. Co přesně má papežský nuncius na starosti a jak velký je jeho vliv na českou církev, tak o tom teď budu mluvit s Františkem Šedivým. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Do Česka tedy přijíždí nový apoštolský nuncius. Jak důležitá je jeho funkce pro tuzemskou katolickou církev?
3: Apoštolský nuncius je diplomatickým zástupcem Svatého stolce v České republice a zároveň prostředníkem mezi papežem a českou katolickou církví. Eugenta jmenoval papež Lev 14. letos 25. května a už ve čtvrtek ho v arcibiskupském paláci přivítají čeští a moravští biskupové. Jeho předchůdcem Jude Tadeusz Okolo se v únoru stal vatikánským velvyslancem na Haiti.
2: Jeho příchod přichází, jak už jsem říkala, v poměrně zajímavý okamžik. Na stole jsou totiž hned dvě důležitá jmenování. Nového litoměřického biskupa a potom ještě apoštolského exarchy řecko-katolické církve. Františku, jakou roli v nich bude nový nuncius mít?
3: I to bude patřit k jeho úkolům. Apoštolský nuncius přispívá k výběru a jmenování biskupů. Jeho předchůdce Okolo se například podílel na výběru širšího okruhu kandidátů na pražského arcibiskupa. Z nichž papež Lev XIV. Nakonec vybral Stanislava Přibyla. Teď tedy bude jedním z jeho úkolů přispět k výběru nového biskupa pro litoměřickou diecézi. Čeká se taky na apoštolského exarchu řecko-katolické církve, jejíž biskup Ladislav Hučko loni zemřel.
0: A Eugene Martin Nugent má za sebou taky poměrně pozoruhodnou diplomatickou kariéru.
3: Je to tak, je mu 67 let, pochází z irského hrabství Clare a původně studoval keltská studia. Potom vystudoval teologii v Římě a získal doktorát z kanonického práva na papežské Gregoriánské univerzitě. Knězem byl vysvěcen v roce 1983, biskupem v roce 2010 a do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992. Naposledy byl vatikánským velvyslancem v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu.
0: Nový apoštolský nuncius přijede do Česka tedy už ve čtvrtek 3. září. V pražském arcibiskupském paláci ho budou očekávat čeští a moravští biskupové. František Šedivý byl se mnou ve studiu dnešní Vertikály. Děkuju.
3: Taky díky, hezký den.
4: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V uplynulých dnech navštívil sekretář Vatikánu pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi monsignor Paul Richard Gallagher Moskvu. Během téhle mise se setkal s představiteli Ruské federace, se zástupci moskevského patriarchátu i s katolickou komunitou. A cestu sledoval i náš komentátor Libor Dvořák. Libore, dobrý den.
5: Naďo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
0: S kým vším se tedy monsignor Gallagher v Rusku setkal, s kým jednal?
5: S ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, to byl zřejmě nejvyšší státní hodnostář, s kterým se sešel. Potom ve středu se setkal s příslušníky katolické komunity v Moskvě. To je docela zajímavá věc, protože zrovna jsem si přečetl, co jsem nevěděl, i když jsem v Moskvě bydlíval kousek na velvyslanectví od té katedrály. Katolická katedrála, dnes tedy prohlášená za katedrálu, je jediná v Moskvě své velikosti a jinak jsou ty katolické chrámy jen dvě v celé Moskvě a víceméně po celém Rusku jich také mnoho není, protože ty katolické komunity jsou malé a jsou roztrošeny doslova po celém Rusku. Zpravidla jsou tam, kde žili nebo ještě žijí Poláci. Zajímavé je, že třeba koncem 19. století v Moskvě žilo na 30 tisíc Poláků a pro ty právě byl vybudován ten chrám neposkvrněného početí Matky Boží. Ale abych nezůstal jenom u té historie, samozřejmě mluvil i s představiteli pravoslavné církve, například s metropolitou Antoniem Volokolamským, který zastává v pravoslavné církvi v podstatě stejnou funkci jako monsignor Gallagher v Římě, tedy v církvi katolické.
0: Už jste to, Libore, řekl, katolická komunita v Rusku není příliš početná. Jak bylo důležité setkání právě s ruskými katolíky?
5: Já bych řekl, že bylo velmi důležité, protože pan monsignor Gallagher vlastně také při setkáních jak s ministrem Lavrovem, tak i s těmi pravoslavnými duchovními upozorňoval na to, že je třeba se postarat o ty katolické věřící a přinejmenším jim tedy nečinit překážky při konání jejich katolických obřadů. Tak to se konec konců děje. Já jsem říkal, že ta katedrála moskevská byla zavřená od roku 1938 do roku 1996, pak byla obrovským nákladem opravená. Ale je to vlastně jediný, řekl bych, nápadný, výrazný svatostánek patřící v Rusku katolické církvi.
0: A obecně, jaké jsou vztahy mezi katolickou a pravoslavnou církví v Rusku?
5: To je samozřejmě velký kámen úrazu, protože pravoslavní kněží obecně vlastně jsou velmi nedůvěřiví vůči jakýmkoliv představitelům jiných náboženských směrů, jiných církví, a protože cítí, že přirozeně v Evropě je katolická církev úplně nejsilnější a právě tenhle ten faktor z ní činí konkurenta, tak zkrátka a dobře, já bych řekl, že jsou ty vztahy dosti nedůvěřivé. I když teď během těch 4 dnů, během setkání monsignora Gallaghera s těmi vysokými pravoslavnými duchovními, se zdůrazňovalo, že samozřejmě stát i pravoslavná církev dbá na to, aby katolíci v Rusku netrpěli žádnými ústrky. Uvidíme, jestli Bůh vyjde nějaké závěrečné prohlášení, ale každopádně bych řekl, že ta návštěva byla úspěšná a ještě nesmím zapomenout na jednu věc. Monsignor Gallagher také upozorňoval jak nejvyšší ruské diplomatky, tak i to pravoslavné kněžstvo na jaksi nemožnost vyřešení ukrajinské války přímo na frontě a volal po co nejrychlejších a nejdůkladnějších mírových rozhovorech.
0: Uzavírá náš komentátor Libor Dvořák, který sledoval cestu sekretáře Vatikánu do Moskvy. Libore, děkuji, přeju hezký den.
5: Naslyšenou vám také, Naďo.
0: Posloucháte Vertikálu a Český rozhlas Plus. Máme pro vás nový seriál o Dalajlámovi. Minule jsme se dozvěděli, jak byl 14. Dalajláma jako dítě rozpoznán a uveden do úřadu. Dnes se přesuneme o 2 desetiletí dál, tedy do roku 1959, kdy čínská invaze donutila Dalajlámu k dramatickému útěku přes Himálaj. Jak se v indickém exilu stala z tibetského duchovního vůdce světově uznávaná osobnost? I to řekl Adamu Šindelářovi David Gardáš.
6: Dalajláma odchází do exilu. Já už jsem zmínil, že Dalajláma vlastně toho roku 1950 po nějakou dobu hledal kompatibilitu s tím čínským systémem, že by snad mohli být tedy v jakési kontinuitě k dřívějšímu vztahu, který byl označován jako buďto kněží a patron, kdy tedy kněží, lámové, ty představitelé tibetského buddhismu dodávali jakousi duchovní líny a složku vládcům, kteří byli například za dynastie Čing už tehdy v Pekingu. A současně ten patronát vycházel už z dob mongolských, řekněme, chánů, kteří takto za dynastie Yuan už od 13. století dodávali nějakou ochranu nad těmito oblastmi. Ale zpět tedy k 50. letům, tam ta kompatibilita byla poměrně naivní z pohledu 14. Dalajlámy, protože to, jak on nahlížel na komunismus, nebylo úplně v souladu s tím, jak si představovalo politbyro komunistické strany Číny, například pozemkové reformy a vůbec správu náboženských záležitostí. A spolu s tím vlastně přišel první hladomor na tibetskou náhorní plošinu ve větší míře v 50. letech. A řekněme, že právě tady ty zásahy do té svobodné náboženské roviny a společnosti spolu s nějakými ekonomickými až vyloženě existenciálními otázkami vyvolaly postupně nějaká lokální povstání, která se takto zhmotnila a vygradovala právě 10. března 1959, což bylo záhy poté, co 14. Dalajláma byl pozván čínskými úřady na promítání nějakého snímku a svými pobočníky byl varován, že by nemusel odejít ve zdraví po této schůzi, takže se vlastně vydal do exilu a uprchl přes Himaláje do Indie a to tibetské národní povstání následně tedy bylo potlačeno čínskými vojenskými složkami.
7: A bylo už připraveno to místo, kam se odebere, kde zůstane, kde bude dál působit?
6: V ten moment ještě nebylo jisté, že ta eventuální oblast nebo to místo bude Dharamsala, vlastně ve státě Himáčal Pradesh, což je na severozápadě Indie. On původně vlastně přešel tuším do oblasti dnešního Arunáčal Pradeše, případně oblasti, která je spíše na východě Indie, takže to jsou vlastně další tisíce kilometrů, které dělí tyto dvě oblasti. Nicméně následně indická vláda přemýšlela, kam umístit takto početnou delegaci těch tibetských exulantů a právě pro tu centrální správu pro Dalajlámu a následně i vzniklo tedy exilovou vládu, vybrala onu Dharamsalu, což byla původně tedy britská vojenská, řekněme, nějaké letovisko nebo nějaká oblast, kde takto mohli využít tedy ty uvolněné kapacity po té, co Indie získala nezávislost. Ale spolu s tím vznikly i některé settlementy, stanoviště Tibetanů i na jihu Indie, které jsou v dnešních dnech vlastně ještě početnější než Dharamsala samotná.
7: Co to pro tu Indii vlastně znamenalo toho Dalajlámu přijmout?
6: Tibetané si samozřejmě velice váží té možnosti, že dostali takto prostor pro pokračování a pro svobodné vyznávání svého náboženství, svých tradic, své identity na území Indické republiky. Ale pochopitelně to soužití je nevždy jednoduché, mají poměrně komplikovaný status, kdy to nejsou tak úplně občané, kteří by měli vlastní pasy, ale spíše se na ně občas nahlíží s nějakým, když ne despektem, tak v tom legislativním rámci nemají úplně samozřejmě ukotvení, řekněme. Takže v tomto ohledu jsou tam některé problémy v rámci té diaspory a snaha vlastně o získání buď to větších pravomocí, nebo snad úplně ideálně své vlastní domoviny, kde by nemuseli být takto, řekněme, občany druhé kategorie.
7: Jak vypadaly ty další roky Dalajlámy, protože pokud vím, tak on nějak jako výrazně známější ve světě začal být až právě v těch 90. letech. Tak jak to období do té doby vlastně, jak fungoval?
6: Dalajláma byl aktivní vlastně už od té doby, od toho roku 59, když se tedy přemístil do Indie už v 60. letech a navštívil některé země, byť to bylo spíše tedy v jihovýchodní Asii a následně i v západní Evropě. No a už v 70. letech začal prosazovat onu myšlenku střední cesty, která tedy neusiluje o úplnou svobodu Tibetu, nezávislost, ale řekněme o větší autonomii, kdyby Tibeťané samotní se měli podílet právě na tom, jak se má ubírat budoucnost tibetské náhorní plošiny od ekonomiky, náboženství a vůbec vlastně té kultury jako takové. Ale samozřejmě ten největší urychlovač jeho reputace a mezinárodního renomé. Potom bylo udělení Nobelovy ceny v roce 1989, což, jestli mám správné informace, byl rok, kdy se totéž zvažovalo i právě pro prezidenta Václava Havla, který následně přijetím Dalajlámy a papeže záhy po revoluci otevřel prvnímu jmenovanému dveře na mezinárodní scéně, kde byl následně přijímány v Bílém domě a dalšími zahraničními státníky, takže to byl skutečně velký posun v té jeho mezinárodní otázce.
2: Uzavírá tibetolog David Gardáš a Dalajlámovi se budeme věnovat zase za týden. V kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů teď opravují varhany a práce jsou rozdělené do několika etap. Hotovo by mohlo být do 2 let.
8: Jiří Dintera je pomocný restaurátor. Vy máte teď před sebou položenou nějakou ozdobnou část těch varhan. Bude to složité vlastně to dát do toho původního stavu? Tady vidím, že asi úřadoval i červotoč.
9: Červotoč úřadoval na více místech. Tady vidíte například to poškození, což je docela velký, takže to potom budeme muset buď to vysadit novým materiálem, anebo zpevnit takovou chemii, čímž se zpevní to dřevo a zde zároveň by se měl zahubit i ten, pokud je tam aktivní červotoč.
8: Alois Kurka, předseda spolku na záchranu kostela svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Rekonstrukce varhanta už pokračuje nějakým rokem.
10: No, jestli si tak vzpomínám, tak 4.
8: A jak dlouho potrvá?
10: Podle finančních zdrojů tak by to mělo být ještě 2 roky.
8: Jak jsou staré vůbec ty varhany?
10: Jsou to relativně vzácné varhany, barokní od varhanáře Rauše a jsou asi z roku 1756.
8: Za tuto část rekonstrukce zaplatí spolek asi 900 tisíc korun. S financemi pomohla dotace například od města Karlovy Vary i Karlovarského kraje. Ze Sedlece u Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Z uplynulé necelé půl hodinky už je to vše. Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
11: Hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
12: Na Islandu sčítají hlasy v referendu o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Podle těsných průběžných výsledků Islanďané přístupové rozhovory odmítli. Ukazuje to i predikce veřejnoprávního rádia RUF. Konečné výsledky budou známé dopoledne nebo kolem poledne. Za chvíli k tomu řekne víc náš zvláštní zpravodaj. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce, zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle opozice je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné. V Praze začíná hudební akce Operum. Odpoledne na Piazzetě Miloše Formana vystoupí smyčcové kvarteto Get Away. Večer uvidí návštěvníci inscenaci La Daphne, která patří k jedné z nejstarších dochovaných oper. Sport. Po více než 18 letech proti sobě v anglické fotbalové lize nastoupili čeští brankáři. Zvítězství sradoval Lukáš Horníček, který s Newcastlem zvítězil na hřišti Tottenhamu, za který chytal Antonín Kinský 2-0. Útočník Patrik Schick skoroval v dresu Leverkusenu v prvním kole fotbalové Bundesligy. Jeho tým ale i pak prohrál 2-3 na hřišti nováčka Elversbergu. Stejným výsledkem prohrál v Kolíně nad Rýnem i Hoffenheim s Čechy Vladimírem Coufalem, Robinem Hranáčem a Adamem Hoškem. Coufal si připsal asistenci.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Dálnice průjezdné a zavřená silnice 11 u Žamberka. Dálnice jsou průjezdné teď aktuálně plynulé všechny. Hlášeny teď z dálnic nemáme nehody ani jiné závažnější komplikace. V Praze dejte pozor na magistrále v centru města. Ve směru z Holešovic na Nuselský most stojí přímo na křižovatce mezi Branské a Žitné ulice auto po nehodě. Překáží dost výrazně a v Praze je teď slabý provoz, tak projedete bez většího zdržení. Na Orlickou Ústecku je neprůjezdná silnice 11 z Žamberka do Jablonného nad Orlicí. V úseku mezi Bredůvkou a odbočkou na Mistrovice se jedou motoristické závody. Objížďky jsou vyznačené, vedou po menších silnicích okolo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Den s letními teplotami a srážky jenom výjimečně. Přesně takový bude dnešní den. Čekáme polojasno nebo oblačno, ještě místy zvětšená oblačnost a jenom výjimečně přes den přehánky anebo slabý déšť.
15: Odpolední teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až k 30, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 19 stupňů. Postupně se rozfouká mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
2: Od zítřka můžeme podle meteoroložky Petry Sýkorové čekat bouřky a déšť hlavně ráno a dopoledne. Odpoledne už by mělo být slunečno. Teploty v pondělí budou stoupat k 25, na jihovýchodě a východě republiky až k 28 stupňům. Jinak první týden školního roku přinese do České republiky příjemné, převážně polojasné a teplotně průměrné až mírně nadprůměrné počasí. Hodnoty se budou držet většinou mezi 23 a 27 stupni. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Podle výzkumu zůstává rodina pro velkou část lidí významnou životní hodnotou. Zároveň ale prochází výraznou proměnou. Lidé dnes jinak hledají partnery, později zakládají rodiny, mění se podoby soužití. Jak se současná česká rodina mění a co nám tyto změny říkají o společnosti, ve které žijeme? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
13: Vertikála.
16: A mými hosty ve studiu jsou psycholožka Lenka Lacinová. Dlouhodobě se věnuje vztahům, rodičovství a vývoji člověka v rodinném kontextu a také sociolog Martin Kreidl, vedoucí výzkumu Současná česká rodina, oba z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Oběma dobrý den, vítejte v debatě.
17: Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Ještě doplním, výzkum Současná česká rodina je českou částí širšího mezinárodního projektu. První vlna proběhla v letech 2020 až 22, druhá 24 až 25. Výzkum sbírá a zpracovává data o současné české rodině, o rodičích a dětech, o partnerských a mezigeneračních vztazích. Zjišťuje, jak české rodiny žijí, jak se v posledních letech změnily, co si lidé o rodině myslí a co plánují, a také porovnává českou rodinu s rodinami v dalších zemích. Tak když se teď obracím na Martina Kreidla, co právě výzkum Současná česká rodina říká o českých rodinách, jaké jsou ty nejdůležitější poznatky, je něco překvapivého?
17: Já myslím, že úplně překvapivého ne. Česká rodina docela dobře zapadá do kontextu těch jiných evropských rodin. My jsme tak hezky situovaní ve střední Evropě, takže máme něco z těch západních rodinných vzorců, něco z těch východních, trošku z těch severských. Je to taková průměrná evropská rodina v zásadě. Kdybychom to měli říct úplně statisticky, tak co se nejvíc proměnilo? Nejvíce proměnil počet jednočlenných domácností. Lidi, kteří žijí sami. Před 30 lety takových jednočlenných domácností v České republice bylo přibližně 1 milion, dneska jsou jich přibližně 2 miliony. Jsou to lidi, kteří se do těch situací samostatného bydlení dostali různými způsoby. Částečně se to děje na začátku života. Odkládáme zakládání rodin, vstup do partnerství, rodičovství nebo obecně můžeme říct do dospělosti. A pak samozřejmě se něco děje i na konci života. Častěji se rozvádíme, když se rozvedeme, tak se méně často s někým znovu spárujeme. A pak samozřejmě prodlužuje se i ta délka života po případném ovdovění, kde ta tendence k navazování opakovaných partnerství je poměrně nízká a zdá se, že spíš jako klesá. To je, si mě zdá, ten nejdůležitější trend. Když se pak podíváme na to, co se děje s těmi jako vícečlennými domácnostmi, tak tam ta změna je sice nějaká vidět v těch statistikách, ale není zdaleka tak dramatická. To, čemu Český statistický úřad říká rodinné domácnosti, tak trošku ve společnosti ubývá, ale jsou to změny v zásadě triviální. Když se podíváme na ten počet těch jednočlenných domácností, který za posledních 30 let narostl na dvojnásobek, tak ty rodinné domácnosti, tam je nějaký pokles asi z 2,4 milionu na 2,2 milionu. Takže ano, jako řekněme třeba 10%, ale není to ten dvojnásobek, který jsme viděli třeba u těch jednočlenných domácností.
16: Pokud jste řekl, že jsme v tom srovnání se zahraničními rodinami takový mix západu, východu, severu, co to přesně znamená? Jaké jsou to ty prvky prokombinované?
17: Tak jedna věc je hodnoty, co od rodiny očekáváme, jak si tu rodinu představujeme, jakou roli má v našem životě hrát. Pak je to ta otázka toho chování, v jakém věku rodiny zakládáme, jaký podmínky musíme splnit k tomu, aby jsme rodinu chtěli, mohli zakládat. Demografové, sociologové už nějakých 65 let rozlišují takzvaný východoevropský a západoevropský rodinný typ. A ta hranice mezi tím východním a západním rodinným typem přesně prochází Českou republikou. Čili ve východní Evropě bylo velmi časté, že lidi nemuseli zakládat novou domácnost, aby mohli založit rodinu. Čili bylo velmi častý, že žili ve více generačních domácnostech. V západní Evropě tam bylo dlouhodobě jako hluboce zakotvený to, že člověk, aby mohl založit rodinu, aby mohl navázat partnerský vztah korezidenční a k němu mít děti, tak musel být ekonomicky soběstačný. Zkrátka zaplatit jako bydlení a uživit všechny členy té domácnosti. To byl ten důležitý typ. Ještě se rozlišují ty severské a jižní rodiny. To asi jako všichni ten jižanský typ jako rodinného soužití jako znají. Dneska je to symbolizovaný tím, jak děti zůstávají dlouho u rodičů. To je ten italský mama hotel. V severní Evropě, Švédsko, Dánsko, Finsko, tam lidi odchází od rodičů ve 21, 20 letech. V zásadě jako během studia na vysoké škole už se v naprosté většině jako osamostatňují a zakládají vlastní domácnosti. Ne, že by nutně jako vstupovali do manželství, ale často zakládají nějaký jako typy partnerských domácností, které někdy trvají víc, někdy jsou jako méně stabilní. To v té Itálii nevidíte. V Itálii pořád jako 30-letý muž má statisticky za to 30-40% pravděpodobnost, že bude žít jako u maminky.
16: Když bych se ptala na ten psychologický pohled na to, co zaznělo, že jako nejvýraznější změna je v tom, že se zvýšil počet těch jednočlenných domácností. Proč chceme žít sami?
18: Já teďka nebudu využívat teda úplně konkrétní nějaký náš výzkum, ale dá se uvažovat o tom, že v posledních, bych řekla, 20-30 letech se odehrála jako velká změna právě v tom, co už teďka jsem poslouchala od kolegy sociologa, tak psychologové začali pozorovat, že jo, kolem roku 2000 právě nárůst doby, než se lidé pokládají sami sebe za dospělé. Někdy kolem roku 2000 vyšel článek v American Psychologist a jeden významný americký psycholog Jeffrey Jensen Arnett tam publikoval to, že z rozhovoru asi s 300 Američany, mladými Američany, zjistil, že dochází k tomu, což umožnila zároveň i ta společnost, která se liberalizovala a tak dál, že v podstatě oni se ve věku zhruba od, já nevím, těch 18-19 let až po téměř 25, někdy až vlastně téměř na prahu 30, pořád cítí, že dosud vlastně nemůžou o sobě říct, že jsou plně dospělí a že na jednu stranu v některých věcech se cítí třeba ještě jako dospívající. Prostě oni můžou být i třeba ekonomicky nezávislí, ale z emočního hlediska nebo tak se cítí v podstatě zatím ne jako plně dospělí. To je takový to ani ryba, ani rak. A to je, řekla bych, nejvíc ten psychologický moment. A tady tohle období, kdy ti mladí lidé můžou hledat, explorovat, což samozřejmě souvisí s délkou vzdělávání, která se prostě prodloužila, že jo? A ty nároky na to, aby člověk měl nějaké vzdělání a pak mohl vstoupit teda do toho dospělého světa. Současně s tím, že jo, jak jsem mluvila, nebo řekla to slovo liberalizace, tak jako vlastně i hodnotově najednou přestalo být nějakým způsobem stigmatizující, když spolu mladí lidé nesezdaně začínají žít. Velký vliv samozřejmě má pokrok i v dostupnosti a bezpečnosti třeba antikoncepce, což umožnilo zase jako ženám rozhodovat, kdy, jak a s kým v podstatě založím třeba rodinu, vstoupím do partnerství. Toto všechno vypadá jako báječná svoboda a na druhou stranu to má v sobě ten jako psychologický háček, že v podstatě všechny volby, které udělám, budou moje. A když je pokazím, tak to bude moje vina. Oproti generacím, které měly v podstatě ty trajektorie života jako nalajnovaný, člověk dodělal vysokou školu, přišel sňatek, přišly děti a tak dál, tak teď je těch voleb příliš mnoho. A myslím si, že i ten tlak v podstatě na to, že pokud já udělám nějaké životní rozhodnutí, tak by mělo být dobré. U spousty lidí vede k tomu, že přebírají. Prostě mají mnohdy strach z toho, aby neudělali špatnou volbu. Myslím si, že to může za tou částí v podstatě těch single, třeba bych teďka bych ještě dokonce si troufla říct single žen, stát, že v podstatě já chci pro ten svůj budoucí život skutečně tu dobrou volbu, velmi dobrého partnera, velmi dobrého otce, který se bude navíc v souvislosti s tím, že ty trendy v podstatě v západní, to zapojování otců do výchovy, nejenom tím, že budou v uvozovkách pomáhat, ale budou tím plnoprávným rodičem, tak tam najednou jako to je strašně obtížný v podstatě, že jo, jako.
16: Teď jste popsala to, co se jakoby změnilo, právě i tlak na tu dobrou volbu, jak jste to pojmenovala. Když se podíváme na ty touhy, jestli lidé hledají jiné hodnoty, nebo jinak se na to dívají?
18: No, někdy před 10 lety jsme měli 4letý longitudinální výzkum právě tady té mladé generace od těch 18 do 21, když jsme začínali. A my jsme se jich ptali ne na, přímo na hodnoty, protože to je takový vždycky ošidný, protože tam se člověk vždycky dozví, že to je, že jo, rodina a zdraví a tak dál. Tak jsme se jich ptali na jejich plány. Co jsou jejich plány, nechali jsme je tam volně vypovídat. A já bych, jako teď vám přesně to neřeknu, protože už si to nepamatuju, ale prostě to mít partnera, rodinu, mít děti, to se tam prostě objevovalo, já bych tak skoro řekla, stejně jako v předchozí době. Jako o čem se dneska tady bavíme, to znamená jako rodina, děti, tak se tam prostě objevovaly.
16: Znamená to jinými slovy, že ta představa naplněného života zahrnuje stále pořád ty stejné atributy?
18: Já bych skoro řekla, že ano.
17: Pokud no, v nějaké abstraktní rovině se k ním lidi jako pořád hlásí, ale pak samozřejmě jako přichází během života jako různé volby, když se ukáže, že ne všechno, co jsme si jako v mládí vysnili, nebo co, k čemu jsme se tak jako abstraktně vztahovali, že můžeme jako zrealizovat, že můžeme naplnit. No? Protože samozřejmě jako lidi jsou maximalisti a jsme vychovaní hodně k takové té jako ekonomické racionalitě, jako čím víc toho dostaneme, tím jako lepší, čím víc toho dosáhneme, tím lepší, čím jako lepší plat, tím lepší, čím lepší partner, partnerka, lepší auto, větší byt, jo, jako víc dětí, to jsou jako všechno takové jako symboly.
18: Ano, a čím lepší nějakýho rodič, tak tím bezproblémovější dítě, což neplatí.
17: No, to samozřejmě neplatí, no, takže jako uvalíme na sebe jako hodně velká očekávání, pak během života se postupně jako může vyjevovat, že ne všechna ta očekávání jsme schopni naplnit z různých důvodů. A pak je otázka, jak jako lidi se rozhodujou, jo, a kterou teda část těch životních plánů jako jsou případně ochotní opustit nebo s nějakým způsobem jako zredukovat, že najednou jako ano, v zásadě 80, možná 90% mladých lidí dneska pořád, když se jich budeme ptát na budoucnost, tak budou říkat ano, jako patří tam jako partner, typicky dokonce manželství, patří tam děti, typicky dvě děti, a teda, pak se někde jako musí třeba slevit. A tam to začíná být jako zajímavý, protože tam najednou jako to není jenom otázka toho, jako co chceme, jaký jsou jako naše nějaký jako individuální touhy. Jsou tady taky nějaké omezení, jo? Jako kariéra, příjmy, trh s bydlením, dostupnost třeba partnerů, partnerek. A když se rozhodujeme o dětech, tak samozřejmě do toho patří takový ty věci, jako máme školku, máme jesle, máme někoho, kdo by nám pomohl s péčí. Tam se najednou jako objeví celá řada potenciálních konfliktů.
16: V kontextu toho, co jste oba dva řekli, tak se mluví o krizi rodiny. Jsou tam ta čísla rozvodovosti, možná i ty single, takové to pozdější vstupování do rodičovství, do partnerství. Je to ta skutečně tak, že rodina je nějak v krizi, ten institut jako takový, nebo ten formát, a nebo máme jenom sklon idealizovat si tu minulost, že se to tehdy dělo nějak jednodušeji. Tady už zaznělo, Lenka Lacinová, psycholožka, ta jasnější trajektorie toho života v minulosti, jak to vidíte?
18: Já když toto slyším, tak vždycky říkám, na jakou rodinu v té historii se odkazujeme. Co to vlastně je? Protože když si člověk vezme tu širokou rodinu třeba, já nevím, v 16., 17. století, nebo je to rodina v 19. století, a jaká? Jako maloměstská? Jsou to šlechtické rodiny? Já jako trošku vždycky tady s tímhle jako lkaním nad rozpadem tradiční rodiny si říkám, jako víme my všichni, když o tom takhle mluvíme, co to teda je ta tradiční rodina?
17: Ta krize je složitý slovo, naplněný celou řadou jako hodnotových nějakých předpokladů. To spíš jako je slovo, který patří do nějakého politického diskurzu. Rodina je s námi, co je evropská společnost, evropskou společností, tak tady rodina v nějaké podobě existovala, je jako pozoruhodně stabilní, vypadá to, že je vlastně jako pořád pozoruhodně funkční. A různý detaily se samozřejmě jako mění, protože se mění jako vnější kontext, v kterém fungujeme. Já bych úplně neřekl, že je v krizi. Ano, jak začneme rozebírat různý aspekty toho, jako jak by ta rodina teda jako měla fungovat, nebo jestli vůbec lidi potřebují rodinu v životě, nebo jakou rodinu v životě potřebují, tak tam vidíme jako určitou různorodost. Jo? Zdaleka ne všichni jako dneska podepíšou to, že to zkrátka musí být ta rodina jako celoživotní partnerství, založený na manželství s dětma a něco. Dovedeme si představit jako různé alternativy. Máme tady jako část lidí, kteří říkají, že radši prožijou ten život single, že jsou jako dobrovolně single. Někteří chtějí žít v partnerství, nechtějí k tomu děti. A samozřejmě teď jako přijde ta problematika stejnopohlavních vztahů, což je jako zase jako svébytný typ rodinného uspořádání, který je dneska mnohem přijatelnější, než historicky býval, a pravděpodobně jako už zůstane na té mapě těch jako moderních rodin natrvalo. Ale když už teda jako lidi rodinu, manželství jako založí, tak pak to vypadá, že vlastně ta představa o tom, jak by to mělo fungovat, ta je vlastně jako navzdory těm řečem o krizi poměrně dost jako stabilní. Jo, jako když už většina lidí dneska, když řekne, ano, chci s někým jako žít, tak si představuje jako třeba monogamní vztah. Jo, takový ty jako konsenzuální nemonogamní vztahy, že jako nějaká polyamorie nebo něco takového, to je věc, která se týká jako triviální složky populace. Máme nějakou představu o dělbě práce, dělbě domácích povinností, dělbě nějakých výchovných povinností, péče a takových věcí. A to je vlastně pořád jako pozoruhodně stabilní. Jo, my tam sice vidíme nějaké jako změny nebo aspirace na změnu, ale vlastně se toho zas tak moc nezměnilo.
16: To, co tady pořád dokola už zaznívá, to partnerství, rodičovství. Právě výzkum Současná česká rodina, ze kterého vycházíme v naší debatě, sleduje vznik i zánik partnerství. Co dnes víme o tom, jak hledají lidé partnery? Martin Kreidl.
17: Tak teď bude hodně záležet na tom, jak oddělíme to, co je dnes, od toho, co bylo v minulosti. My jsme se tady toho dotkli. Možná, že to můžeme vzít tak jako o jednu, o dvě generace. Můžeme se dívat na vlastní rodiče, můžeme se dívat na vlastní prarodiče, něco, co jsme nějakým způsobem jako zažili. Čili je poměrně dost jasný z těch dat, že máme trošku vyšší nároky na to, koho bychom chtěli. Ještě můj dědeček s babičkou měli domluvenou svatbu. Jo, a bylo jasný, že dědeček zkrátka v okamžiku, kdy byl schopný uživit rodinu, babička pocházela z rodiny, která řekla, ano, dáme jí nějaký věno, pozvali je někam na nějakou jako tancovačku a v podstatě jako do půl roku byla svatba, postavil se dům, do roka se narodilo první dítě. No, takže tam jako ta klíčová schopnost toho muže byla uživit tu rodinu. O tom, jako jestli je krásný, vzdělaný, vtipný, zábavný, pečující, se tam vůbec vlastně jako nejednalo, a u babičky teda šlo jako primárně o to, jako postarat se o domácnost, mít nějaký kompetence jako v téhle oblasti. A samozřejmě tam byl nějaký předpoklad teda toho, že bude schopná jako porodit děti. Dneska nároky a očekávání jsou za prvé mnohovrstvější a za druhé se mně zdá, že vyšší. Co to všechno znamená? No, znamená to, že ano, déle hledáme a máme na to čas, už jsme slyšeli. Máme to štěstí, že ekonomická situace dneska ve společnosti je taková, že si to lidé mohou dovolit. ať už během studií nebo po studiích, takže to není jako samozřejmost tohle. Ale pak samozřejmě s tím přichází ten problém, dobře, tak jako vzdělaný, chytrý, dobře vydělává, ten seznam může být jako dlouhý a vlastně pořád na něj můžeme něco přidávat. No, a hledat ještě někoho jako dokonalejšího, to si myslím, že, jako, že je hodně velké pokušení.
16: Psycholožka Lenka Lacinová, čím jsme si to takhle zesložitili, nebo je to tedy něco, co jsme si jako udělali náročnější?
18: Já si myslím, že to je právě ta možnost jako té svobodné volby. Jo? Ona ta svoboda přináší nejistotu. To prostě krásně bylo vystižené. Nemůžeme si být nikdy jistí, jestli je to ta pravá volba, jestli je to ta správná volba.
16: A promiňte, a není to naopak větší zodpovědnost?
18: No je to zodpovědnost, ano.
16: Ve smyslu, teď jsem to měla na mysli, no. Že k tomu přistupuju zodpovědněji. Proto déle hledám, proto to zvažuji, proto lépe poznávám sám sebe, než udělám ten závazek.
18: Ano, ale z psychologického hlediska tohle je nikdy nekončící proces a nikdy si nemůžu jako být jistý, že jsem sám sebe poznal natolik a toho druhého jsem poznal natolik, aby mě to zaručilo vynikající výsledek. Protože nežijeme ve vzduchoprázdnu, důležitý je samozřejmě ten kontext, přicházejí různé prostě životní výzvy, které prostě nějakým způsobem vlastně v tu chvíli, to si nemůžeme nasimulovat třeba situaci, jak to bude vypadat třeba, když já nemůžu otěhotnět a jdeme do dlouhodobého procesu třeba umělého oplodnění. Tady tuhle zátěž prostě nemůžu dopředu odhadnout, jak třeba ten partner unese ten stres, jak to poznamená náš partnerský vztah. Toto prostě bohužel tady tím prodloužením toho času, kdy můžeme si leda co zkoušet, třeba i v tom nesezdaném jako soužití, v kohabitaci, tak to stejně pořád není to ono. Jo, takže já bych skoro řekla, že některé ty věci spojené s pocitem dospělosti, tak nastanou, když do toho skočím. Jo, to znamená, že některé věci jako k ním nemůžu dozrát úplně, abych se cítil plně dospělý, ale prostě jako to spustí ten kontext, ty faktory, jo, to znamená, když už to je toto dítě, no tak prostě já se musím začít chovat jako dospělý.
16: Posloucháte Český rozhlas Plus, Proměna české rodiny, to je naše dnešní téma, debatují sociolog Martin Kreidl a psycholožka Lenka Lacinová.
13: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Když jsme u těch vole, právě výzkumy Martina Kreidl, co dnes ukazují ta data o těch skutečných důvodech odkládání rodičovství? Ptám se právě na to, jakou roli hraje nějaká svobodná volba a jakou roli hrají vůbec ty celkové podmínky té společnosti, ve které žijí?
17: No, ty dvě věci se potkávají a pozoru hodně vlastně vedou ke stejnému cíli. Část lidí má problém zkrátka naplnit ty ekonomické podmínky pro založení rodiny. Jo, jako mít dostatečný bydlení, dostatečný příjem, dostatečnou jistotu ekonomickou, nějaký jako zázemí. Ne všichni mají to štěstí, že jim rodiče koupí byt a zaopatří je, nebo jim dají aspoň ten pocit té jistoty, že kdyby se něco dělo, tak tady máme jako nějakou záchytnou rodinnou síť. A pak se to docela dobře potkává právě s tím, jako s tou individualizovanou perspektivou na život. Jako, že každý si chce tu věc jako odžít, nějak naplánovat a někomu do toho života třeba jako nebudou patřit ani ty závazky dlouhou dobu, nebo možná vůbec. Takže ty dvě věci se jako potkávají pozoruhodně dobře a vedou ke stejnému cíli. Zkrátka je to pozdější partnerství, pozdější rodičovství a méně častý rodičovství, naprosto jednoznačně.
16: Lenka Lacinová, psychologický pohled, jak moc to komplikuje mladým lidem ten společenský náhled, jak to vyprávíme. Pořád se mluví o tom, že se nerodí, že se má rodit, že lidé se později staví na ty vlastní nohy třeba. Tak není to také zvyšování tlaku na tu mladou generaci, která má možná úplně jiná témata, kterým naše generace, jejich rodičů tedy, nemusí úplně rozumět?
18: Já teďka celou dobu jsem přemýšlela nad tím, že jeden velký faktor, který v tom bez pochyby bude hrát anebo hraje roli, je také to dítě, které má přijít, je opravdu projekt. A ten projekt se musí splnit na výbornou. Myslím si, že ten tlak na nejenom to, aby ty děti byly, aby se vůbec narodily, ale na to, jakým způsobem vlastně se ty děti mají vychovávat, jak se o ně má pečovat, jak se jim máme jako věnovat, jak je máme rozvíjet, je obrovský a to tak dále.
17: To se bavíme o těch, no, o těch očekáváních, o těch standardech, o té laťce, no, kterou i ve sféře rodičovství, ve sféře partnerství máme nastavenou poměrně vysoko. A to je samozřejmě jako bariéra. My to vidíme i v těch našich výzkumech, že jo? Jako 85% lidí říká, že rodičovství je teda jako setsakramensky těžká práce. Dokonce i ti, kteří děti nemají, jako vědí, že je čeká jako něco velmi složitého a že vlastně jako nebudou od toho mít pokoj mnoho let.
18: No. To je ten trend toho intenzivního rodičovství, který předpokládá, že rodič je úplně...
17: Soustavně jako, k dispozici, trvale se podrobuje jako dětem, jejich rozvrhu, jejich potřebám, teoreticky jako nemá vůbec žádný čas pro sebe, protože ten projekt, to dítě, tam je a vyžaduje jako soustavnou pozornost, ideálně obou těch rodičů.
18: A ještě si musí jako studovat, protože jako musí znát ty nejnovější trendy, co je vlastně pro ty děti správné a tak dále.
17: Má to jeden pozoruhodný zamýšlený důsledek, konflikt, často nejen latentní, ale velmi explicitní v mezigeneračních vztazích.
18: Jo, jako to, že,
17: to, že maminka předává jako svoje dítě babičce a dávají k tomu manuál, jako co může mít k obědu, jako kde se kupuje mrkev, aby to byla ta správná biomrkev, co si bude oblékat, kdy bude spát, od kdy do kdy bude spát, na jaké pohádky v televizi se může dívat, co je třeba mu číst, to je manuál, to je přesně součást toho projektu. A ne vždycky jsou teda ty babičky a dědečkové jako schopni a ochotní na to přistoupit. Musím říct, že tam často jako vidíme velmi velkou tenzi. Tu neochotu, buď neschopnost, nebo neochotu se přizpůsobovat.
16: Martin Kreidl, sociologický pohled. Co z vašeho pohledu, jaké ty dlouhodobé změny bude třeba zajímavé sledovat do budoucna?
17: Ještě pořád, když se podíváme jako na země, o kterých si myslíme, že jsou jakýmsi předobrazem těch společenských změn v Česku, tak si pořád myslím, jako že bude ještě narůstat počet těch lidí, co jsou single, i na začátku života, i v pozdějších fázích života. Myslím si, že tohle se bude ještě jako v Česku posilovat. Vypadá to, že zůstaneme do budoucna s poměrně nízkou mírou porodnosti, to znamená, budou se zmenšovat i sociální sítě. Pokud už jako v rodinách budou nějaké děti, tak tam bude mnohem častěji jedno dítě než víc dětí, to znamená jako i ty vertikální sítě, i ty horizontální sítě budou jako obsahovat jako míň lidí. Zdá se mi, jako, že část lidí na to bude reagovat trošku kreativně, že budou vytvářet vlastně takový jako pseudo rodiny, jako nějaký jako trvalejší sítě přátelský nebo vystavěn okolo nějakých jako třeba koníčků nebo nějakých jako speciálních zájmů, který vlastně budou nějaký ty rodinný funkce suplovat a nahrazovat. Lidi můžou mít někde nějakou sousedku nebo děti od svý kolegyně, s kterými budou trávit nějaký množství času a budou vlastně v nějakým omezeným prostoru jako poskytovat vlastně jako nějaký rodičovský nebo pseudorodičovský vzor nebo autoritu nebo něco takového. To si myslím, že budeme pozorovat do budoucna dost zřetelně.
16: Otázka na oba, co byste přáli rodinám, aby zažívali a tím pádem možná i sami sobě. Lenka Lecinová.
18: No mě napadá, že bych přála těm rodinám, aby na ně v podstatě, a aby si ho teda oni sami taky tak jako nebrali, nebyl vyvíjený takový tlak na dokonalost, protože já bych asi jim přála, aby jim stačilo být dost dobrými rodiči a tím se vrátila ke starému pojmu jednoho staršího psychoanalytika Donalda Winnicotta, který tvrdil, že děti potřebují dost dobrou matku, která může dělat chyby a která je schopná potom vlastně ty chyby třeba jako napravovat, umět se v podstatě i těm dětem třeba i omluvit a tak dále. Takže jako méně tlaku na dokonalost.
16: Martin Kreidl.
17: Ideálně, aby se jako lidem dařilo v rodinách, v těch intimních blízkých vztazích vytvářet ten pocit jako lásky plného bezpečí. A to si myslím, že je otázka dovedností a odhodlání.
16: Jak se mění česká rodina? O tématu debatovali sociolog Martin Kreidl a psycholožka Lenka Lecinová. Oběma děkuji a přeji hezký den.
18: Naschledanou.
17: Hezký den i vám.
16: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
19: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
11: Radiožurnál je 9 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
12: Povodně v Nepálu a Tibetu mají nejméně 750 obětí, další tisíce lidí úřady stále pohřešují. Od září můžou studující rodiče žádat o speciální podporu od státu. Fotbalisté brněnského Artisu mají historicky první ligovou výhru, zvítězila i zbrojovka. Na silnici 7 u Slaného brzdí provoz nepojízdné auto a bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 28 stupňů, na Jižní Moravě bude až 30.
19: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál roste. Úřady hlásí nejméně 750 obětí, z toho 16 na tibetské straně hranice. Pokračuje taky pátrání po tisících nezvěstných lidí, stovky z nich jsou cizinci.
20: Podle čínských úřadů se v Tibetu pohřešuje přes 260 zahraničních turistů z 23 zemí, mimo jiné Indie, Litvy, Spojených států nebo Velké Británie. Pátrací a záchranné akce na obou stranách hranice dál komplikuje mimo jiné monzunové období a s tím spojené deště. Stoupá například hladina nepálské řeky Trišuly a hrozí tak další povodně. Záchranáři i tamní obyvatelé se proto znova přesouvají do vyšších poloh. Úřady v Číně i Nepálu taky varují před hrozícími sesuvy podmáčených svahů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
12: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Podle státu to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlinářová z tiskového oddělení úřadu práce.
21: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
12: Dnes je to 5 let, co se Američané definitivně stáhli z Afghánistánu. Bylo to součástí dohody s hnutím Talibán, se kterým válčili 20 let. Talibán se potom vrátil do čela země. Od té doby čelí kritice za rozsáhlé represe a omezování lidských práv.
22: V posledních dnech před odchodem Američanů na kábulském letišti panoval chaos. Spojené státy evakuovaly diplomaty i část svých spolupracovníků. Do letadel se ale snažila dostat i řada Afgánců a vznikaly tak tlačenice. Při jednom z útoků islamistů tam zemřelo 13 amerických vojáků. Kvůli tomu a špatné koordinaci při stahování amerických sil se pak na prezidenta Joea Bidena snášela kritika. Afghánistán se dnes podle odborníků nachází v hluboké humanitární a lidskoprávní krizi. Eva Lédlová, Radiožurnál.
23: Sport. Fotbalisté Artisu Brno si připsali premiérovou výhru v nejvyšší soutěži. V 6. kole zvítězili na trávníku Pardubice 2-1. V prvním poločase brněnští inkasovali a nedokázali si vypracovat výraznou šanci. Ve druhé půli ale hru zlepšili, což popsal i trenér Artisu Roman Nádvorník.
24: Druhý poločas, tak si myslím, že ta naše aktivita i ta hra byla daleko lepší. Malinko nám je pomohlo, že Pardubice se trošičku zatáhly. My jsme teda chviličku dobejvali, nebylo tak jednoduchý, ale musím hráče pochválit za obrovské nasazení a bylo vidět, že prostě si zatím vítězství. Doma víc jak soupeř a dali jsme 2 góly a jsme za to rádi.
23: Vyhrála i zbrojovka Brno, a to 3-2 nad Zlínem. Doma uspěl i Baník Ostrava, Olomouc porazil 1-0. Ligový program dnes vyvrcholí derby. Sparta přivítá Slávii ve 20 hodin. Už v 17 se Teplice utkají s Jabloncem a Plzeň se Slováckem. V 15 hodin Liberec vyzve Hradec Králové.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na sedmičce u Slaného a omezení u Havlíčkova Brodu. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy dejte pozor u Třebíze. V místě stavby dálnice na 31. kilometru stojí nepojízdné auto. Podle naší zpravodajky na nepřehledném místě a řidič se pohybuje kolem vozu.
0: To řídí kybadlově, zatím je tam sám. Tak jenom spíš, aby lidi jeli opatrně, protože opravdu tam stojí dělíko a není to takový jako přehledný.
14: A průjezdy je to teď plynulý, slabý provoz. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směr Kolín čekejte kolony. Mezi Brodem a Skuhorovem je několik omezení, 3 semafory na cestě a projíždí se kybadlově. Zdržíte se vždy okolo 5 minut. Na Chebsku buďte opatrní na silnici 210 mezi Klášterem Tepla a obcí Úterý u Heřmanova a nehoda. Na místě pracují teď záchranáři a můžou podle potřeby zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Poslanci přehlasovali veto prezidenta u novely, která mění rozpočtová pravidla. Stovky obětí si vyžádaly bleskové povodně, které zasáhly oblast na hranici mezi Tibetem a Nepálem. Náročné onkologické operace by měly v budoucnu dělat jen lékaři ve specializovaných centrech. Plánuje to ministerstvo zdravotnictví. No a lidé mohli v Česku pozorovat částečné zatmění měsíce. Události, které stály za pozornost, události, které stojí za to rozebrat. O tom bude následující půl hodina. Přichystaný je souhrn toho podstatného, co přinesl tento týden. Od mikrofonu zdraví Veronika.

0: Pozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
1: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
0: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
2: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
0: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři.
3: Na plénu vystupovali převážně opoziční poslanci. Na všechny se ale nedostalo. Koalice si totiž prosadila pevný čas hlasování a novelu schválila i přesto, že se do rozpravy stále hlásila 30 řečníků. A i to je jeden z důvodů, proč se opozice plánuje obrátit na ústavní soud. Pokračuje předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
4: Ta stížnost se bude věnovat jak aspektům procedurálním, tak i aspektům takzvaně meritorním. To znamená, jednak nedostali prostor k vyjádření všichni poslanci a za druhé je tam i meritorní důvod, protože tady jde o narušení dělby moci.
3: Pojďme si tedy schválenou novelu rozebrat. Nejprve ekonomický pohled. Čím ministryně financí vysvětluje možnost nezapočítávat některé výdaje do rozpočtového schodku? To rozebral moderátor Vladimír Kroc s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou.
5: Vysvětluje to tak, že jde o strategické investice, tedy podobně jako existuje úniková doložka na výdaje na obranu a bezpečnost, to znamená, že po určitou dobu si je nemusíte promítat nad určité procento výdajů do zákonem povolených těch výdajových rámců, takže vlastně ona teď přichází s rozšířením tady toho právě i na ty strategické investice. Má se to vztahovat na půjčky na nové jaderné bloky a některé dopravní stavby. A u těch jaderných elektráren je taková zajímavost, že se to ani doposud nezapočítávalo vlastně do schodku, ale ta půjčka se musela v tom roce, kdy jí stát dal, tak se v tom schodku musela objevit a prostě se to potom jenom odečetlo z toho výkazu té výše toho schodku, takže nezačínaly žádné procedury na jeho snížení a tak dále. Protože právě to byla půjčka s tím, že se to vrátí v budoucnu. Teď je ale ta změna tak, že ani v tom roce, kdy stát tu půjčku dá, tak se to nedá do rozpočtu, bude to tedy méně transparentní a také se to ani nebude započítávat do té zákonné dluhové brzdy státu. A u těch dopravních staveb, tak tam opozice namítá, že podle ní nejde o žádné strategické stavby, že ty vyjmenované, kterých se to má týkat, ta úniková doložka, jsou obyčejné silnice, obchvaty, regionální kusy železnic.
6: Ministryně Schillerová taky řekla, že opozice nepřišla s žádnými návrhy, jak situaci řešit. Co na to opozice říká?
5: No tak tato samozřejmě odmítá, tvrdí, že ve sněmovně přišla s návrhy, kde šetří, třeba TOP 09 navrhla nenavyšovat zemědělské dotace x miliard korun navíc. ODS chce víc šetřit na provozu státu, snížit některé platové valorizace. Starostové by nedávali každoročních 17 miliard zhruba, které vláda začala vyplácet za lidi a firmy na poplatky za obnovitelné zdroje a snížila jim tak tedy účty za elektřinu, nebo je podle nich přehnané navýšení plateb za státní pojištěnce bez reformy systému zdravotnictví. Což je ale všechno, jsou to návrhy, které jsou pro tuto vládu prostě neprůchozí.
3: A ještě právní hledisko a avizovaná ústavní stížnost. Vladimír Kroc o ní mluvil s Andreou Procházkovou, která působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Asi se obecně říct, že ústavní soud je poměrně zdrženlivý, pokud jde o posuzování právě těch hospodářských, sociálních otázek a že vlastně samotné jako zadlužování žádná kategorie ústavně právní není. Ale samozřejmě jsou tam nějaké aspekty, které i opozice zmiňuje a kterým se asi dostaneme, které by teoreticky protiústavní mohly být.
6: No, jakou tedy šanci mohou mít opoziční strany uspět u ústavních soudců s poukazem na to, že hrozí obcházení sněmovny při navyšování rozpočtů v kritických situacích, tedy že se oslabuje ta kontrolní úloha poslanecké sněmovny?
7: To bych vnímala jako to více pravděpodobné z těch ostatních argumentů. Neříkám, že to znamená, že to 100% je protiústavní, ale to, že vlastně je vláda zmocněna na základě neurčitého pojmu, jde o to, že může si navýšit výdaje až o 10% při takzvané zhoršené bezpečnostní situaci. Ona bude sama rozhodovat o tom, respektive její poradní orgán Bezpečnostní rada státu. Co to znamená, to zhoršení bezpečnostní situace? Bude sama rozhodovat o tom, jestli se může navýšit sama.

0: a ten rozpočet, který vytváří, tak to do určité míry jako je obcházení sněmovny, která tam má být jistým kontrolorem, ale je otázkou, jestli vlastně to, co máme upravené v ústavě, upravuje pouze to schvalování rozpočtu, ne jeho provádění. A to bude muset posoudit ústavní soud.
1: No, další součástí ústavní žaloby má být ta procedurální stránka. Opozice si stěžuje, že se nemohla vyjádřit vzhledem k pevně stanovenému času hlasování. A vadí i to, že některé věci ministryně načetla jako pozměňovací návrhy, to znamená v jiném režimu, bez předchozí debaty. Už se k podobným výtkám někdy ústavní soud vyjadřoval?
0: Ano, několikrát ta judikatura ústavního soudu se trochu posouvá, ale řekla bych, že spíš zatím nepříznivě vůči argumentům opozice, protože jako samo o sobě pevné určení hlasování nebo předložení úpravy jako pozměňovacího návrhu později v tom dalším čtení by pravděpodobně jako nebylo dostačující. To, co tam ústavní soud bude posuzovat, je, jestli tahle kombinace těchto postupů opozici připravila o možnost nějakým způsobem informovaně reagovat nebo se nějak připravit a debatovat nad tím, co vládní většina předkládá. A když se ukneme na příklady z minulosti, kde naopak vlastně ty strany sporu byly prohozené, kdy tehdy vládla vláda Petra Fialy a opozice to napadala, tak přesto ústavní soud vlastně došel k závěru, že i ty vlastně excesivní věci, které my vnímáme z hlediska jako politické kultury, nemusí být sami o sobě protiústavní.
2: Tolik Andrea Procházková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Záběry z Nepálu v tomto týdnu obletěly celý svět. Vidět na nich byla masa vody, která v úzkých horských údolích ničila vše, co jí přišlo do cesty. Hraniční přechod mezi Nepálem a Čínou, nedaleká městečka, domy, pole, sklady i silnice. Přívalová vlna bleskové povodně ničila s nebývalou silou a zanechala po sobě stovky mrtvých. Češi by mezi nimi podle ministerstva zahraničí být neměli. Záchranné práce a pátrání po pohřešovaných z více než 30 zemí komplikuje déšť i přírodní podmínky. Proč k neštěstí došlo, shrne redaktor Jiří Chábera.
3: Voda v řece Tríšuli vystoupala za několik minut o 9 metrů. Bleskové povodně způsobilo odtržení velkého kusu ledovce a jeho pád do údolí. Valící se voda a bahno zničily téměř vše, co jim stálo v cestě. Velká část pohřešovaných a obětí jsou turisti a hinduističtí poutníci, kteří putovali na posvátnou horu Kailáš v Tibetu. Indie, Spojené státy i Evropská unie do oblasti posílají humanitární pomoc.
2: V současnosti záchranné práce v Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se totiž plnila dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Pokračuje z Nepálu zpravodaj David Jakš.
4: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tríšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Čitván u hranice s Indií.
2: A ještě jednou David Jakš natáčel s místními lidmi přímo na místě.
4: Takhle nepracují vyhlášení nepálští řezbáři ani tesaři. Takhle pracují pohřební zřízenci a právě zatloukají víko od rakve. Před chvílí ho definitivně zavřeli nad 51-letým mužem, který umřel dnes v noci. Armádní vrtulník ho sem do nemocnice Bira Hospital v Kátmandu dopravil s vážným poraněním hlavy ze severních okresů a lékaři už mu nemohli pomoct. Někdy to ale nekončí takhle špatně a ačkoliv nejistota zůstává, naděje pořád žije.
5: Nemáme, tohle jméno tady nemáme. Zkuste vojenskou nemocnici nebo ty další tři ve městě, ale je možné, že ten, koho hledáte, tady leží a je v bezvědomí a ještě jsme nezjistili jeho totožnost. Zeptejte se večer.
4: Říká mladému muži jen o pár minut později, než dotloukla pohřební kladívka nepálský policista. Ochotně a důsledně pátrá v aktualizovaném seznamu zraněných, které sem zatím přivezli záchranáři. Jméno pohřešovaného na něm není. Ten člověk ale může ležet v některé z dalších nemocnic v metropoli. A nebo včas před záplavovou vlnou utekl a je někde s ostatními pohřešovanými v horách a lesích severního Nepálu, kde už po nich pátrají záchranné týmy a dobrovolníci.
6: Můj syn je řidičem náklaďáku. Ta vlna ho zastihla někde na cestě v horách. Od 8:30 ráno, kdy jsme spolu mluvili naposledy, o něm nemám žádnou zprávu. Zmizel a já o něm nevím vůbec nic.
4: Říká paní Chamindi a větu nedořekne, protože jí přemůžou slzy. Poslední zprávy o tom, že vysoko v horách už se nebezpečně plní a dokonce začínají přetékat dvě a nikoli jen jedno nové jezero, Nepálčany šokovaly. Ti nejzbožnější tvrdí, že za všechno může nazlobené hinduistické božstvo jménem Bhairava. A když se vydávám k jeho obávané kamenné podobizně na náměstí Durbar v centru Katmandu, je tohle místo skutečně v obležení prosebníků.
2: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA nebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil i Český červený kříž. Na co přesně vybrané peníze půjdou, přiblížil jeho prezident Marek Jukl.
7: Konkrétně se vlastně jedná o zajištění zdravotní péče pro zraněné, vlastně o provoz polních zdravotnických týmů, které se k ním postupně dostávají. Také to je zaměřeno na dodávání pitné vody, hygienických potřeb, nouzové přístřeší.
2: První 1 000 000 korun do Nepálu poslala už zmíněná organizace Člověk v tísni. Na co přesně peníze jdou, přiblížil ředitel organizace Šimon Pánek.
8: Ten první 1 000 000 stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika. Strhané mosty, nefungující spojení.
2: Nepál leží na místě, kde se střetávají obrovské síly, které neustále přetvářejí celý himalajský region. Výsledkem jsou proto častá zemětřesení i sesuvy. Proč je Nepál na podobné jevy náchylný, probírala moderátorka Lucie Vopálenská s Václavem Kunou z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
9: Dochází ke styku nebo k násunu dvou tektonických desek. Jedná se o desku indickou a o desku eurazijskou. A vlastně dochází k tomu, že tyto velké síly vyzdvihují to pohoří Himalaje. Je to jedna z nejvíce geologicky aktivních oblastí na světě.
10: Jak velké riziko ty následné jevy, jako jsou zemětřesení, povodně a podobně, pro obyvatele Nepálu představují? Nakolik jsou z vašeho pohledu, z toho, co víte, místní obyvatelé a tamní úřady připraveni tomu čelit?
9: Je to složitá otázka. Myslím, že obyvatelé na nějaký způsob připravení aspoň mentálně jsou, protože ty katastrofy se tam dějí na málem každodenní bázi, ať už nějaké sesuvy půdy nebo povodně, nebo i vlastně ta zemětřesení. Takže na nějaké úrovni obyvatelé připravení jsou, většinou vědí, co nějak tak zhruba mají dělat. Nicméně potom je spousta úrovní, kterých bohužel se připravit nedá. Za prvé, Nepál je relativně chudá země, čili ty budovy a obecně struktury, které tam jsou postavené, tak mají své nějaké limity inženýrské, čili bohužel ne každé ty zemětřesení nebo sesuchy dokáží přestát bez poškození. A hlavně, co je úplně nejdůležitější v tom Nepálu, tak ve 2/3 té země, která leží v té hornaté oblasti, tak bohužel před těmi přírodními katastrofami se schovat vůbec nemůžete. Je to natolik dynamické, že a vlastně spousta těch vesnic nebo měst musí ležet v nějakém údolí pod vysokými kopci a tam bohužel, ať už ta povodeň nebo ten sesuv, tak hrozí bohužel neustále a je to opravdu velmi složitá země na to se tam připravit na všechno.
2: Může se něco podobného stát i v Evropě? Na to odpověděl Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Geografického ústavu Masarykovy univerzity.
11: Z minulého roku známe ten klasický příklad ze Švýcarska, který byl v podstatě úplně stejný. Ten princip toho té katastrofy u té vesnice Blaten byl vlastně velmi podobný. Také se vlastně otrhla ta nestabilní frontální část toho ledovce a došlo vlastně úplně k tomu samému, k smísení ledu, sněhu, nějakého horninového materiálu a vyvolání velké vlastně přívalové vlny vody a toho bahna. V principu všechny ty hory, v kterých jsou ledovce, tak těch se to může týkat. Samozřejmě v Alpách je to řádově v menším měřítku než v těch Himalájích.
2: Situaci v Nepálu budou naši reportéři dál sledovat.
12: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Nejnáročnější onkologické operace by se do roku 2030 měly přesunout do specializovaných center. A to podle ministerstva zdravotnictví z toho důvodu, že lékaři v těchto centrech mají se složitými zákroky větší zkušenosti. Změny se mají týkat třeba operací karcinomu jater, slinivky, plic nebo močového měchýře. Téma pro redaktorku Michaelu Bacílkovou.
13: Není to věc, která se stane zítra, je to proces. Máme tady některé milníky, které jsou už jasné. Začínáme od 1. září v oblasti játra a slinivky. Postupně vlastně budeme centralizovat až do roku 2030. Tím pádem se i nemocnice na to mohou připravit.
14: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přínosy centralizace jsou podle něj dobře vidět třeba na výsledcích operací pokročilých nádorů konečníku. Zatímco u specializovaných center dosahuje přežití ve 3 letech po operaci 75%, mimo centra je to 66%. Výhoda centralizace ale podle ministerstva není jen ve vyšší kvalitě péče. Roste pak taky počet pacientů, kteří se vůbec k operaci dostanou, popisuje datový analytik ministerstva zdravotnictví Marian Rybář.
15: Když přijde ten pacient do centra, kde je velká zkušenost, tak oni se pustí i do hraničních pacientů, který by v menších nemocnicích vůbec operovaní nebyli. A jenom pro příklad, v Dánsku jsou 4 vysokoobjemová plicní centra a je tam ta prooperovanost nebo ten resection rate 25%, zatímco v Čechách je to 15%.
14: Centralizace péče není v Česku novinkou. Aktuálně máme asi 24 typů specializovaných center a už teď v nich lékaři dělají zhruba 3/4 nejnáročnějších operací. Některé z nich si ale i tak nadále ponechávají menší nemocnice a právě to chce ministerstvo změnit. Asociace českých a moravských nemocnic souhlasí s centralizací třeba u nádorů močového měchýře. V některých jiných oblastech ale podle místopředsedy Petra Chudomela smysl nedává.
16: Ale od roku 2028, kdy se bavíme o centralizaci operativy ledvin, tak to už je právě ten sporný bod, protože se domníváme, že jsou tady nemocnice, které dělají operací ledvin 50, 60, 70 za rok, takže to je dostatečné číslo, měli by dostat šanci, aby prokázali, že tu operativu dělají dobře, dělají s minimálními komplikacemi a jsou srovnatelné s těmi velkoobjemovými centry.
14: Upozorňuje taky na možné zhoršení dostupnosti péče. Podle něj to budou mít někteří pacienti do specializovaných center daleko. S tím ale ministerstvo nesouhlasí. Rozmístění center je podle rezortu takové, že případné prodloužení cesty nebude nijak zásadní.
2: Děti si užívají poslední dny prázdnin, učitelé už se ale vrátili do práce. Ladili rozvrhy, připravovali nástěnky, pro prvňáčky zdobili třídy. Přípravu výuky i učeben na nový školní rok dokončovali třeba na základní škole ve Štokách na Havlíčkobrodsku. Natáčela tam redaktorka Magdalena Machová.
17: Mám výzdobu ve stylu poslední sezóny, protože pro děti je to tady poslední rok.
18: Učitelka Kristýna Douchová mi ukazuje nástěnku v 9. A Štocké základní školy, kterou sama vyráběla.
17: Bude laděná trošku do hokejového stylu, zároveň ale v růžových barvách, aby si tam každý našel to své. Vyloženě jsem jim připravila hokejové dresy s jejich příjmením. Tady právě stříhám další výzdobu, která je trošku laděná ještě do přírody, což je takové uklidňující v té třídě.
19: Takže půjdeme nejdřív nahoru do poschodí, kde máme 2. stupeň, dole potom máme celý 1. stupeň.
18: Na přípravy tady dohlíží i ředitel školy Petr Jakeš. Nejnáročnější na celém procesu je podle něj příprava rozvrhu hodin. Žádné větší změny tady ale letos nechystají. Ředitel nesouhlasí ani s plánovaným zákazem mobilních telefonů.
19: Jak říká Jára Cibrman, ať je to jako ze života. A pokud my děti připravujeme na běžný život, tak se domnívám, že i ty mobily k tomu běžnému životu patří. Proč jít cestou zákazu? Naopak, raději jim tady nabídneme ty alternativy, jak vidíte tady tyhle ty stolní fotbálky, no a ať si potom vyberou.
2: Od nového školního roku přicházejí ale i některé změny, například přísnější odklady školní docházky, asistent v prvních třídách s více než 15 žáky a nemožnost v první třídě propadnout. Jak s dětmi o začátku školního roku mluvit a jak je na nový školní rok připravit, na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, předsedkyně Asociace školní psychologie Jany Zapletalové.
20: Já si myslím, že většina rodičů už začala trošku dřív, v tomto posledním týdnu, že začali dětem měnit režim dne, aby věděli, že budou muset vstávat v nějakém čase a odchází spát taky v nějakém čase. Myslím si, že hodně důležité je, aby jsme děti nestrašili školou, aby jsme je spíš podporovali v tom, že se na školu těší. a většinou je to spojeno i s tím, že se dělají nákupy, školní pomůcek, nové věci, takže to děti většinou těší.
1: No a jak mluvit s těmi dětmi, které se třeba chystají do školy poprvé a mají z první třídy obavy a moc se tedy netěší?
20: No většinou je vhodné těm dětem sdělovat, že tam budou na ně čekat kamarádi, že budou dělat činnosti, které třeba i doma dělají rádi, jako je malování, vystřihování, že se budou taky třeba hezky hýbat, budou mít nějaké zajímavé programy, pořady, které školy pro ně dělají. Takže nalákat je, nebo respektive motivovat ty děti pozitivně a nestrašit je tím počkej, až ti začne škola, to teprve uvidíš. To je úplně nevhodné.
1: Tolik předsedkyně Asociace školní psychologie Jana Zapletalová. Po zatmění slunce bylo v Česku možné pozorovat i částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. K zatmění dochází, když se země dostane mezi slunce a měsíc. Kvůli sklonu jeho dráhy ale nastává jen několikrát do roka. Zajímavý úkaz mohli lidé v pátek ráno pozorovat například na Hvězdárně v Plzni. Byla tam i redaktorka Martina Klímová.
21: Pojďte se podívat, teď je to jak dalekohledu, tak očima, že je to opravdu stín země. Takže teď je tam příležitost, kde opravdu to zatmění poprvé vidíme.
22: Komentuje na Hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
21: Máme tady takový velký zrcadlový dalekohled, ale bez dalekohledu je ten pohled možná lepší, protože tam toho světla nám přijde míň do toho oka. Takže zatmění měsíce má výhodu, že se dá na něj podívat očima bez naprosto jakékoliv pomůcky.
22: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
23: Jsme tady úplně poprvé a je to díky tomu, že dcera přišla o zatmění slunce, protože byla u babičky a tam to nepozorovali, tak chtěla vidět aspoň zatmění měsíce, proto jsme přišli.
22: Tak jste si přivstali.
23: Ano, ano, ano.
22: A v kolik jste vstávali?
23: 15:30.
1: A tím už končí i dnešní souhrn toho, co přinesl právě končící týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
12: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terorismus.
24: The day of the jackal finally comes to an end.
25: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
26: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
27: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
12: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilič Ramirez Sanchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
28: Hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
29: Policie se připravuje na dnešní pražské derby. Zápas Sparty a Slavie vyhodnotila jako rizikový. Budou na ní dohlížet stovky policistů. Na Letné budou psovodi, policisté na koních nebo antikonfliktní tým. Řidiči by měli počítat s omezením dopravy v okolí Sparty. Poslední derby skončilo předčasně, protože fanoušci Slavie běhli na hřiště. Češi žijící v zahraničí dnes mají poslední den na podání žádosti o voličský průkaz pro senátní volby. Mimo republiku sice volit nemůžou s průkazem, ale nemusí cestovat až do svého domovského okrsku a můžou volit kdekoliv v Česku. První kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Několik desítek židovských osadníků obsadilo dům palestinské rodiny na okupovaném západním břehu Jordánu. Útočníci se uvnitř domu ve vesnici Kusra zabarikádovali. Na místo přijeli jednotky izraelské armády a pohraniční stráže, aby osadníky z budovy vypudili. Server Times of Israel píše o jedné zraněné palestinské ženě. Násilí židovských osadníků vůči palestincům na okupovaném břehu roste od října 2023. Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený. Nashville je často označovaný za město hudby.
12: Sport.
29: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená silnice 11. Žamberka a nehoda na Chebsku u Teplé. Na Orlickou Ústecku je neprůjezdná silnice 11 z Žamberka do Jablonného nad Orlicí. V úseku mezi Bredůvkou a odbočkou na Mistrovice se jedou motoristické závody. Objížďky jsou vyznačené, vedou po menších silnicích okolo. Na Chebsku je teď zavřená neprůjezdná silnice 210 z Teplé do obce Úterý. U Heřmanova hasiči uklízejí vyteklý olej z traktoru. Museli zastavit na chvíli provoz v obou směrech. A pozorujte i na Brněnsku. Na silnici 430 mezi Holubicemi a Rohlenkou opět hasiči odklízejí vyteklou naftu nebo olej na vozovce a projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
29: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Naší národní rostlinou je sice lípa, ale možná by byl příhodnější chmel. České země totiž nejen, že rodí pijáky piva s největším splávkem na světě, ale také se tu daří chmelu, který je pokládán za nejkvalitnější vůbec. Pojďme se v příštích minutách zastavit u historie jeho pěstování u nás. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
0: Historie Plus.

0: Čas přišel česat chmel. Chmelař nyní jest vesel. Chmele dost, pěkně vzrost. O, to je radost. Jestli bude platit hezky, zapomeneme na stezky, až peněz jak želez schrábneme za chmel.
1: Zní úvodní báseň Písně při česání chmele. Napsal ji František Chládek, básník z poloviny 19. století, který svými verši opěvoval rodné Rakovnicko, kraj chmele. Jeho básnička nás bude naší výpravou za historií pěstování chmele provázet. Chmel otáčivý, latinsky humulus lupulus, je vytrvalá rostlina z řádu konopovitých. Divoce se vyskytuje zejména v lužních lesích nebo na březích vodních toků. Jako kulturní rostlinu ho lidé vysazují už mnoho set let. Jednak kvůli léčivým schopnostem, ale především jako prostředek na ochucení piva. Nejstarší dochovaná zmínka právě o tomto užití chmelu pochází z 8. století z listiny franského krále Pipina III. A co v českých zemích?
2: Určitě to zasahuje do raného středověku. První zmínky, ze kterých můžeme vyvozovat, že se tady s chmelem počítalo jako s kulturní plodinou, jsou z 11. století. I z pozdějších období většinou se to týká nějakých donačních listin, které zakládají středověké kláštery, ve kterých král nově zřizovanému klášteru věnuje nějakou půdu, majetek a u toho jsou uvedené třeba i chmelnice.
1: Říká host našeho pořadu Lucie Radová, vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, která se mimo jiné zabývá památkami spojenými s pěstováním a zpracováním chmele. O konkrétní podobě a způsobu pěstování chmele se ve zmíněných středověkých zápisech mnoho nedočteme. Co ale o této době víme? Bylo chmelařství už tehdy soustředěné v těch známých chmelových oblastech, jako je tomu dnes?
2: Nebylo, probíhalo to zcela odlišně. Vychází to z toho, že chmel je velmi specifická rostlina, která vyžaduje určitý typ zpracování a uchování. Není to plodina, kterou v tom předprůmyslovém období můžete nějakým způsobem skladovat dlouhodobě nebo přepravovat tak, aniž by ztratila své kvality. Takže až vlastně do skoro 30leté války to probíhalo tak, že u každého pivovaru stála chmelnice. A vlastně každý sládek měl povinnost pro svůj pivovar zajistit chmel. Takže ty chmelnice byly rozprostřené opravdu rovnoměrně po celém území, ale ta kvalita toho chmele už se v té době lišila a už se vědělo, že třeba ten žatecký chmel nebo úštěcký chmel je kvalitnější, ale nebyly technické prostředky pro to, jak ho zpracovat a někam ho dopravovat a někam ho uchovávat tak, aby vlastně se ten žatecký chmel mohl využívat v jiných pivovarech. K tomu docházelo jako velmi, velmi postupně.
1: Soustředění chmelařství v těch regionech, kde se chmelu daří nejlépe, ve větší míře dovolila až průmyslová revoluce, říká Lucie Radová.
2: Ve chvíli, kdy máte technické prostředky a rozvoj železnice tam hrál taky velkou roli, především v té možnosti ten chmel vyvážet teda ještě za hranice a prakticky od konce 19. století se vyvážel do celého světa. Takže v tom hrála polovina 19. století úplně zásadní roli a ty největší technologické změny a inovace jsou spojené právě s tímhletím obdobím. A s tím je taky spojený, ale následně ten největší rozkvět našeho chmelařství.
1: Čím to bylo, že byl právě o náš chmel ve světě zájem? Vždyť ve velkém se tato plodina pěstovala a pěstuje také třeba v sousedním Bavorsku, v Polsku, Velké Británii. O důvodech úspěchu českého chmelu mluví ve své knize Zelené zlato historik Vojtěch Pojar.
0: Měl totiž ve srovnání s mnoha konkurenčními chmely vedle své kvality ještě jednu podstatnou výhodu. Byl mimořádně vhodný pro výrobu spodně kvašeného piva, především ležáku plzeňského typu. Proces spodního kvašení se přitom ve druhé polovině 19. století výrazně rozšířil. V Čechách zanikla výroba svrchně kvašených piv v druhé polovině 19. století a v roce 1884 se již 99% piva vyrobilo právě procesem spodního kvašení. Segment trhu, na který se většina českých chmelařů zaměřovala, tedy ve sledované době zaznamenal mimořádný růst. Změny pivovarské techniky a technologie tak z Čech v době po přelomu století učinili, co se výměry chmelnic týče, čtvrté největší centrum světového chmelařství.
1: Lucie Radová před chvílí hovořila o tom, že původně se chmel pěstoval u každého pivovaru a až časem se jeho pěstování koncentrovalo v těch nejvhodnějších oblastech. Pojďme si tedy říct, které to jsou.
2: Od poloviny 19. století se dá vysledovat opravdu jako velká koncentrace na ty výtečné chmelařské lokality, které známe dneska. Je to Uštěcko a Žatecko zejména. Z toho staršího období třeba měl i velmi dobrou pověst chmel, který se pěstoval v Klatovech a který se pěstoval v Sokolově. Ale ten už právě od té poloviny 19. století zase nebyl schopný konkurovat tomu žateckému. Ve chvíli, kdy bylo možné ten žatecký někam dovést a někam dopravit, tak tyhle ty menší, byť do té doby poměrně známé chmelařské lokality vlastně začínají upadat. A od té poloviny 19. století teda zejména ta žatecká chmelařská oblast prostě nastoupila jako velmi výraznou konjunkturu a to chmelařství se velmi rozvíjelo.
0: Chmelnice ta sice dá roboty nejvíce, orání, kopání, podřezávání, tyčení a povazování, stahování a česání, tu práci však splácí hojně zlatý chmel.
1: Básník nám práce na chmelnici popsal v několika verších. Historička Lucie Radová z pobočky Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem k tomu dodává, že už od poloviny 19. století je pro práci na chmelnici typická vysoká míra organizace. Taková, jakou mnozí z nás zažili na chmelové brigádě.
2: Zejména teda ta sklizeň se organizovala velmi podobným způsobem. U toho chmele je strašně důležitý, kdy ho začnete česat a jak rychle ho zpracujete. Na tom, jak tohle to uděláte, velmi závisela jeho kvalita. To velmi ovlivňovalo i cenu a proto už ta sklizeň už od té poloviny 19. století je velmi náročná, velmi na ní záleží a všichni hospodáři si dávají pozor na to, aby tu sklizeň měli zajištěnou. Měli svoje vlastní party, které jezdily k ním na statek, velmi čile s nimi korespondovali, třeba už od dubna jim psali, jak se to na chmelnicích rozvíjí, v červnu už byly takové první odhady o tom, jaká bude úroda. A to bylo důležité kvůli tomu, aby věděli, kolik lidí sebou mají vzít. Protože v době sklizně na ty vesnice přijížděly tisíce lidí. Jo, vesnice, která měla třeba 300 obyvatel, tak tam najednou přijeli 3000 česáčů, kteří byli potřeba, aby zpracovali během těch 14 dní, 3 týdnů tu úrodu. Většinou se snažili využívat ty, se kterými měli dobré zkušenosti, někdy stačili, někdy byla ta úroda tak bohatá, že museli schánět i nové lidi. Tady hodně čile využívali třeba horníky z Krušnohoří. A zároveň třeba tohle byla práce, na kterou chodili i chudší lidi z měst. Chodili si o prázdninách přivydělat, protože to bylo velmi pro ně lukrativní. Ale teda zároveň to byla velká sociální stigmatizace. Ty lidi byli považovaní za takovou chudinu. Z období první republiky jsou zprávy o tom, jak prostě z Prahy táhnou česáči na chmel, že jsou nepříliš čistí, že to je prostě taková v podstatě jako spodina té společnosti. Ale zároveň třeba mezi nimi bylo hodně učitelů, protože ti učitelé si chtěli přivydělávat. A snažili se to třeba i nějakým způsobem maskovat, takže jsou vzpomínky pamětníků, kteří píší o tom, jak tvrdili, že jedou na letní byt k tetě, ale ve skutečnosti jeli na chmel, ale styděli se za to, takže se to báli říkat otevřeně.
1: Sklizeň byla a je jenom začátkem. Po ní následuje sušení, proces téměř magický, který vyžadoval značné zkušenosti.
2: Otázka sušení chmele je opravdu zásadní prakticky po celou dobu chmelařství. A i v té době, kdy to probíhalo jenom přirozeně, že ten chmel se sušil na půdách, tak i to byla velká věda, protože to muselo probíhat při určité teplotě, při určité vlhkosti. Musel se pravidelně obracet. Zároveň bylo důležité, aby uměli prostě poznat, jestli už je to usušené správně, nebo jestli se má dál pokračovat. Tohle všechno do toho vnášelo další prvek nejistoty a byla celou dobu snaha to nějakým způsobem ošetřit tak, aby bylo garantováno, že ten chmel bude usušený kvalitně a aby se vlastně eliminoval vstup těch vnějších vlivů. To jsou věci, které pravděpodobně probíhaly už od středověku, minimálně od novověku. Proto existují i písemné zprávy, že sice se teda většina produkce chmele suší přirozeně na těch půdách, ale zároveň už je snaha proto využívat nějaké nucené teplo.
1: Chmel se tak dával sušit například do sladoven na takzvané hvozdy, ve kterých se vysoušel slad. V Anglii, kde se pěstitelé chmele potýkali s velmi nestabilním počasím, které správnému průběhu sušení moc nepřeje, vymysleli v 19. století speciální sušárny chmele. Čeští pěstitelé se u anglické konkurence inspirovali a začali si podobné sušárny také stavět a později i všelijak vylepšovat a modernizovat. Velmi výrazně do vývoje sušáren zasáhl majitel slévárny v Rakovníku Jan Linhardt se svým zaměstnancem Janem Vltavským, který později založil vlastní továrnu.
2: Ti začali právě přemýšlet nad tím, že to chmelařství a sušení by bylo jako potenciálně zajímavé odvětví a začali vlastně modernizovat ty různé typy těch sušáren, které na tom venkově u nás po domácku nějakým způsobem fungovaly. A podívali se na to, co se osvědčilo už v tom novověku, podívali se na pivovarské hvozdy a v podstatě na základě těch pivovarských hvozdů vymysleli systém pro sušení chmele. My tomu říkáme hvozdové sušárny chmele, jsou to takové vysoké věžovité stavby, které většinou převyšují zástavbu. V nich byly umístěné lísky a pod nimi bylo topeniště. A ten jejich vklad spočíval v tom, že oni velmi dobře vymysleli tu technologii. Proto sušení je strašně důležité, jakým způsobem probíhá, jak v tom hvozdu proudí vzduch, aby prostě to bylo rovnoměrné, aby tam nebyla příliš vysoká teplota. Ten chmel se nesmí sušit při teplotě větší, jak je 35 stupňů, jinak se zničí. A zároveň, aby ve všech těch částech ta teplota byla odpovídající. Ten jejich systém byl opravdu technologicky nejúspěšnější. A velmi se osvědčil a v podstatě během 20 let úplně vytlačil ty všechny ostatní sušárny a stal se opravdu i dobrým vývozním artiklem, protože tyhle ty sušárny se vyvážely i do Bavorska potom.
1: Popisuje Lucie Radová s tím, že tyto sušárny byly dalším prvkem, který napomohl českému chmelařství. Zakrátko se rozšířily i mezi běžné pěstitele.
2: V každé vesnici v podstatě v té žatecké oblasti na každém statku takováhle sušárna byla. Každý sedlák si ji postavil. Je to poměrně stavebně, nechci říct, že náročná věc, ale je to prostě část objektu, kterou využíváte jenom během 3 týdnů v roce. A přesto stálo za to těm chmelařům prostě do tohohle zainvestovat, protože věděli, že se jim to velmi rychle vrátí na ceně, protože ten dobře usušený chmel prodají za víc peněz.
1: To musím potvrdit, i v domě mojí babičky taková sušárna byla. A to přesto, že pro babičiny rodiče nebyl chmel hlavní obživou. Byli totiž obchodníci a měli 3 obchody se smíšeným zbožím. Po válce, když rodina musela chmelnice dát družstvu, se sušárna přestavěla na koupelnu. Abyste rozuměli, dobrá polovina mých předků žila na Rakovnicku a Žatecku a nejméně od 18. století všichni pěstovali chmel.
0: Tatíci pěnící nechci prázdní sklenici, manželky na dcerky kupují šperky, synáčkové ať si hýří, až se jim tváře zapíří, všecky ty outraty pak zaplatí chmel. Tak hoši s rozkoší přisedněte ke koši, z chmelinky hlávčinky češte dívčinky, kde jste kdo i staré babky, česejte a nechte křapky jen čistě a hbitě, ať přibývá chmel.
1: Aby bylo možné outraty zaplatit, musel se chmel nejprve prodat. A obchodování s chmelem, to byla další složitá záležitost.
2: To obchodování bylo velmi závislé na světovém trhu. Ty ceny se měnily opravdu každý den, takže bylo i velmi důležité, jestli se rozhodnete, že prodáte chmel třeba 2. týden v září nebo 1. týden v listopadu. Ty ceny se mohly lišit třeba o 100%. A z toho samozřejmě těžili ti překupníci, kteří objížděli ty vesnice a obchodovali vlastně s těmi místními zemědělci. A teprve od těchto lokálních překupníků potom ten chmel směřoval do světa. Ale většinou, i když to byly jako velké obchodní firmy, které měly vlastní zastoupení v New Yorku nebo v Jižní Americe nebo ve Francii, tak nebyli schopní tam ten chmel prodat pivovarům sami. Takže většinou ještě měli jednoho partnera v té zemi, který tam znal ty místní podmínky a přeprodával. Ale zároveň byla teda část producentů, kteří byli napojeni přímo na konkrétní pivovary ve světě a dodávali teda přímo jim. A zároveň na Žatecku byl teda velký v podstatě evropský pivní hráč, velkou část chmelnic na Žatecku, vlastně Dreher, významný pivovarník Rakousko-Uherska, který s tím chmelem ze Žatecka zajišťoval chmel pro všechny svoje pivovary v Evropě.
1: Pojďme se ještě zastavit u těch zmíněných překupníků, kteří od pěstitelů vykupovali chmel. Můj dědeček vyprávěl, že většinou to byli obchodníci židovští a že chmelaři zpravidla měli svého obchodníka, kterému prodávali přednostně.
2: Já jsem slyšela krásnou příhodu o tom, jak vždycky v ten určitý den, každý rok prostě přijel ten překupník židovský. Opravdu většina, 90% z těch překupníků byli židé. A přijel do té vesnice, tam seděli ty místní chmelaři všichni, on tam přijel, začal jim nabízet nějakou cenu. A teď začali licitovat. Bylo to o tom, kdo vydržel víc, kdo měl jaké zprávy o tom, za kolik se zrovna vykupuje chmel ve světě, kdo se byl jistý tím, že když neprodá jemu, tak třeba se prodá někde jinde, protože třeba ve Velké Británii bude špatná úroda, tak třeba věděl, že i když neprodá teď, tak na začátku roku může být o chmel scháňka, takže ho třeba prodá později. A dokonce byly takové úsměvné jako situace, kdy třeba ti místní chmeláři řekli, že to neprodají, protože cena je příliš nízká. Pak se rozešli z té hospody a pak toho židovského překupníka začali honit a říkali mu tak jo, já vám to za tohle to prodám.
1: Prodej chmele a vyjednávání bylo zkrátka ritualizovanou záležitostí, říká Lucie Radová. Vedle kvality chmele, správného sušení a dostatečné poptávky záleželo i na vyjednávacích schopnostech toho kterého chmelaře.
2: Oni opravdu byli schopní tu cenu někdy vyšponovat tak, že jste na té jedné úrodě třeba opravdu nesmírně zbohatli. To byly částky, které se v období první republiky pohybovaly v řádech 100 tisíců za tu úrodu. Ale bylo to velmi náhodné, takže vy jste mohla hodně vydělat a váš soused, který to tak dobře neuměl, tak mohl velmi prodělat v té samé lokalitě.
1: Jeden z mých praprastrýců patřil k těm, kteří uměli chmel prodat velmi výhodně. Z výdělku si vždycky nechal něco stranou na příští sezónu a se zbytkem peněz odjel na zimu do Prahy, kde se ubytoval v pěkném hotelu a peníze utratil ve všelijakých zábavních podnicích, pokud možno v doprovodu nějaké té zábavné krasavice.
2: Přesně tenhle ten příklad, který říkáte, to je opravdu v těch pramenech velmi často. Třeba od farářů, kteří si stěžují, že lidi, prostě, kteří takhle vydělávají, že ani nechodí do kostela, protože se vrhli jenom na to chmelařství a prostě všechno jako tomu obětujou a včetně teda té víry. A opravdu se třeba z ničeho nic začali vydělávat takovéhle ohromné částky a spoléhali na to, že to tak bude každý rok. A když se to nestalo, tak je opravdu řada velmi smutných příběhů, kdy to skončilo jako exekucí, úplnou chudobou a vlastně likvidací té rodiny a toho chmelaře.
1: Například můj praděda Augustin Kindl si jednoho roku plánoval, že za peníze z chmelu si koupí auto. Předcházející sezónu si vydělal opravdu mnoho a tak neviděl důvod, proč by se to nemělo opakovat. Jenže jeho obchodník mu nabídl mnohem, mnohem méně, než si praděda původně představoval. Obchodník mu řekl, že to je maximum, co může letos za chmel získat, protože v Británii se hodně urodilo a ceny českého chmele letí rychle dolů. A ať tedy praděda neváhá a prodá hned. Praděda neposlechl a vyčkával a to byla chyba. Obchodník měl pravdu. Nakonec mohl být pradědeček rád, že aspoň prodal. To jiní chmelaři z jeho vesnice dokonce neprodali chmel vůbec a přes zimu pak místo dřevem topili neprodanými chmelovými hlávkami. Čas od času prostě přišla chmelová krize. Jedna byla na konci 20. let, způsobila ji nadprodukce českého chmele, svůj díl měla i prohibice v USA, ale i další faktory.
0: Situaci československých pěstitelů chmele v podstatě závislých na vývozu vlastního produktu výrazně zkomplikoval vzestup hospodářského nacionalismu v evropských státech. Největší ranou pro Československo bylo zavedení povinného zpracování určité kvóty německého chmele německými pivovary v roce 1931 a zvýšení německých cel. Československu byl přiznán kontingent, který mohlo dovést za nižší celní sazbu a obnovován byl každoročně až do konce 30. let. Jednalo se o méně než polovinu množství, které Československá republika vyvážela do Německa v letech 1928 až 1930. Současně tlačili na zvýšení cla na chmel i pěstitelé ve dvou zbývajících evropských státech, které byly velkými odběrateli českého chmele – Francii a Belgii.
1: Během 30. let se situace opět zlepšila. V Československu se zásadně snížila výměra chmelnic a v USA zrušili prohibici. A právě Spojené státy se pak staly klíčovým odběratelem českého chmele. Sotva se chmelařství postavilo na nohy a pěstitelé zase začali velmi slušně vydělávat, přišla další rána, Mnichovská dohoda, která znamenala odtržení pohraničí. Československo mimo jiné přišlo o Žatecko, klíčovou chmelařskou oblast. Zde totiž rostl ten nejžádanější chmel.
2: Ideálně Žatecký městský nebo při nejhorším Žatecký okresní. To byly kategorie, které prostě určovaly cenu chmele. Ten chmel, který prostě je blíž. Už tehdy vlastně to fungovalo marketingově tak, že ten byl považovaný za nejlepší. I to byla taková měrná jednotka. Když se někomu mimo Žatec podařilo prodat chmel za stejnou cenu jako v Žatce, tak to byla opravdu výhra. Zdá se, že v tomhletom směru hrála i ta lokalita velkou roli. I ten hůř zpracovaný žatecký městský chmel se mohl někdy prodat za vyšší cenu než kvalitněji zpracovaný chmel z jiné oblasti.
1: Vysvětluje Lucie Radová z Národního památkového ústavu. Ztráta Žatecka tedy znamenala velikou ekonomickou ztrátu. Vždyť chmel byl jednou z mála plodin, které jsme vyvážili a stále vyvážíme do zahraničí.
2: Zároveň takovém jako vzepnutí, všichni řekli, to nevadí, my máme ten rakovník, který nám zůstal a tam ten chmel je vlastně jako kvalitnější a ten pro ty naše pivovary bude stačit. Ale začala jako postupná devastace celého toho odvětví, ono to bylo vlastně způsobené i tím, že ti židovští obchodníci už začali odcházet, že Němci prostě začali chmelařství jako organizovat a ve chvíli, kdy nastoupila válka, tak to chmelařství začalo velmi skomírat. I díky tomu, že je vlastně náročné na práci na chmelnici, na velký počet lidí, který zajistí tu sklizeň, což v době války bylo velmi obtížné a bylo to velmi obtížné i třeba ve 40. letech. Jo. Zajištění sklizně ve 46. roce byl velký úkol a nebylo to vůbec jednoduché. A ten stát se vlastně uvědomoval, že tohle to teda musí začít postupně obnovovat, až samozřejmě teda po nástupu komunismu se to dopracovalo do té opravdu státní, velmi precizně organizované formy.
1: Po válce se Československu vrátilo po Mnichovské dohodě odtržené pohraničí, jenže kvůli odsunu z něj zmizeli lidé, pěstitelé chmele.
2: Určitě to byla rána těch bolavých témat od 38. do 48. je v této oblasti strašně moc. Samozřejmě se vylidnily úplně vesnice. Přišli lidi, kteří to neuměli. To chmelařství je opravdu velmi náročné na znalosti a na vědomosti. To, co dělá úspěch českého chmele, je kromě ideálních přírodních podmínek, jsou ty znalosti a to vědomí toho, jakým způsobem s tím chmelem pracovat, kdy co dělat v chmelnici. A to vlastně odsunem úplně zaniklo. Přicházeli lidi, kteří neměli žádnou vazbu na chmelařství a většinou ani neměli žádnou vazbu na zemědělství. A už ze začátku 50. let. Zase existuje řada případů, kdy ty nově přišlí dokázali to zemědělství v těchto jako opravdu nejkvalitnějších lokalitách, kde to zemědělství jako bylo velmi výnosné. Během 3 let to dokázali úplně zlikvidovat. Ty statky začaly chátrat, pole se neudržovaly, chmelnice se neudržovaly, zároveň některý byl zničený za druhé světové války, takže ty už nebyly obnovovaný, protože stavba chmelnice je finančně velmi nákladná. Takže ta 40. léta a začátek 50. let rozhodně nebyly pro české chmelařství jednoduché.
1: I o tom mi vyprávěl můj děda. Do jejich vesnice po válce místo Němců přicházeli z Ukrajiny volinští Češi. Ti sice měli se zemědělstvím zkušenosti velké, ale o chmelu nevěděli zhola nic. Ptali se proto místních, kolik hlávek si mají z úrody nechat na sadbu na příští rok. Mysleli zkrátka, že s chmelem je to jako s obilím.
0: Pivač bán bude dán, až bude chmel očesán. Koláče, roháče jsou pro česáče, hudba zazní ta nejlepší, kdo česal, ten si vytančí, jen až se očeše, těšme se na chmel.
2: Já hrozně ráda říkám a myslím si, že se to málo lidi uvědomují, že chmelařství je odvětví, ve kterém jsme po staletí nejlepší na světě. A trvá to i teď. Žatecký chmel je pořád považovaný i za standard pro hodnocení jemně aromatických chmelů, za světový standard. A myslím si, že to je věc, na kterou můžeme být fakt pyšní.
1: Uzavírá Lucie Radová, vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. A to je z Historie Plus o pěstování chmelu v Čechách všechno. Režii měla Michaela Krčmová, ukázky četl Libor Vacek, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a Martin Tomas a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
3: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
5: Radiožurnál je 10 hodin.
6: Island v referendu odmítl obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. NASA se dnes chystá do vesmíru vyslat teleskop ke zkoumání vesmíru. Kajakář Dostál může na mistrovství světa získat 6. individuální zlato. Na Chebsku je po nehodě zavřená silnice z Teplé do obce Úterý a bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 28 stupňů, na Moravě bude až 30.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Islanďané v referendu odmítli návrh na obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Po úplném sečtení 5 ze 6 volebních regionů o tom informuje islandské veřejnoprávní médium RUF. Odpůrci zatím získali přes 52% a předzastánci mají náskok necelých 10 000 hlasů.
7: Obnovení přístupových rozhovorů odmítly všechny volební obvody, kromě dvou, které zahrnují hlavní město Reykjavík. Ty jsou sice největší, počet hlasujících ale zbytek regionu nepřevážil. Referendum není závazné, kabinet premiérky Kristrún Frosta-Dóttirové ale už dříve uvedl, že bude závěry respektovat a neobnoví v takovém případě 13 let zmražená přístupová jednání s Evropskou unií. Bez nich se Island nemůže stát členem 27. Dál ale zůstává součástí schengenského nebo evropského hospodářského prostoru. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně jeden člověk, dalších 5 lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Mezitím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. V zemi na severu země se střelba ozvala kolem 2:30 ráno. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou známé. Policie vyzvala, aby se lidé oblasti zásahu vyhýbali. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce. Zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
8: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami a tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
6: Zástupci bývalé vlády z řad dnešní opozice ministryni za zvyšování schodku kritizují. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování deficitu v době ekonomického růstu neobhajitelné. Návrh rozpočtu musí v září projednat vláda. V říjnu se dostane do sněmovny. Do vesmíru zamíří vesmírný dalekohled Nancy Grace Romanové. Start z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě je plánovaný nejdřív na 2:30 odpoledne českého času. Stanoviště dalekohledu bude asi 1,5 milionu kilometrů od Země a bude pořizovat takzvané přehlídky oblohy.
5: Tématem toho dalekohledu jsou objekty, které jsou rozloženy v celém vesmíru. Budeme z toho konstruovat takové ty vesmírné záhady, jako je temná energie, temná hmota, právě protože budeme sledovat jejich rozložení na velké ploše.
9: Vysvětluje Soňa Ehlerová z Astronomického ústavu Akademie věd. Nová observatoř bude doplňovat dosavadní Hubbleův a Webův kosmický dalekohled, říká ve videu NASA projektová vědkyně Julie McEnaryová. Webův teleskop vidí do hloubky, dalekohled Nancy Romanové se dívá ze široka. Pojmenovaný je po americké vědkyni, která mimo jiné stála u zrodu kosmických dalekohledů. Martin Crp, Radiožurnál.
10: Sport. Kajakář Josef Dostál pádluje na mistrovství světa do cíle závodu na 500 metrů, ve kterém se stal už pětkrát mistrem světa. V polské Poznaní je u toho reportér František Kuna.
11: Začíná v finále kajakářů na 500 metrové trati i s Josefem Dostálem, ale i s muži, kteří jsou jeho dlouhodobými konkurenty. Po levé ruce má Adama Vargu, kterého porazil 2 roky nazpátek ve finále olympijského závodu. Josef Dostál tady zlatou medaili obhajuje, loni v Miláně byl také zlatý. Letos se tady potýká se zdravotními problémy, špatně se mu dýchá, hodně kašle a nedaří se mu to dýchání skoordinovat s pohyby a jednotlivými záběry. Ale nefouká dozad, to je dobrá zpráva. Odstartováno 500 metrů, necelé 2 minuty závodu. I s Josefem Dostálem v 7. dráze dobře jede Australan Green, který už tady má medaili na kilometru. Josef Dostál zaostává a aktuálně je na 8. pozici z 9 závodníků, ale finishem má spíš silnější, jenže to závodní pole mu hodně ujíždí. Varga, Green, také Maurer, silní závodníci ve 2. dráze Polák Borucky. Josef Dostál už se ztrátou lodě na všechny tyto muže musí hodně zabrat, aby závěru dotáhl. 500 není tak dlouhá a není moc času na taktiku, tak třeba jako na kilometru. Josef Dostál dál, teď už možná na 7. místě, ale od medaile velmi, velmi daleko. 2 medaile česká výprava má, Martin Fuchsa, zlato na kilometru, na 500. Stříbrná medaile. Josef Dostál na měřeném mezičasu na 250, aktuálně 6. Hodně daleko od medailových míst. Nejlépe jede Polák Borucky, i proto ta kulisa tady v polské Poznani. Dobře jede Australan Green, který vede aktuálně závod. Dostál je hodně daleko a blíží se červené bojky. Posledních 100 metrů ještě to není, ale Josef Dostál, pokud zabere, může pomýšlet třeba na bronz. Jenže teď je aktuálně 5. Jeho loď červená už míří trochu dopředu, ale na medaili to zatím dál nevypadá. Australan Green si pro ní jede stejně jako Polák Borucky, Adam Varga možná také. Dostál na 5. místě, možná dokonce 6. Je znát, že není v pohodě, ale teď by se mohl dostat ještě kus dopředu, ale na medaili to bude stačit jen velmi těžce. Tuhne sice Polák ve 2. dráze, ale Josef Dostál byť sprintuje, tak na medaili to stačit nebude, protože vyhraje Australan Green, 2. je Varga, na 3. místě domácí závodník Borucky a Josef Dostál bere na mistrovství světa v polské Poznani na jeho jediné trati 500-metrové 4. místo. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na Kolínsku a zavřená silnice 11. Žamberka. Na Kolínsku je teď neprůjezdná silnice 125 z Kolína do Uhlířských Janovic. Před obcí Kbílek, kousek za kolínským letištěm, se srazila 2 auta, zasahují záchranáři. Objíždí se to přes Radboř. Na Chebsku je stále zavřená silnice 210 z Úterý do Teplé. U Heřmanova uklízejí vyteklý olej z vozovky. Na Orlickou-Ústecku je neprůjezdná silnice 11 z Žamberka do Jablonného. V úseku mezi Bredůvkou a odbočkou na Mistrovice se jede u motoristické závody. Objížďky jsou po menších silnicích okolo. A ještě silnice 57 z Valašského Meziříčí do Vsetína. Za Jarcovou se srazila 3 auta, silnice je průjezdná Kivadlově a jsou tam krátké kolony ve směru z Meziříčí. Další zelená vlna nejpozději za

0: a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Škola by neměla být pouze místem pro předávání znalostí, ale v duchu myšlenek Jana Amose Komenského také dílnou lidskosti, říká jeden z nejvýznamnějších současných českých pedagogů a filozofů výchovy Jan Hábl. Jak moc se české školy věnují výchově charakteru a učení dobru? O tom budeme mluvit v dnešním Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
1: Leonardo Plus.
2: Do studia Českého rozhlasu Hradec Králové zdravím svého dnešního hosta, kterým je profesor Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, komeniolog, zakladatel Broumovského centra rozvoje charakteru. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, díky za pozvání.
2: Scházíme se krátce před začátkem nového školního roku. Mnozí učitelé využívají prázdniny tradičně ke svému dalšímu vzdělávání. Co si odnášíte z letních škol, na kterých jste lektoroval?
3: Samé dobré pocity, ačkoliv je jasné, že jakmile jedete na letní školu, tak se potkáváte s lidmi, kteří jsou nadšení a vědí, co chtějí od svého povolání. Nicméně odnáším si to, že učitelé nechtějí jenom předávat znalosti, nechtějí být jenom jako někým, kdo je tam jako dozor nebo dohled, nebo občas vtipkujeme někdo, kdo je krotitelem, ale chtějí také formovat osobnost a charakter dětí.
2: Vy se věnujete odkazu Jana Amose Komenského, učitele národů. Česká společnost se k němu, myslím, ráda hlásí. Co by on říkal podle vás na české školství?
3: Já myslím, že by z mnohého byl nadšen, protože jsme udělali ohromný pokrok. Máme některé nástroje, prostředky, vychytávky, o kterých se mu ani nesnilo. Když on například musel přesvědčovat své kolegy, že by bylo dobré, aby do školy chodili urození i neurození, bohatí i chudí, chlapci i dívky, tak se mu za to trošičku posmívali a nevěřícně kroutili hlavou. Taky by žasnul nad tím, jaké máme didaktické prostředky, jaké máme technologie, možnosti, jak uskutečňovat některé ty jeho sny o tom, aby vzdělání bylo radostné, příjemné, spolehlivé, účinné a tak, tak to by určitě koukal, kam jsme se dostali, ale myslím, že by měl také nějakou tu námitku.
2: Kam by směřovala podle vás?
3: Na základě posledního RVP, kdyby si ho Jan Amos přečetl, tak by řekl, no, tak to je docela dobrý pokrok, protože posledních nějakých 100-150 let jste ve vzdělávání tak nějak tiše předpokládali, že čím více bude člověk vědět, tím více bude člověkem, že jak si to poznání, věda a technika budou jakýmsi automatickým humanizačním faktorem. A to koukám, že se teď začíná měnit, protože najednou čtu v RVP veliký důraz na formování osobnosti. Máme tam osobnostní a sociální výchovu, máme tam péči o člověka, jeho svět, jeho prostředí, dokonce i o přírodu. To myslím, že by jako nás pochválil. Otázka zní, jestli to budeme opravdu dělat, jestli se to z toho RVP propíše do pedagogické reality.
2: Vy se soustředíte na výchovu charakteru a návrat pojmu cnost do českého vzdělávání. Proč je to důležité?
3: Děkuji za tu otázku. Takhle já se obvykle ptám pedagogů, když jsem někam pozván do sborovny nebo na tu letní školu, tak já kladu tu otázku. Konstatuji, že Komenský říká, že na charakteru člověka záleží téměř všechno a já se pak ptám, proč. A teď tu otázku dostávám já, tak to je roztomilé. Je tu Komenského odpověď stará, odpozorovaná, intuitivní, že totiž člověk učený, ale nemravný, jest břemenem země. Kdyby měl člověk všechny znalosti,

0: znalosti, informace, dovednosti, kompetence, ale neměl by dobrý charakter, tak vlastně čím více toho ví, čím více toho umí, tím je víc na obtíž, pokud prostě to není dobrý člověk. Takhle jaksi prostě jednoduše, intuitivně. No a pak jako taková druhá rodina důvodů se dá nazvat empirická nebo výzkumná. My už dlouho zkoumáme, když říkám my, tak tím myslím ten pedagogický diskurs, co vlastně činí společnost funkční a jedince šťastného. Ono to sahá už zpátky k Aristotelovi a do antiky, kdy tenkrát se dost zabývali prostě touhle velikou otázkou, co je to vlastně eudaimonia, jako dobrý život, zdařilý život, štěstí životní, naplněnost lidského života. A prostě z těch výzkumů nám vyplývá překvapivě to samé, co říkal Komenský, nebo Akvinský, nebo ten Aristoteles, totiž, že není možné být skutečně šťastný bez cností, tedy bez dobrého charakteru. Můžu mít všechno ostatní, můžu mít majetek, můžu mít dostatek, můžu mít vše, na co si vzpomenu, ale skutečné štěstí prostě není možné, pokud jsem zlý člověk nebo pokud nemám vypěstované dobré sklony, dobré návyky, nežiji podle dobrého řádu životního. Takhle o tom tenkrát mluvili a my to dnes zkoumáme. Zmíním třeba jenom rychle velikou studii z Harvardu z roku 2025, která zahrnula přes 200 tisíc respondentů z 22 zemí světa a kladli všem kulturám, všem zemím podobnou otázku. V čem vlastně spočívá štěstí? A výpovědi jsou úplně přemáhající. Jsou tam samozřejmě různé faktory, ale jeden z klíčových je, že prostě není možné být šťastný a zároveň u toho bezcharakterní zlý člověk.
1: Poznají to na sobě lidé, kteří jsou bezcharakterní a zlí, že nejsou šťastní, nebo jak vlastně v dnešní společnosti moderní rozlišit teda charakter?
0: No to je námět na román. Já nemůžu mluvit za nikoho jiného než za sebe. Já to na sobě poznám. Samozřejmě se mnohokrát mýlím, takže mé poznání jako není spolehlivá instance. Častokrát naprosto přesně vím, co je dobré, nebo co bych měl udělat v té či oné konkrétní situaci, anebo naopak neměl. Pokud mám schopnost, sílu to udělat, co je správné, tak vím přesně, jak se cítím. A pokud to neudělám, tak taky.
1: Vy z Komenského díla čerpáte inspiraci pro moderní charakterovou výchovu a taky prevenci etické krize ve společnosti. Co si představit pod těmito pojmy? Jsme už v krizi?
0: Já myslím, že jsme od jak živa pořád ve stejném stavu. Někdy to teda vypadá krizověji, kritičtěji a někdy ne, ale ty velké pojmy jako dobro a zlo, tu jsou s námi, co je člověk člověkem. Když se podíváme do literatury a do nejstarších textů, které prostě vypovídají o nás, kdo jsme, jaký jsme, jací jsme a jak žijeme, tak to vypadá, že jsme pořád stejní. Jo? Není to tak, že nalevo jsou ti charakterní a napravo bezcharakterní, ale všichni jsme taková jako zvláštní směsice. No, Komenský říká, že všichni toužíme po dobrém, pravdivém a krásném, ale ne vždy se nám to prostě daří uskutečňovat. A když se povedou podmínky, že mi přijde do cesty někdo, kdo mě třeba pomůže s mojí vůlí nebo s mými emocemi nebo s mým jednáním, tak se může stát, že za určitých podmínek jako se spíš daří dobru a za jiných podmínek naopak se z nás dostává na svět spíš to horší.
1: Má hodnotová výchova, o které mluvíme, souvislost s hodnotovou politikou? Současná česká vláda se od ní odvrací, od té hodnotové zahraniční politiky, tedy abych byla přesná, s tím, že vlastně nepřinesla podle ní žádné výsledky. Nedává tím společnosti nějaký signál, že vlastně hodnoty se nevyplácejí?
0: No, já bych chtěl tady udělat jedno drobné, ale zásadní rozlišení v pojmech. Slovo hodnota a slovo ctnost není totéž. Hodnota je relativně mladý pojem v morální filozofii. Člověk na základě buď nějaké individuální preference nebo společenské preference nebo vlivu, že si sociální skupina jako něco odhlasuje nebo prosadí, nebo tak můžou vznikat hodnoty. A my máme hodnoty samozřejmě. Je to něco, co považujeme za vzácné, důležité, hodnotné. Ale problém s hodnotami je, že jsou notoricky sporné a vágní. Řeknete nějakou hodnotu, například svoboda projevu, a každý si do ní dosadí jiný význam. A ten jiný význam si tam dosazujeme právě na základě toho, jakého jsme charakteru. A charakter je soubor osobnostních rysů. Ctnost, na rozdíl od hodnoty, která tvoří charakter, je cosi osvojeného. Jo? S tím se nerodíme. Já jsem se nenarodil jako trpělivý a spravedlivý a sebeovládající, ale od prvního okamžiku, co jsem na světě, tak mi s tím někdo buď pomáhá, nebo nepomáhá. A buď dobře, nebo špatně. A pokud se to povede ve výchově, tak se může vypěstovat docela dobrý charakter. Asi nikdy ne dokonalý, ale čím je lepší charakter, tak tím lepší hodnoty obvykle potom takový jedinec volí. A my máme v českém prostředí takový zajímavý pojmoslovný chaos, že totiž, když říkáme o něčem, že je to hodnotové, tak my rovnou tím myslíme jako morální, jako ctnostné, jako dobré. Ale to tak prostě není. Představte si úplně toho nejhoršího, nejodpornějšího člověka, kterého znáte, a já vám garantuji, že ten člověk má nějaké hodnoty. Vy s nimi nemusíte souhlasit, ale on je má, jsou jeho, a on by reagoval na tu bezhodnotovost asi jinak než my. Takže prostě říct, že něco je hodnotové a něco bezhodnotové, není prostě úplně, nedává to smysl.
1: Tak v čem by tahle ta výchova k charakteru, dejme tomu, abychom se trošku dostali ke konkrétnějším věcem, měla spočívat? Máme hudební výchovu, výtvarnou, tělesnou, kde si většina lidí asi představí, co je náplní hodiny, v souvislosti tedy s výchovami. Co se učí dělá v téhleté výchově hodnotové, nebo jak by se ten předmět mohl nazývat?
0: Výchova charakteru, já bych to možná radši ani nenazýval hodnotovou výchovou, protože dítě od první do deváté třídy je vystaveno možná nějakým 30 různým učitelům, učitelkám, 30 různým lidem, a každý ten učitel má svůj vlastní hodnotový balíček. Ale teď bez ohledu na ten balíček, učitel, ať už je to tělocvik nebo matematika, jakmile vstoupí do hodiny, tak vším, co dělá, nějak ovlivňuje, formuje osobnost, charakter toho dítěte. Takže tady by Komenský asi řekl třeba matikářům nebo jazykářům, vy nejste učitelé matematiky, vy jste učitelé charakteru a děláte to při matematice. To znamená, že se jako samozřejmě dál učí počty a logaritmické funkce, ale jak se učí, jaký prostor kolem sebe vytváří ten učitel, jak komunikuje, jak reaguje na chybu, jakým způsobem se doslova někdy tváří v různých výchovných situacích. Není to tak, že by škola potřebovala zavést jednu hodinu nějaké výchovy navíc týdně, protože ta nic nezařídí. Ale i v češtině taky máme malinko v tom chaos, protože těch výchov je tady mnoho a někdy se právě říká etická výchova, někdy hodnotová výchova. Ten koncept, na který my nasedáme a který je rozšířený i v zahraničí, character education, my to překládáme jako výchova charakteru, to je něco, co prostě prostupuje celým tím pedagogickým procesem ve všech hodinách, ve všech předmětech.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dnešním hostem je komeniolog profesor Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vy už jste to zmínil v úvodu, v novém rámcově vzdělávacím plánu se klade větší důraz na kompetence, dovednosti, emoční učení. Někdo je s těmi plány spokojen, někdo je spíš kritizuje, že jsou nepromyšlené, šité horkou jehlou v mnoha ohledech. Ostatně jejich zavedení bylo o rok odloženo. Odborná veřejnost říká, že pokud stojíme o změny, tak musí s RVP souznít především sami učitelé. Vnímají pedagogové, lidé z praxe, aspoň co můžete posoudit, potřebu výchovy k charakteru?
0: Tak jak jsem řekl, já jsem malinko v bublině, protože ty sborovny, do kterých já jezdím, tak mě zvou obvykle, protože o to mají zájem. Ale když malinko od toho podstoupím, zdá se mi, že ten zájem narůstá. Že jak si učitelé opravdu cítí, že to není jenom o znalostech a většinou, když já někam přijedu, tak všichni mi to odsouhlasí, o to usilují. Samozřejmě je v Čechách asi 330 tisíc učitelů a neumím vám říct přesné procento těch, kteří s tím souhlasí nadšeně, těch, kteří s tím souhlasí a něco v tom dělají a těch, kteří to nějak nevnímají. Ale tak, jak mně se to jeví, tak ten zájem o to opravdu narůstá, protože je to zřetelné, že čím více je ve společnosti lidí prostě s dobrým charakterem, ať už je to váš soused, nebo váš lékař, nebo váš premiér, čím více lidí dobrého charakteru, tím lépe se žije.
1: Já jsem se na to ptala i proto, že zkušení učitelé říkají, že vlastně na dětech se nejvíce poznají jako prvně ty změny ve společnosti celospolečenské. Tak jestli třeba i letití učitelé říkají, že tohle to se trochu z českých škol vytratilo a je to potřeba tam vrátit, že právě převážely ty znalosti, že je to vidět na dětech, které teď do škol přicházejí, že jsou prostě jiné než ty předchozí generace, právě třeba v tom ohledu hodnot, cností a podobně.
0: Ano, ano, přesně to pozoruji. My jsme si prodělali, když tak jako si proletíme v jedné větě dějiny pedagogiky posledních možná 50 let v České republice nebo v Československu. My jsme tu měli totalitní režim, který více či méně pěstoval žáka poslušného. Pak ten režim padl a začali jsme pěstovat žáka úspěšného, který tady ví hodně, umí se prosadit, vyzná se na trhu práce, má k tomu ty vhodné kompetence, znalosti, dovednosti. A to není špatné, ale zdá se mi opravdu, že se poslední dobou skutečně objevuje zájem o tyhle jemnější, měkčí a etičtější rozměry výchovy, protože prostě jsme učinili zkušenost na právě té porevoluční generaci, že žák úspěšný, tedy schopný, vybavený ve škole poměrně jako obstojně, ještě nemusí té společnosti prospívat. To může být díky všem těm kompetencím prostě dobře vybavený manipulátor nebo někdo, kdo umí dobře obcházet zákony nebo tunelovat banky. To jsme si zažili a teď si myslím, že vnímáme, že kromě té úspěšnosti, kterou dětem přejeme, bychom také chtěli žáka prospěšného. Takže nejenom poslušného, to má své místo taky ve výchově, nejenom úspěšného, i to je žádoucí, ale také žáka prospěšného.
1: Pak je otázka, jestli vlastně je charakter důležitý na cestě k úspěchu v životě, i když o tom by se také dalo vést asi dost dlouho debat, co je to tedy ten úspěch. Jestli vlastně tedy ten nějaký hmatatelný úspěch, mít nějakou pozici, postavení, být zajištěn finančně, tak jestli není v dnešním světě zaměřeném na ten výkon vlastně charakter kolikrát na překážku?
0: A právě, že se ukazuje z výzkumu, že není. Že člověk, který má vypěstované ctnosti, já možná jenom pro pořádek řeknu, že rozlišujeme nějaké kognitivní nebo znalostní ctnosti, jako schopnost kriticky myslet, vyhodnocovat informace, pracovat se zdroji a tak. Pak jsou morální ctnosti, to jsou takové ty jako klasické právě už od antiky, jako spravedlnost, sebeovládání, mírnost a tak. Potom jsou občanské ctnosti a nakonec performativní ctnosti nebo výkonové. A to je jenom takové jako rozdělení, když chceme pojmenovat, co vlastně tvoří dobrý charakter, tak to jako není nějaká jedna věc, ale je to souhrn něčeho, co člověk dlouhodobě v sobě pěstuje, respektive někdo to v něm pěstoval až do okamžiku, kdy člověk za sebe přebírá odpovědnost a pěstuje to sám u sebe, na sobě. A lidé, kteří mají vypěstované ctnosti a úplně jako logicky a intuitivně, člověk, který má třeba ctnost vytrvalosti, pravdomluvnosti, poctivosti, čestnosti, spravedlnosti, tak takový člověk se prostě lépe uplatňuje nejenom jako ve škole pro nějaký ten školní výkon, ale i v životě. Existují na to výzkumy, které to potvrzují, že ve školách, kde se to daří, jo, kde to není jedna hodina týdně nebo jeden srdcař, který to tam prostě dělá za všechny, ale kde to má škola jako systémový prvek, který prostupuje celým kurikulem, tak tam děti prostě lépe prospívají. A v rámci té odborné terminologie školní úspěšnosti chci říct, že právě nejen ve školní úspěšnosti, ale pak i později, to právě odhalila ta harvardská flourishing studie, která říká, která sledovala je dlouhodobě ty respondenty a ukazuje se, že i v životě prostě se člověk lépe uplatní, pokud má tyto cnosti spíš, než když je nemá.
1: Co byste přál tedy do nového školního roku ředitelům, učitelům, žákům, studentům, ale i rodičovské veřejnosti? Na co by se mohli zaměřit letos?
0: Tak jak jinak, než aby škola byla jak pro učitele, tak pro děti dílnou, nebo někdy Komenský říká zahrádkou, nebo také líbezničkou, aby to bylo dílnou lidskosti spíše než mučírnou ducha.
1: Tolik dnešní díl Leonarda Plus, kde byl hostem profesor Jan Hábl, komeniolog z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V další části se zaměříme na to, jestli je vůbec možné dobru naučit, co k tomu říká Komenský a další myslitelé a co je pro dnešní společnost největším pokušením. K poslechu na webu a v podcastových aplikacích zve Renata Kropáčková.
2: Portréty.
3: Rodák ze židovské rodiny z východního Slovenska vstoupil do komunistické strany v roce 1936, když se v 26 letech stal advokátem v Chustu na Podkarpatské Rusy. Za války byl vězněn v mnoha maďarských a později německých koncentračních táborech. Po válce si rodné jméno Benjamin Rod počeštil na Vojtěch Rudý a 3 roky pracoval u severočeských okresních soudů v Podbořanech a v Mostě. A právě když byl v Mostě, rozhodl se v létě 1949 pro zásadní životní krok, hovoří historik na právní dějiny Kamil Nedvědický.
4: To je velmi zajímavé. On si sám požádal o přidělení ke státnímu soudu. A požádal si o to přidělení z důvodu, že říkal, že chce řešit právě závažnější případy toho státně bezpečnostního charakteru. Věděl dobře, že státní soud řeší politické kauzy, že je soudem hrdelním, to znamená vyslovuje hodně rozsudků smrti, přesto se dobrovolně přihlásil a poté, co byl vyhodnocen jako zkušený soudce, který by mohl státnímu soudu prospět, tak byl opravdu k státnímu soudu přidělen. Takže jeho přístup tedy byl velmi zajímavý, protože opravdu sám chtěl soudit ty závažné kauzy. My od některých soudců z té doby víme, že se naopak snažili dostat se spíše na ty okresní soudy a soudit, řekněme, bagatelní kriminalitu nebo ty sousedské spory, aby se takzvaně nenamučili do těch hrdelních kauz. V případě Vojtěcha Rudého vidíme obrácený přístup, obrácenou cestu. On chce soudit ty hrdelní kauzy.
3: Výčet politických monster procesů, které Vojtěch Rudý vedl, by byl dlouhý. Tím asi úplně nejznámějším byly smutně proslulé Babice. Za vraždu 3 komunistických funkcionářů poslal Vojtěch Rudý na oprátku i lidi, kteří s událostí neměli vůbec nic společného, ba dokonce někteří z nich v době činu seděli ve vyšetřovací vazbě. Jihlava 14. července 1951.
5: Obvinění jsou vinní, že do svého začení v květnu, červnu, případně v červenci 1951 na různých místech na Moravskobudějovicku, Třebicku a jinde se spolčili jednak navzájem, jednak s agentem americké výzvědné služby CIC Ladislavem Malým k pokusu o zničení a rozvrácení lidově demokratického státního zřízení a že se o to pokusili teroristickými akcemi a vraždami namířenými a spáchanými na veřejných funkcionářích, shromažďováním zbraní a pokusů o ozbrojený puč. A odsuzují se za to obvinění Antonín Litiska, Antonín Plichta, Drahoslav Němec, František Kopuletý, Antonín Škedla, Václav Drbola a František Pařil k trestu smrti.
3: Vojtěch Rudý vynášel další a další rozsudky s tvrdými tresty. K dlouholetým odnětím svobody odsoudil členy zemědělského družstva v Loděnici u Berouna, skauta Zdeňka Zeleného, člena Národně socialistické strany Josefa Čuperu, ale třeba také herečku Jiřinu Štěpničkovou. Ta dostala za pokus o emigraci 15 let a z nich si téměř 10 skutečně odseděla. Ti všichni mají ale jedno společné. Setkání s Vojtěchem Rudým přežili. Těch, kteří to štěstí neměli, podle Kamila Nedvědického rozhodně nebylo málo.
4: Vojtěch Rudý vyřkl 101 rozsudků smrti, ne všechny byly vykonány, ale celá řada opravdu vykonána byla. V těch nejznámějších případech, jako byly třeba Babice, i na osobnostech typu Václava Drboli a Jana Buly, tedy kněží, kteří byli v letošním roce blahoslaveni a v červnu proběhne slavnost jejich blahoslavení v Brně. Takže i takovéto osobnosti a takovéto významné postavy se staly oběťmi soudce Vojtěcha Rudého.
3: Vojtěch Rudý zemřel v roce 1992, aniž by byl za nespravedlivé rozsudky, které vynesl, potrestán. Řadu dalších podrobností z jeho života řekne ve speciálu Portrétu s názvem Rudí kati Kamil Nedvědický.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
1: Jak si hrají čmeláci, čeho se bojí tuhýci a proč je papoušek kakadu velký gurmán? I o tom si dnes budu povídat s Ondřejem Fischerem, který zkoumá chování a rozhodování zvířat, hlavně ptáků. Sám o sobě říká, že je ptačí psycholog. Mě na něm fascinuje, že je přímo chodící sbírkou zajímavostí ze světa zvířat. Takže se už moc těším, co nového se dnes zase dozvím. A probereme třeba i to, že ve vědě neexistují hloupé otázky. Ondro, vítej.
7: Ahoj, moc děkuju za pozvání.
2: Žárovky.
1: Jak slyšíte, tak my dneska stojíme před ptačí voliérou v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Já vidím několik ptáků, kteří tady tak různě posedávají, pobíhají, koukají na nás, koukají na sebe. Co vidíš ty jako odborník na chování zvířat?
7: Vidím spoustu spokojených kakadů bílých a myslím, že tam jsou i nějaký africký papoušci a Myslím si, že jsou tady hodně spokojení a zrovna nám dávají najevo něco o svojí přítomnosti, že tady s náma jsou a poslouchají nás.
8: Jak už jsem zmínila, tak ty jsi tedy něco jako ptačí psycholog. Jak jsi se k výzkumu chování zvířat dostal, protože ty nejsi úplně typický ornitolog?
7: Od dětství mě zajímala příroda, hodně jsem chodil na vycházky s dědou. Potom na gymnáziu se mi hrozně líbila biologie, protože jsme měli fajn učitele. A tak nějak jsem se rozhodl, že biologie je něco, s čím se chci zabývat na vysoké škole. No a potom, když došlo vlastně na výběr bakalářského tématu, tak jsem absolvoval takové to úvodní kolečko s profesorem Frintou, profesorem etologie, který se mě různě vyptával na různá témata, která by mě mohla bavit, a já jsem si pořád nebyl schopen vybrat. A najednou se rozrazily dveře a přišel můj školitel, pan docent Fuchs, a začal mi vyprávět o chování ptáků a o tom, jaký mají různý nálady, jak se chovají, jak jsou agresivní, co je na nich zajímavého ke zkoumání. A to mě velice jako nadchlo. A v tu chvíli jsem ptačí etologii propadnul a i ptačí psychologii, protože to je s tím dost spojený. Studuju to v podstatě i teď během doktorátu. Zabývám se teda tím, jak ptáci přemýšlí, jak se chovají, jak vnímají okolní svět, a porovnávám to s dalšími živočichy i s námi lidmi.
8: Mají zvířata emoce? Jak se to zkoumá?
7: To je dobrá otázka. Já určitě nejsem někdo, kdo by měl teď nám všem jasně odpovědět, ano, zvířata mají emoce, ale určitě já i další kolegové si myslíme, že to tak je. A pokud se to týká například strachu, radosti, smutku, bolesti, tak tyhle všechny emoce u zvířat pravidelně pozorujeme, a samozřejmě potom je otázka, jestli mají nějaký ty další komplexnější emoce, které třeba pozorujeme u nás lidí, ale určitě ty základní emoce u každého zvířete v podstatě můžeme najít.
6: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
8: My tu dnes s Ondřejem Fischerem stojíme před ptačí voliérou. Jeden papoušek nás tu pozdravil ahoj a další zvedl na hlavě chocholku. Co přesně to znamená?
7: Vidíme tady velkou skupinu kakadů, velice nadšených a velice komunikativních, který nám dávají najevo, že jsou tady, že jsou tady s námi, že nás poslouchají a vypadají opravdu, že se mají dobře a oni si takhle hrozně nahlas rádi povídají.
8: A třeba ta zvednutá chocholka, co to signalizuje?
7: Zvednutá chocholka většinou nějaký zájem, nějaký vzrušení. Často je to nějaký kontakt právě mezi jednotlivými papoušky, třeba po příletu na nějaký místo se takhle zdraví spolu, že vlastně tu chocholku zvednou a nějakým způsobem dávají si nějaký signál na pozdrav.
8: Co třeba nějaké další emoce? Jak papoušci prožívají lásku? Nebo jak to vy vědci poznáte?
7: To je asi jedna z nejtěžších otázek v etologii zvířat. Emoce, láska, protože tu nejsme schopni skoro ani detekovat přesně u lidí. U zvířat je to ještě těžší. A u těch papoušků třeba jsme úplně na začátku, takže když vidíme pár papoušků, samce a samici, spolu někde na bydílku, tak většinou projev takzvané jako ozobávání peří na hlavě je něco, co si dovolí pouze partneři. Na hlavu jinak si ptáci v podstatě nešahají a můžou se normálně třeba klovat do křídla nebo různě jako do pařádku, ale peří na hlavě, tak to je pouze jenom pro samičku se samcem a je to teda nějaký projev toho svazku a i utužování toho svazku a můžeme to teda nazvat jako nějaký projev lásky, ale samozřejmě na to je ještě dlouhá cesta k výzkumu.
8: Já jsem taky nedávno četla, že někteří papoušci, konkrétně kakadu, jsou taky docela velcí gurmáni.
7: Ano, kolegové ve Vídeňské veterinární univerzitě nedávno publikovali studii, která ukazovala, že kakadu goffinovi, velice oblíbený papoušci i do chovů, jsou schopni při konzumaci potravy nějaké části té potravy ponořit do sojového borůvkového jogurtu. Tak to přišlo jako těm vědcům velice podivný, proč zrovna, když jim nabídli náhodou v těch chovech sojovej borůvkový jogurt, který jim jako nemůže nějak uškodit, tak jim nabídli třeba i jinou verzi jogurtu, nebo třeba jenom vodu, a ty papoušci cíleně preferovali vždycky borůvkový sojový jogurt, namáčeli si do něj nejčastěji těstoviny, nechali je tam vždycky velice dlouho, aby se pěkně ponořili a potom je konzumovali. Takže je to vlastně nějaký první důkaz sofistikované přípravy potravy.
8: Mají k tomu nějaké vědecké vysvětlení? vysvětlení, proč to ten papoušek dělá?
7: Může to být opravdu tím, že mu to zlepšuje tu chuť, protože byla vlastně ještě předtím jiná studie, kdy bylo zjištěno, že když papouškům byly předkládány nějaké suchary, tak papoušek si ten suchar vzal, ponořil ho do vody na 20 sekund a pak ho snědl, což bylo potom prokázáno, že je to teda proto, aby se mu to lépe jedlo, aby to bylo snažší, aby to nebylo tak suché pro tu konzumaci, což je tedy považováno, že je to opravdu nějaké ochucování potravy a že ty papoušci si to jako víc užívají, víc jim to chutná, když si to nějak jako připraví.
8: Co jsou další novinky právě na poli té psychologie a emocí u zvířat? Asi všichni známe psí oči, takže určitě ptáci a zvířata umí prožívat smutek, ale co nějaké další emoce?
7: Určitě, jak jsi říkala, smutek je něco, co už považujeme, že když třeba zemře, že jo, nějaké mládě, nějakému jedinci, tak právě vidíme nějaké chování, které je se smutkem spojené, v podstatě jako nějaká forma truchlení, třeba že osahávají to zemřelé mládě nebo u něj prostě stojí v kroužku a v podstatě třeba přestanou konzumovat potravu, takže je to nějaká jako forma truchlení. Ale pozorujeme radost právě jako třeba tady u těchto papoušků, že zvedají tu chocholku a jsou třeba spokojení na jezení. Dále strach, který vlastně já studuju při svém doktorském studiu, to znamená, že pták je třeba schopen různě reagovat na nebezpečí, má nějakou jako míru a intenzitu strachové reakce. Jsou třeba druhy predátorů, které v něm ten strach nevyvolají, chová se úplně jako běžně, ale když mu ukážeme nějaký model, nějakou vycpaninu, něčeho, co je pro něj velmi nebezpečné, tak najednou vidíme, jak ten pták změní chování a schová se někam do křoví.
8: K tvým výzkumům se ještě určitě dostaneme. Mě by ale zajímalo hmyz, protože se dlouho bralo tak, že hmyz nemá žádné emoce, nic necítí, ale nejnovější výzkumy ukazují něco jiného, je to tak?
7: To je strašně zajímavé, vlastně aktuální téma výzkumu, kdy vědci v Anglii zjistili, že čmeláci si hrozně rádi jako hrají, když je pustí do nějaké arény, kde jsou poházené různé míčky, tak čmeláci si samovolně s těmi míčky začnou různě kopat a posouvat si je po té aréně a není to vlastně vůbec motivováno žádnou potravou, žádnou odměnou. A když ten čmelák třeba má na výběr mezi dvouma arénama, jedna aréna je bez míčků a jedna aréna je s míčkama, tak si vybere vždycky radši tu arénu s míčkama, aby tam prostě trávil čas a hrál si různě s těmi předměty, takže je to nějaký jako první projev hry u hmyzu, což je vlastně docela zajímavý, protože hra samotná u zvířat je strašně studované téma a známe, že jo, hru u mláďat, u mladých štěňat nebo u koťátek, tak právě se zjišťuje, že je to jako chování, které je přítomné u spousty dalších zvířat, nejenom právě u savců nebo i u těch ptáků. Takže určitě hra. A dokonce bylo prokázáno třeba i stres, kdy vlastně strašně slavná studie, kdy jeden druh raka byl vložen do arény a měl na výběr světlý tunel a tmavý tunel. Vždycky preferoval světlý tunel, protože měl prostě nějaký jako strach ze tmy. Ale když mu ve světlém tunelu byly udělovány elektrošoky, tak v tu chvíli si vždycky vybral radši tmavší tunel, protože toho světlého se bál. To znamená, byl mu vyvolaný nějaký stres pomocí těch elektrošoků. No a v momentě, kdy se mu píchla injekce něčeho, co vlastně působí proti stresu i například i u lidí, tak v tu chvíli se mu snížily stresové hormony a zase zpátky se vracel do toho světlého tunelu a už neměl vůbec žádnou obavu. Takže tohle je vlastně jeden jako z experimentů, jak třeba se dají emoce studovat i u takových zvířat, jako jsou bezobratlí, korýši, třeba raci.
8: Vypráví nám ptačí psycholog Ondřej Fischer. Co se teďka děje?
7: Tak teď tady vidíme skupinu docela spokojených kakadů, kteří nám dávají najevo svou přítomnost svým silným hlasem, což je pro ně velice typické, že oni takhle nahlas spolu komunikují a je to pro ně vlastně přirozený styl komunikace, že si navzájem dávají vědět, že tu jsou, nějakým způsobem se zdraví a podobně, ale co si přesně myslí, to je ještě bohužel velká otázka.
8: Myslíš, že třeba jednou díky umělé inteligenci porozumíme řeči zvířat?
7: Kolegové na tom velice intenzivně pracují, snaží se spolupracovat s umělou inteligencí a snaží třeba jí předložit nějaké nahrávky zvířat a říkají, aby ta inteligence rozpoznala jednotlivé jedince podle hlasu, protože my lidé jsme schopni nějakým delším tréninkem a analýzou ptačího hlasu rozpoznat jednotlivé jedince. A to samé vlastně teď se trénuje umělá inteligence, která to dělá mnohem rychleji, ale tento výzkum je ještě na začátku. Ale v momentě, kdyby umělá inteligence uměla sama rozpoznat podle hlasu jednotlivé jedince, tak by nám to strašně pomohlo a byli bychom pak schopni právě začít jako zkoumat nějakou jako formu ty jejich řeči a podobně, ale stále nejsme ani zdaleka schopni říct, co přesně zvířata myslí tím, když něco třeba křičí a podobně.
6: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
8: My jsme se teďka o kousek vzdálili a jeden papoušek, mám pocit, jako by nás volal zpátky. Je to možné?
7: Je určitě možné, že tyhle papoušci, jak jsou vlastně tady už docela dlouho, tak jsou oblíbení u lidí a taky mají lidi rádi, protože se tady k ním určitě všichni návštěvníci chovají hezky, takže se hrozně rádi předvádí, nějakým způsobem na lidi volají nebo se různě ukazují a jsou to přece jenom také zvířata, který mají rádi pozornost a jsou rádi středem pozornosti a když se jim věnujeme a třeba na ně různě mluvíme, tak jim to vlastně hrozně dělá dobře, než kdyby se někde jako museli nudit v koutě a být sami. Papoušci jsou extrémně sociální zvířata, které jsou celý život vlastně zvyklí žít většinou v hejnech. Závisí to samozřejmě teda na konkrétním druhu, ale zrovna tady ty kakadu jsou opravdu jako hejnový druhy, takže si užívají přítomnost a v tu chvíli asi moc nerozliší, jestli je to další papoušek nebo člověk, protože jsou na nás velice zvyklí, což ale neplatí v divoké přírodě samozřejmě.
8: Ty jsi zmiňoval, že jsou nesmírně inteligentní, tak co o tom víme?
7: V současnosti tenhle ten výzkum je taky na počátku a když se třeba kolegové podívali do mozku papoušku Ara, tak tam našli až 2 miliardy neuronových buněk, základních buněk nervové soustavy, což je ohromné číslo. Pro porovnání slepice má těch neuronálních buněk asi 150 milionů v mozku napočítáno, ale papoušek je schopen až do těch 2 miliard, krkavec třeba přes miliardu, takže krkavcovití a papoušci jsou jedni z nejchytřejších vlastně skupin ptáků na světě a vidíme to i v tom jejich každodenním životě, jak prostě se chovají, jak řeší různě problémy, jak jsou vynalézaví, jsou schopni se naučit spoustu slov, spoustu předmětů používat a podobně.
8: My jsme právě přešli do skleníku, který připomíná tropický prales a to krásně navazuje na terénní výzkumy chování papoušků v indonéské džungli, kde si strávil více než 3 měsíce. Jaké to bylo? Co jste tam zkoumali?
7: To byla asi jedna z nejlepších etap mého vědeckého života, protože vlastně jsem měl možnost díky Jihočeské univerzitě vyrazit na doktorskou stáž na 3 měsíce s kolegy z veterinární Vídeňské univerzity. Oni tam mají vlastně dlouhodobě výzkumnou stanici na ostrově Tanimbar, což je takový malý ostrov mezi Papuou Novou Guineou a Austrálií. Tam jsme vlastně 3 měsíce pozorovali hejna místních endemických kakadu gofinových, tedy vzácných papoušků, které tam žijí v hojných počtech. A zkoumali jsme jejich ekologii, zkoumali jsme jejich sociální interakce, ale i třeba, jak vnímají různé nebezpečí, což jsem tam zkoumal hlavně já. Bylo to fascinující vlastně každý den se vydávat do džungle, najít si vždycky nějaký to hejno, pozorovat ho. Potom jsme tam vlastně měli nějaké výzkumné platformy, kam jsme jim házeli potravu, pozorovali jsme, jak se chovají ve skupině. A k té platformě jsme jim třeba dávali různé atrapy predátorů. Dívali jsme se na to, jak na to reagují, jak vlastně vnímají různé druhy nebezpečí.
8: Pojď nám ještě víc popsat to, jak ty výzkumy probíhají, co k tomu používáte, jestli používáte třeba nějaké moderní technologie, nebo je to opravdu o tom, že sedíte, koukáte a s tuškou a papírem pozorujete?
7: Tak nejtěžší je samozřejmě v džungli ty papoušky najít, ale naštěstí tyhle papoušci jsou velice hluční, takže většinou jdeme jako po hlase. A k tomu pozorování samozřejmě používáme dalekohledy, máme nějaké kamery, dokonce i třeba co natáčí ve 4K, máme nějaký nahrávadla hlasu, abychom měli zaznamenané to jejich volání. Potom se třeba používá dron na mapování toho okolí a tvorby terénních map. Samozřejmě máme GPS lokátory, abychom se v džungli nestratili, což je velice snadné. A sebou máme třeba v batohu 3D vytisklého orla jestřábího, protože proč ne? A jedna z výzkumných otázek je, jak třeba právě na místního predátora ty papoušci reagují a podobně. Ale i třeba vyrážíme za místní komunitou, komunikujeme různě s náčelníky těch vesnic a mluvíme vlastně s nimi, proč vstupujeme do toho lesa, proč hledáme ty papoušky, proč je zkoumáme. A opravdu mě jako překvapilo, že ta odezva je strašně fajn. Ale není to vlastně zadarmo, když jsem tam poprvé v životě přijel, tak jsem musel podstoupit takový vstupní rituál, kdy mě vlastně místní stařešina přijal, představil mě místním duchům a ty mě potom dovolili vstoupit do toho pralesa a všichni ty stařešinové z okolní vesnice mě upozorňovali, že kdybych ten vstupní rituál neabsolvoval, tak by mi potom hrozilo třeba nějaké onemocnění, protože ta džungle je vlastně zrádná, je to docela jako nebezpečný prostor a je proto potřeba mít nad sebou ochranou ruku předků těch duchů. Takže to bylo jako hrozně fajn vlastně se o tom s nima bavit a během toho s nima řešit, proč vlastně děláme výzkum na ptácích a tak.
8: Přibliž nám, jak to probíhalo a jak jsi to prožíval ty jako vědec, který většinu života potřebuje empirická data?
7: Antropologie a etologie člověka je mi taky velice blízká. Hrozně rád si jako čtu různé rituály a tradice jiných národů. Tohle jsem bral jako jejich prostě kulturní dědictví, kdy jsme se vlastně posadili do jedné z chyší na kraji džungle a ten určený stařešina k nám promlouval, uváděl nás do děje, představoval nám jednotlivé duchy a pak promlouval i k těm duchům, kterým vlastně vysvětoval, kdo jsem, že jsem přijel z Českých Budějovic, že jsem tady na vědecké stáži, že tady plánuju zkoumat papoušky a potom se ten stařešina vlastně odebral na kraj džungle, kde obětoval pár mincí jako dar vlastně těm předkům a potom se vrátil a řekl mi, že duchové mě přijímají a v tu chvíli jsem mohl vstoupit vlastně do lesa. A už jsem byl vlastně chráněný tím kouzlem.
8: Komunikovali jste v angličtině, nebo byly tam nějaké bariéry, že jsi musel mít tlumočníka?
7: Je fakt, že indonéský jazyk není úplně jako jednoduchý. Je to vlastně smíšení na těch různých etnických jazyků, kde vlastně na každém ostrově je specifický podjazyk. Kolegové indonésky uměli, takže já jsem vždycky s nima komunikoval anglicky a oni to překládali do indonéštiny, ale jsem tam někteří ty vlastně místní anglicky uměli a hlavně teda děti.
8: Dokážeš nám něco říct indonésky?
7: Tak třeba selamat pagi, neboli dobré ráno, nebo kupu kupu, to je v indonéštině motýl a burung kakatua znamená papoušek.
6: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
8: Dnes si povídám s ptačím psychologem Ondřejem Fischerem. Už jsme probrali řadu zajímavostí ze světa zvířat, také jeho výzkumy v indonéské džungli. A nyní bych se chtěla dostat k tvým aktuálním výzkumům. Co přesně zkoumáš?
7: Já zkoumám na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity ptáky, vnímání nebezpečí u ptáků. Takže během svého doktorátu se zabývám ťuhýkem obecným. To je takový hrozně sympatický ptáček s páskou přes oko. Vypadá jako Zoro. A potom síkoru koňadru, to asi všichni posluchači dobře znají. A vlastně zkoumáme to, jak tyhle dva docela rozdílný druhy ptáků reagují na nebezpečí, reagují na různé predátory a jak vlastně vnímají to nebezpečí, jestli má cenu třeba riskovat, jak na to krmítko třeba doletět, jestli má cenu riskovat vlastně hledání té potravy, i když hrozí nebezpečí od predátora. To je v případě té síkory koňadry, ale v případě toho ťuhýka obecného je to zase trošku jiná situace. Zkoumáme situaci, kdy on má mláďata v hnízdě během jeho hnízdní sezóny a před to hnízdo dáme právě nějaký model predátora a díváme se na to, jak ten ťuhýk obecný na toho predátora reaguje. Takže když je tam třeba predátor, který ohrožuje přímo jeho hnízdo a mláďata, tak on se ho snaží velice agresivně fyzicky odehnat, začne ho různě jako napadat zobákem, klovat, nalétávat na něj, hrozně nahlas varovat, ale když je to třeba predátor, který ohrožuje přímo toho dospělého ťuhýka, tedy toho dospělce, tak ťuhýk se radši schová někam do křoví, vůbec se neukazuje a to vlastně nám dokazuje nějakou jako inteligenci a schopnost toho ptáka zvážit ty rizika, jestli se vyplatí na toho predátora zaútočit a dát vlastně tu svoji kůži v šanc, anebo být někde jako v křoví schovaný a dělat, že tam nejsem a doufat, že ten predátor mě vlastně nespatří. Takže tohle je jedna z těch základních otázek.
8: Může to pomoci třeba k ochraně přírody, nebo proč zkoumáte něco takového?
7: Tahle ta otázka je velice důležitá a podle mě je taky velice zajímavá, protože jde vlastně o to, z jaké perspektivy se na to díváme. Když se na to podíváme jako z perspektivy zvědavého člověka, tak je určitě strašně zajímavý zjišťovat víc a víc informací o našem okolním světě, o zvířatech a podobně. To teda většinou zobrazuje nás vědce, kteří pořád chceme někde jako chodit do džungle a zkoumat další a další informace o zvířatech. Ale pro člověka, který třeba tolik jako věda nezajímá a tolik ho nezajímají ty různé výsledky, tak je to vlastně o nějaké změně náhledu na svět, kdy v tu chvíli, kdy my vlastně dokážeme popsat třeba ty jednotlivé druhy zvířat, jak se chovají, co cítí, jak vnímají okolní svět, tak potom jsme třeba schopni se k ním i lépe chovat. Takže to potom má přímý dopad na ochranu těchto jedinců, ale i ochranu na to celého třeba prostředí, že jo, potom začneme chránit třeba džungly nebo další ekosystémy a zachráníme vlastně i sami sebe, což je vlastně docela aktuální téma. Ale kdybych si měl dovolit říct praktické využití tady toho výzkumu, tak když třeba tady ty výsledky, které zkoumáme my s kolegy na Jihočeské univerzitě, přeneseme třeba do laboratoře a podíváme se do ptačího mozku. V tu chvíli vlastně zjistíme, která ptačí centra v tom mozku reagují na další stimuly, na různé nebezpečí a porovnáváme to třeba s mozkovými centry člověka, takže třeba emoční centrum známe u člověka amygdala, tak potom můžeme využít v léčbě psychických poruch člověka i poznatky z té ptačí říše, protože tam to vlastně zkoumáme na více druzích najednou s různými přístupy a můžeme tom potom přenést i do lidské medicíny.
6: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
8: Takže síkora nebo papoušek?
7: Papoušek.
8: Při práci hudba nebo ticho?
7: Hudba.
8: Slepice nebo vejce?
7: Slepice.
8: Bilbo nebo Frodo?
7: Bilbo.
8: A proč?
7: Je mi jako bližší tím, že je takový hodně přemýšlivý, hodně takový vyprávěcí typ a Bilbo mi přijde takový jako víc vědecký typ.
6: Žárovky.
8: Ty se také hodně angažuješ v iniciativě Zeptej se vědce. Co je vaším cílem?
7: To je vlastně skupina hrozně nadšených vědců, už je nás přes 400 a jsme skupina, která odpovídá na otázky veřejnosti. Snažíme se nějakou popularizační formou odpovědět v podstatě na cokoliv, co veřejnost napadne. Projekt založili za covidu 3 kolegyně a rozrostlo se to ze skupiny pár lidí až do mnoha stovkového projektu, který má vlastní strukturu, proces nějakých jako recenzí, editory a i další věci. Je to podle mě jako jedna z nejlepších platform popularizace vědy momentálně v České republice.
8: Jste hodně aktivní na sociálních sítích, ale loni jste také vydali knížku, kde je takový výběr těch nejlepších otázek. Je nějaká, která ti utkvěla v paměti?
7: Mě fascinovala naposledy otázka, jestli může být člověk spolknutý velrybou. A vlastně kolegyně z přírodovědecké fakulty na to odpovídala jako odbornice na velryby a bohužel teda musím zklamat posluchače, že velryba nás spolknout nemůže, protože nemá tak velký jícen, ale bylo vtipné, že za pár týdnů od vydání této odpovědi se opravdu na internetu objevilo video, jak nějaký jako kajakář byl spolknut velrybou a pak zase ale byl okamžitě vyplivnut, takže to byl vlastně i ten důkaz, že naše odpověď byla správná.
8: Já mám na tebe ještě úplně poslední otázku, protože ty jsi zarytý fanoušek Tolkiena fantasy, tak kdyby se zasnil a mohl bys změnit jednu věc na vnímání a využití vědy veřejností, co by to bylo?
7: Já bych určitě založil vlastní televizní a rozhlasový kanál, který by byl jenom pro popularizaci vědy pro různé věkové skupiny a s různými vědci, aby se ta popularizace vědy dostala opravdu do každodenního života člověka, protože si myslím, že je to něco, co je krásné na poslech, vzdělávací, ale může to být i relaxující a má to i prostě zajímavé třeba efekty, když začneme dělat nějaké experimenty, takže to prostě naplňuje všechno, co by tak jako člověk mohl od televize v dnešní době chtít nebo rádia.
8: Říká Ondřej Fischer, který se zabývá chováním zvířat.
7: Děkuju, nashledanou.
8: Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
6: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Žurnál 11 hodin. Zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
10: Prezident se domluvil s premiérem na schůzkách k zahraniční politice. Počet obětí výbuchu skladu munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 38. Moderní pětibojař Lukeš je mistrem světa. Nehoda brzdí provoz na silnici z Fulneku do Opavy. A bude polojasno až oblačno jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 28 stupňů na jižní Moravě kolem 30.
6: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
10: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu třeba kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku, anebo jeho vetu koaliční novely, která mění rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
11: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
10: A premiér potvrdil i záměr s prezidentem se dál setkávat podle potřeby. Na Islandu v referendu rozhodli, že nechtějí obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RÚV. Zbývá se číst ještě hlasy v posledním regionu. Je ale velmi nepravděpodobné, že to zvrátí dosavadní výsledky referenda. Ukrajina vyšetřuje uskladnění vojenského materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Zemřelo nejméně 38 lidí.
12: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Dědič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domu pro seniory a lidi s postižením.
13: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
12: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
10: Liberecké divadlo FX Šaldy zahajuje novou sezónu. Má podtitul V pokušení. Program začne ve 3 odpoledne u divadla a radnice. Představí se všechny 3 soubory. Pokračuje ředitel divadla Petr Michálek.
14: Jsou tam různé koncerty, třeba i naší divadelní kapely. Předávají se ceny tálie. Je tam mimořádně impozantní program pro děti, takzvaný šaldák dětem.
15: Sport. Moderní pětibojař Matěj Lukeš se stal mistrem světa. Na šampionátu v Číně vylepšil svůj loňský bronz, a to hlavně díky povedené poslední disciplíně. Před během se střelbou byl totiž 4. A v New Yorku dnes startuje poslední Grand Slam tenisové sezony US Open. Během úvodního dne se na něm představí celkem 5 Čechů. Jako první se na kurty dostanou Barbora Krejčíková a Jiří Lehečka.
16: Lehečku ale nečeká jednoduchý soupeř. Český reprezentant se utká se Španělem Karenem Bustou, který ho v letošní sezóně vyřadil 3-0 na sety v prvním kole Roland Garros. Dvojnásobnou grandslamovou šampionku v singlu Krejčíkovou čeká souboj s Rachimovovou z Uzbekistánu. Oba zápasy začnou po 17. hodině českého času. Později večer se v New Yorku představí ještě Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Karolína Plíšková. O všech zápasech uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na Opavsku, taky u Valašského Meziříčí. Na silnici 57 z Fulneku do Opavy dejte pozor před obcí Vrchy. Na vjezdu do obce se srazila motorka s autem a zasahují záchranáři. Silnice zůstala s opatrností průjezdná a dojíždí se do kratší kolony. Kolony čekejte na 57, je o kus dál, mezi odbočkou na Skřipov a Hradcem nad Moravicí opravují vozovku a řídí průjezd Kyvadlově. Zdržíte se okolo 10 minut. Na silnice 57 ještě jednou pozor dejte za Valašským Meziříčím směrem na Vsetín. Za Jarcovou se srazila 3 auta, projíždí se Kyvadlovi, i tam jsou krátké kolony. A silnice 125 je za Kolínem směrem na Uhlířské Janovice neprůjezdná. Před obcí Kbílek vyšetřují vážnější nehodu 2 osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800
19: 553
17: 553.
19: Do Brna, do Prahy.
20: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
19: Jedu vlakem Českých drah.
17: Počasí.
10: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě kolem 30. Na horách dnes naměříme většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: chodil na obědy do hospody Mexiko v Palackého ulici v Pardubicích. Sedával v samém rohu a do pozdního odpoledne usrkával pivo. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák je bývalý válečný pilot britského královského letectva, držitel mnoha vojenských vyznamenání a jeden z mála, kteří přežili velký útěk ze saganského zajateckého tábora. Jeho příběh zpracovala v dvoudílném pořadu Šárka Kuchtová.
21: Téma plus.

0: Bedřich Dvořák sloužil jako pilot u 312. perutě britského královského letectva. Byl sestřelen, zatčen a uvězněn v táboře Stalakluv 3 v Saganu. Krátce po jeho příchodu do tábora začali uvězněni letci kopat 3 tunely na svobodu. Uprchnout mělo 220 vybraných zajatců, mezi nimi i pilot Bedřich Dvořák. Více už badatel Vladislav Severin.
1: 11. dubna 43 to začalo a jeli opravdu ve velkém stylu, bok po boku, nerozhodovalo ta národnost, spíš dovednost každého jednoho z nich. Čechoslováku tam bylo na 18, musíme mluvit o důstojnicích, tohle všechno byli důstojnici v tom severním táboře, ale ne všichni byli zapojeni, to zcela určitě, protože, když to řeknu, neuměl kloudně malovat, takže nemohl dělat falešné dokumenty. Měl klaustrofobii, tak nemohl jít kopat dolů do tunelu, byl levej na něco přišit jeho.

0: Když se začaly kopat tunely, tak to nebyl první pokus o útěk podzemním tunelem. Úplně první pokus proběhnul v takzvaném východním sektoru toho tábora, těsně u plotu, kam ještě zajatci mohli, a to pomocí švédské bedny. Sestrojili si z materiálu, který tam našli, nebo jim Němci něco dodali, švédskou bednu na cvičení a na skákání. Byla tak veliká, že ve vnitřku byl kopáč schovaný, 4 statní nosiči vynesli na plochu, poklepali, že už tam je, a on začal hloubit tunel do země. Mezitím tam cvičili a když on už měl naplněný ty váčky, no, pytlíky s pískem, tak zabouchal a ty, kteří tam vlastně dávali záchranu té švédské bedny, tak skončili cvičení, odnesli to dovnitř, vysypal se písek a zase druhý den, nebo ten den ještě odpoledne, to nosili pořád na stejné místo, které bylo na tajnačku označený, a kopali. To byl tunel, který byl doslova několik metrů, třeba 10 metrů dlouhý, aby se dostali ven z toho tábora, ale nebyl vůbec pažený. On byl hrozně mělko pod povrchem, tak aby se nedal prošlápnout, kdyby někdo pro něm přešel, ale byl ve tvaru vlastně jako vejce, což je nejpevnější tvar v materiálu, který není vydřevený. A zase na tom se podíleli chlapi, kteří trošku něco věděli o hornictví, takže jim řekli, že tenhle ten tvar, vlastně ta elipsa nebo vejce, co tomu říkalo, je nejvíc nosný. Takže skutečně se podařilo tímhle tunelem pár lidem utíct, pak se to zkoušelo sem tam taky, ale prostě to nemělo žádný efekt. Tady se ty tunely začaly stavět, ty Tom, Dick a Harry, opravdu, že budou profesionální, budou vydřevený, budou tam mít osvětlení. Baráky stály na takových pilonech. Byly zhruba 40 cm nad zemí, aby nebyly přímo na zemi. A se zemí ten barák byl spojen akorát vlastně betonovým coklem pod jednotlivými kamny v těch barácích, kde se topilo v těch místnostech pro zajatce. Nebo se zemí byla spojená malá umývárka v tom baráku, kde byl odtok vody do kanalizace. A tyhle ty místa, to znamená, jestliže se chtěli prokopat, tak museli nejdřív se prokopat betonem a cihlami těchto těch pilířů, co byly pod těma kamnama. A teď si vemte, že neměli zbíječku, neměli dláto, to si museli všechno někde ukrást nebo z něčeho vyrobit. A teď ještě, když dělali ten rámus a kopali v té místnosti, aby prokopali třeba konkrétně pod kamny, kde by ustil hodba vstupní do podzemí, tak dělal rány tím, jak do toho klepal. Takže oni z různých plechovek od sušeného mlíka a těchto těch věcí tak dali dohromady partu dalších zajaců, kteří si před ten barák sedli a začali z těch plechovek vytloukat nějaký nádoby, které by mohli použít jako si pro sebe na vaření nebo na něco, takže dělali neskutečný rambaj smlácení do plechu, aby se v tom schovalo to tlučení do betonu a pro tesání se do podzemí. Takže tohle to samo o sobě bylo nesmírně náročné. A pak to ještě někde uklidit. Ale dostáváme se do země a tam už bylo potřeba opravdu udělat pažení. Takže z čeho pažení? Ze dřeva. Kde se bereme to dřevo? V každé ubikaci byly patrové postele a každá patrová postel měla prkínka, na kterých byl slamník, papírový slamník vyplněný slámou, měli i papírový polštář naplněný slámou, takže vybírali ty prkínka, které měli pod tou madrací, když to řeknu. Vybírali ty prkínka z postelí, takže pak mnoho zajatců spalo na posteli, že měli jenom 3 prkínka. Jedno prkínko měli pod hlavou, jedno měli pod zadkem, jedno pod patama a ostatní bylo vyplněné různýma provázkama. Takže se stalo, že někdy se blbě zavrtěl, nahoře ono to prasklo, on celý postelí spadnul na toho spodního a ten spadnul s tím až na zem, takže i tohle k tomu patřilo. Samozřejmě vyřezali z baráku, co mohli. Někde zmizeli celý postel, když nebyla obsazena, tak to celý sebrali tu patrovou postel, nebo místnosti v těch dřevěných barácích byly olištovaný v rohách takovýma lištama. Ty utrhali a použili to potom, aby měli kolejnice s vozíky. Takže ještě rozřezávali vlastně věcma, které sehnali, nebo si udělali pilky, nebo někde, když tam přišli nějaký dělníci německý něco upravovat, tak jim ukradli. Takhle se stalo, že jim ukradli i elektrický drát, když si potom celý ten tunel Harry osvětlil elektrikou.
1: Je to těžký jako prase, fuj!
2: Dej to sem, Ivoši.
1: Tady to je, šéfe. I řekl Bůh, budiš světlo. A v tunelu bylo světlo.
2: Nedělej kraviny. Kolik toho asi je?
1: Na 200 metrů.
2: No, tak to bude stačit. Elektrikáři už o tom vědí?
1: Že se jim ztratil drát? No teď už asi jo. Ale ty mají sami strach, hlásit to nebudou, neboj.
2: Dáme to hned dolů do tunelu, kdyby začali šmejdit. Začněte sbírat po barák

0: a k žárovky.
1: No to by se člověk nezavděčívali. Hold, rozkaz je rozkaz.
0: A potřebujeme taky ještě prkna.
1: Co? To už zas došli? Já už mám pod slamníkem jenom 3. Cigoš mi tam dokonce musel natáhnout provázky, abych k němu v noci nepropadl.
0: No, snad kluci někde něco splašej.
1: Tak já s tím drátem lezu dolů, ať si na to naše veledílo co nejdřív můžeme posvítit. Franto, střídám!
2: Když se začali kopat tunely, vydřevený, tak hluboko, aby mikrofony, které oni měli na seismickou činnost, Němci tam taky zabudovaný, který do určité hloubky brali, kdyby se někde kopalo, takže oni se pustili do hloubky až 9 metrů. A tam už bylo potřeba opravdu udělat pažení ze dřeva. V každé ubikaci byly patrové postele a každá patrová postel měla prkínka. Byly zhruba 15 cm široký a zhruba do 60 cm dlouhý. Takže tím byl daný limit rozměru toho tunelu. 60 na 60, to bylo v ideálním případě. No a teď si vemte, jaký máte široký ramena, jak jste vysoký, takže vlastně se tam plazíte. Musíte vybírat písek a v té hloubce byl pořád písek, písek, písek, takže se to muselo dřevit, aby se to nesesypalo, ale mnohdy se stalo, že i při tomhle kopání zaslechli praskavý zvuk a najednou se to sesypalo. No a spadnul třeba kubík písku. To je tuna. A teďka to toho kopáče klidně zasypalo, že mu koukali jen nohy. Vždycky tam byli ve dvou, ten byl za ním. Ale vemte si v tomhletom rozměru, takže on mu nemohl nikdy pomoct obejít ho. Musel ze zadu ho vydolovávat a doufat, že bude tak rychlej, že on se v tom písku neudusí. Postupně v té 9-metrové hloubce najednou nebylo jak dýchat. Takže oni z plechovek sušeného mlíka, které dostávali v balicích Červeného kříže, prořízli dno, začali je na sebe napojovat, dělali zhruba metrový kusy, který pak vnášeli do podzemí a tam se to dál posunovalo s tunelem, dávalo se to do podlahy a foukal se vzduch. Ale čím se bude foukat vzduch? Takže ze starých kufrů batohů udělali vlastně dvoučinnou pumpu, takže pro ní museli v podzemí vytvořit zvláštní prostor, kde byl pumpař, který byl jako když vesluje na lodi dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Takže jedním pohybem ta pumpa nasála vzduch ze zhora, druhým pohybem se ten vzduch překlopil klapkama a fouknul se do tunelu čerstvej. A při zpětným pohybu to fungovalo zas opačně a ten vydechnutý vzduch šel nahoru zase speciálním kanálkem z toho baráku a ven na střechu, aby to nikdy nebylo vidět. A postupně se tunel prodlužoval. Tom, Dick a Harry se stavili zároveň. Nejvíc postoupil Tom, ale když už byl opravdu daleko na hranici, že už by se pak dalo uvažovat, že jsou mimo tábor, Němci ho objevili a vyhodili ho do vzduchu.
1: Doha je. Roční práce k ničemu.
3: Co budeme dělat, Vali?
0: Dohodli jsme se, že zastavíme práce v Dickovi.
1: Jasný. Má sotva 12 metrů.
0: Všechny síly půjdou do Harryho. Teď jsou Němci spokojení, ale nemáme moc času, než začnou zase čmuchat.
3: Kolik zbývá?
0: Mělo by se to stihnout do konce března.
3: Nebudeme mít pro všechny civilní šaty, Vali. Já nemám materiál.
0: Béďo, nestihnou se dodělat ani všechny doklady. Nedá se nic dělat, nemůžeme to oddalovat. Někteří z nás prostě zkusej štěstí.

0: od toho, jak kdo pracoval při té práci, přípravě, dokumenty, kopání a podobně, se odvíjelo i pořadí v tom útěku. Prvních několik desítek zajaců v podstatě bylo určených od toho nejvyššího vedení. A záleželo na těch zásluhách. Konkrétně Arnošt Valenta, který byl tím nejvyšším šéfem přes tu zpravodajskou část získávání všech informací a materiálů pro ten velký útěk, tak ten dostal pořadí číslo 3. Když si vezmeme, že přes 200 chtělo utíct, tak je to opravdu něco velmi, velmi zásadního. Ivo Tondr, ten dostal číslo 4 a Bedřich Dvořák číslo 18.
1: Je to tady, pánové! Zítra se jde na věc!
2: Pozítří pivo ve Vratislavi a po pozítří u fleku!
3: Kdo má být tvůj parťák, Ivo?
2: To se neví, jak to vyjde. Možná půjdu s Johnem Stourem. Uvidíme, jak to půjde.
1: Sejdeme se v prvním vlaku. Ale neznáme se. To snad nemusím zdůrazňovat.
3: Jasný.
1: Držme si palce.
2: Tak chlapci, přeji nám krásnou a nikým a ničím nerušenou poslední noc v zajetí. Ať se vám zdá něco překrásného.
0: Bylo jich připravených 220. 200 plus 20 jakoby náhradníků. Systém byl udělaný tím způsobem, že všichni dopředu věděli, jak to bude probíhat. Aby to nebylo nápadný, že najednou se 200 lidí nahrne někde do baráku, tak postupně během toho dne, kdy se rozhodlo, že večer se bude utíkat, z té 104 ty obyvatele, kteří nešli do toho útěku, tak se přemisťovali na úplně jiný ubikace a naopak se přemisťovali ti, co měli do útěku, do 104. Na chodbě seděl u stolu důstojník, který řekl, tak ty budeš v pokoji číslo 17, lezeš tam na postel a potom 10 minut předtím řekl, připravte se, za 10 minut jdete, pak přišel další pomocník a teďka jdete a odváděli. Prostě muselo to kmitat za sebou, jak jízdní řád japonského Shinkansen. Po nástupu odpoledním se přesunuli ty důležitý lidi, co se týkalo provozu tunelu do podzemí. Na prvních 15 metrů a posledních 15 metrů dřevěných kolejích v tom tunelu, kde na vozíkách se měli přesunovat ty zajatci, tak rozstříhali deky, natloukli je na ty koleje, aby ty kolečka nerachotily. A navíc se tam dali za sebe dva závěsy z dek, jak se v tunelu svítí, tak aby to nesvítilo šachtou, která vedla kolmo nahoru, ven. Připravil se tam personál, který bude jako první přetahovat lanem na vozíčkách mezi těma stanicema Piccadilly Circus a Leicester Square podle londýnského metra na té vzdálenosti zhruba 110 metrů. Všechno bylo připraveno a večer se mělo začít výstupem z tunelu. No, zjistilo se, že ten první vystrčil hlavu a s hrůzou zjistil, že výpočtáři se spletli ve výpočtu dílky tunelu a nekončí v lese za táborem, ale mezi táborem a tím lesem asi 13 metrů od strážní věže. A navíc po obnějším úvodu tábora chodili i strážní, kteří chodili v podstatě 2-3 metry od té díry. A byla jenom otázka času, kdy si toho někdo všimne.
4: No tak, rychlé. Poslouchej. Objevily se komplikace. Nevylezeš v lese. Nahoře je k žebříku přivázaný lanko. Když cukne třikrát za sebou, musíš vyskočit a běžet k lesu. Za prvním křovím zalehneš a dáváš signál dalšímu. Hlídáš strážný na věži i pochůzkáře. Všechno jasný? Tak jdi, zlom vás!
0: Takže takhle postupně se tím tunelem dostávali ven a utíkali směrem k nádraží, což bylo přes les ještě dál na sever. To nádraží si musíme představit jako veliký, protože to bylo nejdůležitější nádraží mezi Berlínem, Breslau a východní frontou. Koleje z toho nádraží vedly na 7 směrů, takže opravdu veliký. První desítky těchto zajatců, který měli uprchnout, byli nejlíp vybavený, měli jet vlakama. Měli peníze, doklady, průvodní dopisy, akorát si jízdenky museli koupit na tom nádraží. Takže jejich cesty směřovaly přes les k tomu nádraží, jenže o 10:30 byl poslední britský nálet noční na Berlín. Preventivně byl vyhlášen letecký poplach v Saganu a mělo to za následek to, že se vypnula elektrika. A v tunelu zhasly světla, které tam měli udělaný.
4: Co se děje? Nálet? To pěruňka. Sežeňte lampy, musí být někde na baráku. Rychle, rychle! Nestihneme vlak!
0: Čas plynul, ale těch lidí se dostávalo hrozně málo oproti předpokladům. Pak už dostali se i ven takzvaný bačkoráři, to znamená ti, kteří neměli jet vlakem a po skupinách odcházeli. No ale bylo asi 5 hodin ráno. Takže řekli, že půjdou ještě poslední, ale chodil tam strážnej. A najednou ten jeden strážnej se zastavil a odbočil a šel směrem k té díře. On ji furt neviděl, protože koukal jinam. A ten, co tam vlastně vylezal z díry, poslední z toho tunelu, tak s hrůzou čekal, že mu šlápne na hlavu. On furt vlastně nevnímal. Až pak najednou se zastavil, asi mu to došlo a teďka uviděl pod sebou tu díru a chlapa, tak sundal pušku z ramene, namířil na něj, ale spod té zástěny, která byla asi 3 metry dál před tím lesem, tak zakřičel jeden Nicht schießen, Posten.
1: Nestřílej! Nestřílej!
0: Ty, co byli v tunelu, na vstupním žebříku, v tunelech, na přestupních stanicích po baráku, tak začali pálit papíry, začali likvidovat koncentrovanou stravu a všechno možné a vracet se do baráku, ale byli zamčený, že? Takže byl s tím velikánský problém, vyskakovali oknem. Těm se nestalo nic, ale 80 lidí se dostalo z tunelu. Z těch 80 lidí, 4, byli chycený u východu z toho tunelu tím strážním. Byli okamžitě sebraný do tábora. 76 lidí se z okolí toho tábora rozprchlo. Některým se podařilo odjet vlakem podle toho, jak měli štěstí. A dva z nich, byli to dva Norové, kteří vlastně se dostali vlakem až do Štětína a Nor umí norsky jako německy. Takže tam se dostali do přístavu jako dělníci, kteří jsou poslaní na práci, měli sebou falešný průvodní dopis i falešní doklady, prošli tou kontrolou na nádraží v Saganu a dalšíma kontrolama po cestě, nakontaktovali se na námořníky ze švédské lodě, převezli je do Švédska, ze Švédska je dostali k Angličanům a Angličani letecky převezli do Anglie, ty dva nory. A třetí, který mu se povedlo, to byl Holanďan, tak ten putoval kus vlakem a pak si říkal, nemusí to dopadnout dobře, další kontroly mohli změnit cokoliv a bude poplach, tak se vydal pěšky a šel do Holandska tam, odkud pocházel. Jeho tátu mělo gestapo ve Výsleších strašnou dobu a den předtím, než jemu se podařilo dostat se domů pěšky do toho Holandska, den předtím ho pustili, se synem se sešel a táta druhý den zemřel, jak kdyby čekal. A ještě než skončila válka, tak on už znovu byl v letectvu jako stíhací pilot a znovu lítal a bojoval. Takže to byly 3, kterým se podařilo uprchnout. A zbývá teda 73 těch zajaců. Těch 73 zajaců se rozprchlo, někteří byli chyceni až těsně u Švýcarska, někteří na našem území, někteří v tom Německu. A Hitler, když se to dozvěděl, tak dal příkaz, že všichni se musí postřílet.

0: Göring se proti tomu bouřil v uvozovkách, takže Hitlera umluvil na 50. Rovný číslo 50, že se postřílí. Zajatci, když připravovali ten útěk a do toho útěku šli, tak samozřejmě vycházeli spíš z těch optimistických věcí, že my se můžeme pokusit o útěk a mohli by nás tak nejvíc zavřít do vězení na nějakou dobu, než nás dostali zpátky. Ale už se něco blížilo a něco ve vzduchu bylo, protože naznačoval to i německý velitel toho celého zajateckého tábora von Lindeiner a říkal, prosím vás, neutíkejte, buďte rádi, že jste tady, protože mohlo by to dopadnout moc špatně, ale myslím až moc špatně. A jeden z zástupců velitele, který měl dost jako styky s těma zajacima, protože to byli letci kolegové, měli korektní vztahy, přišel se rozloučit za jedním z těch starších důstojníků velících britských zajaců. A odcházel a říkal, prosím vás, neutíkejte nikde. Je to špatný, pokud byste chtěli někde utíkat, ať ta skupina není větší než 6 lidí. A rozloučil se, odešel. Takže něco ve vzduchu viselo, ale nikdo nepřemýšlel o tom, až že by to bylo tak brutální. Někteří měli obavy, třeba Arnošt Valenta, který byl popraven, tak se ho z výpovědi toho kolegy Maršla, který s ním ve dvojici utíkal, tak pak vypovídal, že Valenta měl strach z toho, že zkrátka je Čech, tak jestli na to nebudou takhle nahlížet. Ale tohle nepředpokládal vůbec nikdo, protože to bylo absolutně začarou. Ti zajaci, kteří byli pochytaní, tak byl daný povel gestapu, že budou oni řešit všechny tyhle věci a budou mít speciální pak tajný rozkaz. Jinak, jak se ti zajaci rozprchli, tak 90 tisíc německého personálu, ať domobrany v úvozovkách, policie, četnictvo a všechno, tak po nich pátralo 90 tisíc lidí, to znamená, opravdu zaměstnali ten aparát. Takže oni, jak je pochytali, tak dostali se do ruk gestapu. A gestapo je vyslýchalo, ale tam se nerozhodovalo, kdo přežije a kdo bude popravený. Říká se, že rozhodovalo to, jaké byl národnosti. Vůbec to není pravda. Rozhodovali úplně jiné věci. Oni shromáždili všechny tyhle materiály a dostal to za úkol vyřídit a rozhodnout, kdo bude popraven, Artur Nebe. Byl to kriminalista z Berlína, který dostal na stůl tyhle karty. Měl ještě k ruce jednoho pomocníka, který mu připravoval jednotlivé podklady. Ten pomocník, tak pak po válce vzpomínal, že tenhle Artur Nebe začal lidově řečeno doslova chlastat, protože on byl kriminalista, nebyl to nácek, gestapák prvoplánově, ale kriminalista. A dostal tohle na stůl, lidi v životě neviděl, oni nic neprovedli, byli to zajatci, kteří regulérně uprchli. A takže vzpomínal, že tam třeba říkal, tenhle je moc mladý, tenhle má děti malý. Takže ale musel těch 50 udělat. Takže označili 50, pak šli dálnopisy na ty jednotlivý gestapácký stanoviště v uvozovkách, když to takhle řeknu, tam, kde o tom měli rozhodovat a bylo daný, že přijde dálnopis za 15 minut je další a v tu dobu musí u dálnopisu být jenom velitel a nikdo jiný tam se v té místnosti nesmí pohybovat. A tam přišel ten tajný rozkaz už s konkrétníma jménama, protože věděli, kde jsou jednotliví zadržení, který mají být zastřelený. A má se to udělat tak, že je vezou prostě někam do vězení nebo zpátky do tábora a po cestě se má zastavit, aby si odskočili někde u lesa a už byli určeni gestapáci, každý k jednomu a zezadu je popravili ranou do týla. Pak okamžitě převést do krematoria, spálit a vrátit ty urny, protože kdyby bylo tělo, tak by bylo jednoznačně vidět, že byli popraveni. Takže těch 50 bylo tímhle způsobem popravených a k těm národnostem v útěku bylo zhruba 7 Poláků. Poláci byli popraveni všichni. Čechoslováci byli 3 v útěku. Tondr, Dvořák, Valenta. Valenta byl zastřelen, Dvořák a Tondr přežili.
1: Arnošt Valenta prchal spolu s Henrym Johnny Marshallem, ale chytili je poblíž Kolfurtu už 26. března. Valiho, tedy Arnošta Valentu, gestapo o 5 dní později popravilo ranou do týla na půli cesty ze Zhořelce do Saganu. Ivo Tondra dopadli nedlouho po něm, pravděpodobně 27. března ve vlaku do Liberce. Nejdéle z této trojice československých pilotů unikal právě Bedřich Dvořák. Více už historik Jiří Rajlich.
2: Pokud jde o Bedřicha Dvořáka, on prchal s Desmondem Plunkettem, kapitánem královského letectva. To byl Angličan narozený v dnešní Zimbabwe, tehdy Rodézii. A opustili tunel, dostali se na železniční stanici v Saganu, nastoupili do rychlíku bez lísku, dorazili do Klacka a šli vlastně cestou do protektorátu. Jejich původním záměrem bylo projít protektorát, tam se někde skrýt, připravit se na další etapu, nejspíš do Švýcarska.

0: Šel jsem s Desmontem Planketem. Měli jsme civilní obleky, které jsem ušil z našich leteckých uniform, padělané doklady a velmi dobré cestovní povolení. Nejdřív jsme jeli vlakem a pak pěšky až k protektorátní hranici. Napadlo hodně sněhu a nám se šlo těžko. Místní lidi nám pomohli obejít celnici a doprovodili nás do Nového Hrádku, kde jsme zůstali v hotelu až do večera 28. března. Novohradský hoteliér nás potom poslal dál do Nového Města nad Metují, kde nám domluvil úkryt ve stodole. Pod senem jsme zůstali 4 dny a pak pokračovali dál do vesnice Spy. Tam jsme se dali trochu dokupy, umyli se, oholili a táhli dál. Doufal jsem, že najdeme pomoc u někoho ze starých známých v Pardubicích. V Pardubicích jsem nikoho z přátel nenašel. Přespali jsme v hotelu a druhý den odjeli do Prahy. A po pár dnech pokračovali na jih k hranicím protektorátu. Vlakem až do Klatov.
1: 8. dubna 1944 je na Klatovském nádraží zatkla česká protektorátní policie. Ta je předala gestapu. Mimochodem to klatovské gestapo mělo jako opravdu špatnou pověst. A ty je drželi několik měsíců. Ne přímo v Klatovech, tam byli jenom několik dní, ale byli vězněni přímo v Praze, ve věznici gestapa na Pankráci. V listopadu 1944 je odvezli do vojenského vězení v Praze. To už mělo souvislost v tom, že celou tu věc převzala německá vojenská justice. Oni byli vězněni v tom posádkovém vězení na Hradčanech. To byl ten domeček, jak se tomu říkalo. Ten Planket byl pořád s ním, což bylo strašně zajímavé, protože Němci ho podezřívali, že je Čech, přestože česky vůbec neuměl a ani nevypadal moc jako slovanský, on byl takový ryšavej, takže ho podezřívali ještě k tomu, že zatlouká, že je Čech, jo, takže prostě byl na tom opravdu mizerně psychicky. Později si po válce s Bedřichem Dvořákem dopisoval a stěžoval si, že prostě celé ty válečné zážitky na něm zanechali docela dost stop.
2: Když byl tedy dopaden, tak se v Pečkově paláci v Praze zhledal opět s Ivo Tonderem, kterého dopadli o několik dní dříve než jeho, a on také prchal s jedním Britem, Johnem Stowrem. Potom spolu prošli několika zajateckými tábory a nakonec byli jak tedy Bedřich Dvořák, tak i Ivo Tonder internováni v táboře Oflak 40 v zámku Kolditz. Při jednom ze spojeneckých náletů na Torgau byl zničen také veškerý soudní spisový materiál, a to včetně obžalob, které se týkaly i obou Čechů, čili v podstatě Němci už proti nim na konci války neměli dostatečný materiál, prostě by mohli odsoudit k nejvyššímu trestu.
3: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V létě a na podzim 1944 se ta nacistická justice snažila vypořádat i s těmi takzvanými českými velezráci, to znamená letci, kteří byli drženi v německém zajetí. Hrozil jim samozřejmě trest smrti na základě těch zákonů, hlavně toho pověstného paragrafu 91a Říšského zákoníku. To byla zemězrada, velezrada, vyhnutí se pracovní povinnosti, pozdvižení zbraně proti mateřské říši. V podstatě každé z toho provinění mohlo mít pro ně po té soudní stránce fatální následky. Nicméně, stejně jako předtím, se o tom prostřednictvím ochranné mocnosti dozvěděla britská vláda a pohrozila represáliemi na zajatých německých letcích, pokud se se zajatými českými letci nebude zacházet jako s každými jinými příslušníky královského letectva bez ohledu na národnost.
4: Mezi zajatými piloty byl i československý letec Petr Uruba. Jehož vzpomínky jsou uloženy v archivu Paměti národa.
5: Na Pečkárně v Praze, tam jsme byli vyslýcháni a oni samozřejmě měli naše protože armáda měla dokumenty. I když jsme tvrdili, že nejsme jako třeba Bernard, ten si přejmenoval jméno na Bernet, podobně. Ovšem oni řekli, no jo, dobře, my to tady máme, my víme, kdo jste a jste zrádci a pro vás, ale my budeme dodržovat úmluvu, půjdete před válečný soud. No a taky nám dali německého advokáta. A ten advokát řekl, já vím, tak já vás budu obhajovat, ale vy jste skutečně příslušníci říše, proti říši jste bojovali, tak já nevím, ten trest smrti já asi nezměním. No tak nebylo to nic veselého. Ale slíbili nám, že nás nebudou věšet, že nás zastřelí. Takže jsme měli na vybrání.
1: Němci to vyřešili tak, že aby nestratili tvář, tak ty československé letce v tom soudním řízení dali zpátky do zajateckých táborů s tím, že soud s nimi proběhne až po vítězně skončené válce. Ta se konala trošku jinak, jako než si představovali. Takže z těch 52 zajatých československých letců se z toho zajetí nevrátil jenom ten Arnošt Valenta, kterého zavraždili potom v saganském útěku. A ostatní se v různých táborech dočkali osvobození v průběhu dubna 1945 nebo v prvních květnových dnech. Pokud jde o Bedřicha Dvořáka, tak ten se společně s Ivo Tondrem dostal v lednu 1945 do toho speciálního zajateckého tábora Oflak 40 v Koldicu. Tam bylo mnoho kategorií zajatců, mimo jiné i českoslovenští letci v soudním řízení. Dřív, než mohla nacistická justice cokoliv podniknout, tak byl tento zámek, tábor i město osvobozen, respektive obsazen americkou armádou.
5: Koldic, to je město na řece Muldě v tom Sasku mezi Lipskem a Drážďany. A tam jsme byli drženi jako rukojmí a čekali jsme na ten vojenský soud. Jinak tam byla také skupina zvláště důležitých zajatců, příbuzní z královské rodiny, Lord Lascelles, a pak z Varšavského povstání, ten velitel Varšavského povstání, Bůr Komorovský, se svojí skupinou, tam jsme byli drženi. A tak probíhala v nejistotě ta doba, kdy se bude ten proces konat. Ovšem měsíce běžely a mezi tím přirozeně byla invaze v roce 1944 a americká vojska se valila, že západním Německem. To jsme všechno vlastně sledovali, poněvadž měli jsme tajně sestrojený rádiopřijímač, tak jsme věděli, jak ta situace se vypadá a že ty americké armády postupují poměrně rychle. A skutečně v dubnu, byl to 16. dubna, po nočním boji se americké armády probojovaly až do té pevnosti, kde jsme byli drženi. Ten den je k nezapomenutí, poněvadž sledovali jsme to, to byla neděle, z pokoje tam, kde se konaly bohoslužby. Američané stříleli na jedno postavení dělostřelectva na tu pevnosti a strefili se zrovna do toho křídla, kde byly německé kanceláře. Tak padre rychle ukončil bohoslužby s tím, že abychom sestoupili rychle do sklepa, abychom zachránili nejenom duši, ale také tělo.
6: Hi boys!
7: Američani! Američani jsou tady!
6: Bože, bože, že vám to ale trvalo, vy kuci americký. Kde jste byli tak dlouho?
8: Vy jste Češi?
7: Jo, my jsme Češi.
8: Dělali jsme, co jsme mohli. Já jsem nějaký Joe Stefan z Nebrasky.
6: Chlape zlatej, no tak to s náma pojedeš domů. Kuci, kuci, my jsme svobodní.
7: Svobodní.

0: Tři dny po osvobození letěli českoslovenští piloti zpátky do Anglie. Mezi nimi i Bedřich Dvořák, Ivo Tondr a Petr Uruba.
1: Američané zásobovali svoje jednotky, no a prázdné letouny se vraceli. Takže po tolika letech jsme zase sedli do letounu a pilot byl tak hodný, říká, já vím, se na to třesete, zkuste si to. No tak nám půjčil řízení, tak jsme tam ještě s kamarádem Bildou chvíli se drželi a řídili letoun. Přistáli v Anglii už na vojenském letišti a tam nastala pravda očista. No a to všem se už blížil vlastně ten konec války. A když bylo 8. května hlášeno, že válka skončila, tak jsme se dostali do Londýna. A to bylo něco úžasného, poněvadž potom, co ten Londýn vytrpěl, tak lidé byli šťastní, tak se dělali velké ohně, pálili se nábytek starý a pilo se na vítězství. A pak jsme se valili z toho Trafalgar Square dolů polmem až k Buckinghamskému paláci a tam jsme se zastavili, že čekali královská rodina, král Jiří VI, královna, matka a obě dcery, že na balkóně a s nimi Churchill. Tak mávali, samozřejmě další vlna už nás potom vytlačila pryč a tak jsme zase šli na zpátek. Tak prostě bylo něco úžasného.

0: O dalším osudu pilota Bedřicha Dvořáka vypráví litomyšlský historik Oldřich Pakosta.
1: Po skončení druhé světové války byl Bedřich Dvořák jednak tedy povýšen do hodnosti štábního kapitána a vrátil se do vlasti dříve než ostatní příslušníci československých leteckých jednotek na západě již tedy 2. srpna jako předvoj našich letců z západu a jeho úkolem bylo tady připravovat přesun našich leteckých jednotek právě z Británie do Československa. A 15. srpna roku 1945 stálo na ruzinském letišti 54 Spitfireů československého stíhacího křídla, čili Wingu. A potom slavnostní průvod našich západních letců prošel Prahou 21. srpna 1945. Ta pozice štábního kapitána Bedřicha Dvořáka byla patrná i z pořadí těch účastníků pochodu, boť vlastně pochodoval jako třetí za generálem doktorem Karlem Janouškem a štábním kapitánem Františkem Doležalem.
2: Ten úžasný pochod Prahou, kdy jsme potom procházeli jako ten západní odboj, že jak jsme pochodovali národní třídou a všude lidé jásali a tak dále. A ten Vilda, ten můj kamarád, jak šel vedle mě, říká, vidíš, jak nás oslavují? No, ale nevím, co bude za pár let. Řekl to jen tak a opravdu. Za pár let nastala jiná doba.
1: Od 28. října roku 1945 sloužil Bedřich Dvořák v hodnosti majora u 1. letecké divize a nejprve jako přednosta 1. oddělení štábu a poté jako náčelník štábu. Dnem 1. května roku 1947 se stal velitelem letecké základny 5 v Pardubicích. Ale o rok dříve byl pozván do Velké Británie spolu s dalšími československými letci na slavnostní setkání s králem a královnou o příležitosti oslav 1. výročí ukončení druhé světové války. On dokonce obdržel osobní pozvánku očíslovanou a označenou tedy číslem 959 tomuto setkání. V době uchopení moci komunistickou stranou v únoru 1948 působil major Bedřich Dvořák v Pardubicích jako velitel stíhacího útvaru vojenského a vlastně v podstatě ho to zasáhlo velice citelně, neboť byl okamžitě zproštěn činné služby. Téhož roku se ovšem v červenci oženil s paní Emou Karáskovou, Rozenou Švandovou, a manželka se mu stala obrovskou oporou při zdolávání nastupujících životních útrap, které následovaly. 1. září byl Bedřich Dvořák propuštěn ze služebního poměru a o den později dostal výpověď z městského bytu v Pardubicích, který s manželkou užívali. Od prosince roku 1948 potom se domovem manželů Dvořákových stalo suterénní skladiště vedle skladu uhlí v domě doktora Josefa Krčmáře v Jungmanově ulici v Pardubicích. Zároveň se také o Bedřicha Dvořáka začala zajímat státní bezpečnost. V srpnu roku 1947 byl zatčen a poté internován. Během jeho internace byl suterénní byt vyplaven a Dvořákovi tak přišli o veškerý majetek. Bedřich Dvořák v podstatě nevěděl, proč byl internován na STB. Stále mu se byly kladly nějaké otázky týkající se jakéhosi důstojníka jezdectva, ale prostě důvody, proč byl zatčen, mu STB nezdělila.
3: Referát vojenské kontrarozvědky 9. leteckého praporu. Přísně tajné. 18. února 1956. Věc. Výpis ze zprávy informátora Dalibor. Pramen se dotazoval u soudruha Vladimíra Nekoksy na Bedřicha Dvořáka, bývalého velitele letištní peruti v Pardubicích. Oba bydlí v domě doktora Krčmáře v Jungmanově ulici. Zjištění? Bedřich Dvořák je zaměstnán jako bagrista u národního podniku Zemní stavby Pardubice. Jeho manželka tamtéž v kanceláři. Dvořák chodí zvláště v poslední době do restaurace na Veselce a bývá dost často podnapilý. Nekoksa řekl, že sice neví k jakému účelu, ale že doktor Krčmář měl zvonek napojený přímo na byt Dvořáka. Krčmář byl jako bývalý primář okresní nemocnice nepřátelsky zaujat vůči Lidově demokratickému zřízení, což bylo zřejmé z jeho jednání vůči pacientům a také z toho, že k němu docházela městská buržoazní smetánka. krčmář měl ve své ordinaci vyvěšený diplom zasloužilého člena Národní gardy, což budilo nelibost pracujících. Dle slov informátora si Dvořák stěžuje, že jsou mu svěřovány ty nejtěžší úkoly, ale je prý se svou prací spokojen a prý si i dost vydělá. Dříve býval Dvořák veselý, ale poslední dobou je mrzut a opíjí se. Podepsán nadporučík vojenské kontrarozvědky Jiří Čimek.
4: Jsem Josef Tomáš, jsem vnuk doktora Krčmáře. Bydleli jsme v domě, který vystavil před válkou v Jungmanově ulici. A pana Dvořáka si pamatuju, když bydlel v bývalé prodejně v domě 1438 mého dědečka, který ho tam ubytoval, když byl ve špatné situaci po vlastně únoru 1948 pronásledován státní tajnou bezpečností a neměl kde bydlet. S dědečkem se znali nejspíše jako vojáci, protože dědeček byl vojenský lékař, byl ředitelem vojenské nemocnice v dneska Štrosově ulici v Pardubicích. A pana Dvořáka si pamatuju ve vzpomínkách z mého dětství jako velmi příjemného, vysokého, elegantního člověka. Byl vždycky moc milý a jeho manželka též. My jsme je chodili s mojí starší sestrou navštěvovat dole, kde bydleli v bývalém obchodu. Potom ještě pamatuju, že dostali byt naproti na rohu Nerudovy a Jungmanovy ulice, ale potom už později už ze vzpomínek mizí. Pak až koncem 60. let jsem se o něm dozvěděl, ale to už jsem ho nikdy nepotkal, když jsem se dozvěděl o jeho kariéře válečné.
1: Začátkem roku 1960 Bedřich Dvořák vážně onemocnil. Tak šlo vlastně o to, že se to nemoci promítla v veškeré jeho strádání, ať šlo vlastně v podstatě o službu v letectvu, o dobu internace, o užívání nezdravého bytu v Pardubicích. On onemocnil skutečně vážně, ochorl mu celé tělo a po prodělání dvou operací hlavy odešel 4. února roku 1961 ve věku necelých 49 let do invalidního důchodu. Ovšem právě reakce lékařů z Hradecké fakultní nemocnice byla podnětná k tomu, aby skutečně získali solidní bydlení. A tak manželům Dvořáku jim přidělil bytový odbor v Pardubicích zdravotně nezávadný byt 1+1 s příslušenstvím. No v roce 1968 zemřela manželka Bedřicha Dvořáka paní Ema a 29. srpna roku 1973 v Pardubicích pak on sám. Při rozloučení se zesnulým v pardubickém krematoriu pronesl smuteční projev jeho kamarád, plukovník František Fajtl.
5: Vážení smuteční hosté, přišli jsme se poklonit památce podplukovníka letectva Bedřicha Dvořáka, vynikajícího letce stíhače, statečného bojovníka za osvobození naší vlasti a našeho kamaráda. Než vypukla válka, sloužil Béďa jako poručík u stíhací letky v Olomouci. Nesmírně rád létal a vynikal v letecké akrobacii. My všichni, kteří jsme se s Béďou denně stýkali, jsme tušili jeho šanci stát se velmi úspěšným stíhacím letcem, akrobatem. Béďa tvrdě trénoval a není pochyb, že cestu k vytyčené metě mu zatarasila jenom válka. Nacističtí okupanti mu násilím vzali křídla, ale ne odhodlání se násilí bránit. Odešel za hranice svědomím, že musí přijít doba odplaty za brutalitu a bezpráví. S prvními československými letci byl odeslán na frontu do severní Francie. I když se Béďa dozvěděl, že nepřítel má přes 2000 stíhačů a Francie jenom 400, jeho bojové nadšení a duch tím nijak nebyl dotčen. Psali o něm ve francouzských novinách. Za odvahu byl vyznamenán jako jeden z prvních cizinců vůbec francouzským válečným křížem. Když Francie padla, uprchl do Anglie a s 312. československou perutí se účastnil bojů ve slavné letecké bitvě o Velkou Británii. Dne 3. června 1942 se nevrátil z náletu na francouzský přístav Cherbourg. Byl sestřelen, zajat a poslán nacisty do zajateckého tábora. Zapojil se do přípravy útěku a byl vybrán mezi prvních 50 kandidátů. Dostal se až do vlasti. Bohužel byl později zadržen četníky a předán gestapu. V tu dobu začíná pro našeho kamaráda ta nejsmutnější část jeho života. Milý Béďo, loučím se s tebou za všechny tvé kamarády, zahraniční letce, které zpráva o tvém náhlém úmrtí velmi zarmoutila. Nakonec se s tebou loučím i já, jako se svým nejlepším kamarádem, se kterým jsem utíkal za hranice a kterému jsem byl velmi často povděčen i za záchranu života v krutých soubojích nad Severním mořem i anglickým a francouzským nebem. Děkuji ti za velkou službu, kterou si prokázal své zemi, za kterou si byl ochoten položit to nejcennější. Nikdy na tebe, Béďo, nezapomeneme. Budíš čest tvé světlé památce.

0: Bedřich Dvořák za svoji válečnou činnost obdržel celou řadu vysokých vyznamenání, a nejen československých, ale i francouzských a britských. Francouzské obdržel Croix de Guerre, to je válečný kříž, za tu svou bojovou činnost bitvy o Francii a za to svoje zranění v leteckém boji 31. března 40. Obdržel také československý válečný kříž vícekrát, československou medaili za chrabrost, československou vojenskou pamětní medaili se štítky F a VB, také obdržel československou medaili za zásluhy první třídy, obdržel také několik britských kampaňových vyznamenání, War Medal, Defense Medal a úplně nejcennější vlastně je 39-45 Star. To je poměrně běžná medaile, ale on na ní měl The Battle of Britain clasp, takovou tu sponu bitvy o Británii. Velmi vzácně udělované ocenění. Dostávali ho jenom přímí účastníci bitvy o Británii z řad stíhacích pilotů, kteří v době od 10. července 1940 do 31. října 1940 podnikli v rámci obrany britských ostrovů alespoň jeden bojový let. Do tohodle toho se vešlo 89 československých stíhačů, mezi nimi i Bedřich Dvořák. Opravdového, to znamená i morálního ocenění se Bedřichovi Dvořákovi a mnoha dalším jeho spolubojovníkům ze západní fronty dostalo až po listopadových letech. Bohužel v jeho případě in memoriam byl rehabilitován a ke dní 1. června 1991 byl in memoriam povýšen na plukovníka.
1: V roce 2012 byl v rodném Chotinově odhalen Bedřichu Dvořákovi pomník a v roce 2016 mu byl udělen ministrem obrany České republiky kříž obrany státu in memoriam.
2: Slyšeli jste příběh pilota britského královského letectva Bedřicha Dvořáka. Jednoho ze tří Čechoslováků, kterým se podařilo utéct tunelem ze saganského zajateckého tábora. A ze dvou Čechoslováků, kteří tento útěk přežili a dočkali se konce války ve vězení v Koldic. Po komunistickém puči zůstal Bedřich Dvořák v Československu. Pilotní kabinu vyměnil za kabinu bagru, služební byt za suterénní místnost bez příslušenství. Dožil v osamění a téměř úplném zapomnění. Jen STB na něho nezapomněla. Protože ten, který neměl strach z nebe ani z hlubin, byl pro lidově demokratickou společnost nebezpečným až do samého konce.

0: pořadu zazněly vzpomínky pilota RAF Petra Uruby, které uchovává paměť národa, a pardubického lékaře Josefa Tomáše. Slyšeli jste také badatele Vladislava Severina, historika Jiřího Rajlicha a archiváře Oldřicha Pakostu. Historické postavy stvárnili Milan Hein, Josef Pejchal, Jaroslav Pokorný, Jiří Zapletal, Aleš Křivánek a Martin Jung. Na výrobě spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgyně Terza Mičáková. Dvoudílný příběh královského pilota Bedřicha Dvořáka připravila Šárka Kuchtová.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
2: Nic nemáme, lidi, dejte rozum. Všechnu drůbež přece Němci odvezli.
3: Ježíš Maria.
2: Jo, hlad nás, milá paní, čeká, jen hlad.
4: Nevěřte mu, chce všechno začakrovat pod rukou. Viděla jsem, jak schovávali husy a kuřátka do ledničky.
5: Paničko, začátkem 40. let protektorátní rozhlas natočil a odvysílal desítky nacistických a antisemitských scének.
0: Humoristické skeče v době protektorátu, ve kterých měli hrát i velmi známí herci, iniciovalo v tehdejším rozhlase politické oddělení, připomíná historička Blanka Zubáková.
6: Pro Němce byl rozhlas nesmírně důležitý. Byly tady 4 rozhlasové stanice, 3 z toho v němčině.
5: V tehdy jediném živě vysílajícím médiu vzniká celá řada nových scének, které mají zesměšňovat zahraniční odboj, představitele západních i východních mocností nebo exilovou vládu.
7: Tak našli jsme negativ. Osobnost, která má teda představovat Edvarda Beneše,
0: popisuje archivář Českého rozhlasu Miloslav Novák.
7: Edvard Beneš byl nejenom v těch skečích parodován jako takový skrček, který se pozná tím, že mluví tím nosovým tónem. Ta parodizace a imitace měla být co nejvěrnější.
8: Pro pána, to není možný, ta podoba. Kdo vlastně račte?
9: Jste překvapen, příteli, není-liž pravda. Jsem ten, jenž je očekáván. Doktor Edvard Beneš, samozřejmě inkognito.
6: Jedním z těch nejhlavnějších představitelů, kteří se na těch skečích podíleli nebo kteří je připravovali, tak byl novinář Josef Opluštil, který vlastně je i autorem toho nejznámějšího skeče Hvězdy nad Baltimore, který asi zná u nás každý. A to je vlastně ten jediný skeč, ve kterém hrál Vlasta Burian a který mu po válce tak říkají zlomil vlas.
0: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
5: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má nejméně 750 obětí. Island v referendu odmítl obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Fotbalisté Sparty a Slávie se utkají v prvním ligovém derby v sezóně. Nehoda komplikuje dopravu v Mohelnici a bude polojasno až oblačno jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 28 stupňů na jižní Moravě bude kolem 30. Je neděle 30. srpna, začínají hlavní zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Nepálci v zasažené oblasti stále doufají, že se podaří najít jejich živé příbuzné. Záchranné akce pokračují v Nepálu i v čínském Tibetu. Ničivá povodeň se oblastí přehnala ve středu. Obětí je na 750, převážně na nepálské straně. Pohřešovaných jsou tisíce.
10: Pozornost se teď upírá na další tunel, který před časem zbudovali dělníci a konstruktéři na hydroenergetickém díle na řece Trišulí. Podle záchranářů by se hluboko v jeho útrobách mohlo skrývat až 300 lidí, kteří tam utekli před záplavovou vlnou. Právě o životy stovek dělníků na budovaných vodních elektrárnách v horách panují největší obavy. Na momentálně nejobávanější nepálské řece Trišulí sice opadává voda, přesto dnes ráno strhla další most a použitelných stabilních mostů, bezpečných pro dopravu, podle místních lidí rychle ubývá. Z nepálského okresu Nuvakot, David Jakš, Radiožurnál.
0: Islanďané v referendu odmítli návrh na obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Ústřední volební komise už oznámila konečné výsledky. Proti dalšímu jednání s Bruselem bylo necelých 53% hlasujících. Volební účast při referendu přesáhla 82%.
3: Obnovení přístupových rozhovorů odmítly všechny volební obvody kromě dvou, které zahrnují hlavní město Reykjavík. Ty jsou sice největší, počet hlasujících ale zbytek regionu nepřevážil. Referendum není závazné, kabinet premiérky Kristrún Frosta-Dóttirové ale už dříve uvedl, že bude závěry respektovat a neobnoví v takovém případě 13 let zmražená přístupová jednání s Evropskou unií. Bez nich se Island nemůže stát členem 27. Dál ale zůstává součástí schengenského nebo evropského hospodářského prostoru. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
11: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách. Potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
12: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
13: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
12: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
14: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
12: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu na Primě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Radiožurnál.
11: Do jezera Most se chystá ponořit několik desítek potápěčů. Dobrovolníci přijeli pátrat po 19-letém chlapci, kterého pohřešují od 4. srpna. Kvůli silnému větru se na paddleboardu nemohl dostat ke břehu a od té doby je nezvěstný. U jezera Most je reportérka Jana Vitásková.
15: První potápěči se každou chvíli ponoří. Povinný je ponor ve dvojicích, stejně jako bojka pro každého potápěče. Jejich výstroj váží až 60 kg a pod vodou dnes budou 60 minut. Přijelo celkem 90 potápěčů z různých míst republiky. Do vody jich jde 60. Ostatní s dalšími dobrovolníky prohledávají břeh. Provoz hlavní pláže, dobrovolnická pátrací akce neovlivní. Na místě je záchranka, strážníci a na kontroly jezdí policejní hlídka. Případný nález těla musí potápěči hlásit na linku 158. Od jezera Most Jana Vitásková, Radiožurnál.
11: Stovky policistů budou v ulicích hlavního města dohlížet na průběh fotbalového derby pražských S. Utkání Sparty a Slávie vnímají bezpečnostní složky jako rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohráli. Zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu. Na skupiny příznivců obou týmů budou proto dnes dohlížet psovodi, policisté na koních, antikonfliktní tým a další policejní jednotky. Omezená bude i doprava, říká mluvčí policie Jan Daněk.
16: Dopravní omezení se budou týkat hlavně pochodu příznivců hostů, který vyrazí přibližně v 17.30 od Národního divadla a povede až k Letenskému stadionu. Tedy po celé trase budeme předpokládat, že vzniknou dopravní komplikace, a to i na straně městské hromadné dopravy.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
11: Státní památky dnes návštěvníkům nabízejí vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků, klášterů a dalších objektů. V Královéhradeckém kraji se to týká například zámků v Náchodě, Opočně nebo Ratibořicích. Tam je i reportér Václav Plecháček.
17: Tady začala první prohlídka v 10 dopoledne, poslední v 17 hodin. Lidé si zdarma můžou prohlídnout celý zámek, stráví něm asi 50 minut. Kapacity prohlídek zdarma jsou ale naplněné bez předchozí rezervace, tak lidé mají smůlu. A ti, kteří lístky nemají a přichází, tak musí odejít s nepořízenou. Tady v Ratibořicích ale mají v uvozovkách tu výhodu, že můžou bez omezení projít alespoň okolí. K vidění je třeba Viktorčin splav nebo Rudrův mlýn. Z Náchodska Václav Plecháček, Radiožurnál.
11: Do vesmíru poletí dalekohled Nancy Grace Romanové. Start z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě je v plánu nejdříve ve 13 hodin 26 minut českého času. Stanoviště dalekohledu bude asi 1,5 kilometru od Země.
18: Tématem toho dalekohledu jsou objekty, které jsou rozloženy v celém vesmíru. Budeme z toho konstruovat takové ty vesmírné záhady, jako je temná energie, temná hmota, právě protože budeme sledovat jejich rozložení na velké ploše.
19: Vysvětluje Soňa Eilerová z Astronomického ústavu Akademie věd. Nová observatoř bude doplňovat dosavadní Hubbleův a Webův kosmický dalekohled, říká ve videu NASA projektová vědkyně Julie McEnaryová. Webův teleskop vidí do hloubky, dalekohled Nancy Romanové se dívá ze široka. Pojmenovaný je po americké vědkyni, která mimo jiné stála u zrodu kosmických dalekohledů. Martin Srb, Radiožurnál.
20: Fotbalisty Sparty a Slávie čeká první derby v nové ligové sezóně. Tým z Letné, který bude domácí v tabulce, ztrácí na Telex Edenu 2 body. Derby se letos hraje oproti minulým sezónám nezvykle brzy. Mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
21: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil, vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezónu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit.
20: Ligové derby mezi Spartou a Slávií začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Už v 17 hodin začnou zápasy Plzeň Slovácko a Teplice Jablonec. Program nejvyšší soutěže začne v 15 hodin soubojem Liberec Hradec Králové. A Matěj Lukeš je mistrem světa v moderním pětiboji, druhým v české historii. Zlato získal na šampionátu v Číně a potvrdil tak pozici jedničky v mezinárodním žebříčku.
22: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Mohelnici. Na dálnici D1 se rozjíždějí kolony v Brně směrem na Prahu. Na kilometru 187 blokovala jeden pruh, dvě auta po nehodě už jsou na straně a fronta se rozjíždí směr Praha. Vydržte. Na silnici 35 v Mohelnici komplikuje dopravu nehoda. Dvě auta se srazila na výjezdu z Mohelnice směr Moravská Třebová. Jsou tam kolony z obou stran a ucpaná je i silnice z Křemačova.

0: 53.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty odpoledne 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude o něco tepleji, tam naměříme kolem 30. Na horách dnes většinou kolem 20 stupňů. A taky zítra má být většinou polojasno až oblačno a teploty zůstanou na hodnotách kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
2: Jaké pomůcky musí rodiče hradit při nástupu dětí do školy? Proč islandští voliči v referendu odmítli návrh na obnovení jednání o vstupu do Evropské unie? A jak se policie připravuje na dnešní fotbalové derby dvou pražských S? Návrat dětí do školy znamená pro rodiče každý rok extra nákupy a platby. Výdaje spojené se začátkem školního roku očekávají české domácnosti nejčastěji v rozmezí mezi 2 a 6 tisíci korunami. Tyto náklady, podle průzkumu agentury Ipsos, dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor, pokud nějaké mají. Podle českého práva je přitom základní školství v rámci povinné školní docházky bezplatné. Co tedy rodiče musí a nemusí hradit? Budeme o tom mluvit s analytičkou společnosti Eduin Nikolou Šrámkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Škola většinou každý rok přijde se seznamem školních pomůcek, které má dítě mít. Znamená to, že rodič musí všechny automaticky pořídit?
3: Určitě automaticky ne, jen bych na začátek chtěla zdůraznit, že je potřeba rozlišovat mezi běžným osobním vybavením žáka a tím, co je součástí té samotné výuky. Ono už ústavní soud v minulosti uvedl, že na rodičích mohou zůstat náklady například na aktovku, penál, psací potřeby, přezůvky nebo oblečení a tělocvik. Škola tedy může chtít, aby žák měl tyto běžné osobní školní potřeby, ale neexistuje nějaký zákonný seznam, podle kterého by škola mohla rodiči jednoduše říct nebo nařídit nějaký nákup libovolné položky nebo konkrétní značky. To jsou tedy ale věci, které pořizují zpravidla jako rodiče. Jiná situace nastává u učebních materiálů, které jsou povinnou součástí té výuky, které si pro tu povinnou výuku volí samotná škola. Učebnice a učební texty se schvalovací doložkou ministerstva školství musí dle zákona dostávat všichni žáci základních škol zdarma. Ministerstvo školství dokonce jako vysloveně uvedlo, že platbou rodičů nelze podmiňovat nic, co je součástí povinné výuky. A co se týče ještě prvňáčku, tak já bych jenom připomněla, že ti mají ze zákona dostávat zdarma základní školní potřeby v hodnotě 500 korun za školní rok. Není to ale příspěvek pro rodiče, ale tyto pomůcky poskytuje škola. Tak doporučuji rodičům třeba někdy vyčkat, než jim škola třeba napíše, jaké pomůcky jim už jako zajistí, aby to zbytečně třeba nedvojili. No.
2: Takhle to zní přehledně, srozumitelně a logicky, ale možná je to trošku složitější. Třeba školy zapůjčují dětem učebnice, ale často se stává, že pracují s takzvanými pracovními sešity, do kterých se píše a kreslí. A ty už si děti musí pořídit sami a třeba v případě výuky cizích jazyků to nejsou úplně levné položky. Někdy stojí několik set korun. Neměly by být tyto pracovní sešity taky distribuovány školou, pokud jsou nutnou součástí výuky?
3: U pracovních sešitů je to potřeba rozlišovat, jestli patří mezi schválené učební texty, čili mají tu doložku od ministerstva školství, tudíž škola tam nemůže jejich zaplacení po rodičích nějak povinně vymáhat, stávají se tedy tou povinnou součástí výuky, ale u těch pracovních sešitů schvalovací doložky je ta situace trošku složitější, kdy škola ho používat může, ale pokud s ním žáci mají povinně a pravidelně s ním pracují, nemůže škola tu účast na výuce podmínit tím, že rodič sešit zaplatí. Jo, stejně bych se dívala na takový ten klasický příklad, dejte nám 500 korun na kopírování. Pokud škola pracovní listy si sama zvolila jako běžný prostředek výuky, tak se nemůže zachovat tak, že žák, jehož rodiče to nezaplatí, tak materiály nedostane. Škola to může zaplatit z ostatních neinvestičních nákladů a vlastně má se na tom domluvit se zřizovatelem školy.
2: Čili to platí i v případě těch základních pomůcek, jako jsou sešity, pracovní knihy, pokud je to dítě nemá, škola ho nemůže trestat, ale měla by mu je tedy zajistit?
3: Když se budeme bavit u těch běžných osobních potřeb, jak jsem na začátku vyjmenovávala třeba tu aktovku, tušku, pravítko a tak podobně, tak tam samozřejmě škola může legitimně očekávat, že žák bude mít. Nicméně jsou rodiny, které na to nemají dostatek finančních prostředků, tam by škola měla zjistit tu situaci rodiny

0: nabídnout nějakou dostupnou podporu. Ty možnosti tady pak jsou, té podpory.
1: Další položkou, kterou školy vyžadují, je příspěvek do třídního fondu. Z něj se hradí různé odměny, diplomy nebo i toaletní potřeby. A potom do fondu sdružení rodičů. To jsou sice dobrovolné příspěvky, ale jejich nezaplacením můžeme dětem připravit nepříjemné chvíle, kdy čelí často dotazům před celou třídou, proč rodiče ještě nezaplatili. Jak tedy nejlépe postupovat?
0: No, škola nemůže rodiči uložit povinnost zaplatit ani teda do toho spolku sdružení rodičů přátel školy nebo ho u něj vynucovat nějaký dar té škole. Obojí je vlastně dobrovolné, to sdružení rodičů přátel školy je zpravidla samostatný spolek. Občanský zákoník vysloveně uvádí, že nikdo nemůže být ani nucen k účasti ve spolku, tedy rodič nemůže být nucen stát se členem a vlastně platit ten příspěvek. Pokud se ale dobrovolně rozhodne se stát členem, tak je legitimní, že ten příspěvek vlastně zaplatí. Nicméně je vlastně dobré se ptát, na co ten příspěvek vlastně pak bude následně vyplácen. Jo? Jak už jste zmínil, opravdu za problematické považuji takovou tu praxi, kdy rodič dostane pouze zprávu typu do konce září nám zaplaťte 1000 korun na SRPŠ, aniž by bylo jasné, že jde o dobrovolný spolek, kdo je členem, na co ty peníze vlastně budou určeny. A no, tak takhle.
1: Pokud je rodina v těžké finanční situaci, existuje v případě školních pomůcek nějaká pomoc od státu?
0: Ano, existuje. Zmínila bych především dvě cesty. První je mimořádná okamžitá pomoc přes úřad práce. Ta může být poskytnutá rodině, která vzhledem ke svým příjmům nebo celkovým majetkovým poměrům nemá dostatek peněz na odvodněné náklady související se vzděláváním dítěte.
1: A promiňte, že abychom si to upřesnili, je to tady sociální dávka, která má se použít třeba i na ty školní pomůcky nebo kroužky?
0: Ano, ano. Ministerstvo právě práce a sociálních věcí vyloženě vlastně uvádí, že to dá použít na školní pomůcky, ale také třeba na školu v přírodě, nebo adaptační kurz, či kroužky, nebo lyžařský výcvik.
1: A jak velká je výše té pomoci?
0: To si teďka nejsem jistá, teďka z hlavy, to se omlouvám, ale je to vždycky posuzováno individuálně. Jo. Další možností je pak vlastně nově i přímo ve školách s vyšším zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, kde v rámci indexového financování mohou vybrané školy získat prostředky přímo na podporu konkrétních žáků. Jde třeba o pomůcky, které škola vlastně zakoupí a zpravidla žákové zapůjčí.
1: Nikola Šramková, analytička společnosti Eduin. Děkuju vám, nashledanou.
0: Taky děkuju, nashledanou.
1: Island v referendu odmítl obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Ze začátku až do čtvrt na šest našeho času byla většina sečtených hlasů pro obnovu rozhovorů. Poté se situace obrátila. Konečné výsledky se očekávají v průběhu dne. Už teď je ale výsledek jasný. Aktuálně je proti obnově 52,8% sečtených hlasů. Severská země, kde žije téměř 400 tisíc lidí, je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu i Schengenského prostoru, součástí Evropské unie ale není. V roce 2010 uprostřed finanční krize sice přístupová jednání Island zahájil, v roce 2013 ale po rychlém zotavení ekonomiky rozhovory pozastavil kvůli ostrému sporu se 27 ohledně rybolovných práv. V Reykjavíku je náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Postupně jste se zúčastnil povolebních párty obou táborů. Čím to, že se na obou stranách ještě v noci slavilo?
2: Ono, jak se to postupně přelévalo, na začátku to nejdřív vypadalo poměrně pozitivně pro tu stranu ne, která nechtěla obnovit ty rozhovory, pak se to přehouplo a vypadalo to docela dobře pro tu stranu ano, tak myslím si, že obě dvě strany si to chtěly taky tak nějak užít a celou dobu vlastně všichni říkali, pořád se to může přesunout na jednu nebo na druhou stranu, pořád víme, že to tak je, ale pořád bylo ještě co slavit.
1: Výsledek je tady zhruba půl na půl. Nerozdělí to ostrov, neprohlobí to ještě víc příkupy ve společnosti?
2: Myslím si, že zrovna tahle volba spíš naopak, protože tou volbou Islanďané to budou respektovat, i když ta půlka, která tedy prohrála šťastná rozhodně v tuhle chvíli není, tak se ta kapitola v podstatě uzavře. Dokud se něco nestane, tak na dlouhou dobu Islanďané nebudou znovu o Evropské unii uvažovat o přímém vstupu. tudíž ta debata ustane. Kdyby naopak se teď začalo jednat, 2 roky se jednalo, pak by bylo další referendum, tak z toho měli vlastně Islanďané největší strach. Část z nich mluvila, že kvůli tomu bude hlasovat proti, protože má strach, že se Island jako ostrov rozhádá, že to bude jejich takový Brexit, který rozdělí rodiny a že to paralyzuje celou vlastně společnost i celou vládu, která by 2 roky musela vyjednávat. Přece jenom Island je malý, těch úředníků není moc a porovnat všechno s evropskou legislativou zabere docela dost práce.
1: Co ještě, kromě toho, bylo ve hře? O čem se Islanďané v referendu rozhodovali? Přesně tedy, co hlavně zvažovali?
2: No, jednak tahle věc, potom samozřejmě rybolov a zemědělství. Islanci do toho nechce nechat kecat, abych tak řekl. Islanďané si bojovali za svoje rybolovná práva opravdu vlastně i násilím při trestčích válkách s Velkou Británií v 70. letech, takže ti si opravdu nechtějí do těch vod nikoho pustit a vlastně ten rybářský průmysl, který má opravdu velkou pozici, silnou pozici, vlastně v těch 70. letech byl schopen vymáhat na vládě, aby hrozila vystoupením z NATO, na které jsou všichni Islanďané velmi hrdí, tak ta jednoznačně tady prosazovala to, aby se nikam nevstupovalo, aby se vůbec nic neskoušelo. Tak to je jedna věc. Naopak ti, co jsou pro, tak ti by hodně rádi viděli euro a část podnikatelů by taky ráda viděla euro, protože islandská koruna je hodně měna, která je malá, která mění kurz velmi rychle a způsobuje to tady inflaci, způsobuje to tady různé fluktuace na trhu, které znamenají, že úrokové sazby jsou na 8%, hypotéka stojí 10%, což je pro mladé lidi poměrně náročné zaplatit si potom bydlení, takže to byl takový velký argument pro.
1: A kde se vlastně nakonec, jak se ukázalo, rozhodlo? Mám pocit, že jenom Reykjavík hlasoval pro obnovení těch rozhovorů, ne?
2: No je to tak, to se trochu čekalo, záleželo potom na tom, jaké budou ty poměry, vlastně spíš asi záleželo na tom, kdo jak vyhnal svoje voliče hlasovat, ta účast byla poměrně slušná, ale myslím si, že spousta lidí hlasovala právě na základě tady té nejistoty, co bude během těch 2 let. Část lidí taky říkala, že nemá dost informací pro to, proč by měla hlasovat pro, tak si možná vybrali taky status quo. Je to tak, že ty regiony vesměs by asi byly proti, ale záleželo, jestli to bude 60-40 nebo 52-48.
1: No, proč by měli hlasovat pro, co by to Islandu přineslo členství v Evropské unii? Ve chvíli, kdy jsme řekli, že vlastně už jsou členy schengenského prostoru.
2: No to euro, bez členství v Evropské unii by euro nešlo a potom taky část lidí říkala, že vláda, protože Island je malý, tak není ochotná dělat některé velmi nepopulární kroky, protože je tak blízko lidem, že si to nemůže lidsky dovolit a že Evropská unie by je k tomu přiměla. A třetí věc, o které lidé, co chtěli hlasovat pro, hodně mluvili, tak je ta ochrana vlastně toho velkého prostoru, té velké Evropské unie, která je schopná vymáhat věci na velkých společnostech, která je schopná vyžadovat dodržování pravidel velké technologické firmy, což Island se svými 400 tisíci obyvateli nemůže, nemá šanci udělat. Tak v tomhle ohledu myslím, že ti zastánci pro viděli velkou výhodu.
1: Vy už jste řekl nebo připomenul ten počet obyvatel ostrova. Odhaduje se, že přibližně 50 tisíc jsou, tedy z těch 400 tisíc obyvatel jsou přistěhovalci a z nich bezkonkurenčně nejpočetnější jsou Poláci. Ti se mohli nebo nemohli referenda zúčastnit?
2: Záleží, jestli už mají i islandské občanství. Já jsem se díval na ta pravidla a hodně to tady lidi řeší. Jsou to nejenom Poláci, potkal jsem tady i Američany třeba, kteří utekli před Trumpem mimochodem. A je to tak, že musíte tady strávit 7 let, musíte tady platit, nemít tady dluhy, jsou tam různá pravidla, ale po těch 7 letech může člověk dostat občanství a pak už může hlasovat. A hodně lidí říkalo, kteří přišli třeba podpořit na nějakou tu volební párty, říkali, já ještě volit nemůžu, ale v tom příštím referendu, co bude za 2 roky, když doufali v to, že to tady vyhrají, tak už hlasovat budu moct, protože už tady budu těch 7 let, už dostanu to občanství.
1: Volební právo má něco málo přes 270 tisíc Islanďanů. Podle islandské televize odezvala svůj hlas 1/5 z nich už předem. Jak velká byla vlastně volební účast?
2: Ta volební účast byla podobná jako v posledních parlamentních volbách, okolo 80%, finální čísla ještě nejsou venku, ale hodně to porovnávali s těmi posledními parlamentními volbami a víceméně to vycházelo. ta předvolba rozhodně hrála roli i v tom, proč se to tak dlouho počítalo, protože ono je to trochu složitější, tam může člověk hlasovat vícekrát a ti úředníci musí porovnávat obálky, porovnávat, která je ta poslední, takže tam to zkomplikovalo docela situaci a těch hlasů bylo dost, byly jich desítky tisíc.
1: Co výsledek referenda znamená pro další vztahy Islandu a Evropské unie?
2: Myslím si, že vlastně žádnou velkou změnu. Myslím si, že Evropská unie je možná trochu zklamaná asi teď, protože doufala, že by Island mohl vstoupit. Islanďané, myslím, zůstávají na tom vztahu, v kterém jsou. To znamená, jim velmi vyhovují ty formáty, které zatím mají. Nechtějí to rozšiřovat zjevně dál, takže na tom to zůstane. A myslím si, že by se někdo s někým rozhádal, to bych minimálně na té islandské straně určitě nečekal.
1: Z Reykjavíku, zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Islandu, Jakub Lucký, děkuju vám. Naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta dnes ve 20 hodin na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slavii. Pražská S na sebe narazí poprvé od květnového nedohraného zápasu v Edenu. Část domácích fanoušků tehdy v nastavení za stavu 3-2 vtrhla na trávník, napadla několik hostujících hráčů a disciplinární komise následně zápas zkontumovala ve prospěch Sparty. Do bezpečnostních opatření se dnes zapojí stovky policistů. Na utkání se policie připravuje několik týdnů a vnímá ho jako rizikové. U telefonu je tiskový mluvčí krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Jan Daněk. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré poledne.
1: Jakým způsobem jste se na dnešní derby připravovali?
3: Připravujeme se na něj intenzivně již několik týdnů. Nejde totiž jen o běžné fotbalové utkání, je to utkání, kdy mezi příznivci týmu panuje velká rivalita již z minulosti. Vycházíme i z toho, co se stalo při posledním derby v Edenu, kdy fanoušci v závěru utkání vtrhli na hrací plochu a utkání bylo předčasně ukončeno a následně kontumováno. Proto se na dnešní utkání připravujeme. Ta rizikovost znamená vyšší počet policistů v ulicích, větší připravenost pořádkových jednotek, větší monitoring fanouškovských skupin, ale samozřejmě i dopravní omezení a připravenost rychle reagovat na případné narušení veřejného pořádku.
1: Zmínil jste dopravní omezení, jaká se tady chystají a od kdy?
3: Slavističtí fanoušci mají sraz okolo 17. hodiny u Národního divadla a okolo 17.30 avizovali, že vyrazí na oznámenou trasu. Ta trasa povede přes Smetanovo nábřeží a Křížovnickou ulici 17. listopadu Čechův most, pak vystoupají po schodech nahoru na Letenskou pláň, přes tu projdou na křižovatku ulic Milady Horákové a Korunovační, tedy Letenské náměstí, a tam budou Korunovační ulicí připravovat na stadion. My budeme pochod doprovázet a zároveň zajišťovat bezpečnost v jeho okolí, kdy počítáme s krátkodobým dopravním omezením, může se to dotknout i MHD. Začátek a konec zápasu bude taky spojený s dopravním omezením, a to v okolí stadionu na Spartě.
1: Jak budete tedy konkrétně zajišťovat pořádek v ulicích Prahy před a potom, tedy hlavně potom utkání?
3: Budou to stovky policistů, zapojí se do toho kolegové z pořádkové policie, samozřejmostí jsou kolegové ze speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky, ale nebudou tam chybět ani dopravní policisté, kriminalisté, kolegové z cizinecké policie, policisté sepsy na koních a především tam budou kolegové z antikonfliktního týmu, jejichž úkolem je předcházet případným konfliktům, aby ta situace vůbec neeskalovala. A nemohu taky opomenout kolegy z městské policie hlavního města Prahy, kteří nám budou pomáhat.
1: Sparta investovala do zajištění bezpečnosti dnešního derby 700 tisíc korun. Změnila se nějak spolupráce policie s kluby po těch násilnostech na Slavii?
3: Ano, změnila, ale není to tak, že by policie nyní převzala odpovědnost za bezpečnost na stadionu. Velmi důležitá je nová aktualizovaná dohoda mezi námi jako policií a FACHRem a LFO, která byla aktualizována v lednu letošního roku, která upřesňuje role jednotlivých subjektů, komunikaci, výměnu informací, úlohu SLO a profesionalizaci pořadatelské služby. Základní princip ale zůstává pořád stejný. Uvnitř stadionu je to primárně odpovědnost pořadatele a ve veřejném prostoru je to odpovědnost naše. Policie není stadionová pořadatelská služba, ale pokud se situace uvnitř stadionu přesáhne možnosti pořadatele nebo dojde k ohrožení života nebo závažnému narušení veřejného pořádku, tak policie může zasáhnout.
1: Jsem rád, že to říkáte, protože ono se proslýchá, že Spartani přímo počítají opět s použitím nelegálně propašované pyrotechniky na stadion, šíří se to na sítích. V takovém případě by to byl důvod, aby policie zasáhla přímo v areálu, je to tak?
3: Ne, automaticky to není důvod. Samotné použití pyrotechniky na tribuně neznamená, že půjdeme na tu tribunu zasahovat. Primárně je to věcí pořadatelské služby a porušení návštěvního řádu. My jako policie tento přestupek řešíme stotožněním toho, kdo tu pyrotechniku odpaloval, respektive používal, toho stotožníme díky většinou kamerovému systému na stadionu a ve spolupráci s pořadatelem. Pak je tento přestupek oznamován a člověk, který tu pyrotechniku používal, je podle zákona sankcionovaný.
1: A jenom velmi krátce, kdo rozhoduje tedy o tom okamžiku, jestli zasáhnete nebo ne? Je to čistě na požádání pořadatelů?
3: Musí být naplněna určité podmínky splněny, to znamená, musí být přerušený zápas, musí být žádost od pořadatele a potom bychom jako policie na ten stadion vstupovali v případě, že by ta pořadatelská služba tu situaci nezvládala, takže jsou striktně zákonem dané.
1: Rozumím, Jan Daněk, tiskový mluvčí krajského ředitelství policie Prahy.
3: Mějte se, naschledanou.
4: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. Krátké zprávy má Kateřina Couserysová.
5: Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v rozhovoru pro televizi Prima. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace vlády a prezidenta. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Státní památky dnes nabízí prohlídky zdarma. Návštěvníci si musí prohlídkový okruh rezervovat online. Většina míst už má plno. Podle Národního památkového ústavu je dnes potřeba na turisticky oblíbených místech počítat s větším vytížením, než je obvyklé. Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to tamní guvernér. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený. Sport. Fotbalisty Liberce opustila jedna z opor, záložník Ermin Mahmič, který v létě Bosnou a Hercegovinou startoval na mistrovství světa, přestoupil do tureckého Çorumu. O ženský titul si na turnaji v plážovém volejbale Pro Tour kategorie Futures v Brně zahrají nejvýše nasazené české páry. Do finále se dostali Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou a proti nim budou hrát Kylie Nušejfrová s Martinou Majksnenovou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 už Mejkalky a ucpaná silnice 35 v Mohelnici. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením už Mejkalky. Na 25. kilometru už v omezení se v pravém pruhu srazilo několik aut. Zatím bez policie, projíždí se pouze úzkým levým pruhem. A provoz už je na Prahu poměrně silný, kolona se tam rychle prodlužuje. Aktuálně se zdržíte okolo 15 minut. Na D1 kolony taky v Brně směrem do Prahy. Na kilometru 187 stojí dvě auta po nehodě, sice už na krajnici, i tak jsou tam fronty už z Brna od 194. kilometru a je to asi na 10 minut. Silnice 35 se ucpává na průjezdu Mohelnicí v obou směrech. Provoz tam brzdí nehoda na výjezdu z Mohelnice směr Svitavy. Kolony jsou tam kvůli tomu i ve směru z Křemačova. Ještě do západních Čech. Silnice 200 je na výjezdu z Horšovského Týna do Boru neprůjezdná. Auto tam narazilo do stromu, jeďte přes Polžice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dál bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě naměříme kolem 30 a na horách většinou 20. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Jak vypadá politika podle Martina Kuby? Jaké jsou ruské šance na výhru ve válce na Ukrajině? Co můžou změnit důležité regionální volby v Německu? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
6: Názory a argumenty.
4: Jmenování politiků do správních rad podniků s účastí státu má v Česku dlouhou tradici. Přesto ale nedávná nominace jihočeského hejtmana Martina Kuby do dozorčí rady Budějovického Budvaru vyvolala značnou pozornost. Proč? Nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
8: Pokud u významnější části společnosti narůstá nespokojenost se stavem politické scény, zákonitě se vyrojí strany nebo hnutí, které slibují změnu. Tak také jihočeský hejtman Martin Kuba, když založil hnutí Naše Česko, sliboval vůči vládě i vůči opozici jinou politiku. Tvrdil, že chce přivést konkrétní řešení v bydlení, ve sportu, ve školství, v důchodech a nechat veřejnost posoudit, jestli dávají smysl. Prý žádné modré z nebe a žádné sliby, které se vypaří den po volbách. Zatím s žádným konkrétním řešením, ani v bydlení, ani ve sportu, ani ve školství, ani v důchodech, hnutí Naše Česko nepřišlo. Naproti tomu teď o sobě dal Martin Kuba výrazně vědět, když se nechal dosadit do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Účast politiků ve statutárních orgánech státních podniků není v České republice nic mimořádného. Je to ale pro nové hnutí s nemalými ambicemi dělat jinou politiku ten správný začátek. Budějovický Budvar plní pro vládní politiky podobný účel jako jiné státní podniky. Jeho statutární orgány slouží nezřídka jako trafiky pro politiky, které třeba z nějakého důvodu ocenit. V dozorčí radě Budvaru dosud seděl bývalý volební manažer ODS Jan Kočí nebo člen TOP 09 Miroslav Nosek. Ti museli odejít a s Kubou do ní nově zasednou i dva politici vládních stran. Bývalý poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje za SPD Dan Chromec. Kubu jmenoval, údajně po vzájemné domluvě, ministr zemědělství Martin Šebestián, který ve vládě formálně zastupuje SPD, ale ve skutečnosti je Babišovým člověkem. Už jako ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu trval na tom, že se na organizaci nevztahuje zákon o střetu zájmů. Úřad tak společnostem z holdingu Agrofert vyplácel miliardy na dotacích. Tyto postupy později soudy i Evropská komise označily za nezákonné a stát by nyní měl vymáhat po Agrofertu až 7 miliard. Šebestián zároveň prosazuje zákon o předkupním právu při prodeji zemědělské půdy, který vyhovuje velkým agrokoncernům. Kuba se tedy zařadil mezi kandidáty na podporu vlády Andreje Babiše a jednoznačně prokázal, že se v zákulisních politických obchodech vyzná. Nakonec se o něm hovoří jako o přičinlivém učedníkovi Pavla Dlouhého z Hluboké nad Vltavou, kterého svého času Mirek Topolánek označil za kmotra. Mají-li být tyto ozvěny nejtemnějších tradic ODS onou slibovanou jinou politikou pro ty, kteří nejsou spokojeni se současnou politikou, jak stojí na stránkách hnutí Naše Česko, musí být voliči hodně zmateni. Naděje veřejnosti, spojené s každým novým hnutím, se v takových případech rychle obrátí do zklamání z poznání, že všichni politici jsou stejní, jako se to stalo u Věcí veřejných, nebo do značné míry už i u motoristů. Pokud se ptáme, proč česká veřejnost místo politické opozice volí opozici vůči politice, máme zde ukázkový příklad.
4: To byl publicista Jan Vávra. Když v lednu letošního roku premiér Andrej Babiš oznámil, že ruší odbor strategické komunikace, vysvětlil to tím, že jednoduše není potřebný. Odbor měl přitom na starosti posilování odolnosti společnosti, budování důvěry mezi státem a občany a ochranu veřejného prostoru před manipulací. Jak se teď projevují důsledky tohoto premiérova rozhodnutí, nad tím uvažuje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
9: Oblíbené rčení, že karma je zdarma, si ověřil na vlastní kůži Andrej Babiš. Jeho vláda zlikvidovala strategickou komunikaci, jak na úřadu vlády, tak na jednotlivých ministerstvech. A nyní běduje, že stát nedokázal rychle reagovat na dezinformační operaci zaměřenou proti němu. O co šlo? Kdo si rozšířil zprávu, že se Polsko chystá zabrat část území na Českém Těšínsku? Byla to profesionální práce. Zahrnovala falešný profil českého velvyslance ve Varšavě, falešné stránky Českého rozhlasu, návazné facebookové profily svolávající proti polskou demonstraci. Je tedy skoro jisté, že ten kdosi není nějaký Pepa z Depa, ale specialista, který má frčky, prostředky a tým. A že sídlí někde v Petrohradu. Česká reakce na útok byla zoufale pomalá. Babiš se o nebezpečné provokaci, která měla potenciál rozeštvat Čechy a Poláky, dozvěděl až z médií. A v obraně mu nezbylo, než využít repost z účtu polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, který sdílel obrázek populárních kreslených postaviček českého krtečka a polského psa Rexíka, jasně ukazující, že Polsko a Česko jsou přátelé. Babiš se nyní stěžuje, že ho české tajné služby včas neinformovaly, což jasně ukazuje, že událost nepovažuje za prkotinu a konečně si začíná uvědomovat, že dezinformace jsou součástí hybridní války, která se proti Západu vede. Zároveň je jeho stížnost ale z kategorie chucpe. Byl to on, kdo udělal vše proto, aby náš stát uprostřed informační války likvidací strategické komunikace státu odzbrojil. Kdo pak asi způsobil, že náčelník vydával tak zvrácené rozkazy, že ano? Součástí strategické komunikace je mimo jiné permanentní vyhodnocování hrozeb šířících se v kyberprostoru a reakce na ně, pokud možno v reálném čase, tak, aby narativ útočníka nezískal převahu. Přesně to udělali v tomto případě Poláci. Nejenže o hrozbě věděli a mohli tedy reagovat okamžitě. Ale ani aranžmá postaviček Krtečka a Rexíka, podávajících si ruce v srdíčkovém gestu na hranicích, si Sikorsky nevytvořil v mobilu během obědové pauzy. Byl to dokonalý expertní protitah, který působil nejen jasně, ale i jemně a úlevně. Rozeštvávači dostali psychologický šachmat. Přesně tohle je profesionální strategická komunikace státu, která se ale neudělá sama. Jsou na to potřeba experti, politická podpora a odpovídající zdroje. My nyní nemáme nic z toho. Samozřejmě je třeba připustit, že za minulé vlády Petra Fialy se strategická komunikace nedělala dobře. Mimo jiné proto, že byla zoufale podfinancovaná. Nejrůznější brožurky a komunikační kartičky pro zákonodárce tak byl jen pro smích. Ale přece, když se něco nedaří, neznamená to, že zbytečná je věc sama. Například, když má fotbalový tým mizernou obranu, tak majitele klubu také nenapadne, aby ji zrušil a hrál bez ní. Naopak, sežene lepší hráče. Babiš a spol to neudělali, obranu zrušili a teď se diví, že prohrávají. Jako ze světa fantasmagorie pak působí fakt, že místo toho, aby se okamžitě chytili za nos, likvidaci schopností zaměřených proti hybridním hrozbám vesele pokračují. Úřad vlády nyní prosazuje, aby v příštím období nemohly být evropské peníze použity na boj s dezinformacemi a na zvyšování společenské odolnosti. To už se nedá nazvat jinak než jako ideologická zaslepenost. Zatímco jiné státy NATO rychle budují kapacity, aby obstály v informační válce, český premiér si na úřadu vlády štědře platí poradkyni, která bojuje proti neexistujícímu deep state a pod líbivým krytím svobodou slova otevírá skutečnému nepříteli dveře. Z toho plyne krajně nepříjemný závěr. Informační útoky, kterým jsme ze strany Ruska vystaveni, budou nepochybně zintenzivňovat. Takže karma, kterou si usilovně buduje Babišova vláda, nakonec nedopadne jen na ni, ale na celou naši společnost.
10: Tolik komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Už dlouhou dobu se spekuluje o tom, jakou má několik let trvající ruská vojenská agrese proti Ukrajině ještě podporu mezi klíčovými aktéry ruské ekonomiky, třeba bankami. Díky hackerům unikla před časem na veřejnost analýza jedné z nich. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
11: Analytici největší ruské finanční instituce Sberbank oceňují šance na vítězství Ruska ve válce na Ukrajině na 7%. Takové titulky dala většina médií, která se seznámila s materiálem, který získala hackerská skupina Black Mirror. Rozeslal ho German Greff, šéf této instituce. Je to klasický korporátní dokument, který obsahuje 8 scénářů možného konce války na Ukrajině, včetně propočtu procentní pravděpodobnosti a časového rámce, kdyby k tomu mělo dojít. Dokument je z dubna letošního roku. Podle analytiků Sberbank je nejpravděpodobnějším scénářem zmrazení konfliktu spolu s uvolněním některých sankcí. Vychází z toho, že americký prezident bude tlačit na konec války, ideálně do listopadových voleb ve Spojených státech. Analytici dávají takovému scénáři pravděpodobnost 32%. O 10% pravděpodobností méně má podle nich scénář, který nazývají korejským. Tedy ukončení války bez mírové smlouvy, jako se to stalo po skončení bojů na korejském poloostrově v 50. letech minulého století. Tyto dva scénáře mají tedy dohromady více než 50%. Naopak možnost, že by Ukrajina zvítězila a osvobodila všechna svá okupovaná území, včetně Krymu, má v dokumentu jen 2% pravděpodobnosti. Podobně jako kompromisní scénář, při kterém by Rusko vrátilo část okupovaných území výměnou za uznání anexe Krymu a Donbasu. Pro takové scénáře by podle analytiků muselo dojít k výraznému oslabení pozice Vladimira Putina či dokonce k palácovému převratu. Což, jak sami autoři dokumentu přiznávají, je krajně nepravděpodobné vzhledem k vertikále moci, kterou Putin budoval čtvrtstoletí. Což je Achillova pata celé analýzy. O tom zdá a kdy Rusko bude ochotno jednat o míru, bude rozhodovat jeden jediný člověk a ten se jmenuje Vladimir Putin. Co jemu se honí v hlavě, to nevědí ani analytikové ze Sberbanku. Proto asi nejzajímavější část dokumentu nejsou scénáře, ale krátké shrnutí stavu ruské ekonomiky. Protože od počátku velké války je stále více ekonomických statistik neveřejných. Závěry analytiků Sberbanku jsou očekávané. Upozorňují na rostoucí deficit rozpočtu a vysoké úrokové sazby, které dusí ekonomiku. Píší o poklesu příjmů z ropy a plynu o 45%. Také o tom, že ukrajinské útoky vyřadily z provozu 15% kapacit ruských rafinérií. A to připomínám, že dokument vznikl v dubnu a od té doby se situace viru nezlepšila. Nejzajímavější jsou pasáže o obranném průmyslu, který se podle analytiků potýká s problémy a výroba munice v září loňského roku dokonce začala klesat. Chybí totiž kvalifikovaní pracovníci. Podle analýzy by jich totiž bylo potřeba až 400 tisíc. Ovšem na možný konec války zrovna tohle vliv mít nebude. Vladimir Putin zatím dává najevo, že vše pokračuje podle plánu a není třeba nic měnit. I když pravděpodobnost jeho plánu analytici Sberbank hodnotí 7%.
10: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
12: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Kurdské ozbrojené jednotky v Sýrii, stejně jako civilní instituce spravující severovýchod země, předali své pravomoci centrální vládě v Damašku. Skončil tím jeden významný pokus o kurdskou samosprávu, který chvílemi vypadal téměř jako samostatnost. Pro mnohé Kurdy je to hořký okamžik. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Syrští Kurdové za režimu Bašára Asada utlačovaní si vydobili autonomii během občanské války a upevnili si ji během vzestupu Islámského státu. Vypadalo to jako naplnění snu o téměř úplné nezávislosti. Jenže paradoxně po Asadově pádu a oslabení ISIS nastaly nové časy. Kurdská samospráva se ocitla pod tlakem nové vlády Ahmada Šary a po ozbrojených střetech s armádou letos v lednu se jí struktura téměř úplně zhroutila. Kurdové nedokázali udržet kontrolu nad ropnými vrty a hraničními přechody, uchovat si věrnost místních Arabů, kteří přešli na stranu vlády, a asi ani dostatečně moudře spravovat oblasti pod svou kontrolou. a teď bude jejich oblast znovu řízena z Damašku. Je příznačné, že sice oblast Hasaka, kde žije Kurdů nejvíc, bude spravovat kurdský guvernér, ale vybraný byl v metropoli. Jednotky kurdských SDF budou plně začleněny do armády a odevzdají jí zbraně. Snaha Ahmada Šary je logická. Části Sýrie byly nebo stále jsou v rukou jiných sil než je syrská vláda. Sever ovládají Turci, jih Izraelci a Drůzové, na severovýchodě do letošního ledna vládli Kurdové. Teď tedy Damašek udělal krok ke konsolidaci jednotného státu. Má v tom nejen podporu Turecka, které rozhodně žádnou kurdskou samosprávu nechce vidět, ale i Spojených států. Trump si Šaru oblíbil a velký podporovatel syrských Kurdů Lindsey Graham nedávno zemřel. Přichází i jiné zprávy o upevnění centra. Justice odsoudila už řadu představitelů starého režimu, USA odstranili Sýrii ze seznamu zemí podporujících teror, státy zálivu investují miliardy dolarů a v tomto týdnu jednal Šara s Putinem o osudu ruských základen v zemi. Všichni sázejí na dvě věci. Za prvé, že Ahmad Šara je skutečně vyléčený džihadista a za druhé, že bude schopen mít pod kontrolou všechny ty, kdo možná tak úplně vyléčeni nejsou. Tento vývoj bedlivě sledují i další skupiny, například Drůzové na opačné straně Sýrie. Celá věc má paradoxní aspekty. Pád kurdské samosprávy umožnil přechod arabských kmenů na stranu vlády. Arabové byli nespokojeni s tím, že Kurdové nedostatečně zohledňovali jejich zájmy. Jenže teď i tamní Arabové dávají najevo úplně stejnou nespokojenost, jen tentokrát s centralizovanou správou Damašku. Syrská vláda totiž opakuje stejný model jako Asad, Islámský stát i Kurdové, tedy že zaprvé neumožňují dostatečnou místní samosprávu, nanejvýš spolupracují s některým z vlivných místních kmenů. A za druhé nedělí se o zisky z prodeje ropy a plynu s obyvateli oblasti, kde se tyto komodity těží. Místní si všímají, že peníze jdou opět jen do Damašku, Alepa nebo na pobřeží. Případně jsou investovány jen do těžby. Například se tedy staví mosty pro export surovin, ale mosty přes Eufrat, které by používali obyvatelé změněných oblastí, zůstávají v rovině slibů. Tato oblast je důležitá nejen kvůli ropě a plynu, ale jako obilnice Sýrie. Nedávno pěstitelé pšenice protestovali proti nízké výkupní ceně a dosáhli částečné nápravy, totiž změny finanční náhrady, ale nikoli principu, podle kterého se o ceně rozhoduje jinde. Také skutečnosti, že vláda je ochotna ustupovat, ale ne dělit se o pravomoci. Ahmad Šara se v očích některých Syřanů stává dalším autokratem v řadě, který od menšin nebo obyvatel periferie přijímá jejich suroviny a produkty, ale ne jejich názory.
10: Dodává komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Největší členskou zemi Evropské unie, Německo, čekají během příštích několika dní důležité regionální volby. Ty by mohly výrazně proměnit tamní politickou scénu. Co všechno je v sázce a jaké to může mít dopady na celostátní politiku, nad tím se zamýšlí politoložka Kateřina Smejkalová, která působí v nadaci Friedricha Eberta.
14: Sousední Německo se během okurkové sezony příliš politicky neoddechlo a i nadcházející podzim se čeká na jedno velké zemětřesení. Připomeňme, že současná vláda křesťanských demokratů z CDU-CSU a demokratů sociálních z SPD pod vedením kancléře Friedricha Merce vzešla z předčasných voleb začátkem minulého roku jako určitá znouzectnost. Velké koalice jsou z principu nevděčné, ale jiná možnost nebyla. Ačkoliv si obě strany přece vzaly konstruktivní spolupráci ve hmatatelný prospěch země, aby tak konečně zastavili vzestup pravicově extremistické AfD, která se ve volbách umístila druhá, dosavadní bilance jejich vládnutí je nevalná. Historicky ojedinělý debakl, kdy si Friedrich Merz napoprvé nezvládl vyjednat většinu ani na své zvolení kancléřem, ostatně nesnáze již celkem výstižně předznamenal. Do vysloveně prekérní situace se Merz dostal letos v létě, kdy byl donucen rezignovat šéf poslaneckého klubu CDU Jens Spahn. Osudným se mu stalo, když spolu se svým manželem využili náhradního mateřství v zahraničí, zatímco jako politik se Spahn vždy stavil proti jeho legalizaci v Německu. Pohoršení z takového pokrytectví politik, který už přežil nejednu kontroverzi, neustál. Merz však příležitost polepšit si zbavením se vnitrostranického rivala a šikovného zákulisního hráče, o kterém se v posledních měsících tvrdilo, že je ve skutečnosti už mocnější než kancléř, neproměnil. Spolu s nahrazením Špána totiž rozjel rozsáhlejší personální rošádu, kterou si však dostatečně nepředjednal, takže skončila naprostým fiaskem. V rámci něhož se proti sobě poštval ve vlastní straně kde koho a místo mocenského posílení spíš respekt ztratil. Vře to ale i u sociálních demokratů, kde má stranická základna pocit, že se naplno potvrdily obavy z účasti na velké koalici, tedy že musí dělat příliš velké obsahové kompromisy a nezvládnou se dostatečně profilovat. Soudruhy a soudružky, jak si členové SPD říkají, nejvíc pálí restriktivní kroky vlády v oblasti azylu a migrace a také z jejich pohledu a sociální podoba důchodové reformy a změny v sociálním systému. Zejména se spolupředsedkyní strany a ministryní práce a sociálních věcí Berbl Bás, původně sekretářkou z hornického porůří, si přitom spojovaly zcela opačné naděje. Pod vedením obou vládních stran se tak opovážlivě třesou křesla. Intenzita kritiky, která z partají a poslaneckých klubů proniká do médií, je nebývale četná a masivní. Zdá se, že vše drží ještě jakž takž pohromadě kvůli trojím volbám do zemských parlamentů v září, a sice ve spolkových zemích Sasko-Anhaltsko, Mecklenbursko-Přední Pomořansko a Berlín. S největším napětím se čeká na výsledek těch prvé jmenovaných, první neděle v měsíci. V krajním případě, kdyby větší počet etablovaných stran vůbec nepřekročil 5% hranici, hrozí to mimo jiné i SPD, by extremisté mohli získat i absolutní většinu a sestavit jednobarevnou vládu. I při méně dramatickém výsledku by je nadále mohla udržet od moci jen mimořádně široká koalice, která by se neskládala snadno, CDU si prozatím zakazuje vládnout s levicovou Die Linke, což by zde ale bylo třeba, a nebyla příliš stabilní ani produktivní. Ať tak či tak, nezůstane to bez důsledků pro politický Berlín. Aktuálně není moc scénářů, které by vedení obou stran mohlo vydávat za úspěch a utišit tak současnou kritiku. Není tím pádem vyloučené, že budeme na podzim sledovat bezprecedentní zemětřesení na zemské úrovni s následnými otřesy ve vedení vládních stran, což by se nutně projevilo přinejmenším ve složení vlády, včetně postu samotného kancléře, ne-li rovnou v jejím pádu. Jedno je tak uprostřed veškeré nepřehlednosti situace jisté. U našich západních sousedů je dlouhé období obdivuhodné politické stability zřejmě definitivně u konce.
15: Míní politoložka z Friedrich Ebert Stiftung Kateřina Smejkalová. Mnoho let byl polský spisovatel Mariusz Czigieł neoficiálním ambasadorem české kultury a zejména literatury ve své vlasti. Jeho nakladatelství vydávalo nejenom velká jména české literatury, ale i ta méně známá. Po 12 letech ovšem Czigielovo nakladatelství končí. Podrobnosti dodává bývalý diplomat a politický komentátor Petr Janiška.
16: Většina posluchačů nejspíš zná jméno Mariusz Czigieł. Polský novinář a spisovatel, který píše hodně o Češích, o české mentalitě, českých dějinách. Jeho knihu Gotland, kde se na některých postavách české minulosti snaží podat svoji představu o specifičnosti naší povahy a historie, četl snad kdekdo. Nemáme v Polsku lepšího ambasadora české literatury. Nikdo nerozšířil v tak velkém měřítku a v tak zajímavých barvách obrázek Čechů jako on. U našich sousedů platí za Čechovila numer jeden, jak by se řeklo polsky, a proto nás musí zajímat jeho osud a jeho knihy. Czigieł je ovšem především vynikajícím polským autorem a velkým příznivcem a propagátorem reportáže. O různých polských tvářích, příbězích a tajemstvích jich napsal celou řadu. Léta se už živí na volné noze, vydělává si psaním a prodejem knih. Spolu založil také školu, kde vyučuje, jak psát dobrou reportáž. Vedle reportážní školy Czigieł spolu založil také nakladatelství pojmenované Dovody, tedy Důkazy. Vyšlo tam přes 100 skvělých reportáží. Jeho výběr českých autorů a titulů byl zcela subjektivní. Vesměs díla, která měl zvlášť rád. Nejrůznější žánry, nejrůznější jména, třeba i málo známá. Czigieł jim svým jménem ručil a otevřel cestu polskému čtenáři. Když je vybral on, musí to být dobrá literatura. Vydal tak řadu jmen třeba Kláru Vlasákovou, Ivanu Miškovou, Vlastimila Třešňáka, Otu Pavla, Jakuba Demla, z nejznámějších Josefa Škvoreckého nebo Karla Čapka a jeho továrnu na absolutno. Celá tahle edice měla nezvyklé, na první pohled rozpoznatelné obálky hýřící barvami, to všechno práce české malířky, spisovatelky a překladatelky Kateřiny Sidonové. Tohle všechno zní krásně, ale má to teď bohužel konec. Nakladatelství Dovody, unikátní podnik svého druhu, založený na srdcařích a lásce ke knížkám, přestává po 12 letech vydávat. Končí tím také jeho série českých autorů. Důvodem je marketing, reklama a distribuce, které vyžadují velké peníze a kdy není v silách malého nakladatele ovlivnit cestu knihy ke čtenáři. Z hlediska české literatury to je vážná rána, nicméně tím vydávání českých autorů v Polsku nekončí. Mají tam velmi dobrý zvuk, prakticky vše, co u nás vyjde zajímavého, se tam do 2 let přeloží. Opačně tomu bohužel zdaleka není. A někteří se dokonce specializují jen na české autory. Mariusz Cigieł bude nadále provozovat svoji školu reportáže a v centru Varšavy také velmi příjemné literární knihkupectví spojené s kavárnou nazvané Vřava světa, Vřeně švěta. Lepší titul pro reportážní žánr asi nejde vymyslet.
15: A slova bývalého diplomata Petra Janišky nás dovedla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
17: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
4: Radiožurnál je 13 hodin. A zprávy už má Kateřina Cousidisová.
5: Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Bleskové záplavy v Nepálu a Tibetu mají už 750 obětí. Debelkajak Špicar Havel získala na mistrovství světa bronz na 500. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona po nehodě na 25. kilometru. A bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami, teploty do 28 stupňů, na jižní Moravě kolem 30.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka financí Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce, bude ale pod 400 miliard korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu špatně.
18: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové, a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
5: Návrh rozpočtu musí v září projednat vláda, v říjnu se dostane do sněmovny. Počet potvrzených obětí středeční bleskové povodně v Nepálu stoupl na 750. Oznámil to tamní úřad pro zvládání katastrof. V zasažené oblasti pokračují náročné záchranné práce. Pohřešovaných jsou stále skoro 3000. Nepálská vláda odhaduje, že na obnovu oblasti bude potřeba v přepočtu asi 105 miliard korun. Zároveň už požádala o těžkou techniku a mezinárodní pomoc speciálních týmů na identifikaci obětí. Některá těla je po středečních záplavách velmi obtížné identifikovat. V Židlochovicích u Brna dnes dopoledne dělníci osadili novou lávku přes řeku Svratku. Lidé ji budou využívat od listopadu. Ocelová konstrukce měří 50 metrů a váží 72 tun. Na místo ji musel přesunout jeden z největších jeřábů. Díky mostu budou mít obyvatelé některých částí města rychlejší přístup k obchodnímu centru, říká nezávislý starosta Jan Vitula.
19: K tomu ještě navíc umožní do budoucna kompletní přepojení cyklostezky Brno-Vídeň přes Židlochovice tak, že bude možnost projet Židlochovicemi, aniž by se museli cyklisté někde potýkat s hustou automobilovou dopravou.
6: Sport.
20: Česko má na mistrovství světa v rychlostní kanoistice další medaili. Na pětistovce ji získal debelkajak Jakub Špicar a Daniel Havel na pětistovce, který byl bronzový. Dosud přitom česká dvojice brala na šampionátech třikrát čtvrté místo. Daniel Havel si cení hlavně dobrého finiše.
21: Naše klasika, kdo nás zná, tak takhle jezdíme přibližně vždycky ten průběh. Dneska to bylo už odjetý hodně v té trati, ale zas v druhé polovině tady jsou vlny, takže když mi tam přijedeme s tím naším finišem a máme ještě síly, ostatní jsou vytuhlí, tak se tam ty rozdíly dělají mnohem větší než normálně.
20: Kajakář Josef Dostal byl při obhajobě světového titulu na pětistovce čtvrtý. A dnes začíná poslední tenisový Grand Slam sezony. Na US Open se v první den představí pět Čechů, o kterých uslyšíte v pravidelných vstupech na této stanici. Jako první do dvouhry nastoupí Barbora Krejčíková proti Rachimovové z Uzbekistánu a Jiří Lehečka proti Španělovi Kareňovi. Doplní je Karolína Plíšková, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Šmejkalky a taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se začíná pomalu rozjíždět kolona před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 25 už nehodu došetřují mimo jízdní pruhy. Kolona je tam dlouhá, potrvá, než se celá rozhýbe. Teď se brzdí u motoristu na Háč na 30. kilometru. Pozor, pokud byste to chtěli objet, silnice 109 je u přestavlk neprůjezdná kvůli opravě. Další objížďka přes chodce Rady je ucpaná. Na dálnici D1 u Šmejkalky teď kolona i v opačném směru z Prahy do Brna. Na 24. a 5. kilometru v omezení stojí v zálivu dvě osobní auta. Zřejmě po nehodě lehce zasahují do pravého pruhu a kolona z Prahy je zatím do 10 minut. Na D1 čekejte silný provoz taky v Brně ve směru do Prahy a zdržíte se od sjezdu na Vídeňskou na 190. kilometr okolo 10 minut. No a v Brně pozor, je teď zavřená Jihlavská ulice mezi Ústředním hřbitovem a Vídeňskou ulicí. Podle našeho zpravodaje nehoda.
22: Je nahoře nějaká větší nehoda, jsou tam hasiči. Momentálně blokuje nájezd ze spodu auto policejní s majáčkama, tak ať se lidi vyhnou a objedou to ideálně po dálnici.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky anebo slabý déšť. Nejvyšší teploty do 28 stupňů na jižní Moravě i kolem 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Letním měsícům novináři říkávají okurková sezóna. Prostě čas zavařování okurek, kdy se nic moc neděje a není o čem informovat.
24: Tak tohle ale v létě roku 1996 určitě nehrozilo.
25: Bombovým atentátem či atentátem střelnou zbraní pohrozil české vládě neznámý pisatel.
23: Neznámého tehdy bylo víc.
26: Hraješ mnoho let tenis s tajvanskou raketou z firmy Prokenex a nevím, jakým způsobem se to tajvanský premiér dozvěděl.
24: Ale co to všechno bylo proti králi popu?
25: Už za dvě hodiny začne koncert Michaela Jacksona, který tak zahájí své letošní světové turné, pojmenované podle nejnovějšího alba History.
23: Červenec, srpen a září 1996 toho přinesly ještě mnohem víc.
24: A jak o tom tehdy informovalo rozhlasové zpravodajství, to si můžete poslechnout v příštích zhruba 20 minutách.
23: Pěkný poslech od mikrofonu přejí
24: Veronika Kindlová
23: a David Herto.
6: Archiv Plus.
23: A vezmeme to pěkně od začátku, zprávou z 1. července.
25: Bombovým atentátem či atentátem střelnou zbraní pohrozil české vládě neznámý pisatel v dopise, který byl doručen na místní oddělení policie v Praze na Malé Straně. Anonym chce své výhrušky splnit v případě, že funkce ministrů vnitra a spravedlnosti v nové české vládě opět zaujmou Jan Ruml a Jiří Novák. Dopis byl odeslán z pošty v Teplicích a podepsán pod ním je Klub za bezpečnost České republiky. Písemnost byla odeslána do kriminalistického ústavu, kde bude podrobena expertíze.
24: Jestli se podařilo pisatele odhalit, tak to už jsme se v ozvěnách dne, tedy tehdejších zpravodajských relacích, ze kterých pro náš pořad čerpáme inspiraci, to už jsme se nedozvěděli.
23: Ale pojďme se zastavit u té nové vlády, jejíž složení leželo vyděračům tolik na srdci. Kdo poslouchal náš předchozí pořad věnovaný jaru roku 1996, ten ví, že v červnu toho roku proběhly parlamentní volby.
24: Vyhrála je do té doby vládnoucí ODS, ovšem byla to, jak by řekl její tehdejší předseda Václav Klaus, tak trochu nevýhra. Volební výsledek měla ODSka sice téměř stejný jako o 4 roky dříve.
23: To znamená něco přes 29%.
24: Je to tak, ale kvůli jinému počtu stran ve sněmovně a pravidlům přepočtu ztratila 8 mandátů. Její dosavadní vládní koaliční partneři, tedy Lidovci a ODA,
23: tedy Občanská demokratická aliance,
24: díky, si ve volbách oproti předešlým volbám dokonce trochu polepšili, ale dohromady tyto 3 strany nezískaly tolik poslanců, aby měli ve sněmovně většinu. Měli jen 99 křesel.
23: Zbytek, to znamená 101 hlasů, si rozdělili 3 strany. Druhá nejúspěšnější ve volbách, sociální demokracie, kterou od vítězné ODS dělila jen 3%. Potom

0: pochopíte.
1: Dokonce jsme toho názoru, že například u cikánské populace by tato věková hranice měla být snížena už o 10 let. My bychom totiž rádi předešli tomu, aby se celková situace v této zemi vyhrotila. Mezi občany dneska totiž už názory na cikánskou populaci dospěly do takového stádia, že jsem slyšel, cituji, cikáni by měli být trestně odpovědní už od narození, protože prakticky to už je jejich největší zločin.
2: Demokratické strany tehdy s populisty zvlášť takto rasistickými prostě spolupracovat nechtěly. V úvahu nepřicházela ani velká koalice liberálně konzervativních stran, tedy ODS, ODA a lidovců se sociálními demokraty. Václav Klaus a předseda sociální demokracie Miloš Zeman tehdy platili za nesmířitelné soupeře a pro jejich voliče by spolupráce byla těžko zkousnutelná. Veroniko, já jsem se ještě díval na výsledky zpětně po letech, na výsledky těch voleb, na přesná čísla. Tak tipneš si, kolik lidí hlasovalo pro Miroslava Sládka? Napadne tě nějaké číslo?
3: Já si pamatuju, že tam to bylo nějaká kolem 8%, že dostal. Nedokážu to teda převést na lidi.
2: 485 tisíc 72 hlasů. Čili 500 000 lidí hlasovalo pro Miroslava Sládka.
3: To není málo. Sociální demokraté se v té situaci, kterou jsme teďka popsali, uvolili, že umožní vznik menšinové vlády ODS, ODA a lidovců, a to výměnou za křeslo předsedy sněmovny pro Miloše Zemana a ještě za další funkce ve sněmovně. Zeman byl pak skutečně zvolen do čela sněmovny, ale potom začal koalici tak trochu napínat a žádat všelijaké další ústupky.
4: Jestliže sociální demokracie vědoma si své odpovědnosti za stabilitu tohoto státu byla nakloněna nikoli podporovat, ale alespoň tolerovat současnou navrhovanou vládu, za současné situace nelze vyloučit, že předsednictvo České strany sociálně demokratické a její poslanecký klub se rozhodnou pro vyslovení nedůvěry této vládě.
2: Socialisté si vymiňovali, že chtějí dopředu vidět prohlášení vlády a žádali, aby v něm nebyla zmínka o církevních restitucích a dalších záležitostech, které pro ně byly problematické. Prohlášení vlády je prý jen projev a žádný závazný dokument a sociálním demokratům do něj nic není.
5: Lidé by spolu měli mluvit. A pokud někdo mluvit odmítá, tak tím podle mého názoru prozrazuje jenom svoji vlastní vnitřní nejistotu.
3: No, nakonec všechno dobře dopadlo a 23. července 1996 dostala vláda v čele s Václavem Klausem důvěru. Sociální demokraté to umožnili tak, že při hlasování odešli ze sněmovny. A po tomto vysilujícím politickém okénku si dáme něco letního osvěžení roku 1996. Los del Rio a Macarena.

0: Člověk si ať říká, jak je možné, že když muzika byla tak veselá, tak politika byla taková zvláštní. Na vydechnutí tedy červencová interpelace Miroslava Sládka na Václava Klause. To se dozvíte pěkné věci.
1: V minulém majetkovém přiznání vykázal dar od premiéra Tchajvanu tenisovou raketu za 2000 korun. Přijetí tak laciného daru při dnešních cenách tenisových raket nás staví do role velmi podivné. Vypadá to totiž, jako kdyby si premiér Tchajvanu myslel, že Česká republika to jsou nějací domorodci z nitra žhavé Afriky, kterým stačí zrcátko nebo korálky na to, aby bylo možné s nimi navázat přátelské styky.
2: Hraji již mnoho let tenis s tajvanskou raketou z firmy Prokenex a nevím, jakým způsobem se to tajvanský premiér dozvěděl, že hraju právě s tou jejich tajvanskou raketou, tak jako vtípek mi věnoval tuto raketu. A protože jsem očekával šťouravé dotazy našich republikánů, tak jsem to samozřejmě do toho oznámení mého majetkového vložil a čekal jsem, kdo se na tuto udičku chytí. Jsem rád, že to byl pan poslanec Sládek.
1: Já bych rád znal tedy odpověď na otázku, zda jste podhodnotil tedy tu tenisovou raketu, a nebo zda vás...

0: Premiér Tajvanu podvedl a daroval vám nějaký rákosový suvenýr.
1: Zajímavá věc, dobré vztahy s Tchajvanem udržoval už Václav Klaus. Kdo
2: už
1: by to byl
2: Václav
1: řekl?
2: Klaus. Mm-hmm. Pojďme teď dál. Červenec 1996, to nebyly jenom tahanice kolem vyslovení důvěry vládě, jak jsme o nich mluvili, to byl také filmový festival v Karlových Varech. Na jeho 31. ročník přijela například Upi Goldberg, Pierre Richard, Gregory Peck nebo Alan Alda.
3: Dobrý den. Je to pro mě velké potěšení. Být tady v Karlových Varech na filmovém festivalu. Máte otázky? Mluvím moc dobře česky, ale nerozumím nic.
1: Tak to je roztomilý. Pamatuješ si, co jsi dělal v létě 96?
2: No já jsem si hlavně koupil poprvé telefon mobilní, protože jsem čekal 2 roky na zavedení pevné linky, takže jsem si musel jít koupit jeden z prvních mobilních telefonů za strašné peníze. Ale když jsme byli u těch kin, mě tam zaujalo. Já jsem si zpětně prolistoval noviny a programy kin a zajímavé je, že tam... Nejen to, že třeba na 10 amerických připadal jeden český v těch kinech, to je možná tak i teď, nevím, ale zaujalo mě, jak ta doba se proměnila, dneska se chodí na premiéry a tenkrát se v kinech běžně hrály 1, 2, ale i 5 let staré filmy. Tak to bylo léto 96 pro mě.
1: Já si tady z léta 96 pamatuju, že jsme se byli s rodiči podívat ve Varech na festival. Alana Aldu jsme tam teda neviděli. Pak jsem byla určitě na vandru s kamarádkou a tak dál. Ale zaujal mě ten tvůj mobilní telefon, protože myslím si, že právě v roce 96 jsem poprvé viděla nějakého člověka, jak na veřejnosti telefonuje z mobilu. A bylo to v restauraci, byli jsme s mamkou na obědě. A hrozně jsme se smáli tomu, že někdo je prostě takový trouba, že telefonuje v restauraci. Všem jsme to vykládali. Dneska běžná věc. Tak a jdeme dál. Na přelomu července a srpna se konaly letní olympijské hry v americké Atlantě. Naše výprava tam uspěla. Přivezli jsme 11 medailí, z toho 4 zlaté a skončili jsme v hodnocení národů jako 17, což není špatné. Ovšem, jinak se na olympiádu v Atlantě nevzpomíná v dobrém, možná si to budete pamatovat. Kdo si to nepamatuje, poslechněte si komentář sportovního redaktora Miroslava Augustína.
4: Morovou ránu letošní olympiádě pak zasadil nesmyslný pumový útok v noci 27. července. Po druhé v historii musely být vlajky staženy na půl žerdi na počest mrtvých účastníků her, což zarmucuje víc než zpřísněná až do krajnosti vedená bezpečnostní opatření, mnohdy hraničící s omezováním osobní svobody člověka. Hry se změnily v policejní cvičení, kdy jste se na sportovištích a v jejich blízkosti mohli pohybovat pouze v přesně vymezených koridorech, ostře sledováni tisíci policisty a tajnými agenty. Atlanta jako organizátor tak významné události, nebereme-li v potaz komerční stránku, propadla.
2: Já doplním, že jednu ženu zabila střepina a jeden muž zemřel na srdeční selhání způsobené šokem po výbuchu. Dalších 100 lidí bylo zraněno. Pachatel byl dopaden později, šlo o ultrakonzervativního katolického extremistu a za svůj čin dostal doživotní trest. Tak teď by to chtělo asi něco veselějšího. V srpnu 11.
1: Tak to mám mimochodem narozeniny.
2: Tak dodatečně blahopřejeme. Mm-hmm. Přijel do Prahy Arnold Schwarzenegger.
5: Máte správnou náladu? To je ono, tak si ji udržte. Zkuste, když tak přišlo.
6: Několik set převážně mladších Pražanů se odpoledne tísnilo na příkopech, aby alespoň na chvíli spatřili legendárního 49-letého herce. Dával si na čas a tak se o zábavu starali společnými silami herec Martin Dejdar a pražský primátor Jan Koukal. Ten navíc přichystal pár dárků, starobylý meč a 2 knížky. Chvíli na to se už Arnold Schwarzenegger objevil. Na rozdíl od většiny filmů, tentokrát se usmíval.
7: Welcome to my official inspection tour here to Prague.
8: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Mezi srpnovými zprávami jsme našli jednu z dnešního pohledu docela zajímavou věc. Po volbách, které se stranám od středu napravo nepodařilo vyhrát, se pochopitelně rozpoutala debata, kde se stala chyba a jakou strategii zvolit v nadcházejících historicky prvních volbách do Senátu.
9: ODS původně nabídla oběma koaličním stranám při volbách do Senátu spolupráci s tím, že by později mohla přerůst v integraci do jediné pravicové strany. ODA a KDU-ČSL tuto nabídku odmítly.
2: Na konci srpna Václav Klaus ve svém tradičním úterním rozhovoru pro Český rozhlas potvrdil, že sloučení s Občanskou demokratickou aliancí by si opravdu představit uměl a že by pak volební zisk mohl být mnohem výraznější.
10: Kdyby se nějaké takovéto sjednocení podařilo, kdyby se opravdu vyčistilo politické spektrum, zůstalo by tam těch pět stran se zřetelně odlišnými ideovými postoji, pak si také dovedu představit, že by to mohlo být 40%.
1: Tady je zajímavé jednak to, co Václav Klaus říká, nebo co tehdy říkal, a pak je také zajímavé to, kde to říkal. Pravidelní posluchači tady té naší vzpomínací série to vědí, ale premiér vlády měl tehdy v 90. letech každé úterý ve vysílání Českého rozhlasu takový rozhovor pravidelný, který vlastně s Václavem Klausem i skončil. Zajímavá věc, která už mnoho let není.
2: No, byla to taková doba, kdy myslím, že ten rozhlas se snažil jakoby přibližovat tu politiku lidem a že se zdálo, že tohle by byla jedna z těch možných cest, aby jakoby premiér vysvětloval. Ten rok 96 je zajímavý i tím, a my jsme to zmínili, že se chystaly senátní volby. Já si vzpomínám, že tehdy, co by zpravodaj Českého rozhlasu Ústí nad Labem, jsem měl na starosti Žatecko-Lounsko a tam kandidovala do Senátu Helena Růžičková, což bylo velké překvapení, kandidovala za komunistickou stranu. A dokonce si také vzpomínám, že na akcích vybírala 10 korunu za podpis, kdo chtěl něco podepsat. Trošku se kolem toho vedla taková zvláštní debata, proč se vybírá 10 koruna, a ona nakonec říkala, že podporuje nějaký dětský domov na Slovensku, což byla
1: pravda. Ano, Slovníčata se jmenovala, já si to pamatuju.
2: Ano. Ale protože na začátku nikde jako verbálně to nebylo deklarováno, tady se vybírá na dětský domov, tak ta 10 koruna za podpis, to bylo tehdy takové zajímavé, takové překvapení trochu.
1: Já mám na kandidaturu Heleny Růžičkové do Senátu takovou vzpomínku. Pamatuju si, že její fanoušci, nebo mnoho jejich fanoušků, jí to mělo za zlé, že kandiduje právě za komunisty. A ona pak vystupovala v nějakém televizním pořadu, diskuzním, kde kromě moderátora byli i diváci, kteří kladli otázky. A oni po ní chtěli vysvětlit, proč kandiduje zrovna za komunistickou stranu. A Heleně Růžičkové se to nějak moc nedařilo jim to vysvětlit. A pamatuju si, že ten pořad končil tím, že ona plakala, že to bylo velice takové dojemné. Přestože se musím přiznat, i já jsem patřila k fanouškům, kteří nechápali, proč kandiduje právě za tuhle stranu. Mimochodem, dostala se do toho?
2: Nedostala se ani do druhého kola, a to druhé kolo, to jí uteklo možná o nějakých 150-200 hlasů, pokud si dobře vzpomínám. A já jsem chtěl říct ještě jednu věc, to je prostě zajímavá generace, herečka Helena Růžičková, ona je ročník 1936, a tak ještě řeknu dvě jména. Ročník 1936, Václav Havel a Pavel Landovský, třeba.

0: Krásný hlas, to mi musíš vysvětlit, kdo to zpívá, co to hrajeme a proč?
1: To je Tracy Chapman, písnička se jmenuje Give Me One Reason a hrajeme to proto, že já tuhle písničku mám spojenou právě s touhle dobou, kdy končily prázdniny roku 96, začínalo září a já, protože jsem chodila na vysokou školu, tak jsem měla pořád ještě volno, čili jak jsem se poflakovala a poslouchala jsem tuhle tu hudbu.
0: To se teda měla napilno, měli v té době v Mladé Boleslavi, protože 1. září byla představena nová oktávka, tedy první nová Škodovka od doby, kdy mladoboleslavskou automobilku převzal německý majitel a při té příležitosti se v Praze na Staroměstském náměstí konala celodenní akce.
2: Mimo jiné bude promítnut film Zrození Oktávie a vůz pak přivítá latinsky zpívaná hymna Vivat Octavia, složená zvlášť pro tuto příležitost. V 21 hodin by měla být Oktávie slavnostně pokřtěna. Kdo však bude jejím kmotrem, se zatím tají.
1: Tak my už to můžeme prozradit. Kmotrem nového auta byl Václav Klaus a 3. září přestřihl pásku nové výrobní linky pro Oktávie pro změnu prezident Václav Havel. To je zajímavá věc. Představa, že dneska by každý nový model auta byl spojený s takovými akcemi, s celodenním programem na Staroměstském náměstí. To je nemyslitelné.
0: Přesně jak říkáš, myslím, že to je nemyslitelné a myslím, že vím proč. Já si myslím, že to je proto, že jak ta politika hodně se jako vyhraňuje a stává se takovým kontroverzním tématem, takže kdokoliv, nejenom automobilky, nechtějí být úplně spojováni s nějakým konkrétním politikem. Jasně. Že pro ně je důležité, že to je ten biznis, jak říkával Palivec, přijď do hospody, dej si pivo, žvaň si, co chceš, jo. Ať seš Turek nebo křesťan.
1: Jasně. To je pravda, no. Václav Klaus byl symbolem transformace, takže bylo vlastně žádoucí, aby byl u nového auta, které bylo první takové to opravdové kapitalistické auto a Václav Havel byl symbol prostě té nové doby. Co ale politici dělají dodnes, chodí 1. září nebo chodí na začátek školního roku zdravit prvňáčky, nejinak to bylo v roce 96, tehdy se prezident Václav Havel vydal do Kladna na základní školu ve Vodárenské ulici.
3: No a je mezi váma někdo, kdo není rád, že už musí chodit do školy? Ty, jo? Tak to já ti povím, že když já jsem poprvé šel do školy a pak jsem se vrátil domů, tak jsem prohlásil už nikdy. A potom během celého života jsem usiloval o to, abych mohl do různých škol chodit a nechtěli mě tehdy to dovolit, že? A dodatečně jsem musel revidovat svůj názor na návštěvu školy. Třeba ho taky budeš revidovat časem.
0: Prezidenti mají opravdu různorodou práci, protože už 6. září se Václav Havel setkal na Pražském hradě s Michaelem Jacksonem. Ten totiž 7. září na Pražské Letné zahajoval své světové turné History. Na koncert dorazilo 120 000 diváků a celý den pro vysílání reportoval Jakub Železný.
4: Ano, dobré odpoledne tady z Letné. Já jsem teď zase zašel mezi diváky, respektive čekající. Mám tady dvě děvčata, faninky Michaela Jacksona, takže se zeptám, odkud jste přijeli?
5: Z Bratislavy jsem.
4: A jak se vám tady zatím čeká, protože to čekání je asi dost umorné.
5: Tak čeká se mi celkom dobré, jakože ale mě trošku zima, lebo se nepohybujem.
6: No, já jsem přijela spozdě a čeká se mi blbě, protože nemám kámošku.
4: Jak to, že nemáte kámošku? Ona se vám někde ztratila?
6: No, ztratila. Hned stávala u vchodu.
4: A nevadí vám čekat tak strašně dlouhou dobu v téhle zimě? Já připomenu pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, že začíná trošku i pršet, poprchávat, tak vydržíte to do té vlastně 20. hodiny, kdy má Michael Jackson přijít?
5: Samozřejmě, že to vydržím, že jsem si zaplatila za to 1000 korun, tak to není na hlavu, bych jsem to nevydržela.

0: Když mluvíme o Michaelu Jacksonovi, tak samozřejmě nemůžeme nezařadit jeden z jeho největších hitů, Billie Jean.
1: Byla jsi tam na tom koncertu vůbec?
0: Ne, nebyla. Michael Jackson úplně není jako moje krevní skupina. I když tady ty písničky z 80. let mám ráda. Tady jako Billie Jean nebo Thriller a tak dál.
1: Víš o tom, že na tomhle koncertu tak trochu nějakou stopu zanechal i Český rozhlas?
0: Ano, to vím. Jednak, jak vím z reportáže od Jakuba Železného, tak první hodinu koncertu živě přenášel Radiožurnál. Byla to vážně jako veliká událost. A pak s Jacksonem na pódiu vystupovala také Dismančata.
2: Jak se vám Michael Jackson líbil? Popište ho.
3: Mně se moc nelíbil.
2: Takového manžela by si nepředstavovala?
4: No, já jsem neměla teda moc možností posoudit, jaký je to člověk, protože my jsme tam opravdu byli jenom na tu jednu písničku nebo na ty dvě písničky, takže to bylo čistě takový pracovní, abych tak řekla.
2: A jak se k vám choval v zákulisí? Měli jste vůbec možnost potřást si s ním rukou? Poděkoval vám za vystoupení nebo někdo vůbec od nich?
4: No, poděkoval nám ten náš, co nás měl na starosti, a Michael Jackson nám jenom krátce řekl naschledanou, bylo to pěkný.
2: Pak řekl love you.
5: On řekl thank you.
1: Thank you. Říkal na závěr rozhlasový režisér Karel Weinlich, mimochodem pro rozhlasáky, ale myslím, že i pro všechny milovníky kvalitní rozhlasové tvorby hvězda tak trochu srovnatelná s Michaelem Jacksonem.
0: No a víc už se nám do dnešního ohlédnutí za třetím čtvrtletím roku 1996 nevejde. Doufáme, že jste se aspoň trochu bavili a že už se těšíte na výpravu za událostmi posledních tří měsíců roku 1996. Dnešní pořad připravili mistr zvuku Valerie Racmanová, archivář Petr Markovský a my dva.
1: Veronika Kindlová
0: a David Hertl. Naslyšenou příště.
6: Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Posloucháte Radiožurnál v 1:30. A odpolední zprávy má Kateřina Cousidisová.
8: Ve Středozemním moři u pobřeží severního Kypru se převrátila loď. Na palubě bylo asi 270 lidí. Na místě teď zasahují záchranáři, informují o tom tamní média. Podrobnosti zjišťujeme. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%. Třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Studenti, kteří mají dítě, můžou od září požádat o novou státní podporu. Nárok mají na až třetinu minimální mzdy, letos tedy zhruba 7,5 tisíce korun. O podporu můžou požádat online přes klientskou zónu Jenda anebo osobně na úřadech práce. Dnes je to 5 let od stažení amerických vojáků z Afghánistánu. Ukončili tím v roce 2021 svou 20-letou přítomnost v zemi. Odchod Američanů způsobil okamžitý kolaps tehdejší afgánské vlády a nástup hnutí Talibán k moci. V posledních dnech před stažením Američanů panoval na kábulském letišti chaos, protože se hodně lidí snažilo dostat ze země. Sport. Fotbalisté Sparty a Slávie se hrají první derby nové ligové sezóny, a to od 20 hodin. V 17 začnou zápasy Teplice, Jablonec a Plzeň Slovácko. Už za hodinu a půl má výkop utkání Liberec Hradec Králové. Ve druhé lize remizoval slávistický B tým s Opavou 3-3 a Kladno nastoupí proti Žižkovu v 17 hodin. Zelená vlna.
9: známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 už Mejkalky a nehoda na dálnici D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před Šmejkalkou. Na 25. kilometru v omezení chvilku překážela 4 auta po nehodě. Teď už jsou pryč, dálnice je průjezdná a zdržíte se ale stále v koloně okolo 10 minut po pojíždí od 28. kilometru. Určitě kvůli tomu nesjíždějte, možná objížďka přes chodce Radia Mnichovice se ucpává. Silný provoz čekejte i na silnici 3 z Tábora do Prahy. Za Benešovem, tak i před Mirošovicemi se chvilku zdržíte v koloně. Na dálnici D11 ve směru z Jaroměře do Prahy zpomalte u Hradce Králové. Na 94. kilometru kousek za sjezdem na Jičín se v levém pruhu srazila 2 auta. Na místě jsou hasiči a dojíždí se do krátké kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě kolem 30. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Uganda se v posledních dnech dostala na titulní strany světových médií, především kvůli šíření eboly. Země ale zároveň prochází turbulentním politickým vývojem. Ugandský prezident Yoweri Museveni složil v polovině května přísahu a zahájil rekordní 7. funkční období. V lednu drtivě zvítězil ve sporných prezidentských volbách a jako jeden z nejdéle vládnoucích afrických státníků si prodloužil své působení v úřadu až do roku 2031. Tou dobou by mohl být u moci už 45 let. Letos v lednu oficiálně zvítězil ve volbách s více než 70% hlasů. Jeho hlavní rival, popová hvězda a přední tvář ugandské opozice Bobby Wine, ale výsledek odmítl s tím, že hlasování provázelo falšování volebních lístků a zastrašování voličů. Ugandské úřady taková obvinění odmítly. Lidskoprávní organizace Amnesty International po volbách zdokumentovala nejméně 16 obětí zásahů bezpečnostních složek, stovky zatčených a případy mučení opozičních podporovatelů. Na aktuální politickou situaci v zemi, kde někdejší vůdce povstalců z občanské války vládne už od roku 1986, na opoziční boj i na kulturu takzvaného nahého protestu v boji za ženská práva se zaměříme v dnešním dílu pořadu Za obzorem. U jeho poslechu vás vítá Ondřej Čížek.
9: Posloucháte pořad Za obzorem.
11: Ugandě slavný singl Kyarenga zpěváka a opozičního politika Bobbyho Wina z roku 2018 je na první poslech milostnou písní. Postupně ale získal i výrazný politický význam. Ugandský server The Observer o skladbě napsal, že se z ní stala nečekaná píseň boje, který Bobby Wine zosobňuje. Samotný název Kyarenga můžeme volně přeložit jako to je příliš nebo je ohromující. Píseň kombinuje několik ugandských jazyků a podle některých komentátorů funguje i jako alegorie ugandské politiky. Příběh o bohatém a mocném nápadníkovi, který se snaží získat přízeň penězmi a násilím, zatímco jeho chudší rival sází spíš na charisma a autenticitu. 44-letý opoziční vůdce vlastním jménem Robert Kaikulany Saitemu po letošních volbách uprchl ze země. Tvrdil přitom, že ho chce režim eliminovat. Není ale jediným kritikem režimu prezidenta Yoweri Museveniho, který v této více než 50-milionové východoafrické zemi čelí represím, vězení a nebo nucenému exilu. Už v dubnu 2017 byla zatčena akademička, básnířka a feministka Stella Nyanzi, a to konkrétně za urážky samotného prezidenta Museveniho. Ve vězení pak čelila ponižování a mučení. O 2 roky později se pak neúspěšně rozhodla kandidovat v parlamentních volbách. Právě toto období zachycuje také dokument Žena, která dráždila leoparda. Film zaznamenává kampaň sabotovanou vládnoucí mocí a propojuje ji s autentickými záběry politických represí i osobním životem aktivistky. Nyanzi se letos v lednu zúčastnila festivalu Jeden svět. Při té příležitosti poskytla rozhovor také kolegyni Daniele Vrbové.
12: There were no surprises in this election. President Yoweri Museveni was declared the winner with 71% of the total votes cast.
13: President Yoweri Museveni has won a seventh term in office. Supporters celebrated on the streets of the capital Kampala.
12: His main challenger, Bobi Wine, got 24% according to official results.
14: The main opposition party, the National Unity Party, has already rejected the results.
15: The announcement came amid tight security in the capital Kampala, following an election marred by technical delays, violence and accusations of widespread fraud.
11: V lednu se v Ugandě konaly prezidentské a parlamentní volby. Prezidentem byl opět zvolen Yoweri Museveni, a to už po sedmé v řadě. Zajímá mě váš komentář, co se od té doby v zemi změnilo.
16: So I will surprise you by saying I was so disappointed.
17: Asi vás překvapím, ale z výsledků jsem byla velmi zklamaná. Hodně lidí se mě ptalo, co si tak překvapená, co pak si čekala něco jiného. Ale mě překvapila ta bezostyšnost diktátora Yoweriho Museveniho. Po 40 letech chce být ještě 5 let u moci. To je hamba. Překvapila mě taky militarizace veřejného života. Ulice byly plné policistů a vojáků s dlouhými zbraněmi a tanky. A přesto přijeli zahraniční pozorovatelé a prohlásili volby za svobodné a spravedlivé. Překvapilo mě taky, jak byly volby, nevládní organizace a média veřejné služby v útlumu. A samozřejmě Museveni znovu vypnul internet. Takže o 2-3 dny později, když se objevily snímky a záběry vražd, bití a násilí v ulicích kvůli tomu, když někdo hlasoval pro špatného kandidáta, tedy špatného v očích Museveniho, mě opět zaskočili. Další lidé uvěznění a zmizelí, političtí lídři, ženy v čele politických stran. To všechno mě překvapilo. A jako uganská žena s příbuznými v té zemi si myslím, že dalších 5 let tam bude děsivých.
11: Ještě děsivějších, než když jste ze země odešla?
17: Rozhodně. Na letošní festival Jeden svět jsme přivezli film s názvem Žena, která dráždila leoparda. Je o mně a o mojí politické práci při předposledních volbách v roce 2021. Všechno, co ten film ukázal, je dnes podle mě mnohem horší. A za dalších 5 let, tedy 10 let od natočení tohoto dokumentu, bude všechno ještě mnohem strašnější. Například represe vůči médiím nebo zákony proti svobodě projevu. V březnu ugandský ústavní soud rozhodl, že náš zákon o zneužívání počítačů je nelegální a zrušil ho. Já jsem ale byla podle tohoto zákona zatčena. Stejně jako mnoho mladých lidí bylo podle něj zadrženo kvůli tomu, že postovali videa na TikToku. Když mě tehdy zatkli, napsala jsem takovou sprostou báseň o diktátorovi Yoweri Musevenimu. Uznávám, že byla vulgární, ale taky feministická. Byla o útlaku a korupci v naší zemi a vyjadřovala to velmi vulgárním jazykem. Zatýkání kvůli příspěvkům na TikToku pokračuje i v těchto dnech a týdnech. A já myslím, že se to zhorší, pokud nezvýšíme odpor. Ten ale podle všeho spíš slábne. Chybí nápady a podpora. Jsme zastrašováni a zděšení tím, jak moc jsou v naší zemi porušovaná lidská práva. Sledujeme také to, že novináři a další lidé, kteří se zapojují do kritické diskuze, dostávají pokuty, jsou souzení a věznění. Mladí lidé se proto začali organizovat na sociálních sítích. Ale i demokracii v digitálním prostoru Ugandanům berou, protože v zemi funguje takzvaná SOMA, tedy armáda pro sociální média. Tvoří mladí, nezaměstnaní lidé, kteří dostávají měsíčně pár drobných za to, aby špehovali v online prostoru, kdo co říká, a pak to hlásili. Šíří také online propagandu. Například oslavují svobodu slova a tisku v Ugandě. No, myslím, že hodně z toho, co se tak chválí, jsou ve skutečnosti placení trolové na sociálních sítích. Tahle mediální armáda má potlačovat kritické názory, šířit propagandu, vyvolávat diskuze, ale nekritizovat vládu. Takže podle mě mladí lidé představují naději a potenciál, ale současně se také podílejí na sledování a trestání.
11: Byla jste před lednovými volbami v kontaktu s nějakými protikandidáty prezidenta Museveniho a zapojila se do jejich kampaně, nebo jste jen pozorovala z dálky?
16: I belong to the older opposition that was led by Kizza Besigye.
17: Já patřím ke starší opozici, kterou vedl Kizza Besigye. On pak odešel do Keni, ale tam ho unesli a donutili ho vrátit se do Ugandy. Potom byl odveden do vojenského vězení, souzen před vojenským tribunálem a obviněn z vlastizrady. Asi tak. Proč byl opoziční kandidát, vůdce opozice, obviněn z vlastizrady? Protože když podporujete opozici, říkáte si tím o pronásledování a stíhání. Bobby Wine, což je mladší lídr novějšího odboje v Ugandě, také musel opustit zemi. Poté, co se 2 měsíce skrýval, v březnu uprchl, protože ugandské úřady na něj poslali vojáky. Napadli jeho ženu, udělali razy v jeho domě a hlídali tam, takže Bobby Wine se musel skrývat. Podporovat Bobbyho Winea je teď trestný čin.
11: Četl jsem, že v ugandském parlamentu existují kvóty. Určitý počet křesel je vyhrazen ženám, armádě, zdravotně postiženým a dalším skupinám. Platí to stále? Jak byste potom popsala práci ugandských političek? Jaký rozměr vnášejí ženské kvóty do ugandské politiky?
17: Já jsem členkou ženského hnutí v Ugandě a tohle hnutí neustále kritizuji. V Ugandě pořád mladé dívky nechodí do školy v době menstruace, protože si kvůli ekonomické situaci svých rodin nemůžou pořídit vložky. Když Yoweri Museveni kandidoval na prezidenta v roce 2016, slíbil mladým dívkám v zemi bezplatné menstruační potřeby do škol, aby kvůli tomu nezanedbávali docházku. V Ugandě máme řadu političek a pořád platí kvóty, o kterých jste mluvil. Diktátor Museveni má v parlamentu inteligentní, úžasné, krásné ženy, které mají také jednou měsíční menstruaci, ale nikdy ten slib bezplatných menstruačních potřeb do škol nesplnili. Nikdy proto nic neudělali. Jak tyhle političky slouží chudým ženám v Ugandě? Nemůžou zpochybnit Museveniho, protože si je sám zpracoval. Podle mě mnoho lidí, kteří byli povýšeni do politicky privilegovaných funkcí, v nichž můžou setrvat po mnoho let, jsou kompromitovaní kvůli strachu z diktatury. Bojí se, že o tu funkci přijdou, nebo že ztratí výhody, které jsou s ní spojené, že nebudou dostávat úplatky, nebudou povyšováni, nebo co hůř, půjdou do vězení, budou degradovaní a podobně. Jak jsem zjistila, ženské hnutí v Ugandě často slouží patriarchálnímu státu. Mluvíme o femicidě, tedy násilí a vraždách specificky žen. Ženy jsou zabíjeny, unášeny, beze stopy mizí. Ale ty političky o tom nemluví, přestože na to mají diskuzní fóra. Naše premiérka je žena, viceprezidentka Ugandy je také žena a máme taky předsedkyni parlamentu. Stejně ale pro ženskou otázku nic nedělají. Přitom ženské kvóty by jim mohly pomoct. Každý volební obvod na úrovni okresu má pozici pro ženu poslankyni. To je ta funkce, na kterou jsem tehdy kandidovala i já. Ale překvapivě i opoziční političky, které se dostanou do parlamentu, jsou často kompromitované. Proč? Za prvé, procentuálně je jich velmi málo, takže při hlasování nemá jejich hlas velkou váhu. Ale i tam, kde by měli šanci promluvit do situace, mnoho z nich raději mlčí. Abychom změnili životy žen v Ugandě, musíme změnit diktátora. Pak můžeme mluvit o nějakých právech pro ženy.
6: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Inauguraci Yoweri Museveniho v hlavním městě Kampale doprovázela rozsáhlá bezpečnostní opatření, včetně obrněných tanků. Museveni během ní prohlásil, že jeho nové funkční období má být dobou, kdy Ugandané přestanou spát. Narážel tím na období vyššího ekonomického růstu, rozvoje infrastruktury a vytváření nových pracovních míst. Uganda v posledních letech skutečně zaznamenala výrazný hospodářský růst. Podle Světové banky vzrostl její hrubý domácí produkt v roce 2024 meziročně o 6% a oproti roku 1986 je ekonomika země 14x větší. Výrazně narostl také počet obyvatel. Zatímco ještě v roce 1986 žilo v Ugandě asi 15,5 milionu lidí, předloni už jejich počet přesáhl 50 milionů. Země tak dnes patří k nejmladším státům na světě. Mediánový věk obyvatel je kolem 17 let. Jenže rychlý růst má i svoje stinné stránky. Jedním z nejaktuálnějších problémů země je nezaměstnanost mladých lidí. A podle dat Světové banky žije přibližně polovina populace pod hranicí chudoby, tedy z méně než $3 na den. Další otázky na stylu Nyanzi tak mířily právě na to, jak se dnes lidem v Ugandě žije. Když se vrátíme k tématu svobody slova, nevnímáte to tak, že lidé v první řadě řeší ekonomické přežití, jako práci, jídlo, základní potřeby a svoboda projevu přichází až na druhém místě? Nebo to mají mladí lidé v Ugandě jinak?
16: And especially for young people who are unemployed, for young people who are competing for very few jobs, yet there are very many.
17: Nezaměstnanost je v Ugandě obrovský problém, zejména pro mladé lidi. Soupeří o velmi malý počet pracovních míst. A i když nějakou práci se ženou, bývá často jen dočasná, špatně placená a bez jakýchkoliv jistot. Například právě v armádě pro sociální sítě, o které jsem se už zmiňovala. Taková práce často nestačí ani na jídlo nebo nájem a riskovat kvůli vyjádření názoru zdroj obživy. Pro mnoho lidí je tak svoboda projevu luxusem, který si nemůžou dovolit. A v důsledku toho vznikají ideální podmínky pro umlčování. V represivní společnosti se lidé často kvůli tomu, aby přežili, umlčí sami. Je to strategie přežití, protože kritizovat režim a vystrčit hlavu znamená riskovat vězení nebo ještě něco mnohem horšího. Mnoho mladých lidí žije v chudobě. Nezaměstnanost je mezi nimi opravdu vysoká. Uganda má sice univerzální základní vzdělání, které zavedl Museveni a jeho souputníci. Mladí lidé ale nejsou vedeni ke kritickému myšlení. Nesmějí vybočovat z norem, které se učí ve škole. A myslím, že právě současný opoziční lídr Bobby Wine dokázal mladé lidi politicky mobilizovat a probudit v nich politické vědomí. A zároveň k tomu povzbudil chudé děti z
16: get.
11: Když mluvíte o umlčování a uzavírání se do sebe, musím se zeptat na velmi urážlivý a provokativní jazyk, který ve filmu používáte. Běžně tam veřejně urážíte soudce, policisty nebo politiky. Je to čistě vaše osobní strategie, nebo jde o nějakou širší tradici?
17: Ten film je složený ze záběrů z mého každodenního života, takže nešlo o žádné herectví na jevišti. Uvědomila jsem si, že slušný jazyk status quo nezmění. Zdvořile prosit diktátora, aby zajistil léky v nemocnicích nebo elektřinu na porodních sálech, to prostě nefunguje. Co ale funguje a přitáhne pozornost, je provokativní jazyk. V Ugandě, stejně jako v mnoha dalších zemích, není tahle takzvaná radikální drzost ničím novým. Je to způsob vyjadřování antikoloniálních bojovníků za svobodu v situaci, kdy nemají zbraně, peníze ani jiné nástroje. Jediná možnost, jak na sebe upozornit v utlačujícím režimu, je ho urazit. Specifickým případem je pak takzvaný nahý protest. To je něco, co v různých částech Afriky používají starší ženy už dlouho. Říkají, když mě neposlechnete, svléknu se a ukážu vám, odkud pocházíte. Je to výhruška. A síla téhle takzvané nahé kletby, jak se tomu říká, je v mnoha afrických společnostech dobře známá. Muži v Ugandě dobře vědí, že když se dospělá žena, matka, na protest svlékne, vysílá tím jasný vzkaz. Už mě nedokážete ochránit, beru to do vlastních rukou. Pokud jsou muži považováni za živitele a ochránce žen, pak jim tím ta žena říká, selhali jste v mé ochraně a tak mi nemluvte do toho, když teď bojuju sama za sebe a za svoje děti. Kdybyste chtěli vyjednávat, mohli jste vyjednávat, nevyjednávali jste, tak teď budu vyjednávat já svými ňadry, chápete? A pokud si společnost nárokuje kontrolu nad našimi reprodukčními právy, pokud si nárokuje vlastnictví nad dětmi, které rodíme, pak říkám, moje tělo vám nepatří. Budu za svoje děti a svoje hodnoty bojovat vlastním tělem, které vy nevlastníte. A myslím si, že je to tak silné gesto právě proto, že to narušuje genderovou hierarchii.
11: Opravdu to tak silně funguje? Jsou muži natolik šokováni nebo pobouření? A když se tahle forma protestu používá už tolik let,
18: tak si přesto režim proti ní dosud nevytvořil nějakou obranu nebo reakci?
17: Ne, protože je to kletba. A myslím, že částečně jde o střet civilizací. Naši někdejší koloniální vládci spolu s církvemi a jejich představou civilizovanosti proměnili ženské tělo v něco, co má být kontrolované a disciplinované. Když muži chodí po ulici s odhalenou hrudí, nikdo nic neříká, že? Když ale žena ukazuje stejnou část těla, tak je za to zostuzována. A myslím, že si mnoho ugandských mužů uvědomuje, že jde o feministický způsob, jak říct, pokud muži nezačnou jednat, ženy budou bojovat za problémy této země sami. Privilegovaní muži se mi staví na odpor a říkají, jak to můžeš dělat, vždyť se na to dívají tvoje děti. Ale moje děti se už mnohokrát ozvaly a řekly, naše matka bránila svoji práci, naše matka bránila svobodu. Naše matka říkala tomu soudci, aby svého úřadu užíval správně, dělala to pro nás. Moje dcera řekla, kdyby to máma neudělala, kdyby nebránila svoji práci, co bychom jedli, jak bychom chodili do školy. Takže místo toho, aby mi moje děti říkali, že je to ostuda, ve skutečnosti říkají, mami, udělala si to pro nás. Myslím si proto, že tento akt nahého protestu je velmi silný. Někteří mě kvůli tomu označovali za duševně nemocnou, ale tomu se směju. A říkám, i duševně nemocná žena dokázala upoutat pozornost prezidenta. Prezident Ugandy, ten diktátor, je ale stále u moci. Přesto mě slyšel, když jsem ho urážela na univerzitě. Slyšeli mě, i když muži na univerzitě předstírali, že nevidí porušování pracovních práv. Všichni mlčeli. I ty nejvýše postavené ženy mlčeli. Mě už univerzita nemohla ignorovat. A myslím, že jako způsob, jak upozornit na naše témata a dostat je do veřejné debaty, to bylo velmi účinné. Proto ničeho nelituji. Making our issues known. I
18: found it a very effective method and I have no regrets at all. Stále žijete v Německu. Kdy myslíte, že se budete moct vrátit zpět do Ugandy?
16: That's a very pressing question.
17: To je velmi naléhavá otázka. Chci se vrátit domů. Opravdu chci, ale mám strach. Nechci skončit ve vězení. Už jsem si vězením prošla. Myslím, že kolem roku 2024 jsem ještě doufala, že se budu moct vrátit domů, ale politická situace se nezlepšila. Požádala jsem tedy v Německu o azyl a stala se ze mě uprchlice. Teď bych se domů vrátit chtěla, ale bojím se, že mě zatknou hned ve chvíli, kdy přistanu na letišti. Německo je skvělé místo k životu, ale není to můj domov. Návrat domů by ale mohl znamenat vězení nebo smrt. A nejde jen o jednoho člověka. Jde o celý systém, celou skorumpovanou diktaturu. Někdy jsem šťastná, že už toho nejsem součástí. Jsem ráda, že si můžu užívat Evropu, demokracii, učit se německy. Jindy ale cítím velkou vinu kvůli tomu, že jsem opustila boj za osvobození. Kdybych mohla být doma v bezpečí, už bych tam byla. Jenže v bezpečí nejsem.
18: Funkční období ugandského prezidenta Yoweri Museveniho má trvat až do roku 2031. On sám dosud nejmenoval svého nástupce. Jedním z kandidátů by ale mohl být Museveniho syn, generál Muhoozi Kainerubaga. 52-letý muž má v ugandských politických kruzích spojence a stojí v čele ugandských ozbrojených sil. O aktuální situaci v Ugandě mluvila kolegyně Daniela Vrbová s akademičkou, básnířkou a feministkou Stellou Nyanzi, která se letos v lednu zúčastnila festivalu Jeden svět a o které byl natočen dokument Žena, která dráždila leoparda. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Ondřej Čížek.
1: Portréty. 25. června 1876 se u řeky Little Bighorn v odlehlých končinách Montany postavilo proti 7. kavalerii podplukovníka George Castra na 2000 indiánských bojovníků. Výsledek byl pro americkou armádu katastrofální. Ze 7. kavalerie zbyl jediný kůň. Zemřeli všichni vojáci, včetně George Castra, který se po bitvě chystal ohlásit kandidaturu na amerického prezidenta a hladká porážka indiánů měla být jednou z položek jeho volební kampaně. Jak říká historik Jan Adamec, bitva u Little Bighornu je něčím, o čem se ve Spojených státech diskutuje dlouhá léta.
19: Ona v době, kdy se odehrála, bo Američané byli značně rozhořčeni, protože podobně jako i u jiných těch válečných kampaní, tak už tyhle boje v 70. 80. letech pečlivě sledoval americký tisk. Ta krvavá a potupná porážka byla vnímána americkou veřejností velmi negativně i v kongresu a řešilo se to a dlouhou dobu to prostě bylo vnímáno jako jedna z nejhorších a nejpotupnějších porážek americké federální armády. A pak se vlastně různě proměňovalo to vnímání s tím, jak ta americká společnost akceptovala, přijímala to dědictví původních obyvatel, jak se vlastně ten narativ o původních obyvatelích včleňoval do toho velkého amerického příběhu. Takže dneska bychom se vlastně spíše setkali s tím, že Little Big Horn je pod drobnohledem těch nejrůznějších skupin, které se snaží zkoumat nejrůznější aspekty toho, proč Custer prohrál, co udělal špatně a tak dále, a tak dále.
1: Historikové už dnes mají jasno v tom, že význam sedícího býka u Little Big Hornu nespočíval v okázalé statečnosti nebo v řízení bojovníků. Podařilo se mu ale spojit a udržet pohromadě silnou koalici jinak nepřátelských indiánských kmenů. Nakonec mu ale ani vítězství u Little Big Hornu nebylo moc platné. Tlak americké armády, vlády, bílých osadníků a zlatokopů byl tak drtivý, že indiáni se po několika měsících rozhodli odejít do Kanady.
19: To je přesně z učebnice válečnictví. Jo. Takticky vyhrajete jednu bitvu, ale strategicky v podstatě bitvy se vyhrávají logistikou, zásobami a vůbec tou mašinérií, kterou máte za sebou. A tady vlastně už v té době ty indiánské kmeny neměly šanci proti té technologické mašinérii, která stála za americkou armádou. Takže nejenom sedícímu býkovi bylo jasné, že budou následovat další a další střety. Byl si také vědom to, že Američané se budou mstít, nebo ti američtí vojáci se budou chtít pomstit. I proto vlastně urychleně uprchl nebo uchýlil se do Kanady, kde vlastně zůstal až do roku 1881.
1: Kanada pro indiány náčelníka sedícího býka nebyla zemí zaslíbenou. Kanadská vláda se sice k indiánům chovala lépe než americká, ale nově příchozím neposkytovala výhody, jaké měly domácí kanadské kmeny. Uprchlíci vedení sedícím býkem strádali zimou a také nedostatkem jídla. V Kanadě byla totiž podstatně menší volně žijící stáda dobytka a indiáni zvěř v podstatě vybili. Postupně se proto po skupinkách vraceli domů na jih, kde se vzdávali armádě a úřadům Spojených států. Sedící býk kapituloval 19. července 1881. Složil zbraně a souhlasil se životem v rezervaci Standing Rock. Závěr jeho života je pozoruhodný. Souhlasil s tím, že se stane součástí jakési cirkusové atrakce, show o divokém západě, kterou pořádal William Cody, známý pod uměleckým jménem Buffalo Bill. Sedící býk v jeho představeních hrál sám sebe.
19: Ono to odráží trošku takový jako ambivalentní vztah těch indiánských vůdců vůbec k téhleté kapitalisticko-showbiznisové mašinérii. Oni byli poměrně chytří, oni na jednu stranu vnímali, že prostě se na tom dá nějakým způsobem jako vydělat, může zvýšit povědomí o sobě a vlastně nedělalo jim zase takový velký problém se zapojit do těch showbiznisových v uvozovkách aktivit, přestože sedící býk byl v rámci promo prezentován jako Custerův vrah a byly vůči němu směřovány řada negativních emocí toho publika, včetně urážek. Na druhou stranu on tam nemusel vlastně dělat nějaké jako příliš ponižující aktivity. Nechávali stranou, že samo o sobě to někdo může z dnešního pohledu vnímat jako ponižující.
6: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
7: Radiožurnál 14 hodin. A zprávy už má pro vás Kateřina Cousidisová.
8: U pobřeží severního Kypru se převrátila loď, bylo na ní 270 lidí. Petr Pavel nechce stáhnout žalobu, kvůli summitu na to chce počkat na rozhodnutí soudu. Fotbalisty Sparty a Slávie čeká v šestém kole ligy pražské derby. V Praze brzdí provoz nehoda na Štěrboholské spojce a bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami, teploty většinou do 28 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: U severního Kypru se převrátila loď, na palubě katamaránu bylo 259 cestujících a 8 členů posádky. Píše o tom severokyperský turecký server Kybris Postasi. Loď se z neznámých důvodů převrátila asi 2 kilometry od břehu. Na místě neštěstí jsou zranění, zasahují tam čluny i vrtulník a pomáhají taky jiné lodě. Prezident Petr Pavel neplánuje stáhnout kompetenční žalobu kvůli červencovému summitu NATO. Řekl to v rozhovoru pro televizi Prima. Chce počkat, až ústavní soud kompetence vlády a prezidenta vyjasní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta vyzval ke stažení žaloby. Podle Pavla je ale postoj ministra jiný než vlády.
20: Kompetenční žaloba byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a je vlastně snahou vyjasnit ty problémy, které z obou stran byly vnímány rozdílně. Já si myslím, že i vláda to vnímá stejně, že tedy chce, aby to bylo vyjasněno a že to potom bude respektováno z obou stran.
8: Podle prezidenta se teď jeho vztahy s vládou zlepšují. Ve čtvrtek se sešel s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Domluvili se, že schůzky budou častější. Rusko během noci zautočilo na Ukrajinu dvěma raketami Iskander a 130 drony. Většinu z nich se podařilo sestřelit. Jedním z cílů byl Kyjev, který čelí ostřelování od čtvrtečního rána. Podle úřadů zemřelo jedno dítě, 8 lidí je zraněných.
21: Ruské ozbrojené síly zahájily přípravu masivního útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Podle něj jde o odvetu za ukrajinské dronové nálety na rafinerie. Rusko ale už nyní cílí na elektrárny a teplárny na Ukrajině. Například ve středu zasáhlo klouzavou bombou chersonskou tepelnou elektrárnu, tedy hlavní zdroj tepla. Starosta města proto vyzval obyvatele, aby se evakuovali do bezpečnějších částí Ukrajiny. Elektrárna se totiž stává terčem ruských útoků opakovaně. Ukrajinské síly zase v noci prostřednictvím dronů zasáhly jednu z největších ropných rafinerií v Rusku. V areálu zařízení ve městě Kiryši následně vypukl požár. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: Sucho komplikuje sezónu půjčovnám lodí. Některé jihočeské řeky jsou téměř nesjízdné. Nejhorší situace je na Otavě a nebo Ložnici. Jedinou sjízdnou řekou je tak Vltava.
22: Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
23: Lucii Benešové přivezl vybavení Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou. Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
24: Konkrétně úsek z Tábra do Bechyně, na kterým je asi 14 jezů na 20 kilometrech, tak byl sjízdnej pouze jeden jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčují lodě.
23: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Radiožurnál.
25: Sport. Fotbalisté Sparty a Slávie se utkají v šestém kole šance ligy v derby. Slávisté mají na svého rivala v neúplné tabulce dvoubodový náskok. Sparta v týdnu oznámila, že jejím novým kapitánem bude 23-letý Adam Karabec, který je odchovancem klubu. Poslední dva roky ale strávil v zahraničí. A to by mu mělo pomoct v kabině týmu z Letné, kde je řada cizinců, jak řekl v rozhovoru pro klubový web.
26: Určitě jo, protože jsem byl vlastně v roli toho cizince venku a podle mě člověk, dokud si to nezažije, tak fakt nepozná, jako, jak ten člověk to vnímá. Celkově třeba teď k tomu derby, co teď bude, tak cítím jako větší zodpovědnost vůči tomu týmu. No.
25: Ligové derby pražských S mezi Spartou a Slávií začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Už za hodinu rozehrají utkání fotbalisté Liberce a Hradce Králové, v 17 pak začnou zápasy Plzeň Slovácko a Teplice Jablonec.
27: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Velké Bíteše a ucpaná silnice 3 před Mirošovicemi. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy je silný provoz. Pozor, dejte za sjezdem na Velkou Bíteš. Ve směru na Prahu na kilometru 160 se v levém pruhu srazila 3 auta. Teď na místo dorazili policisté a brzdí se prudce, dojíždí do krátké kolony u Bíteše. Silný pomalejší provoz hlásíte pak na D1 směrem do Prahy taky u Jihlavy za 119. kilometrem. No a pak i před Čmejkalkou brzdí se na 35. kilometru a nesouvislá fronta směrem na Prahu je až na 24. kilometr. Hodně ucpaná je silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Aktuálně kolona od Čerčana asi na půl hodiny. V Praze se ucpává Štěrboholská spojka ve směru z Černého na Lanový most. U sjezdu na Dolní Počernice v levém pruhu nehoda dvou aut. Průjezdný je pouze pravý pruh a krajnice a popojíždět budete od Hradecké dálnice asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
27: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Většinou je polojasná až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť, teploty do 28 stupňů na jižní Moravě kolem 30. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Jen minuty dělily 1. února 2003 raketoplán Columbia od přistání. Nad zemí se ale rozpadl a nikdo ze 7 členů posádky nehodu nepřežil. Mezi nimi byl i první izraelský astronaut Ilan Ramon, jeden z účastníků pověstného náletu na irácký jaderný reaktor v Osiraku. Příběh mise, jejíž tragédie přispěla ke konci programu amerických raketoplánů, teď ve speciální řadě portrétů s názvem Smrt ve vesmíru, přiblíží předseda astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek. Milane, vítám vás, hezký den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Spolu s ním je ve studiu i David Hertl.
0: Smrt ve vesmíru.
1: Vraťme se do 1. února roku 2003, 18 hodin a posluchači Českého rozhlasu Ozvěn dne, tedy hlavního zpravodajství, si v tu chvíli mohli vyslechnout následující.
3: Raketoplán se 6 Američany a jedním Izraelcem je ztracen. Podle posledních informací nemělo vesmírné středisko kontakt s raketoplánem Columbia od 2 hodin středoevropského času. Nevíme stále, co se nad Texasem stalo. Národní úřad pro letectví a vesmír má na Floridě v Kennedyho vesmírném středisku na tiskové konferenci analyzovat, proč ztratili při sestupu raketoplánu z atmosféry na přistání kontakt se 7členou posádkou nejstaršího amerického raketoplánu Columbia, vracejícího se ze 16-denní 28. vědecké mise tohoto raketoplánu. Teroristický útok je podle expertů z Houstonu i z Bílého domu velmi nepravděpodobný. Jedině, že by někdo propašoval před letem něco na palubu, což je také extrémně nepravděpodobné, protože šlo o let ještě více bezpečnostně zajištěný než obvykle. Na palubě byl totiž první izraelský kosmonaut Ilan Ramon. Roztržení raketoplánu je velkou záhadou.
1: Milane, určitě si na tu dobu vzpomenete, když teď slyšíte to zpravodajství, napadlo vás, byť jen na chviličku, že by to mohl být teroristický útok?
2: Tak ona to tehdy byla jedna z prvních takových domněnek opravdu, že ten raketoplán byl sestřelen. Poměrně brzo se ukázalo, že to nebylo možné. Raketoplán v době, kdy došlo k jeho rozpadu, byl ve výšce 63 kilometrů nad zemským povrchem. Pohyboval se rychlostí Mach 18, to znamená 18krát rychleji než zvuk, to je zhruba 5,5 kilometrů za sekundu.
1: Do toho tam se špatně střílí.
2: Tam ze země v podstatě nic ručního vystřelit nemohlo.
1: Když jste teďko hovořil o té výšce, o té rychlosti. Musíme se vrátit do toho času. 9 hodin dopoledne tamního času. Mohli to lidé vidět pouhýma očima?
2: Mohli. A dokonce to i viděli. V Americe je celkem běžné, že se sleduje přistávající raketoplán. On za sebou nechával takovou pěknou výraznou stopu, takže spoustu takových těch lovců, těch zajímavostí ho sledovalo. Dneska se sleduje přistávající Dragon. Je to celkem běžná záležitost. Ta stopa je pěkně vidět. Takže ano, sledoval se i ten raketoplán.

0: Měl zhruba 2800 čtverečních kilometrů, to je pro nás v podstatě nepředstavitelná velikost. Je to na délku 400 kilometrů. 400 kilometrový úsek po té trase toho letu, toho raketoplánu, byl detailně propátráván, aby se našel každý malinký kousíček. Našlo se jich zhruba 40%. Ten raketoplán se podařilo sestavit zpátky, jakoby sestavit ze 40%. Samozřejmě byly to především ty těžší, větší kusy. Některé ty drobné věci schořily v atmosféře, ty nedopadly, anebo dopadly a nebyly identifikovány.
1: O tom všem si už budeme za chvíli povídat. Kolumbia, to byl 113. start amerického raketoplánu a 28. ostatně to jsme slyšeli v té zprávě Českého rozhlasu tohoto konkrétního raketoplánu Kolumbia. Po třech letech to byla konečně ryze vědecká mise, která měla na programu téměř 60 různých pokusů a experimentů. Nebudeme asi vyjmenovávat úplně celou posádku, zaměříme se za chvíli na toho Ilana Ramona, ale ještě se zeptám na velitele a především byli to všechno zkušení astronauti?
0: Na svoji dobu zkušení byli. Eric Hirsband, velitel, letěl svoji druhou misi. Mluvilo se o něm jako jednom z nejlepších, nejzkušenějších velitelů v oddíle NASA. Byla tam Kalpana Chawla, americká astronautka indického původu, která to už se svojí kariérou měla v NASA nahnuté, protože ona při předcházející misi způsobila veliký problém s vypouštěnou družicí. Svojí chybou došlo k poškození té družice. Vypadalo to, že skončí svoji kariéru. Ona se nakonec ještě jeden let dostala. Bohužel to byl tenhle tragický. Ale z toho pohledu veřejnosti určitě nejzajímavější člověk na palubě, izraelský astronaut Ilan Ramon.
1: On tam je takový zajímavý vztah i k naší republice.
0: Ilan Ramon měl sebou na palubě obrázek českého chlapce Petra Ginze, který zahynul během druhé světové války v koncentračním táboře. Tadyhle ten chlapec v táboře v Terezíně vydával dětský časopis, do kterého psal i kreslil a nakreslil jeden krásný obrázek, pohled na Zemi z měsíce. Rozeklatý měsíční povrch a ze záru pohled na zemský globus. Tadyhle ten obrázek si sebou Ilan Ramon vzal jako symboliku do vesmíru. Bohužel ten obrázek skončil tragicky tu cestu spolu s Ilanem Ramonem.
1: V té zprávě Českého rozhlasu, kterou jsme na začátku slyšeli, už také zaznělo, že právě přítomnost izraelského pilota na palubě byla důvodem pro velmi mimořádná bezpečnostní opatření. To asi můžete potvrdit.
0: Bylo to opravdu zvláštní. NASA do poslední chvíle tajila, ne snad úplně den startu, ten se samozřejmě úplně utajit nedá, protože je potřeba připravit spoustu bezpečnostních opatření, které se připravují běžně před startem. To znamená zabezpečit prostor, do kterého startuje raketoplán, zabezpečit mořskou hladinu, zabezpečit oblohu. To se úplně utajit nedá. Do poslední chvíle se tajil okamžik toho startu. Právě proto, že ten raketoplán je těsně po startu asi nejnáchylnější na nějaký teroristický, bojujeme toto slovo, teroristický útok, kdy ještě je relativně pomalý, začíná stoupat, je to veliký kolos s těmi pomocnými nádržemi, takže toho se samozřejmě NASA bála. Armáda tu oblast velice přísně monitorovala. Tentokrát byla ta oblast zákazu vplutí lodí ještě větší, než bývá obvykle, právě proto, aby se tam nedostal nikdo, kdo by mohl způsobit nějaký problém.
1: Start se podařil a shodou okolností start byl tím okamžikem, kdy se možná ještě mnohé mohlo změnit, protože druhý den po startu byly vyhodnocovány záběry kamer a tam bylo zjištěno možné porušení té tepelné ochrany toho stroje. Pracovala NASA s těmi fotkami nějak?
0: Pracovala i nepracovala. Jenom upřesním, v podstatě při každém startu odpadávají kusy té tepelné izolace. To je v podstatě korkové pěny, která je na tu hlavní nádrž, na tu hnědo-oranžovou nádrž. To je problém raketoplánu od samého počátku, odpadající ta pěna. Ona odpadává, většinou proletí neškodně a rozpadne se v atmosféře. V některých případech narazí právě do orbitru. Bohužel se v tom případě, jak se nakonec později ukázalo, narazila na to nejnešťastnější místo, na tu hranu křídla, které je složeno z velice pevných, tepelně odolných panelů uhlíkové ochrany, ale bohužel ty panely jsou křehké. NASA tenhle ten incident zjistila. Podařilo se to nafotit, podařilo se to nafilmovat, ten start sledují desítky kamer. Bohužel to je ten konkrétní okamžik, viděli jenom dvě kamery a byly obě dvě poměrně daleko, takže to nebylo úplně jednoznačně patrné.

0: NASA se svým poradním panelem odborníků vyhodnotila, že to nebyl problém. Bohužel bylo.
1: Ten úlomek byl prý ve velikosti zhruba kufříku, hmotnost necelý 1 kilogram a do křídla narazil rychlostí kolem 1600 km za hodinu. Takže 20. ledna 2003 bylo rozhodnuto, že to poškození tedy není závažné a že nejsou žádné obavy z toho, že by ta náběžná hrana křídla měla nějakou velkou závadu. No a 1. února mise měla končit, posádka si oblékla ty oranžové skafandry a začala se chystat na návrat.
2: Posloucháte cyklus Smrt ve vesmíru. Portréty těch, kteří se nevrátili z vesmírných misí. Poslechnout si ho můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: V dnešním speciálu Portrétu smrt ve vesmíru si s Milanem Halouskem povídám o tragédii raketoplánu Columbia v únoru roku 2003. Milane, už jsme dovedli tedy raketoplán k tomu postupnému sestupu. Ve 13 hodin 15 minut mezinárodního času začalo to brždění nad Indickým oceánem. Dokonce prý jedna z členek posádky si natáčela to postupné klesání na kameru.
0: Laura Králková si opravdu na svou osobní malou kameru natáčela ty okamžiky na té palubě, jak se posádka připravuje na ten návrat. Rozsvěcí ty bezpečnostní světla, která má na kombinéze, usazují se. Nic nenasvědčovalo žádným problémům. Raketoplán ještě v té době se pořád pohyboval tou rychlostí zhruba 8 km za sekundu, neboli 28 000 km za hodinu. To je ta první kosmická rychlost, kterou létal po té oběžné dráze. A někde v té výšce 120 km nad zemským povrchem, už po tom, co začal brzdit, vlastně natáčí to svoje břicho, černou spodní část, kde jsou právě ty vysoce odolné tepelné dlaždice, natáčí vlastně jakoby proti atmosféře. To je totiž jediný způsob, jak ten raketoplán umí zbrzdit. On nemá žádnou jinou možnost, než se v podstatě třít skrz tu atmosféru. Ještě dělá takové jakoby smyčky, aby se střídavě ohřívala jedna a druhá část toho spodku toho raketoplánu. No a tím on snižuje tu rychlost až na tu konečnou rychlost kolem těch 320 km, při které přistává.
1: Žádné brzdy to nemá, je to prostě jenom řízený pád.
0: Brzdy to má, ale ty se používají až na zemi, používá se na to poslední brzdění, ale až když ten raketoplán už jede po runway, tak se používá v podstatě jeden malý brzdící padák, aby pomohli v té poslední fázi tomu zastavení toho stroje. Ale v té atmosféře to všechno musíte ubrzdit tím třením o ten vzduch. Proto se okolí toho raketoplánu ohřívá na mimořádně vysokou teplotu.
1: Jsme u toho, kdy se objevily první problémy.
0: Ty první problémy se objevily už při startu, ale to samozřejmě je teďka o něčem jiném. První problémy se objevují právě v okamžiku, kdy ten raketoplán začíná vstupovat někde v té výšce 120 km nad zemským povrchem při rychlosti Mach 25krát rychleji než zvuk ještě v té době letí. A v tuhle tu chvíli se tím proraženým otvorem té náběžné hrany levého křídla začíná dovnitř toho křídla dostávat ta přehrátá plazma, která tam právě vzniká tím třením o ten vzduch. Ta plazma má kolem 1600 stupňů. Je to opravdu veliký žár. Laura Králková to i nafilmovala za okénkem raketoplánu, jak se začínají myhat ty oranžové plameny plazmy.
1: Předpokládám, že na teplotu 1600 stupňů asi není nic postaveno.
0: Ten raketoplán jako takový je postaven v podstatě z titanových a hliníkových oštin, takového titanového rámu. Tam je ta tepelná únosnost někde na úrovni 800-900 stupňů Celsia. Proto tam musí být ta tepelná ochrana bílými dlaždicemi v místech, kde je méně zatěžovaná, černými, kde je více. A na těch nejkritičtějších místech, to znamená náběžné hrany křídel, čumák toho raketoplánu a směrovka, čelní část směrovky, kde je vlastně největší ta tepelná zátěž, jsou právě tady ty RCC. Hliníkové panely, který jeden z nich byl teda poškozen, tím otvorem se tam dostala ta plazma dovnitř a nejdříve začaly uhořívat kablíky od různých snímačů tlaku, teploty, které jsou v tom křídle. To jsou informace, které ta posádka nemá. To jsou informace, které jdou rovnou technikům na zemi, protože posádka je nepotřebuje v tu chvíli.
1: Ale na zemi to viděli v tu chvíli.
0: Na zemi viděli, že je tam nějaký problém, ale samozřejmě nikdo ho ještě nepovažoval za nějaký fatální problém. Velký problém to začal být v okamžiku, a teď se pohybujeme řádově 2 minuty před tou vlastní havárií, kdy řídící centrum ztratilo informace o levém podvozku. O tlaku v pneumatikách, o tlaku v hydraulice, to už je problém. Informace o podvozku potřebujete mít, protože ten potřebujete pro přistání. Takže to byla poprvé informace, která šla veliteli Husbandovi. Podívejte se na vašich panelech, jestli vidíte informace o levém podvozku, my je nevidíme. No a pak už to šlo poměrně velice rychle. Začaly mizet spousta dalších informací, jak prostě ty svazky prohořívaly.
1: Já si to vlastně neumím představit. Ta posádka sedí kdesi v tom předku čumáku. Vidí na křídlo?
0: Ne, nevidí vůbec nic. Tam není žádné zpětné zrcátko, aby mohli vidět ven. Oni vidí v podstatě do boku a dopředu. Ale tohle to ještě se na ní vlastně odehrávalo jakoby ve spodu, ve spodní části toho raketoplánu. Z toho samozřejmě nic nevidí. Navíc tyhle ty informace nemají ani na těch svých panelech, aby nebyly těmi informacemi zahlceni. Oni opravdu dostávají jenom ty nejdůležitější informace.
1: Takže to, že ta plazma, jak jste říkal, si našla cestu dovnitř toho křídla, došlo k degradaci té konstrukce až vlastně k odpadnutí toho křídla, to oni zjistili ve chvíli, kdy se to začalo točet, ten stroj?
0: Popravdě to už oni nezjistili.
1: Nezjistili.
0: Tam v těch posledních okamžicích došlo k tomu, že se začalo to křídlo hroutit. Nejdřív se ten raketoplán začíná stáčet na levou stranu. Tím, jak je to křídlo poškozené, neobtéká kolem něj správně ten vzduch, tak se tam zvyšuje odpor a ten raketoplán se začíná stáčet do levé strany. K tomu se ještě snaží automatické řízení toho raketoplánu zdorovat, zapíná neplánovaně ještě orientační motorky, snaží se těmi orientační motorky, protože nic jiného v té chvíli už není k dispozici, srovnat ten let. Bohužel to už se nepovedlo. Na palubě se rozeřvala siréna master alarmu celkového hlavního poplaku. To už je samozřejmě ten nejvyšší stupeň nebezpečí. Jestli na to stihla posádka, přesněji teda velitel Husband, pilot Smith zareagovat, to už se samozřejmě v tuhle tu chvíli neví. Pravděpodobně už nestihli. Došlo k odlomení toho křídla, které vlastně bylo vevnitř úplně vypálené. Došlo k tomu upálení toho křídla. V tu chvíli se vlastně ten raketoplán na té levé straně velice jakoby odlehčil a zatočil v té rychlosti, v které letěl. Ještě jsme pořád v rychlosti kolem 5 kilometrů za sekundu. Se zatočil prudce v podstatě o 90 stupňů doprava. To ta posádka na té palubě nemohla přežít.
1: Milane, vy jste říkal, že posádka nic z toho nemohla v tu chvíli vědět. Nemohli alespoň dostat zprávu ze země? Jiná ta otázka by asi byla lépe položená, jestli to všechno viděli na zemi tohle.
0: Na zemi ty informace měly, ale byly rozděleny na různých tabulích, na různých počítačích, tak, jak patřili těm jednotlivým lidem, kteří se o tenhle starali. Nikdo si to v tu chvíli samozřejmě nedal dohromady. Opravdu ten okamžik, kdy se posádka dozvěděla, že jí je něco špatně, byl ten okamžik, kdy se jim tam rozsvítil to tlačítko červené toho centrálního poplachu a začala tam houkat ta siréna toho poplachu. V tom okamžiku předpokládám, že pilota velitel se pokusili na panelech najít tu informaci. Ale ono tam v podstatě nebylo co najít. Ten raketoplán pořád letěl tak, jak měl letět. Dobře, malinko se stáčel. Tahle ta informace se tam určitě někde objevila. Určitě se tam objevila informace o tom, že se zaply ty pomocí manévrovací motorky, ale myslím si, že v tu chvíli už ten velitel s tím vůbec nemohl nic dělat, že ten konec přišel tak strašně rychle, protože to přetížení, které na tu posádku začalo působit, v tu chvíli se ten raketoplán vlastně začal otáčet a překulovat se po tom utržení toho křídla. Tam se odhadovalo, že bylo přetížení někde kolem 300 G. To je samozřejmě nepředstavitelné číslo. Takže posádka pravděpodobně zemřela v podstatě okamžitě.
1: Kolik času zbývalo do přistání?
0: Bylo to 15 minut před plánovaným okamžikem přistání. Na těch tabulích na Kennedyho kosmickém centru ještě chvíli běžely ty tečky tak, jak se předpokládalo, že ten raketoplán se bude blížit na to přistání přes to území Texasu. Bohužel pak se teda zjistilo, že raketoplán už nepřiletí. Začaly se objevovat informace, začaly se objevovat telefonáty lidí na policejní stanice i na místní novináře, že je něco špatně, že ten raketoplán, protože ty lidé už viděli mnoho přistání těch raketoplánů, že ten raketoplán přistává nějak jinak, že se od něj utrhávají nějaké divné světelné stopy, že prostě to není tak, jak to má být.
1: George Bush junior byl druhý americký prezident, kterému připadl ten nepříliš veselý úkol oznámit národu zkázu raketoplánu. Tím prvním byl Ronald Reagan, který oznamoval v lednu 1986 havárii Challengeru. Pojďme si to poslechnout.
3: My fellow Americans, this day has brought terrible news. and great sadness to our country.
4: V době, kdy se lety do vesmíru zdají být téměř rutinou, je snadné přehlédnout nebezpečí, která sebou cestování do vesmíru nese, a obtíže spojené s navigací v divoké vnější atmosféře Země. Tito astronauti o těchto nebezpečích věděli a ochotně jim čelili s vědomím, že mají v životě vysoký a vznešený cíl. Díky jejich odvaze, smělosti a idealismu nám budou chybět o to víc. Všichni Američané dnes myslí také na rodiny těchto mužů a žen, které postihl tento náhlý šok a zármutek. Nejste v tom sami. Celý náš národ truchlí s vámi. A ti, které jste milovali, budou mít vždy úctu a vděčnost této země. Úkol, pro který zemřeli, bude pokračovat. Lidstvo vede do temnoty, mimo náš svět inspirace objevováním a touha po pochopení. Naše cesta do vesmíru bude pokračovat.
1: Hledání zbytků raketoplánu jsme si povídali už na začátku. Nabízí se ještě otázka, byla šance, když existovaly fotky a bylo asi jasné, co by mohlo být tím problémem, existovala šance zabránit té havárii?
0: To je velice složité. Samozřejmě teoreticky, kdyby posádka věděla od prvního okamžiku, že je nějaký problém, bylo několik variant, které přicházely v úvahu. Nepřicházela v úvahu varianta, o které se nejvíc asi mluvilo. Proč se nepřesunuli na Mezinárodní kosmickou stanici? Nepřesunuli se proto, že létali na úplně jiné dráze. Dobře, oni létali zhruba ve stejné výšce, o něco výše, než létá Mezinárodní kosmická stanice, ale s úplně jiným sklonem. Raketoplán nemá dostatečnou energii, dostatek paliva na to, aby se mohl přesměrovat k Mezinárodní kosmické stanici. To je jedna věc. Druhá věc, jestli posádka mohla počkat na nějakou záchrannou misi. Teoreticky mohla. Byl připravován v té době ke startu další raketoplán, ale ten start měl proběhnout až zhruba za měsíc víc. Kdyby se povedlo ten start, a já teď použiju to slovo, které bylo důležité, uspěchat, tak posádka teoreticky mohla počkat na té své palubě na ten druhý raketoplán. Raketoplán jako takový má zásobu energie, především teda elektrické energie, od které se to všechno odvíjí, ale patří k tomu samozřejmě i kyslík, voda, jídlo, na zhruba 20-21 dní letu. Kdyby posádka od prvního dne letu byla v takovém nějakém hibernačním režimu, to znamená nepracovala, jenom byla v klidu, ležela, šetřila energie, tak se odhadovalo, že by mohla vydržet asi 28-29 dní. To by se dalo teoreticky skloubit se startem toho záchranného raketoplánu, ale bylo tam to slovo uspěchali ten další start. To si samozřejmě v té době by nikdo nedovolil, protože to nikdo netušil, že ten problém tam je. Takže tahle ta možnost tam byla. Jinak samozřejmě tím, že se ta informace o té poškozené náběžné hraně nepropsala do těch dalších informací posádce, technikum, tak to v podstatě nikdo netušil, nikdo nevěděl, že tam ten problém je. Posádka pracovala celou dobu tak, jak měla, a bohužel ten její návrat se nepovedl.
1: Říkali jsme tady o tom, že Laurel Clarková natáčela na video postupné přistávání raketoplánu, tak týden po havárii byla videokazeta nalezena, je na ní asi 13 minut záznamu, a 4. dubna byl nalezen i osobní zápisník Ilana Aramona, jehož několik stránek se podařilo po zrestaurování přečíst, a byl tam i následující záznam.
4: Dnes jsem poprvé pocítil, že skutečně žiji ve vesmíru. Stal jsem se člověkem, který žije a pracuje ve vesmíru.
1: Milane, říkal jsem, že tragédie Kolumbie svým způsobem přispěla k postupnému ukončení programu amerických raketoplánů. Kdy k němu došlo?
0: Došlo k němu v létě roku 2011, kdy poslední let raketoplánu Atlantis ukončil tu 30-letou éru raketoplánu. Raketoplány za tu dobu letěly 135krát, z toho teda dvakrát došlo k havárii, ale zasloužili se hlavně o výstavbu Mezinárodní vesmírné stanice. Ale vynesli Hubbleův kosmický dalekohled, vynesli spoustu dalších důležitých vědeckých aparátů do vesmíru.
1: Tolik raketoplány, a jak to bylo s tou kresbou Petra Ginze?
0: Kresbu Petra Ginse vzal sebou do vesmíru znovu Andrew Feustel, americký astronaut s vazbou na Českou republiku. V roce 2018 s ním letěla na Mezinárodní kosmickou stanici a po svém návratu ji odevzdal do Muzea holokaustu v Terezíně, kde je dneska vystavena.
1: Dodává na závěr Milan Halousek, který nás provedl řadou speciálních portrétů věnovaných tragédiím ve vesmíru. Milane, díky, že jste byl naším hostem, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, nashledanou.
1: Ukázky přečetl David Schneider, dramaturgii pořadu má Stanislav Winter, spolupracovali archivář Petr Markovský, mistři zvuku Jiří Flosman a Jitka Špálová. A nashledanou zase za týden se těší David Hertl. Historie dobývání vesmíru je plná hrdinů, ale také obětí. Série portrétů Smrt ve vesmíru se věnuje čtyřem katastrofám, které cestu lidí ke hvězdám poznamenaly. Poslechnout si je můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Reprízou dokumentární série Rok 1968 mi obrátil život na ruby pokračuje vysílání Českého rozhlasu Plus. V roce 2018 zachytili Ivana Chmel-Denčevová a Jan Sedmidubský příběh spisovatelky Evy Kantůrkové.
2: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: Gottwaldovy únorové projevy. Nejdřív nás jimi strašili ve škole, dneska už při vší hrůze působí spíš směšně. Málo kdy ale už narazíte na člověka, který byl fyzicky u toho. Tehdy sotva 18-letá laborantka Eva mohla Gottwalda slyšet na vlastní uši.
1: No já jsem tam byla, to jsem ještě pracovala v té interfarmě a tam se pracovalo od 6 hodin, že? Takže jsme ráno přijeli na nádvoří a tam stály 3 nákladňáky. Celý osazenstvo předseda strany posadil na nákladňáky a odvezl nás na staroměstský náměstí. Byla zima, byla strašná zima a tam v tom osazenstvu byla řada prostě takových jako lidí se svobodným myšlením a chováním, jeden inženýr, vedoucí té laboratoře, to byl vysokoškolský student a prostě vždycky se najde v každém prostředí taková partička, že jo, která si dovede z věcí dělat legraci, takže my jsme se z toho ulili, utekli jsme železnou ulicí, protože tam byla strašná zima, šli jsme na pivo, tak jsme ty auta nenašli, riskovali jsme, že to praskne, že jsme se nezúčastnili demonstrace, takže já jsem soudruha Gottwalda neslyšela.
2: Nebylo to divné, že v době, kdy jste měli pracovat, vlastně se takhle povinně jelo na takovou akci?
1: No, tenkrát nebylo divné vůbec nic. Dělal se převrat. Člověk nedovede domyslet takový jako břitký události takového jako převratového významu, nedovede v té dané chvíli, hlavně v mém věku, mě bylo 18 let, nedovede jako odhadnout, kam se ta doba posouvá, ale mně přitom ty události připadaly jako něco, co se přirozeně děje a čeho já se můžu nebo nemusím nebo nechci nebo chci zúčastnit. Že to je počátek totality, no to jsme věděli, až když začaly procesy.
0: Dnes je spisovatelce Evě Kantůrkové o 70 let víc. Když jsme s ní domlouvali setkání, nechtěla předem vědět otázky. Prý se ráda nechává překvapit. Každopádně nám nechtěla prozradit, co teď píše. Konec konců svého času o sobě vydala knížku s titulem Jsem osoba vzdorovitá a neposlušná.
3: Nejednám úplně bez rozvahy, ale protože jsem člověk spíše instinktu, tedy tvor převážně bezprostřední, jednám jak musím. Někdy i hloupě, neřekla bych, že prostoduše nebo naivně, prostě intuitivně. Nezvažuju riziko, občas jsem neústupná, dělám věci pro mě i nevýhodné, chovám se navzdory možným následkům.
1: No, bylo to složitý, protože já jsem za války vychodila měšťanskou školu a zavřeli konzervatoř, kterou jsem chtěla studovat. Já jsem studovala herectví. A po válce jsem zjistila, že prostě musím si tu střední školu dodělat, takže ze své vlastní umíněnosti a vůle jsem šla na střední školu a pak začaly takový složitý přesuny moje, bydlela jsem na zámku na Dobříši a jezdila jsem do Příbramy do školy. Prostě všechno se natolik zkomplikovalo, že nakonec mě moje maminka potrestala tím, že mě poslala pracovat do továrny, abych se vychovala u dělnický třídy. Takže jsem v 17 letech jezdila do Modřan asi půl roku do fabriky a vyráběli jsme tam léky.
2: Proč vůbec jste šla do Mladé fronty pracovat?
1: No, v té době, já jsem se v té době stýkala se spoustou studentů, vysokoškoláků, který jsem znala jako z Dobříše a Odřezáčů a tak jako z toho takového toho intelektuálního prostředí. Takže jsem znala i některé novináře v tehdejších novinách a když mě tak pozorovali, jak se tak mučím v interfarmě, tak začali přemýšlet, co se mnou. No ale já nešla nejdřív do Mladé fronty, já jsem nejdřív šla na sekretariát Svazu mládeže. Dělala jsem tam v kulturně propagačním oddělení, vyráběla jsem zprávy pro četku činnosti Svazu mládeže. No a potom jsem se vdala, pak jsem měla první dítě a když teda to odeznělo, to mateřství, tak teprve jsem šla do Mladé fronty.
2: Dávala jste se mladá?
1: hrozně. A taky jsem měla brzy děti. Dítě mělo děti, no.
2: To byla tak okouzlená Janem Šternem.
1: No, tak když mi bylo těch 18, tak ano, pak už trochu ne.
0: Historie vstupu Evy Kantůrkové do komunistické strany je dost svérázná. Maminka, předválečná spisovatelka a novinářka Bohumila Sílová, ji prostě jako 16-letou odvedla na pražský sekretariát KSČ se slovy: tak soudruzi, tady vám ji vedu. Otec Jiří, novinář a v 50. letech scénárista na Barrandově, tomu jistě nebránil.
2: Když jsme se dostali k vašemu manželství jak dětem, tak mě docela zaujalo, že zasedala dokonce kvůli vašemu mimomanželskému vztahu.
1: Jak to víte?
2: Zasedala komise, která projednávala mimomanželský milenecký vztah na stranické plenárce, a dokonce jste pak byla potrestaná za to.
1: No tak já jsem na té plenárce nebyla a nebylo to na filozofické fakultě. Tam by se nic takového nemohlo stát. Bylo to na Vysoké škole hospodářských a politických věd, kterou řídili takový ty správní praví soudruzi. A taky ta stranická organizace studentů byla taková hodně rigorózní, takže když kamarádka, kterou jsem zasvětila, prostě všechno jako vyžvanila, tak psuhali kvůli tomu stranický výbor. A pak to projednávali na plenárce, já tam nebyla, já nevím, já jsem prostě, já na takovýhle věci nechodím, že se o mě jedná takovýmhle tónem a způsobem, tak toho já se neúčastním. Takže se mi pak jenom od kamarádů doneslo, že to bylo odsouzený, že mám milence, a no a pak tu školu zrušili a šli jsme studovat na univerzitu a tam už tyhle problémy nebyly.
2: Co jste na to řekla kamarádce a těm, kteří o vás hlasovali?
1: No ale to v té době se tak nebralo, protože v těch organizacích soukromí nebylo, ani se neuznávalo to. Byla taková ta doba takového toho navenek nejhrubšího teroru a procesů a dovnitř jako poslušnosti a uvědomělosti, takže tam jako argumentovat nějakým svým soukromím, to prostě nešlo. To si člověk jako uchoval sám pro sebe a musel se ohradit jedině tím, že na to buď zapomněl nebo zanevřel, nebo prostě se s těma lidma přestal stýkat. Já jsem se s tou kamarádkou na věky rozloučila a přestala jsem se s ní stýkat.
0: Pozorování a psaní. Tak nějak by se dal charakterizovat život Evy Kantůrkové. V průběhu 60. let jí začaly vycházet první povídky a romány. Nejprve časopisecky, potom knižně. Nejslavnější z nich je zřejmě Smuteční slavnost, sfilmovaná v roce 1968 režisérem Zdenkem Syrovým. Film, který se do kin vůbec nedostal a na 20 let se ocitl v trezoru. V té době už 10 let žila s novinářem Jiřím Kantůrkem.
1: Po druhý jsem se vdávala v 58., jestli se nepletu. No, tak to...
2: Velká láska.
1: Veliká. Veliká to byla, no, vyhodili nás ze všech zaměstnání. Můj druhý muž kvůli mě vyráběl v Mytasce pneumatiky, protože ho vyhodili. Já jsem po vysoké škole dostala povinnou umístěnku do Svazu mládeže. Tak jsem dělala tajemnici na ČVUT, na strojařině. Tam jsme organizovali lidové diskuze a byli jsme prostě taková jako opoziční fakulta. A můj muž pracoval na sekretariátu, který nás řídil. No a bylo to, no. A byla to veliká láska. Ty kamarádi okolo nás podporovali, plakali nad náma. No a funkcionáři nás...
2: Plakali taky.
1: Plakali taky. A mě potom hrozně mrzelo, že mě nevyloučili ze strany, že bych to byla měla jednodušší. A nemusela jsem jako potom sama se s tím potýkat, no. Takže ano, byla to veliká láska, trvala. Opravdu, jako
2: vlastně byli přesvědčená, že se máte rozvést a být s ním.
1: No, já jsem se svým prvním mužem, já nevím, jestli to můžu říct takhle veřejně. To opravdu to, my jsme se k sobě vůbec nehodili a já nesnáším panovační mužský a já sama nejsem zase tak jako taková žena, co se prosazuje, ano, to vůbec ne, já jsem žena ženská, ano, ale některé věci prostě člověk jako nepřijme, takže jsem radši šla pryč.
2: Zažila jste někdy takový ten pocit upozadění nebo ostrakizování, že jste ženská?
1: Já jsem člověk, já se vždycky jako člověk chovám.
2: Ale jste zažil někdy něco takového?
1: Ne, já si to nedám líbit. Já si to nedám, ale nejsem genderka, že jo, nejsem, to opravdu ne. Já si myslím, že si genderky pod sebou uřezávají větev, protože bez muže se neobejdete. To prostě, vy potřebujete v muži oporu, celý život žena potřebuje v muži oporu a která ji nemá, která se tváří tak jako mužacky, tak tam jsou prostě nějaký jiný důvody, než důvody toho pohlaví.
2: Prostě muž má nosit přinejmenším těžká břemena.
1: No přinejmenším.
2: Přinejmenším muž má nosit těžká břemena.
1: A nenechala bych ho mít nádobí.
2: Dneska jsou myčky, tak na domičky to byste řekli, že může...
1: No pokud vyjde rozbil.
2: No, tak to je

0: Můj muž má sklon všechno dobré i zlé, co mě potká, prožívat za mě. Taky od mých literárních začátků věří víc než já v mou hvězdu. Za ta léta se z nás stala ta dvojice, kdy jeden něco řekne a druhý poví, teď zrovna jsem na to myslel. A protože já jsem ta kolísavější, ta neklidná, ta skeptičtější, ta výbušná, ta s přílišnou představivostí, a protože on je ten uvážlivý, ten ušlechtilý, ten rozumný, připadá mi někdy, že bez něj bych nebyla tou, kterou jsem.
1: Chcete tonik, tonik s vínem.
2: Tonik s vínem?
1: Kafe. Tonik s vínem, to je strašně dobrý.
2: Fakt, jo.
1: Jo, jo, tak no, jo.
2: Radši tu vodu a tonik s vínem, když tak potom. Až to dokončíme.
3: Teď uděláme střih v čase a ocitneme se na začátku 80. let. Eva Kanturková je v květnu 1981 zatčena v souvislosti se zadržením kamionu, který převážel do Československa zakázanou literaturu. Už v roce 1977 podepsala Kanturková chartu a jádro jejího obvinění v roce 1981 spočívalo v tom, že vydala v zahraničí svůj román, což se tehdy bez svolení orgánů československého státu, respektive vládnoucí komunistické strany, nesmělo.
1: Bylo to hrozně legrační, ano. Mě teda zatýkal ten major Fischer, že jo, který nás měl všechny spisovatele v Praze jako takhle pod palcem a chodil v takovém tom bílém kabátě, aby vypadal jako ten americký detektiv. A byl to strašný blbec, opravdu strašný blbec, nadutej. A měl takový jako otcovský tón, mluvil se mnou takovým otcovským, jako jak mi radil, jak mám žít a jak se mám chovat. A tam mě ale dostali v Ruzini takový starší chlapík s takovým mladým klukem a ten starší chlapík byl, že nás bylo začalo 15, jo, možná ještě víc, tak ten starší chlapík byl vypučený policajt z Ostravy. Byl to strašně slušný člověk, který se celou dobu, co mě ten první výslech, že jo, který rozhodoval o tom zavřou, nezavřou, se snažil dostat jako z toho zavření. Klad mi takový otázky, že kdybych jako na ně ochotně odpovídala, tak mě okamžitě pustili domů. No a to já jsem to neudělala, že jo, takže on někdy v půl druhý v noci řekl, no, nedá se nic dělat, prostě uvolil na vás vazbu, no.
2: Jednu skleničku, děkuji.
1: Chcete mlíko?
2: No, děkuji.
0: Ve vězení se taky člověk může zkoušet. Nejen se tam dozvíte, kdo skutečně jste, ale kontakt s tak očividným zlem, jako je vězeňská nesvoboda, udělá citlivého člověka, když ten kontakt bez úrazu vydrží, jaksi vnímavějším. Má víc sluchu pro druhé lidi.
1: Doufám, že to nenahráváte.
2: My nahráváme všecko z principu.
1: I to, že vařím kafe.
2: No jasně.
4: Vaříte si každý den?
1: No, já kupuju hotové jídlo, které tady ohřívám vždycky na třikrát, halušky hlavně. Vařím tak dvakrát do měsíce a vždycky to je veliký hrnec hovězí polívky s kapáním. A to tam vždycky na mě čeká, ty tam na mě čekají, teď, abyste teda viděli, jak si vařím. Tak maso na brusinkách.
3: Eva Kanturková si během výslechu osvojila velmi účinnou metodu, jak nic podstatného neprozradit.
1: No tak já jsem zkušenost samozřejmě určitou měla. Znala jsem literaturu z procesů 50. let a věděla jsem přísnou zásadu nikdy nevypovídat na toho druhýho a pokud možno neříct nic, že jo. A když tak to všechno vzít na sebe. A vymyslela jsem si úžasnou fintu, která se mi strašně vyplatila. Mě vyslýchal absolvent tý policajský vysoký školy, právník, čerstvý právník, takový postříhanej, navoněnej, chodil tam prostě po té Ruzini v sáčku, pil přede mnou kafe, který mi nedovolil, aby mi ho pan Motejl přinesl. Prostě byl to takový drzej zpratek. Bylo mu tak kolem 30. No a já jsem řekla, že bude mít moje výpovědi, jedině když si je budu diktovat. Takže on seděl za psacím stolem u stroje a psal, co já mu diktovala. Šílel. Úplně šílel, protože já jsem říkala, že mu nic jiného nepodepíšu, než to, co sama nediktuju. Pan doktor Motyl, když tohle zjistil, tak tam přestal chodit a říkal, vy mě už nepotřebujete, já už tady prostě nemám co hlídat. No.
5: Co je pro vás rok 68? Osobně i celospolečensky.
1: No tak jednak jsem měla revolucionáře v rodině několik, že jo, můj první muž, můj druhý muž vysílal v televizi, měl svoje vlastní pořady, utvářel s Pelikánem takovou tu opoziční podobu československé televize, jezdil po republice, vozil reportáže, vzval dokonce i Husáka, že jo, který chtěl federalizovat republiku, tak ho pozval do jednoho svého pořadu o federalizaci. Jo, měl z toho hrozný průšvik, samozřejmě, protože to v té době se nenosilo. Pak jsem měla dva studenty na vysoké škole, který taky jako byli spíš jako tak jako bouřlivě naladění, než že by
5: byli... s váma nebo s bývalým manželem? Synem?
1: Jeden s ním a jeden se mnou, mladší bydlel se mnou. No a já jsem jako velký skeptik a pozorovatel a svědek. Jednak v té době psala se Zdeňkem Syrhovým Smuteční slavnost, takže jsem se věnovala spíš tomu filmu, protože to byla úžasná příležitost pro nás, pro oba, že jo, natočit na Barrandově. Takže jsme psali scénář a točili jsme Smuteční slavnost celý vlastně 68. rok. A ty události jsem prožívala tak jako z boku téhletý svojí vlastní činnosti, kterou jsem považovala za důležitou a dokonce jsem prostě byla tak jako skepticky naladěná, protože jsem tak jako nic moc ničemu nevěřila, že někdy v březnu mě Jaroslav Šabata, který byl ve vedení té české strany komunistické, mě řekl, že teď okamžitě tě vylučuju ze strany, z jejího revolučního křídla, protože já jsem mu řekla, že to špatně dopadne.
5: Takže jste příliš nedůvěřovala.
1: Já jsem si myslela, že to nemůže být, protože na mě ten celý program a to všechno působilo tak jako polovičetě páč. Většinu těch lidí, kteří ty reformy hlásali, jsme znali z vysokých škol, z novin, z literatury. Všichni byli nějakým způsobem takový jako... Šabata třeba ne, ano, ale většina z nich byla taková jako do toho minulého režimu natolik ponořená, že nestačí na to, aby opravdu se teda ten režim změnil. No a potom jsme pořád měli v zádech ten Sovětský svaz, že, kde se nehnula větvička.
3: Mnohé už bylo řečeno. Kdyby nepřišel rok 1968 a následná normalizace, nejspíš by Eva Kantůrková nepoložila stranickou legitimaci. Neocitla by se na seznamu zakázaných autorů, nenapsala by své klíčové romány, neocitla by se na rok ve vězení. Nás ale zajímalo, co si tehdy, v roce 1968, myslela o výprodeji ideálů takzvaného Pražského jara, který nastal bezprostředně po, jak se tehdy říkalo, vstupu vojsk.
1: Tenkrát v té době, například když se zrovna jako Dubček vrátil z toho Ruska, tak já jsem šla Jindřišskou ulicí, poslouchala jsem rádio, do kterého on plakal, že to podepsali. A moje první reakce bylo jako znechucení, že jo. Ne, že muž pláče, ale že jsme si jako spojovali s nima určitý očekávání. Já neříkám, že rovnou jsem měl nechat odvést na sebe, že jo, to zrovna jako jsem si nemyslela, ale přece jenom se mi zdálo, že se měli zachovat mužnějc. Pak jsme se dověděli, že tam přijel Svoboda a vyhrožoval jim, že prostě buď to podepíšou, nebo že dojdou ke strašlivým událostem, že jo, že tady se budou masakrovat lidi a tak, a že byli pod ohromným tlakem. No a pak jsme se dověděli, že Kriegel to nepodepsal a že se skončil mezi námi. No skutečně, jo, podepsal chartu a chodili jsme s paní Krieglovou na kafe, no. Takže ten vztah k těm lidem je jednoznačný, protože politika, a to už jsem věděla tenkrát, některé věci dovolí a některé věci nedovolí. V politice například nemůžete říkat pravdu, to byste byl za hlupáka, že jo? V politice volíte taktiku. V politice se musíte domluvit, musíte prostě najít kompromis, jinak je zlé, jinak je občanská válka.
5: Někdy třeba se nelze domluvit.
1: V revolučních situacích se nejde domluvit, protože ta revoluční situace vzniká proto, že se nejde domluvit. Že jo? V tom 68. roce tam se prostě domluvit museli, protože tady by opravdu asi ty Rusové stříleli. Že jo? To asi by tak bylo. Takže jeden pohled jako můj vnitřní, etický a taky estetický. Že jo? A druhý je pohled na to, co si politik může a nemůže dovolit. Takže my jsme to nakonec, nebo aspoň já, za sebe mluvím, nakonec prostě jsme to u toho Dubčeka pochopili.

0: Vy jste několikrát se tak skepticky vyjádřila, například s kritikou neoliberalismu, taky jste jednou řekla, že nejste zklamaná, že jste naštvaná, rozevírání nůžek si nakonec masa lidí nedá líbit. Byla jste skeptická až s odstupem nebo hned z počátku těch 90. let?
1: Já jsem byla velký oponent pana Klause, no. To prostě my jsme to nebrali, celý ten jeho způsob.
0: Míjelo se to, kam se ubíralo Československo, respektive Česká republika s vaším pohledem na svět?
1: Tak především já nejsem ani ekonom, ani politik. Spoustu věcí mě míjí, protože do nich nevidím. Některým ani nerozumím a ani nechci. Takže já jenom mám tu zkušenost, já jsem ty první dva roky byla v parlamentě, že jo, takže jsem viděla zblízka, jak se to zákonodárství měnilo, kam se to posouvá, který spory se kdo s kým, který spory vede. Viděli jsme to dost zblízka, protože když jste v parlamentě, tak se dozvíte úplně všechno, že jo, i ty nejtajnější věci, co se řeklo na vládě a tak. Takže pro mě ta představa toho, co se má dít, vlastně byla hodně matná a dost jsem spoléhala na to, že ty lidi, kteří se dostávají jako do těch vedoucích funkcí, takže si s tím poradí tak, aby to nedopadlo tak, jak to dopadlo. No. My jsme společnost, kterou nic nenese. Každý má svoje zájmy, pokud možno mít ostrý lokty, protože jinak se neubráníte. Lidi, kteří tohle nemají nebo nemají tu možnost, tak klesají na tom společenském žebříčku níž a níž. Já vidím kolem sebe místama tolik bídy, že si říkám, že si to prostě tahle republika skutečně nezasloužila, ale přitom z druhé strany chápu, že z toho nebylo úniku, že to je celosvětový problém, že to není jenom problém, že jo, Československa a jeho způsobu převratu, že ten převrat prostě vyšel vstříc obecnějším tendencím, které teda jsou rozhodující a teď člověk si musí rozmyslet, jestli jim bude přikyvovat nebo se jim bude bránit. No. Ta historičnost doby je vždycky natolik silná, že si o tom můžete myslet, co chce, ale stejně se prosadí, co se prosadit má, že jo, já jsem trochu fatalista historický. Mám prostě dvě zásady. Jednu jsme se naučili v Číně, kam jsme jezdili ještě daleko dřív, než kdy pan prezident se tam zakoukal. Konfucius říkal, nenadávej na tmu, rozsvít svíčku. Takže rozsvícet svíčky, to jako je jedna z možností. A druhá, spojovat se s lidmi, kteří jsou si nějak duchovně a názorově blízký a nedovolit s těma lidma v tom prostředí, ve kterém se pohybuju, aby došlo k úplnému úpadku duchovnosti, že jo? Aby se prosadil jen ten světský názor na svět a jen ta věcnost toho mít úspěch a mít peníze a mít, já nevím co.
2: Dnešní možnost publikovat všechno, co jsme za těch 20 let napsali a nemohlo být zveřejněno, je spíš než úspěchem jakousi hodinou pravdy. Stojí moje práce za publikaci? A jestli i stojí, nemluvila jsem pouze za sebe? Napsala jsem, co vezmou za své i jiní? Nepředvádím pouhou exhibici svých efemérních stavů? Uzná veřejnost, že jsem i za ní vyslovila něco závažnějšího.
0: Máte vy nepřítele, vy jste řadu let byla součástí komunistického prostředí.
1: Ano.
0: Pak jste se stala nepřítelem.
1: Ano.
0: Máte vy nějakého nepřítele, který se objevil v souvislosti s pádem komunismu? Osobního, společenského.
1: Jako tohle systému. Ano, jako jo. Ano. No, několik literárních kritiků přinejmenším.
0: Jinak.
1: Ne, tak...

Slyšeli jste reprízu jedné z epizod dokumentární série Ivany Chmeldenčevové a Jana Sedmidubského Rok 1968 mi obrátil život na ruby. Na pořadu spolupracovala Irena Hýsková, mistrem zvuku byl Roman Špála, režii měl Jan Sedmidubský a dramaturgii Daniel Moravec.

0: čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
2: 15 hodin. Přehled zpráv a Kateřina Cousedisová.
3: Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliard. U severního Kypru pokračují záchranné operace u převrácené lodi. Nejméně 6 lidí zemřelo. Ve fotbalové lize se chystá derby pražských S. Právě teď Liberec hostí Hradec Králové. Nehoda brzdí provoz Praze na Štěrboholské spojce. A zítra bude oblačno a zataženo, později na většině území přehánky, lokálně i bouřky. Později odpoledne polojasno a teploty až 25, na jihovýchodě až 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi Prima. Jeho návrh představí zítra po jednání vlády. Schillerová řekla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují tzv. Únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě, pokračuje Schillerová.
4: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a únikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská úniková doložka Evropské komise na obranu.
3: Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka je jakýkoliv schodek vyšší než současných 310 miliard korun špatný. Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 6 lidí. Podle stanice CNN Tyrkotom informovali místní úřady. Radnice města Kyrenia už dříve uvedla, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě bylo včetně posádky téměř 270. Na místě zasahují lodě pobřežní stráže, helikoptéry a pomáhají i civilní plavidla. Proč se loď převrátila, zatím není jasné. Po noční střelbě do davu na taneční akci na severu Švýcarska zemřela 22-letá žena. Záchranáři převezli do nemocnice 5 lidí, někteří mají těžká zranění. Na sociální síti X o tom informovala švýcarská policie. Ta teď pátrá po pachateli a nebo pachatelích. Zároveň vyšetřuje motiv činu. Variantu teroristického útoku ale považuje za málo pravděpodobnou.
5: Policie dostala hlášení o střelbě krátce po 14:30 ráno. Střílelo se na hudební akci ve městě Aarau na severu Švýcarska, asi 40 kilometrů západně od Curychu. Organizátor akce označil incident pro deník Blick za zbabělý útok. Areál včetně okolí je uzavřený kvůli rozsáhlému zásahu, do kterého je zapojený i armádní vrtulník. Policie lidi vyzvala, aby se oblasti vyhnuli a byli ostražití. Bezprostřední nebezpečí ale podle policistů nehrozí. Václav Hojiný, Radiožurnál.
3: Pracovníci lánské obory snižují počet zvířat. Některé druhy jsou přemnožené. Momentálně je tam kolem 2000 kusů jelenů, daňků a další zvěře. Pokračuje ředitel lesní správy Lány Michal Pernica.
6: Zvěř vytváří obrovský tlak vlastně na ten porost, jednak na travní porosty a jednak i na ten les. Pokud prostě je nezačneme obnovovat, tak samozřejmě ta obora bude za chvilku bez lesa, což bohužel pod tím tlakem ty zvěře dost dobře nejde. Proto i vlastně potřebujeme ten počet té zvěře snížit, aby ten les se mohl nadechnout a vůbec se obnovit.
1: Sport.
7: V domácí fotbalové šancelize se bude hrát první derby pražských S v této sezóně. Sparta nastoupí proti Slavii na svém stadionu na Letné. Zápas začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Právě teď se hraje duel 6. kola mezi Libercem a Hradcem Králové. Utkání sleduje reportér Pavel Petr.
8: 4. minuta utkání pomalu končí, zatím bez jediné střely na bránku, a tak platí nerozhodný stav 0-0. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
7: V 17 hodin začnou ještě zápasy Teplice Jablonec a Plzeň Slovácko. Také ty uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Meziříčí a taky na hradecké dálnici u Poděbrad. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za velkým Meziříčím. Na kilometru 138,5 chvilku překážela nehoda v levém pruhu. A teď je odjeli s policisty vyřešit to na parkoviště a menší kolona se rozjíždí. Silný provoz na D1 směrem do Prahy čekejte i před Šmejkalkou. Pojedete pomaleji v úseku od 36. až na 24. kilometr. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy vázne provoz za sjezdem na Poděbrady. Na 35. kilometru začíná omezení, sice do dvou pruhů, i tak se zdržíte asi 10 minut v koloně. Nesnažte se to objet po 38. přes Poděbrady, jsou tam kolony před kruhovým objezdem u Teska. Silnice 16 z Trutnova směrem na Královec do Polska je neprůjezdná. Kousek za Trutnovem hasiči likvidují vyvrácený strom. A na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy se zdržíte za Benešovem a pak i před Mirošovicemi. Delší je ta druhá fronta před Mirošovicemi asi na 20 minut. V Praze je ucpaná Štěrboholská spojka směr Lanový most u sjezdu na Dolní Počernice. Nehoda v levém pruhu. Kolona od hradecké dálnice je asi na 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno, je zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat a postupně čekáme polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami. Teploty nejčastěji do 25 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: 15 hodin, 6 minut k tomu začíná odpolední vysílání Plusu, je neděle 30. srpna. Čemu se budeme v následující půl hodině věnovat? Jak rozsáhlým problémem je dnes v České republice nelegální zaměstnávání a švarc systém? Kennedyho centrum ve Washingtonu patřilo k vyhledávaným kulturním institucím. Dnes zeje prázdnotou. Proč? A zítra končí prázdniny a s nimi zavřou také některá venkovní koupaliště. Jaká byla letošní sezóna? I o tom budeme mluvit. S vámi je Český rozhlas Plus a Lenka Vahalová.
1: Odpolední Plus.
10: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zpřísnit postihy za nelegální zaměstnávání a takzvaný švarc systém. Podle informací Hospodářských novin by od příštího roku mohla začít platit takzvaná fikce doměření pojistného. Firmám, u kterých kontroly odhalí nelegální zaměstnávání, by nově vznikla povinnost doplatit sociální a zdravotní pojištění za 12 měsíců zpětně. Vláda si od opatření slibuje omezení práce na černo i vyšší výběr odvodů. Podrobnosti probereme s Jaroslavou Zlerovou ze sekce zaměstnanosti Hospodářské komory a zároveň generální ředitelkou společnosti Manpower Group Česká republika. Hezký den.
11: Dobrý den.
10: Jak rozsáhlým problémem je dnes v České republice to nelegální zaměstnávání, tedy takzvaný švarc systém?
11: Poměrně velkým a poměrně dobře utajeným. Takže když jsme na to začali v naší asociaci personálních agentur upozorňovat před 2 lety, trvalo nám to skoro rok, než jsme se domohli nějakého jakoby slova, ale pak se ty věci vyhledaly dopředu, protože dneska v České republice, a je to otázka posledních 2-3 let, jsou bohužel lidé zaměstnáváni na černo, není za ně odváděno sociální zdravotní pojištění a když ta práce skončí, tak oni pak stejně zůstanou státu jakoby na úkor. Takže se snažíme s tímhle něco udělat. To, jakým způsobem stát dneska zasahuje do legislativy a jak se snaží ty věci nastavit, je ale otázka jiná. Jo, takže nelegální zaměstnávání ano, v České republice roste, bohužel, A z druhé strany ta opatření, která stát připravuje, nejsou vždycky úplně šťastná.
10: A existují odhady, kolik lidí se v některé z těchto forem práce pohybuje, tedy ta práce na černo a švarc systém?
11: No, my jsme si dělali nějaké průzkumy v tom loňském a předloňském roce, snažili jsme se odhadnout, jak ten trh vypadá, a víme, že se jedná možná až o 100 tisíc lidí, že to jsou určitě vyšší desítky a že ten počet v těch posledních dvou letech narostl. Dokonce jsme udělali i odhad, jakým způsobem stát přichází vlastně o ty odvody z toho sociálního zdravotního pojištění, a ty částky byly prostě na úrovni vyšších desítek miliard, takže je to skutečně vážný problém.
10: A ve kterých odvětvích se s podobnými praktikami setkáváme nejčastěji?
11: Bohužel je to vždycky stejné, je to běžně výroba, spíše v menších výrobách, kde ty velké korporace si přece jenom dávají pozor na to, aby dodržovaly určité standardy a určitou etiku toho fungování. Hodně se to děje, nebo dělo v logistice a částečně i ve stavebnictví. Největší problém jsou takzvané pseudoagentury, které lidem slibují zaměstnání.

0: došlo k nějaké rozumné dohodě, ale tady s tou fikcí my máme velký problém. Ohradili jsme se proti tomu i za Hospodářskou komoru České republiky, kde jako viceprezidentka pro zaměstnanost a trh práce mám tuhle tu oblast na starosti. To opatření je prostě nešťastné, protože vlastně navrhuje to, že jakýkoliv inspektor nebo kontrolor, který na základě nějakých prostě podkladů se rozhodne, že ten či onen člověk, zaměstnanec, je vlastně zaměstnán nelegálně, tak může okamžitě nechat vyměřit tu takzvanou fikci toho zaměstnání na uplynulých 12 měsíců a ten zaměstnavatel to musí doplatit. My se obáváme, že v takto razantním opatření, kterému nebude vlastně předcházet žádné správní řízení, ve kterém by se ty věci řádně vyšetřily a zjistilo by se, jestli je to skutečně záměrné pochybení, nebo jenom nějaká technická chyba, nebo něco jiného. Takže může docházet k velkým omylům, může to být nějakým způsobem případně i zneužito. Takže to považujeme za příliš příkré a řekla bych i nešťastné opatření.
1: Jak ale podle vás dobře nastavit ty kontrolní a sankční mechanismy, aby to fungovalo?
0: Promiňte?
1: Jak to ale nastavit, aby to fungovalo, když je, tento návrh?
0: Je to určitě o tom, že je potřeba...
1: Slyšíme se?
0: Nastavit to nastavení musí jít zejména... Slyšíme se, ano. Teď vás slyším, snad je to v pořádku.
1: Ano.
0: Haló?
1: Určitě můžete pokračovat,
0: to nastavení
1: slyšíme vás
0: musí
1: dobře.
0: Jít nějakým rozumným způsobem, protože... Ano, to nastavení tak, aby dobře fungovalo, musí jít rozumným způsobem a nepříliš takovým razantním, protože rozhodnutím jednoho úředníka o pochybení, což je přesně teď ten návrh, o kterém vy mluvíte, se to nemůže dělat. Jo? Ale obecně myslím si, že ve chvíli, kdy se víc a víc o téhle problematice mluví, minimálně mediálně se ty kauzy zveřejňují, tak očekáváme, že i to může přispět k tomu, že uživatelé té pracovní síly, to znamená ti zákazníci těch agentur, si budou dávat větší a větší pozor na to, aby ta práce, kterou dostávají od toho dodavatele, byla legálně zajištěna.
1: A ještě na závěr, existují odhady, o jaké částky na sociálním a zdravotním pojištění kvůli nelegálním formám zaměstnávání přichází stát?
0: No, my jsme se, jak jsem říkala na začátku, jsou to vyšší desítky miliard korun ročně. My jsme se dokonce dopočítali částky, která byla až skoro k 70-80 miliardám. Rozumným nějakým odhadem si myslím, že můžeme se skutečně bavit o 40 miliardách. A tenhle ten náš odhad se velmi blížil něčemu, co si nechalo před několika lety Ministerstvo práce a sociálních věcí udělat za odhad také. Takže je to skutečně obrovský problém.
1: Říká Jaroslava Rezlerová ze sekce zaměstnanosti Hospodářské komory a také ředitelka Manpower Group. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: A v odpoledním plusu už míříme do Spojených států. Spor o Trumpovo jméno na fasádě amerického Kennedyho centra ve Washingtonu může skončit až demolicí. V budově, kde se ještě před rokem hrálo i několik představení denně, teď nepotkáte skoro nikoho. Podle Donalda Trumpa je to tím, že soud nařídil z fasády odstranit jeho jméno. Návštěvnice centra, ale naší washingtonské zpravodajce Janě Ciglerové popsala jiný důvod, proč umělci přestali v jedné z nejrušnějších kulturních scén Ameriky vystupovat.
2: Kdo by hledal jednu z nejslavnějších kulturních institucí na světě, Kennedyho centrum, podle názvu, asi by dost bloudil. Jméno totiž už od června pokrývá dlouhá rekonstrukční plachta, která visí přes celou fasádu této bílé mramorové budovy uprostřed Washingtonu. A právě o ten název probíhá už od loňského prosince spor, který může vyústit až v demolici této architektonicky výjimečné budovy. Stojím tady před budovou centra a kromě několika strážníků tady nikdo není. V garážích, kterými jsem procházela pro několik set aut, bylo jen pár aut zřejmě zaměstnanců. A ani dovnitř do centra nikdo nemíří. Prostě místo, které hrálo i několik

0: Kolik představení denně teď zeje prázdnotou. A tak jsem se zeptala té jediné návštěvnice, kterou jsem tu potkala.
1: Ani vám nedokážu popsat, jaký to je pocit přijít sem a vědět, že už to tady brzy vůbec nemusí být. Byla jsem tu na představení orchestru Národní opery. Ach jo.
0: Donald Trump chce, aby budova věnovaná zavražděnému prezidentovi Johnu F. Kennedymu nesla i jeho jméno a je ochotný se o to soudit. Vloni v prosinci na fasádu nechal svoje jméno umístit, když mu ho ale soud o půl roku později nařídil odstranit s tím, že přejmenovat budovu smí pouze kongres, nechal raději fasádu úplně zakrýt tou rekonstrukční plachtou. Prezident Trump nechce, aby lidé viděli, že jeho jméno na Kennedyho centru už není, myslí si právník a shodou okolností bývalý americký velvyslanec v Praze Norm Eisen. Ministerstvo spravedlnosti v podání k soudu tvrdí, že bez Trumpova jména na budově peníze od dárců na rekonstrukci vyschnou. Centrum se tak prý bude propadat do stavu, kdy musí být strženo.
1: Jakmile prezident nechal centrum přejmenovat po sobě, umělci se odhlásili. Lidé přestali na protest chodit a začali prudce klesat příjmy.
0: Nedávno ale rada centra, kterou sám dosadil, rozhodla, že na budově přece jen Trumpovo jméno být má. A to v děkovné větě za to, že Kennedyho centrum nechala rekonstruovat. Jenže rekonstrukce ještě ani nenastala. Trumpovi podřízení už také vědí, co by místo rozlehlé budovy postavené z vzácného italského mramoru mělo stát. Venkovní amfiteátr s výhledem na řeku. Z Kennedyho centra Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 17 minut po 15. a ze Spojených států míříme do Maďarska. Děla asi 200 bojovníků i útok osmanské jízdy. U Moháče se včera po 500 letech znovu střetla vojska, která tam v roce 1526 svedla jednu z nejzásadnějších bitev středoevropských dějin. Maďarsko si její kulaté výročí připomnělo velkou rekonstrukcí přímo na někdejším bojišti a zatímco dnešní bojovníci předváděli, jak mohl střet vypadat, vědci dál zjišťují, co se tehdy stalo s těmi skutečnými.
3: Pěšáci sklápějí dlouhá kopí a dávají se do pohybu. Proti ním ale teď vyráží jezdci v osmanské zbroji. Už jenom pár metrů, koně zrychlují a obě strany jsou v sobě. Nad střelbami prapory se zvedá kouř, všude jsou dělové salvy a z druhé strany už postupuje další řada bojovníků. Mele se to tady, střetávají se mezi sebou, jeden útok střídá druhý.
4: Do bitvy se za křesťanské vojsko vrhá taky Daniel.
5: Pro mě má tahle událost skoro až posvátný rozměr, i když sám nejsem nijak zvlášť nábožensky založený. Je to důležitá součást dějin. Navíc 500. výročí. To člověk zažije jenom jednou. Na tisící už nejspíš nedorazím.
4: I proto si prý tento den chce užít se vším všudy. Pár ran rozdat, pár jich taky dostat a svou roli dohrát až do konce.
5: Je to rekonstrukce bitvy, ve které byla velká část křesťanského vojska zničena. S přežitím tedy moc nepočítám a podle nálezů navíc víme, že Osmané přímo tady popravili spoustu zajatců.
4: Křesťanské vojsko v roce 1526 čelilo zhruba trojnásobné osmanské přesile a během bitvy přišlo o život podle odhadů přes 10 000 mužů. Jenže ostatky z 5 hromadných hrobů ukázaly, že příběh těchto mrtvých je složitější, vysvětluje antropolog Děrdě Pálfy.
6: Většinu koster tvoří mladí muži, jsou mezi nimi ale i starší, mladší, dokonce i děti. A našli jsme také jednu nebo dvě ženy. U nich samozřejmě vyvstává otázka, jak se sem vůbec dostali.
4: O lidech z hromadných hrobů dnes vědci zjišťují podstatně víc než jen věk a pohlaví. Zkoumají jejich DNA, původ a podle lebek se pokoušejí rekonstruovat i jejich tváře. U některých už se to dokonce podařilo.
6: Ve výjimečném případě, pokud by se nám podařilo dohledat příbuzné a potvrdila se genetická shoda, mohli bychom zjistit, kdo ten člověk skutečně byl. Dokonce ho znát i jménem.
4: Ještě zásadnější stopu ale antropologové našli ve zraněních, která se na ostatcích dochovala. Podle Žolta Bereckého z výzkumného týmu se totiž nápadně opakovala na stejných místech.
7: Našli jsme velké množství sečných ran, většinou na zadní straně lebky a na krku. Kdyby tito lidé zemřeli přímo v bitvě, čekali bychom zranění po celém těle. Tohle ale odpovídá spíš popravám a o hromadné popravě zajatců po bitvě mluví i dobové prameny.
4: Antropologové odhadují, že Osmané takto připravili o život zhruba 2000 lidí. Část z nich se přesně 500 let po bitvě dočkala důstojného pohřbu. Jejich ostatky uložili do krypty nově postavené kaple v Moháčském památníku. Tím ale pátrání po obětech Moháče nekončí. Zjištění, kdo leží v dosud známých hrobech, totiž otevřelo další otázku.
7: Teď už víme, že tito lidé byli popraveni. Ti, kteří padli přímo v bitvě, jsou tedy pohřbeni někde jinde a stále čekají na objevení.
4: Tohle všechno si při rekonstrukci prý uvědomují i ti, kteří na Moháčském poli znovu bojují. A Daniel, jako představitel křesťanského vojska, nakonec skutečně padl.
8: S takovými věcmi se člověk musí smířit.
4: Oproti vojákům před 500 lety ale může po poslední dělové salvě vstát, oprášit zbroj a vrátit se domů. Z Moháče Bára Vránová, Český rozhlas.
9: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
2: A Odpolední plus je s vámi i 21 minut po 15. Zítra končí prázdniny a s nimi zavřou také některá venkovní koupaliště. Sezóna byla letos podle Asociace bazénů a sauna úspěšnější než v loni. Podrobnosti nám od plaveckého stadionu v pražském Podolí řekne reportér Richard Webbs. Hezké odpoledne.
10: Hezký den, tady na venkovním koupališti je právě teď několik návštěvníků. Od začátku roku do konce července jich pak venkovní i vnitřní bazény navštívilo okolo 600 tisíc. To je podle provozovatelů více než v loni. A úspěšnější sezónu než v roce 2025 mají i další koupaliště v Česku. Třeba v Lounech museli kvůli velkému počtu návštěvníků otevřít i vnitřní horní bazén, kde bylo denně 250 lidí. V Rokycanech zase lidé v některé dny museli stát před koupalištěm kvůli velkému zájmu frontu. V Českých Budějovicích přišlo na koupaliště loni od června zhruba do konce srpna 35 tisíc lidí. Ve stejném období letos to bylo o zhruba 4 tisíce více. Hustopeče na Břeclavsku měly zase zatím 26 tisíc návštěvníků, což je meziročně o asi 30% více. A rekordní sezónu měly třeba v Ostrově na Karlovarsku, Jindřichově Hradci nebo ve zmíněných Lounech.
2: A co může za letošní vyšší návštěvnost? Předpokládám, že hlavně tedy to tropické počasí.
10: Ano, je to přesně tak. Největší vliv má počasí. Jak mi ale vysvětlil ředitel Asociace bazénů a saun Pavel Košnar, není to tak, že čím tepleji je, tím více lidí přijde. Pokud jsou opravdu velká vedra, třeba kolem 40 stupňů, jako byly letos, lidé raději podle Košnara zůstávají doma, kde mají třeba klimatizaci. Za rozdíl mezi loňským a letošním rokem ale můžou třeba i deště, které byly v loni častější. Návštěvníků tak na venkovní koupaliště přišlo méně. Kromě počasí hraje u některých koupališť roli také třeba zlepšující se kvalita vody. A naopak návštěvnost snižuje třeba pořádání různých plaveckých závodů. Při těch je totiž vstup do areálu pro veřejnost omezený, jako je to třeba tady v bazénu v Podolí.
2: Říká reportér Richard Webbs. Moc děkujeme, naslyšenou.
10: Hezký den a naslyšenou.
2: A kdo vyrazil na poslední prázdninový víkend, toho dnes na silnicích čeká nejen hustší provoz, ale také více policejních hlídek. Kontroly jsou po celé republice, desítky policistů jsou v terénu i na jihu Čech. My jsme se s nimi vydali na Jindřichohradecko, které každoročně zaplní dovolenkáři, karavany i cyklisté.
11: Dobrý den, dopravní policie, běžná silniční kontrola. Najdete u sebe nějaký doklad totožnosti náhodou?
12: Já jsem Dominika.
13: Já Lukáš. Bydlíme v Jindřichově Hradci a teď jdeme na procházku okolo Třeboně.
12: My nepijeme, nekouříme, drogy nebereme, takže nám je to úplně jedno. Za nás dobře, že to dělají.
11: Provedeme ještě dechovou zkoušku. V pořádku, koukneme na výsledek. 3-0, za mě v pořádku, vteřinku kolega zkontroluje doklad.
14: Dle evidencí si také v pořádku, vracím doklad a můžete dále pokračovat jízdy. Hezký den, šťastnou cestu popřeju. Pan Jan už má za sebou dopravní kontrolu, vy jste prošel bez ztráty květinky.
15: Já to beru jako, že to prostě patří asi k provozu, že jo. Holky vracíme rodičům. Začíná školní rok a ta nejstarší, ta teď nastupuje do první třídy a tak je vracíme po prázdninách.
16: Libor Nárožný, při silniční kontrole jsem dopadl vynikajíc. Na jedničku.
14: Vy máte na autě i kola, to znamená, že...
16: Že jsme taky občas se svezli na kolech. Byli jsme Chlum u Třeboně u Čertakem. Projížděli jsme nějakou tu trasu, jsme si tam projeli na kolech a s pejskem na procházkách. Tak a tak, co se dělá na dovolený a voráželi.
2: Policisti se zaměřují například i na dodržování povolené rychlosti. K tomu využívají mobilní radar, který obsluhuje policista Martin Pešek.
17: Jasně, jedno z nejrychlejších 139, na povolené 90 se předpokládám, takže daný přestupek je v rozmezí 2,5 až 3,5 tisíce korun na místě a 4 body z bodového hodnocení dolů.
14: Ten mobilní radar vypadá jako taková pistole, vy s tím namíříte na jedoucí vůz a on přesně změří rychlost, kterou jede.
17: Tak. Namíříte, zmáčknete spoušť, vyšle to laser, ten se okamžitě vrátí zpátky a během sekundy je auto zmířené.
14: S policejní mluvčí Lenkou Krauzovou jsme u silnice nedaleko Stráže nad Nežárkou, kde dnes policisti budou řidiče kontrolovat.
2: Máme před sebou poslední víkend, takže předpokládáme, že provoz na silnicích bude daleko hustší, lidé se budou vracet z dovolených, z chat a z chalup a proto policisté i v jižních Čechách obsadili ty vytížené, ale i ty méně vytížené silniční tahy. Policisté budou kontrolovat dodržování zákazů držení telefonního přístroje či jiného hovorového zařízení v ruce při řízení. Zda řidiči jsou připoutáni bezpečnostními pásy a děti samozřejmě v zádržních systémech. Zaměříme se to samozřejmě také na technický stav vozidel.
18: Dopravně bezpečnostní akce Konec prázdnin potrvá až do 31. srpna. Ze Stráže nad Nežárkou Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: A teď se budeme věnovat povodním. Střední Evropu zhruba v polovině 14. století postihlo během pouhých 2 let hned 16 extrémních povodní. Zjistil to mezinárodní tým historiků, klimatologů a geografů. Tým zkoumal nejen dlouhodobé důsledky, ale i možné příčiny těch povodní. Jedna z nich mimochodem stále patří mezi ty největší na našem území za posledních 1000 let. Podle autorů studie jsou jejich poznatky využitelné i v dnešní praxi pro klimatické modely a povodňové plány. Detaily má Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
19: Dobrý den.
2: Kdy přesně byly ty povodně?
19: Konkrétně počátkem 40. let 14. století. Začaly na sklonku roku 1341 a ta nejhorší známá povodeň přišla o rok později. Říká se jí Magdalenská. To nové zjištění popsané v časopise Nature spočívá v tom, že ta povodeň nebyla jediná. Jak už tu zaznělo, v té době zasáhlo Evropu hned 15 dalších extrémních povodní. V té době taky voda strhla třeba pražský Juditin most.
2: A jaké byly další důsledky těch povodní?
19: Jeden z autorů studie, německý historik Martin Bauch, to pro server Science shrnul tak, že žít ve 40. letech 14. století byla zkrátka docela smůla. Ty povodně totiž měly hlavně v dnešním Německu, v Rakousku a v našich zemích tisíce přímých obětí. Kvůli nemocem způsobených špinavou vodou nebo hladu pak zemřely další tisíce lidí. Ty povodně navíc poničily pole, která byla ještě dlouho potom neúrodná. Lidé z venkova se kvůli tomu odcházeli a stěhovali do měst. Poničené cesty navíc znamenaly narušení obchodu. Ty důsledky byly dalekosáhlé a dlouhodobé. Vyvolali mimo jiné třeba velkou bankovní krizi v Itálii nebo nedostatek soli, protože italské solné pánve byly zatopené a sůl se musela dovážet až z Kypru. Voda taky poničila města jako Vídeň, Frankfurt, Drážďany nebo Kolín nad Rýnem. Tam se podle dobových záznamů dalo dostat lodí přímo přes hradby do centra města.
2: A možná už jen krátce je jasná příčina těch extrémních povodní?
19: Podle vědců k tomu zřejmě přispěly erupce několika sopek na Islandu a jejich síranové aerosoly, které se dostaly do ovzduší. Podle studie to byla ale zřejmě souhra několika dalších různých faktorů. Tání ledu v Arktidě nebo menší počet erupcí na Slunci a poměrně malá sluneční aktivita. To všechno mělo za následek intenzivní tlakové níže a tedy i extrémní vydatné srážky. Navíc kvůli tomu vlhku následnému přišel i mor, takže není divné, divu, že při těchto podmínkách zemřela potom taky třetina evropské populace.
2: Matěj Kolář, zahraniční redakce, děkujeme.
19: Já děkuju, naslyšenou.
20: Radiožurnál 15 hodin a 30 minut. Zprávy s Kateřinou Sousidisovou.
21: V Nepálu a Tibetu pokračují poničivých povodních záchranné a pátrací akce. Práce ale komplikují monzunové deště. Středeční neštěstí v obou zemích nepřežilo na 750 lidí. Tisíce dalších pohřešují. Úřady ze zasažených oblastí zároveň přemisťují obyvatele. Stovky policistů budou v ulicích hlavního města dohlížet na průběh fotbalového derby pražských S. Utkání Sparty a Slávie vnímají bezpečnostní složky jako rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály. Zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu. Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to tamní guvernér. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený. Sport. Fotbalisté Liberce hostí v šestém kole domácí šance ligy Hradec Králové. Domácí se v případě vítězství minimálně do večera posunou do čela tabulky nejvyšší soutěže. Utkání sleduje reportér Pavel Petr.
22: 31. minuta, končí stav je 0-0, hosté hrají bez vyloučeného Čecha. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
21: Pět odpoledne začnou ještě zápasy Teplice, Jablonec a Plzeň Slovácko. Nedělní program uzavře první derby pražských S v sezóně. Hrát se bude na stadionu Sparty na Letné. Derby odstartuje ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Na D1 kolony před Prahou aut paná Hradecká dálnice za Poděbrady. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy je silný provoz. V úseku od Divišova 41. kilometru v podstatě až před Prahu na 13. kilometr pojedete pomaleji. Občas si zastavíte a zdržíte se okolo 25 minut. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Poděbrady. Je tam omezení na 35. kilometru, sice do dvou pruhů, i tak se ale zdržíte v koloně okolo 20 minut. Pozor, ucpává se i možná objížďka po 38. před kruhovým objezdem u Teska. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy vázne provoz na průjezdu Mladou Boleslaví. I tam je to kvůli omezení na 44. kilometru. Kolona je tam o něco kratší, asi na 10 minut. V Praze je ucpaná Štěrboholská spojka směr Barandovský most u sjezdu na Dolní Počernice v levém pruhu nehoda a je to kolona asi na 15 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové postojíte v koloně před Litomyšlí a pak i o kousek dál před Cerekvicí. Je silný provoz, jsou tam kruhové objezdy a zdržíte se okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Večera v noci bude polojasná až oblačno, k ránu v Čechách a na západě Moravy až zataženo a místy déšť nebo přehánky, ojediněle čekejte i bouřky. V noci teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Tolik zprávy.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Ondřej Soukup,
26: Josef Mazderka, míříme na východ. Tentokrát do světa tajných služeb, konkrétně programu nelegálních agentů, tedy sovětských, respektive ruských občanů, kteří byli vycvičeni k tomu, aby se vydávali za občany cizích zemí a přitom pracovali pro Kreml.
25: Žádná jiná tajná služba podobný program nemá. A přestože efektivita takového získávání informací se ukázala jako sporná, Moskva za výcvik těchto lidí utrácela a nejspíš ještě utrácí obrovské prostředky. Proč?
26: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
27: O programu takzvaných ilegálů se širší veřejnost poprvé dozvěděla více v roce 2010, kdy americká FBI pozatýkala 10 lidí kvůli špionáži ve prospěch Moskvy. Prokazovali se pasy cizích zemí, používali falešná jména, ale všichni se narodili v Rusku. Prozradil je plukovník ruské rozvědky SVR Alexandr Potějev, který měl na starost právě nelegální agenty ve Spojených státech. Tehdy se ukázalo, že tento program běžel ve skutečnosti od prvních okamžiků vzniku Sovětského svazu a funguje dodnes. Jak?
25: Josefe, viděl jsi seriál The Americans? A nebo vůbec věděl jsi o existenci programu nelegálních agentů?
0: Na druhou otázku odpovídám ano. O nelegálech jsem lecos četl a to téma mě velmi zajímá, ale The Americans jsem neviděl. They tell us what to do and
25: we do it. To je americký seriál, který vlastně zpracovává příběh několika rodin právě ruských ilegálů ve Spojených státech. Is there anything I should know about the Jennings family?
0: I guess you never really know a person, do you? A to je ta výměna 2010.
25: Je to inspirováno jím, protože ten seriál je rok 2013. Nicméně časově ten seriál se jakoby odehrává v 80. letech. A tam jsem si říkal, myslím, že někde ve čtvrtém nebo pátém díle, tak ti manželé, kteří jsou ti agenti, tak prostě v noci zapípá ta vysílačka, přijde zpráva, že z ústředí musíte naverbovat svoji 14-letou dceru. Tak jsem si říkal, no tak tohle to je teda opravdu jako moc. No ale pak jsem si vzpomněl na to při četbě knihy britského novináře Shona Walkera The Illegals, Russia's Most Audacious Spies and the Plot to Infiltrate the West. Protože tam je popsán vlastně velmi podobný případ. A ještě s vazbami na Československo. No a protože Sean byl nedávno na pár dní v Praze, tak jsem si říkal, že byla škoda si s ním nepopovídat. I first heard about it in 2010.
0: I was at that time working for the Independent newspaper in Moscow. Skvělý, že s ním nabral rozhovor, který si krátce projdeme, ale ještě než to uděláme, tak si to pojďme nějak zarámovat. Jo? Každá vyspělá nebo aspoň trochu vlivná země po celém světě má svoje výzvědné služby, ty většinou fungují na principu nějakých tedy tajných agentů, kteří jsou ale profesionálové, tedy jako vyškolení, jako agenti, to je jakoby jedna kategorie. A ta specifická, o které se chceme bavit, jsou to lidé s falešnou identitou, kteří jsou dost často dlouho připravováni, odjíždějí někam pod úplně falešnou identitou do zahraničí, většinou tedy na západ, a dlouho žijí úplně bez jakékoliv aktivity, získávají kontakty, infiltrují se do určitého prostředí a teprve poté, možná na základě nějakého svého signálu, už mám přístup někam, začínají posílat konkrétní informace a jsou tedy směřováni tím ústředím do určitých oblastí, anebo je to naopak, spousta z nich žije vlastním životem a je naopak na pokyn toho ústředí teprve aktivována a to může být třeba desítky let.
25: To jsou ty takzvaní spící agenti, ale vlastně většina z těch lidí, o kterých Sean Walker píše, tak tam to prostě probíhalo tak, že vás někde většinou na vysoké škole si vyberou, pak jste dlouho, ten průměrný výcvik mohl trvat klidně 8 let. Jo, tak vás učí základy té špionské práce, sledovačka a tak dále. Samozřejmě máte brutální výcvik jazykový a pak nějakým způsobem, pak třeba odjedete do Kanady, to bylo velmi časté, nebo do Latinské Ameriky, tam vystupujete třeba jako Němci a během pár let se přemístíte do té cílové země, což teda většinou byly Spojené státy. A tam se už potom uvidí, máte za cíl se dostat k nějakým lidem. Často ty úkoly byly jako naprosto nerealistické a když to nešlo, no tak vás třeba využívali jako pro výběr mrtvých skránek.
0: Takže jsou to jakoby na první pohled občané cizích států, tu nevím, Španělé, tu Argentinci, tu Kanaďani, kteří se přistěhují třeba do New Yorku a otevřou si tam galerii nebo pracují jakoby IT a vedle toho skrytě sbírají nějaké informace konkrétního druhu. Co je na tom samozřejmě vždycky nejbizarnější, když to potom praskne, jsou dost často děti, které vyrůstají v vlastně prostředí třeba jako cizojazyčném, dost často to ani nevědí, že jejich rodiče jsou původem z Ruska a že provádějí takovou činnost, nevědí už vůbec, což je teda podle mého i příklad, kterým se začal z té knížky Shona Walkera. Those 10 lived entirely double lives, completely concealing their ties to Russia. And two of them lived right here in Canada. Some of the children are now with friends, some staying with family. Others, like 16-year-old Alex Foley and his brother Tim, faced a crush of cameras to see their parents in court.
1: Yes, they can't come here, and that's their punishment. But for me, why should I suffer for anything they have done? Especially when I wasn't even knowing of this.
3: Sean vlastně říkal, že to byl ten důvod, proč se o to začal zajímat. On žil v Moskvě, když proběhla ta výměna v roce 2010. Snažil se...
4: Tam jenom tedy, řekněme, 10 ruských nelegálů vyměněných za 4, tedy špiony zadržené v Rusku, pracující údajně pro západní rozvědky. Takže velká špionská výměna pak následovala ještě.
3: A jeden z těch manželských měl dva syny, kterým bylo nějakých 16 a 12, něco takového, který absolutně nevěděli, kde jsou. Prostě oni se domnívali, že jsou Kanaďani.
5: Jakou dobu jsem jednal s jejich právníkem, abych je přesvědčil k rozhovoru. Nakonec souhlasili. Tenhle šílený příběh jejich rodiny mě do tématu ilegálních agentů naprosto vtáhl.
4: Což je teda mimochodem taky případ třeba Artyoma Dulceva a Anny Dulcevové, toho ruského páru zadrženého v roce 2022 ve Slovinsku a později o 2 roky vyměněný v rámci té velké takzvaně špionské, ale nejenom špionské výměny do Ruska, tak opět tam jsou, oni vystupovali jako španělsky mluvící nebo argentinský pár mluvící španělsky a ty jejich děti mluvili jenom španělsky, vůbec nevěděli, jako která by je.
3: A kde se to ocitli?
4: A najednou je vítá Vladimír Putin na letišti a děkuje jejich rodičům za skvělé služby. Ten Sean a jeho knížka začíná někde, tedy v těch 20. 30. letech v sovětských dobách. My jsme tak trošku odvážně řekli, že ilegály nemá žádná jiná země, jenom ti Rusové, lépe řečeno Sověti. Trochu se mi tomu nechce věřit, ale minimálně jako známý rozsáhlý program ilegálů má skutečně jenom ta sovětská, potažmo ruská tajná služba. Z čeho to jako vlastně vyrostlo? Jako, co ti ten Sean k tomu řekl?
3: No, Sean vlastně argumentuje v té knižce, že ono to tak trochu bylo v DNA celého toho bolševického režimu.
4: A možná trochu znouzecnost.
3: No tak protože... Samozřejmě, ale protože v ta bolševická strana ještě před revolucí, tak byla v hluboké ilegalitě. Ti všichni lidi, ti vůdci vlastně neustále žili pod cizími jmény a tak dále. Oni to prostě znali. A když potom přišli k moci, tak samozřejmě jednak problém byl, že Sovětský svaz neměl diplomatická zastoupení v celé řadě zemí, takže tam
4: Lepo
3: prostě...
4: Lepo Rusie postupně otevírala až...
3: Až do těch 30. let. A současně měl celou řadu lidí, kteří zcela fanaticky a ideologicky byli ochotni mu sloužit a byli to lidé často právě než Španělé, Francouzi, Němci, prostě ti agenti kominterny, kteří na to byli zvyklí taky. Oni uměli prostě, jak se mají převlékat, jak prostě se vyhýbat policii a tak dále. Takže tohle to jako vlastně fungovalo. A paradoxně, tenhle ten program prakticky končí v druhé půlce 30. let, kdy drtivá většina z těch, jak těch agentů, tak jejich řídících důstojníků prostě zahyne během velkého teroru, protože paranoidní Stalin prostě usoudí, že když jsou schopni se pohybovat takhle na západě, tak prostě musí být špioni.
4: A po druhé světové válce uvádí aspoň Sean Walker jako paradoxně, je ten režim nebo ten program ilegálů vlastně obnoven.
1: As the Cold War starts, the FBI gets massively funded.
5: Se začátkem studené války získala FBI masivní financování. Byla to éra McCarthyismu. Američané důkladně sledovali všechny zahraniční diplomaty. Sovětské zpravodajské důstojníky pak napadlo, co kdybychom obnovili ten náš skvělý program z 30. let. Tehdy tedy vznikla myšlenka ten program zrecyklovat.
4: Nějaké ty linky se v té Seanově knížce dotýkají České republiky Česka. Já jenom teda uvedu příklad, který v té knížce není, ale který mě svého času neuvěřitelně dostal. To je případ Václava Jelínka alias Ervina van Haarlema, což byl pseudonym, falešná identita, který tento člověk narozený 1944 v Modřanech, tehdy ještě předměstí Prahy, dneska součástí Prahy, kde žiju i já, proto mě to taky zaujalo, že ty Modřany tam někde figurovaly, tak to byl 13 let špion ve Velké Británii, který opravdu jako fungoval jako ilegál v tom, že ta STB a s její pomocí poté sovětská KGB, byl to jako velmi ceněný člověk, získala falešnou identitu zmizelého, neznámého holandského dítěte Ervina van Haarlema, kterého porodila matka na základě znásilnění nějakým polským vojákem a nacistou, který se posléze ztratil, tak oni získali tu falešnou identitu. Tomuto vytrénovanému špionovi zadali základní zadání, že se má dostat k nějakým tajným informacím ohledně britské jeho námořnictva a ponorek a technologií a také pro pronikat třeba do nějaké kulturní sféry. A ten člověk se skutečně objevuje pod tou falešnou holandskou identitou v roce 75 v Londýně, vystupuje jako Nizozemec, pracuje někde jako v hotelu a v takových různých podřadných profesích, ale dokonce, a to je na tom úplně bizarní, pod tím jménem ho vypátrá ta Ervina van Haarlema biologická matka, která si myslí, jako on je, ten syn je po smrti, ale ona si myslí, že se skutečně našel. On dokonce na pokyn STB a KGB s ní vstoupí do kontaktu a hraje toho syna, jede za ní, navštěvuje i to příbuzenstvo. A teprve v 80. letech pravděpodobně na základě typu je jednoho z přeběhlíků, jako poté ho začne monitorovat a pak zjistí a on na konci 80. let je odhalen při odesílání nějakých kódovaných zpráv, zatčen, odsouzen a pomůže mu až sametová revoluce a poté končí po odpykání části trestu v Československu, umírá v roce 2022. Úplně neuvěřitelný příběh, biologická matka hledající zoufale svého syna a věřící, že ten Václav Jelínek alias Ervin van Haarlem, její údajný syn, jako je skutečně reálný.
3: To je strašný. Sean má v knize příběh Dalibora Valouška, což je taky neuvěřitelný. Člověk, který pocházel z Moravy, studoval v Praze vysokou školu a někdy v roce 55 byl naverbován přímo KGB. Možná na základě nějakého typu od československých kolegů a poslali ho na výcvik do Německé demokratické republiky. Tam si našel manželku, právě tu svoji učitelku němčiny, která ovšem samozřejmě byla také pečlivě prověřena, tudíž jim to ty odpovědné úřady schválili a následně je vyslali pod identitou bývalého vojáka Wehrmachtu Rudy Hermana, který se právě vrátil ze sovětského zajetí a tak dále. A je to velký prostě antikomunista a nacista a tady tím způsobem ta rodina se ocitne v Kanadě.
4: Která nabírá nejrůznější přistěhovalce, takže se tam do toho kotle těch cizinců přicházejících do Kanady zamíchají.
3: Naprosto, dokonce se tam prý u něj scházejí nějaký jako bývalí právě nacisté a zpívali nějaké válečné písničky a tak dále. No a pak přijde ovšem rozkaz, musíte se přestěhovat do New Yorku a infiltrovat Hudson Institute, jeden z takových těch jako velkých think tanků. Že? No, takže on se tam sice přestěhuje, ale on má samozřejmě vysokoškolské vzdělání, že? No, ale úplně na jiné jméno a na jiné univerzitě. Takže on je vlastně frustrovaný z toho, že sice funguje jako filmař na volné noze, točí nějaké prostě reklamy, svatební filmy a tak dále. No, ale prostě nemá šanci.
4: A tam je i taky nějaký případ jako s jeho synem, ne?
3: Přesně. A on má tehdy vlastně 16-letého syna Petra, který si myslí, že prostě ano, on je kanadský Němec a tatínek má malinkou nahnědlou minulost a tak dále. No a on v roce 74 dostane schvolení od teda KGB a v roce 74 mu to celé řekne.
4: Že on to konzultuje s tím ústředím.
3: Ano, tomu to schválí, protože on říká, podívejte se, tady máte, já vám tady dávám svého syna, člověka, který může mít obrovskou budoucnost, ten se může dostat kamkoliv. No a ono skutečně naverbuje a oni jedou spolu asi na měsíc do Sovětského svazu, tajně teda přes různé země.
4: Což je mimochodem ten rok 75, pravděpodobně, kdy FBI poprvé zaznamená, že se asi neděje něco úplně v pořádku a ta cesta od toho roku 75...
3: Už začíná být monitorován. A co mě na tom vlastně úplně nejvíc pobavilo, že ten Peter tam jede ještě jednou sám a oni mu dělají takovou prostě krásnou cestu, jako a odvez ho na Bajkal, tam loví ryby a odvezou ho prostě do Ermitáže, kde má prostě svoji osobní prohlídku a tak dále. A když se vrátí, tak tedy starý pan Valoušek napíše nesmírně naštvaný telegram, že jako jak je možné, že prostě s ním jenom prostě někde cestovali a chlastali a vůbec se nevěnovali jeho ideologické výchově. Že jako on furt neví pořádně, co je ten marxismus, leninismus. Jo.
4: Což ale končí dost potom rychle, že ty americké úřady ho napřed naverbují jako dvojitého agenta a už to v roce 76, ale posléze koncem 70. let vlastně úplně kompletně uzavírají celý ten případ, protože je pro jejich účely nepoužitelný. A to mě vede k tomu finálnímu jako otazníku. Jo. My o těch ilegálech slyšíme neuvěřitelné jako bizarní historky, to strašně zajímavé, ty falešné identity a kdo co věděl a nevěděl a děti a syn naverbovaný a tak dále. Jo. Ale vlastně málo kdo si troufne vyhodnotit ten jejich reálný přínos. Jo. Myslím, že Sean v některých z těch rozhovorů také o tom mluví, jako že je to skutečně s otazníkem, proto možná také ty západní a jiné rozvědky takovýhle rozsáhlý program ilegálu nemají, protože ho možná nepotřebují nebo si ho vyhodnotili jako problematický z hlediska nějakého přínosu. Řekl ti Sean něco i o tomhle?
3: No právě, protože jsem říkal, jestli 8 let vy utrácíte obrovské peníze na výcvik těch lidí, který potom skončí jako nějaký kameraman na volný noze, tak jestli se to vyplatí.
6: Velkým problémem pro ilegální agenty bylo to, že to byli většinou velice chytří lidé, ale nemohli se prokázat vzděláním na západě. Jak pak můžete infiltrovat think tank, když nemáte titul ze západní univerzity? Je to ale možná neintuitivní, ale lidé ze Sovětského svazu skoro nemohli cestovat. Ani diplomaté a důstojníci KGB s diplomatickým krytím ne. Takže i když pracovali na ambasádách na západě, moc nerozuměli tomu, jak to tam chodí. Naproti tomu těch zhruba 100 ilegálů, kteří působili v 200 milionové Americe v 70. letech, mohli volně korzovat po ulicích Manhattanu, mluvit s obyčejnými lidmi a pak o tom posílat domů politické zprávy. Manhattan, talk to
4: people and they sent their reports back. No a myslím si, že do toho jako vstoupila velmi intenzivně taky nová doba, tedy rozpad Sovětského svazu.
3: Kdy vlastně většina těch agentů je skutečně uložena téměř k ledu. Oni v zásadě měli být ekonomicky soběstační, jo? Že centrum jim nevyplácelo nějaký jako pravidelný plat, oni jim třeba mohli pomoci s něčím, ale opět kvůli udržení té legendy oni se museli tvářit, že si na to všechno vydělávají sami. A samozřejmě tohle je vlastně třetí okamžik, kdy ten program je v zásadě jako na hranici uzavření, protože jako no tak co, tak můžete jezdit, takže to je v pořádku. A právě Sean to vysvětluje, proč se program obnovil.
6: V roce 2012 se vytvořila nová skupina ilegálů. Jedním z důvodů je ideologie takzvané ruské výjimečnosti, tedy přesvědčení, že Rusové jsou morálně čistší než lidé na západě. Právě s tím potom rezonuje ten koncept ilegálů, kteří se odstěhují do zahraničí a obětují vše pro svoji vlast. V posledních letech si všímám skoro až kultu ilegálů. Vysílají o nich v ruské televizi, vycházejí knihy, staví se pomníky. A samozřejmě, že při těchto prezentacích se nezmiňuje, že ilegálové toho vlastně moc nedokázali, nebo že se řada z nich z té práce zbláznila.
4: Je to jako specifická klasická linka té ruské, potažmo sovětské špionáže, která určitě bude přitahovat obrovskou pozornost, popsal jí britský novinář Sean Walker ve své knížce. V bonusu k tomuto dílu vám určitě doporučíme řadu dalších. Je to jako velké košaté téma. Každý z příběhů těch jednotlivých lidí by byl knížka nebo příběh sám o sobě. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
25: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
4: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
25: i své blízké.
23: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Hudební festival Pražské jaro. V květnu roku 1946 se začala psát historie prestižního hudebního festivalu Pražské jaro. Jak upozorňuje Jindřich Bálek z Českého rozhlasu Vltava, cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast se stala nedílnou součástí festivalu.
8: 12. května je úmrtní den Bedřicha Smetany a toho dne se hrála Má vlast už na tom prvním ročníku. Na tom prvním ročníku to ale nebyl zahajovací koncert, Pražské jaro začínalo o den dřív a chvíli trvalo, než se ustálilo to, na co jsou všichni zvyklí, že Pražské jaro začíná 12. května Mou vlastí.
7: Zakladatel festivalu, dirigent Rafael Kubelík, o rok dřív v Londýně přiblížil přípravy Pražského jara.
9: V prvé řadě jsem přijel navázat styky. Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
7: Od samého začátku se festivalu účastnili významné hudební osobnosti. Vedle už zmíněného Rafaela Kubelíka také klavírista Rudolf Virkušný. Záštitu tehdy převzal prezident Edvard Beneš.
8: Ty první ročníky jsou velmi klíčové. Už ten rok 46 byl významný tím, že poprvé mimo Ameriku přijel mladíček Leonard Bernstein, který se později stal vlastně nejslavnějším americkým dirigentem. Byl zde přítomen Yehudi Menuhin, legendární židovský houslista, David Oistrach také jako nejvýznamnější tehdy sovětský houslista, ale jinak je to také houslista s židovskými kořeny.
7: Přišel rok 1948 a s ním celospolečenské změny v důsledku uchvácení moci komunisty.
8: Na začátku 50. let se skutečně musela hrát budovatelská díla, ale je to spojeno také s řadou zajímavých paradoxů. Jeden z legendárních umělců 20. století je původně ruský klavírista německého původu Svatoslav Richter, který na Pražském jaru vystoupil poprvé v roce 1950, ale i pro něj to vlastně bylo osvobození, protože to byl naopak umělec, kterého Stalin měl problém pustit na západ, takže opakovaně jezdil třeba na Pražské jaro.
7: I přes nepříznivou politickou situaci v zemi se dramaturgům Pražského jara dařilo zachovat vysokou úroveň a zvát významné zahraniční umělce. Budovatelská agenda vydržela v podstatě jen několik ročníků.
8: V 60. ale i v 70. 80. letech se dařilo zvát slavné světové hosty. Na druhou stranu Pražské jaro bylo také vnímáno jako určitá výkladní skříň toho nejlepšího z českého interpretačního umění. Takže určitou stálicí Pražského jara byl například Josef Suk, houslista, nebo Smetanovo kvarteto. Samozřejmě Česká filharmonie, jak s domácími, tak s hostujícími dirigenty.
7: Stejně tak události roku 1968 se částečně promítly do života festivalu. Podle hudebního znalce Jindřicha Bálka se to projevilo menším počtem zahraničních interpretů.
8: Na začátku 70. let se trochu poznalo, že sem někteří západní umělci nechtějí jezdit, ale pak se to přece jenom změnilo, protože takový ten tvrdý názor, že nikdy nebudu vystupovat v komunistické zemi, mělo relativně málo umělců. Měl to samozřejmě Rafael Kubelík jako emigrant, měl to Leonard Bernstein, ale řada umělců jako třeba Claudio Abbado nebo Herbert von Karajan to takhle striktně neměli, takže ti slavní z nejslavnějších i ti se sem dostali.
7: Dalším stěžejním datem pro Pražské jaro byl rok 1990. Zahajovací koncert tehdy otevírala prezidentská fanfára, která poprvé vítala Václava Havla. Vedle toho se tam po desítkách let sešli ti interpreti, kteří byli u začátku festivalu v roce 1946. Rafael Kubelík, Rudolf Firkušný a také Leonard Bernstein. Přestože v roce 2000 prošlo Pražské jaro transformací ze státní příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost, kontinuita dramaturgie zůstala.
8: Pražské jaro to tradiční renomé pořád má a pořád se přece jenom může vybírat. Po revoluci se ty orchestry mnohem víc střídají, přijíždí mnohem víc zahraničních orchestrů, včetně těch dvou vůbec nejslavnějších, což je Berlínská a Vídeňská filharmonie.
7: Pražskému jaru neodmyslitelně patří dílo Antonína Dvořáka. Stejně tak jako Ludvíka van Beethovena. Jeho devátá symfonie Óda na radost dlouhá léta celý program festivalu uzavírala.
20: Radiožurnál je 16 hodin. A zprávy má Kateřina Celsedisová.
21: Studující rodiče můžou žádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce. Záchranné operace u převrácené lodi u severního Kypru pokračují. Nejméně 7 lidí zemřelo. Fotbalisté Liberce hrají proti Hradci Králové o posun do čela prvoligové tabulky. Kolona popojíždí na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem do Prahy. A zítra bude zpočátku oblačno a zataženo, na většině území přehánky, lokálně i bouřky. Později polojasno a teploty až 25, na jihovýchodě až 28 stupňů.
23: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
21: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda anebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou anebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlinářová z tiskového oddělení úřadu práce.
10: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
21: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 7 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovali tamní úřady s tím, že stále pohřešují 23 lidí. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
11: Kolegové na ambasádě v Nikózi situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
21: Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia. Proč se převrátil, zatím není jasné. V Židlochovicích u Brna dnes dopoledne dělníci osadili novou lávku přes řeku Svratku. Lidé ji budou moci využívat od listopadu. Ocelová konstrukce měří 50 metrů a váží 72 tun. Na místo jí musel přesunout jeden z největších jeřábů. Díky mostu budou mít obyvatelé některých částí města rychlejší přístup k obchodnímu centru, pokračuje nezávislý starosta Jan Vitula.
12: K tomu ještě navíc umožní do budoucna kompletní přepojení cyklostezky Brno-Vídeň přes Židlochovice tak, že bude možnost projet Židlochovicemi, aniž by se museli cyklisté někde potýkat s hustou automobilovou dopravou.
13: Sport. Program 6. kola fotbalové šance ligy nabídne první derby pražských S v sezóně. Hrát se bude od 20 hodin na stadionu Sparty. Přímý přenos zápasu nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V 17 hodin začnou zápasy Teplice Jablonec a Plzeň Slovácko. Právě teď se hraje duel mezi Libercem a Hradcem Králové. Domácí se v případě výhry posunou do čela tabulky nejvyšší soutěže. Utkání sleduje reportér Pavel Petr.
22: Před začátkem druhé půle platí, že domácí fotbalisté vedou 1-0. V minutě 42. se prosadil Lukáš Mašek z Liberce, Pavel Petr, Radiožurnál.
13: Kajakářka Kateřina Milová získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice bronz. V polské Poznani byla třetí na nejdelší 5-kilometrové trati. Stejnou medaili má po protestu české výpravy i kanoista Robin Hirsch, také na 5 kilometrech.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D10 v Mladé Boleslavi, taky na hradecké dálnici u Poděbrad. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy se chvilku zdržíte v Mladé Boleslavi. Projíždí se omezením na 44. kilometru a je to asi na 10 minut. Taky na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony. Popojíždějí za Poděbrady před omezením na 35. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut od 41. kilometru. A pozor, objížďka po 38. před Poděbrady je ucpaná. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy vázne provoz před Prahou. Pomaleji pojedete už od Divišova 41. kilometru až ke sjezdu na Pražský okruh. Je to nesouvislá jedoucí kolona, průměrná rychlost asi 50 km v hodině. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony u Jesenice. Projíždí se omezením a v omezení stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka. Na Uherskobrodsku silnice 50. Dejte pozor za Starým Hrozenkovem směrem do Brna. V té prudké zatáčce se srazily 3 motorky. Vážná nehoda, ale podle našeho zpravodaje projedete.
14: Průjezdné to je, oni tam policajti řídí, tam je ještě dvouproudovka nahoru, takže se tam dá kolem toho projet, ale spíš opatrně, aby to někdo nezletěl.
2: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Zítra bude zpočátku oblačno, je zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek i oblačnosti ubývat a postupně čekáme polojasno, jen s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě kolem 28. Tolik zprávy.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: 5 minut po 16. Stále posloucháte Odpolední plus, je neděle 30. srpna. A jaká témata probereme podrobně? Policie připravila rozsáhlá bezpečnostní opatření kvůli fotbalovému derby. Jak vypadají přípravy na Spartě? Nepál zažívá povodně a sesuvy půdy. Je ta současná katastrofa podle dosavadních poznatků něčím výjimečná? A Rusko už čtvrtý den za sebou nepřestává útočit na ukrajinský Kyjev. Jaké budovy jsou častým terčem útoků? Živé vysílání plusu dnes s Lenkou Vahalovou.
23: Odpolední plus.
15: Prahu večer čekají velké policejní manévry. V 8 večer se totiž na pražské Letné utkají odvěcí fotbaloví rivalové Sparta a Slavie. Zápas nebude sledovaný jen ze sportovní stránky, ale i právě bezpečnostní. Poslední vzájemný zápas obou týmů skončil v květnu předčasně kvůli výtržnostem fanoušků domácí Slavie. A více nám řekne David Šalek z domácí redakce. Hezký den.
16: Dobré odpoledne.
15: Ty květnové výtržnosti se staly v Edenu na stadionu Slavie. Dnes se tedy hraje na Letné. Tak jak se připravuje domácí Sparta?
16: Sparta už v týdnu oznámila, že do bezpečnostního zajištění utkání, tedy pořadatelské služby, stevardů, zdravotní služby a hasičské asistence, investuje 700 tisíc korun. Zároveň ale jako akciová společnost nemá prostředky na to, aby lidem, kteří mají od Slavie doživotní zákazy vstupu do Edenu, znemožnila sledovat utkání právě přímo na Letné. Ředitel Sparty pro vnější vztahy Ondřej Kasík o tom mluvil v podcastu Live Sport Daily.
17: Musíme si říct, že se pohybujeme v prostředí legislativy GDPR. To je velmi tenký led. My se v některých případech nedozvíme o tom, že ten fanoušek vůbec má zákaz vstupu. Pokud o tom rozhodne soud nebo pokud o tom rozhodne přestupková komise, tak je na jejich dobrý vůli seznámit s tím ty fotbalové kluby.
16: Tady ještě dodám, že právě takovým způsobem totiž potrestala Slavie některé své fanoušky za ty události z posledního květnového vzájemného zápasu.
15: A co chystají pražští policisté?
16: Na skupiny příznivců obou týmů budou dnes dohlížet psovodi, policisté na koních, antikonfliktní tým a další jednotky. Celkem tak půjde o stovky příslušníků policie. Během odpoledne bude navíc v Praze omezená doprava, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
18: Dopravní omezení se budou týkat hlavně pochodu příznivců hostů, který vyrazí přibližně v 17.30 od Národního divadla a povede až k Letenskému stadionu. Tedy po celé trase budeme předpokládat, že vzniknou dopravní komplikace, a to i na straně městské hromadné dopravy.
16: a řidiči by měli podle Daňka počítat s tím, že doprava bude omezená i v okolí Letenského stadionu.
0: A připomeňme ještě na závěr, co se na jaře stalo během posledního zápasu.
16: Takto stovky fanoušků Slávie, hlavně z tribuny Sever, několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště. Někteří z nich pak i fyzicky napadli hráče konkurenčního týmu nebo naházeli pyrotechniku do sektoru spartianských fanoušků. Rozhodčí kvůli tomu zápas předčasně ukončil, disciplinární komise následně zápas zkontumovala ve prospěch Sparty a taky uložila domácímu týmu pokutu 10 milionů korun. Slávie taky na 4 zápasy uzavřela stadion pro diváky. Policie kvůli incidentu už obvinila několik lidí z výtržnictví a už jsem zmínil třeba i zákazy vstupu na stadion, které udělila samotná Slávie.
0: Dodává David Šalek z domácí redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
0: Teď už míříme do Nepálu. Tragická povodňová vlna v Nepálu a Tibetu má už 781 potvrzených obětí. Tisíce dalších lidí se pohřešují. Masy vody a bahna ve středu také zničily 18 škol, 19 mostů a desítky kilometrů silnic. Poškozená infrastruktura tak komplikuje práci záchranářům, kteří do Nepálu přijeli také z Číny nebo z Indie. Informace o aktuálním vývoji v zasažené oblasti už má Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak tu komplikovanou situaci zvládají nepálské úřady? Daří se například identifikovat oběti?
1: Nepálské bezpečnostní složky aktuálně řeší třeba i hygienickou situaci po tom nedávném neštěstí. Tu komplikuje například i malá kapacita tamních márnic. Nepálská vláda proto začala v okrese Chituan budovat provizorní hřbitov. Jen včera tam pracovníci pohřbili 96 neidentifikovaných těl. Během dneška jich přibude další stovka. Těla už jsou totiž ve značném stádiu

0: Ne příbuzné a blízké?
1: No, snaží se o to. Fotkami s informacemi o nezvěstný a o nezvěstných se aktuálně plní taky nepálské nemocnice nebo třeba centra pro vysídlené osoby. Ta místa se tak vlastně postupem proměnila i v taková pátrací střediska. Nezvěstných je ale stále kolem 3000. Ty nejzasaženější oblasti jsou navíc zcela odříznuté od okolního světa. Reportéři z míst tak popisují dost srdcerivné scény. Například deník Guardian cituje přežившího Javraje Lámu. Celou jeho vesnici totiž smetla povodeň a on tak přišel o sestru, švagra a dva synovce. Rodiny o sobě totiž často taky nemají informace. To Českému rozhlasu popsala i koordinátorka organizace Člověk v tísni v Nepálu Sajana Shrestha.
2: Jsou to skupiny dětí, které jsou oddělené od svých rodin, které jsou uvězněné v jiných regionech.
1: A já už jen doplním, že z těch českých organizací v Nepálu, kromě Člověka v tísni, aktuálně pomoc zaštiťuje taky Charita Česká republika a z těch mezinárodních organizací na místě působí taky třeba UNICEF, ADRA nebo Červený kříž.
0: Dodává Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Já děkuju. Naslyšenou.
0: A na téma teď navážeme také s geologem Janem Blohutem z Ústavu struktur a mechaniky hornin Akademie věd České republiky. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: Nepál zažívá povodně a sesuvy půdy poměrně často. Je ta současná katastrofa podle dosavadních poznatků něčím výjimečná podle vás?
3: Ano, určitě. Ta současná katastrofa je výjimečná nejen jako v rámci Nepálu, ale vlastně i celého světa, protože tam došlo k velmi velkým těm jevům a zároveň v kombinaci tedy s obrovským množstvím obětí a vlastně i o dlouhou nebo rozsáhlou zasaženou oblastí.
0: Podle vědců, na které odkazuje BBC, katastrofu zřejmě způsobil rozpad části ledovce poblíž vrcholu Langtang Lirung. Je běžné, aby se ulomil kus ledovce a jak se spádu ledovce může během tak krátké doby stát ničivá povodeň?
3: Tak podle těch úplně asi nejnovějších informací to vypadá, že tam došlo vlastně ke kolapsu nejen toho ledovce, ale i části toho skalního svahu, té skály pod ním. A tím vlastně došlo ke zřícení z nějaké výšky přes 5 kilometrů, asi o 2 kilometry níže. A během toho řícení dochází k tomu, že vzniká obrovské množství, volně se obrovské množství energie, a ten led vlastně je schopný vlastně během toho pádu do značné míry roztát. A pak to vlastně funguje, jako kdyby se protrhla nějaká hráz a valilo se to potom následně dolů údolím.
0: A abychom to posluchačům ještě více přiblížili, tak Langtang Lirung v pohoří Himalaj má po obou stranách strmá údolí. Hromadí se tu tedy velké množství vody. Může takový ráz krajiny urychlit celý ten proces a následnou katastrofu?
3: Určitě ano. Ty sevřená údolí působí tak, že ta voda, která se uvolní při tom rozpadu toho ledovce, při tom tání toho ledovce, tak nemá kam se rozlít a jediná možnost je vlastně, že steče dolů do údolí. Tou nejjednodušší cestou vezme si vlastně koryto nějaké místní říčky nebo potoka nebo následně pak řeky větší a prožene se tím údolím, protože nemá kam se jinam rozlít a díky tomu, že tam toho množství té vody bylo tak obrovské, tak vlastně dosáhla výšky několika pravděpodobně desítek metrů ta vlna a jelikož to uvolnění bylo náhle, tak to fungovalo jako taková valící se zeď vody, vlastně bahna a kamení.
0: A existují v Himalaji systémy, které dokážou podobné události předpovědět s dostatečným předstihem a nebo se stále do značné míry spoleháme až na monitoring ve chvíli, kdy už se zkrátka něco děje?
3: Předpovědět takovouhle událost na tak rozsáhlém území je velmi obtížné. Například v Alpách nebo v evropských pohoří, částečně třeba ve Spojených státech, tam nějaký monitoring je, do nějaké míry i plošný, pomocí satelitního sledování, ale v tak hornaté a rozsáhlé oblasti a relativně vlastně i málo obydlené, jako je Nepál, je velmi obtížné sledovat vlastně všechny ty svahy. Takže oni určitě existují nějaké lokální monitorovací body nebo místa, kde se ví, že ten svah nebo ledovec by mohl být nestabilní. Ale aby se vlastně pokryl celé to území, to je v podstatě nemožné v současné době.
0: Počet obětí stále roste, tisíce lidí jsou pohřešovány. Jak náročné jsou

0: v horském terénu záchranné a pátrací práce?
1: Tak určitě tady v tom poměrně odlehlém koutě světa je to velmi náročné, zejména protože tam do značné míry nefungují nebo byly vlastně zničeny cesty. A co já vím, tak vlastně většina těch záchranných operací probíhá ze vzduchu a počet těch lidí nebo záchranářů, který se mohou dopravit na ty místa vlastně pomocí vrtulníků, určitě bude omezený.
0: Čínské úřady i část vědců upozorňují na souvislost s oteplováním a táním himalajských ledovců. Jak klimatická změna ovlivňuje stabilitu ledovců a horských svahů v Himalaji?
1: Tak to platí nejenom pro Himalaj, ale pro všechny vlastně vysoká pohoří, kde existují ledovce. Tak v rámci toho ledovce nesmíme si to představit, že to je nějaká jednotlivá masa ledovcového ledu, ale v tom ledovci, který nějakým způsobem taje, ustupuje z důvodu oteplování, tak se vyskytuje poměrně velké množství vody. Tečou tam potoky na povrchu, teče voda uvnitř toho ledovce, ale teče i na bázi, tedy na tom kontaktu mezi tím ledem a tím podložím. A ta voda potom následně může, aspoň jak se domnívám, co se stalo na tomhle, v tomhletom případě, tak proniká samozřejmě i do toho podloží, do toho skalního podloží pod tím ledovcem a působí jako destabilizující faktor, protože zvyšuje porové tlaky, takzvaně snižuje to stabilitu i z toho skalního svahu, nejenom toho ledové.
0: Ale abychom to ještě doplnili, tak lze říci, že klimatické změny zvyšují tu pravděpodobnost podobných událostí, popřípadě, jak velkou roli v tomto případě hraje tektonický pohyb, jak ty dvě změny jdou dohromady.
1: Tak ty tektonické pohyby jsou nějaké jako dlouhodobé pohyby v řádech nějakých statisíců let, pohybují se v zásadě pořád podobně rychle. Přestože občas vznikne nějaké velké zemětřesení, tak hlavní vlastně jakoby vliv na vznik nějakých takových svahových pohybů má ta tektonika v tom, že rozrušuje tu skálu a zároveň umožňuje to, že se vlastně vybuduje takové vysoké pohoří, jako jsou třeba například Himaláje. No a ta klimatická směna, když probíhá dlouhodobě, tak působí v tomhletom směru jako takový kratší přípravný faktor, který vlastně pomáhá tomu, že se snižuje mocnost permafrostu, tedy trvale zmrzlé skály v tomhle případě a zároveň zdají ty ledovce, které uvolní velké množství vody do toho prostředí, i geologického, i pod sebou vlastně na povrchu.
0: A můžeme očekávat, že podobných katastrof bude v Nepálu, Tibetu nebo severní Indii přibývat, nebo i jinde na světě?
1: Vypadá to tak, že ano, pokud nedojde k nějakým velkým klimatickým změnám na opačnou stranu, tedy směnu k ochlazení, tak z posledních třech let máme vlastně, nebo čtyřech let máme několik případů o takhle rozsáhlých řícení, nejenom tady to letošní Nepálu, ale i v loňském roce třeba ze Švýcarska z Blatenu a v roce 2021 z Chamoli v Indii, kde se opět utrhl nějaký ledovec spolu se skálou a vlastně spadlo to do údolí a zapříčinilo to následně nějaký další jev vlastně daleko od té svoje zdrojové oblasti, kde ten jev vznikl.
0: Nejen o Nepálu jsme mluvili s geologem Janem Blahutem z Ústavu struktur a mechaniky hornin Akademie věd České republiky. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
1: Také díky. Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
0: Stále posloucháte Odpolední plus, máme 19 minut po 16. a teď už míříme na Ukrajinu. Ukrajinská metropole Kyjev už čtvrtý den za sebou čelí soustavnému ruskému ostřelování. Zemřelo jedno dítě, zraněných je 8 lidí. V poledne ruský dron nebo jeho trosky zasáhly nebytovou budovu Ševčenkinského městské části Kyjeva. A ve spojení jsme s naší zvláštní zpravodajkou na Ukrajině Kateřinou Havlíkovou. Hezký den.
3: Dobré odpoledne.
0: Jak intenzivní jsou ty útoky na hlavní město?
3: Ty útoky na samotné město se zdají být právě, že nejsou tak intenzivní, protože jsou rozvržené nebo zkrátka probíhají celý den. Na druhou stranu vlastně od toho čtvrtečního brzkého rána se neustále ozývají poplachy, klidně i 20krát za den, jen za dnešek ty sirény vyly už 9krát, teď tedy je krátce po 9. poplachu, který byl vyhlášený. Do toho skutečně celý den jsou slyšet výbuchy, je slyšet i činnost protivzdušné obrany. Často se také na obzoru objevuje kouř právě z těch míst, které zasáhnou, ať už drony nebo právě trosky dronů. Nejkritičtější ale byla situace ve čtvrtek a v pátek, kdy v pátek už vlastně nebyl problém narazit i v ulicích na mobilní jednotky protivzdušné obrany, což jsou vlastně pick-upy, které mají na korbě umístěné střelecké jednotky. Navíc ta obrana proti dronům tady působí i jiné komplikace, protože tu obranu doprovází elektronický boj, což je třeba rušení nebo matení signálu, a to způsobuje kolaps dopravy, protože zkrátka nefunguje navigace, takže jak ve čtvrtek, tak v pátek doprava v Kyjevě doslova kolabovala, stálo se v dlouhých kolonách i několik hodin. Teď o víkendu je ta situace lepší, mnoho lidí se pokusilo z Kyjeva úplně vyjet, ale nutno říct, že i v kyjevské oblasti je ta bezpečnostní situace velmi složitá, hlavně na prstenci předměstí Kyjeva, kam patří například Buča, Hostomel, Boryspil nebo Brovary. To jsou také místa, která jsou ostřelovaná.
0: A kritická situace byla v uplynulých dvou dnech právě u Buči v obci Mila, kde ruský dron zasáhl sklad. Následný požár a výbuchy zabili 38 lidí. Jaké jsou na Ukrajině reakce?
3: Tak to neštěstí obecně mezi Ukrajinci budí vztek, nejen ten ruský útok samotný, ale také to, že ukrajinská armáda provozovala nebezpečný sklad tak blízko civilní zástavbě. Na místě pořád pracují záchranáři, hasiči i speciální oddíly, například s robotickými vozy. Oni se dál snaží na místě zabránit dalším detonacím, ale také třeba pátrají po munici, která je rozesetá doslova po okolí i asi v 5 desítkách domů, které ty výbuchy poškodily. Ještě připomenu celou tu událost, protože Rusové při útoku v noci zpátku na sobotu zasáhli sklad obranných sil, kde byly skladované různé typy raket, munice, ale třeba také drony. Na místě vypukl požár a následovaly detonace, zatím tedy víme o 38 obětech. Mezi nimi je třeba starosta obce Dmitrivska, který na místo dorazil pomáhat, ale zabila ho tedy následná detonace. Většinu obětí pak tvoří obyvatelé domu pro seniory, který byl v bezprostřední blízkosti toho skladu. Případem už se zabývá také ukrajinská prokuratura, jak oznámil včera prezident Volodymyr Zelenský, která má zjistit, proč byly sklady munice a výbušného materiálu tak blízko obytné zástavbě. Ono to totiž není poprvé, co se něco takového stalo. V červenci takto ruský útok zasáhl třeba sklad vojenského materiálu ve Višněvě. Při tom výbuchu tehdy zemřelo 10 lidí.
0: A Rusko také potvrdilo, že jednu z velkých rafinérií v Leningradské oblasti zasáhl ukrajinský dronový útok. Jaké jsou tam škody?
3: Ano, ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Kiryši, což je druhá největší rafinerie v Rusku. Jejíž roční kapacita je asi 20 milionů tun ropy. Podnik vyrábí zejména motorová letecká paliva. Podle generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil se podílí i na zásobování ruských vojsk. Jak je vidět na videích, tak zveřejněných na sociální síti Telegram, tak v rafinerii vypukl požár, a to rozsáhlý požár. Ale kompletní rozsah škod známý není, protože Rusko tyto informace zkrátka nezveřejňuje. Ukrajina každopádně dlouhodobě cílí dronové útoky na ruské rafinerie a velkosklady, a to v reakci na neustávající ruské útoky na civilní infrastrukturu, energetickou infrastrukturu, ale třeba také na čerpací stanice, které jsou stále terčem ruských útoků. No a Rusko včera oznámilo, že v reakci na ničení ruských rafinerií připravuje masové útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
0: Říká naše zpravodajka na Ukrajině, která je teď momentálně v Kyjevě, Kateřina Havlíková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Vracíme se zpět do České republiky. Dlouhotrvající sucho komplikuje sezónu půjčovnám lodí na jihočeských řekách. Oblíbené řeky Otava nebo Lužnice se staly téměř nesízdnými. Vodáci tam tráví víc času vyprošťováním lodí z mělčiny než samotnou plavbou. Jednou z posledních sízdných řek na jihu Čech zůstává Vltava. Ahoj!
4: Do kánojí, raftů nebo třeba kajaků už od rána nastupují skupiny vodáků, kteří po Vltavě vyplouvají z vyššího brodu směr na Český Krumlov. Vedle 10 vyřazených kánojí, které se postupně plní věcmi, se teď připravuje i Lucie Benešová.
5: Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně, jezdíme už přes 40 let. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda. Takže jsme se nakonec rozhodli pro Vltavu, i když zapršelo.
6: Já mám vestu pádla, takže...
7: Já mám pádla.
4: Lucii Benešové a její vodácké výpravě přivezl vybavení sem do Vyššího Brodu Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou.
6: Protože nebyla voda na jiných řekách. Tím pádem vlastně vodáci neměli v podstatě jinou možnost, než vyrazit na Vltavu. Pro mě jako jak vltavský kempy, tak vltavský půjčovny měli letos žně, zejména teda koncem sezóny.
4: Letošní sezónu na Vltavě si chválil i majitel vyšebrodské půjčovny Rafting Vltava Petr Pucer.
7: Bylo hodně moc sluníčka, tím, že Vltava je sízná celoročně a hlavně je vlastně v kuse, i když nikde není voda, tak tady voda vždycky je, protože prostě máme to lipno nad sebou, z kterého se to upouští a i ten minimální průtok, který tady je, je prostě na perfektní sjíždění a bez problémů.
4: Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice. Důvodem je sucho.
6: Konkrétně úsek Stábra do Bechyně, na kterým je asi 14 jezů na 28 kilometrech, tak byl sízný pouze jeden jez. A to byl spíš takový jízek než jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčuju lodě.
4: Kvůli nízkým hladinám se Otava nebo Lužnice téměř nedají sjet. Vodáci proto mnohdy svoje plánované cesty ruší.
6: Ale taky jsem tam našel vždycky nějaký úseky, nebo jsem vodáky převážel, žili třeba dva dny, jeli ze Suchdola do Mláky, pak jsme je převezli někdy na Jemčinu, potom už tam nebyla voda tak na hamr. Takže jsme trošku jako narušili to stíždění, ale vlastně nebylo zbytí, aby to ty vodáci netahali, tak jsme jim to museli převíst.
4: Pokud se ale někdo i přes malou hladinu vody rozhodne řeky sjíždět, zůstanou na lodích často viditelná poškození.
6: Je to znát, že se jezdí po kamenech. Když se tady jede Vltava, tak tady se jede po vodě. Takže tady ta loď má životnost skoro neomezenou. Když to na těch úsekách, hlavně na Sázavě, tam jsou taky ostrý kameny. Tam jsou ty lodě nejvíc poškozený, nejvíc odrbaný ze spoda právě. Potom to dno ubejvá, je to jako byste vzala šmirgle papír vlastně. Takže je to otázka času, než potom to loď praskne. Hodně se vraceli odrbaný. No.
4: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Ještě jedno téma z bývalých vojenských kasáren v Opavě budou nové byty. Dukelská kasárna totiž byla dlouho prázdná a postupně chátrala.
8: Pořádný vysací zámek.
9: No, mě nám tam nikdo nevlez.
8: Není to tak dávno, co jsme si z Pustlá kasárna prohlíželi s jedním z pamětníků. Pan Igor tady nosil uniformu až do konce.
10: No do roku 2005.
8: Jste tady sloužil?
10: No.
8: Jste byl důstojník?
10: Důstojník, no. Jsem tady velel jednotce.
8: Teď už ale v místech, kde se vojáci řadí k nástupu, jezdí bagry a vládnou tady zbíječky.
11: Již máme vybourány veškeré konstrukce v těch domech, jsou demontovány a vytaženy okna, dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
8: Potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO, že přeměna kasáren na byty se zatím týká dvou ze čtyř historických domů. Bude v nich přes 60 bytů.
11: No a tady v tom větším baráku vedle nás dělají se nové omítky. Tyto byty budou zejména pro mladé a mladé rodiny s dětma, ale také pro specifické profese, které bychom například potřebovali, což jsou zdravotníci, záchranáři a podobně.
12: No můj dědeček tady dělal vlastně důstojníka, no.
8: Paní Eva to sleduje za branou. Její prarodiče tady pracovali v době, kdy to byla kasárna původně dělostřelecká, postavená v roce 1889.
12: Ty by žasli, že to nejsou kasárna, ale že to bude rodinné bydlení. To je něco neskutečného, no.
8: První dva domy budou hotové v příštím roce. Pak se město zřejmě pustí do druhé půlky areálu a přibude další 60 bytů. Hned vedle rostou další bytové domy soukromého investora, takže z původně opuštěné velké plochy za zdí a plotem bude úplně nová část města. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
13: Radiožurnál je 16:30. A zprávy má Jana Gulda. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN se polepšilo na 17%, třetí je ODS s podporou přes 15%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnilo asi 1000 respondentů. Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 7 lidí. Podle stanice CNN Turk o tom informovaly místní úřady. Radnice severokyperského města Kypernia už dřív oznámila, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě bylo včetně posádky téměř 270. Proč se plavidlo převrátilo, zatím není jasné. Podle turecké agentury Anadolu začala loď i hned po vyplutí z přístavu nabírat vodu. Policisti v Havlíčkově Brodě v pátek přistihli 8 nezletilých pod vlivem alkoholu. Jeden 17-letý chlapec měl v krvi přes 2,5 promile, řekla to policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisti večer v parcích, okolí obchodů a taky na sportovištích zkontrolovali celkem 68 nezletilých. Zjišťovali pití alkoholu i případné užívání drog. A v Praze začíná hudební akce Operum. Na Piacetě Miloše Formana vystoupí smyčcové kvarteto Get Your Way. Večer návštěvníci uvidí mimo jiné inscenaci La Daphne, která patří k jedné z nejstarších dochovaných oper. Uvede ji soubor Ensemble Damian pod vedením skladatele Tomáše Hanzlíka. Sport. Fotbalisti Liberce se v případě vítězství nad Hradcem Králové posunou do čela tabulky nejvyšší soutěže. Utkání 6. kola šance ligy sleduje reportér Pavel Petr.
14: 74. minuta, domácí fotbalisté vedou 1-0, už v minutě 42. se prosadil Lukáš Mašek. Hosté bez vyloučeného Čecha z Liberce, Pavel Petr, Radiožurnál.
13: Za necelou hodinu začnou zápasy Teplice, Jablonec a Plzeň Slovácko. Ve 20 hodin pak má výkop derby mezi Spartou a Slávií. Zápas odvysíláme živě na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A v 17 hodin odstartuje program dvouhry na tenisovém Grand Slamu US Open. Z českých hráčů se představí Jiří Lehečka a Barbora Krejčíková. Lehečku čeká Španěl Kareňo Busta. Krejčíková bude hrát s Rachimovovou z Uzbekistánu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Utvrdá D1 v Brně, taky hradecká dálnice u Poděbrad. Na D1 budete popojíždět v koloně v Brně směrem na Prahu. Přímo v omezení na kilometru 196,5 stojí nepojízdná dodávka. Průjezdný je tam pouze úzký levý pruh a zdržíte se ve frontě asi 15 minut od sjezdu na Slatinu. Na D1 taky silný provoz před Prahou. Od sjezdu na Divišov 41. kilometru až k Pražskému okruhu pojedete pomaleji v nesouvislé koloně. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona u Poděbrad. Na 35. kilometru je omezení a zdržíte se 15 až 20 minut. Provoz vázne i na dálnici D10 ve směru z Turnova a do Prahy, a to v Mladé Boleslavi. I tam je omezení na kilometru 44 a 10-minutová kolona. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové je silný provoz. První fronty popojíždějí už před Litomyšlí, další pak před Vysokým Mýtem, před nájezdem na dálnici, a zdržíte se v součtu asi půl hodiny. Ještě kutnohorská silnice číslo 2 z Kutné Hory do Prahy, za Mukařovem u Tehovské křižovatky se srazila dvě auta. Tvoří se kolona směrem na Prahu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo větrem.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Ceny energií letos opět rostou. Kdo nemá smlouvu s cenovou fixací nebo mu teď končí a bude podepisovat novou, pravděpodobně ho přijde nová topná sezóna ve výdajích na elektřinu a plyn dráž než ta minulá. Co všechno za růstem cen kromě konfliktu na Blízkém východě stojí a jaká je šance, že začnou ceny energií zase klesat? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Zdraví, Jana Klímová. Ceny elektřiny v letošním druhém čtvrtletí stouply na velkoobchodním trhu na burzách o víc než čtvrtinu meziročně. Mírný růst pak pokračoval i v letních měsících. Můžou za to hlavně dvě věci. Počasí a geopolitické události, vysvětluje Jan Palaščák z energetické skupiny Ampér.
17: Horké počasí zvýšilo spotřebu elektřiny a současně snížilo její výrobu u vodních elektráren či u vynuceně odstavených jaderných elektráren. Zablokovaný hormuzský průliv pak vyhnal nahoru ceny ropy a plynu.
16: Růst cen na burzách se tak začal pomalu propisovat i do ceníků elektřiny a plynu v Česku. Jak vyplývá z údajů energetického regulačního úřadu, který sleduje nabídkové ceny dodavatelů elektřiny a plynu s fixací na 1 až 3 roky, vidět je to nyní z hladiny cen na srpen. Po popisuje mluvčí úřadu Michal Kebort.
18: U elektřiny se meziměsíční nárůst pohybuje mezi 3-5%, u plynu mezi 2-5%.
16: Vyšší růsty jsou přitom podle Michala Keborta vždy u kontraktů na rok, protože jsou citlivější na dění na burzách. Připomíná také, že jde o zdražení jen samotné komodity, což je jen část konečné ceny na faktuře. Zbytek jsou regulované poplatky a ty se zatím nemění. A také upozorňuje, že úpravy konkrétních ceníků firem mívají za děním na burzách obvykle zpoždění.
18: Dodavatelé mají tendenci náhle změny vyhlazovat. Nepromítají je tedy do ceníků v plné výši. Růst indikativních cen pro to nemusí znamenat stejně rychlý nebo výrazný růst cen v reálných cenících dodavatelů.
16: Většina velkých dodavatelů už u nových nabídek ceny ale zvedla nebo je alespoň avizovala. Najdou se ale i opačné příklady, například společnost E.ON začala tento měsíc nabízet pro nové zákazníky levnější elektřinu, ovšem jen s fixací na 3 roky. Co se dá před letošní zimou tedy ještě čekat?
17: Pro nadcházející zimní sezónu bude podstatné, zda ji opět neovlivní faktory geopolitika a počasí. Tlak na vyšší ceny energií zde patrně bude, protože plynové zásobníky napříč Evropou nyní vlivem současné situace nejsou dostatečně naplněné.
16: Upozorňuje Jan Palaščák. S růstem cen energií letos počítá ostatně i ministerstvo financí. Upozornilo na to v nové prognóze vývoje ekonomiky, podle níž očekává pro příští rok nárůst inflace oproti letošku o 0,5% na 2,7% právě kvůli zvýšení spotřebitelských cen elektřiny a plynu. Co všechno se teď děje s plynem, který je klíčovým tahounem růstu cen i v případě elektřiny? Hrozí nedostatek zásob. Na to jsem se zeptala Blahoslava Němečka, člena představenstva firmy Innogy, největšího dodavatele plynu u nás. Blahoslav Němeček je také bývalým místopředsedou energetického regulačního úřadu a ex-šéf energetického týmu společnosti EY. Jak se na burzách letos ceny plynu tedy vyvíjí?
19: Základní produkt dodávka na příští rok, tak ten nám zdražil, dá se říci, blízko 50%, někde přes 40%. Pokud se ale podíváme teď na tu okamžitou dodávku a spotové ceny, tak tam je to téměř na dvojnásobek.
20: Kdy se takovéhle nárůsty a jakým podílem projeví na českém trhu? Zaznamenali jsme samozřejmě, že už některé ceníky na to další období se mění. Dá se popsat obecně ta praxe, jak dlouho to trvá, než se to propíše i do cen pro české domácnosti?
19: Ono se to nedá stanovit nějak přesně, pokud je to věc, která se jeví jako krátkodobá s nějakým vysokou pravděpodobností, že to odezní a zase se to vrátí, tak obchodníci zbytečně nechodí do nějakého navyšování ceny a spíše očekávají, jaký bude ten další vývoj. Zatímco pokud by tady byl předpoklad jakoby vleklého problému, který se propisuje i do těch vzdálenějších časových horizontů, tak jakoby neváhají a vlastně přikračují k tomu navyšování cen pro ty právě sjednávané kontrakty dříve. Tady jsme v situaci, kdy ten problém je opravdu jako umělý, ten konflikt je jako velmi nešťastný, dneska už asi málo kdo vlastně rozumí tomu, co se tam vlastně jako bojuje, ale...
20: Na Blízkém východě.
19: Ano, je to otázka hormuzského průlivu, ale ten konflikt, kdyby tady nebyl, tak vlastně vůbec problém zvýšených cen plynu a sekundárně potom i elektřiny neřešíme. Ale celkově trh očekává, že ten nesmysl jakoby brzy odezní a ceny se vrátí zase někam do intervalu, možná někde mezi 25 až 30 eury na megawatt hodinu, zatímco dneska ty dodávky na příští rok se pohybujeme někde 42, 43 euro na megawatt hodinu a aktuální ceny atakují i 60 euro na megawatt hodinu.
20: A kdy ten horizont může nastat, kde se to vrátí zpátky na ty nižší úrovně, kde to bylo před válkou?
19: Teď ještě celý trh to systém jako vnímá tu nervozitu na rok 27, to se propisuje do té ceny někde přes tu 40-eurovou hranici, ale už třeba dodávky na rok 28 a následně potom 29, tak tam ta cena je někde pod 30 na 28, takže obecně to očekávání je, že ten konflikt během zbytku letošního a možná začátku příštího roku nějakým způsobem odezní, pokud by skutečně došlo k nějaké jako faktické dohodě, tak se to propíše jakoby okamžitě a i ty nejbližší produkty zlevní a tak, jak se to zvýšení nebo ta nervozita málo propsala do těch vzdálenějších horizontů právě 28-29, tam třeba ta cena se zvýšila jenom o 3-4 euro proti tomu stavu před krizí, tak očekáváme, že se to zase relativně jako rychle z toho vypustí ta riziková přirážka. a ty ceny se vrátí do tohle intervalu. Jak se to propíše do cen, tady opravdu velmi záleží, jak mají zákazníci nasmluvanou dodávku. Ti, kteří zasmluvnili relativně nedávno před krizí a mají třeba fixace na 2 na 3 roky, tak těch se vlastně tato krize a ta zvýšená cena vůbec nedotkne. Nejhůře jsou na tom v podstatě ti, kterým ta fixace nějaká minulá právě teď končí. Oni dostávají nové návrhy na fixaci a tam bohužel se propisuje teď ta bezprostřední dražší dodávka toho nejbližšího období, to znamená teď nejbližší zima, můžeme mluvit obecně o roce 27, ale pořád tam zůstává ta relativně příznivá cena na roky 28 a 29, pokud by se třeba jednalo o 3letý produkt. A ještě takový typický reprezentant je smlouva na dobu neurčitou. Je potřeba si uvědomit, že vždycky, když dodavatel u smlouvy na dobu neurčitou zdražuje, tak do jisté míry riskuje, že o toho zákazníka může přijít, když mu zašle návrh na zvýšení ceny. Takže tady dodavatelé vždycky zvažují, jestli už nastala ta situace, kdy při nějakém jejich postupném hedgingu vlastně by docházelo k tomu, že už by museli začít dodávat ze ztrátou, tak k tomu přistoupí, ale pokud se jedná o opravdu jenom nějaké jako nahodilé krátkodobé věci, tak tohle ten dodavatel vždycky jakoby vstřebá a nepřikračuje zbytečně k nějakému zdražování.
20: Dalo by se obecně říct tedy, že nemá smysl teď v tomhle období si fixovat nějakou cenu, která je teď momentálně na trhu na další období.
19: To je taková ta, kdyby člověk měl křišťálovou kouli. Tady je vždycky potřeba si uvědomit, že tahle ta dlouhodobá fixace je to jako s pojištěním. Vlastně já si zajišťuju, že to nebude horší než to, co teď vidím, jak ta situace teď je. Zároveň se ale vzdávám toho, že by ta situace mohla být lepší. A to je přesně teď ta situace. Ten trh obecně vnímá, že když zmizí ta situace v tom Hormuzu a všichni vnímáme, že teď už je to takové jako umělé a je to opravdu jako politika vyššího stupně asi z tohohle nějak vybruslit. Ale ten trh očekává, jak jsem říkal, že ty ceny se vrátí z 28 někam k 25 a to vidíme na těch cenách roku 28-29. Takže to, že by cena mohla nějak dále jako výrazně klesat, to už tam jako úplně v tom vzdáleném horizontu není. Ty ceny vzdálenější jsou pořád relativně příznivý a jenom je teď o tom, jestli já vlastně, abych si pojistil tu relativně příznivou budoucnost, tak teď musím jako akceptovat fixaci té zvýšené ceny na ten rok 27. Když by teď nefixoval, tak se ale klidně může stát, že ten konflikt se rozhoří ještě v něco mnohem horšího, najednou vystřelí nahoru i ten vzdálenější konec a já budu zpětně litovat, že jsem si tu cenu nezajistil. Takže tady je to opravdu o spíš nějakém jako apetitu
20: vnímání
19: toho odběratele a vnímání vlastně toho rizika.
20: V souvislosti s blokací Hormuzu a tím konfliktem se mluvilo také o tom, že by třeba plyn mohl být nedostatek nebo prostě menší množství, než kolik ho bylo v Evropě. Hrozí něco takového? Je plynu v Evropě dost?
19: Plynu bych řekl, že je celosvětově dost a je to globální komodita a co se týče právě vlivu Hormuzu, tak ono to nemělo bezprostředně jako primární vliv na Evropu, ale vlastně se tím zablokovaly dodávky zkapalněného zemního plynu do Asie. Tím pádem Asie začala odsávat ty původní dodávky, které by jinak směřovaly do Evropy a protože měli problém, tak oni byli ochotni platit zhruba v přepočtu možná asi o 5 euro víc, než kolik byli ochotni v danou chvíli platit evropští obchodníci. Takže ten plyn zejména ze Spojených států směřoval hodně do Asie. Nicméně ta celková bilance pořád vyrovnaná a obecně plynu je dost a tím, že teďko v Asii skončí takovéto období jakoby té špičkové spotřeby, tak se dá očekávat, že pokles poptávky tam se zase projeví trošku jako přílivem dalšího plynu i za příznivější cenu směrem do Evropy.
20: Dodavatelé plynu letos také pomaleji plnili zásobníky, kde musí uskladňovat plyn na zimní období, na topnou sezónu. Je to nějak výjimečné nebo hrozí, že by ty zásoby plynu pro nadcházející zimu byly skutečně nějak malé, ale jak je na tom Innogy?
19: Já bych tady možná do toho zkusil vnést trošku jiný pohled, než se obecně skloňuje v médiích. Ty zásoby na příští zimu nejsou vůbec jakoby špatné a v porovnání se spotřebou, kterou Česká republika v tuhle chvilku dosahuje, ono se to týká i jiných evropských zemí, tak ta situace prostě není špatná. Problém je, že my porovnáváme naplněnost zásobníků jako procentuálně s obdobími minulých let, kdy ta spotřeba plynu téměř ve všech zemích byla minimálně o 20, ale také třeba o 30% vyšší. Takže toho plynu samozřejmě muselo být jakoby více, aby zajistil nějakou elementární ochrannou funkci, ale my jsme se posunuli jinam a pokud se opravdu podíváme na to, jak si stojíme jako procentuálně vůči té spotřebě, kterou očekáváme v České republice, tak my s tím plněním zásobníků jsme pořád o měsíc napřed i přes ten nepříznivý vývoj a ten takzvaný negativní spread. Zima, léto, ty zásobníky jsou, řekněme, naplněny na normál. Teď možná nejbližší kontrolní bod bude termín 1. září, kdyby ty české zásobníky měly být naplněny na 60% těch zasmluvněných kapacit a to procento už vlastně jako plníme dnes, takže já si nedělám jakoby iluze nebo starosti s tím, že by se ty zásobníky nenaplněly. Samozřejmě nikdy říkej nikdy, takže kdyby ty konflikty vyeskalovaly, byly nějaké velké problémy na norské infrastruktuře, kterou se dopravuje potrubní zemní plyn do Evropy, tak ty ceny mohou nějak více vyeskalovat a tak dál, ale pokud ty ostatní věci zůstanou tak, jak jsou, tak vlastně není důvod se obávat, že by se ty zásobníky nenaplnily na potřebnou úroveň. Ale celkově bych možná chtěl vlastně všechny uklidnit, že není obava k nějaké jako panice. Prostě nám stačí minimálně o 20, ne-li o 25% plynu méně, než jsme potřebovali v minulosti. Takže i do těch zásobníků není vlastně nutný vtláčet takové objemy plynu, jako historicky bylo potřeba. Pokud by na tom někdo lpěl, tak je to zase jenom zbytečný náklad, kterým v konci zaplatí konečný zákazník.
16: Uvedl Blahoslav Němeček ze společnosti Innogy. Jaký vývoj cen v dalších letech můžeme čekat v případě elektřiny? Co je teď na trhu pro její růst nebo naopak pokles klíčové? A jak si stojíme s cenami v porovnání s okolními zeměmi? To je téma pro našeho hosta ve studiu Pavla Řežábka, hlavního ekonoma zatím stále polostátní firmy ČEZ. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: Já bych začala s tím, co se teď na burzách děje s cenou elektřiny. Stále roste?
1: Tak ona hodně kopíruje to, co se děje se zemním plynem. Když jde zemní plyn nahoru, tak i elektřina jde nahoru o něco pomaleji v procentech, protože zemní plyn není jediná složka, ale přece jenom stoupá se zemním plynem.
16: Kdybyste měl tedy za sebe říct, co jsou ty hlavní důvody, když to zjednoduším, je to víc zdražování zemního plynu, co táhne nahoru ceny elektřiny, a nebo situace na Blízkém východě, nebo počasí, nebo jaké další vlivy. Já jsem si všimla, když jsme tady poslouchali pana Němečka, že vy jste kroutil trochu hlavou, když mluvil o vlivu naplněnosti zásobníků s plynem, tak jak vy se díváte tedy na ty důvody růstu cen elektřiny?
1: Za prvé, my vlastně nemáme jednu cenu elektřiny, my máme mnoho cen elektřiny. Na zítřek, na příští týden, na příští měsíc, na příští rok. A to, co tady také padlo v jednom z rozhovorů, skutečně to aktuální počasí, nedostatek vody, to ovlivňuje cenu elektřiny na nejbližší dny a týdny. Pak ten dlouhodobý dopad, třeba na příští rok, ten se odvíjí zejména a především od cen zemního plynu. No a protože ten zemní plyn právě kvůli Hormuzu jde dost nahoru, aspoň aktuálně jde dost nahoru, tak táhne sebou i tu elektřinu. Zároveň, co je zajímavé se na to podívat, cenu elektřiny určuje vedle zemního plynu i povolenka. A povolenka v posledních měsících je antikorelovaná vůči zemnímu plynu. Dřív to bylo naopak. Třeba předloni ještě, když šel plyn nahoru, povolenka šla nahoru. Teďkon, když jde plyn nahoru, tak povolenka spíše klesá. A naopak. A to pomáhá stabilizovat cenu elektřiny.
16: A ten důvod je jaký? Že se to rozpojilo?
1: Jsou to čím dál tím víc dva samostatné trhy. Dřív byly velmi propojené, ale teďkon každý ten trh má své vlastní fundamenty, svoji vlastní nabídku a poptávku, která určuje tu cenu mnohem víc.
16: My jsme tady hodně slyšeli na začátku, když nastupovala vláda nová Andreje Babiše, že je to jedno z hlavních témat premiéra, že chce vyjednat zastropování emisní povolenky, takové té ETS 1, té velké, tedy na polovině její aktuální hodnoty a tak dále, což by samozřejmě asi vstoupilo nějak do cen elektřiny, protože přece jenom Česko pořád hodně vyrábí ze zdrojů, které potřebují ty povolenky. Počítáte nějak s tímhle ve svých modelech? Je to reálné, že by opravdu na evropské úrovni se dosáhlo nějakého výrazného zlevnění povolenek?
1: V současné době vidíme, že běží velmi horký rok a je to už několikátý v řadě, takže tady to ukazuje, že klimatická změna má nějakou roli a pro řadu států to je nadále velmi klíčové téma. Skandinávie, Německo, Španělsko. Takže nějaké jako zásadní změny toho systému EU ETS, který skutečně dodává dekarbonizaci aspoň
16: je
1: v energetice.
16: Je to vlastně ta povolenka, je hlavní nástroj boje.
1: vlastně jediný celoevropský nástroj na snižování emisí, tak si myslím, že bude poměrně obtížné tady to zastropovat. Umím si nicméně představit, že v situaci, kdy ty ceny budou velmi zásadně růst a pro průmysl to bude čím dál tím větší problém, takže ta opatření můžou být více regulatorní povahy, že se třeba řekne, nesmíte vypouštět více než a nebude to přes tu tržní cenu povolenky.
20: Ještě jednou se zeptám na vliv naplněnosti těch zásobníků plynu. Vy jste úplně nesouhlasil s tím, že ta situace je dobrá v Evropě, v Česku. Čes také nakupuje plyn samozřejmě, čili vy to vidíte jinak?
1: Já bych to rozdělil na dvě části. Jedno je jako business přístup každé jednotlivé firmy a tam bych s panem Němečkem souhlasil. Prostě cena na trhu je nějaká, obráží reálnou situaci. Na příští měsíci je nějakých 65 euro na megawatt hodinu. Na příští rok je to kolem 45-48 euro na megawatt hodinu. To není nějaké jako přehnaně vysoké, když se podíváme na to, jak veliká část dodávek ze světového trhu vypadla. Na druhou stranu to, co vidíme, je, že ty evropské zásobníky jsou aktuálně naplněny na nějakých 62% celkového objemu. Fakt je, že celková spotřeba klesla. Ale zároveň, když se podíváme, tak ty zásobníky jsou naplněné méně, než byly před válkou na Ukrajině v roce 2021, kdy vlastně Gazprom, který provozoval i část zásobníků v západní Evropě, cíleně nechal prázdné. A tehdy jsme na tom byli vlastně docela špatně. A Evropa by mohla mít potenciálně pěkný průšvih, kdyby přišla mrazivá zima. No a teďkon se vezeme na vlně veder a doufejme, že to bude pokračovat, takže zima bude teplá a v tom případě s tím plynem vyjdeme dobře. Kdyby naopak zima byla mrazivá, tak jako je teď horké léto, tak pak by asi Evropa měla docela zásadní problém.
20: Tak ale ještě se dají ty zásobníky doplnit, ne? Já to chápu tak, že spousta dodavatelů plynu nebo obchodníků s plynem prostě taktizuje a čeká třeba na nějaký pokles cen ještě.
1: Co se týče obchodníků s plynem, tak ti vlastně nemají moc velký důvod nakupovat plyn, protože na ty nejbližší měsíce je plyn levnější než na ten dlouhý konec. Takže když by třeba přišla normální zima, tak plyn na únor, březen už je levnější než třeba na říjen. A proto oni velmi váhají s tím, že by ty zásobníky plnili.
20: Co tedy podle vás bude mít největší dopad na ceny elektřiny v Česku po té, co dejme tomu skončí ty turbulence na Blízkém východě, kdy tenhle ten vlastně tlak třeba na ceny plynu opadne? Co se dá čekat vlastně v tom střednědobém výhledu ty roky 28, 29 a dál?
1: To vlastně vidíme docela pěkně na forwardových trzích. Německý trh, který je nejlikvidnější v Evropě, tak říká, na příští rok ta cena vychází 111 euro na megawatt hodinu, ale třeba v roce 2030 už jenom na 78 euro na megawatt hodinu. Čili ten pokles je tam velmi výrazný a je v tom započítán jednak faktor levnějšího zemního plynu a také růst obnovitelných zdrojů po celé Evropě.
20: A ten má tedy dopad tak, že zlevňuje tu cenu.
1: Tak,
20: ale zlevňuje jenom tu komoditu a jak říkají kritici obnovitelných zdrojů, zdražuje ty regulované poplatky.
1: Je to tak, že velkoobchodní cena elektřiny klesá a naopak roste cena regulované složky, ale ten faktor není jedna ku jedné. Výrazně rychleji klesá cena velkoobchodní, než narůstá cena regulované složky. Samozřejmě to platí až do nějakého omezení. Když budete mít 80% obnovitelných zdrojů, tak už to asi platit nebude, ale v situaci, když jste pod 50%, tak se celospolečensky vyplácí je zainvestovat.
20: Čili ten růst obnovitelných zdrojů to táhne dolů víc, než to zdražují ty poplatky.
1: Ano.
20: Což je asi trochu nevýhoda České republiky, protože, jak jsme viděli teď nedávno, tak v tom našem mixu ty obnovitelné zdroje stále schází. Podle Eurostatu je Česko letos na posledním místě v Evropské unii ve výrobě elektřiny ze zelených zdrojů dokonce. V prvním čtvrtletí tvořili pouze necelých 13% domácí produkce elektřiny. Je to tedy skutečně tak, že tento nedostatek u nás zdražuje tu komoditu?
1: Tak rozdělil bych to na dvě věci. Skutečně Česko rozhodně není premiant, spíše na chvostu Evropské unie, co se týče obnovitelných zdrojů. Za druhé, pro tu cenu elektřiny samotnou není tak úplně zásadní, co se děje právě tady v Česku. Protože konec konců růst obnovitelných zdrojů v Německu se promítne i do Česka. Když Německo staví obnovitelné zdroje, tak Německo je kotva celého regionu, nejenom ekonomicky, ale i v energetice. Německá cena pak klesá a spolu s ní klesá i ta česká cena. Jenomže jednak neklesá tak hodně jako v tom Německu. A druhý faktor, který se tam projevuje, je otázka bezpečnosti. Jestliže to vyrábíme na svém území, tak pak je to pod jurisdikcí české vlády a zvyšuje to bezpečnost. Jestliže spoléháme na dovozy ze zemí, kde více fouká nebo více svítí, je to ekonomicky naprosto v pořádku, bezpečnostně je to trošku otázka.
20: Nicméně, jak se promítá ten nízký podíl u nás? Dá se říct, že to teda vlastně nevadí, protože si tu levnější elektřinu dovezeme z Německa.
1: Často to nevadí a skutečně třeba přes léto ty české a německé ceny jsou na hodinovém trhu velmi skonvergované. Jsou skoro stejné, liší se maličko. Ale v zimě, když začne foukat, tak v Německu se všechny vrtule roztočí a stlačí tu cenu extrémně nízko. My jsme s Německem propojeni, jedny dráty vedou přes Krušné hory a druhé vedou podél dálnice na Rozvadov, takže ty dráty tu levnou německou elektřinu převáží i do Česka, ale ty dráty mají dohromady omezenou kapacitu nějakých 2,5 tisíce MW, pak se plně vytíží, další elektřina už se tam neprocpe a takže ta německá cena dál a dál klesá, zatímco ta česká se prostě zarazí na nějaké dražší závěrné elektrárně. A tady to vidíme v zimě pomalu každý měsíc několikrát, když zafučí, tak ta německá cena je velmi nízká a ta česká je taková střední. A výsledek je, že třeba za celý loňský rok ty průměrné hodinové ceny v Německu byly asi o 7 euro nižší než v Česku. A když nebudeme stavit obnovitelné zdroje, což je naprosto legitimní rozhodnutí, tak musíme počítat s tím, že u nás ty ceny prostě budou vyšší.
20: Když se podíváme na ty okolní země, kromě Německa, tak ta velkou chudní cena elektřiny, která vstupuje do těch konečných cen, samozřejmě tím podílem přes 50% zhruba, jak jsme na tom? Jsme hodně drazí pořád nebo se to zlepšuje?
1: Tak když se podíváme na celou Evropu, tak zdaleka nejlevnější ceny mají ve Skandinávii. Kombinace vodních elektráren, větrných elektráren, ve Švédsku ještě jaderek, tam přináší ceny mírně nad 50 euro za megawatt hodinu. Potom další oblast s velmi nízkými cenami je na západě Evropy, Španělsko s Portugalskem a Francie, ty se pohybují kolem 60-70 euro za megawatt hodinu. Ve Francii je to mix jaderných, ale málo vnímáme, že mají i hodně obnovitelných a ve Španělsku je to naopak, tam mají hodně obnovitelných a taky stále ještě nějaké jaderné. Takže tady ty bezemisní zdroje skutečně vytváří docela příjemnou situaci pro všechny spotřebitele. Střední Evropa je na tom docela slušně, pohybujeme se kolem v Německu nějakých těch 111 euro na příští rok, v Česku je to teda teďko na obchodních trzích asi o 7 euro výš než v Německu a pak když jdeme dál na východ, na Balkán, Maďarsko nebo Rumunsko, tak ty se pohybují třeba kolem 120-130 euro na megawatt hodinu.
20: Pokud je o uhelné elektrárny, změnily se nějak predikce, od kdy se Česko vlastně změní z vývozce energie na dovozce, protože to jsou souviselo s tím, že se budou uhelné elektrárny zavírat dříve, než se čekalo. Podle té analýzy společnosti ČEPS z roku 2024 k tomu mělo dojít vlastně už letos, že se změníme z exportéra v čistého dovozce. Zatím tedy z ekonomických důvodů, ale jak ta situace se tedy vlastně vyvíjí?
1: Tam bych kladl velký důraz na to z ekonomických důvodů, protože i kdyby Česko mělo 5 nových dalších uhelných elektráren, tak se stejně stane dovozcem elektřiny, protože ten trh funguje tak, že vyrábí elektrárna s nejnižšími okamžitými výrobními náklady, s náklady na CO2 a palivo. A uhelné elektrárny s tím, jak bude dražší a dražší povolenka a levnější plyn, se dostanou víc a víc ze hry. Takže od sousedu k nám bude přitékat levná elektřina z obnovitelných zdrojů a do budoucna i levnější elektřina z plynovek a ty vytlačí právě ty hnědouhelné elektrárny.
20: A poslední spotřebitelská otázka na závěr. Ptala jsem se na to i pana Němečka. Jaký je váš názor na fixování cen domácnostmi v současné době? Má to teď smysl, když slyšíme, že do budoucna by měla ta cena klesat? Bavíme se teď o elektřině.
1: Myslím, že bych jen opakoval, co říkal pan Němeček. Závisí na tom, jaký máte apetit na riziko. Jestli si vsadíte na to, že hormuzská krize skončí rychle, nefixujte. Jestli myslíte, že se dlouho povleče a bude to eskalovat, zafixujte.
20: Poslali jsme právě spotřebitele do kasína a já každopádně děkuji za rozhovor.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
20: Pavel Řižábek, hlavní ekonom společnosti ČEZ, který byl naším dnešním hostem.
16: dnešní díl pořadu Peníze a vliv končí. Vrátit se k němu i ke všem ostatním dílům můžete na webu Stanice Plus a také ve všech podcastových aplikacích. Loučí se Jana Klímová.
3: Další zprávy připravila Jana Gulda. Opozice kritizuje výši schodku na příští rok. Hlavní město Ukrajiny čelí ruskému ostřelování 4 dny v řadě. Fotbalisti Plzně se snaží o první ligové vítězství pod koučem Kováčem. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy komplikuje dopravu nepojízdná dodávka. A počasí zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
21: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní zítra. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kde ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
22: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
3: Prezident Petr Pavel CNN Prima News řekl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pokud nebudou podfinancované výdaje na obranu. Kyjev čelí už čtvrtý den za sebou ostřelování. Rusko během noci zaútočilo na Ukrajinu 2 raketami Iskander a 130 drony. Většinu z nich se podařilo sestřelit.
23: Ruské ozbrojené síly zahájily přípravu masivního útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Podle něj jde o odvetu za ukrajinské dronové nálety na rafinerie. Rusko ale už nyní cílí na elektrárny a teplárny na Ukrajině. Například ve středu zasáhlo klouzavou bombou chersonskou tepelnou elektrárnu, tedy hlavní zdroj tepla. Starosta města proto vyzval obyvatele, aby se evakuovali do bezpečnějších částí Ukrajiny. Elektrárna se totiž stává terčem ruských útoků opakovaně. Ukrajinské síly zase v noci prostřednictvím dronů zasáhly jednu z největších ropných rafinerií v Rusku. V areálu zařízení ve městě Kiryši následně vypukl požár. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Hasiči zasahují u požáru lesa a pole u Popic na Znojemsku v Národním parku Podíjí. Oheň zasáhl plochu zhruba 4 hektarů. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a pomáhají i dobrovolné jednotky. Podle mluvčího Štěpána Komosného se požár podařilo lokalizovat.
24: To znamená, že máme dostatek sil a prostředků a požár se nám momentálně nešíří. Je to těžké na odhadnutí, může to být v řádech ještě hodiny a maximálně více hodin. Záleží na tom, jak budou trvat dohašovací práce.
3: Stovky policistů budou dnes v ulicích hlavního města dohlížet na průběh fotbalového derby pražských S. Utkání Sparty a Slavie vnímají bezpečnostní složky jako rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály, zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu. Na skupiny příznivců obou týmů budou proto dnes dohlížet psovodi, policisti na koních, antikonfliktní tým a další policejní jednotky. Pochod na Spartu vyrazí za půl hodiny, samotný zápas začíná v 8 večer.
14: Sport. Fotbalisti Liberce se minimálně do večera posunuli do čela tabulky nejvyšší soutěže. V 6. kole šance ligy doma zdolali Hradec Králové 2-0. Před několika minutami začaly zápasy Teplice, Jablonec a Plzeň Slovácko. Na severu Čech ve 4. minutě gól zatím nepadl. Jak se hraje v Plzni, řekne reportér Vladislav Janouškovec.
25: Na konci 4. minuty čekáme na úvodní branku. Plzeň i s novou posilou v sestavě Adamem Gabrielem zatím hraje s týmem první FC Slovácko. 0-0 teď odkop od brány hostů. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
14: Program 6. kola uzavře derby mezi Spartou a Slavií, které začne na Letné ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A čeští basketbalisté už za necelou půl hodinu rozehrají v přímém přenosu Radiožurnálu Sport zápas takzvané předkvalifikace mistrovství Evropy proti Norům. K udržení reálné naděje na postup na šampionát potřebují svěřenci kouče Luboše Bartoně zvítězit.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Ucpaná D1 v Brně, taky Hradecká dálnice u Poděbrad. Na D1 budete popojíždět v koloně v Brně směrem na Prahu. Přímo v omezení na kilometru 196,5 stojí nepojízdná dodávka v pravém pruhu. Průjezdný pouze levý a zdržíte se ve frontě asi 20 minut od sjezdu na Slatinu. Na D1 silný provoz pak i před Prahou. Brzdí se zhruba na 36. kilometru a pomaleji pojedete v nesouvislé koloně až na Pražský okruh. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony u Poděbrad. Na 35. kilometru je omezení a zdržíte se okolo 15:15. Na Hradecké dálnici pak ve směru na Prahu zpomalíte ještě za sjezdem na Lysou nad Labem na 16. kilometru. Na silnici 2 z Kutné Hory do Prahy postojíte 10 minut v koloně mezi Mukařovem a Říčany. Je tam za Tehovskou křižovatkou nehoda, projíždí se Kivadlově. A silný provoz hlásíte na silnici 3 z Tábora do Prahy. Na obchvatu Olbramovic, taky za Benešovem a nebo před Mirošovicemi popojíždějí kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra čekáme zpočátku až zataženo většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Máme 6 minut po 17. Posloucháte odpolední vysílání Plusu, je neděle 30. srpna a čemu se budeme v následující půl hodině věnovat? Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chtějí opět vrátit ke společným schůzkám. Co se změnilo? Island se zatím nestane členem Evropské unie. Proč nakonec Unii odmítl? A poslední americký voják Afghánistán opustil před 5 lety. Jak definitivní stažení vojáků vypadalo? I o tom budeme mluvit. S vámi je Český rozhlas Plus a Lenka Vahalová.
21: Odpolední plus.
0: Nejprve domácí politika. Po několika měsících sporů přichází ve vztahu mezi Hradem a Strakovou akademií výrazný posun. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chtějí obnovit společné schůzky. Potvrdili to oba politici. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Co si řekli, i to teď probereme s redaktorkou Anou Millerovou. Krásný den.
4: Dobré odpoledne.
0: Co tedy zaznělo na schůzce prezidenta s premiérem?
4: Věnovali se třeba kybernetické bezpečnosti nebo zahraniční politice. Hlavním tématem byl ale státní rozpočet na příští rok a s tím související novela rozpočtových zákonů. Tu Pavel vetoval, sněmovna ho pak ale hlasy vládní koalice přehlasovala a podle Babiše si oba politici situaci vyříkali.
5: S prezidentem nemáme žádný problém. Pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
4: Řekl Babiš ve videu na sociálních sítích. O vyjasnění rozpočtové novely mluvil i prezident Petr Pavel. V televizi Prima CNN News řekl, že debata podle něj byla věcná a konstruktivní.
0: A co to tedy znamená pro další komunikaci mezi Hradem a vládou?
4: Podle Pavla jde o dobrý začátek ke změně. On sám je otevřený komunikaci, a to jak s premiérem, tak s jednotlivými ministry, a to i v souvislosti s připravovaným rozpočtem na příští rok. K tomu na Primě řekl, že ho neplánuje vetovat.
6: Zatím, přestože jsem k rozpočtům výhrady měl, tak jsem žádný rozpočet zatím nevetoval. A nepočítám, že by tomu mělo být jinak i v případě tohoto rozpočtu.
4: Některé neshody mezi vládou a Hradem ale pokračují. Prezident třeba oznámil, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu. Tu podal k ústavnímu soudu kvůli sporů o účast na summitu NATO. Ke stažení žaloby ho podle serveru Novinky.cz vyzval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Pavel ale argumentuje tím, že je stále potřeba vyjasnit si kompetence mezi Hradem a vládou.
0: A jak na obnovení schůzek prezidenta s premiérem reagují další politici?
4: Tak třeba ministryně financí Alena Schillerová z ANO už řekla, že jde o dobrý krok. Podle ní vláda o komunikaci s prezidentem stojí. Podle ministra Macinky by se ale Pavel měl přestat vymezovat vůči vládě. Řekl to dnes v České televizi.
7: Já kritizuji pana prezidenta, že on vstupuje do pozice nebo vstupuje do roviny, která mu nepřísluší. V naší době pan prezident Pavel konkrétně se prostě chová jako opozice.
4: Obnovení schůzek přivítal i předseda největší opoziční strany ODS Martin Kupka. Zároveň vyzval motoristy, aby zmírnili ostrou rétoriku vůči prezidentovi. Právě ta podle něj totiž nejvíc škodí vztahům mezi hradem a vládou.
2: Domácí politiku jsme probrali s redaktorkou Annou Millerovou. Moc děkujeme. Naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: A v odpoledním plusu už na Island. Island se zatím členem Evropské unie nestane. V referendu Islanďané odmítli návrh na obnovení přístupových jednání s Bruselem. Proti se vyslovilo 52,8% hlasujících. Pro bylo 47,2%. Odpůrci členství během kampaně často upozorňovali na obavy o budoucnost rybolovu anebo na možné omezení rozhodování o domácích záležitostech. A ve studiu už je se mnou islandistka a překladatelka Marta Bartošková. Krásný den.
8: Dobrý den.
2: Jak výsledek referenda čtete? Co podle vašich znalostí té islandské společnosti nakonec rozhodlo o tom, že voliči odmítli obnovení jednání o vstupu do Evropské unie?
8: Islanďané se rozhodli vsadit na jistotu. Rozhodli se, že nebudou provádět žádné změny. Báli se jakýchkoliv vykročení směrem jakýmkoliv a přitakali naopak té jako konzervativní politice, která staví právě na tom rybolovu.

0: národní DNA vepsáno to, my tady máme tenhle ostrov a rozhodujeme se o něm sami a nebude nám do toho nikdo mluvit.
1: A můžete ještě více přiblížit, jaké reakce na výsledek zaznamenáváte přímo z Islandu? Tak jestli tam převládá spíš ta úleva nebo zklamání, možná ještě jednou pro posluchače, 53 nebo téměř 53% proti a 47% bylo pro.
0: Já bych ještě chtěla jednou zdůraznit, ono už to tady zaznělo, ale že to nebylo referendum o samotném vstupu do Unie, pouze o pokračování těch přístupových rozhovorů. Takže i kdyby vlastně ten výsledek zněl ano, tak by se nestalo prakticky nic v tom prvním kroku a samotný vstup by muselo schválit další referendum. Mě překvapilo vlastně, s jakou vervou a razancí ten konzervativní tábor, který nakonec tedy zvítězil, šel do té kampaně. A ti si teda výsledek referenda samozřejmě pochvalují, kritizují vládu, samozřejmě zazněly požadavky na odstoupení premiérky a ministryně zahraničí. Obecně si tak jako ti konzervativci notují, že Island zůstane tam, kde je a bude dál stavět svou existenci na takových jako vyzkoušených pilířích, což je obrana. Jednak obrana v rámci NATO a v rámci zvláštní bilaterální smlouvy se Spojenými státy. A v té hospodářské oblasti je to tedy jejich členství v evropském hospodářském prostoru.
1: Ten rybolov, proč je pro Island tak zásadní, když jste ho zmínila v úvodu?
0: Ten rybolov je vlastně, se stává čím dál tím víc spíše symbolický. Je to skutečně jako obraz toho národa, to je národ prostě vikingů, rybářů a zemědělců. V současné době rybolov tvoří pouze nějakých přes 20-21% vývozu, objemu vývozu. A ono by bylo naivní si představovat, že islandští rybáři jsou ti malí, prostě takový ti drobní na motorových člunech, kteří vyrážejí za úsvitu. Takových tam je pár, ale hlavní jako ten objem rybolovu drží v rukou bohatí vlastně podnikatelé, rejdaři. Někdy jsou označováni až za oligarchy, protože ten vliv je skutečně masivní.
1: Abychom ten obrázek dokreslili, tak zastánci členství naopak argumentovali právě tou bezpečností nebo silnějším ukotvením Islandu v evropských strukturách. Nakolik tahle témata mezi voliči rezonovala?
0: Právě, že bohužel moc ne, protože ono to z mého pohledu asi vypadalo pro ty voliče příliš složitě nebo netolik hmatatelně jako ta Evropská unie, která už tady je a vidíme ji. Takže tam zaznívaly takové argumenty, jednak teda ta bezpečnost, samozřejmě velký vliv měly výroky Donalda Trumpa ohledně Grónska. A to, že vlastně Donald Trump si Grónsko nárokuje a v některých projevech dokonce se několikrát přeřekl a řekl Island místo Grónsko. V rámci té vojenské spolupráce Spojené státy už mají vlastně na svém území vojenskou základnu NATO. A mě trochu udivuje vlastně, že to ty voliči tohle nereflektují, protože teprve před asi 14 dny navštívil Island vojenský velitel, který je zodpovědný v NATO za Evropu a začal tam jako docela nabubřele vysvětlovat, co všechno se změní na stále jako nové geopolitické situaci, že je potřeba teda posílit tu základnu NATO a mluvil tam i o tom, že se vlastně budou možná stavět další základny na území Islandu, nejenom ta stávající v Keplavíku, což prostě nezní tak, jako že by Islanďané si mohli uchovat tu svoji suverenitu v té míře, ve které doufají podle výsledků toho referenda.
1: Island tedy není členem Evropské unie, zároveň je ale součástí evropského hospodářského prostoru a schengenského prostoru. Tak jak Islanďané vnímají to svoje místo v Evropě?
0: Islanďané, a to se mi na nich vždycky líbilo, oni mají takové jako velice silné národní ego. Až by se dalo říct přebubřelé, když si vezmete, že s ohledem na počet obyvatel je to populace menší, než má třeba město Brno. Ale oni se skutečně mnohdy na tom mezinárodním poli chovají jako velcí pánové, velice sebevědomě. Což je na jednu stranu vlastně sympatické, na druhou stranu se mi zdá, že někdy ne vždy jako odhadnou tu situaci. Takže oni se sice cítí jako Evropané kulturně a historicky rozhodně patří k Evropě,

0: Evropě, jezdí studovat do Evropy, často žijí, mnozí Islanďané žijí prostě v severských státech i jako v západní Evropě, ale tam je skutečně jako silná ta linka, my si tady budeme rozhodovat sami, my si do toho nenecháme mluvit.
1: Možná ještě závěrečná otázka, protože výsledek toho referenda byl poměrně těsný, tak znamená to, že ta otázka vztahu k Evropské unii ještě zůstává jako otevřená?
0: Ano. Já si myslím, že Island prostě do té unie nebo do jakékoliv jako jiné formy spolupráce s nějakými dalšími národy rozhodně doputuje pod tíhou vlastně okolností, protože ta mezinárodní situace je, jaká je. Čistě technicky vláda vlastně premiérky Kristrún Frostadóttir reagovala na výsledek toho referenda slibem, že skutečně bude respektovat ten výsledek a tudíž otázka dalších přístupových rozhovorů se prostě odkládá a rozhodně se nebude řešit v tomto volebním období.
1: Islandistka a překladatelka Marta Bartošková. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Na konci srpna před 5 lety Američané z Afghánistánu odvolali poslední vojáky. Vycházelo to z podmínek dohody, kterou uzavřeli s Talibánem. Ze země se Spojené státy stahovaly po 20 letech. Do čela Afghánistánu se v zápětí vrátil Talibán. Jak odchod amerických vojáků vypadal a co poté následovalo, si teď v odpoledním plusu řekneme s Lukášem Pastejříkem ze zahraniční redakce. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak definitivní stažení vojáků vypadalo?
2: Poslední americká vojenská letadla kábulské letiště opustila v noci. Symbolem odchodu Američanů se stala fotka generálmajora Chrise Donahuea, který na palubu nastoupil jako poslední. Jak záběr popsala americká televize NBC News, je na ní vidět soustředěný muž s ocelovým pohledem v přilbě, uniformě a puškou v ruce, který dobře chápe význam té chvíle. Kontrolu nad letištěm pak převzal Talibán. Média popisovala, jak jeho pozuby ozbrojení bojovníci kontrolovali hangáry a vítězně se projížděli po runwayích. A v ulicích Kábulu byla taky slyšet oslavná střelba.
1: Jakou reakci odchod Američanů vyvolal ve světě?
2: O stažení vojáků se vzhledem k dohodě s Talibánem vědělo. Někteří ale to rozhodnutí kritizovali. Podle jiných odborníků chyběla koordinace při tom stahování, jak popisuje slovenský generál poručík v záloze Pavel Macko.
3: Bola to veľká strategická chyba, pretože tento odchod bol náhly, nebol koordinovaný s afgánskymi bezpečnostnými zložkami ani s afgánskou vládou. Vlastne celé sa to udialo na základe nejakej tichej dohody Spojených štátov a Talibanu, ktorú nakoniec oznámili Spojené štáty afgánskej vláde, že sa má podľa toho zariadiť.
2: V posledních dnech před odchodem vojáků taky na kábulském letišti panoval chaos. V tlačenicích dokonce několik lidí zemřelo a oběti byly i mezi americkými vojáky. Někteří z nich tak jednání Bílého domu dost kritizovali. Nicméně tehdejší prezident Joe Biden operaci obhajoval.
1: Co následovalo bezprostředně potom, co se Spojené státy stáhly?
2: V Afghánistánu tím skončila jejich skoro 20 let trvající intervence. Talibán nad zemí převzal kontrolu a jeho vedení představilo přechodnou vládu. Začaly represe namířené na Afgánce, kteří spolupracovali s předchozí vládou nebo Američany. A i když Talibán sliboval opak, běžný život Afgánců a hlavně žen začal dost omezovat.
1: A v jakých podmínkách dnes Afgánky žijí?
2: Talibán vůči právům žen postupně přitvrzuje. Nemůžou skoro nikde pracovat a nesmí studovat, vycházet z domu bez mužského doprovodu nebo jezdit taxíkem. Školu smí dívky navštěvovat jen do 6. třídy. Jedna Afgánka médiím popisovala, že když vyjde ven a vidí Talibánce, začne se třást strachy. Jiná zase, jak dříve všude chodila v džínách a tričku. Dnes ale v Afghánistánu pro oblékání žen platí striktní pravidla a musí být zcela zahalené.
1: A ještě na závěr, jak by shrnul situaci v dnešním Afghánistánu?
2: Země podle odborníků zažívá lidskoprávní a humanitární krizi. Velká část obyvatel tam žije pod hranicí chudoby. Problémem hlavně v odlehlejších oblastech zůstává přístup ke zdravotní péči, popisuje ředitel České kanceláře lékařů bez hranic Tomáš Bendl.
4: Spousta lidí tu cestu do té nemocnice odkládá, protože si ji zkrátka nemůže dovolit a vlastně se na tu cestu vydává až v momentě, kdy už není zbytní. A to znamená, že se tam často dostanou, když už jim nejde pomoc.
2: O omezeních ženských práv už jsem se zmínil. Afgánce pak kromě toho trápí i vysoká nezaměstnanost. V podstatě celý jejich běžný život se musel podřídit Talibánu.
1: Dodává Lukáš Pastejřík ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A my už se v odpoledním plusu 21 minut po 17. vracíme zpět do Česka. České republiky. Poslední fotografickou sezónu mají téměř za sebou botanici, kteří vytvářejí unikátní fotoatlas rostlin České republiky. Letos se ještě pokusí vyfotografovat poslední chybějící druhy a začnou připravovat publikaci s více než 9 000 fotografiemi do tisku. Taková kniha ještě v Česku nevyšla a spolek Fotografující botanici ji plánuje vydat za 2 roky. Tento týden proto vyrazili hledat vzácné druhy růží na Vápencové skály nedaleko Volině na Strakonicku.
5: Můžeme se podívat na ty další keře, co jsou tam dolů v tom druhém velkém
6: ovně. Tak já nejdřív vyfotím tato a pak budeme se koukat, jestli na další nejlepší.
5: Tak jo.
7: Naprosto vysušenou loukou, asi tak jako na konci září to tady vypadá, jsme se stoupili do lomu
5: na Opkách.
7: Radim Paulič, botanik, který se zabývá růžemi.
5: Od svých 18 let.
6: To je právě dobrý s těma botanikama, že vlastně nejsou jenom botanici profesionálové, ale jsou i botanici amatéři. A někteří ty amatéři můžou být lepší než jiní profesionálové. Jak ho to baví a jak se do toho zapálí a jak dlouho a dobře to dělá.
7: Ale nalepší si tu jednu růži, ten plot zarazila do stojanu a teďka to z 20 cm fotografuje.
6: Vidíme až na monitoru.
7: Bude v knize? Bude ve fotoatlasu?
6: No to nezáleží jenom na mě, my máme celkem složitý recenzní řízení. Vlastně každou koláž vidí několik botaniků a navzájem vlastně diskutují, jestli to je typický, není. Takže možná jsme si to tím trochu zkomplikovali, ale zase chceme mít tu knihu co nejkvalitnější, tak tou diskuzí procházíme.
7: Botanec se připraví nářadíčko, stativy a začnou fotografovat jednu z mnoha růží tady na tom Vápenci, což je...
5: To je růže malokvěta. Je to doslova vzácný taxon v České republice.
7: Z 15 druhů růží na území České republiky tady roste 10.
5: Je to tak. V té radosti a určovat ty růže, to je potom radost.
7: Radim Paulič rozetřel listy
5: slabě,
7: a přijde.
5: Slabě voné zelené jablíčko.
7: A tohle vám tedy, Aleno, chybí do fotoatlasu?
6: Nám chybí zralé šípky, červené, protože každá růže bude mít i zelený, i červený šípek.
7: Letošní suché, horké léto fotografování do atlasu moc nepřálo, ale stejně je to poslední sezóna. Víc už si botanici dovolit nemůžou. Z Volyňska Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Teď už další téma. Obec Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku se už 2 roky marně snaží vyřešit spor o hranice chráněné krajinné oblasti Brdy. Část jejího území totiž leží v přísné druhé zóně ochrany přírody, kde se nesmí nic stavět. Samospráva si teď nechala vypracovat vlastní botanický posudek a na jeho základě je připravena jít s ministerstvem životního prostředí i do soudního sporu.
8: S nezávislým místostarostou Nových Mitrovic Martinem Řehořem jdeme po cestě v chatové osadě.
9: Ta cesta papírově neexistuje.
8: Chaty i cesta tu přitom stály desítky let před vznikem chráněné krajinné oblasti Brdy.
9: Já si myslím, že ten štěr, který tady je tady docela dost dlouho.
8: Dnes je oblast ve druhé zóně s přísnou stavební uzávěrou. Podle katastru tak cesta oficiálně vede po chráněné louce, přestože slouží jako jediný přístup k nemovitostem.
9: Tady se právě nacházíme v druhé chráněné zóně. Přísné, o co my usilujeme, jenom narovnat skutečný stav s papírovým neskutečným stavem.
8: Pravidla druhé zóny ochrany přírody se týkají také zemědělce Jana Kováře, který v oblasti pase dobytek.
10: Všechny pozemky mám chákao Brdy a abych mohl hospodařit, tak potřebuji nějaký zázemí. Potřeboval bych zimoviště, abych měl kde zimovat krávy. Zimy v posledních letech jsou strašně mírný, je všude bahno a ty krávy zničí ty chráněné louky.
8: Podle ministerstva životního prostředí má ale zemědělec v oblasti povolené už 2 stavby pro skot, které plně nevyužívá. Rezort navíc zdůrazňuje, že obec si z úřady dopisuje bezvýsledně už 10 let.
11: Ministerstvo životního prostředí v tuto chvíli změnu zonace chráněné krajinné oblasti Brdy neprojednává.
8: Říká tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
11: Pro jakoukoliv změnu musí existovat zásadní odborné důvody týkající se plošné významné rozlohy chráněné krajinné oblasti.
8: Právě kvůli zamítavému postoji ministerstva se vedení obce rozhodlo zadat odborné firmě vypracování vlastní botanické studie území. Ta má podrobně zmapovat výskyt chráněných rostlin přímo v dotčené lokalitě ve druhé zóně. Jaké kroky by mohly následovat, doplňuje nezávislý starosta Miroslav Hakl.
12: S tím posudkem uděláme další krok směrem k ministerstvu životního prostředí, nebo já nevím, jestli to dospěje až k stádiu, že se s tím obrátíme na soud. My to chceme hlavně zlegalizovat. To, co je ve skutečnosti, chceme, aby bylo i v té mapě. Nikdo se s tím nijak nezabývá, přijde mi, že to bylo udělané od stolu.
8: Myslí si starosta Miroslav Hakl a Jan Kovář ho doplňuje.
10: Je třeba najít nějaký kompromis, protože my tady budeme žít a my vlastně se o tu krajinu staráme.
11: Každý případ je nutné posuzovat individuálně. Limity druhé zóny ale nejsou absolutní a v zákonných případech může agentura ochrany přírody udělit výjimku. Její úlohou je hledat soulad tak, aby se území mohlo rozvíjet, ale s důrazem na jeho přírodní cennost.
8: Výsledky posudku bude mít obec k dispozici v nejbližších dnech. Dokument jí pak poslouží jako podklad pro další jednání se státní správou. Z Nových Mitrovic na jižním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: A vracíme se do Nepálu. Záchranáři v Nepálu a Tibetu i 4 dny po tragické přívalové vlně pátrají po přeživších i obětech. Neštěstí navíc z domovů vyhnalo tisíce lidí. V postižených oblastech se rychle zhoršuje i hygienická situace. Není snadné se tam dostat. Takhle cestu do nejvíce zasaženého nepálského okresu Nuwakot popsal náš asijský zpravodaj David Jakš.
13: Já jsem dnes ráno v 9 hodin místního času, v 9 hodin nepálského času vyrazil s nepálskými pracovníky organizace Člověk v tísni nahoru do hor, do toho nejpostiženějšího okresu Nuwakot a do města Kalikasan. Je to opravdu epická cesta, je to cesta, kterou si dost dobře ani nelze představit, protože ta hlavní spojnice, která vede mezi Kátmandu a čínsko-nepálskou hranicí na severu, tak ta je už nějakých 50 kilometrů za Kátmandu zavalena. Je tam taková obrovská hradba z kamenů, z bahna. Jsou tam sice těžké stroje, které se snaží už několikátý den tu cestu zprůjeznit, ale ty práce jdou velmi pomalu a bude to ještě hodně dlouho trvat. Takže kdo se chce dostat nahoru do těch nejzasaženějších oblastí, ať už má ty pohnutky jakékoliv, tak musí volit velice komplikovanou cestu přes hory. A je to opravdu očistec. Ta cesta je široká maximálně 4 metry. Vypadá to tak, že vždycky takových 15-20 minut to auto jede a potom 5-7-10 minut zase couváte, protože proti vám jedou další auta a je potřeba, ty řidiči se prostě musí spolu domluvit, jinak by tu cestu ucpali, bylo by to neprůjezdné. Takže Je to hodně o nervy, je to samozřejmě nebezpečné z toho důvodu, že ty okraje cest jsou velmi podmáčené. Viděl jsem několik havárií tady během dne, nebyly tedy těžké, ale byly to většinou takové ty situace, kdy tomu autu ustřelí ta zadní náprava a on zůstane viset někde nad nějakou strží. Velmi často se prorazí pneumatika, to se nám také stalo asi po nějakých 80 kilometrech, že jsme prorazili pneumatiku. Musí se zastavit, tím pádem ucpete celý ten průjezd, stojí auta proti vám, za vámi, všechny vlastně zdržujete. A je tady ještě jedna věc, která dělá záchranářům, ale těm lidem, kteří zůstali odříznutí od zbytku státu v těch zasažených oblastech ve středním a severním Nepálu velké starosti. A sice je to velmi intenzivní monzunový déšť, který hlavně odpoledne a večer přichází se železnou pravidelností a zaplavuje ty poslední přístupové cesty. Já teď zrovna na jedné takové stojím, ještě před hodinou to byla naprosto suchá, vyprahlá subtropická cesta, teď se tady valí půl metru vody a vlastně o nějakých 100 výškových metrů níž úplně přerušila dopravu, takže ta zásobovací auta, ta auta s humanitární pomocí, která jedou za námi, tak jsou odříznutá od toho zbytku té přístupové cesty. No a vypadá to, že se dneska už dál nedostanou, že tady ty řidiči budou nocovat. My možná také uvidíme.
14: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus.
6: Žurnál posloucháte v 17 hodin a 30 minut. Poslechněte si aktuální zprávy, má je Jana Gulda. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak rozhodne ústavní soud, řekl to v rozhovoru pro televizi Prima. Podle Pavla byla žaloba důsledkem špatné komunikace vlády a prezidenta. Vláda původně na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Studující rodiče budou mít od září nárok na novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy. Letos si tak můžou přijít až na 7,5 tisíce korun měsíčně. Jednou z podmínek je, že žadatelé musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v prezenční formě. Zájemci zároveň musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium.
15: V Nepálu i v čínském Tibetu pokračují záchranné akce po ničivé povodni. Oblastí se přehnala ve středu, obětí je nejméně 781, pohřešovaných jsou tisíce. Zničených je taky 18 škol, 19 mostů a desítky kilometrů silnic. Poškozená infrastruktura tak komplikuje práci záchranářům. A na dnešek připadá Mezinárodní den zmizelých osob. Připomínají se tak statisíce pohřešovaných lidí po celém světě v důsledku ozbrojených konfliktů, katastrof nebo migrace. Podle údajů Mezinárodního červeného kříže stoupl počet pohřešovaných osob na světě za posledních 5 let o 70%. Sport. Česká výprava získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice 5 medailí. Dnes se reprezentanti v polské Poznani přidali 3 bronzy. Postarali se o ně na pětistovce debelkajakáři Jakub Špicar s Danielem Havlem a na nejdelší 5-kilometrové trati kajakářka Kateřina Milová a kanoista Robin Hirsch. Ten se na stupně vítězů dostal po českém protestu a následné diskvalifikaci moldavského soupeře. A po zprávách uslyšíte taky informace z fotbalu, basketbalu i tenisu.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Požár na D11 u Hradce Králové a kolona na D1 u Brna. Dálnice D11 ve směru z Jaroměře do Prahy je u Hradce Králové neprůjezdná. Na 90. kilometru sjezdu na Kukleny hasiči dohašují dodávku po požáru. Jde to obět přes sjezd na Kukleny a kolona je tak krátká. Větší fronty popojíždějí na hradecké dálnici u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru je omezení a zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na Poděbrady. Na D1 v Brně směrem na Prahu brzdí provoz nepojízdná dodávka. Stojí na 196,5 kilometru. V místě omezení blokuje pravý pruh. Kolona od sjezdu na Slatinu 15 až 20 minut. Na D1 silný provoz tak před Prahou. Zpomalíte už na 37. kilometru a nesouvislé fronty jsou až ke sjezdu na Pražský okruh. A ještě zpráva z Prahy. Vyhněte se teď okolí Rudolfína, Smetanovo nábřeží, Křižovnická, Čechův most, Letná, to je trasa fanoušků Slávie směrujících na Spartu. Policie bude podle potřeby zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně taky bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: České nemocnice stále trpí příliš vertikálním rakousko-uherským způsobem řízení a potřebovaly by výrazný řez, říká muž, který české zdravotnictví zná hodně zblízka. Jako lékař, jako vědec, jako šéf jedné z jeho špičkových klinik. Začíná sobotní Osobnost Plus. Mým hostem je přednosta hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady profesor Tomáš Kozák. Vítejte, dobrý den.
19: Dobrý den, dobrý den.
18: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
14: Osobnost Plus.
18: Já si to představuju tak, pane profesore, že se vám stane tu a tam, netroufám si odhadnout, jak často, že někomu změníte život jednou větou. Ta věta zní, máte leukémii. Já se ptám, co je na takovém okamžiku, ze kterého mi jde mráz po zádech i po těch letech pro vás nejtěžší?
19: Tak ono záleží na tom, o jakou leukémii jde. To je hnedka ta druhá věta, kterou tomu pacientovi musíme říct. Takže máme dvě takové skupiny, akutní a chronické. U těch chronických leukémií toho pacienta často uklidňujeme tím, to jsou takové typy leukémie, že ho vůbec nemusíme léčit, a Bůh ví, jestli ho někdy léčit budeme, že to třeba ta leukemie, že se to sice tak děsivě jmenuje, ale že to nepotřebuje. Takže to jsou.
20: A samo to zmizí?
19: A dokonce nezmizí to, ale ten pacient s tím žije a kolikrát ani opravdu
20: bez potíží.
19: A pokud ty potíže nastanou, tak teprve potom si vyléčen. To je jeden typ a to je vlastně nejčastější leukemie. Čili v tomhle tom ta naše pozice, pokud jde o tuto leukemii, je celkem snadná, ale samozřejmě ten pacient se s tím nějak musí s naší pomocí umět zžít. No a pak jsou ty jiné leukémie, některé taky chronické, které se ale musí léčit, a to je krásná elegantní tabletková léčba dneska. A pak jsou ty akutní, které se musí léčit teď hned a je ta léčba poměrně intenzivní a jsou i vyléčitelné, dokonce 50% z nich jsou vyléčitelné někdy s pomocí transplantace kostní dřeně. A tam samozřejmě si jaksi s tou zprávou a s tím, jak to tomu pacientovi podat, musíme vyhrát.
20: Tak a to by mě zajímalo, tahle hra o slova. Jak to, nebo kde se to učíte, podle čeho se to učíte, jak to pacientovi říct, že má tu nejrizikovější formu leukemie?
19: Jo, to je dobře, že jste položila tento dotaz, protože já jsem končil vlastně medicínu na konci 80. let a tenkrát ještě se to přelilo trošku do těch 90. se na onkologických, hemato-onkologických pracovištích dokonce před pacienty zakazovalo mluvit o jejich nádorových chorobách. Vůbec vyslovit slovo nádor na onkologickém oddělení bylo někdy zakázané. Sám jsem toho byl svědkem, byť jsem původem internista. A pouze na sesternách a na lékařských pokojích se tedy mohla vyslovovat jaksi diagnóza konkrétního pacienta. Čili dneska vám to připadne jako absurdní, mě taky. Ale chci se dostat k tomu vaší otázce, že naše studenty dnes samozřejmě už od začátku učíme, jak si komunikovat s pacientem.
20: Jak to říct?
19: No obecně, jak komunikovat s pacientem a jak sdělovat takzvané špatné zprávy. Mm-hmm. Takže jo.
20: Je tam nějaký speciální fígl, který by se mohl hodit i nám nelékařům?
19: No tak jednak zaprvé to musí být v nějakém vhodném prostředí. Takové věci, i já jsem to zažil kdysi dávno, kdy se takové věci sdělovaly na chodbě ve stoje nakonec příbuzným a tak dále, tak to samozřejmě už taky jsme naštěstí někde jinde. A je potřeba prostě dopředu toho pacienta a nejenom pacienta, i jeho rodinu, příbuzné nebo blízké, kteří s ním v tu chvíli jsou, odhadnout a některé věci, jak si říct, naplno, ale zároveň říct, že proč tady jsou, to je to nejdůležitější sdělení, je, že jim můžeme pomoct a že to onemocnění je nějakým způsobem ovlivnitelné, léčitelné a v řadě případů i vyléčitelné, takže toho se samozřejmě potřeba chytat.
20: Víte, jenom mě maně napadá, když vlastně připomínáte, jak to před pár dekádami bylo, myslíte někdy na to, co všechno, a to se netýká jen medicíny, to se týká vlastně všech oborů, co všechno v minulosti bylo, abych to řekla kulantně, zvoráno a muselo to být posléze přeoráno?
19: No, samozřejmě, jestli myslíte vůbec ve společnosti, tak ano, v souvislosti třeba s medicínou, pochopitelně ano. Ono teda zase, já jsem strávil nějakou dobu pracovně tehdy v 90. a ve Spojených státech, potom v Anglii, v Irsku, předtím ještě ve Francii a musím říct, že vlastně tahle ta doba, kdy se pacientům ty diagnózy nezdělovaly, ona zase nebyla tak vzdálená ani tam od té doby, kdy já jsem měl tu možnost se tam vyskytnout, ale tak v Americe to byly desítky let, ale v Evropě to byly skoro jednotky let, takže měli jsme zpoždění, ale řekl bych, že bylo vidět, že ta medicína v tomhletom směru vlastně se vyvíjí i tam, no. Akorát, že rychleji.
20: Když jste použil to slovo zpoždění, tak by mě zajímalo, jak velké zpoždění v tuhle chvíli máme v léčení tohoto typu leukémie, nebo řekněme těch nejrizikovějších, jak velké zpoždění máme za Bostonem, za Londýnem?
19: O, tak za Bostonem, já si myslím, že žádné teda, jo. Dovolte mi to teda říct, že teda žádné. Jsou tady velké rozdíly jedině snad v managementu, jak řekněme ta pracoviště, která se tím zabývají, manažovat tak, aby se tam ten pacient cítil dobře. Jo, to
20: a co je myslím, ten základní je, rozdíl? Co dělá pacienta nepohod, že se cítí nepohodlně?
19: Aby, a to já vám řeknu, tím se zabývám už řadou let a pořád přemýšlím, jak to vylepšit, aby pacient odcházel nebo byl po, řekněme, konverzaci nebo po kontaktu s lékařem, aby měl pocit, že mu byl věnován dostatek času a že se dozvěděl všechno, co chtěl. Ono to druhé, to poslední, co jsem říkal, je objektivně těžké, protože když, myslím to, aby ten pacient měl pocit, že se všechno dozvěděl. Jo? Protože jedna z nejčastějších odpovědí po první návštěvě je řek, já vlastně nevím, co mi říkal, anebo on mě nic neřekl. A nebo manželka se ptá pacienta, tak co? Říkali, já nic nevím, on mě nic neřekl.
20: To je ze šoku.
19: A to je ze šoku, no. To je často právě ze šoku a chyba je taky na straně nás, lékařů, že se snažíme chybně, a to právě mediky odnaučujeme, těm pacientům v první minutě, dvou říct úplně všechno. To nejde. Zahltit pacienta novými informacemi je prostě chyba.
20: A kdybyste řekl, vemte si papír, tušku a pište si.
19: Tak, to nejlépe, a to třeba v těch, na, v těch západních nemocnicích je celkem standard, je, že ten pacient málo kdy zcela vzácně přichází sám. Vždycky je s ním jeho partner, partnerka, manžel a tak dále. A že těch uší je tam víc, což u nás zatím zas tak nebývá často, bohužel. Takže ano, i na ten papír někdy dojde a samozřejmě to je správné. Ale to první vlastně, že ten pacient má pocit, že mu byl věnován čas, to je taky hrozně důležité a to bohužel u nás zatím ne tak úplně je splněno těm pacientům. No.
20: Pane profesore, když jste řekl, že poté, nebo naznačil, že po té kvalitativní úrovni léčba je velmi srovnatelná tady a třeba v Bostonu, tak mě zajímá, kde v těch posledních více než třech dekádách, kdy začala tady existovat normální společnost, jsme to vlastně dohnali všechno, to, co v té Americe trvalo dekády, dekády, dekády.
19: Jasně. No tak v našem oboru jsou to hlavně nové léky, že jsme měli možnost jaksi k přístupům k novým těm lékům, které my jsme tady zpočátku třeba mohli považovat ještě za experimentální a už se třeba v Americe používali relativně standardně a tady bych si dovolil říct jednu vsuvku na Ameriku, ale ne pro každého pacienta. Standardně, ale ne pro každého pacienta. To je důležité si uvědomit. A tak to je jedna skupina, teda, nebo jedna důležitá věc, nové léky a potom nové postupy a také nakonec i ten hardware, že ty nemocnice se tomu těm našim hematologickým pacientům, kteří potřebují speciální, třeba potřebovali při transplantacích kostní dřeně a tak dále, postavit speciální místnosti a vzduchotechniku a tak dále, tak to všechno se v těch 90. letech celkem dohnalo.
20: Navedl jste mě na další otázku těmi novými léky. Mě by zajímalo, stalo se vám někdy, že jste před sebou měl pacienta s jakoukoliv prostě tou rizikovou formou leukémie a prostě jste ho nemohl léčit, protože se to nevešlo do rozpočtu, nebo pojišťovna vám řekla, že to nejde, nebo nemocnice to regulovala, něco takového. Stalo se vám to?
19: Paní redaktorko, dneska už můžu říct, že ano. Už jsem přeci ve věku, kdy si můžu dovolit koukat se dozadu a i na sebe něco špatného prozradit. Ano, stalo se mi to. Stalo se mi to rozhodně minimálně dvakrát nebo třikrát. A Bylo to v jednu chvíli, nebyly to už devadesátky, bylo to už v novém miléniu, ale už je to víc než 15 let, možná 20 nakonec, kdy jeden nejmenovaný minister dokonce prohlásil, jsme spolu osobně mluvili, že pacienti v Angole taky nemají všechny léky, šlo o tablety.
20: Třeba měl pravdu, že?
19: Ano. Ale pozor, to nebyly devadesátky, ale to už, to už bylo nové milénium. A potom, že jsme tedy měli ten rozpočet, to bylo také za dávného vedení naší nemocnice, že jsme ten, já jsem byl čerstvě, relativně čerstvě ve vedoucí pozici, ve kterým jsem už dneska vlastně 25. rok, takže už je to hodně dlouho. A tam skutečně hrozilo, že tam byly výhrušky ze strany managementu, že kromě toho, že mě vzali osobní ohodnocení dobře, tak já jsem si zadotoval naše pacienty, tak, že prostě zruší naše oddělení. Tak to bylo, ta hemato-onkologie tehdy, tak ono to trošku, jak si přetrvává do dneška, byla shledána tak nákladným oborem, že prostě pro ředitele bylo lepší nemít, než mít. No. Takže to jsou takové dvě moje...
20: Takové tristní. Mě by zajímalo, jak je to právě dneska. Jo, to, že to někdy v historii takhle nastalo, už je to za námi. Ale je to opravdu za námi?
19: Takhle, tohleto brutální, co já jsem musel zažít, přežít, prožít, tak už je za námi. Chvála Bohu, i co mám zprávy tady z ostatních pracovišť v republice. A nějak se to posunulo. Takovým zvláštním předělem byl COVID. Já to vnímám jako velmi zvláštní předěl, kdy ta, já to řeknu, společnost, ale ty, kdo to o tom rozhodovali, si uvědomili, ten COVID byl taková rána mezi oči pro ně, kdy si uvědomili, že ty peníze do toho zdravotnictví nějaký je potřeba fakt dát, jo, když je potřeba. A od té doby, alespoň u nás na pracovišti, vlastně my s tímto nějaké úplně razantní problémy nemáme takovéhle a už vůbec ne ty brutální, které byly před 20 lety. Nicméně ten tlak, ale tomu já rozumím, ten tlak s pojišťovem tady je pořád, ale tomu já rozumím, protože kdyby nám opravdu dali volné ruce ve všem, tak ta příslovečná černá díra se objeví. To, jako kontrola toto být musí a třeba se v tom ještě dneska dostaneme. Ale ta administrativa s tím spojená, ta je teda pořád brutální, to teda jo. Čili, abych odpověděl na vaši otázku, už nejsme pod tak šíleným finančním tlakem, jako jsme bývali. I pojišťovny, i managementy nemocnic si uvědomují, že hematologický pacient není jenom drahý pacient, ale že to je vylečitelný pacient, který se vrátí zpátky do práce a platí daně. A tak to je, zkrátka dobře, ne všichni pochopitelně, ale hodně z nich.
20: Staří pacienti, právě to chci říct, ty se do práce
19: ano,
20: nevrátí.
19: Ano, staří ne. Ale jaksi změna v tom myšlení a náhledu na tu hematologii, hemato-onkologii proběhla. Já teda jsem rád, že jsem to celý před těma 20 lety přežil nějak tak ve zdraví, ale mám tam určité jizvy a záseky, o kterým jsem před chvílí mluvil. No.
20: Kdo nemá? Ale pane profesore, vy, jak jste zmínil ten COVID a vlastně relativně pozitivně, že to byl ten předěl, kdy začaly tec větší peníze do zdravotnictví, ale tak zároveň v průběhu toho té pandemie se začaly poprvé ve velkém objevovat takové ty zlehčovací řeči pro vědu, takové nezajímají nás fakta, zajímají nás, že v Německu roušky, neroušky a tak dále. Víte, co myslím? Že najednou jakoby pro ty lidi přestalo být důležité, co je prokázaná pravda a co není. Hmm. To jste zpozoroval?
19: Ano. To bylo pro mě, já jsem možná o covidu zbytečně mluvil pozitivně, prostě na všem špatném je něco dobré, to na tom se asi shodneme na tomhle rčení. A to, co bylo špatné teda na covidu, kromě tedy samotné ta infekce a hrozně mrtvých, které stála ta infekce, tak bylo i to, že se stalo tady v naší společnosti, že cenami ověnčení kolegové a se začali vyjadřovat, myslím, lékaři se začali vyjadřovat k něčemu, čemu nerozuměli. Někdy byste
20: myslíte
19: se zeptala...
20: Myslíte třeba zubaři.
19: Zubaři, chirurgové, tak. Slovutní a tak dále, kteří asi o nějaké podrobní molekulární genetice možná někdy slyšeli naposledy na, a teď se jich nechci dotknout, opravdu na, ještě na fakultě, kdy byla v plenkách. No tak začali, oni trošku podlehli, já to jim opravdu vyčítám, ale takhle, abych byl spravedlivý, já jsem část covidu prožil v Anglii a tam to bylo lehce podobné, jo, lehce podobné, ne tak zase brutálně jako u nás, ale lehce podobné. A tam teda, těmto lidem já vyčítám, že opravdu podlehli tomu, že jim ti novináři, vy s prominutím, že jste jim vnukli, že oni rozumí úplně všemu. Jo, a když má člověk nějaké ego a podlehne tady tomuhle, no tak pak je výsledek už takový, jaký byl, jaký jsme zažili. No.
20: Já jenom tady se chci na místě na 3 vteřiny obhájit, protože já jsem dávala slovo akorát profesoru Konvalinkovi.
19: Výborně.
20: A ten je docela, bych řekla, erudován.
19: To bylo V s malým V, tak ale vás z toho vyjmu teda.
20: A vy jste řekl, a já jsem to zmínila v tom úvodu, že české nemocnice jsou pořád řízené trochu podle Rakouska-Uherska, že by měl přijít velký řez. Tenhle váš citát je starý 2 roky a no. Já se ptám, platí to stále?
19: Ano. Tak já bych neřekl nemocnice, ale spíš ty jednotky na těch v nemocnicích, které se v třeba krajských okresních jmenují oddělení a tady ve fakultních kliniky. Prostě ty subjekty podle oborů takhle rozdělených, tak oni jsou to vlastně taková, ona jsou to taková malá knížectví, se kterými, a teď se zase těch ředitelů musím zastat, se kterými oni často jako špatně hýbou, prostě protože ty je ta knížata, my k něm patřím taky, knížata, hrabata a tak dále, s těma všichni jaksi jsou nějakým způsobem mocní a vážení a nějaké, řekněme, dramatické manažerské změny, které by vedly k tomu, že třeba bude míst pro pacienty v té dané nemocnici výst více při stejném počtu lůžek například, jo, tak se dělají velmi obtížně. Takže to je taková ta manažerská, ten manažerský pohled a ten odborný pohled je, že od toho šéfa, od toho knížete hrabata šéfa se čeká, že v tom svém oboru rozumí úplně všemu. A to je taky dneska už nesmysl. Takže to, co třeba já jsem zažil v Anglii, v Irsku, ve Spojených státech, ten spíš horizontální vedení, tam třeba v Anglii nebo i v Irsku, tam se ty lidi hádají, kdo bude dělat toho vedoucího. Myslím, hádají, kdo ho nikdo to nechce dělat. Dokonce jsem zažil tahání sirek. Jo. A protože to je velice nevděčná tam role, ale ono to zase souvisí trošku i s ekonomickými podmínkami a tak.
20: Ale víte, co by mě zajímalo? Jestli kdyby zítra vám Adam Vojtěch nabídl, že můžete udělat 3 bez kompromisů zásadní změny, ano, v českém zdravotnictví, ano, tak které byste udělal?
19: Já nemám rád Harryho Pottera v podstatě, ale tu jeho hůlku, vím, že nosil hůlku takovou jako kouzelnou, jo? Čili takhle asi myslíte, kdybych najednou byl Harry Potter díky našemu panu ministrovi a
20: přesně,
19: on mi dal tu hůlku. Nevím, jestli 3, ale rozhodně bych propojil všechna zdravotnická zařízení digitálně. To je to, co nám dělá a ušetřil bych tak 5-10 miliard, možná víc, digitálně.
20: A na čem byste to ušetřil?
19: Na zbytečných vyšetřeních.
20: Oh, jasně.
19: Vy to zažíváte určitě taky, nebo ve svém okolí, tak mám ultrazvuk, jedu tamhle zase, před 14 dny jsem měl ultrazvuk, jedu na nové vyšetření, protože se tam něco našlo, anebo nenašlo právě, a já mám pořád obtíže, tak přijdu na nemocnice a co mám hned? Ultrazvuk další, jo. Měl jsem před 14 dny krevní odběry, Bůh ví, kde to bylo, uděláme další a větší.
20: Já jsem si, Mani, vzpomněla při tom, co říkáte, že to byl taky hlavní problém hygienických stanic v době covidu. Oni vůbec nebyli propojené, jakkoliv.
19: Čili, a my teď jenom takový triviální příklad, k nám se dostává starší pacient, populace stárne, není to žádné tajemství, tak jaké, že užíváte léky? No, pane doktore, ty modré.
20: Jasně.
19: A jednou týdně si mám vzít ten hnědej.
20: Jasně.
19: Je odpověď. Donutit například, a teď já si jich nechci dotknout, donutit praktické lékaře, aby nám poslali kompletní, nemyslím kompletní dokumentaci, ale kompletní seznam léku, například, které pacient užívá, je nad lidský úkon. Já dokonce u sebe na klinice jsme dali dohromady takový objednávací systém, kde teda může lékař na konkrétní hodinu a den objednat pacienta, praktický lékař nebo specialista, to je jedno, ale má za úkol tam napsat, vypsat nebo nakopírovat, prostě oskenovat veškerou medikaci, který ten pacient bere. No myslíte si, že toho využívají? 1 z 10, opravdu. Jo? Čili to je velká bolest, která ale ve finále nešetří jenom čas těm specialistům, ale hrozný peníze na všech těch zbytečných laboratorních a jasně, zobrazovacích duplicitních metodách. To jsou miliardy, podle mě jsou to miliardy.
20: A sekundo, druhá záležitost, kterou byste změnil Harry Potterovským proutkem?
19: Asi bych vedení těch oddělení a klinik, nemyslím rozpustil, ale horizontalizoval.
20: Jak se to dělá? Jak se to dělá?
19: Že každý, a to je možná to třetí, co bych vymyslel, že bych jednotlivé atestované specialisty, čili to je hotový lékař. Jo? Tady si řekněme, že absolvent medicíny po 6 letech je nositel titulu MUDr, to není lékař mých očích, s prominutím, tak ne. Ten se tu medicínu učí teprve jaksi potom a za 5, za 10 let podle oboru je opravdu, když má štěstí a je na dobrém pracovišti, je z něho opravdu tedy vzdělaný, erudovaný lékař, kterého v tom oboru můžete postavit kamkoliv a on dělá dobrou práci. Jo. Čili tento lékař by byl, nebo tyto lékaři by byli na stejné úrovni, měli by svoje prostě dané kompetence a ten jejich šéf, ten profesor, primář a tak dále, ten by je pouze koordinoval.
20: Úplně na závěr, pane profesore, řekněte mě, věříte české stávající vládě, že udělá, já se neptám celkově, jo, to bych si netroufla, ale že udělá ve zdravotnictví to, co nahlásila, že bude restrukturalizovat nemocnice, dál centralizovat specializovanou péči. Vy sám vedete špičkové centrum, tak se ptám, radujete se z toho, kdo má to české zdravotnictví v danou chvíli v rukou, anebo jste spíš opatrný?
19: Ne, takhle, já jsem ze zásady spíš opatrný, ale myslím si, že to, jak teď mluvím, jak jsem poslouchal, a nevím, neposlouchal jsem všechny jeho výroky našeho pana ministra, jak jsem ho poslouchal, tak ten směr je správný. Jo. Ten směr by mohl být správný, ale ta vláda má 4 roky, nebo prostě každá vláda má 4 roky. A já pochybuju, že za 4 roky se to všechno dá stihnout, i kdyby, řekněme, zákonodárci a tak dále byli úplně všichni na stejné vlně.
20: Tak to je bohužel bolest každého oboru, ve kterém by měly přijít zásadní změny, že se to nedá stihnout. Mým hostem byl přednosta hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady profesor Tomáš Kozák. Moc vám děkuju, že jste přišel. Díky.
19: Já děkuju za pozvání a přeju hezký den.
20: A hezkou sobotu, ale i neděli vám taky přeje Barbora Tachecí.
0: Co jsou to hypoteční úvěry?
14: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
14: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Konkrétní návrh představí ministryně financí zítra. Povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 781 lidí. Úřady pohřbívají i oběti bez identifikace. Fotbalisti Sparty a Slávie se chystají na ligové derby. Fanoušci sešívaných pochodují na Letnou. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy popojíždí kolona. A počasí zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Je neděle 30. srpna. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Ministryně financí zítra na vládě představí návrh státního rozpočtu pro příští rok. Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes v televizi Prima potvrdila, že schodek bude vyšší než letos, nepřekročí ale 400 miliard korun. Prioritou rozpočtu budou zdravotnictví a dopravní infrastruktura.
3: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO v České televizi označil sestavování rozpočtu 2027 za nejnáročnější za posledních několik let.
21: Jsme svázáni ad jedna našimi závazky vůči NATO. Jsme svázáni mimořádnými výdaji, které budou do nových elektráren, a jsme svázáni poměrně velkými výdaji na dopravu.
3: Vyšší zadlužení státu podle něj rozpohybuje ekonomiku a přinese Česku vyšší příjmy. To rozporoval předseda starostů Vít Rakušan.
22: My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma.
3: Plánovanou výši schodku opozice kritizuje kvůli zadlužování země, které vysokými úroky zatíží budoucí generace. Prezident Petr Pavel na CNN Prima News řekl, že nový rozpočet bude vetovat jen v případě nízkých výdajů na obranu. Adéla Burešová, Radiožurnál.
15: Povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 780 potvrzených obětí. Úřady nestíhají identifikovat a pohřbívat mrtvé, naplňují se i kapacity tamních márnic. Nepálská vláda proto na jihozápadě země začala pohřbívat neznámé oběti na provizorním hřbitově.
23: Pracovníci na pohřebišti za poslední dva dny pochovali skoro 200 neidentifikovaných obětí, kterým odebrali vzorky DNA a zanesli je do databáze. To má v budoucnu ulehčit ztotožňování i exhumaci mrtvých. Stále taky pokračují snahy o záchranu přeživších. Například armádní jednotky s těžkou technikou lokalizovaly horní část tunelu vodní elektrárny, ve které povodňová vlna uvěznila stovky pracovníků. Na volání záchranného týmu zatím nikdo nereagoval. I několik dní po katastrofě se ale daří nalézat živé obyvatele. Podle deníku Kathmandu Post jen armáda za dnešek zachránila stovky lidí. Matěj Kolář, Radiožurnál.
15: Do nejvíce zasažené oblasti Nepálu se snaží dostat náš asijský zpravodaj. Po zprávách se s ním spojíme. Nejméně 7 lidí zemřelo u pobřeží severního Kypru poté, co se s nimi převrátila loď. Na palubě bylo téměř 270 lidí, po 23 z nich záchranáři stále pátrají. Informovali o tom tamní úřady. Trajekt směřoval ze severokyperského města Kyrenia do tureckého přístavu Tašudžu.
2: Na videích z místa neštěstí jsou vidět lidi v červených záchranných vestách, jak sedí nebo stojí na převrácené lodi. Úřady k nim vyslali plavidla pobřežní stráže, ale taky soukromé lodě. Ty je pak dovážely zpátky na břeh. Některé pasažéry záchranáři převezli do nemocnic. Příčina neštěstí zatím není známá. Turecká státní agentura Anadolu napsala, že loď začala hned po vyplutí z přístavu v Kyrenii nabírat vodu. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi pasažéry byli Češi. Ambasáda v Nikózii ale situaci sleduje. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
16: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
15: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách. Potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
24: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
25: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
24: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
26: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
24: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu na Primě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Radiožurnál.
15: Pátrání po pohřešovaném v jezeře Most výsledek nepřineslo. 19-letý mladík zmizel na pedalboardu při bouřce začátkem srpna. Dnešní pátrací akce se zúčastnila stovka dobrovolníků, převážně potápěčů.
4: To, že se někomu něco stane ve vodě, to hrozí v každému z nás, kdo prostě do té vody chodíme, tak si myslím, že je důležitý prostě pomoct.
5: Maximilián Kalfus přijel z Prahy. Do 70 metrů hlubokého jezera Most se ponořil poprvé.
4: Je to velká hloubka, já mám třeba certifikaci jenom do 40, takže já bych ani tak hluboko nesměl.
5: 4. srpna se nad jezerem Most přehnala silná bouře s prudkým větrem. Dva mladé pedalboardisty smetla vlna. Tělo 28-letého muže našli policisté následující den. Po 19-letém chlapci pátrají dosud bezvýsledně. Z Mostu Jana Vitásková, Radiožurnál.
15: Konec prázdnin se na hustotě dopravy zatím příliš neprojevil. Podle jihomoravských policistů lidi rozložili návraty z dovolených do víc dní. U křížení dálnic D1 a D2 v Brně je teď reportérka Hana Novotná.
7: Provoz je poměrně hustý, ale bez větších problémů. Menší kolona se vytvořila před Brnem na dálnici D1 od Vyškova směrem na Prahu, ale jinak jsou příjezdy podle policistů bez velkých zdržení a závažných nehod. Podle policejního mluvčího Petra Vali je to i proto, že lidé z dovolených teď přijíždí postupně od pátku do pondělí. Dodám, že tady na křížení D1 a D2 bývá silnější provoz pravidelně, hlavně ve špičkách, a je to i kvůli zúžení pruhu a stavebním pracím. Hana Novotná, Radiožurnál.
9: Fotbalisti Sparty a Slávie odehrají na Letné derby. Domácí Spartu povede do zápasu nový kapitán Adam Karabec. Jeho poslední výkony chválil i kouč letenských Brian Priske.
10: Už teď je lídrem i v každodenním fungování klubu. Hodně dospěl a když se v létě do týmu vrátil, přijal zodpovědnost, a to i sám za sebe. Je to vidět v tréninku i v zápasech. Třeba ve výstavbě hry se ukazuje, jak se za poslední roky posunul.
9: Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport za 2 hodiny. Minulé derby se nedohrálo po vběhnutí slavistických fandů na trávník. Příznivci Slávie teď proto pochodují na Letenský stadion. No a to, co se tedy děje právě kolem Letenského stadionu a na cestě slavistických fanoušků na něj, nám poví Alena Benešová. Omlouváme se, spojení se nepodařilo, míříme proto na rozehrané zápasy fotbalové ligy 6. kola. Hraje se v Teplicích, které přivítali Jablonec. Stav a čas přidá Jaroslav Plašil.
11: 49. minuta 0-0 mezi Teplicemi a Jabloncem. Teď Plzeň Slovácko, Vladislav Janouškovec.
12: 48. minuta, Viktoria Slovácko bez branek, 0-0, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
9: Liberec už porazil Hradec Králové 2-0. Tenistí Jiří Lehečka a Barbora Krejčíková bojují o postup do 2. kola US Open. Podrobnosti má z New Yorku David Prouza.
27: Jiří Lehečka bojuje se Španělem Karenem Bustou. První set vyhrál 6-1, ve druhém vede 4-3 a 40-0 při svém podání. Barbora Krejčíková o zisk první sady bojuje s Rachimovovou z Uzbekistánu. Hraje se tiebreak, v něm Češka vede 1-0. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
9: A čeští basketbalisté hostí v předkvalifikaci mistrovství Evropy Norsko. Zápas sleduje Jakub Kanta.
28: Na konci 15. minuty Češi inkasují tříbodovou střelu, ale i tak stále vedou 41-34. Z Královky Jakub Kanta, Radiožurnál.
17: Kolona na D11 u Poděbrad, taky na D1 před Prahou. Na dálnici D11 vázne provoz u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru se projíždí omezením, sice 2 pruhy, tak je tam kolona na 10 až 15 minut. Na dálnici D1 se rozjíždí kolona v Brně směrem na Prahu. Podařilo se odtáhnout nepojízdnou dodávku s omezení na 196. kilometru. Na D1 pojedete pomaleji, v koloně taky před Prahou je silný provoz. Brzdí se před Šmejkalkou na 27. kilometru a je to až ke sjezdu na Pražský okruh. Silný provoz je na silnici 3 z Tábora do Prahy. Kolony hlásíte na obchvatu Olbramovic, taky u Benešova, anebo před Mirošovicemi. Nejdelší je ta poslední kolona před Mirošovicemi, asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, většinou s deštěm. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno. Přehánky budou už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: A máme 10 minut po 18. Do půl sedmé probereme tato témata. Island se zatím nestane členem Evropské unie. Jaký teď bude vztah mezi Islandem a Evropskou unií? Spojené státy získaly kontrolu nad 65 miliardami barelů venezuelské ropy. Co tato dohoda přinese světovému trhu? A ministerstvo financí zítra předloží návrh státního rozpočtu na rok 2027. Jak vláda obhajuje rostoucí deficit před vlnou kritiky ze strany opozice? I o tom budeme mluvit. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Lenka Váhalová.
16: Odpolední Plus.
3: Nejprve na Island. Islandská vláda bude respektovat vůli lidu, řekla v reakci na výsledky referenda premiérka Kristrún Frostadóttirová. Její kabinet bude pokračovat i přesto, že Islanďané odmítli v referendu vládou navrhované obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. A podrobnosti má přímo z Reykjavíku zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Krásný den.
0: Dobrý den.
3: Není to velký neúspěch vlády, když předložila takové referendum a občané to odmítli?
0: No, premiérka Frostadóttirová to tak nevidí. Ona řekla, že cílem její vlády nebylo dostat tedy Island do Evropské unie, ale přistupovat k tomu tématu celonárodně a zjistit,

0: vláda potom být nějakým způsobem nestabilní potom referendu, tak to ona i s dalšími koaličními partnerkami, protože všechny tři strany tedy vedou ženy, tak řekla, že vláda se rozhodně nerozpadá, naopak bude fungovat dál.
1: Jakube, a jaký teď bude z pohledu Reykjavíku vztah mezi Islandem a Evropskou unií?
0: No, toto referendum prý podle ní ukázalo, že Islanďané jsou spokojeni s tím současným stavem, to znamená členství v šengenském prostoru a v evropském hospodářském prostoru, a že jsou spojeni i s tou bezpečností, kterou teď Island tedy má, to znamená NATO, vzájemná dohoda s USA a s dalšími zeměmi, a sama premiérka řekla, že teď je úkolem vlády tady tyto vztahy upevňovat, to ona má ostatně v plánu, během dneška po té tiskové konferenci měla v plánu si volat s norským premiérem, který je takovým, řekněme, hlavním spojencem Islandu v tom evropském hospodářském prostoru. To, co řekla, mělo stručně řečeno význam. Evropská unie nám dává smysl do té úrovně, kam až s ní vztahy máme, a Islanďané nechtějí víc. Neřekla to tedy takto přímo, ale na evropské úrovni se pro Island tedy nic vlastně nemění. Ona sama řekla, že vlastně vidí ten zájem zahraničních médií, ale to referendum ona vnímá jako domácí politiku.
1: A co teď vláda podnikne dál? Plánuje formálně zrušit ty přístupové rozhovory?
0: To zatím neřekla, ona teda respektive mluvila o tom, že o tom rozhodne parlament v zahraničním výboru. Ono vlastně zatím nikdy tady o tady tomhletom rozhodnutí referendum nebylo, pokaždé to rozhodoval jenom parlament. Teď se to tedy nabízí. Je otázka, jestli to nakonec budou chtít udělat. Minimálně jedna z těch stran koaličních možná si bude chtít tady tohle trošinku podržet. Torgerður Katrín Gunnarsdóttirová, šéfka strany Viðreisn, což je strana, která vznikla s myšlenkou vstupu Islandu do Evropské unie, tak ta by mohla být rezervovanější k tomu úplně to zrušit. A vlastně by v tomhletom ohledu mohla uvažovat i sama premiérka. Ona několikrát opakovala, že součástí toho referenda ona vnímala i nějakou geopolitiku a bezpečnost, že pro ní to roli hraje, a toto by mohla být taková otevřená vrátka, rychlá reakce na nějakou velkou událost ve světě.
1: A ještě na závěr, naznačila premiérka, za jakých podmínek by Island mohl znovu uvažovat o vstupu do Evropské unie, nebo je to teď zcela nemožné?
0: No, oni opakovaně tam říkali na té tiskové konferenci, tato vláda nebude postupovat v těch rozhovorech, což tedy nás novináře vyprovokovalo se ptát, a co příští vláda, pokud tam budete. A oni mluvili o tom, že to je hypotetická otázka, ale obecně ten vzkaz byl, že se musí stát něco velkého. Sama premiérka řekla, že takové referendum není legrace a nedělá se každé 2 nebo 3 roky.
1: A my jsme to všechno probrali s zvláštním zpravodajem Jakubem Luckým. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Výsledky islandského referenda a odmítnutí obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií vítají evropští euroskeptici. Šéf strany nezávislosti Spojeného království a jeden ze strůjců Brexitu Nigel Farage na sociální síti X Islandu pogratuloval k volbě nezávislosti. Rozhodnutí Islanděnů ocenila také šéfka francouzského národního sdružení Marine Le Penová, a evropské reakce teď sleduje také bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Jak tedy rozhodnutí Islandu komentují představitelé euroskeptických stran?
2: Marine Le Penová napsala, že islandský lid si připomněl samozřejmost, a sice, že vstup do Evropské unie není přirozeným horizontem každé evropské demokracie a že národy si musí sami moci rozhodovat o své budoucnosti, o svých institucích a schopnostech, jak hájit své národní zájmy. Výsledek toho referenda na Islandu pochválil také třeba šéf české SPD Tomio Okamura, označil to za pragmatické rozhodnutí, a obecně tedy ten výsledek chválí euroskeptické a krajně pravicové strany po celé Evropě. Zmíním například třeba ještě představitele maďarského Fidesu Baláše Orbána.
1: A vyjádřili se už k výsledkům také zástupci Evropské unie a jejich institucí?
2: Ti několik hodin mlčeli, ale před chvílí už to ticho prolomil předseda Evropské rady António Costa. Prostřednictvím své mluvčí uvedl, že Evropská unie plně respektuje demokratické rozhodnutí islandského lidu a Island zůstává i nadále jedním z nejbližších partnerů pro 27. No a velmi podobně zní i oficiální komentář Evropské komise. Byť předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se k výsledkům zatím přímo nevyjádřila, stejně jako šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
1: A jaké vztahy mezi Islandem a Evropskou unií se tedy do budoucna dají očekávat?
2: Tak jak už říkal Jakub, tak prakticky se v podstatě do budoucna nic moc nezmění, ale je pravda, že ten výsledek islandského referenda je pro

0: unijní politiku rozšiřování zklamáním, protože ještě před tím referendem Evropská komise mluvila o Islandu jako o možném premiantovi přístupového procesu, který by mohl být připravený na členství velmi rychle. Island nicméně zůstává i nadále úzce napojený na Evropskou unii prostřednictvím Evropského hospodářského prostoru, stejně jako Norsko a Lichtensteinsko, a taky prostřednictvím schengenského prostoru. To znamená v praxi, že se na něj vztahuje i nadále volný pohyb osob, pracovníků, zboží i kapitálu.
1: Říká bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A my v odpoledním plusu teď 17 minut po 18. probereme venezuelskou ropu. Spojené státy budou kontrolovat 65 miliard barelů venezuelské ropy. Vyplývá to z dohody, kterou Spojené státy uzavřely s Venezuelou. O kontraktu informoval americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Dohodu potvrdila také venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová, podle které se tímto způsobem podaří zvýšit těžbu ropy v zemi, a což má údajně přinést velké hospodářské oživení. Podle prezidenta Trumpa se jedná o největší ropnou dohodu ve světové historii. Více dodáme se zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Hezký den, Milane.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak zaujalo mě největší ropnou dohodu ve světové historii. Tak co si pod tím představit, co tvrdí Donald Trump?
2: No tak musíme samozřejmě odlišovat na jedné straně typickou retoriku Donalda Trumpa, pro nějž je vše, co udělá on, nejlepší, skvělé, výborné, v historii zdaleka největší, a tu věcnou podstatu té dohody. Ale v tomto případě já bych skoro byl v pokušení dát Donaldu Trumpovi za pravdu, protože tak velká dohoda, co se týče objemu ropy, co se týče také délky trvání toho kontraktu, té koncese, protože to vypadá na 100 let, tady ještě, aspoň podle toho, co vím já, v dějinách nebyla.
1: Podle informací ABC News budou mít Spojené státy 55% podíl ve společném podniku se soukromou venezuelskou společností. Co tahle dohoda vypovídá o vlivu americké administrativy právě na vládu ve Venezuele?
2: Ten vliv je masivní. Úřadující prezidentka venezuelská Delcy Rodriguezová je šťastná, že ji Američané nechali u moci. Samozřejmě musí čelit mnoha tlakům. Za prvé ze strany opozice, ale ta je roztříštěná a nepředstavuje pro nynější režim velkou hrozbu, ale spíše ze strany těch loyalistů bývalého režimu, k němu se hlásila i ona, antiamerického režimu, socialistického režimu, který nicméně byl velice neúspěšný v hospodářské oblasti, a to je právě ten důvod, proč Delcy Rodriguezová nyní nadšeně vítá dohodu s Američany. Venezuela má totiž zdaleka největší zásoby ropy na světě, větší než Rusko a Amerika dohromady, ale není schopná je sama těžit z nejrůznějších důvodů. Za prvé proto, že ten ropný průmysl je velice zanedbaný, postižený korupcí, nevýkonný a zoufale potřebuje investice, které venezuelská vláda nemá. Za druhé proto, že ta venezuelská ropa je specifická a potřebuje daleko větší míru úpravy než třeba ropa, která se vyskytuje v Americe nebo na Blízkém východě. Takže venezuelská vláda se s tím nebyla s to poradit, i když vlastně leží na tak velkém bohatství ta země. A proto tedy Delcy Rodriguezová je šťastná. Za prvé, že u moci, že ji Američané ušetřili, a za druhé, že se rýsují jakési vyhlídky, že ta země bude mít z toho velkého bohatství, kterým byla požehnána, opravdu něco, protože zatím z toho příliš mnoho neměla. Otázka je, jak to všechno dopadne, protože, abych to řekl velice krátce, mluvím už dlouho, bude to všechno běh na dlouhou trať.
1: Donald Trump je pod velkým tlakem. Snaží se snížit tedy ceny pohonných hmot ve Spojených státech, které vzrostly právě v důsledku války v Iránu. Tak může tahle dohoda, o které mluvíme, přispět ke zlepšení situace a snížení cen?
2: Může, Ale vracím se k tomu, co jsem řekl před chvilkou, je to běh na dlouhou trať. Už jsem naznačil, že těžba venezuelské ropy bude technicky a technologicky obtížná, také její úprava. Než se to rozjede, uplyne nějaký čas a to nebudou týdny, to nebudou měsíce, to budou spíše roky. A k tomu ty firmy americké, které by se toho měly ujmout, nejeví příliš velkou chuť se do Venezuely vydat a ropu tam těžit. Protože kdybych to řekl slovy prezidenta, předsedy představenstva známé firmy ExxonMobil, tak ten řekl, že je to neinvestovatelné. A tím právě narážel na tu zanedbanost toho venezuelského ropného průmyslu, také na korupci, která je ve Venezuele velice rozšířená, a na to, že by bylo potřeba investovat velké částky s nejistým výsledkem, protože kdo zaručí, že za 2-3 roky se ve Venezuele nedostane zase k moci vláda, která bude znárodňovat a vlastně ty investice amerických soukromých společností by přišly v ní veš. Takže právě proto jsem říkal, že to běh na dlouhou trať z mnoha důvodů, i z těch právních a z těch ekonomických. A pokud by se to mělo projevit na ceně benzínu ve Spojených státech, tak se to rozhodně neprojeví před listopadovými volbami do kongresu. A přitom právě o to Donaldovi Trumpovi šlo, aby ovlivnil veřejné mínění znepokojené vysokými cenami benzínu i ve Spojených státech a dokázal voličům republikánské strany, že se o ně stará a že mohou s klidem jeho republikány v těch volbách, o nich jsem mluvil, volit.
1: Na druhou stranu, jakými jinými způsoby by mohl teď Donald Trump se pokusit snížit ceny těch pohonných hmot?
2: No, vláda má jenom omezené možnosti. Samozřejmě může uvolňovat ropné rezervy, ale jejich zásoby také ve Spojených státech klesají. Mimochodem, teď úkrok stranou, těch 65 miliard barelů venezuelské ropy, které by měly přejít do amerického vlastnictví a Venezuela by za to měla dostat, nebo alespoň si slibuje jenom na daních 200 miliard dolarů, tak tento objem těch 65 miliard je daleko větší, než jaký mají ve svých ropných rezervách Američané. Takže, a ty se krátí, ty ropné rezervy americké. Takže je v zájmu dlouhodobém Američanů, aby se k té venezuelské ropě opravdu dostali. Ale pokud to opravdu má mít nějaký vliv na trh, na ceny benzínu, které mimochodem teď v tomto měsíci budou zdaleka nejvyšší v Americe za velmi dlouhé období, a to je velice nepříjemné právě před těmi volbami, tak to opravdu bude trvat nějakou dobu.
1: Ty už si o tom v úvodu lehce mluvil, ale bude tahle dohoda mezi Venezuelou a Spojenými státy skutečně tak přínosná právě i vzhledem k tomu, jaká je politická situace, respektive nejistota ve Venezuele. Slabá elektrická síť, omezená vývozní kapacita a tak dále.
2: Ano, to si řekla přesně naprosto správně. Teď jde ještě o to, jak se bude spolupracovat s těmi Venezuelci přímo na místě, protože mnozí lidé z okolí Madurova režimu byli odměňováni právě pozicemi v venezuelském ropném a energetickém průmyslu a oni to, mnozí z nich, pochopili jako příležitost myslet na svůj prospěch a méně už na prospěch celé společnosti. Čili jak se s těmito lidmi třeba bude spolupracovat, to je velká neznáma. Ale pokud se to povede alespoň částečně, tak z toho nemusí mít prospěch jenom Američané, měli by z toho opravdu mít prospěch Venezuelci. Ale teď jde o to, kdo z nich.
1: A my to samozřejmě budeme sledovat, říká zahraničně politický analytik Milan Slezák. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A my se vracíme do České republiky, probereme rozpočet. Už zítra budeme znát podobu návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Vyprší lhůta, do kdy musí ministerstvo financí návrh hospodaření předložit. Výši plánovaného schodku zatím neznáme. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už ale avizovala, že deficit bude vyšší než letos. Opozice takový plán kritizuje. kritizuje a více k rozpočtu na rok 2027, řekne Martin Fischer z domácí redakce. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: Co tedy zatím o tom návrhu víme?
3: Ministryně Schillerová zatím nechtěla být příliš konkrétní. K deficitu řekla jen to, co jsme zmínili, tedy že bude vyšší, ale že zůstane pod hranicí 400 miliard korun. Známe taky priority, do kterých mají příští rok peníze jít. Má to být zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura.
1: Ministryně financí se v průběhu srpna scházela se všemi ministry, aby jednala o jejich požadavcích a také o dalších úsporách. Co ta jednání přinesla?
3: Podle ministryně bylo cílem jednání zajistit naplnění vládních priorit. Řekla, že nemohla vyhovět všem požadavkům. Dozvěděli jsme se ale třeba to, že i v příštím roce bude stát platit za spotřebitele obnovitelné zdroje energie. Příští rok by se taky měly zvednout platy policistů nebo hasičů. Konkrétní podobu návrhu v jednotlivých kapitolách ale budeme znát až zítra.
1: Opozice už teď tedy před zveřejněním návrhu nešetří kritikou, co opozičním politikům vadí.
3: Oni komentují právě tu chystanou výši schodku. Třeba podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné.
4: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
5: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami a tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
3: Rozpočet navíc bude podle Schillerové pro investiční a pomůže tak dalšímu ekonomickému růstu. Letos plánovaný schodek 310 miliard korun by měl být čtvrtý nejhlubší v historii Česka. Nejvýraznější deficit země měla v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun.
1: Až zítra ministerstvo návrh rozpočtu zveřejní. Co s ním bude dál?
3: V průběhu září se o něm ještě budou bavit ministři, do konce měsíce ho pak musí schválit vláda. Na plénu sněmovny se návrh hospodaření dostane v průběhu října a musí projít třemi čteními. Pak ještě zamíří k podpisu prezidentovi. A ten dnes v televizi Prima řekl, že ho nejspíš vetovat nebude.
1: Říká Martin Fischer z domácí redakce. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
1: A to už je z nedělního odpoledního plusu s datem 30. srpna. Vše za pozornost děkuje Lenka Váhalová.
6: Radiokniha.
7: Když se řekne Velká Británie, představíme si královskou rodinu, Harryho Pottera nebo londýnské metro. To ale ani náhodou není všechno. Londýnem se totiž kromě podzemní dráhy prohánějí i lišky nebo ovce. A v těch nejzapadlejších vesničkách je možné najít stopy české historie nebo zvyky, které jsou přinejmenším podivné. O tom všem píše zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek v knize Lišky pod Big Benem.
6: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ministerstvo financí zítra předloží návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek zůstane pod 400 miliardami korun, bude ale vyšší než v letošním roce. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle opozice je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné. Na Islandu skončilo sčítání hlasů v referendu o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. S necelými 53% hlasů vyhráli odpůrci rozhovoru s Bruselem. Rozdíl mezi odpověďmi ano a ne byl nakonec zhruba 13 000 hlasů. Odpůrci zvítězili ve všech volebních regionech, kromě dvou v hlavním městě Reykjavíku. K referendu přišlo přes 82% oprávněných voličů. Je to největší volební účast na Islandu za posledních 17 let. Dnes je to 5 let od stažení amerických vojáků z Afghánistánu. V roce 2021 tím ukončili svou 20-letou přítomnost v zemi. Odchod Američanů způsobil okamžitý kolaps tehdejší afgánské vlády a nástup hnutí Talibán k moci. V posledních dnech před stažením Američanů panoval na kábulském letišti chaos, protože se hodně lidí snažilo dostat ze země. A Národní památkový ústav v rámci ocenění Patrimonium pro futuro vyhlásil online hlasování o cenu veřejnosti Památky děkují. Ocenění vyzdvihuje nejlepší počiny v památkové péči. Hlasovat je možné online do 20. září. 9. etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si červený dres pro celkového lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Tadeje Pogačara, vede Vueltu o minutu a 18 sekund před dalším Slovincem Primožem Rogličem. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel na 35. pozici a je ve 3. desítce průběžného pořadí.
9: Nebezpečí na D35 před Mohelnicí a kolony na D1 u Mirošovic. Na dálnici D35 ve směru Solomouce na Mohelnici zbystřete za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 241,5 v pravém jízdním pruhu leží křeslo. Hlídka policie už jede na místo. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se zkracují kolony před Prahou. Brzdí se v omezení u Šmejkalky na 24. kilometru a pomaleji pojedete až ke sjezdu na Pražský okruh. U Mirošovic kolony na silnici 3 ve směru z Benešova do Prahy zdržíte se do 10 minut před nájezdem na D1. Na dálnici D11 vázne provozu Poděbrad směrem z Hradce Králové do Prahy. Na 35. kilometru se projíždí omezení, sice se tam jede 2 pruhy, i tak je předtím kolona na 15 minut od sjezdu na Poděbrady. A v Praze pozor v Cínovecké ulici ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Za sjezdem na Kbelskou v pravém jízdním pruhu nehoda. Srazil se autobus s osobním autem a tvoří se kolona u sjezdu na Kbelskou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně taky bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Jak vypadá politika podle Martina Kuby? Jaké jsou ruské šance na výhru ve válce na Ukrajině? Co můžou změnit důležité regionální volby v Německu? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
6: Názory a argumenty.
10: Jmenování politiků do správních rad podniků s účastí státu má v Česku dlouhou tradici. Přesto ale nedávná nominace jihočeského hejtmana Martina Kuby do dozorčí rady Budějovického Budvaru vyvolala značnou pozornost. Proč? Nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
11: Pokud u významnější části společnosti narůstá nespokojenost se stavem politické scény, zákonitě se vyrojí strany nebo hnutí, které slibují změnu. Tak také jeho český hejtman Martin Kuba, když založil hnutí Naše Česko, sliboval vůči vládě i vůči opozici jinou politiku. Tvrdil, že chce přivést konkrétní řešení v bydlení, ve sportu, ve školství, v důchodech a nechat veřejnost posoudit, jestli dávají smysl. Prý žádné modré z nebe a žádné sliby, které se vypaří den po volbách. Zatím s žádným konkrétním řešením ani v bydlení, ani ve sportu, ani ve školství, ani v důchodech hnutí Naše Česko nepřišlo. Naproti tomu teď o sobě dal Martin Kuba výrazně vědět, když se nechal dosadit do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Účast politiků ve statutárních orgánech státních podniků není v České republice nic mimořádného. Je to ale pro nové hnutí s nemalými ambicemi dělat jinou politiku ten správný začátek. Budějovický Budvar plní pro vládní politiky podobný účel jako jiné státní podniky. Jeho statutární orgány slouží nezřídka jako trafiky pro politiky, které třeba z nějakého důvodu ocenit. V dozorčí radě Budvaru dosud seděl bývalý volební manažer ODS Jan Kočí nebo člen TOP 09 Miroslav Nosek. Ti museli odejít a s Kubou do ní nově zasednou i dva politici vládních stran. Bývalý poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje za SPD Dan Chromec. Kubu jmenoval, údajně po vzájemné domluvě, ministr zemědělství Martin Šebestián, který ve vládě formálně zastupuje SPD, ale ve skutečnosti je Babišovým člověkem. Už jako ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu trval na tom, že se na organizaci nevztahuje zákon o střetu zájmů. Úřad tak společnostem z holdingu Agrofert vyplácel miliardy na dotacích. Tyto postupy později soudy i Evropská komise označily za nezákonné a stát by nyní měl vymáhat po Agrofertu až 7 miliard. Šebestián zároveň prosazuje zákon o předkupním právu při prodeji zemědělské půdy, který vyhovuje velkým agrokoncernům. Kuba se tedy zařadil mezi kandidáty na podporu vlády Andreje Babiše a jednoznačně prokázal, že se v zákulisních politických obchodech vyzná. Nakonec se o něm hovoří jako o přičinlivém učedníkovi Pavla Dlouhého z Hluboké nad Vltavou, kterého svého času Mirek Topolánek označil za kmotra. Mají-li být tyto ozvěny nejtemnějších tradic ODS onou slibovanou jinou politikou pro ty, kteří nejsou spokojeni se současnou politikou, jak stojí na stránkách Hnutí naše Česko, musí být voliči hodně zmateni. Naděje veřejnosti, spojené s každým novým hnutím, se v takových případech rychle obrátí do zklamání z poznání, že všichni politici jsou stejní, jako se to stalo u Věcí veřejných, nebo do značné míry už i u motoristů. Pokud se ptáme, proč česká veřejnost místo politické opozice volí opozici vůči politice, máme zde ukázkový příklad.
10: To byl publicista Jan Vávra. Když v lednu letošního roku premiér Andrej Babiš oznámil, že ruší odbor strategické komunikace, vysvětlil to tím, že jednoduše není potřebný. Odbor měl přitom na starosti posilování odolnosti společnosti, budování důvěry mezi státem a občany a ochranu veřejného prostoru před manipulací. Jak se teď projevují důsledky tohoto premiérova rozhodnutí, nad tím uvažuje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
12: Oblíbené rčení, že karma je zdarma, si ověřil na vlastní kůži Andrej Babiš. Jeho vláda zlikvidovala strategickou komunikaci, jak na úřadu vlády, tak na jednotlivých ministerstvech. A nyní běduje, že stát nedokázal rychle reagovat na dezinformační operaci zaměřenou proti němu. O co šlo? Kdo si rozšířil zprávu, že se Polsko chystá zabrat část území na Českém Těšínsku? Byla to profesionální práce. Zahrnovala falešný profil českého velvyslance ve Varšavě, falešné stránky Českého rozhlasu, návazné facebookové profily svolávající protipolskou demonstraci. Je tedy skoro jisté, že ten kdosi není nějaký Pepa z Depa, ale specialista, který má frčky, prostředky a tým a že sídlí někde v Petrohradu. Česká reakce na útok byla zoufale pomalá. Babiš se o nebezpečné provokaci, která měla potenciál rozeštvat Čechy a Poláky, dozvěděl až z médií. A v obraně mu nezbylo, než využít repost z účtu polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, který sdílel obrázek populárních kreslených postaviček českého krtečka a polského psa Rexíka, jasně ukazující, že Polsko a Česko jsou přátelé. Babiš se nyní stěžuje, že ho české tajné služby včas neinformovaly. Což jasně ukazuje, že událost nepovažuje za prkotinu. A konečně si začíná uvědomovat, že dezinformace jsou součástí hybridní války, která se proti Západu vede. Zároveň je jeho stížnost ale z kategorie chucpe. Byl to on, kdo udělal vše proto, aby náš stát uprostřed informační války likvidací strategické komunikace státu odzbrojil. Kdo pak asi způsobil, že náčelník vydával tak zvrácené rozkazy, že ano? Součástí strategické komunikace je mimo jiné permanentní vyhodnocování hrozeb šířících se v kyberprostoru a reakce na ně, pokud možno v reálném čase, tak, aby narativ útočníka nezískal převahu. Přesně to udělali v tomto případě Poláci. Nejenže o hrozbě věděli a mohli tedy reagovat okamžitě. Ale ani aranžmá postaviček Krtečka a Rexíka, podávajících si ruce v srdíčkovém gestu na hranicích, si Sikorsky nevytvořil v mobilu během obědové pauzy. Byl to dokonalý expertní protitah, který působil nejen jasně, ale i jemně a úlevně. Rozeštvávači dostali psychologický šachmat. Přesně tohle je profesionální strategická komunikace státu, která se ale neudělá sama. Jsou na to potřeba experti, politická podpora a odpovídající zdroje. My nyní nemáme nic z toho. Samozřejmě je třeba připustit, že za minulé vlády Petra Fialy se strategická komunikace nedělala dobře. Mimo jiné proto, že byla zoufale podfinancovaná. Nejrůznější brožurky a komunikační kartičky pro zákonodárce tak byl jen pro smích. Ale přece, když se něco nedaří, neznamená to, že zbytečná je věc sama. Například, když má fotbalový tým mizernou obranu, tak majitele klubu také nenapadne, aby ji zrušil a hrál bez ní. Naopak, sežene lepší hráče. Babiš a spol to neudělali, obranu zrušili a teď se diví, že prohrávají. Jako ze světa fantasmagorie pak působí fakt, že místo toho, aby se okamžitě chytili za nos, v likvidaci schopností zaměřených proti hybridním hrozbám vesele pokračují. Úřad vlády nyní prosazuje, aby v příštím období nemohly být evropské peníze použity na boj s dezinformacemi a na zvyšování společenské odolnosti. To už se nedá nazvat jinak než jako ideologická zaslepenost. Zatímco jiné státy NATO rychle budují kapacity, aby obstály v informační válce, český premiér si na úřadu vlády štědře platí poradkyni, která bojuje proti neexistujícímu deep state a pod líbivým krytím svobodou slova otevírá skutečnému nepříteli dveře. Z toho plyne krajně nepříjemný závěr. Informační útoky, kterým jsme ze strany Ruska vystaveni, budou nepochybně zintenzivňovat. Takže karma, kterou si usilovně buduje Babišova vláda, nakonec nedopadne jen na ni, ale na celou naši společnost.
10: Tolik komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Už dlouhou dobu se spekuluje o tom, jakou má několik let trvající ruská vojenská agrese proti Ukrajině ještě podporu mezi klíčovými aktéry ruské ekonomiky, třeba bankami. Díky hackerům unikla před časem na veřejnost analýza jedné z nich. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
13: Analytici největší ruské finanční instituce Sberbank oceňují šance na vítězství Ruska ve válce na Ukrajině na 7%. Takové titulky dala většina médií, která se seznámila s materiálem, který získala hackerská skupina Black Mirror. Rozeslal ho German Greff, šéf této instituce. Je to klasický korporátní dokument, který obsahuje 8 scénářů možného konce války na Ukrajině, včetně propočtu procentní pravděpodobnosti a časového rámce, kdyby k tomu mělo dojít. Dokument je z dubna letošního roku. Podle analytiků Sberbank je nejpravděpodobnějším scénářem zmrazení konfliktu spolu s uvolněním některých sankcí. Vychází z toho, že americký prezident bude tlačit na konec války, ideálně do listopadových voleb ve Spojených státech. Analytici dávají takovému scénáři pravděpodobnost 32%. O 10% pravděpodobností méně má podle nich scénář, který nazývají korejským. Tedy ukončení války bez mírové smlouvy, jako se to stalo po skončení bojů na korejském poloostrově v 50. letech minulého století. Tyto dva scénáře mají tedy dohromady více než 50%. Naopak možnost, že by Ukrajina zvítězila a osvobodila všechna svá okupovaná území, včetně Krymu, má v dokumentu jen 2% pravděpodobnosti. Podobně jako kompromisní scénář, při kterém by Rusko vrátilo část okupovaných území výměnou za uznání anexe Krymu a Donbasu. Pro takové scénáře by podle analytiků muselo dojít k výraznému oslabení pozice Vladimira Putina či dokonce k palácovému převratu. Což, jak sami autoři dokumentu přiznávají, je krajně nepravděpodobné vzhledem k vertikále moci, kterou Putin budoval čtvrt století. Což je achillova pata celé analýzy. O tom, zda a kdy Rusko bude ochotno jednat o míru, bude rozhodovat jeden jediný člověk a ten se jmenuje Vladimir Putin. Co jemu se honí v hlavě, to nevědí ani analytikové ze Sberbanku. Proto asi nejzajímavější část dokumentu nejsou scénáře, ale krátké shrnutí stavu ruské ekonomiky. Protože od počátku velké války je stále více ekonomických statistik neveřejných. Závěry analytiků Sberbanku jsou očekávané. Upozorňují na rostoucí deficit rozpočtu a vysoké úrokové sazby, které dusí ekonomiku. Píší o poklesu příjmů z ropy a plynu o 45%. Také o tom, že ukrajinské útoky vyřadily z provozu 15% kapacit ruských rafinérií. A to připomínám, že dokument vznikl v dubnu a od té doby se situace viru nezlepšila. Nejzajímavější jsou pasáže o obranném průmyslu, který se podle analytiků potýká s problémy a výroba munice v září loňského roku dokonce začala klesat. Chybí totiž kvalifikovaní pracovníci. Podle analýzy by jich totiž bylo potřeba až 400 tisíc. Ovšem na možný konec války zrovna tohle vliv mít nebude. Vladimir Putin zatím dává najevo, že vše pokračuje podle plánu a není třeba nic měnit. I když pravděpodobnost jeho plánu analytici Sberbank hodnotí 7%.
10: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Kurdské ozbrojené jednotky v Sýrii, stejně jako civilní instituce spravující severovýchod země, předali své pravomoci centrální vládě v Damašku. Skončil tím jeden významný pokus o kurdskou samosprávu, který chvílemi vypadal téměř jako samostatnost. Pro mnohé Kurdy je to hořký okamžik. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
14: Syrští Kurdové za režimu Bašára Asada utlačovaní si vydobili autonomii během občanské války a upevnili si ji během vzestupu Islámského státu. Vypadalo to jako naplnění snu o téměř úplné nezávislosti. Jenže paradoxně po Asadově pádu a oslabení ISIS nastaly nové časy. Kurdská samospráva se ocitla pod tlakem nové vlády Ahmada Šary a po ozbrojených střetech s armádou letos v lednu se jí struktura téměř úplně zhroutila. Kurdové nedokázali udržet kontrolu nad ropnými vrty a hraničními přechody, uchovat si věrnost místních Arabů, kteří přešli na stranu vlády a asi ani dostatečně moudře spravovat oblasti pod svou kontrolou. A teď bude jejich oblast znovu řízena z Damašku. Je příznačné, že sice oblast Hasaka, kde žije Kurdů nejvíc, bude spravovat kurdský guvernér, ale vybraný byl v metropoli. Jednotky kurdských SDF budou plně začleněny do armády a odevzdají jí zbraně. Snaha Ahmada Šary je logická. Části Sýrie byly nebo stále jsou v rukou jiných sil než je syrská vláda. Sever ovládají Turci, jih Izraelci a Drúzové, na severovýchodě do letošního ledna vládli Kurdové. Teď tedy Damašek udělal krok ke konsolidaci jednotného státu. Má v tom nejen podporu Turecka, které rozhodně žádnou kurdskou samosprávu nechce vidět, ale i Spojených států. Trump si Šaru oblíbil a velký podporovatel syrských Kurdů Lindsey Graham nedávno zemřel. Přichází i jiné zprávy o upevnění centra. Justice odsoudila už řadu představitelů starého režimu, USA odstranili Sýrii ze seznamu zemí podporujících teror, státy zálivu investují miliardy dolarů a v tomto týdnu jednal Šara s Putinem o osudu ruských základen v zemi. Všichni sázejí na dvě věci. Za prvé, že Ahmad Šara je skutečně vyléčený džihadista a za druhé, že bude schopen mít pod kontrolou všechny ty, kdo možná tak úplně vyléčeni nejsou. Tento vývoj bedlivě sledují i další skupiny, například Drúzové na opačné straně Sýrie. Celá věc má paradoxní aspekty. Pád kurdské samosprávy umožnil přechod arabských kmenů na stranu vlády. Arabové byli nespokojeni s tím, že Kurdové nedostatečně zohledňovali jejich zájmy. Jenže teď i tamní Arabové dávají najevo úplně stejnou nespokojenost, jen tentokrát s centralizovanou správou Damašku. Syrská vláda totiž opakuje stejný model jako Asad, Islámský stát i Kurdové, tedy že zaprvé neumožňují dostatečnou místní samosprávu, nanejvýš spolupracují s některým z vlivných místních kmenů. A za druhé, nedělí se o zisky z prodeje ropy a plynu s obyvateli oblasti, kde se tyto komodity těží. Místní si všímají, že peníze jdou opět jen do Damašku, Alepa nebo na pobřeží, případně jsou investovány jen do těžby. Například se tedy staví mosty pro export surovin, ale mosty přes Eufrat, které by používali obyvatelé zmíněných oblastí, zůstávají v rovině slibů. Tato oblast je důležitá nejen kvůli ropě a plynu, ale jako obilnice Sýrie. Nedávno pěstitelé pšenice protestovali proti nízké výkupní ceně a dosáhli částečné nápravy, totiž změny finanční náhrady, ale nikoli principu, podle kterého se o ceně rozhoduje jinde. Také skutečnosti, že vláda je ochotna ustupovat, ale ne dělit se o pravomoci. Ahmad Šara se v očích některých Syřanů stává dalším autokratem v řadě, který od menšin nebo obyvatel periferie přijímá jejich suroviny a produkty, ale ne jejich názory.
10: Dodává komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Největší členskou zemi Evropské unie, Německo, čekají během příštích několika dní důležité regionální volby. Ty by mohly výrazně proměnit tamní politickou scénu. Co všechno je v sázce a jaké to může mít dopady na celostátní politiku, nad tím se zamýšlí politoložka Kateřina Smejkalová, která působí v nadaci Friedricha Eberta.
15: Sousední Německo se během okurkové sezony příliš politicky neoddechlo a i nadcházející podzim se čeká na jedno velké zemětřesení. Připomeňme, že současná vláda křesťanských demokratů z CDU-CSU a demokratů sociálních z SPD pod vedením kancléře Friedricha Merce vzešla z předčasných voleb začátkem minulého roku jako určitá znouzectnost. Velké koalice jsou z principu nevděčné, ale jiná možnost nebyla. Ačkoliv si obě strany předsevzaly konstruktivní spolupráci ve hmatatelný prospěch země, aby tak konečně zastavili vzestup pravicově extremistické AfD, která se ve volbách umístila druhá, dosavadní bilance jejich vládnutí je nevalná. Historicky ojedinělý debakl, kdy si Friedrich Merz poprvé nezvládl vyjednat většinu ani na své zvolení kancléřem, ostatně nesnáze již celkem výstižně předznamenal. Do vysloveně prekérní situace se Merz dostal letos v létě, kdy byl donucen rezignovat šéf poslaneckého klubu CDU Jens Spahn. Osudným se mu stalo, když spolu se svým manželem využili náhradního mateřství v zahraničí, zatímco jako politik se Spahn vždy stavil proti jeho legalizaci v Německu. Pohoršení z takového pokrytectví politik, který už přežil nejednu kontroverzi, neustál. Merz však příležitost polepšit si zbavením se vnitrostranického rivala a šikovného zákulisního hráče, o kterém se v posledních měsících tvrdilo, že je ve skutečnosti už mocnější než kancléř, neproměnil. Spolu s nahrazením Spahna totiž rozjel rozsáhlejší personální rošádu, kterou si však dostatečně nepředjednal, takže skončila naprostým fiaskem. V rámci něhož si proti sobě poštval ve vlastní straně kde koho a místo mocenského posílení spíš respekt ztratil. Vřeto ale i u sociálních demokratů, kde má stranická základna pocit, že se naplno potvrdily obavy z účasti na velké koalici, tedy že musí dělat příliš velké obsahové kompromisy a nezvládnou se dostatečně profilovat. Soudruhy a soudružky, jak si členové SPD říkají, nejvíc pálí restriktivní kroky vlády v oblasti azylu a migrace a také z jejich pohledu a sociální podoba důchodové reformy a změny v sociálním systému. Zejména se spolupředsedkyní strany a ministryní práce a sociálních věcí Bärbel Bas, původně sekretářkou z hornického porůří, si přitom spojovaly zcela opačné naděje. Pod vedením obou vládních stran se tak opovážlivě třesou křesla. Intenzita kritiky, která z partají a poslaneckých klubů proniká do médií, je nebývale četná a masivní. Zdá se, že vše drží ještě jakž takž pohromadě kvůli trojím volbám do zemských parlamentů v září, a sice ve spolkových zemích Sasko-Anhaltsko, Mecklenbursko-Přední Pomořansko a Berlín. S největším napětím se čeká na výsledek těch prvejmenovaných, první neděli v měsíci. V krajním případě, kdyby větší počet etablovaných stran vůbec nepřekročil 5% hranici, hrozí to mimo jiné i SPD, by extremisté mohli získat i absolutní většinu a sestavit jednobarevnou vládu. I při méně dramatickém výsledku by je nadále mohla udržet od moci jen mimořádně široká koalice, která by se neskládala snadno, CDU si prozatím zakazuje vládnout s levicovou Die Linke, což by zde ale bylo třeba, a nebyla příliš stabilní ani produktivní. A Ať tak či tak, nezůstane to bez důsledků pro politický Berlín. Aktuálně není moc scénářů, které by vedení obou stran mohlo vydávat za úspěch a utišit tak současnou kritiku. Není tím pádem vyloučené, že budeme na podzim sledovat bezprecedentní zemětřesení na zemské úrovni s následnými otřesy ve vedení vládních stran, což by se nutně projevilo přinejmenším ve složení vlády, včetně postu samotného kancléře, ne-li rovnou v jejím pádu. Jedno je tak uprostřed veškeré nepřehlednosti situace jisté. U našich západních sousedů je dlouhé období obdivuhodné politické stability zřejmě definitivně u konce.
10: Míní politoložka z Friedrich Ebert Stiftung Kateřina Smejkalová. Mnoho let byl polský spisovatel Mariusz Czigieł neoficiálním ambasadorem české kultury a zejména literatury ve své vlasti. Jeho nakladatelství vydávalo nejenom velká jména české literatury, ale i ta méně známá. Po 12 letech ovšem Czigielovo nakladatelství končí. Podrobnosti dodává bývalý diplomat a politický komentátor Petr Janiška.
16: Většina posluchačů nejspíš zná jméno Mariusz Czigieł. Polský novinář a spisovatel, který píše hodně o Češích, o české mentalitě, českých dějinách. Jeho knihu Gotland, kde se na některých postavách české minulosti snaží podat svoji představu o specifičnosti naší povahy a historie, četl snad kdekdo. Nemáme v Polsku lepšího ambasadora české literatury. Nikdo nerozšířil v tak velkém měřítku a v tak zajímavých barvách obrázek Čechů jako on. U našich sousedů platí za Čechovila numer jeden, jak by se řeklo polsky, a proto nás musí zajímat jeho osud a jeho knihy. Czigieł je ovšem především vynikajícím polským autorem a velkým příznivcem a propagátorem reportáže. O různých polských tvářích, příbězích a tajemstvích jich napsal celou řadu. Léta se už živí na volné noze, vydělává si psaním a prodejem knih. Spolu založil také školu, kde vyučuje, jak psát dobrou reportáž. Vedle reportážní školy Czigieł spolu založil také nakladatelství pojmenované Dovody, tedy Důkazy. Vyšlo tam přes 100 skvělých reportáží. Jeho výběr českých autorů a titulů byl zcela subjektivní. Vesměs díla, která měl zvlášť rád. Nejrůznější žánry, nejrůznější jména, třeba i málo známá. Czigieł jim svým jménem ručil a otevřel cestu polskému čtenáři. Když je vybral on, musí to být dobrá literatura. Vydal tak řadu jmen, třeba Kláru Vlasákovou, Ivanu Miškovou, Vlastimila Třešňáka, Otu Pavla, Jakuba Demla, z nejznámějších Josefa Škvoreckého nebo Karla Čapka a jeho továrnu na Absolutno. Celá tahle edice měla nezvyklé, na první pohled rozpoznatelné obálky hýřící barvami, to všechno práce české malířky, spisovatelky a překladatelky Kateřiny Sidonové. Tohle všechno zní krásně, ale má to teď bohužel konec. Nakladatelství Dovody, unikátní podnik svého druhu, založený na srdcařích a lásce ke knížkám, přestává po 12 letech vydávat. Končí tím také jeho série českých autorů. Důvodem je marketing, reklama a distribuce, které vyžadují velké peníze a kdy není v silách malého nakladatele ovlivnit cestu knihy ke čtenáři. Z hlediska české literatury to je vážná rána, nicméně tím vydávání českých autorů v Polsku nekončí. Mají tam velmi dobrý zvuk, prakticky vše, co u nás vyjde zajímavého, se tam do 2 let přeloží. Opačně tomu bohužel zdaleka není. A někteří se dokonce specializují jen na české autory. Mariusz Czigieł bude nadále provozovat svoji školu reportáže a v centru Varšavy také velmi příjemné literární knihkupectví spojené s kavárnou nazvané Vřava světa, Vřeně švěta. Lepší titul pro reportážní žánr asi nejde vymyslet.
10: A slova bývalého diplomata Petra Janišky nás dovedla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
6: Český rozhlas Plus, zprávy.
8: Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně klesla podpora, roste naopak starostům. Islandská vláda po referendu neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií. Tenista Lehečka usiluje o postup do druhého kola Grand Slamu US Open. Na dálnici D11 u Poděbrad směrem do Prahy popojíždí kolona. A počasí zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN polepšilo na 17%, třetí je ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnilo asi 1000 respondentů. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu, dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. Dávka je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek, zároveň taky musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě, popisuje Martina Mlynářová z Úřadu práce.
17: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o 1 rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
8: O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Islandská vláda bude respektovat výsledky sobotního referenda. Řekla to premiérka Kristrún Frostadóttirová. Islanďani včera odmítli pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií.
18: Podle premiérky Frostadóttirové jsou Islanďané spokojeni s členstvím v Evropském hospodářském prostoru a nechtějí situaci měnit. Úkolem vlády proto teď bude tato pouta s Unií upevnit. To, že voliči odmítli znovu spustit kroky pro vstup do 27, podle ní není neúspěch, ale důkaz funkční demokracie. Zda Island formálně stáhne svou žádost o vstup, podanou v roce 2010, podle ní rozhodne zahraniční výbor parlamentu. V referendu, kterého se zúčastnili asi 4/5 všech voličů, získali odpůrci jednání s Unií necelých 53% hlasů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
8: Letní nedostatek deště uškodil i studánkám. Ubývá taky množství vody v lesních zdrojích vody. Třeba ve Žďáře nad Sázavou není voda pitná ani v jednom ze tří sledovaných zdrojů. Podle ekologického lesníka a obnovitele studánek u Velké Býteše Jiřího Nohela nepomohly ani deště v srpnu.
19: Půda je neprostupnější, ona je slehlá, je stvrdlá a není schopná nasakovat tu vodu. Proto by dneska musel přijít několikafázový déšť, to znamená ten první třeba by musel mít, dejme tomu, 40 mm, a který teprve by narušil, naměknul tu horní vrstvu a po ní by museli přijít dva aspoň 80 mm deště, samozřejmě s nějakým rozmezím, aby nevznikly povodně lokální a ty by byly teprve schopny doplňovat spodní vodu.
20: Už za necelou hodinu začne první derby fotbalistů Sparty a Slávie v tomto ročníku. Utkání na Letné nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. V dalších nedělních zápasech Hradec Králové prohrál v Liberci 0-2, stejně jako Jablonec v Teplicích, a Plzeň hrála doma se Slováckem 1-1. Tenista Jiří Lehečka bojuje o postup do druhého kola US Open. Nejen jeho souboj se Španělem Karenem Bustou sleduje v New Yorku David Prouza.
21: Jiří Lehečka vyhrál první set 6-1, druhý 7-6, v tom druhém vede 3-2 na servisu Karenio Busta. Lehečka to má dobře rozehrané, naopak Barbora Krejčíková prohrála s Rachimovou z Uzbekistánu po setech 6-7 a 2-6. Ještě se dnes ve Flushing Meadows na US Open představí Tomáš Macháč, Karolína Plíšková a také Vítko Přivaz, New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.
20: A čeští basketbalisti hostí v předkvalifikaci mistrovství Evropy Norsko. Podrobnosti přidá Jakub Kanta.
22: Norové se na Čechy ve třetím dějství dotáhli a proto v 31. minutě prohrávají s českými basketbalisty 64-66. Z Královky Jakub Kanta, Radiožurnál.
9: Překážka na D1 u Vlašimi a kolony na hradecké dálnici u Poděbrad. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 55 hlásíte ve stoupání nepojízdné auto.
23: Pruhu pro pomalá vozidla je odstavená dodávka. Je tam teda trojúhelník, ale je
0: hodně blízko za tu dodávku, takže se to na poslední chvíli to vlastně kamiony musí objíždět.
9: Na D1 pozor taky na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova u Holubic. Na 210. kilometru se dojíždí do krátké kolony, brzdí se prudce a do zastavení. Na D11 vázne provoz u Poděbrad směrem na Prahu. Na 35. kilometru se projíždí omezením, sice dvěma pruhy, tak je tam kolona na 10 až 15 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se chvilku 5 až 10 minut zdržíte v Mirošovicích v koloně po pojíždí před nájezdem na D1. A v Praze na městském okruhu čekejte kolony ve směru z Barandovského mostu na Troju. Po pojíždění před tunely ve Strahovském tunelu chvíli překáželo nepojízdné auto a stále regulují vjezdy do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě až 28. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Ukrajinu čeká obzvlášť těžká zima.
4: Rusko se snaží oslabit podporu pro Kyjev falešnými útoky.
2: Donald Trump nemá před doplňujícími volbami žádné zahraničně politické úspěchy.
4: Německá ultrapravicová AFD možná vyhraje zemské volby v Sasku a na Haldsku.
2: Nový francouzský prezident může stáhnout Francii z NATO.
4: Taková jsou témata následujícího pořadu.
2: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
4: Od mikrofonu vás vítají
2: Šárka Feniková
4: a Ladislav Dvořák.
6: Svět ve 20 minutách.
2: S blížící se zimou Západ podceňuje hrozby Ukrajině i možnost, že se konflikt přeleje do Evropy. Ruský prezident Vladimír Putin se každou zimu snažil Ukrajinu zlomit bombardováním elektrické infrastruktury, ale nikdy se mu to nepodařilo. Ukrajinci posílili obranu, solární panely, generátory, akumulátory i podzemní školy. Na začátku války zase Putin blokoval ukrajinské přístavy a ničil zemědělství, aby poškodil tamnější ekonomiku a znemožnil Ukrajině další boj, ale i tato strategie byla neúspěšná, píše komentátor agentury Bloomberg Mark Champion.
4: Letos je to jinak. Ukrajina může poprvé ruské útoky oplácet vlastními drony s dlouhým doletem. Rusko ale vyrábí mnohem víc raket a Kyjev ztrácí možnost je sestřelovat. Moskva navíc vyvíjí nové drony, které umějí přerušit elektrické vedení a montuje proudové motory na bezpilotní letouny Šáhid, takže jsou příliš rychlé a ukrajinské stíhací drony je vždy nezachytí.
2: Přestože Evropa zajistila Ukrajině peníze na příští rok, mohly by volby ve Francii, Řecku, Itálii, Polsku a na Slovensku narušit politickou schodu, která je nutná k pokračující podpoře Kyjeva.
4: Na začátku války dělalo Rusku potíže doplňování zásob balistických raket. Ukrajinci navíc opevnili celou řadu velkých elektrických rozvodem betonem a sítěmi z oceli, kvůli kterým drony explodovaly ještě před dopadem. Většinu balistických raket likvidovaly protiletadlové střely Patriot a další systémy protivzdušné obrany ničily řízené střely a roje dronů.
2: Tlak globálního jihu přiměl Putina uzavřít dohodu o obilí, ale když zjistil, že mu nevyhovuje, neměl už kontrolu nad Černým mořem, kterou potřeboval k blokádě ukrajinských přístavů. A když Donald Trump loni zastavil americkou pomoc Ukrajině, Evropská unie ji nahradila částí zmrazených rezerv ruské centrální banky, aniž by jí hrozilo právní riziko jejich zabavení.
4: Letos se však zdá, že zima bude pro Kyjev mnohem méně příznivá. Rusko vyrábí přes 220 raket měsíčně, z toho 65 balistických a podle náměstka ukrajinské vojenské rozvědky Vadima Skibického má dalších 130 balistických střel v zásobě. Ukrajině však došly rakety do obraného systému Patriot, takže Rusku stačí k zásahu cíle jediná balistická střela. Putin by tak letos mohl připravit ukrajinská města o teplo a světlo. Může to vyvolat novou vlnu uprchlíků, ale ochota Evropy přijímat další slábne.
2: Kyjev ve vzdušné válce dělá, co může a nově vyvinutými drony bombarduje ruské přístavy a energetickou infrastrukturu. Nemá však dost stíhaček, které by chránily černomořské přístavy, zajišťující 90% vývozu obilí, a ty jsou proto od konce července zavřené. Po ukrajinských úderech v Azovském a Černém moři však klesl i ruský export obilí. Prezident Volodymyr Zelenský navrhl Rusku vzájemné zastavení útoků na obilnou infrastrukturu, ale Rusko to odmítlo s tím, že příměří musí platit i pro energetiku.
4: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se snaží pomoct tak, že hledá systémy Patriot. Řešením by bylo, kdyby ukrajinští spojenci pomáhali ničit ruská odpaliště balistických raket a továrny.
2: Ukrajina údajně požádala Elona Muska o souhlas napojit drony na jeho síť Starlink, ale to Musk už jednou odmítl kvůli riziku eskalace. Rusko však válku eskaluje a Putin nemá důvod souhlasit s příměřím, když ví, že může beztrestně zasáhnout kterýkoliv ukrajinský cíl. Napadl sousední zemi, aby zvítězil, a s dohodou bude souhlasit, až mu dojde, že zvítězit nemůže.
4: Podle nového návrhu by měl Brusel zajistit převod správy zmrazených ruských peněz v hodnotě 185 miliard eur uložených u belgické společnosti Euroclear na Evropskou unii. Má to uklidnit obavy Belgie, že by musela nést následky využití těchto prostředků sama. Rozhodnutí by mohlo být schváleno ještě letos, než je znemožní případná vítězství populistů ve volbách v roce 2027.
2: Pro Ukrajinu však bude zima těžká. Minulý týden varovala, že už probíhá mobilizace ruských vojsk, protože Putin se snaží zvítězit dříve, než se zhroutí ruská ekonomika i společnost. Teď je na Evropě i Spojených státech, aby zajistili, že tato zima bude pouze těžká a ne katastrofální, zdůrazňuje Mark Champion v analýze pro agenturu Bloomberg.
4: Ukrajina

0: Panují obavy, že tyto incidenty záměrně řídí ruské systémy s falešnou GPS a mohou být předehrou k závažnější agresi. Polsko a Litva varují, že Moskva hromadí zachycené ukrajinské drony a chystá se podniknout útok na některého člena NATO pod falešnou vlajkou. Podle estonského ministra zahraničí Marguse Cakhny jde o eskalující nepřátelskou činnost Ruska vůči evropským státům, kam patří i sabotáže, kyberútoky a organizovaná migrace.
1: Některé z těchto aktivit mohou chtít otestovat naše slabá místa nebo připravit půdu pro další kroky, vysvětlil ministr. Podle něj bychom však neměli každou takovou akci považovat za přípravu k vojenskému útoku na NATO. Musíme ruské útoky brát vážně, ale není třeba je zveličovat. Rusko chce vyvolat zmatek a nejistotu, kdo vlastně incident vyvolal, ale NATO disponuje schopnostmi zjistit skutečný stav věcí, vysvětluje ministr.
0: Rusko už skoro 4 roky zahlcuje východ a jih Pobaltí elektronickým rušením. Nedávno se zjistilo, že může vyvolat zmatek i nasměrováním dronů do východního křídla NATO. Kvůli jednomu takovému incidentu v květnu rezignoval v Lotyšsku ministr obrany a nakonec padla i tamnější koaliční vláda. Tato taktika umožnila Rusku prověřit protivzdušnou obranu aliance, čas reakce, postupy velení i politické rozhodování. Působí chaos, protože analýza incidentu může trvat i několik dní a snaží se vrazit klín mezi Ukrajinu a její nejvěrnější spojence v NATO.
1: Incidenty s drony vyvolávají vojenské poplachy, zásahy stíhaček NATO, omezení a nouzové stavy. V celém pobaltském regionu naruší provoz letišť, škol a dopravu. Polsko a pobaltské státy letos dvojnásobili úsilí vybudovat u hranic s Ruskem a Běloruskem zeď proti dronům, kterou tvoří rušičky, radary, kulomety a bezpilotní letouny zachycující nepřátelské stroje. Podle expertů však tato opatření nejsou stoprocentní.
0: Po pokusu vyhodit do vzduchu ukrajinské transportní letadlo pomocí dronu na letišti v Lipsku před 2 týdny se znovu rozhořela debata, jestli evropští spojenci nemají na takové incidenty reagovat asertivněji. Když rumunský stíhací letoun ve čtvrtek zničil námořní dron s výbušninami nedaleko místa, kde se v Černém moři těží zemní plyn, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že Evropská unie bude na eskalující hrozby reagovat.
1: Nervozitu prohlubuje také postupné stahování části amerických vojáků z Evropy. A ta proto musí být lépe připravena řešit problémy sama. Podle deníku Wall Street Journal chce Pentagon přemístit zbytky své specializované strategické jednotky k prolomení ruské obrany z Evropy do Jižní Koreje.
0: Někteří evropští představitelé podporují model hybridního odstrašení, který by Moskvě ukázal, že po provokaci může přijít odveta i v nesouvisející oblasti, například kyberútok za sabotáž. Podle Cakhny se sice na ruské činy ještě nevztahuje článek 5 smlouvy NATO o vzájemné obraně, ale to neznamená, že nemají důsledky, citují estonského ministra zahraničí Londýnské Timesy.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdil, že bude mírotvorcem, ale k listopadovým doplňujícím volbám směřuje v situaci, kdy nákladná válka s Íránem uvázla ve slepé uličce a vyřešeny nejsou ani krize na Ukrajině a v pásmu Gazy. Republikánům tak hrozí, že kvůli nevyřešeným zahraničním konfliktům a jejich ekonomickému dopadu na domácí půdě přijdou o většinu v kongresu, píše agentura Reuters.
0: Trump usiloval o diplomatické řešení krize s Íránem už nějaký čas. Minulý týden mu vyhlásil hospodářskou válku a přiznal tak, že několik měsíců útoků nepřineslo požadované ústupky. Spojené státy se stále potýkají s vysokou inflací a rostoucími cenami benzínu a podle nejnovějšího průzkumu Reuters a agentury Ipsos Trumpova popularita klesla na pouhých 33%, což je historické minimum.
1: Trumpův zeď a vyjednavač Jared Kushner se vrátil z jednání o míru v pásmu Gazy s prázdnou a nebylo obnoveno ani jednání o ruské válce proti Ukrajině. Po několika zahraničně politických úspěších, jako je příměří v Gaze, nebo zajetí venezuelského prezidenta Nicolase Madura, stíhá Trumpa jeden diplomatický neúspěch za druhým. Iránský konflikt prezidenta velmi trápí, ale v Bílém domě nepanuje.

0: je shoda na jeho řešení, řekl jeden nejmenovaný Trumpův spojenec.
1: Tlak by mohl ještě zesílit, jestli investoři usoudí, že se válka protáhne. To by vedlo ke zvýšení nákladů na půjčky ve Spojených státech a ještě víc by to omezilo Trumpovu domácí agendu. Prezident ale tvrdí, že ekonomické náklady stojí za zajištění, že Irán nezíská jadernou zbraň.
0: Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová připomněla, že Trump ukončil 9 válek, dosáhl osvobození izraelských rukojmích ze zajetí Hamásu, nastavil spravedlivější cla a zabrání Iránu ve výrobě atomové zbraně. A podle jednoho nejmenovaného činitele ochromily americké sankce a námořní blokáda Hormuzského průlivu iránskou ekonomiku tak, že je zcela na dně.
1: Někteří odborníci chválí Trumpa za ochotu zabývat se problémy, které jiní prezidenti neuměli nebo nechtěli řešit, a za snahu urovnat i konflikty mezi Rwandou a Demokratickou republikou Kongo nebo Thajskem a Kambodžou. Trump také změnil diplomatická pravidla jednání o míru a využívá americké hospodářské a vojenské síly, a to i v jednání s americkými partnery. Tento neobvyklý styl má však smíšené výsledky.
0: Trump inicioval jednání s cílem ukončit ruskou invazi na Ukrajině, ale konec války je stále v nedohlednu. V pásmu Gazy zase Izrael i Hamás odmítají podmínky Trumpova mírového plánu. Jednoznačným úspěchem bylo jen zajetí venezuelského prezidenta bez amerických ztrát. Tato operace podle analytiků Trumpa přesvědčila, že společný útok s Izraelem na Irán proběhne stejně hladce.
1: Tam se však přepočítal. Příliš spoléhal na nátlak, jenže Irán v podstatě nemá důvod ustoupit a otevřít Hormuzský průliv, přestože ekonomika oslabuje. Trump nebere v úvahu strategické cíle Teheránu ani iránskou domácí politiku a proto se mu nedaří dosáhnout cíle. Popularita šéfa Bílého domu tak klesá a jeho republikáni by mohli v nadcházejících volbách ztratit většinu v jedné či dokonce obou komorách kongresu a s ní i schopnost prosazovat Trumpovy cíle v příštích 2 letech.
0: Podle analytiků sice Trumpův nátlak může přivést protivníky k jednacímu stolu, ale často nevede k trvalému výsledku. To může povzbudit protistranu, aby počkala, až Trumpovi skončí mandát. Vladimír Putin, Xi Jinping i Irán tak možná budou chtít počkat, až jeho prezidentství skončí. Po listopadových volbách bude touha čekat na Trumpův odchod ještě větší, soudí agentura Reuters.
1: Německé centristické strany odmítají spolupracovat s Alternativou pro Německo, jejíž části jsou označovány za pravicově extremistické. Tento přístup však čelí sílícímu tlaku. Soudy zatím nerozhodly, jestli je AfD skutečně nedemokratickou stranou. O tom, zda jako celek jedná v rozporu s německou ústavou, by musel rozhodnout spolkový ústavní soud v rámci řízení o zákazu strany. Padla už řada výzev k zákazu AfD, ale oficiální návrh zatím nikdo nepodal, vysvětluje server německé stanice Deutsche Welle.
0: Když se v prosinci 2021 stal předsedou středopravicové křesťansko-demokratické unie Friedrich Merz, prohlásil, že jeho strana bude vůči AfD uplatňovat politickou firewall, tedy politickou izolaci. CDU už v roce 2018 přijala usnesení o neslučitelnosti, v němž odmítla koalice i podobné formy spolupráce jak s AfD, tak se socialistickou stranou levice. CDU záměrně usilovala o většinu bez podpory AfD a představitelé Unie odmítali být voleni do politických funkcí díky hlasům právě AfD.
1: V lednu 2025 se CDU od této politiky odklonila a její návrh požadující odmítnutí žadatelů o azyl prošel v Bundestagu s podporou AfD. Kritici to Merzovi dodnes vyčítají. Dnes se kancléř výrazu firewall vyhýbá a otázky na toto téma ho čím dál víc rozčilují. Středolevá sociálně demokratická strana a strana zelených však odmítají s AfD spolupracovat, přestože to oficiálně neschválili.
0: Sarah Wagenknechtová, zakladatelka levicového populistického spojenectví Sary Wagenknechtové, je naopak proti vyloučení AfD a dokonce projevila ochotu umožnit vládu pod vedením populistů v Sasku a Nálcku po nadcházejících zemských volbách. Ty proběhnou 6. září.
1: Skutečnost, že se Merzova CDU v lednu 2025 spolehla na hlasy AfD, vyvolala pobouření, ale nebylo to poprvé, kdy byl politik, který oficiálně podporoval politickou izolaci AfD, zvolen díky jejím hlasům. Thomas Kemmerich z liberální svobodné demokratické strany se tak stal v roce 2020 premiérem Durynska. Tehdejší kancléřka Angela Merklová tehdy požadovala zrušení výsledků voleb a Kemmerich odstoupil.
0: Na místní úrovni však politická izolace občas nefunguje. V městských a obecních zastupitelstvech politici často hlasují s AfD a tvrdí, že například výstavba mateřské školky není špatný nápad jen proto, že ji podporuje i tato strana. Kritici však varují před postupnou normalizací. Podle nich taková spolupráce dělá s AfD společensky přijatelnou stranu, takže by mohla proniknout i do spolkové či dokonce federální politiky.
1: Zdá se však, že politika izolace AfD nijak neškodí. Její preference v průzkumech rostou, možná právě díky ní. V části východního Německa, kde je AfD obzvlášť silná, musí strany v zemských parlamentech často spojit síly, aby zabránili vzniku místní vlády pod vedením AfD. Wagenknechtová však nedávno prohlásila, že je nedemokratické trvale vylučovat stranu, kterou podporuje až 40% voličů.
0: Důvody politické izolace AfD zpochybňují také někteří východoněmečtí politici CDU. Saský premiér Michal Krečmer z této strany nedávno prohlásil, že strana musí hovořit se všemi, kdo jsou ochotni hovořit s námi.
1: CDU by takové debaty na federální úrovni nejraději ukončila. Thorsten Frey, nový předseda konzervativní frakce v Bundestagu, jejich součástí je i křesťansko-sociální unie, prohlásil, že nebude odchylky zemských organizací od oficiální politiky strany tolerovat. Prohlásil, že zákaz spolupráce s AfD je základním usnesením CDU a nelze ho v jednotlivých spolkových zemích vykládat odlišně.
0: I kancléř Merz zastává nekompromisní postoj. Navzdory obrovskému tlaku a náročné politické situace ve východním Německu dál trvá na usnesení o neslučitelnosti s AfD i se stranou levice. Není tak jasné, jak bude v budoucnu možné sestavit vládní většinu bez účasti AfD, uzavírá Deutsche Welle.
1: Severoatlantická aliance se připravuje na reálnou možnost, že z ní s novým prezidentem či prezidentkou vystoupí Francie. V době, kdy NATO pochybuje, zda Washington dodrží závazky vůči Evropě a zároveň se připravuje na možný útok Ruska, se podle průzkumů zhruba polovina francouzských voličů chystá v prezidentských volbách v příštím roce podpořit kandidáty, kteří mají vůči alianci výhrady, píše evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
0: Marine Le Penová z ultrapravicového národního sdružení chce Francii stáhnout jen z integrovaného velení aliance. Ale levičák Jean-Luc Mélenchon chce, aby Francie z NATO vystoupila úplně. Odchod jediné jaderné velmoci v Evropské unii by aliancí otřásl. Omezil by přístup k důležité bojové výzbroji, oslabil by vojenskou koordinaci mezi 32 členskými státy a Rumunsko a Estonsko by přišli o francouzské vojáky.
1: Odchod Francie by přišel v nejhorší možnou dobu. Trumpovy Spojené státy začaly snižovat počet amerických jednotek v Evropě a spojenci v reakci posilují obranu kvůli varování, že by Rusko mohlo alianci ještě v tomto desetiletí napadnout. Odchod z integrovaného velení NATO by způsobil problémy spojencům i Francii. Tamnější prezidentské volby se však budou konat až za 8 měsíců a výsledek není zdaleka jistý. Je také šance, že zvolený prezident zmírní nároky tak, jako by to udělala italská premiérka Giorgia Meloniová. Vzhledem k tomu, že francouzské vztahy s aliancí byly vždy napjaté, je však hrozba pro NATO závažná.
0: Francie už z integrovaného velení aliance odstoupila v roce 1966 za prezidenta Charlesa de Gaulle, podle kterého země potřebovala větší suverenitu. Stáhl asi 26 000 vojáků a přiměl alianci, aby se přestěhovala do Belgie. Rozhodnutí přehodnotil až prezident Nicolas Sarkozy v roce 2009. Kdyby to příští prezident udělal znovu, asi by nepřerušil vztahy úplně, ale bylo by pošetilé předpokládat, že bude udržovat vztahy současné.
1: Podle průzkumu Aliance v ní chce zůstat jen 54% francouzských voličů, což je druhý nejnižší počet po Černé Hoře. Oba hlavní kandidáti se vyjádřili jasně. Mélenchon chce z NATO vystoupit, ale pro Alianci by to mělo závažné následky, protože Francie je jejím zakládajícím a významným členem, a to nejen kvůli svému jadernému arzenálu. Z vystoupení Francie by měli prospěch pouze nepřátelé Aliance.
0: Francouzský generál poručík a bývalý zástupce náčelníka štábu velitelství Aliance Michel Jakovlev vysvětluje, že rozhodnutí vystoupit z NATO by teoreticky mohlo nabýt platnosti okamžitě. Prezident nemusí žádat o souhlas parlament a ustanovení o jednoroční výpovědní lhůtě v Severoatlantické smlouvě se vztahuje jen na země, které opouštějí politické struktury Aliance, což by nemusela chtít Le Penová. V praxi by to nicméně i tak trvalo zhruba rok. Bylo to tak i za de Gaulle.
1: I tehdy však Francie s NATO dál udržovala těsné vztahy a často se účastnila vojenských akcí. To ale může být za příštího prezidenta jinak. Největší obavy vzbuzuje budoucnost 1200 francouzských vojáků v Rumunsku, neformální jaderná spolupráce Francie s NATO a její speciální schopnosti jako satelity a zpravodajství. Vojenští plánovači Aliance by například ztratili přístup k jediné letadlové lodi s jaderným pohonem v Evropě, k obojživelnému loďstvu, včetně vrtulníkových výsadkových plavidel Mistral, k zpravodajským satelitům Ceres a k námořnictvu, které dokáže nasadit až 65% své flotily, což je vyšší podíl než v případě Američanů, uvedl Jakovlev.
0: Podle něj by odchod Francie měl i rozpočtové důsledky, protože země dnes přispívá 10% celoročního operačního rozpočtu NATO. Odchodem ze struktur velení by si však uškodila i sama Francie. Zůstalo by jí sice místo v politických orgánech NATO, včetně práva rozhodovat o uplatnění klauzule o vzájemné obraně Aliance, ale měla by výrazně omezené pravomoci v oblasti vojenských návrhů, upozornil Jakovlev.
1: Francie by také přišla o vysoké funkce v Alianci. A kdyby Paříž ukončila sdílení informací, mohlo by to omezit její přístup k informacím o dění v NATO. Odchod by pro ně zkrátka znamenal ztrátu vlivu v politické, technologické, operační i strukturální oblasti. Vystoupení Francie a stahování Američanů by také mohlo znamenat, že vedoucím členem NATO se stane Německo.
0: Podle expertů by představitelé Aliance měli začít vysvětlovat poslancům Národního sdružení a Mélenchonovy strany Nepodrobená Francie, jaké negativní důsledky by vystoupení z NATO mělo, a nabídnout Paříži více velitelských funkcí v Alianci, aby zdůraznili její význam v ní, soudí Politico.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrní zvuku Helenou Málkovou přejí
1: Šárka Feniková
0: a Ladislav Dvořák.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Uganda se v posledních dnech dostala na titulní strany světových médií především kvůli šíření eboly. Země ale zároveň prochází turbulentním politickým vývojem. Ugandský prezident Yoweri Museveni složil v polovině května přísahu a zahájil rekordní 7. funkční období. V lednu drtivě zvítězil ve sporných prezidentských volbách a jako jeden z nejdéle vládnoucích afrických státníků si prodloužil své působení v úřadu až do roku 2031. Tou dobou by mohl být u moci už 45 let. Letos v lednu oficiálně zvítězil ve volbách s více než 70% hlasů. Jeho hlavní rival, popová hvězda a přední tvář ugandské opozice Bobby Wine, ale výsledek odmítl s tím, že hlasování provázelo falšování volebních lístků a zastrašování voličů. Ugandské úřady taková obvinění odmítly. Lidskoprávní organizace Amnesty International po volbách zdokumentovala nejméně 16 obětí zásahů bezpečnostních složek, stovky zatčených a případy mučení opozičních podporovatelů. Na aktuální politickou situaci v zemi, kde někdejší vůdce povstalců z občanské války vládne už od roku 1986, na opoziční boj i na kulturu takzvaného nahého protestu v boji za ženská práva se zaměříme v dnešním dílu pořadu Za obzorem. U jeho poslechu vás vítá Ondřej Čížek.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.
3: Ugandě slavný singl Kyarenga zpěváka a opozičního politika Bobbyho Wina z roku 2018 je na první poslech milostnou písní. Postupně ale získal i výrazný politický význam. Ugandský server The Observer o skladbě napsal, že se z ní stala nečekaná píseň boje, který Bobby Wine zosobňuje. Samotný název Kyarenga můžeme volně přeložit jako to je příliš nebo je ohromující. Píseň kombinuje několik ugandských jazyků a podle některých komentátorů funguje i jako alegorie ugandské politiky. Příběh o bohatém a mocném nápadníkovi, který se snaží získat přízeň penězmi a násilím, zatímco jeho chudší rival sází spíš na charisma a autenticitu. 44-letý opoziční vůdce vlastním jménem Robert Kyagulanyi Saitamu po letošních volbách uprchl ze země. Tvrdil přitom, že ho chce režim eliminovat. Není ale jediným kritikem režimu prezidenta Yoweri Museveniho, který v této více než 50-milionové východoafrické zemi čelí represím, vězení anebo nucenému exilu. Už v dubnu 2017 byla zatčena akademička, básnířka a feministka Stella Nyanzi, a to konkrétně za urážky samotného prezidenta Museveniho. Ve vězení pak čelila ponižování a mučení. O dva roky později se pak neúspěšně rozhodla kandidovat v parlamentních volbách. Právě toto období zachycuje také dokument Žena, která dráždila leoparda. Film zaznamenává kampaň sabotovanou vládnoucí mocí a propojuje ji s autentickými záběry politických represí i osobním životem aktivistky. Nyanzi se letos v lednu zúčastnila festivalu Jeden svět. Při té příležitosti poskytla rozhovor také kolegyni Daniele Vrbové.
4: There were no surprises in this election. President Yoweri Museveni was declared the winner with 71% of the total votes cast.
5: President Yoweri Museveni has won a seventh term in office. Supporters celebrated on the streets of the capital Kampala.
4: His main challenger, Bobby Wine, got 24% according to official results.
6: The main opposition party, the National Unity Party, has already rejected the result.
7: The announcement came amid tight security in the capital Kampala, following an election marred by technical delays, violence and accusations of widespread fraud.
3: V lednu se v Ugandě konaly prezidentské a parlamentní volby. Prezidentem byl opět zvolen Yoweri Museveni, a to už po sedmé v řadě. Zajímá mě váš komentář, co se od té doby v zemi změnilo.
8: Asi vás překvapím, ale z výsledků jsem byla velmi zklamaná. Hodně lidí se mě ptalo, co jsi tak překvapená, co pak si čekala něco jiného. Ale mě překvapila ta bezostyšnost diktátora Yoweriho Museveniho. Po 40 letech chce být ještě 5 let u moci. To je hanba. Překvapila mě taky militarizace veřejného života. Ulice byly plné policistů a vojáků s dlouhými zbraněmi a tanky. A přesto přijeli zahraniční pozorovatelé a prohlásili volby za svobodné a spravedlivé. Překvapilo mě taky, jak byly volby, nevládní organizace a média veřejné služby v útlumu. A samozřejmě Museveni znovu vypnul internet. Takže o 2-3 dny později, když se objevily snímky a záběry vražd, bití a násilí v ulicích kvůli tomu, když někdo hlasoval pro špatného kandidáta, tedy špatného v očích Museveniho, mě opět zaskočili. Další lidé uvěznění a zmizelí, političtí lídři, ženy v čele politických stran. To všechno mě překvapilo. A jako ugandská žena s příbuznými v té zemi si myslím, že dalších 5 let tam bude děsivých.
3: Ještě děsivějších, než když jste ze země odešla?
8: Rozhodně. Na letošní festival Jeden svět jsme přivezli film s názvem Žena, která dráždila leoparda. Je o mně a o mojí politické práci při předposledních volbách v roce 2021. Všechno, co ten film ukázal, je dnes podle mě mnohem horší. A za dalších 5 let, tedy 10 let od natočení tohoto dokumentu, bude všechno ještě mnohem mnohem strašnější. Například represe vůči médiím nebo zákony proti svobodě projevu. V březnu ugandský ústavní soud rozhodl, že náš zákon o zneužívání počítačů je nelegální a zrušil ho. Já jsem ale byla podle tohoto zákona zatčena. Stejně jako mnoho mladých lidí bylo podle něj zadrženo kvůli tomu, že postovali videa na TikToku. Když mě tehdy zatkli, napsala jsem takovou sprostou báseň o diktátorovi Yoweri Musevenimu. Uznávám, že byla vulgární, ale taky feministická. Byla o útlaku a korupci v naší zemi a vyjadřovala to velmi vulgárním jazykem. Zatýkání kvůli příspěvkům na TikToku pokračuje i v těchto dnech a týdnech. A já myslím, že se to zhorší, pokud nezvýšíme odpor. Ten ale podle všeho spíš slábne. Chybí nápady a podpora. Jsme zastrašováni a zděšení tím, jak moc jsou v naší zemi porušovaná lidská práva. Sledujeme také to, že novináři a další lidé, kteří se zapojují do kritické diskuze, dostávají pokuty, jsou souzení a věznění. Mladí lidé se proto začali organizovat na sociálních sítích. Ale i demokracii v digitálním prostoru Ugandanům berou, protože v zemi funguje takzvaná SOMA, tedy armáda pro sociální média. Tvoří mladí, nezaměstnaní lidé, kteří dostávají měsíčně pár drobných za to, aby špehovali v online prostoru, kdo co říká, a pak to hlásili. Šíří také online propagandu. Například oslavují svobodu slova a tisku v Ugandě. No, myslím, že hodně z toho, co se tak chválí, jsou ve skutečnosti placení trolové na sociálních sítích. Tahle mediální armáda má potlačovat kritické názory, šířit propagandu, vyvolávat diskuze, ale nekritizovat vládu. Takže podle mě mladí lidé představují naději a potenciál, ale současně se také podílejí na sledování a trestání.
3: Byla jste před lednovými volbami v kontaktu s nějakými protikandidáty prezidenta Museveniho a zapojila se do jejich kampaně, nebo jste jen pozorovala z dálky?
8: Já patřím ke starší opozici, kterou vedl Kizza Besigye. On pak odešel do Keni, ale tam ho unesli a donutili ho vrátit se do Ugandy. Potom byl odveden do vojenského vězení, souzen před vojenským tribunálem a obviněn z vlastizrady. Asi tak. Proč byl opoziční kandidát, vůdce opozice, obviněn z vlastizrady? Protože když podporujete opozici, říkáte si tím o pronásledování a stíhání. Bobby Wine, což je mladší lídr novějšího odboje v Ugandě, také musel opustit zemi. Poté, co se 2 měsíce skrýval, v březnu uprchl, protože ugandské úřady na něj poslali vojáky. Napadli jeho ženu, udělali razy v jeho domě a hlídali tam, takže Bobby Wine se musel skrývat. Podporovat Bobbyho Winea je teď trestný čin.
3: Četl jsem, že v ugandském parlamentu existují kvóty. Určitý počet křesel je vyhrazen ženám, armádě, zdravotně postiženým a dalším skupinám. Platí to stále? Jak byste potom popsala práci ugandských političek? Jaký rozměr vnášejí ženské kvóty do ugandské politiky?
8: Já jsem členkou ženského hnutí v Ugandě a tohle hnutí neustále kritizuji. V Ugandě pořád mladé dívky nechodí do školy v době menstruace, protože si kvůli ekonomické situaci svých rodin nemůžou pořídit vložky. Když Yoweri Museveni kandidoval na prezidenta v roce 2016, slíbil mladým dívkám v zemi bezplatné menstruační potřeby do škol, aby kvůli tomu nezanedbávali docházku. V Ugandě máme řadu političek a pořád platí kvóty, o kterých jste mluvil. Diktátor Museveni má v parlamentu inteligentní, úžasné, krásné ženy, které mají také jednou měsíčně menstruaci, ale nikdy ten slib bezplatných menstruačních potřeb do škol nesplnili. Nikdy proto nic neudělali. Jak tyhle političky slouží chudým ženám v Ugandě? Nemůžou spochybnit Museveniho, protože si je sám zpracoval. Podle mě mnoho lidí, kteří byli povýšeni do politicky privilegovaných funkcí, v nichž můžou setrvat po mnoho let, jsou kompromitovaní kvůli strachu z diktatury. Bojí se, že o tu funkci přijdou, nebo že ztratí výhody, které jsou s ní spojené, že nebudou dostávat úplatky, nebudou povyšováni, nebo co hůř, půjdou do vězení, budou degradovaní a podobně. Jak jsem zjistila, ženské hnutí v Ugandě často slouží patriarchálnímu státu. Mluvíme o femicidě, tedy násilí a vraždách specificky žen. Ženy jsou zabíjeny, unášeny, beze stopy mizí. Ale ty političky o tom nemluví, přestože na to mají diskuzní fóra. Naše premiérka je žena, viceprezidentka Ugandy je také žena a máme taky předsedkyni parlamentu. Stejně ale pro ženskou otázku nic nedělají. Přitom ženské kvóty by jim mohly pomoct. Každý volební obvod na úrovni okresu má pozici pro ženu poslankyni. To je ta funkce, na kterou jsem tehdy kandidovala i já. Ale překvapivě i opoziční političky, které se dostanou do parlamentu, jsou často kompromitované. Proč? Za prvé, procentuálně je jich velmi málo, takže při hlasování nemá jejich hlas velkou váhu. Ale i tam, kde by měli šanci promluvit do situace, mnoho z nich raději mlčí. Abychom změnili životy žen v Ugandě, musíme změnit diktátora. Pak můžeme mluvit o nějakých právech pro ženy.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Inauguraci Yoweri Museveního v hlavním městě Kampale doprovázela rozsáhlá bezpečnostní opatření, včetně obrněných tanků. Museveni během ní prohlásil, že jeho nové funkční období má být dobou, kdy Ugandané přestanou spát. Narážel tím na období vyššího ekonomického růstu, rozvoje infrastruktury a vytváření nových pracovních míst. Uganda v posledních letech skutečně zaznamenala výrazný hospodářský růst. Podle Světové banky vzrostl její hrubý domácí produkt v roce 2024 meziročně o 6% a oproti roku 1986 je ekonomika země 14x větší. Výrazně narostl také počet obyvatel. Zatímco ještě v roce 1986 žilo v Ugandě asi 15,5 milionu lidí, předloni už jejich počet přesáhl 50 milionů. Země tak dnes patří k nejmladším státům na světě. Mediánový věk obyvatel je kolem 17 let. Jenže rychlý růst má i svoje stinné stránky. Jedním z nejaktuálnějších problémů země je nezaměstnanost mladých lidí a podle dat Světové banky žije přibližně polovina populace pod hranicí chudoby, tedy s méně než $3 na den. Další otázky na stylu Nyanzi tak mířily právě na to, jak se dnes lidem v Ugandě žije. Když se vrátíme k tématu svobody slova, nevnímáte to tak, že lidé v první řadě řeší ekonomické přežití, jako práci, jídlo, základní potřeby a svoboda projevu přichází až na druhém místě? Nebo to mají mladí lidé v Ugandě jinak?
8: Nezaměstnanost je v Ugandě obrovský problém, zejména pro mladé lidi. Soupeří o velmi malý počet pracovních míst. A i když nějakou práci se ženou, bývá často jen dočasná, špatně placená a bez jakýchkoliv jistot. Například právě v armádě pro sociální sítě, o které jsem se už zmiňovala. Taková práce často nestačí ani na jídlo nebo nájem a riskovat kvůli vyjádření názoru zdroj obživy. Pro mnoho lidí je tak svoboda projevu luxusem, který si nemůžou dovolit. A v důsledku toho vznikají ideální podmínky pro umlčování. V represivní společnosti se lidé často kvůli tomu, aby přežili, umlčí sami. Je to strategie přežití, protože kritizovat režim a vystrčit hlavu znamená riskovat vězení nebo ještě něco mnohem horšího. Mnoho mladých lidí žije v chudobě. Nezaměstnanost je mezi nimi opravdu vysoká. Uganda má sice univerzální základní vzdělání, které zavedl Museveni a jeho souputníci. Mladí lidé ale nejsou vedeni ke kritickému myšlení. Nesmějí vybočovat z norem, které se učí ve škole. A myslím, že právě současný opoziční lídr Bobby Wine dokázal mladé lidi politicky mobilizovat a probudit v nich politické vědomí. A zároveň k tomu povzbudil chudé děti z get.
3: Když mluvíte o umlčování a uzavírání se do sebe, musím se zeptat na velmi urážlivý a provokativní jazyk, který ve filmu používáte. Běžně tam veřejně urážíte soudce, policisty nebo politiky. Je to čistě vaše osobní strategie, nebo jde o nějakou širší tradici?
8: Ten film je složený ze záběrů z mého každodenního života, takže nešlo o žádné herectví na jevišti. Uvědomila jsem si, že slušný jazyk status quo nezmění. Zdvořile prosit diktátora, aby zajistil léky v nemocnicích nebo elektřinu na porodních sálech, to prostě nefunguje. Co ale funguje a přitáhne pozornost, je provokativní jazyk. V Ugandě, stejně jako v mnoha dalších zemích, není tahle takzvaná radikální drzost ničím novým. Je to způsob vyjadřování antikoloniálních bojovníků za svobodu v situaci, kdy nemají zbraně, peníze ani jiné nástroje. Jediná možnost, jak na sebe upozornit v utlačujícím režimu, je ho urazit. Specifickým případem je pak takzvaný nahý protest. To je něco, co v různých částech Afriky používají starší ženy už dlouho. Říkají, když mě neposlechnete, svléknu se a ukážu vám, odkud pocházíte. Je to výhruška. A síla téhle takzvané nahé kletby, jak se tomu říká, je v mnoha afrických společnostech dobře známá. Muži v Ugandě dobře vědí, že když se dospělá žena, matka, na protest svlékne, vysílá tím jasný vzkaz. Už mě nedokážete ochránit, beru to do vlastních rukou. Pokud jsou muži považováni za živitele a ochránce žen, pak jim tím ta žena říká, selhali jste v mé ochraně a tak mi nemluvte do toho, když teď bojuju sama za sebe a za svoje děti. Kdybyste chtěli vyjednávat, mohli jste vyjednávat, nevyjednávali jste, tak teď budu vyjednávat já svými ňadry, chápete? A pokud si společnost nárokuje kontrolu nad našimi reprodukčními právy, pokud si nárokuje vlastnictví nad dětmi, které rodíme, pak říkám, moje tělo vám nepatří. Budu za svoje děti a svoje hodnoty bojovat vlastním tělem, které vy nevlastníte. A myslím si, že je to tak silné gesto právě proto, že to narušuje genderovou hierarchii.
3: Opravdu to tak silně funguje? Jsou muži natolik šokováni nebo pobouření? A když se tahle forma protestu používá už tolik let, tak si přesto režim proti ní dosud nevytvořil nějakou obranu nebo reakci?
8: Ne, protože je to kletba. A myslím, že částečně jde o střet civilizací. Naši někdejší koloniální vládci spolu s církvemi a jejich představou civilizovanosti proměnili ženské tělo v něco, co má být kontrolované a disciplinované. Když muži chodí po ulici s odhalenou hrudí, nikdo nic neříká, že? Když ale žena ukazuje stejnou část těla, tak je za to zostuzována. A myslím, že si mnoho ugandských mužů uvědomuje, že jde o feministický způsob, jak říct, pokud muži nezačnou jednat, ženy budou bojovat za problémy této země sami. Privilegovaní muži se mi staví na odpor a říkají, jak to můžeš dělat, vždyť se na to dívají tvoje děti. Ale moje děti se už mnohokrát ozvaly a řekly, naše matka bránila svoji práci, naše matka bránila svobodu, naše matka říkala tomu soudci, aby svého úřadu užíval správně, dělala to pro nás. Moje dcera řekla, kdyby to máma neudělala, kdyby nebránila svoji práci, co bychom jedli, jak bychom chodili do školy. Takže místo toho, aby mi moje děti říkali, že je to ostuda, ve skutečnosti říkají, mami, udělala si to pro nás. Myslím si proto, že tento akt nahého protestu je velmi silný. Někteří mě kvůli tomu označovali za duševně nemocnou, ale tomu se směju. A říkám, i duševně nemocná žena dokázala upoutat pozornost prezidenta. Prezident Ugandy, ten diktátor, je ale stále u moci. Přesto mě slyšel, když jsem ho urážela na univerzitě. Slyšeli mě, i když muži na univerzitě předstírali, že nevidí porušování pracovních práv. Všichni mlčeli. I ty nejvýše postavené ženy mlčeli. Mě už univerzita nemohla ignorovat. A myslím, že jako způsob, jak upozornit na naše témata a dostat je do veřejné debaty, to bylo velmi účinné. Proto ničeho nelituji. Making our issues known. I
3: found it a very effective method and I have no regrets at all. Stále žijete v Německu. Kdy myslíte, že se budete moct vrátit zpět do Ugandy?
9: That's a very pressing question.
8: To je velmi naléhavá otázka. Chci se vrátit domů, opravdu chci, ale mám strach. Nechci skončit ve vězení. Už jsem si vězením prošla. Myslím, že kolem roku 2024 jsem ještě doufala, že se budu moct vrátit domů, ale politická situace se nezlepšila. Požádala jsem tedy v Německu o azyl a stala se ze mě uprchlice. Teď bych se domů vrátit chtěla, ale bojím se, že mě zatknou hned ve chvíli, kdy přistanu na letišti. Německo je skvělé místo k životu, ale není to můj domov. Návrat domů by ale mohl znamenat vězení nebo smrt. A nejde jen o jednoho člověka. Jde o celý systém, celou zkorumpovanou diktaturu. Někdy jsem šťastná, že už toho nejsem součástí. Jsem ráda, že si můžu užívat Evropu, demokracii, učit se německy. Jindy ale cítím velkou vinu kvůli tomu, že jsem opustila boj za osvobození. Kdybych mohla být doma v bezpečí, už bych tam byla. Jenže v bezpečí nejsem.
3: Funkční období ugandského prezidenta Yoweri Museveniho má trvat až do roku 2031. On sám dosud nejmenoval svého nástupce. Jedním z kandidátů by ale mohl být Museveniho syn, generál Muhoozi Kainerubaga. 52-letý muž má v ugandských politických kruzích spojence a stojí v čele ugandských ozbrojených sil. O aktuální situaci v Ugandě mluvila kolegyně Daniela Vrbová s akademičkou, básnířkou a feministkou Stellou Nyanzi, která se letos v lednu zúčastnila festivalu Jeden svět a o které byl natočen dokument Žena, která dráždila leoparda. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Ondřej Čížek.
2: Archiv Plus.
10: Pamatujete na znělku stanice Hvězda, které se říkalo Pojď na panáka? Hvězda začala vysílat v srpnu roku 1970 a o 3 roky později byla naší první stanicí, která hrála nepřetržitě. Byla plná optimismu a nejčastěji se na jejich vlnách mluvilo o tom, jak všichni radostně budují a dávají všechny svoje síly a čas pro společné lepší příští.
11: Co vás k tomu vede, že všechno čas vlastně věnujete obci?
12: Já jsem se naležel dost, víte, já dělal na počtě, tam bylo málo práce, ale já rád dělám tohleto, víte.
11: Vy jste zedník, nejste?
12: Já jsem vyučený zedník. Já jsem dělal pošmistra, to mi nevadí, víte, no vlastně, ani se za to nestydím.
11: Jako pošmistr, budete radost toho, že budete mít poštu novou také, ne?
12: To bych rád, kdyby byla ta počta, na tý bych se taky zúčastnil práce. Na tom středisku jsem taky dělal 500 hodin. Tamhle tu hospodu taky.
11: A proč vy chodíte na brigády?
13: Proč chodím? Kvůli tomu, abych mohl takhle něco udělat.
11: A starají se občané tady ve Višňové také o ty vlastní své baráčky?
12: Ale jo, ve Višňově, teď se podívejte, jak to tady máme zrychtované.
11: Ale vy tady máte asi hodně zedníků, co?
12: No, tady je zedníků dost.
11: Čím to je?
12: To byla zednická vesnice. Aha. Tady každej táta byl zedníkem, syn byl zedníkem. Dneska už je to slabý.
11: Takže vy byste vlastně bez ty zedničiny asi těžko mohli žít, víte?
13: My mohli vůbec.
11: A pak ta obec je hezká.
13: Vidíte sám, jak to vypadá ve Višňoví. No.
10: Mimochodem, tahle Višňová si o 2 roky později zahrála v seriálu Chalupáři, kde se jmenovala Třešňová. Ale zpátky ke Hvězdě. Stanice nechyběla ani u důležitých událostí, třeba u otevření Nuselského mostu v Praze.
14: Před několika okamžiky byl dán tento most do užívání veřejnosti. Generální tajemník komunistické strany Československa, dr. Gustav Husák, přestřihl symbolickou stuhu a spolu s prezidentem republiky, armádním generálem Ludvíkem Svobodou a ostatními oficiálními hosty a Pražany se vydal na první cestu po novém mostě našeho hlavního města. Ano, most přes Nuselské údolí má dnes svou premiéru. Právě ve dnech, kdy slavíme 25. výročí února, který v naší zemi otevřel cestu budování socialismu.
2: Archiv Plus.
15: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Jedním z mamáků byl například herec Jaroslav Dušek, který připravoval pořad s názvem Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a neb Nečekaný experiment Českého rozhlasu. Pořad Za mozkem měl být vlastně parodií na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata.
16: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
17: Mozek!
16: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
17: Mozek je lepší!
16: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
18: Zdravím. Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
16: Ano, slyšíte splna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
18: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
15: Do tvorby Rádia Mama spadal i pořad Přepadení s Jiřím Macháčkem, který spočíval na oblíbené telefonní mystifikaci, neboli střílení si z lidí po telefonu. Za nejkontroverznější díl byl považován ten, kde si tvůrci hráli na zástupce vymyšlené firmy Baby Free, která prodává české děti do ciziny. Rádio Mama pak dokonce muselo vysvětlovat policii, že šlo jen o vtip.
19: A jak by teda probíhal ten odvoz?
20: No, že bychom prostě... Kolik? Říkáte, že vyjíždíte ve 2 v noci, jo? Ve 2 v noci bychom se setkali na dálnici, tam by přijelo naše auto, předalo by vám prostě děti, že jo? Vy byste je převzal až do toho Mnichova, kde by prostě ten blondák je zase převzal, že jo?
19: Že já tam někde radšuju nějakou levou.
20: A peníze bychom vám dali jako půl částku předem a půlku té částky potom.
19: A jaký peníze máte na mysli?
20: Tak 5 000 marek za jedno to dítě.
19: Je to lákavý, no.
20: Takže tak za ty 3 neděle bychom mohli začít.
19: Jsou to nějaký obrovský peníze.
20: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostali děti přes hranice.
15: Rádio Mama ukončilo své vysílání v rozhlase v roce 1996.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
21: Jak funguje důchodový systém?
2: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
21: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Se svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný. Protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují, a to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení.
22: Je 20 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: Prezident Pavel nechce stáhnout žalobu kvůli summitu NATO, chce počkat na rozhodnutí soudu. Počet obětí povodně v Nepálu a Tibetu dál roste. Do zasažených oblastí už míří mezinárodní pomoc. Golfistku Kouskovou dělili 3 rány od triumfu na turnaji Evropské tour v Irsku. A počasí zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Prezident Petr Pavel neplánuje stáhnout kompetenční žalobu kvůli červencovému summitu NATO, řekl to v rozhovoru pro CNN Prima News. Chce počkat, až ústavní soud kompetence vlády a prezidenta vyjasní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta vyzval ke stažení žaloby. Podle Pavla je ale postoj ministra jiný než vlády.
0: Kompetenční žaloba byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a je vlastně snahou vyjasnit ty problémy, které z obou stran byly vnímány rozdílně. Já si myslím, že i vláda to vnímá stejně, že tedy chce, aby to bylo vyjasněno a že to potom bude respektováno z obou stran.
22: Vláda původně prezidenta zařadit do delegace na summit nechtěla. Nakonec do Ankary jel, a to díky předběžnému opatření ústavního soudu. Podle prezidenta se teď jeho vztahy s vládou zlepšují. Ve čtvrtek se sešel s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Domluvili se, že schůzky budou častější.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
22: V Nepálu a Tibetu pokračují po ničivých povodních záchranné a pátrací akce. Práce ale komplikují monzunové deště. Po středeční přívalové vlně v oblasti poničená klíčová infrastruktura. Neštěstí v obou zemích nepřežilo nejméně 781 lidí, tisíce dalších se pohřešují. Úřady ze zasažených oblastí zároveň přemisťují obyvatele. Jak to vypadá v jednom z evakuačních center, popsala koordinátorka humanitární organizace Člověk v tísni v Nepálu, Sajana Šresta.
5: Lidé teď žijí ve školních táborech. Nejde o klasické uprchlické tábory, ale o školy, různé přístřešky a útočiště pro vysídlené osoby, kterým poskytujeme pomoc. Včera tam bylo asi 450 lidí. Jsou tam například čerstvé maminky nebo 19-denní miminko. Kromě toho jsou tam děti, které jsou odloučené od svých rodin, které jsou v jiných oblastech.
22: Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na večerní derby se Spartou. Informovala o tom na síti X. Asi 500 příznivců Slavie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
23: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlaživními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn do přestupek.
22: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Dopravu na trase průběžně omezovala. Derby na letenském stadionu začalo před pár minutami. Na okraji Národního parku Podyjí u Popic na Znojemsku dnes odpoledne schořelo asi 8 hektarů smíšeného porostu. Oheň zasáhl trávu, les i vinohrad. Hasiči s požárem bojovali přes 4 hodiny. Vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Mluvčí hasičů Štěpán Komosný informoval, že příčinou požáru je zřejmě nedopalek cigarety. Na Znojemsku hořelo už v pátek. Požár tam zasáhl 4 hektary lesa a pole u Kijovic. S hašením pomáhal taky vrtulník. Fotbalisti Sparty a Slavie hrají první derby pražských S v této sezóně. Utkání můžete v přímém přenosu poslouchat na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport. A golfistka Sára Kousková skončila na turnaji ženské evropské tour v Irsku druhá. Na vítěznou jeho Afričanku Alexanderovou ztratila česká reprezentantka 3 rány. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Poděbrady. Na 39. kilometru začíná kolona vozidel v obou pruzích. Táhne se až do omezení na 35. kilometru. Zdržíte se tam asi 10 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy stojí vozidlo za exitem 50. Na Mýto na 42. a půltém kilometru v odstavném pruhu je auto s defektem pneumatiky. Na přívěsném vozíku projíždějte opatrně, řidič tam mění kolo. A na silnici 13 z Chomutova do mostu u Kamenného rybníku je nehoda. Vozidlo tam narazilo do svodidel, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, lokálně taky bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, a přeháňky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty zítra 21 až 25 stupňů Celsia, na jeho východě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Toto jsou příběhy 20. století.
25: Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
3: Začátek školního roku přináší spoustu starostí nejen žákům a studentům, ale i rodičům. Všichni se vracíme do školních kolejí, ranního vstávání, uspěchané snídaně, cesty do školy. Jak vypadá vlastně dobrá škola? Těžko říci. Někteří tvrdí, že se pozná třeba podle toho, že se děti do ní těší. Nebo že nezatěžuje žáky domácími úkoly a děti se pak po škole mohou věnovat něčemu svému. A nebo to také může být taková škola, která děti motivuje k nějaké smysluplné práci. To, co začali ve třídě, pak třeba rádi dokončí i mimo školní rozvrh. Zní to trochu jako z jiného světa. A já si myslím, že do této kategorie patří příběhy našich sousedů. Učitelé vytváří se žáky menší tvůrčí skupiny, každá z nich se pak vypraví za nějakým starým člověkem a jeho vyprávění natočí na kamery nebo diktafon a příběh žáci 8. a 9. tříd zpracují do reportáže. Často doma společně píší scénář, stříhají obraz nebo zvuk a pak natáčí ve studiu takzvaný overvoice, tedy komentáře. Po celou dobu jim pomáhají odborníci. Víc než 10 let projekt realizujeme v rámci Paměti národa a zapojili se do něj už opravdu tisíce dětí. Nyní tedy vyslechněme některé žákovské rozhlasové reportáže. Ty, které pustím v úvodu pořadu, vznikaly před 10 lety. A vypráví příběhy z druhé světové války a z 50. let. Ty v druhé části pořadu jsou nejčerstvější z jara a léta letošního roku a často vypráví o roku 1968, o normalizaci a sametové revoluci. Od mikrofonu vás těmito příběhy provází Mikuláš Kroupa. Jarmila Bočánková, rozená Indráková, se narodila v srpnu roku 1931 do česko-německé rodiny. Ze Štemberka u Olomouce, kde rodina bydlela, musela utéci na podzim roku 1938 při záboru Sudet. Tatínek byl český vlastenec a náčelník Sokola. Měl strach o život. Za druhé světové války žila rodina v českém Tovačově. Maminka, původem Němka, tady za války zachránila život 120 lidem, protože se znala s místním gestapákem, což byl její bývalý spolužák. A ten jí předával jména lidí, na něž mělo gestapo udání, že poslouchají zahraniční rozhlas, a za to hrozil koncentrák. Příběh Jarmily Bočánkové zdokumentovali žáci z Plzně.
4: V roce 1945 osvobodila Tovačov Rudá armáda. Sověti zajali Jarmilinu maminku kvůli jejímu německému původu.
6: Nepomohla ani petice 120 lidí, které zachránila před stíhání gestapo. Její bývalý spolužák byl totiž náčelníkem gestapa a informovali, na koho mají udání.
7: S mojím tatínkem jsme před těma rusákama klečeli na kolenou a já tedy v tom hanáckým kroji měla jsem kytici šeříku a šla jsem vítat osvoboditele Tovačova a tam toho kraje. No, takže jsem byla docela na ně hrdá, že nás osvobodili. No a když přitahli tu maminku, tak jsem s tatínkem předně klekla a prosila jsem je, aby nic nedělali, že to je moje maminka. Maminka měla svázané ruce takhle na zádech. No a ten jeden rusák, ten voják mě řekl, jako až to ty, nebo co, já rusky neumím. No ale předpokládala jsem, že se mě ptá, kdo jsem, nebo kdo je ta žena, tak jsem řekla, no to je moje maminka, prosím vás, ale nestřílejte jí, protože oni měli pořád ty pušky u sebe. Tak jsem měla strach, že jí zastřelí. A on řekl, to je tvoje mať? A já jsem řekla, ano, to je maminka. A on ji rozepnul na rukou ten špagát a řekl, jdi domoj.
4: Z Tovočova se rodina po válce přestěhovala do Hlubočku u Olomouce. Jarmila si moc přála sourozence a její rodiče proto adoptovali holčičku Dadolku, které zemřela matka krátce po porodu a její teta o ní neměla zájem.
6: Rodina žila v Hlubočku spokojeně a Jarmila si plánovala studia na typografické škole v Brně. Pak ale přišel rok 1948 a s ním konec rodinného štěstí.
7: Na Silvestra ráno přišlo asi 7 nebo 8 takových nějakých oděnců s flintama. No a začalo zatýkání. Začalo to tím způsobem, že jsme tedy my vylezli z postele ještě v pyžamu v noční košili. Brčela jsem. No a oni, ať si zbalíme tady prostě nějaký průkaz nebo co, no a že jsme zatčení a že nás odvezou.
6: 6 měsíců pak čekali na proces ve sklepních celách olomouckého soudu, kde byly velice špatné životní podmínky.
7: Každý den, hlavně v noci, nás brali na výsleky a to tatínka hrozně bylý. Ten byl hrozně pořád takový bolavej, protože jsem ho viděla, když nás brali potom zase v noci na nějaký to setkání a tam říkali, to si nedělal, to si neměl, to si udělal. Tatínkovi takhle prostě na něj a vždycky s klackem a prostě hrozný to byl.
6: V uměle vytvořeném procesu s třídními nepřáteli a zráci byla celá rodina Indráková dle dochovaných spisů obviněna z vyzvědačství, špionáže, velezrady a spolupráce s agenty CIC.
4: Jarmilu Bočánkovou odsoudili na 4 roky, jejího otce na 10 let a matku na 7 let vězení. Sestru Dodolku už nikdy neviděla a o jejím dalším osudu není nic známo.
6: Jarmila Bočánková postupně prošla vězením na Pankráci, v Hradci Králové, v Kostelci na Torlicí a Ústavem pro mladistvé delikventy v Elnářích. Zde už byly podmínky lepší a dokonce si mezi spoluvězenkyněmi našla přátele.
7: Když oni dostávali od maminek balíčky, tak vždycky

0: kdy byl zavřený v Jáchymově.
1: Já jsem si zažádala o návštěvu a tatínka převezli z Jáchymova do ostrova u Karlových Varů asi s 30-40 vězněma, co byli prostě taky povolaný na návštěvu, tak ho přivezli, jenže tam jsem ho bohužel hned nepoznala, takže tam nastalo takové moje velké rozrušení a tatínka rovněž, protože jsme se hned nepoznali, ty pánové byli všichni oblečeni stejně v tom trestaneckém oblečku a vypadali jeden jak druhý. No a potom, když už byla návštěva nahoře v takové nějaké hale, tam bylo asi 15 těch bachařů s flintama v ruce. Já jsem si připravovala snad celý ty leta slova, který mu řeknu, až ho prvně uvidím, jenomže když jsem ho potom viděla, pak jak seděl tam u toho stolu, bylo to daleko a já jsem jenom pořád na něho křičela, tatínku, tatínečku, tatínku. No a on mě stejně odpovídal, Jaruško, neplač, neplač, neplač. Tak to bylo setkání. No a bylo to 10 minut a po 10 minutách tatínka odvedli a byl konec návštěv.
2: Jarmila Bočánková toužila po normálním životě. Po návratu z vězení se vdala a narodili se jí 2 děti.
0: Její manželství netrvalo dlouho. Ve svých 25 letech náhle ovdověla. Cech politického věznici se mu nesla dál a ovlivňoval další život rodiny.
1: Bylo Mikuláše a tatínek pracoval v Blatné na silnici a tenkrát mě řekl, Jaruško, obleč děti, nastroj je mikulášská zábava u našeho podniku a jsou tam pozvaní rodiče s dětmi, tak půjdem. No a tak ten Mikuláš přišel a měl košík a plný dárečku a tam bylo strašně moc dětí v tom sále, všechny ty děti těch zaměstnanců. No ale oni všechny ty dětičky dostali dáreček od toho Mikuláše a moje děti nic. A jak tak ty moje děti vedle mě seděly, tak ta dcera se mě ptala, maminko, my nedostaneme od toho Mikuláška vůbec nic, žádný dáreček, ale my jsme, maminko, tak hodný. Ty komunisti, oni nám nedali možnost se nějak vžít, zžít nebo jednoduše žít vůbec. Oni by snad byli nejradši, kdyby jsme byli poumírali všichni najednou na jeden kopec.
2: Jarmila Bočánková to nikdy nevzdala.
0: Dokázala se přenést přes všechny životní útrapy a díky lásce svých bližních našla celoživotní sílu a nadhled.
1: Chtěla bych vám říct, abyste si vážili především svých rodičů. Aby měli rádi babičku s dědou, pokud je máte. A hlavně, abyste ctili vztah lásky a přátelství. To já nikdy komunistům neodpustím, že nikdo mě neřekl větu mám tě rád. Tak to si važte, protože to je neskutečný dar života.
3: Tak to je rozhlasová práce Jana Fonioka, Zuzany Peškové, Lucie Rozentálové a Ondřeje Zahradníka. Před 10 lety jejich práce vznikala v rámci základní školy Švarcova z Plzně. Pomáhala jim paní učitelka Lenka Štíbrová. Další příběh bude vyprávět Eva Dobšíková, rodným jménem Zweigenthalová. Narodila se roku 1932 v obci Vranovice u Brna jako jediné dítě starším rodičům. Tatínek byl židovského původu, maminka Anna pracovala jako učitelka a otec Arnošt jako obvodní lékař. V den okupace nacistickým Německem 15. března 1939 se tatínek z hrůzy z budoucnosti zastřelil. Eva Dobšíková vyprávila svůj příběh jen jednou, a to žákům z našeho projektu Příběhy našich sousedů.
4: Paní Eva pochází z Vranovic, z vesničky na Jižní Moravě, blízko rakouských hranic. Tam se odehrál příběh, který nám vyprávila.
5: Eva Dobšíková se narodila starším rodičům, byla jedináček. Její otec byl lékařem ve Vranovicích a 7 okolních vesnicích. Maminka byla učitelka. Eva měla po otci židovské kořeny. Židovské tradice doma nedržely. Až do 6 let Evě nic nechybělo. Vyrostala

0: klidně v domku se zahradou a zvířaty. Začala chodit do první třídy.
1: Po delším rozhovoru s říšským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu...
2: Paní Dobšiková vzpomíná na 15. březen 1938, kdy prezident Hácha v rádiu oznámil vstup německých vojsk na naše území.
3: A tak se pamatuju, jako jsem byla malá, trochu věci, jak toto, jak ty rodiče zůstali tak, jo, úplně drcení, jak když je praští něčím. A maminka mě říkala, běž, Evičko, k tatínkovi, dej mu pusu a pohlaď ho. A já jsem nešla. Já jsem nechtěla. A tatínek řekl, ale nechý. Běž s ní do školy, ať ji někdo po cestě neublíží, jakože jsem židovka. Protože tatínek mě, ať niž maminka věděla, přihlásil do židovské matriky.
0: To bylo naposledy, kdy Eva svého otce viděla. Než se matka vrátila domů, zastřelil se ve své ordinaci. V dalších letech se rodině nevedlo dobře. Do domu se nastěhovali noví nájemníci, byli to Němci. V její rodině vládl strach z toho, jak byli Židé omezováni. Když vyšlo nařízení, že všichni Židé musí nosit Davidovu hvězdu, přestala Eva chodit do školy.
3: Ježiš, pro mě to byla hrůza. Já jsem se styděla, že se všechny děcka na mě budou, no oni, já jsem se stejně nestýkala s nikým, já jsem nabav v zahradě, ale potom už jsem vůbec nevyšla. Musela jsem tu hvězdu mít i v zahradě, protože maminka se bála, že by nás někdo udal.
2: Potom jim nacisti zabavili dům a majetek. Na Vánoce 1941 se museli do dvou dnů vystěhovat, ale nevěděli kam.
3: Tak nakonec se uvolil takový stařeček, pan pošmistr Petr Kůrka, který byl ve svém domku, který byl tak na dvě strany sám. Tak říkal, no tak já vás s tou dcerkou vezmu.
0: Maminka paní Dobšíkové měla o Evu velký strach, protože měla v dokladech uvedeno, že je židovka. Jelikož již probíhaly první transporty, rozhodla se k odvážnému kroku. Z obavy před transportem začala svoji dcerku ukrývat v opuštěné části domu pana Kůrky, aby ostatní smátla a sama přespávala v zaměstnání.
2: O úkrytu Evy vědělo ve vesnici jen málo lidí. Paní Eva říká, že se i v této nebezpečné situaci našli přátelé, lidé, na které se dalo spolehnout. Například rodina pana Langa, který dělal před válkou kočího u Evina otce. Jeho děti chodili Evu tajně navštěvovat a nosili jí jídlo. Paní Eva popisuje svůj úkryt s humorem. Vypráví o tom, jak se v dětství prala se samotou.
3: No, tam byly takový okenice, takový žaluzie, takže tam nebylo vidět. A jakože to jsou prázdné místnosti. No a já jsem tam četla. Tenkrát jsem moc nic neuměla, že ho počítat mě nebavilo, ale násobilku jsem se asi nikdy pořádně nenaučila. Ale číst mě bavilo a psat mě bavilo, tak to. A potom mě bavilo šití, tak jsem si říkala, já musím něco udělat, abych nějaký živobytí si i vlastním přičiněním sehnala. Tak jak mě tak ty děti Langovi mě v noci nosili všelijaké knížky, časopisy, do knihovny chodili, a tak jsem našla v takových ženských časopisech, jak se šijou zvířátka a panenky. Naučila jsem se to a za jednu panenku, co jste řekli, že se to mě zase propašovat ty děti ven, tak jsem dostávala většinou 3 vajíčka.
0: Eva strávila ve svém úkrytu 3 roky. Když jí bylo 13 let, byly Vranovice osvobozeny. Na osvobození sovětskou armádou má spoustu dobrodružných vzpomínek. Po válce se však s matkou vrátili do zničeného domu, kterým prošli Němci i Sověti. Čekal je nový začátek a mnoho práce.
2: Po letech bez lidí a školy měla Eva velké problémy dohnat učivo a najít si ve třídě kamarádi. Celovědomá Eva se věnovala studiu naplno. Osobní život šel stranou.
3: Když jsem promovala, tak jsem akorát měla devítiletku. To jsem chodila vlastně, to jsem měla 9 let vzdělání a měla jsem gymnázium a promoci první. Jak jsem začala studovat, tak ani šít mě. Prostě myslím si, že jsem hodně pozbíla tím, že jsem se tolik učila. Pak jsem se dostala do gymnázia po válce. Myslela jsem si, že musím, když mě to teda ti hitlerovci brali, tu touhu se vzdělávat, takže to musím všechno dohonit a předhonit.
2: Roky válečné samoty se na Evě podepsaly. Přesto dokončila vysokou školu zemědělskou a založila vlastní rodinu. Dnes je Eva Dobšíková plná životní energie a my jsme rádi, že jsme ji mohli poznat.
4: Reportáž o paní Evě Dobšíkové zpracovali Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová. Vedla je paní učitelka Kamila Bizíková. Všichni z základní školy náměstí 28. října v Brně. Paní Hildegarda Vyskočilová se narodila roku 1927 do smíšené česko-německé rodiny v Jihlavě. V roce 2014 ní navštívili žáci zdejší základní školy a natočili s ní její pozoruhodný příběh.
5: Paní Vyskočilová za Svobodna Vondráková se narodila 7. srpna 1927 v Jihlavě ve smíšené manželství. Maminka byla Češka a tatínek Němec.
6: Tatínek uměl špatně česky, ale my už jsme si na to zvykli, takže jsme s ním tak... A maminka neuměla německy, my pochopitelně taky ne.
5: Tyto jazykové problémy ale nebránily tomu, aby rodina žila šťastným a klidným životem. Manželé vychovávali 4 děti, Anu, Marii, Františka a Hildegardu. Vše změnila válka. V roku 1938 na základě Mnichovské dohody muselo Československo postoupit pohraniční oblasti hitlerovskému Německu. V březnu roku 1939 začala okupace zbytku českého území. Tatínek musel odejít do války. Byl Němec. Jeho povinností tedy bylo bojovat na straně německé armády. S Němci se ale nesotožňoval. Bojovat nechtěl. Pro celou rodinu nastalo velice těžké a smutné období. A to ještě nikdo netušil, že se rodina nikdy nesejde. Léta strávená ve válce byla pro pana Vondráka velice těžká. Prožil ruské zajetí, díky takzvanému ledování dostal progresivní revmatismus a skončil na invalidním vozíčku.
7: Paní Hilda chodila do české školy do doby, než přišel Hitler.
6: Matek přišel rozkaz, že všechny tyhle ty děti se smíšených manželství musí přejít do německé školy.
5: Nikdo nebral ohledy na to, že neumí jazyk a probíranému učivu nerozumí. Díky tomu měla problémy s učiteli i spolužáky.
6: Němci nám říkali štrojdojče, jako nám nadávali, a Češi zase nám nadávali Němky. Takže my jsme byli takový, vždycky jsme mezi nima byli, když jsme za to nemohli.
7: Maminka byla proti tomu, ale dostala na výběr. Buď pošle děti do německé školy, nebo na vychování do Německa. Po základní škole nastoupila paní Hilda do učení. V obchodě s textilem se učila na prodavačku. Zde se setkala s krutou válečnou realitou. Zpočátku to vypadalo na romantické seznámení mladé slečny s pohledným mladíkem. Ten si vždy kupoval pánské prádlo a platil ustřiženými šatenkami. Věděla, že se to nesmí, ale Pavel, jak se jí představil, jí něčím přitahoval a chtěla mu pomoci. Později si uvědomila, že kdyby se to dozvěděli Němci, hrozilo jí vězení.
5: Při jedné návštěvě jí vyprávěl o tom, jak ho vyslýchali na gestapu, kvůli tomu, že u něj našli ruský slovník. Až po jeho smrti zjistila, že byl partizánem.
6: A pak dlouho nešel a pak přišel po dlouhý době jiný, pána povídáme, vy jste slečna, tak jsem byla, ano. A říká, mám vás pozdravovat od Pavla, Pavel už není. Pavla umočili martizánem, já to nevěděla, že jo. A ty, promiňte mi to, ty věci, co kupoval, tak to kupoval a donášeli to do lesa těm partizánům.
7: Na pana Pavla vzpomínala dlouho.
6: Můj první syn se jmenoval Pavel.
7: Rok 1945 a dlouho očekávaný konec války. 9. května, brzy ráno, se v Jihlavě objevily první sovětské tanky. Lidé z domu, kde paní Hilda bydlela, byli schováni ve sklepě. Byla tam s nimi i její sestra s malými dětmi. Slyšeli, jak Němci hromadně ujíždí z Jihlavy. Prchali před Rudou armádou. Paní Hilda se musela vrátit nahoru do jejich bytu, aby ohřála synovci mléko.
6: Ohřívám to a najednou slyším takové řinčení po těch silnice. Říkám, to není auta, to je tank. Tak jsem se podívala tím oknem a teď vidím takhle, jak ujíždí tank, ale to byl ten první ruský tank. To byl ten první, jak na něm nahoře seděli Rusové, ale i dva naše Češi.
7: Z okna na vlastní oči viděla, jak byl tento tank odstřelen tankem německým.
6: Ten tank byl německý, on byl schovaný a on jel za ním. A zetek byla rána veliká a oheň, on ho zezadu odstřelil tou pancéřovou pěstí.
7: Paní Hilda rychle se běhla dolů se slovy, už jsou tady.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
4: A dnes nám vypráví příběhy žáci 8. a 9. tříd, kteří se zapojili do našeho programu Příběhy našich sousedů. Skončili jsme ve vyprávění paní Hildegardy Vyskočilové, která pochází z česko-německé rodiny. Když jí bylo 11 let, její otec odešel do války a od té doby se s ním viděla snad jen dvakrát, krátce. Za války se vyučila prodavačkou a pracovala v obchodě s textilem, kam často chodíval jeden zákazník nakupovat zboží pro partizány. Její vyprávění jsme přerušili právě v květnu 1945. Viděla první ruské tanky, které přijížděly do Jihlavy. Sledovala, jak německý tank napadl ruský ze zálohy. Od mikrofonu vás příběhy provází Mikuláš Kroupa.
7: Se strachem čekali, co bude dál. Všichni byli rádi, když mohli úkryt opustit, ale venku je čekal pohled na mrtvá těla vojáků. Asi 7 částečně ohořelých těl. Pro paní Vyskočilovou je tato vzpomínka velice živá. I po dlouhých 70 letech se jí stane, že když zavře oči, vidí 7 ohořelých těl. Po výbuchu tanku se paní Hilda se svou rodinou musela přestěhovat k sestře. Nic si sebou nevzali. Do jejich bytu se nastěhovali Rusové, kteří všechny jejich věci zničili. Zničili všechny jejich fotografie, všechny vzpomínky. Na tuto dobu paní Hilda nespomíná ráda. Jak se dříve obávala Němců, tak nyní ruských vojáků. Měla německé občanství a viděla, jak se ruští vojáci chovali k německým ženám a dívkám.
5: V Jihlavě žilo hodně česko-německých rodin. V období po ukončení války měly být odsunuty. Díky zásahu radnice zde mohly některé zůstat. Podmínkou bylo získat české občanství. Štěstí stálo i na straně paní Vyskočilové. Měla vážnou známost a sňatek se nabízel jako možné řešení. 6.7.1946 se vdávala. Musela si koupit 3 roky plnoletosti.
6: Protože 21 roku byl plnoletost tenkrát.
7: Díky manželovi získala české občanství a strach z odsunu zmizel. Maminka a mladší sestra získali české občanství rozvodem rodičů.
5: V lednu 1947 se manželům Vyskočilovým narodil syn Pavel, později ještě syn Ivo a dcera Dana. Pan Vyskočil dostal do národní správy malé zámečnictví. Společně žili v domě na náměstí a radovali se ze svých dětí.
7: Paní Hildu neustále trápilo, že nic neví o svém tatínkovi. Naposledy ho viděla, když odcházel na frontu. Až jednou náhodou se dozvěděla, že její tatínek je v transportu německých zajatců, které převážděly ze Sovětského svazu do Německa. S malým Pavlem na kočárku se vypravila na Jiráskovu ulici, kde transport čekal na další cestu.
9: Jen pár minut s ním mohla hovořit, vysvětlit mu, proč se s ním maminka rozvedla a doufat, že to nebylo poslední setkání.
7: Po několika letech bylo paní Hildě dovoleno navštívit v Německu tatínka.
6: Pořád mluvil jenom o mamince a o nás a o rodině. On prostě to nemohl se s tím smířit, že nás ten osud takhle rozdělil. Ta válka rozdělila hodně manželství od sebe.
9: Paní Vyskočilová by za ním ráda jezdila častěji. Několikrát žádala, ale vždy byla její žádost zamítnuta. Až jednou. Dostala nabídku, že se může za tatínkem vypravit, až dokonce jí to nebude nic stát.
6: Říkali jo, ale něco za něco, musíte pro nás něco udělat.
9: Měla tedy dávat hlášení na STB. S tím nesouhlasila, tak se za tatínkem nedostala.
7: Do života rodiny zasáhl rok 1968. V této době pracoval pan Vyskočil v podniku Technometra v Jihlavě a byl členem okresního výboru komunistické strany. 21. srpna 1968 opět přijeli Rusové, opět přijeli tanky. Znovu strach a nejistota. Co bude dál? Členové okresního výboru byli obviněni z přípravy kontrarevoluce. Pan Vyskočil byl označen za člena takzvaného Dubčekovského hnutí. Podle slov paní Vyskočilové se stal obětním beránkem. Někoho potrestat museli. Pro celou rodinu nastaly krušné časy.
6: Manžela sice nezavřeli, ale byl vyloučený ze strany. Takže musel okamžitě z práce. Snacha byla jako sekretářka u ředitele do 24 hodin musela být přeřazená jinam. Syn měl žádost na vysokou školu okamžitě zaražená. Druhý syn měl průmyslovku lesnickou, mě chtěl povolení na držení zbraně, okamžitě zaražený. Prostě nesměl nic a chodili, každý 14 potom dostal místo u jeho kamaráda v Rantířově, zámečnický dílně, a každý 14 dní chodili estebáci se ptát, s kým se schází, kdo tam, s kým mluví.
7: S touto nespravedlností se pan Vyskočil nikdy nesmířil. Celý život se snažil pomáhat druhým. Společně s manželkou byl členem Českého svazu bojovníků za svobodu.
9: Svobody, za kterou celý život bojoval, se ale nedočkal. Toho paní Vyskočilová velice lituje. Jak ráda by rok 1989 prožívala společně s manželem.
7: Navíc se právě v této době narodila nejstarší vnučka.
9: Zemřel jí manžel, syn, druhý ochrnul. Sama prodělala během půl roku dvě těžké operace. Brzy oslaví 88. narozeniny.
6: Rado bych měla takovou, abyste si vážili svobody co nejvíc. Protože skutečně ta svoboda byla vykoupena strašně, strašně moc krví vašich předků. To někdo, kdo to nezažil, tak si to neumí vážit. A proto vám to říkám jako už stará zkušená. Važte si toho, že jste už ve svobodě.
4: Tak to byla práce Kateřiny Palánové, Julie Popelkové, Tiny Pangrácové, Marka Mixa, Nikoli Nováčka a Michala Kazdy. Vedla je paní učitelka Ilona Honsová, všichni ze základní školy Emila Rošického z Jihlavy.
8: Posloucháte příběhy 20. století.

0: stál po zuby ozbrojený Němec. A já jako malá holčička jsem za ním přišla a teď jsem mu říkala, schießen Sie auch Hasen, jestli tak střílí zajíce. A on nesměl mi odpovědět, protože oni se nesměli s váma bavit a nemohl se udržet smíchem. A já furt stála a čekala jsem, že by odpoví, ale neodpověděl mi. No.
1: Tohle nám řekla paní Vlasta Vaničková, která se narodila před druhou světovou válkou. Zaujalo mě, že se nebála, i když byla jen o pár let mladší než my teď. Taky byla celý život sportovně založená a sama zažila hodně důležitých sportovních událostí.
0: To bylo zajímavé třeba pro mě. Já jsem na tom šesokolském sletě jedla jogurt. My jsme vůbec neznali jogurty, to jsme dostávali k svačině, no.
2: Teď si nedokážu představit, že bychom jogurty neměli. Vždy, když přejdu k paní Vaničkové, tedy k mojí prababičce, tak jsou v lednici minimálně dva.
0: No, to bylo taky hrozný. Byli jsme na chatě, tam jsme si udělali večer táborák, všecko v pohodě. Druhý den ráno přišel pan mlynář, který tam bydlel ve mlyně a říkal, obsadili nás Rusáci.
3: Kromě téhle nepříjemné události strávila naše pamětnice na chatě spoustu hezkých chvil. I přes problémy a stáří se sice na jednou chatu, ale poblíž stále vrací.
0: Protože i když jsme tenkrát porazili Rusáky v hokeji, to ještě bylo za toho komunismu, tak celý národ vyšel do ulic, nikdo nic neorganizoval, úplně nadšený jsme byli, že jsme je porazili. Jo. V hokeji to bylo, že jinak jsme nemohli proti nim protestovat.
1: Líbí se mi, že tímhle způsobem náš národ konečně mohl promluvit proti komunistům.
2: Kluci, chtěli byste pracovat v nemocnici? Já jo. A paní Vaničková už od dětství taky. A právě jí se to vyplnilo.
0: Když jsem se potom toho dočkala, když jsem byla v tom důchodě, tak se mi to vlastně splnilo, co jsem chtěla. Tak jsem tam byla strašně šťastná. My jsme se někdy, třeba když jsme jezdila sem do toho Pelhřimova do školy, tak jsme se někdy vůbec nemohli dostat, že nemohli jet autobusy. A teď to projížděli jenom pluhem s koňma. A to byly tak strašně vysoký závěje, že jsme třeba kolikrát se ani těžko dostávali do školy nebo domů. To bylo, každý Vánoce byly bílý a hodně sněhu.
2: Taky bych chtěl mít hodně zasněžené Vánoce. Mrzí mě, že v této době je sníh na Vánoce jenom občas. Někdy je sníh třeba na konci listopadu a na Vánoce skoro vždy roste. Prababička říká, že jsme taky moc fajn generace, jen bys nepodle ní měli odložit telefony a víc si užívat života.
0: Takže bych vám vzkázala jen takhle dál. Fandím vám všem.
4: Tak to byl příběh, který zpracovali Barbora Fulínová, Magda Kotková, Radim Křížovský, Barbora Skučková a Anna Štrochmajerová. Vedle je pan učitel Jiří Kálal. Všichni z gymnázia Pierre de Corbin.
5: Václav Hák se narodil v roce 1937 v Táboře, kde jeho dětství osudově zasáhl atentát na Reinharda Heydricha. Mezi jeho oběti patřili i oba Václavovi rodiče.
6: V poledne ve 12 zazvonili chlapi v hubertákách, měli zelený klobouky, bylo jich asi 5. Babička uměla perfektně německy, tak s nima jako ten dialog vedla a že teda si potřebujou jako herr Haka, frau Hakovou a že je za chvíli přivezou. A vzali je, strčili je do auta, odvezli je pryč. Samozřejmě, že jsme se jich nikdy nedočkali už.
7: Celá událost byla o to tragičtější, že maminka pana Háka se nacházela ve vysokém stupni těhotenství. Velitel táborského gestapa Artur Albrecht byl však neústupný.
6: Matka prosila tohodle Albrechta, protože byla v požehnaném stavu, aby odložil tu popravu až po porodu. No a on tomu nevyhověl. A tadyhle ten spratek, no kolik takovýhlemu chlapovi může být? Po 30. No představte si takovýhle, řekl bych naprosto nezodpovědný, jako element rozhodoval o 80, možná o 100 životech, tehdy za války, jo, který půjdou, který nepůjdou.
5: Následujících 5 let se o malého Vášu starala babička. Poté byl zařazen do programu, jehož úkolem bylo najít nový domov osiřelým dětem. Ten našel u rodiny Linkvistových v Norsku.
6: Já už jsem tam jako byl tak, řekl bych, zabydlený, že už jsem uměl dost i norsky. Měl jsem tam jít do školy a babička prostě po dvou letech si to rozmyslela a ten revers, to měla právo na to, zrušila. No a šupitel jsem zpátky se.
5: Nedlouho po návratu do Čech se mladý Václav rozhodl opustit babičinu domácnost, ve které mu chyběly mužské vzory, a odešel do Popradu na vojenskou školu pro letecké mechaniky. Později se přesunul do Plzně, kde zajišťoval údržbu armádních letadel. Pracovní příležitosti ho nakonec zavedly zpět na Táborsko. Během života si vyzkoušel různé profese a rozšířil své znalosti při studiu na ČVUT. Smysl života našel ve sportu, především v lyžování. Při ohlédnutí za svým životem by pan Václav Hák nic neměnil.
6: Rozhodnutí patří do toho daného času, do toho daného prostředí a do těch daných podmínek. Nemá se plakat nad rozlitým mlíkem.
4: Tak to byla práce Tomáše Chejlavy, Matyáše Kováře, Lucie Jindrové, Nely Opetalové a Nely Soukupové. Vedla je paní učitelka Marcela Dončenko. Všichni z základní školy Mikuláše z Husy.
1: Vítězslav Veselý se narodil po druhé světové válce v Táboře do mlynářské rodiny. Rodina Veselých vlastnila mlýn už od 17. století. Z mlýna je vystěhovali až komunisté v roce 1950, když byli Vítězslavovi Veselému 2 roky. Rodina se stala pro komunistický režim nepohodlná. Vítězslav Veselý to poznal, když skončil základní školu. Chtěl studovat na gymnáziu, ale režim mu to nedovolil.
8: Když vás zastavil šéf školského odboru z okresu, který bydlel vedle nás, zastavil mě na ulici a říkal, hele, tebe nemůžeme pustit někam na školu, tebe musí formovat dělnická třída.
1: V roce 1967 začal studovat statiku na ČVUT. Zúčastnil se tak demonstrací, které se konaly kvůli výpadku elektřiny na strahovských kolejích. Byl svědkem nebývalé brutality policistů, kteří zakročili proti studentům.
8: Ale oni ještě byli takový frajeři, že třeba sebral policajtovi čepici. No to oni byli úplně šílený, jo. To se hned sesypali na toho kluka a ten kliknul na kolena, držel si hlavu, jo, zastrčenou pomalu už mezi kolena, byl na zemi a ze strany ho několik řezalo pendrkem takhle do strany do břicha. Jo. Měli pěnu u huby a říkali vy svině studentský. To nebyla normální nějaká, že jdou potlačit demonstranty, ty už byli takhle naladěný. Tam jeden byl tak šílený, že proskočil s kalenýma dveřma.
1: Během vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 pracoval Vítězslav Veselý zrovna v Rakousku. Ostatní mu naznačovali, co se u nás děje. Pochopil to až v řeznictví.
8: Ta řeznice mi skrajovala ty voschlý kusy a ty mi dávala lacinějc, jo. No tak jsem tam šel a tentokrát mi uřízal takový kus salámu. Tak jsem říkal, aha, ono na tom něco bude, něco se děje.
1: Po návratu do Československa se Vítězslav Veselý zúčastnil protestu v roce 1969. Jedna z demonstrací se konala, když měli cvičení z fyziky.
8: Tak jsme si za tím asistentem a chtěli jsme, hlejte pane asistente, pusťte nás, bude určitě demonstrace a my tam chceme jít. On napřed se zamračil, jako nemůže to jen tak připustit, pak se pousmál a říkal, a skutečně tam půjdete? A říkám, to víte, že jo? Tak nás dovolil, tak celý kruh se sebral a zmizli, no.
1: Po vrácení mlýna po sametové revoluci Vítězslav Veselý usiloval o to, aby se mlýn znovu začal točit. Společně s tatínkem se pustili do opravy. Na pomoc jim přicházeli i jejich sousedé. Měli ovšem 2 podmínky.
8: Jenom tam musela být basa piva a musel jsem tam být já.
1: Vítězslav Veselý také sdělil cenou radu do života.
8: Drž se chytrých lidí, o těch máš co chytit. Od hloupýho nic nechytíte.
4: Tak to byla rozhlasová práce Lukáše Babici, Marie Čechtické, Petry Folkové, Matěje Kosobuda a Kláry Kvasničkové. Vedle je pan učitel Martin Másílko z gymnázia Pierre de Corbin.
9: Mary Soukupové všichni říkají Marenka. Nebylo jí ani 6 let, když přišla od Havlíčkova Brodu s rodiči na Šumavu. Tatínek i maminka byli velcí hospodáři a v Karlových Dvorech u Horní Plané převzali statek po Němcích, kteří byli po válce nuceni odejít.
10: Bylo to velké rozčarování, protože na statek jsme přišli, kde nebyla elektrika, kde nebylo pořádně voda. No, bylo to hrozný, bylo to hrozný. U nás elektrika nebyla nic, ale u nás se sedělo a hodně povídalo, hodně vyprávělo a hodně se zpívalo. A my na tím Karláku jsme měli velikánský stůl, tam jsme všichni seděli kolem stolu, společně se jedlo. Hospodářství bylo, tlouklo se máslo, mlíko, nový brambory, jo, to byla mísa brambor a podmáslí a máslem se to přikrajovalo. A u nás se dbalo, že společně se obědvalo. Já bych ze Šumavy nešla pryč. Jo.
9: Všední den Márenky začínal tak, že ráno jela na kole do školy a po škole musela dělat ještě na statku, což nebylo vůbec jednoduché.
10: Ráno se brzo stávalo, maminka už byla s dobytkem na pastvě, téměř to byly louky až pomalu k jinšáku, protože já jsem nosila copy, tak jsem za ní ráno chodila, aby mi udělala copy, ale přišli jsme ze školy, do školy jsme museli, pořádek jsme museli udržovat, čisto muselo být a každý věděl, co má dělat. Já třeba jsem přijela a vyvážela jsem od 15 krav hnůj. Sestra nejstarší, ta tedy musela dojít. Všichni jsme měli rozdělenou práci.
11: Ještě po letech Márenka vzpomíná na jejich dobře vedené a vybudované hospodářství, kterým nakonec bylo zabaveno.
10: No a můj tatínek, to byl hospodář velký. Vedli jsme nejlepší hospodářství v okrese. Když nám přišli zabavovat věci z hospodářství, my jsme měli mlátičku, sekačku, vejfuk, nasázení brambor, všechno to jsme měli a když to měli přijít zabavovat, tak zase byla taková dobrá duše na okrese, která maminku přišla nabádat, aby co nejvíc prodala, protože všechno je zde zabavilo. Dokonce sestře sebrali i kožich. Co měla, který si našetřila koupit, nic. Jenom co jsme měli osobní prádlo a jináč nic. Ani nábytek, ani nádobí, nic prostě, nic.
12: Tatínek nesouhlasil s režimem a netajil se tím. Byl uvězněn jako kulák a politický vězeň na 13 let a po 7 letech byl propuštěn na amnestie. O jeho začení rodina dlouho nevěděla.
10: Tatínek šel do kostela, my jsme v neděli, jako to byl takový svátek pro nás a to jsme chodili každou neděli tedy do kostela a on tam nedošel. A my jsme nevěděli týden, kde je. Pátrali jsme, kde je, po nemocnicích, po všem, jo, a nevěděli jsme, kde je.
12: Maminka v těžké chvíli zůstala na všechno sama.
10: Taky to bylo hrozný, protože lidi se báli. Báli se toho k nám potom chodit. Našli se dobrý lidi zase v Hůrce na nádraží, který nás vzali bydlet k ním, protože jsme neměli jít kam, to se vás neptali, kam budete. A tak jsme tam byli 5 dětí a maminka.
13: Statek Márenky už bohužel neexistuje, ale na jejich rodinu nás upomíná jiná stavba.
10: Ale byla tam krásná kaplička, ona byla taky zdevastovaná, taky to bylo zbouraný a moje maminka ji nechala opravit. Ale pro nás a pro děti naše nebo vnoučata, Eliška tam měla dokonce svatbu, ty kapličky, to byl zážitek úplně prostě jako jiný, no, tak ji nechala opravit. Iva tam nechala udělat krásnou mříž, jako u toho, nechali jsme ji vysvětit a to bylo pěkný.
4: Při Příběh Marie Soukupové zpracovali Jiří Pešl, Ondřej Pojsl, Vojtěch Král, Markéta Šeligová a Eliška Moravcová. Vedle je pan učitel Tomáš Michal ze základní školy Horní Planá. Tímto příběhem se také rozloučíme. Ještě mi ale dovolte důležité ohlášení. Paměť národa slaví 25 let od svého vzniku. Ve středu 16. září od 10 hodin do odpoledne do 15. hodiny bude probíhat v Senátu Poslanecké sněmovny České republiky v hlavním jednacím sále konference, určená nejen pro odborníky, historiky, badatele, novináře, ale i pro školy a pro širokou veřejnost. Proběhnou tři bloky o tom, jak se proměňuje smysl slova vlastenectví, jak se nás týká odkaz předešlých generací. Diskutovat budou filozofové, historici, ale i politici. V druhém bloku se budeme věnovat vzdělávání. Jak vyučovat o totalitních režimech. Blok jsme nazvali Paměť a identita. A třetí blok bude o naší schopnosti zvládnout krize, války, konflikt na Ukrajině. Blok jsme nazvali slovem rezilience. Je třeba se registrovat, místa se plní. Učiníte tak na webu Paměti národa. Ale pakliže se nedostanete na konferenci, rozhodně přijďte na navazující Festival paměti národa, také v Senátu, respektive ve Valdštejnské zahradě, kde bude koncert, vystoupí vynikající muzikanti, ale také různé osobnosti s krátkými blahopřáními a myšlenkami k současnosti. Jste srdečně vítaní, a to nikoliv jen naši podporovatelé z klubu Přátel paměti národa. Kam vás srdečně zvu, jak na to najdete na webu. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
14: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
15: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
16: Slavní hoštaplezi.
17: Když v listopadu 1903 dorazil Carlo Ponzi jako další migranti na lodi z Itálie do Bostonu, měl v kapse $2.50. Bylo mu 21 let a jak později řekl, nikdy nepochyboval, že je předurčen k tomu, aby zbohatl. Historik Jakub Rákosník si myslí, že Ponzi nic zásadně nového do způsobu okrádání naivních lidí nepřinesl.
18: Popravdě řečeno, ono to není nějak originální schéma, prostě spíš jenom získal mediální slávu a v učebnicích je tedy už terminus technicus Ponziho schéma, ale to můžeme jít daleko do minulých staletí a uvidíme úplně stejnou metodu, která se opakuje i od té doby až do dneška, takže je to spíše shoda šťastných okolností pro Ponziho, že takhle jako si zvětšnil jméno.
17: Všechno začalo v lednu 1920, kdy Ponzi založil v Bostonu společnost pro obchodování s cennými papíry.
18: V tom roce 1920 je to paradoxně výročí 200 let, dokonce to vychází víceméně na měsíc od podobného Ponziho schématu, který byl v roce 1720 s jihomořskou společností, která se nakonec dostala tedy do podobných problémů, že zisky vyplácela z nových úpisů, a jo, čili úplně stejné Ponziho schéma. Ponzi sliboval astronomické zisky za krátkou dobu a udělal to tím pyramidovým schématem, že těm prvním investorům vyplácel jejich přislíbené zisky prostřednictvím nových úpisů od těch pozdějších investorů.
17: Charles Ponzi nebyl troškař. Investorům sliboval 50% zhodnocení do 45 dnů nebo 100% zhodnocení do 90 dnů. Bylo to v době, kdy normální banky vyplácely 5% úrok. Ponziho nabídce uvěřili tisíce lidí. Po třech měsících měl na účtu přes $440,000 a protože zpočátku dokázal staré investory vyplácet z vkladu nových investorů, nikdo netušil možné problémy. Většina investorů si i prodloužila investici z 45 na 90 dnů. V létě 1920 tak Ponzi inkasoval od dalších nově příchozích zájemců o investování $250,000 denně a pak musela nutně přijít havárie.
18: Raduje se, že tady média sehrála dost důležitou roli, že díky právě tady novinářské práci došlo k diskreditaci Ponziho, nicméně tím nějak nesnižuju zásluhy médií, ale stačí se na to schéma podívat a ono je strukturálně špatně, že je to jenom shoda okolností, že tedy média zapůsobila a zveřejnila průšvih, který se odehrává, ale dříve či později vlastně ten průšvih nevyhnutelně musel nastat. Platí bankovní moudrost, že tedy za každým pořádným bankovním zločinem stojí muž, který ještě včera patřil mezi ctihodné občany, čili nectihodnému člověku nedáte peníze, ať vám slibuje sebe víc. Čili nepochybně v tom muselo být určité charisma a přesvědčovací schopnosti, protože to zase nebyli žádní luzři, kteří spekulovali spolu s Ponzim, čili on se konfrontuje s profesionály a musí mít potřebné know-how k tomu, aby v nich vzbudil tedy očekávání.
17: I když Ponzi vystupoval sebevědomně, jeho podnikání bylo jen pověstným okrádáním Petra, aby se zaplatilo Pavlovi. Novinářům z Boston Post pomohlo, když Ponziho firmu opustil člověk odpovědný za PR a řekl médiím, že Ponzi je na mizině. Soud odhadl ztráty investorů na 20 milionů dolarů a Ponzi ho odsoudil na 5 let do vězení. Po propuštění se Ponzi pokusil o další podvod na Floridě, kde sliboval 200% zisk do 60 dnů. Po odhalení chtěl utéct do Itálie, ale byl zadržen a ve vězení si odseděl dalších 7 let. Zemřel v naprosté bídě v lednu 49, ale podvodné schéma, které přivedl k dokonalosti, žije dál. Vždyť v červnu 2009 byl americkým soudem odsouzen ke 150 letům vězení a pokutě 170 milionů dolarů kdysi respektovaný finančník Bernard Madoff, který připravil své investory o 65 miliard dolarů.
18: Tohle to jsou spektakulární případy, ten Ponzi a Madoff, ale ono se to děje celkem běžně v životě, že když vezmete do ruky nějaké historické knížky, tedy o takovýhle finančních spekulacích, tak mnohdy jsou to prostě úplně banální příběhy, které jedou v řádech statisíců a nízkých milionů, které se odehrávají v podstatě jako mezi sousedy. Jo? Takže ono to schéma, ono to svádí k tomu magickému světu velkých financí, ale v ten Ponzi se dá hrát i s relativně malými částkami mezi obyčejnými lidmi. Jak říká jiná zase finanční moudrost, zkrátka v určitých situacích lidé ztrácí obezřetnost a je jen málo tak znepokojujících věcí, jako vidět svého přítele bohatnout. Jo? A v tu chvíli přichází ke slovu šance pro lidi, jako byl Carlo Ponzi.
17: Říká historik Jakub Rákosník. Příběhy slavných hochštaplerů si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také všude tam, kde jste zvyklí pořady Plusu poslouchat.
16: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
19: Je 21 hodin.
16: Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Google Maps už po výnosu prezidenta Trumpa změnili název Ontarijského jezera na americké. Fotbalisti Sparty po prvním poločase prohrávají v ligovém derby se Slavií a počasí zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi CNN Prima News. Návrh představí zítra po jednání vlády. Schillerová řekla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují takzvané únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě.
20: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a únikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská úniková doložka, Evropské komise na obranu.
19: Schodek státního rozpočtu na příští rok hrubě pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Vetovat ho bude pouze, když budou výrazně podfinancované výdaje na obranu. Pacientka v pražské fakultní nemocnici Bulovka utrpěla v úterý při císařském řezu popáleniny, informoval o tom Deník N a nemocnice událost Českému rozhlasu potvrdila. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací Deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce nad těle pacienta. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
3: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne a pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera na americké. Informují o tom americké zpravodajské servery. Trump přišel se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Nový název je závazný pro americké úřady. Lidi používající mapy v USA uvidí Lake America, ti v Kanadě budou i nadále vidět Lake Ontario a ti mimo USA a Kanadu uvidí oba názvy. Trumpovo rozhodnutí přejmenovat jezero se setkalo s posměchem v Kanadě i po celých Spojených státech a vyvolalo sérii memů a vtipů na sociálních sítích. Na letošním mezinárodním festivalu Design Block v Praze se mezi vystavovatele zařadí taky Znojmo. Představí na něm vizuální identitu a předměty vzniklé k příležitosti 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Kolekce uměleckých předmětů a grafického designu jsou inspirované třeba znojemskými okurkami, vysvětluje ředitel městské kulturní organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
21: Na té kolekci se podíleli výhradně čeští autoři a tou asi nejikoničtější je svíčka v podobě okurky, jsou to ponožky, jsou to placky a brože ze zavařovacích víček, plátěná taška, sklenice na víno a na vodu, vázy a další.
19: 28. ročník festivalu Design Block se letos uskuteční v Praze od 7. do 11. října. Fotbalisti Sparty prohrávají v úvodním ligovém derby pražských S se Slaví po prvním poločase 0-1. Druhý poločas začne za okamžik. Přímý přenos vysíláme na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport. A Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Poděbrady před omezením na 35. kilometru se dojíždí už jen do krátké kolony. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor za sjezdem na Beroun centrum. Na 17. kilometru je odstavené auto s defektem, řidič mění kolo a kamiony můžou vybočovat. Na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora z Bystřete za Obrataní. Na krajnici tam leží srna po srážce s vozidlem, projíždějící auta se vyhýbají. A na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Čáslav pracují silničáři na několika místech. Projíždí se Kyvadlově a pokaždé se zdržíte do 5 minut. Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně taky bouřky. Kolem poledne se pak začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přehánky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty zítra 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Škola by neměla být pouze místem pro předávání znalostí, ale v duchu myšlenek Jana Amose Komenského také dílnou lidskosti, říká jeden z nejvýznamnějších současných českých pedagogů a filozofů výchovy Jan Hábl. Jak moc se české školy věnují výchově charakteru a učení dobru? O tom budeme mluvit v dnešním Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
16: Leonardo Plus.
22: Do studia Českého rozhlasu Hradec Králové zdravím svého dnešního hosta, kterým je profesor Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, komeniolog, zakladatel Broumovského centra rozvoje charakteru. Vítejte, dobrý den.
0: Dobrý den, díky za pozvání.
22: Scházíme se krátce před začátkem nového školního roku. Mnozí učitelé využívají prázdniny tradičně ke svému dalšímu vzdělávání. Co si odnášíte z letních škol, na kterých jste lektoroval?
0: Samé dobré pocity, ačkoliv je jasné, že jakmile jedete na letní školu, tak se potkáváte s lidmi, kteří jsou nadšení a vědí, co chtějí od svého povolání. Nicméně odnáším si to, že učitelé nechtějí jenom předávat znalosti, nechtějí být jenom jako někým, kdo je tam jako dozor nebo dohled, nebo občas vtipkujeme někdo, kdo je krotitelem, ale chtějí také formovat osobnost a charakter dětí.
22: Vy se věnujete odkazu Jana Amose Komenského, učitele národů. Česká společnost se k němu, myslím, ráda hlásí. Co by on říkal podle vás na české školství?
0: Já myslím, že by z mnohého byl nadšen, protože jsme udělali ohromný pokrok. Máme některé nástroje, prostředky, vychytávky, o kterých se mu ani nesnilo. Když on například musel přesvědčovat své kolegy, že by bylo dobré, aby do školy chodili urození i neurození, bohatí i chudí, chlapci i dívky, tak se mu za to trošičku posmívali a nevěřícně kroutili hlavou. Taky by žasnul nad tím, jaké máme didaktické prostředky, jaké máme technologie, možnosti, jak uskutečňovat některé ty jeho sny o tom, aby vzdělání bylo radostné, příjemné, spolehlivé, účinné a tak. Tak to by určitě koukal, kam jsme se dostali, ale myslím, že by měl také nějakou tu námitku.
22: Kam by směřovala podle vás?
0: Na základě posledního RVP, kdyby si ho Jan Amos přečetl, tak by řekl, no, tak to je docela dobrý pokrok, protože posledních nějakých 100-150 let jste ve vzdělávání tak nějak tiše předpokládali, že čím více bude člověk vědět, tím více bude člověkem, že jak si to poznání, věda a technika budou jakýmsi automatickým humanizačním faktorem. A to koukám, že se teď začíná měnit, protože najednou čtu v RVP veliký důraz na formování osobnosti. Máme tam osobnostní a sociální výchovu, máme tam péči o člověka, jeho svět, jeho prostředí, dokonce i o přírodu. To myslím, že by jako nás pochválil. Otázka zní, jestli to budeme opravdu dělat, jestli se to z toho RVP propíše do pedagogické reality.
22: Vy se soustředíte na výchovu charakteru a návrat pojmu cnost do českého vzdělávání. Proč je to důležité?
0: Děkuji za tu otázku. Takhle já se obvykle ptám pedagogů, když jsem někam pozván do sborovny nebo na tu letní školu, tak já kladu tu otázku. Konstatuji, že Komenský říká, že na charakteru člověka záleží téměř všechno a já se pak ptám, proč. A teď tu otázku dostávám já, tak to je roztomilé. Je tu Komenského odpověď stará, odpozorovaná, intuitivní, že totiž člověk učený, ale nemravný, jest břemenem země. Kdyby měl člověk všechny znalosti, informace, dovednosti, kompetence, ale neměl by dobrý charakter, tak vlastně čím více toho ví, čím více toho umí, tím je víc na obtíž, pokud prostě to není dobrý člověk. Takhle jaksi prostě jednoduše, intuitivně. No a pak jako taková druhá rodina důvodů se dá nazvat empirická nebo výzkumná. My už dlouho zkoumáme, když říkám my, tak tím myslím ten pedagogický diskurs, co vlastně činí společnost funkční a jedince šťastného. Ono to sahá už zpátky k Aristotelovi a do antiky, kdy tenkrát se dost zabývali prostě touhle velikou otázkou, co je to vlastně eudaimonia, jako dobrý život, zdařilý život, štěstí životní, naplněnost lidského života. A prostě z těch výzkumů nám vyplývá překvapivě to samé, co říkal Komenský, nebo Akvinský, nebo ten Aristoteles, totiž, že není možné být skutečně šťastný bez cností, tedy bez dobrého charakteru. Můžu mít všechno ostatní, můžu mít majetek, můžu mít dostatek, můžu mít vše, na co si vzpomenu, ale skutečné štěstí prostě není možné, pokud jsem zlý člověk nebo pokud nemám vypěstované dobré sklony, dobré návyky, nežiji podle dobrého řádu životního. Takhle o tom tenkrát mluvili a my to dnes zkoumáme. Zmíním třeba jenom rychle velikou studii z Harvardu z roku 2025, která zahrnula přes 200 000 respondentů z 22 zemí světa a kladli všem kulturám, všem zemím podobnou otázku. V čem vlastně spočívá štěstí? A výpovědi jsou úplně přemáhající. Jsou tam samozřejmě různé faktory, ale jeden z klíčových je, že

0: častokrát naprosto přesně vím, co je dobré, nebo co bych měl udělat v té či oné konkrétní situaci, anebo naopak neměl. Pokud mám schopnost cílu to udělat, co je správné, tak vím přesně, jak se cítím. A pokud to neudělám, tak taky.
1: Vy z Komenského díla čerpáte inspiraci pro moderní charakterovou výchovu a taky prevenci etické krize ve společnosti. Co si představit pod těmito pojmy? Jsme už v krizi?
0: Já myslím, že jsme od jak živa pořád ve stejném stavu. Někdy to teda vypadá krizověji, kritičtěji a někdy ne, ale ty velké pojmy jako dobro a zlo, tu jsou s námi, co je člověk člověkem. Když se podíváme do literatury a do nejstarších textů, které prostě vypovídají o nás, kdo jsme, jaký jsme, jací jsme a jak žijeme, tak to vypadá, že jsme pořád stejní. Jo? Není to tak, že nalevo jsou ti charakterní a napravo bezcharakterní, ale všichni jsme taková jako zvláštní směsice. No, Komenský říká, že všichni toužíme po dobrém, pravdivém a krásném, ale ne vždy se nám to prostě daří uskutečňovat. A když se povedou podmínky, že mi přijde do cesty někdo, kdo mě třeba pomůže s mojí vůlí nebo s mými emocemi nebo s mým jednáním, tak se může stát, že za určitých podmínek jako se spíš daří dobru a za jiných podmínek naopak se z nás dostává na svět spíš to horší.
1: Má hodnotová výchova, o které mluvíme, souvislost s hodnotovou politikou? Současná česká vláda se od ní odvrací, od té hodnotové zahraniční politiky, tedy abych byla přesná, s tím, že vlastně nepřinesla podle ní žádné výsledky. Nedává tím společnosti nějaký signál, že vlastně hodnoty se nevyplácejí?
0: Já bych chtěl tady udělat jedno drobné, ale zásadní rozlišení v pojmech. Slovo hodnota a slovo ctnost není totéž. Hodnota je relativně mladý pojem v morální filozofii. Člověk na základě buď nějaké individuální preference nebo společenské preference nebo vlivu, že si sociální skupina jako něco odhlasuje nebo prosadí, nebo tak můžou vznikat hodnoty. A my máme hodnoty samozřejmě. Je to něco, co považujeme za vzácné, důležité, hodnotné. Ale problém s hodnotami je, že jsou notoricky sporné a vágní. Řeknete nějakou hodnotu, například svoboda projevu, a každý si do ní dosadí jiný význam. A ten jiný význam si tam dosazujeme právě na základě toho, jakého jsme charakteru. A charakter je soubor osobnostních rysů. Ctnost, na rozdíl od hodnoty, která tvoří charakter, je cosi osvojeného. Jo? S tím se nerodíme. Já jsem se nenarodil jako trpělivý a spravedlivý a sebeovládající, ale od prvního okamžiku, co jsem na světě, tak mi s tím někdo buď pomáhá, nebo nepomáhá. A buď dobře, nebo špatně. A pokud se to povede ve výchově, tak se může vypěstovat docela dobrý charakter. Asi nikdy ne dokonalý, ale čím je lepší charakter, tak tím lepší hodnoty obvykle potom takový jedinec volí. A my máme v českém prostředí takový zajímavý pojmoslovný chaos, že totiž, když říkáme o něčem, že je to hodnotové, tak my rovnou tím myslíme jako morální, jako ctnostné, jako dobré. Ale to tak prostě není. Představte si úplně toho nejhoršího, nejodpornějšího člověka, kterého znáte, a já vám garantuji, že ten člověk má nějaké hodnoty. Vy s nimi nemusíte souhlasit, ale on je má, jsou jeho, a on by reagoval na tu bezhodnotovost asi jinak než my. Takže prostě říct, že něco je hodnotové a něco bezhodnotové,

0: není prostě úplně, nedává Přesné. To smysl. Hmm.
1: Tak v čem by tahle ta výchova k charakteru, dejme tomu, abychom se trošku dostali ke konkrétnějším věcem, měla spočívat? Máme hudební výchovu, výtvarnou, tělesnou, kde si většina lidí asi představí, co je náplní hodiny, jsou vyslosti tedy s výchovami. Co se učí dělá v téhleté výchově hodnotové, nebo jak by se ten předmět mohl nazývat?
0: Výchova charakteru, já bych to možná radši ani nenazýval hodnotovou výchovou, protože dítě od první do deváté třídy je vystaveno možná nějakým 30 různým učitelům, učitelkám, 30 různým lidem a každý ten učitel má svůj vlastní hodnotový balíček. Ale teď bez ohledu na ten balíček, učitel, ať už je to tělocvik nebo matematika, jakmile vstoupí do hodiny, tak vším, co dělá, nějak ovlivňuje, formuje osobnost, charakter toho dítěte. Takže tady by Komenský asi řekl třeba matikářům nebo jazykářům, vy nejste učitelé matematiky, vy jste učitelé charakteru a děláte to při matematice. A to znamená, že se jako samozřejmě dál učí počty a logaritmické funkce, ale jak se učí, jaký prostor kolem sebe vytváří ten učitel, jak komunikuje, jak reaguje na chybu, jakým způsobem se doslova někdy tváří v různých výchovných situacích. Není to tak, že by škola potřebovala zavést jednu hodinu nějaké výchovy navíc týdně, protože ta nic nezařídí. Ale v češtině taky máme malinko v tom chaos, protože těch výchov je tady mnoho a někdy se právě říká etická výchova, někdy hodnotová výchova. Ten koncept, na který my nasedáme a který je rozšířený i v zahraničí, character education, my to překládáme jako výchova charakteru, to je něco, co prostě prostupuje celým tím pedagogickým procesem ve všech hodinách, ve všech předmětech.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dnešním hostem je komeniolog profesor Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vy už jste to zmínil v úvodu, v novém rámcově vzdělávacím plánu se klade větší důraz na kompetence, dovednosti, emoční učení. Někdo je s těmi plány spokojen, někdo je spíš kritizuje, že jsou nepromyšlené, šité horkou jehlou v mnoha ohledech. Ostatně jejich zavedení bylo o rok odloženo. Odborná veřejnost říká, že pokud stojíme o změny, tak musí s RVP souznít především sami učitelé. Vnímají pedagogové, lidé z praxe, aspoň co můžete posoudit, potřebu výchovy k charakteru?
0: Tak jak jsem řekl, já jsem malinko v bublině, protože ty sborovny, do kterých já jezdím, tak mě zvou obvykle, protože o to mají zájem. Ale když malinko od toho podstoupím, zdá se mi, že ten zájem narůstá. Že jak si učitelé opravdu cítí, že to není jenom o znalostech a většinou, když já někam přijedu, tak všichni mi to odsouhlasí, o to usilují. Samozřejmě je v Čechách asi 330 tisíc učitelů a neumím vám říct přesné procento těch, kteří s tím souhlasí nadšeně, těch, kteří s tím souhlasí a něco v tom dělají a těch, kteří to jako nějak nevnímají. Ale tak jak mně se to jeví, tak ten zájem o to opravdu narůstá, protože je to zřetelné, že čím více je ve společnosti lidí prostě s dobrým charakterem, ať už je to váš soused, nebo váš lékař, nebo váš premiér, čím více lidí dobrého charakteru, tím lépe se žije.
1: Já jsem se na to ptala i proto, že zkušení učitelé říkají, že vlastně na dětech se nejvíce poznají jako prvně ty změny ve společnosti. celospolečenské, tak jestli třeba i letití učitelé říkají, že tohle to se trochu z českých škol vytratilo a je to potřeba tam vrátit, že právě převážely ty znalosti, že je to vidět na dětech, které teď do škol přicházejí, že jsou prostě jiné než ty předchozí generace, právě třeba v tom ohledu hodnot, cností a podobně.
0: Ano, ano, přesně to pozoruji. My jsme si prodělali, když tak jako si proletíme v jedné větě dějiny pedagogiky posledních možná 50 let v České republice nebo v Československu. My jsme tu měli totalitní režim, který více či méně pěstoval žáka poslušného. Pak ten režim padl a začali jsme pěstovat žáka úspěšného, který tady ví hodně, umí se prosadit, vyzná se na trhu práce, má k tomu ty vhodné kompetence, znalosti, dovednosti. A to není špatné, ale zdá se mi opravdu, že se poslední dobou skutečně objevuje zájem o tyhle jemnější, měkčí a etičtější rozměry výchovy, protože prostě jsme učinili zkušenost na právě té porevoluční generaci, že žák úspěšný, tedy schopný, vybavený ve škole poměrně jako obstojně, ještě nemusí té společnosti prospívat. To může být díky všem těm kompetencím prostě dobře vybavený manipulátor nebo někdo, kdo umí dobře obcházet zákony nebo tunelovat banky. To jsme si zažili a teď si myslím, že vnímáme, že kromě té úspěšnosti, kterou dětem přejeme, bychom také chtěli žáka prospěšného. Takže nejenom poslušného, to má své místo taky ve výchově, nejenom úspěšného, i to je žádoucí, ale také žáka prospěšného.
1: Pak je otázka, jestli vlastně je charakter důležitý na cestě k úspěchu v životě, i když o tom by se také dalo vést asi dost dlouho debat, co je to tedy ten úspěch. Jestli vlastně tedy ten nějaký hmatatelný úspěch, mít nějakou pozici, postavení, být zajištěn finančně, tak jestli není v dnešním světě zaměřeném na ten výkon vlastně charakter kolikrát na překážku?
0: A právě, že se ukazuje z výzkumu, že není. Že člověk, který má vypěstované ctnosti, já možná jenom pro pořádek řeknu, že rozlišujeme nějaké kognitivní nebo znalostní ctnosti, jako schopnost kriticky myslet, vyhodnocovat informace, pracovat se zdroji a tak. Pak jsou morální ctnosti, to jsou takové ty jako klasické právě už od antiky, jako spravedlnost, sebeovládání, mírnost a tak. Potom jsou občanské cnosti a nakonec performativní cnosti nebo výkonové. A to je jenom takové jako rozdělení, když chceme pojmenovat, co vlastně tvoří dobrý charakter, tak to jako není nějaká jedna věc, ale je to souhrn něčeho, co člověk dlouhodobě v sobě pěstuje, respektive někdo to v něm pěstoval až do okamžiku, kdy člověk za sebe přebírá odpovědnost a pěstuje to sám u sebe, na sobě. A lidé, kteří mají vypěstované ctnosti a úplně jako logicky a intuitivně, člověk, který má třeba ctnost vytrvalosti, pravdomluvnosti, poctivosti, čestnosti, spravedlnosti, tak takový člověk se prostě lépe uplatňuje nejenom jako ve škole pro nějaký ten školní výkon, ale i v životě. Existují na to výzkumy, které to potvrzují, že ve školách, kde se to daří, jo, kde to není jedna hodina týdně nebo jeden srdcař, který to tam prostě dělá za všechny, ale kde to má škola jako systémový prvek, který prostupuje celým kurikulem, tak tam děti prostě lépe prospívají. A v rámci té odborné terminologie školní úspěšnosti chci říct, že právě nejen ve školní úspěšnosti, ale pak i později. To právě odhalila ta harvardská flourishing studie, která říká, která sledovala je dlouhodobě ty respondenty a ukazuje se, že i v životě prostě se člověk lépe uplatní, pokud má tyto cnosti spíš, než když je nemá.
1: Co byste přál tedy do nového školního roku ředitelům, učitelům, žákům, studentům, ale i rodičovské veřejnosti? Na co by se mohli zaměřit letos?
0: Tak jak jinak, než aby škola byla jak pro učitele, tak pro děti dílnou, nebo někdy Komenský říká zahrádkou, nebo také líbezničkou, aby to bylo dílnou lidskosti spíše než mučírnou ducha.
1: Tolik dnešní díl Leonarda Plus, kde byl hostem profesor Jan Hábl, komeniolog z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V další části se zaměříme na to, jestli je vůbec možné dobru naučit, co k tomu říká Komenský a další myslitelé a co je pro dnešní společnost největším pokušením. K poslechu na webu a v podcastových aplikacích zve Renata Kropáčková.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
4: Jak si hrají čmeláci, čeho se bojí tuhýci a proč je papoušek kakadu velký gurmán? I o tom si dnes budu povídat s Ondřejem Fischerem, který zkoumá chování a rozhodování zvířat, hlavně ptáků. Sám o sobě říká, že je ptačí psycholog. Mě na něm fascinuje, že je přímo chodící sbírkou zajímavostí ze světa zvířat. Takže se už moc těším, co nového se dnes zase dozvím. A probereme třeba i to, že ve vědě neexistují hloupé otázky. Ondro, vítej.
5: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
2: Žárovky.
4: Jak slyšíte, tak my dneska stojíme před ptačí voliérou v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Já vidím několik ptáků, kteří tady tak různě posedávají, pobíhají, koukají na nás, koukají na sebe. Co vidíš ty jako odborník na chování zvířat?
5: Vidím spoustu spokojených kakadů bílých a myslím, že tam jsou i nějaký africký papoušci a myslím si, že jsou tady hodně spokojení a zrovna nám dávají najevo něco o svojí přítomnosti, že tady s náma jsou a poslouchají nás.
4: Jak už jsem zmínila, tak ty jsi tedy něco jako ptačí psycholog. Jak jsi se k výzkumu chování zvířat dostal, protože ty nejsi úplně typický ornitolog?
5: Od dětství mě zajímala příroda, hodně jsem chodil na vycházky s dědou. Potom na gymnáziu se mi hrozně líbila biologie, protože jsme měli fajn učitele. A tak nějak jsem se rozhodl, že biologie je něco, s čím se chci zabývat na vysoké škole. No a potom, když došlo vlastně na výběr bakalářského tématu, tak jsem absolvoval takové to úvodní kolečko s profesorem Frintou, profesorem etologie, který se mě různě vyptával na různá témata, která by mě mohla bavit a já jsem si pořád nebyl schopen vybrat, ale najednou se rozrazily dveře a přišel můj školitel, pan docent Fuchs a začal mi vyprávět o chování ptáků a o tom, jaký mají různý nálady, jak se chovají, jak jsou agresivní, co je na nich zajímavého ke zkoumání a to mě velice jako nadchlo a v tu chvíli jsem ptačí etologii propadnul a i ptačí psychologii, protože to je s tím dost spojený. Studuju to v podstatě i teď během doktorátu. Zabývám se teda tím, jak ptáci přemýšlí, jak se chovají, jak vnímají okolní svět a porovnávám to s dalšími živočichy i s námi lidmi.
4: Mají zvířata emoce? Jak se to zkoumá?
5: To je dobrá otázka. Já určitě nejsem někdo, kdo by měl teď nám všem jasně odpovědět, ano, zvířata mají emoce, ale určitě já i další kolegové si myslíme, že to tak je. A pokud se to týká například strachu, radosti, smutku, bolesti, tak tyhle všechny emoce u zvířat pravidelně pozorujeme a samozřejmě potom je otázka, jestli mají nějaký ty další komplexnější emoce, které třeba pozorujeme u nás lidí, ale určitě ty základní emoce u každého zvířete v podstatě můžeme najít.
2: Žárovky.
3: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
4: My tu dnes s Ondřejem Fischerem stojíme před ptačí voliérou. Jeden papoušek nás tu pozdravil ahoj a další zvedl na hlavě chocholku. Co přesně to znamená?
5: Vidíme tady velkou skupinu kakadů, velice nadšených a velice komunikativních, který nám dávají najevo, že jsou tady, že jsou tady s námi, že nás poslouchají a vypadají opravdu, že se mají dobře a oni si takhle hrozně nahlas rádi povídají.
4: A třeba ta zvednutá chocholka, co to signalizuje?
5: Zvednutá chocholka, většinou nějaký zájem, nějaký vzrušení. Často je to nějaký kontakt právě mezi jednotlivými papoušky, třeba po příletu na nějaký místo se takhle zdraví spolu, že vlastně tu chocholku zvednou a nějakým způsobem dávají si nějaký signál na pozdrav.
4: Co třeba nějaké další emoce? Jak papoušci prožívají lásku? Nebo jak to vy vědci poznáte?
5: To je asi jedna z nejtěžších otázek v etologii zvířat. Emoce, láska, protože tu nejsme schopni skoro ani detekovat přesně u lidí. U zvířat je to ještě těžší. A u těch papoušků třeba jsme úplně na začátku, takže když vidíme pár papoušků, samce a samici spolu někde na bydílku, tak většinou projev takzvané jako ozobávání peří na hlavě je něco, co si dovolí pouze partneři. Na hlavu jinak si ptáci v podstatě nešahají a můžou se normálně třeba klovat do křídla nebo různě jako do pařádku, ale peří na hlavě, tak to je pouze jenom pro samičku se samcem a je to teda nějaký projev toho svazku a i utužování toho svazku a můžeme to teda nazvat jako nějaký projev lásky, ale samozřejmě na to je ještě dlouhá cesta k výzkumu.
4: Já jsem taky nedávno četla, že někteří papoušci, konkrétně kakadu, jsou taky docela velcí gurmáni.
5: Ano, kolegové v Vídeňské veterinární univerzitě nedávno publikovali studii, která ukazovala, že kakadu gofinovi, velice oblíbený papoušci i do chovů, jsou schopni při konzumaci potravy nějaké části té potravy ponořit do sojového borůvkového jogurtu. Tak to přišlo jako těm vědcům velice podivný, proč zrovna, když jim nabídli náhodou v těch chovech sojový borůvkový jogurt, který jim jako nemůže nějak uškodit, tak jim nabídli třeba i jinou verzi jogurtu nebo třeba jenom vodu a ty papoušci cíleně preferovali vždycky borůvkový sojový jogurt, namáčeli si do něj nejčastěji těstoviny, nechali je tam vždycky velice dlouho, aby se pěkně ponořili a potom je konzumovali, takže je to vlastně nějaký první důkaz sofistikované přípravy potravy.
4: Mají k tomu nějaké vědecké vysvětlení? Proč to ten papoušek dělá?
5: Může to být opravdu tím, že mu to zlepšuje tu chuť, protože byla vlastně ještě předtím jiná studie, kdy bylo zjištěno, že když papouškům byly předkládány nějaké suchary, tak papoušek si ten suchar vzal, ponořil ho do vody na 20 sekund a pak ho snědl, což bylo potom prokázáno, že je to teda proto, aby se mu to lépe jedlo, aby to bylo snazší, aby to nebylo tak suché pro tu konzumaci, což je tedy považováno, že je to opravdu nějaké ochucování potravy, a že ty papoušci si to jako víc užívají, víc jim to chutná, když si to nějak jako připraví.
4: Co jsou další novinky právě na poli té psychologie a emocí u zvířat? Asi všichni známe psí oči, takže určitě ptáci a zvířata umí prožívat smutek, ale co nějaké další emoce?
5: Určitě, jak jsi říkala, smutek je něco, co už považujeme, že když třeba zemře, že jo, nějaké mládě, nějakému jedinci, tak právě vidíme nějaké chování, které je se smutkem spojené, v podstatě jako nějaká forma truchlení, třeba že osahávají to zemřelé mládě nebo u něj prostě stojí v kroužku a v podstatě třeba přestanou konzumovat potravu, takže je to nějaká jako forma truchlení. Ale pozorujeme radost právě jako třeba tady u těchto papoušků, že zvedají tu chocholku a jsou třeba spokojení na jezení. Dále strach, který vlastně já studuju při svém doktorském studiu, to znamená, že pták je třeba schopen různě reagovat na nebezpečí, má nějakou jako míru a intenzitu strachové reakce. Jsou třeba druhy predátorů, které v něm ten strach nevyvolají, chová se úplně jako běžně, ale když mu ukážeme nějaký model, nějakou vycpaninu, něčeho, co je pro něj velmi nebezpečné, tak najednou vidíme, jak ten pták změní chování a schová se někam do křoví.
4: K tvým výzkumům se ještě určitě dostaneme. Mě by ale zajímalo hmyz, protože se dlouho bralo tak, že hmyz nemá žádné emoce, nic necítí, ale nejnovější výzkumy ukazují něco jiného, je to tak?
5: To je strašně zajímavé, vlastně aktuální téma výzkumu, kdy vědci v Anglii zjistili, že čmeláci si hrozně rádi jako hrají, když je pustí do nějaké arény, kde jsou poházené různé míčky, tak čmeláci si samovolně s těmi míčky začnou různě kopat a posouvat si je po té aréně a není to vlastně vůbec motivováno žádnou potravou, žádnou odměnou. A když ten čmelák třeba má na výběr mezi dvouma arénama, jedna aréna je bez míčků a jedna aréna je s míčkama, tak si vybere vždycky radši tu arénu s míčkama, aby tam prostě trávil čas a hrál si různě s těmi předměty, takže je to nějaký jako první projev hry u hmyzu, což je vlastně docela zajímavý, protože hra samotná u zvířat je strašně studované téma a známe, že jo, hru u mláďat, u mladých štěňat nebo u koťátek, tak právě se zjišťuje, že je to jako chování, které je přítomné u spousty dalších zvířat, nejenom právě u savců nebo i u těch ptáků. takže určitě hra. A dokonce bylo prokázáno třeba i stres, kdy vlastně strašně slavná studie, kdy jeden druh raka byl vložen do arény a měl na výběr světlý tunel a tmavý tunel. Vždycky preferoval světlý tunel, protože měl prostě nějaký jako strach ze tmy. Ale když mu ve světlém tunelu byly udělovány elektrošoky, tak v tu chvíli si vždycky vybral radši tmavší tunel, protože toho světlého se bál. To znamená, byl mu vyvolaný nějaký stres pomocí těch elektrošoků. No a v momentě, kdy se mu píchla injekce něčeho, co vlastně působí proti stresu i například i u lidí, tak v tu chvíli se mu snížily stresové hormony a zase zpátky se vracel do toho světlého tunelu a už neměl vůbec žádnou obavu. Takže tohle je vlastně jeden jako z experimentů, jak třeba se dají emoce studovat i u takových zvířat, jako jsou bezobratlí, korýši, třeba raci.
4: Vypráví nám ptačí psycholog Ondřej Fischer. Co se teďka děje?
5: Tak teď tady vidíme skupinu docela spokojených kakadů, kteří nám dávají najevo svou přítomnost svým silným hlasem, což je pro ně velice typické, že oni takhle nahlas spolu komunikují a je to pro ně vlastně přirozený styl komunikace, že si navzájem dávají vědět, že tu jsou, nějakým způsobem se zdraví a podobně, ale co si přesně myslí, to je ještě bohužel velká otázka.
4: Myslíš, že třeba jednou díky umělé inteligenci porozumíme řeči zvířat?
5: Kolegové na tom velice intenzivně pracují, snaží se spolupracovat s umělou inteligencí a snaží třeba jí předložit nějaké nahrávky zvířat a říkají, aby ta inteligence rozpoznala jednotlivé jedince podle hlasu, protože my lidé jsme schopni nějakým delším tréninkem a analýzou ptačího hlasu rozpoznat jednotlivé jedince. A to samé vlastně teď se trénuje umělá inteligence, která to dělá mnohem rychleji, ale tento výzkum je ještě na začátku. Ale v momentě, kdyby umělá inteligence uměla sama rozpoznat podle hlasu jednotlivé jedince, tak by nám to strašně pomohlo a byli bychom pak schopni právě začít jako zkoumat nějakou jako formu ty jejich řeči a podobně, ale stále nejsme ani zdaleka schopni říct, co přesně zvířata myslí tím, když něco třeba křičí a podobně.
3: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: My jsme se teďka o kousek vzdálili a jeden papoušek mám pocit, jako by nás volal zpátky. Je to možné?
5: Je určitě možné, že tyhle papoušci, jak jsou vlastně tady už docela dlouho, tak jsou oblíbení u lidí a taky mají lidi rádi, protože se tady k ním určitě všichni návštěvníci chovají hezky, takže se hrozně rádi předvádí, nějakým způsobem na lidi volají nebo se různě ukazují a jsou to přece jenom také zvířata, který mají rádi pozornost a jsou rádi středem pozornosti a když se jim věnujeme a třeba na ně různě mluvíme, tak jim to vlastně hrozně dělá dobře, než kdyby se někde jako museli nudit v koutě a být sami. Papoušci jsou extrémně sociální zvířata, které jsou celý život vlastně zvyklí žít většinou v hejnech. Závisí to samozřejmě teda na konkrétním druhu, ale zrovna tady ty kakadu jsou opravdu jako hejnový druhy, takže si užívají přítomnost a v tu chvíli asi moc nerozliší, jestli je to další papoušek nebo člověk, protože jsou na nás velice zvyklí, což ale neplatí v divoké přírodě samozřejmě.
4: Ty jsi zmiňoval, že jsou nesmírně inteligentní, tak co o tom víme?
5: V současnosti tenhle ten výzkum je taky na počátku a když se třeba kolegové podívali do mozku papoušků Ara, tak tam našli až 2 miliardy neuronových buněk, základních buněk nervové soustavy, což je ohromné číslo. Pro porovnání slepice má těch neuronálních buněk asi 150 milionů v mozku napočítáno, ale papoušek je schopen až do těch 2 miliard, krkavec třeba přes miliardu, takže krkavcovití a papoušci jsou jedni z nejchytřejších vlastně skupin ptáků na světě a vidíme to i v tom jejich každodenním životě, jak prostě se chovají, jak řeší různě problémy, jak jsou vynalézaví, jsou schopni se naučit spoustu slov, spoustu předmětů používat a podobně.
4: My jsme právě přešli do skleníku, který připomíná tropický prales a to krásně navazuje na terénní výzkumy chování papoušků v indonéské džungli, kde si strávil více než 3 měsíce. Jaké to bylo? Co jste tam zkoumali?
5: To byla asi jedna z nejlepších etap mého vědeckého života, protože vlastně jsem měl možnost díky Jihočeské univerzitě vyrazit na doktorskou stáž na 3 měsíce s kolegy z veterinární vídeňské univerzity. Oni tam mají vlastně dlouhodobě výzkumnou stanici na ostrově Tanimbar, což je takový malý ostrov mezi Papuou Novou Guineou a Austrálií. Tam jsme vlastně 3 měsíce pozorovali hejna místních endemických kakadu gofinových, tedy vzácných papoušků, které tam žijí v hojných počtech. A zkoumali jsme jejich ekologii, zkoumali jsme jejich sociální interakce, ale i třeba, jak vnímají různé nebezpečí, což jsem tam zkoumal hlavně já. Bylo to fascinující vlastně každý den se vydávat do džungle, najít si vždycky nějaký to hejno, pozorovat ho. Potom jsme tam vlastně měli nějaké výzkumné platformy, kam jsme jim házeli potravu, pozorovali jsme, jak se chovají ve skupině. A k té platformě jsme jim třeba dávali různé atrapy predátorů. Dívali jsme se na to, jak na to reagují, jak vlastně vnímají různé druhy nebezpečí.
4: Pojď nám ještě víc popsat to, jak ty výzkumy probíhají, co k tomu používáte, jestli používáte třeba nějaké moderní technologie, nebo je to opravdu o tom, že sedíte, koukáte a s tužkou a papírem pozorujete?
5: Tak nejtěžší je samozřejmě v džungli ty papoušky najít, ale naštěstí tyhle papoušci jsou velice hluční, takže většinou jdeme jako po hlase. A k tomu pozorování samozřejmě používáme dalekohledy, máme nějaké kamery, dokonce i třeba co natáčí ve 4K, máme nějaký nahrávadla hlasu, abychom měli zaznamenané to jejich volání. Potom se třeba používá dron na mapování toho okolí a tvorby terénních map. Samozřejmě máme GPS lokátory, abychom se v džungli nestratili, což je velice snadné. A sebou máme třeba v batohu 3D vytisklého orla jestřábího, protože proč ne? A jedna z výzkumných otázek je, jak třeba právě na místního predátora ty papoušci reagují a podobně. Ale i třeba vyrážíme za místní komunitou, komunikujeme různě s náčelníky těch vesnic a mluvíme vlastně s nimi, proč vstupujeme do toho lesa, proč hledáme ty papoušky, proč je zkoumáme. A opravdu mě jako překvapilo, že ta odezva je strašně fajn, ale není to vlastně zadarmo. Když jsem tam poprvé v životě přijel, tak jsem musel podstoupit takový vstupní rituál, kdy mě vlastně místní stařešina přijal, představil mě místním duchům a ty mě potom dovolili vstoupit do toho pralesa a všichni ty stařešinové z okolní vesnice mě upozorňovali, že kdybych ten vstupní rituál neabsolvoval, tak by mi potom hrozilo třeba nějaké onemocnění, protože ta džungle je vlastně zrádná, je to docela jako nebezpečný prostor a je proto potřeba mít nad sebou ochranou ruku předků těch duchů, takže to bylo jako hrozně fajn vlastně se o tom s nima bavit a během toho s nima řešit, proč vlastně děláme výzkum na ptácích a tak.
4: Přibliž nám, jak to probíhalo a jak jsi to prožíval ty jako vědec, který většinu života potřebuje empirická data?
5: Antropologie a etologie člověka je mi taky velice blízká. Hrozně rád si jako čtu různé rituály a tradice jiných národů. Tohle jsem bral jako jejich prostě kulturní dědictví, kdy jsme se vlastně posadili do jedné z chyší na kraji džungle a ten určený stařešina k nám promlouval, uváděl nás do děje, představoval nám jednotlivé duchy a pak promlouval i k těm duchům, kterým vlastně vysvětoval, kdo jsem, že jsem přijel z Českých Budějovic, že jsem tady na vědecké stáži, že tady plánuju zkoumat papoušky a potom se ten stařešina vlastně odebral na kraj džungle, kde obětoval pár mincí jako dár vlastně těm předkům a potom se vrátil a řekl mi, že duchové mě přijímají a v tu chvíli jsem mohl vstoupit vlastně do lesa. A už jsem byl vlastně chráněný tím kouzlem.
4: Komunikovali jste v angličtině, nebo byly tam nějaké bariéry, že jsi musel mít tlumočníka?
5: Je fakt, že indonéský jazyk není úplně jako jednoduchý. Je to vlastně smíšení na těch různých etnických jazyků, kde vlastně na každém ostrově žijou, je specifický podjazyk. Kolegové indonésky uměli, takže já jsem vždycky s nima komunikoval anglicky a oni to překládali do indonéštiny, ale jsem tam někteří ty vlastně místní anglicky uměli a hlavně teda děti.
4: Dokážeš nám něco říct indonésky?
5: Tak třeba selamat pagi, neboli dobré ráno, nebo kupu kupu, to je v indonéštině motýl. A burung kakatua znamená papoušek.
3: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
4: Dnes si povídám s ptačím psychologem Ondřejem Fischerem. Už jsme probrali řadu zajímavostí ze světa zvířat, také jeho výzkumy v indonéské džungli. A nyní bych se chtěla dostat k tvým aktuálním výzkumům. Co přesně zkoumáš?
5: Já zkoumám na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity ptáky, vnímání nebezpečí u ptáků. Takže během svého doktorátu se zabývám ťuhýkem obecným. To je takový hrozně sympatický ptáček s páskou přes oko. Vypadá jako Zoro. A potom Sikoru koňadru, to asi všichni posluchači dobře znají. A vlastně zkoumáme to, jak tyhle dva docela rozdílný druhy ptáků reagují na nebezpečí, reagují na různé predátory a jak vlastně vnímají to nebezpečí, jestli má cenu třeba riskovat, jak na to krmítko třeba doletět, jestli má cenu riskovat vlastně hledání té potravy, i když hrozí nebezpečí od predátora. To je v případě té síkory koňadry, ale v případě toho tuhýka obecného je to zase trošku jiná situace. Zkoumáme situaci, kdy on má mláďata v hnízdě během jeho hnízdní sezóny a před to hnízdo dáme právě nějaký model predátora a díváme se na to, jak ten tuhýk obecný na toho predátora reaguje. Takže když je tam třeba predátor, který ohrožuje přímo jeho hnízdo a mláďata, tak on se ho snaží velice agresivně fyzicky odehnat, začne ho různě jako napadat zobákem, klovat, nalétávat na něj, hrozně nahlas varovat, ale když je to třeba predátor, který ohrožuje přímo toho dospělého tuhýka, tedy toho dospělce, tak tuhýk se radši schová někam do křoví, vůbec se neukazuje a to vlastně nám dokazuje nějakou jako inteligenci a schopnost toho ptáka zvážit ty rizika, jestli se vyplatí na toho predátora zaútočit a dát vlastně tu svoji kůži v šanc, anebo být někde jako v křoví schovaný a dělat, že tam nejsem a doufat, že ten predátor mě vlastně nespatří. Takže tohle je jedna z těch základních otázek.
4: Může to pomoci třeba k ochraně přírody, nebo proč zkoumáte něco takového?
5: Tahle ta otázka je velice důležitá a podle mě je taky velice zajímavá, protože jde vlastně o to, z jaké perspektivy se na to díváme. Když se na to podíváme jako z perspektivy zvědavého člověka, tak je určitě strašně zajímavý zjišťovat víc a víc informací o našem okolním světě, o zvířatech a podobně. To teda většinou zobrazuje nás vědce, kteří pořád chceme někde jako chodit do džungle a zkoumat další a další informace o zvířatech. Ale pro člověka, který třeba tolik jako věda nezajímá a tolik ho nezajímají ty různé výsledky, tak je to vlastně o nějaké změně náhledu na svět, kdy v tu chvíli, kdy my vlastně dokážeme popsat třeba ty jednotlivé druhy zvířat, jak se chovají, co cítí, jak vnímají okolní svět, tak potom jsme třeba schopni se k ním i lépe chovat. Takže to potom má přímý dopad na ochranu těchto jedinců, ale i ochranu na to celého třeba prostředí, že jo, potom začneme chránit třeba džungly nebo další ekosystémy a zachráníme vlastně i sami sebe, což je vlastně docela aktuální téma. Ale kdybych si měl dovolit říct praktické využití tady toho výzkumu, tak když třeba tady ty výsledky, které zkoumáme my s kolegy na Jihočeské univerzitě, přeneseme třeba do laboratoře a podíváme se do ptačího mozku. V tu chvíli vlastně zjistíme, která ptačí centra v tom mozku reagují na další stimuly, na různé nebezpečí a porovnáváme to třeba s mozkovými centry člověka, takže třeba emoční centrum známe u člověka amygdala, tak potom můžeme využít v léčbě psychických poruch člověka i poznatky z té ptačí říše, protože tam to vlastně zkoumáme na více druzích najednou s různými přístupy a můžeme tom potom přenést i do lidské medicíny.
3: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
4: Takže síkora nebo papoušek?
5: Papoušek.
4: Při práci hudba nebo ticho?
5: Hudba.
4: Slepice nebo vejce?
5: Slepice.
4: Bilbo nebo Frodo?
5: Bilbo.
4: A proč?
5: Je mi jako bližší tím, že je takový hodně přemýšlivý, hodně takový vyprávěcí typ a Bilbo mi přijde takový jako víc vědecký typ.
3: Žárovky.
4: Ty se také hodně angažuješ v iniciativě Zeptej se vědce. Co je vaším cílem?
5: To je vlastně skupina hrozně nadšených vědců, už je nás přes 400 a jsme skupina, která odpovídá na otázky veřejnosti. Snažíme se nějakou popularizační formou odpovědět v podstatě na cokoliv, co veřejnost napadne. Projekt založili za covidu 3 kolegyně a rozrostlo se to ze skupiny pár lidí až do mnoha stovkového projektu, který má vlastní strukturu, proces nějakých jako recenzí, editory a i další věci. Je to podle mě jako jedna z nejlepších platform popularizace vědy momentálně v České republice.
4: Jste hodně aktivní na sociálních sítích, ale loni jste také vydali knížku, kde je takový výběr těch nejlepších otázek. Je nějaká, která ti utkvěla v paměti?
5: Mě fascinovala naposledy otázka, jestli může být člověk spolknutý velrybou. A vlastně kolegyně z přírodovědecké fakulty na to odpovídala jako odbornice na velryby a bohužel teda musím zklamat posluchače, že velryba nás spolknou vzniknout nemůže, protože nemá tak velký jícen, ale bylo vtipné, že za pár týdnů od vydání této odpovědi se opravdu na internetu objevilo video, jak nějaký jako kajakář byl spolknut velrybou a pak zase ale byl okamžitě vyplivnut, takže to byl vlastně i ten důkaz, že naše odpověď byla správná.
4: Já mám na tebe ještě úplně poslední otázku, protože ty jsi zarytý fanoušek Tolkiena fantasy, tak kdyby se zasnil a mohl bys změnit jednu věc na vnímání a využití vědy veřejností, co by to bylo?
5: Já bych určitě založil vlastní televizní a rozhlasový kanál, který by byl jenom pro popularizaci vědy, pro různé věkové skupiny a s různými vědci, aby se ta popularizace vědy dostala opravdu do každodenního života člověka, protože si myslím, že je to něco, co je krásné na poslech, vzdělávací, ale může to být i relaxující a má to i prostě zajímavé třeba efekty, když začneme dělat nějaké experimenty, takže to prostě naplňuje všechno, co by tak jako člověk mohl od televize v dnešní době chtít, nebo rádia.
4: Říká Ondřej Fischer, který se zabývá chováním zvířat.
5: Děkuju, nashledanou.
4: Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
2: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Dobývání vesmíru. Lidstvo od nepaměti vzlíželo k obloze. Mnozí tam možná hledali odpovědi na otázky bytí, jiní toužili vzlétnout ke hvězdám. To se stalo skutečností až ve 20. století. Umožnili to znalosti zejména ve fyzice. Vzlétnout do vesmíru se tak přiblížilo s vývojem tryskových a především raketových motorů.
7: Voláme vás všechny k rozhlasovým přijímačům. Hlas prvního astronauta hovoří major Jurij Alexejevič Gagarin.
6: Psal se duben roku 1961. Tu už byly naplno rozjeté kosmické závody mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Reakce Američanů přišla o několik let později.
8: Motor se zastavil.
9: To znamená, že v tuto chvíli jsme svědky historického přistání na měsíci. Díváme
8: teď,
9: se
8: právě
9: do Houstonu na obrazovku a je to skutečně, filmaři pracují, někteří nadskočili nadšením.
6: 21. července 1969 Neil Armstrong jako první pozemšťan stoupl na povrch měsíce. Pokud je řeč o aktuálních možnostech a projektech, pak podle Dušana Majera ze serveru Cosmonautics.cz mluvíme o pilotované a nepilotované kosmonautice.
10: Ta nepilotovaná se samozřejmě dostane dál, nemusíme řešit třeba její návrat na Zemi a tak podobně. Takže třeba v současné době už můžeme říct, že máme prozkoumány všechny planety sluneční soustavy. Byť samozřejmě u některých už je to dlouho, to jsme ji navštívili, ale zlepšuje se to.
6: Ohledně pilotované kosmonautiky je třeba říct, že ta se drží na nízké oběžné dráze okolo Země. Plány jsou ale smělé, zvažuje se kosmická stanice Gateway na oběžné dráze Měsíce,
10: která by měla umožnit ověření technologií a také vědecký výzkum, který by mohl umožnit nejenom návrat lidí na Měsíc, ale třeba i výpravu lidí k Marsu.
11: Raketou na Mars, poletíme zas, ty a já.
6: No, ono to ale nebude zas tak jednoduché.
10: Abych řekl, že je to někde mezi, protože už v éře programu Apollo se říkalo, že na Mars poletíme za 20 let. Uteklo půl století a říkáme to pořád. Takže těch problémů se musí vyřešit celá řada, ovšem jako utopii bych to neoznačoval. V současné době se zdá, že bychom člověka dokázali dostat na Mars, ale jde o to, abychom ho tam dostali ve zdraví, což nejsou dvě stejné věci.
6: Případný let na Mars by znamenal dlouholetou izolaci skupiny lidí v malém konstantním prostoru. Moderní psychologie se pokouší předvídat a modelovat lidské chování těmi nejmodernějšími nástroji. Dosavadní výsledky jsou ale spíše skeptické.
10: Je pravda, že ty analogové mise, které simulují kosmický let, nejsou stoprocentní a vždycky simulují pouze jeden z aspektů. Tohle to musíme mít na paměti při vyhodnocování dat. Ale pokud je těch analogových misí více, každá se zaměří na něco jiného, tak v tu chvíli, když sečteme data z nich, tak v tu chvíli už to může začít dávat poměrně rozumné výsledky. Je pravda, že psychika bude hrát významnou roli, protože ne nadarmo se říká, že člověk je nejsilnějším, ale zároveň i nejslabším článkem každé mise.
6: Co se ale zdá být jasné, je, že zkoumání hlubokého vesmíru bude pokračovat, a to za přispění především americké NASA.
10: Já se domnívám, že NASA má v současné době neotřesitelnou pozici, má nejvíce kosmických sond, nemyslím si, že by se to mělo v nejbližších letech změnit.
6: Daří se i Číně, která má dostatek prostředků k výzkumu. Za úspěch je třeba považovat přistání na odvrácené straně měsíce a odebrání vzorku. Naopak ztrácí a vyklízí pozice ruská civilní kosmonautika.
10: Rusko jako takové nemá vlastní úspěšnou meziplanetární sondu. Ta poslední ještě z éry Sovětského svazu. Rusko má stále pilotovanou kosmonautiku, kosmické lodě Sojus a tak podobně. To jim nikdo nebere, ale v případě té bezpilotní kosmonautiky je vidět opravdu velmi významný propad.
6: Existuje ale ještě další strana. Soukromé subjekty. Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz vysvětlil, proč soukromé firmy zřejmě nikdy nenahradí státní agentury.
10: Soukromé firmy logicky budou dělat jenom to, co jim přinese zisk. A takový ten základní výzkum, na kterém kosmonautika v podstatě stojí, tak ten není ziskový. Když pošlete nějakou sondu, aby prozkoumávala třeba ledové měsíce Jupiteru, tak vám to moc peněz nevydělá. Ale podpoříte tím ten základní výzkum. To znamená, tohle bude pořád doména NASA. Ale ta agentura může ušetřit tím, že si nechá některé služby zajistit od soukromých firem, které to dokáží levněji.
2: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Prezident Pavel bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku. Island neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila premiérka po referendu. Fotbalisti Slavie zvítězili v ligovém derby na hřišti Sparty a opět vedou tabulku. A počasí zítra bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
12: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
8: A premiér potvrdil taky záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby. Islandská vláda v tomto volebním období neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka Kristrún Frostadóttirová po vyhlášení výsledků referenda. Islanďani v něm rozhodli, že nechtějí, aby kabinet rozhovory s evropským blokem obnovil. Šéfka vlády ale dodala, že ostrovní stát bude i nadále posilovat vztahy v rámci evropského hospodářského prostoru. Výsledek lidového hlasování podle ní není neúspěchem, ale vítězstvím demokracie. Už dřív řekla, že ho bude respektovat. Hasiči v Šumperku zasahují u požáru ubytovny. Z budovy evakuovali 20 lidí, 10 z nich je zraněných, informoval o tom mluvčí hasičů Josef Koláček. Podle něj jednoho zraněného přepravil do nemocnice vrtulník.
13: Při požáru ve třetím patře výškové budovy v Šumperku jsme zachránili 20 lidí. Využili jsme k jejich záchraně dva automobilové žebříky. Souběžně probíhal hasební zásah, průzkumné skupiny silně zakouřeném objektu prověřovaly přítomnost dalších osob. Zraněno bylo 10 lidí, předali jsme je záchranné službě a letecké záchranné službě.
8: Lidi můžou pomoct vědcům zmapovat kolonie lesních mravenců. Stačí si stáhnout aplikaci Monty Ant a při procházce přírodou vyfotit a popsat dané mraveniště. Mezinárodní projekt monitoruje mravence v několika evropských státech. Průzkum je prvním krokem k lepší ochraně mravenců, vysvětluje Jiří Tůma z Biologického centra Akademie věd.
14: My vlastně víme, co na lesní mravence má negativní vliv. Nešetrné lesní hospodaření z našich měření potom vyplývá, že třeba přemnožení prasete divokého je veliký problém pro ty populace, protože ta divoká prasata prostě to mraveniště jako významně rozhrabou a například potom nejsou schopná přežít zimu.
8: Fotbalisti Slávie opět vedou tabulku nejvyšší soutěže. V šestém kole šance ligy vyhráli v pražském derby na hřišti Sparty 3-0 a vystřídali v čele pořadí Liberec. Ten doma zdolal Hradec Králové 2-0. Stejným výsledkem zvítězili i domácí Teplice nad Jabloncem a hráči Slovácka remizovali v Plzni 1-1. Čeští basketbalisti po úvodní prohře v Belgii porazili na pražské Letné v předkvalifikaci mistrovství Evropy Norsko. Severského soupeře zdolali 108-97 po prodloužení. To vynutil trojkou v závěru hrací doby Richard Bálint. Nejlepším českým střelcem utkání byl ale kapitán se 22 body Martin Peterka.
15: Jsem rád, že jsme to zvládli. Já už jsem věřil, že když se do toho prodloužení dostaneme, že to urveme. To jako kdyby jsme se takovouhle střelou nedostali, ještě bychom prohráli, tyjo, já nevím, co by se dělo. Jako před tou střelou než dál rýchem bylo fakt hrozně, jako upřímně.
8: Po utkání ukončil reprezentační kariéru zkušený pivot Martin Kříž.
16: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a nebezpečí na D5 u Kařezu. Na pražském okruhu z letiště na D1 omezení za nájezdem od Chrášťan. Na 22. a půltém kilometru hořelo osobní vozidlo. Auto uhašeno, hasiči odjeli, na místě zůstává šipka silničářů. Projíždí se bez zdržení pouze levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor za sjezdem na mýto. Na 43. kilometru hlásíte nepojízdné vozidlo.
17: Auto a volá někam. Má zřejmě poruchu. Pozor na to, kdyby pojedel větší auto, tak bude vypočovat.
16: A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na osovou Bytýšku z Bystřete. Na 148. kilometru informujete o odstaveném vozidle.
18: Vozidlo v odstavním pruhu zhruba 800 až 700 metrů před sjezdem na Velký Meziříčí.
16: Auto je pouze na blikačkách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně taky bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, a přehánky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
19: Její příběh by stál za velký román nebo rovnou velkofilm. Jediná zlatá československá medailistka z olympijských her v Melbourne v roce 1956, diskařka Olga Fikotová, byla vynikající sportovkyní, ale také ženou s velkým smyslem pro olympijského ducha a fair play. Navíc její život silně ovlivňovaly politické poměry, do kterých se narodila a ze kterých odešla se svým americkým manželem za oceán. V roce 2025 věnovala její nejstarší dcera Majra České republice významnou část její pozůstalosti. A to je dobrý důvod vrátit se v pořadu k této výjimečné ženě. Příjemný poslech přeje Lubomír Smatana.
3: Zaostřeno.
20: This is what she won when she was in Melbourne and she was the only gold medalist.
21: Tohle je to, co vyhrála v Melbourne. Byla jedinou československou zlatou medailistkou toho roku a přitom házela disk teprve necelé 2 roky, ale samozřejmě vyrůstala jako velmi všestranně sportovní dítě. Hrála týmovou házenou, basketbal a měla kvalitní tělesnou průpravu.
19: Mejra vypráví příběh své matky na verandě svého domu. Je nejstarší ze čtyř dětí Olgy Fikotové Konoliové a tak udržuje její odkaz. Pozůstalost balí do krabic a připravuje na odeslání do Prahy.
20: I've been the keeper. I've been the, as the oldest daughter, I've been the responsible one. My mom's moved quite a bit.
21: Já jsem byla strážcem. Jako nejstarší dcera jsem za to nesla odpovědnost. Máma se v životě hodně stěhovala a tak jsem to všechno uchovávala u sebe doma, na speciálním místě v úložném prostoru. A jsem nadšená, že teď přišel čas, kdy to může jít tam, kam patří. In my storage, I'm thrilled
19: that now's the time that it can actually go somewhere. Tuto část pořadu Zaostřeno zachytil na mikrofon americký zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák v domě Mejry Konoliové Frondové v Santa Aně na předměstí kalifornského Los Angeles.
21: V pozůstalosti máme jménem mých a všech čtyř dětí Olgy Fikotové Konoly nádhernou sbírku pamětí a deníků z dětství. Je tam asi 5 dětských deníků napsaných česky, pak 3 opravdu velká alba olympijské historie z let 1956, 1960, 1964 a 1968. Jsou tam novinové články i fotografie, některé její ceny, studijní materiály a taky jeden z jejich disků, různé nášivky dresů, je toho hodně. Master of sport, one of her discs, and some of her patches from her uniforms. It's a big array here. In the women's discus event, Russia's Nina of hat fame was the favorite. But Russia was beaten out by one of her satellites, Czechoslovakia. Here's the winner, Miss Olga Fikotova. To everyone's surprise, she broke the Olympic record, 176 feet, 1.5 inches. 4 pečlivě zabalené velké krabice a jednu menší viděl už v Americe odborník na dějiny tělesné výchovy a sportu Jan Lomíček z Národního muzea. Věděl proto, co 2 měsíce putuje přes oceán do Prahy. Celou zásilku ovšem poprvé otevřel až v depozitáři Národního muzea v Terezíně.
0: Ještě jsem je neotevřel, takže uvidíme, co v něm bude opravdu.
1: Si berete bílé rukavičky, ne?
0: Na ten vnitřek, protože to je jako nařízení v podstatě. I když to ještě jako není zapsaný sbírkový předmět.
1: A tak já se těším hlavně na ten disk.
0: No tak ten je v té nejspodnější brně. Ale jako já si myslím, že ten disk je sice zajímavý jako ve předmět, ale jinak tady máme výstřižkový fotoalba a tam si myslím, že ty jsou daleko zajímavý.
1: Tak pro vás historika určitě, no. Americky zabalená krabice, takže potřebujete hodně nožů a hodně trpělivosti.
0: Takže my musíme ještě nějakým způsobem se to snažit vlastně potom i restaurovat nebo rekonstruovat na základě těch vlastně volných fotek, protože samozřejmě...
1: Ty fotky nejsou popsané většinou.
0: Některé jsou, některé nejsou. Zároveň tam jde o to, že vlastně o Olze Fikotové vzniklo několik reportáží právě kolem toho roku 2007 a ona vlastně jako velmi často využívala ten obrazový materiál vlastně z těch fotoalb, tak využívala jako pro natáčení těch reportáží. To znamená, někde bude potřeba vlastně rekonstruovat i ten obsah v podstatě těch fotoalb a těch výstřižkových alb.
19: Slavná atletka přijela poprvé do Prahy po svém odchodu z Československa až v roce 2006, když dostala pozvání na oslavy 50 let od Melbourneské olympiády. Podruhé pak v roce 2008, kdy s ní mluvil 2. dubna v pořadu Českého rozhlasu Tandem Jan Rosák. Je to jediný profilový rozhovor z jejího života, který má Český rozhlas k dispozici.
22: Já, můj táta byl legionář a byl u italských legionářů a potom sloužil tam u pluku v Mostě a já se tam narodila. A potom táta byl zvolený vlastně do gardy prezidenta Masaryka na Hradě a potom jsme přišli do Prahy. Actually, když pan prezident Masaryk zemřel, ještě stál stráž u jeho těla, já.
0: A na začátku vlastně začala ta alba dělat její vlastně budoucí tchyně, to znamená matka vlastně Harolda Connollyho. Harold Connolly byl americký koulař, se kterým se vlastně Olga Fikotová potkala na olympiádě v roce 1956 v Melbourne. A tam se seznámili a v podstatě do téměř půl roku tak se vzali v tehdejším Československu. Vycestovali legálně do Ameriky. Tam je vlastně dokumentace vůbec jakoby počátku toho vztahu na té olympiádě v Melbourne a vlastně i následné kariéry o tom, jak Harolda Connollyho, tak Olgy vlastně Fikotové potom v Americe.
1: Nevím, New York Times, American Weekly,
0: Paris Match třeba.
19: Zájem médií byl obrovský, ovšem pouze ta svobodná americká mohla rozebírat kapitalisticko-socialistický pár do všech detailů. Když Olga s Heroldem přijeli parníkem z Evropy do New Yorku už jako manželé, na břehu čekali i televizní štáby a paní Connollyová jistě okouzlila reportéry i svojí velmi dobrou angličtinou.
4: Olgo, vím, že máte asi spoustu smíšených pocitů z příjezdu do Spojených států. Můžete nám trochu říct, jak se cítíte?
5: Ale já už jsem to říkala, jak se cítím. Cítím se trochu nervózní. Poprvé se setkám s Haroldovou maminkou. Možná se jí nebudu líbit. Možná mě pošle zpátky do Evropy. Představuje si, že by pro něj byla lepší nevěsta. Takže nevím. Taky jsem si říkala, že s našimi 35 centy si nejsme úplně jistí, co budeme dělat. A já nevím. Nikdy jsem si nedokázala představit, jak to v New Yorku vypadá a tak. Tak se prostě nechám překvapit, jaké to bude.
4: Rozumím, že máte v kapse jen 35 centů. Vy oba, to je všechno. Žádné československé peníze?
5: Ne. Když jsem odjížděla z Evropy, Harold musel prodat svoje kladivo, aby měl dost peněz.

0: o to, že vlastně vůbec ta svatba v roce 1957, tak
1: to byla... svatba zrovna.
0: Ano, ano. Tady vidíte vlastně tu svatbu v médiích, tady vidíte vlastně zaplněné staroměstské náměstí.
1: Hodně a jinak, zaplněné.
0: Jinak tady vidíte vlastně za svědky jim šli manželé Zátopkovi, to zná Dana Zátopková, Emil Zátopek. Tam, co je poměrně zajímavé, tak jedna věc je samozřejmě to, že v té době nebylo úplně jako jednoduché se dostat vlastně do Československa, což se Harold Connolly dostal jako vyslanec dobré vůle. Dostal se sem na turistické vízum, ale zároveň on v podstatě přicestoval v únoru a v dubnu byla svatba. To znamená, že mezi tím se museli vyřídit se povolení ke svatbě a vyřídit se povolení k vycestování. Na jednu stranu samozřejmě jim vyšly vstříc americké vlastně úřady, protože to byl takový trošku, dalo by se říct, mediální boj vlastně přes železnou oponu v té době.
2: Přesně, řekli mi, soudružkovi, vy jste ale vyhráli na 50%, protože jste se spustila s americkým fašistou.
3: Fašistou, takhle to přímo prezentuje.
2: Oh, přímo. Já jsem řekla, jak to víte, kdo, já jsem se s nikým nespustila a já prostě někoho znám a mně se moc líbí a moc si rozumíme, jak můžete vědět, kdo co je. A mě říkají, nemáme čas vybírat jednotlivce, ty jsou z nepřátelského tábora. My to známe, zapomeňte to, no. A dali mi pánské hodinky. Mně je jedno, že to byly pánské hodinky a mně je jedno, že vůbec by mi nedali nic, ale jako ta poznámka ukázala zabedněné mozky.
0: To je jedna z takových jako poměrně zajímavých momentů vlastně života Olgy Fikotové, protože ona, když vycestovala v tom roce 57 do Ameriky, tak měla sice trošku naivní, ale poměrně zajímavou představu o tom, že vlastně i v té Americe se bude připravovat vlastně na reprezentaci Československa na dalších olympijských hrách v roce 1960 v Římě. Dokonce tady byla vlastně na nějaké krátkodobé návštěvě vlastně československé orgány jí umožnily navštívit rodiče a ona se snažila vlastně nějakým způsobem v té době získat vstup na vlastně tehdejší Československý svaz tělesné výchovy a zároveň vlastně Československý olympijský výbor s tím, že by ráda opravdu jako dodržela slib a v roce 1960 reprezentovala vlastně Československo na olympiádě v Římě. V té době nikoho nesehnala a přestože bombardovala vlastně ČSTV, potažmo ČSOV vlastně dopisy, tak se jí nedostalo žádné odpovědi. Až na vlastně konci roku 1959 tak jí přišel přípis vlastně z Československého olympijského výboru, že se váží prostě její snahy, ale že nemůže reprezentovat vlastně Československo na základě toho, že se nepřipravuje na vlastně na území Československa a nespadá pod žádný vlastně tehdejší jakoby československou tělovýchovnou organizaci, takže ona vlastně jako v té chvíli se jí vlastně zhroutil svět, to nám popisuje i v těch svých pamětech, protože jí vlastně ona dokonce dal slib vlastně prezidentu Zápotockému, že pakliže jí umožní vycestovat, tak prostě bude reprezentovat Československo a udělá pro to cokoliv. Nicméně po té reakci vlastně Československého olympijského výboru, tak ona se vlastně dostala do takové jakoby trošku krize a trvalo jí poměrně dlouho, než se vlastně k té atletice vrátila. Nicméně potom se řekla, že nebude sedět prostě se založenými rukami v klíně a snažila se a povedlo se jí to reprezentovat vlastně svoji novou vlast Ameriku, že jo, v roce 1960 a vlastně v té reprezentaci pokračovala na dalších trojích vlastně olympijských hrách.
1: Já bych se rád mrknul na ten disk, ten bude v té malé krabici, nemyslíte?
4: Ten je určitě v té malé krabici, ale...
1: A to je nějaký slavný disk, nebo to
4: Já
1: je jenom
4: si
1: disk?
4: Já myslím, že to je jenom disk.
1: Jenom disk.
0: Jenom disk, protože ten slavný disk, jestli je to slavný disk, tak ho budeme muset ještě identifikovat podle toho, čím se házelo vlastně na olympiádě v Melbourne, výrobce a podobně. Tady vím, že tenhle ten disk je vlastně... Made in Poland. Takže si myslím, že je to vlastně nějaký standardní tréninkový materiál z východního bloku.
1: To je takhle malinký ten disk. Já jsem si myslel, že to bude něco většího. Proč si myslíte, že je z Polska? Aha, proč je to tady napsáno? Tady je napsáno Made in Poland.
0: Že ani rodina mě jakoby nepotvrdila, že by to byl nějaký jakoby prostě významný disk z tohohle hlediska, ale protože Olga Fikotová házela vlastně do svého pokročilého věku, takže si myslím, že to mělo trošku jako tréninkový vybavení.
1: Jo, tak to jsou nějaké disky.
0: Jedno. Jako já jsem zvěděl, že to je řada právě fotografií, které nějakým způsobem vlastně ukazují i ten jako život z druhé stránky, nejenom vlastně z té atletické dráhy. A právě proto si myslím, že ten soubor je unikátní, jo? Že to poskytuje vlastně takový jako celkový vhled do života vlastně naší olympioničky. A je zajímavé, že vlastně jak u nás, tak potom prostě jako v Americe. To znamená, já si myslím, že z tohohle hlediska vlastně ten soubor archiválí nebo vlastně i těch fotografií tak je poměrně unikátní, protože velmi často se vám zachovají jenom vlastně fragmenty. Když to tohle je taková, dalo by se říct, že od toho třeba vlastně roku 54 až do toho

0: po vlastně roku 70-72, tak máte takový průřez vlastně tím
1: 70
0: životem.
1: 70 let života.
0: A další věc je, že samozřejmě Olga Fikotová vlastně se nepohybovala jenom v Československu nebo vlastně v Americe, ale ona, jak jsem říkal, byla na 4 olympijských hrách, to znamená v Římě, v Tokiu, vlastně v Mexiku, potom v Mnichově a mezi tím vlastně Harold Connolly tak získal Fulbrightovo stipendium na výuku angličtiny v Finsku, kde se právě narodili dvojčata vlastně Maria a Jim a tam v té době už měli vlastně toho syna Marka.
2: Finsko hraje zásadní roli v životě Olgy, ovšem kvůli rodičům. Ti celou dobu žili v Československu, nemohli ho opustit a Olga zase nemohla za nimi. A když její matka onemocněla rakovinou slinivky, nemohla být s ní. A právě ve Finsku se to zvláštní náhodou změnilo a dcera se shledala s rodiči.
3: Co nejhorší ze všeho bylo si uvědomit, že třeba tak snadno nebudu se dostávat doma, oni jsou tam opuštěni, já nemám
4: rodiči
3: byli bratři,
4: tady.
3: Já nemám ani bratři, ani sestry, tak jsme jako se snažili je hned nějak do Ameriky a bylo jim to vždycky zamítáno. A potom ve Finsku byl vyslanec Rowan. Karl Rowan byl Afroamerikan, Afričan Amerikan. A ten československý vyslanec mu říkal, že má velkou radost, že je to černý vyslanec, protože černí lidé to mají špatné v Americe. A Karl Rowan řekl, no, to jsou lidé u vás, co to taky nemají tak dobré. A výsledek toho bylo, že do 3 dnů policie nařídila moje rodiče se vystěhovat do Ameriky.
4: Vážně?
3: Teda do Finska. Já měli 3 dny zbalit a ven. A já dostala v telefon teda od vyslance Rovena kanceláře, že rodiče jsou na cestě. No, to bylo nejhezčí. A potom teda rodiče byli s námi a pak přišlo to nejhorší, že maminka měla hrozné bolesti v zádech a dělali nějaké operace a byla to rakovina pankreasu a byla v šílených bolestech a umírala teda v šílených bolestech a to bylo nejhorší. Já jsem brečela v autě palivožerači si vem, já. To bylo nejhorší.
0: Ta její kariéra vlastně v Americe byla poměrně taky zajímavá sportovní, protože ona vlastně se zúčastnila těch 4 olympijských her, ale v roce 72 tak byla vlajkonožkou vlastně americké výpravy na olympiádě v Mnichově.
1: První neameričanka.
0: První neameričanka a je tam docela zajímavé to, že vlastně tam probíhala ta známá historie kolem vlastně toho teroristického útoku vlastně Černého září na izraelské sportovce. A u nás v té době vlastně se zasazovala o to, aby nějakým způsobem to reflektovali vlastně i olympionici a stála s ostatními olympioniky za tím, že vlastně byla sepsána petice tehdejšímu generálnímu tajemníkovi OSN Kurtu Waldheimovi, aby nějakým způsobem se snažil vlastně o mírové řešení konfliktu, ať už v Palestíně nebo dalších vlastně válečných konfliktů ve světě. Tam je zajímavé to, že vlastně tehdejší vlastně mezinárodní olympijský výbor nebo lépe řečeno funkcionáři na mnichovských olympijských hrách tak obvinili právě tuhletu petici nebo vlastně ty organizátory té petice, že vnáší vlastně na olympijské hry politiku a to částečně jako pro Olgu Fikotovou v té době znamenalo rozchod vlastně s olympijskými, dalo by se říct myšlenkou, protože ona vlastně se nějakým způsobem zahleděla do olympijských her v roce 1956, kde měla pocit, že to je vlastně je to nějakým způsobem událost, která propojuje právě národy na poli sportovním a propojuje vlastně napříč ideologickými spektry. A tady se v podstatě jako nějakým způsobem spíš otevřeli oči a zjistili, že ta politika přece nějakým způsobem zasahuje do toho mezinárodní olympijského hnutí.
3: Já jsem závodila přes 72, jenomže v roce 72 jsem se dostala do odpoledního finále a tudíž to jako není ve statistikách, ale v roce 72 jsem dostala ještě jednu odměnu, kterou musím teda říct, že to je jako vyhrání zlaté medaile, že já jsem byla kapitánka ženského atletického družstva a byly volby, kapitáni všech družstev delegace mě zvolili, abych nesla americkou vlajku. A to, tak v roce 72 jsem byla vlajkonožka.
4: To, co se vám nepovedlo.
3: Rozpojené, co se nepovedlo. Mi potom dala Amerika ve Spojených státech a já si toho hrozně vážím, protože to bylo ne, že někdo řekl, ona ponese vlajku, ale opravdu zvolená. A snad to bylo proto, že Já se opravdu nikdy nevzdala té myšlenky Kubertína a také snad té lidskosti staré československé výchovy, no, tak prostě já měla učit.
4: Je to ve vás.
3: Je to ve mně, no.
4: A dokonce vy jste dostala tentokrát, když jste sem přijela, Fair Play Clubu jste dostala takovou medaili, víte?
3: No, dostala jsem, ano, jednak členství a ano. Dostala jsem, ano, medaili a vázu a květiny a tak mě ohromili. Ale víte, co jsem dostala nejvíc? Takovou ohromnou a optimistickou dávku hrdosti, že jsem z Československa, i když to byla jenom první třetina mého života, ale kde jsem dostala vychování, ze kterého jsem vlastně žila celý život, a já vám řeknu proč. Já už jsem nebyla na schůzi nebo něčem takovém, které mělo hloubku a upřímnost a ryzost jako dneska ráno, ty odměny. A kde jdete na schůzi a tam někdo čte Jana Amose Komenského dopis k synovi, který se tak hodí dnešní generaci. A tam byli mladí lidé a starší lidé a to dostávali odměny. A všichni to dostávali za něco, kdy se museli rozhodnout, půjdou za nějaký peníze, slávou nebo tak, anebo udělají, co je morálně a charakterovně správné. No takých to bylo třeba 20, víte? A tak to ten klub Fair Play snad obrozuje sport a společnost.
0: Ale jako je strašně zajímavé sledovat vlastně na těch jejich pamětech třeba, jakým způsobem se dostala vlastně ta myšlenka vlastně toho propojení té olympijské myšlenky vlastně s praxí. Jak se dostalo, kolikrát se vlastně dostalo do střetu vlastně s našimi orgány, ale i s orgány třeba v Americe. Vlastně opakovaně právě jako tím, že vám chtěla prosazovat vlastně ten sport, nějakým způsobem zrušil hranice mezi národy, zrušil by hranice vlastně mezi ideologiemi, zrušil by hranice mezi náboženstvími, a že by prostě zavládl ten olympijský mír, vlastně ta ekecheiria, aspoň po dobu té olympiády, a ona se vlastně s touhletou olympijskou myšlenkou vlastně snažila žít v podstatě celý život. A to je na tom strašně zajímavé. Jakoby.
3: Když jsem nedodělala medicínu, tak potom v Americe jsem chvíli dělala v laboratoři a potom jsem dostala místo na Loyola, na univerzitě, řídit rekreační sport a také ale řídit pomoc pro freshmen, no ty, co prostě přišli do univerzitu a zelenáči, jo, tak pomoc studijní, pomoc.
4: Ano, ano.
3: Z toho prostě jsem se učila více a více a více o Americe a nakonec jsem se rozhodla, že co Amerika potřebuje nejvíc je vzdělanost mezi mladými lidmi, kteří třeba nedokončili školu, a je jich hodně, a také tělesná výchova, fyzická zdatnost. A později jsem taky si uvědomila, že to tež je na druhém konci životní dráhy, že lidé jako přes 60, že předčasně se vzdávají svého zdraví a tak, protože mají nesprávnou životosprávu a nějak si myslí, že už na nich nezáleží. A později jsem začala pracovat se seniorama. Prostě já v tom pracuju, já si myslím, že to je, co Amerika potřebuje, to je ten slabý článek v Americe, tak já ho se posilňuju, no.
0: A zajímavé je taky to, že vlastně se dostávala do střetu samozřejmě s těmi orgány, jak na naší straně železné opony, tak potom vlastně na druhé straně, kde už to ale zase pramenilo prostě, jako jdeme to z tehdejší vlastně třeba myšlenkové nastavení Ameriky, to znamená, v těch pamětech se setkáte s tím, že ona byla kritizována třeba za to, že vlastně když nastoupila vlastně k tomu reprezentování vlastně Spojených států ve stejných vlastně trenýrkách, jaké měla z Melbourne, tak to bylo označené za necudné, že má mít prostě ty trenýrky delší a podobné záležitosti. Jako jo. Takže jako já jsem si, že to je strašně zajímavé právě životní osudy. A já jsem strašně rád, že vlastně ten soubor skončil u nás, protože doufám, že budeme mít nějaký čas vlastně na toto prostudovat pořádně. Že já si myslím, že to není jenom vlastně jakoby takový výřez jakoby nějakého sportovní historie, ale že to vlastně taková sonda do toho života vlastně československé občanky, která vlastně se stala americkou občankou, ale zároveň vlastně do té historie vlastně 20. století od těch 50. let do 70. nebo až těch 90. vlastně potažmo.
1: Čili takový komplexní materiál jedné sportovkyně, jak z toho sportovního, tak civilního života tady ještě nemáte.
0: Takhle řazený si myslím, že ne. Samozřejmě bychom tady našli jakoby třeba soubory, které jako nějakým způsobem aspoň částečně pokrývají vlastně jak ten sportovní, jak ten civilní život, ale jako myslím, že tohle je opravdu soubor, který je neuvěřitelně zajímavý. A právě nezasahuje jenom jakoby ty sportovní dějiny, ale vlastně jakoby i dějiny společnosti vlastně v tom 20. století opravdu od těch 50. let vlastně až do těch 70. Je tam celá řada fenoménů, které prostě jako kterými se vlastně tenhle ten materiál jakoby dá ilustrovat.
5: A co vy s těmi materiály budete dělat?
0: My je v současné době hlavně prostudujeme, potom je necháme vlastně zdigitalizovat a potom je vlastně po dohodě s rodinou Olgy Fikotové, díky které vlastně ty materiály přicestovaly do České republiky, tak je vlastně chceme zpřístupnit široké laické i odborné veřejnosti. Zatím se diskutuje o tom, jestli to vlastně bude nějakou formou nějaké databáze a měla by na základě toho vzniknout i vlastně monografie o Olze Fikotové a částečně vlastně taky Haroldu Connollym, protože v současné době vlastně existují paměti Olgy Fikotové, které se jmenují Kruhy osudu a které ona vydala vlastně v roce 2007, to je české verzi vlastně u nás. Jinak ta první verze pamětí vyšla v roce 68, vlastně tak vyšla pro jakoby americkou čtenářskou veřejnost, ale vlastně v roce 2007 právě tady vyšly přepracované paměti Olgy Fikotové a já teda je doporučuji jakoby k přečtení, protože jsou jako to stojí opravdu za to.
6: And I am hoping that she can see us from heaven because Olga would be so.
7: A já doufám, že nás teď vidí z nebe, protože Olga by byla strašně šťastná, že to všechno poputuje do Národního muzea v Praze. Ona milovala svou zemi a milovala své lidi a věřím, že když v roce 1957 odjížděla, vůbec ji nenapadlo, že už se nebude moci vrátit, že se nevrátí v roce 1960, aby znovu soutěžila za Československo, aby zůstala ve spojení s přáteli a rodinou.
2: Dodává Mayra Connollyová-Frondová, dcera Olgy Fikotové-Connollyové, které jsme věnovali dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů na Českém rozhlase Plus přeje Lubomír Smatana.
8: A reprízou dokumentární série Rok 1968 mi obrátil život na ruby pokračuje vysílání Českého rozhlasu Plus. V roce 2018 zachytili Ivana Chmel-Denčevová a Jan Sedmidubský příběh spisovatelky Evy Kantůrkové.
9: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: Gottwaldovy únorové projevy. Nejdřív nás jimi strašili ve škole, dneska už při vší hrůze působí spíš směšně. Málo kdy ale už narazíte na člověka, který byl fyzicky u toho. Tehdy sotva 18-letá laborantka Eva mohla Gottwalda slyšet na vlastní uši.
1: No já jsem tam byla, to jsem ještě pracovala v té interfarmě a tam se pracovalo od 6 hodin, že? Takže jsme ráno přijeli na nádvoří a tam stály 3 nákladňáky. Celý osazenstvo předseda strany posadil na nákladňáky a odvezli nás na staroměstský náměstí. Byla zima, byla strašná zima. A tam v tom osazenstvu byla řada prostě takových jako lidí se svobodným myšlením a chováním. Jeden inženýr, vedoucí té laboratoře, to byl vysokoškolský student a prostě vždycky se najde v každém prostředí taková partička, že jo, která si dovede z věcí dělat legraci. Takže my jsme se z toho ulili, utekli jsme železnou ulicí, protože tam byla strašná zima. Šli jsme na pivo, tak jsme ty auta nenašli. Riskovali jsme, že to praskne, že jsme se nezúčastnili demonstrace. Takže já jsem soudruha Gottwalda neslyšela.
2: Nebylo to divné, že v době, kdy jste měli pracovat, vlastně se takhle povinně jelo na takovou akci?
1: Tenkrát nebylo divné vůbec nic. Dělal se převrat. Člověk nedovede domyslet takový jako břitký události, události takového jako převratového významu, nedovede v té dané chvíli, hlavně v mém věku, mě bylo 18 let, nedovede jako odhadnout, kam se ta doba posouvá, ale mně přitom ty události připadaly jako něco, co se přirozeně děje a čeho já se můžu nebo nemusím nebo nechci nebo chci zúčastnit. Že to je počátek totality, no to jsme věděli, až když začaly procesy.
0: Dnes je spisovatelce Evě Kantůrkové o 70 let víc. Když jsme s ní domlouvali setkání, nechtěla předem vědět otázky. Prý se ráda nechává překvapit. Každopádně nám nechtěla prozradit, co teď píše. Konec konců svého času o sobě vydala knížku s titulem Jsem osoba vzdorovitá a neposlušná.
3: Nejednám úplně bez rozvahy, ale protože jsem člověk spíše instinktu, tedy tvor převážně bezprostřední, jednám jak musím. Někdy i hloupě, neřekla bych, že prostoduše nebo naivně, prostě intuitivně. Nezvažuju riziko, občas jsem neústupná, dělám věci pro mě i nevýhodné, chovám se navzdory možným následkům.
1: No, bylo to složitý, protože já jsem za války vychodila měšťanskou školu a zavřeli konzervatoř, kterou jsem chtěla studovat. Já jsem studovala herectví. A po válce jsem zjistila, že prostě musím si tu střední školu dodělat, takže ze své vlastní umíněnosti a vůle jsem šla na střední školu a pak začaly takový složitý přesuny moje, bydlela jsem na zámku na Dobříši a jezdila jsem do Příbramy do školy. Prostě všechno se natolik zkomplikovalo, že nakonec mě moje maminka potrestala tím, že mě poslala pracovat do továrny, abych se vychovala u dělnické třídy. Takže jsem v 17 letech jezdila do Modřan asi půl roku do fabriky a vyráběli jsme tam léky.
2: Proč vůbec jste šla do Mladé fronty pracovat?
1: No, v té době, já jsem se v té době stýkala se spoustou studentů, vysokoškoláků, který jsem znala jako z Dobříše a od Řezáčů a tak jako z toho takového toho intelektuálního prostředí. Takže jsem znala i některý novináře v tehdejších novinách a když mě tak pozorovali, jak se tak mučím v interfarmě, tak začali přemýšlet, co se mnou. No ale já nešla nejdřív do Mladé fronty, já jsem nejdřív šla na sekretariát Svazu mládeže. Dělala jsem tam v kulturně propagačním oddělení, vyráběla jsem zprávy pro četku činnosti Svazu mládeže. No a potom jsem se vdala, pak jsem měla první dítě a když teda to odeznělo, to mateřství, tak teprve jsem šla do Mladé fronty.
2: Dávala jste se mladá?
1: Hrozně. A taky jsem měla brzy děti. dítě mělo děti, no.
2: To byla tak okouzlená Janem Šternem.
1: No, tak když mi bylo těch 18, tak ano, pak už trochu ne.
0: Historie vstupu Evy Kantúrkové do komunistické strany je dost svérázná. Maminka, předválečná spisovatelka a novinářka Bohumila Sídlová, ji prostě jako 16-letou odvedla na pražský sekretariát KSČ se slovy: tak soudruzi, tady vám ji vedu. Otec Jiří, novinář a v 50. letech scénárista na Barrandově, tomu jistě nebránil.
2: Když jsme se dostali k vašemu manželství a k dětem, tak mě docela zaujalo, že zasedala dokonce kvůli vašemu mimomanželskému vztahu.
1: Jak to víte?
2: Zasedala komise, která projednávala mimomanželský milenecký vztah na stranické plenárce, a dokonce jste pak byla potrestaná za to.
1: No tak já jsem na té plenárce nebyla a nebylo to na filozofické fakultě. Tam by se nic takového nemohlo stát. Bylo to na Vysoké škole hospodářských a politických věd, kterou řídili takový ty správní praví soudruzy. A taky ta stranická organizace studentů byla taková hodně rigorózní, takže když kamarádka, kterou jsem zasvětila, prostě všechno jako vyžvanila, tak psuhali kvůli tomu stranický výbor. A pak to projednávali na plenárce, já tam nebyla, já nevím, já jsem prostě, já na takovýhle věci nechodím, že se o mě jedná takovýmhle tónem a způsobem, tak toho já se neúčastním. Takže se mi pak jenom od kamarádů doneslo, že to bylo odsouzený, že mám milence, a no a pak tu školu zrušili a šli jsme studovat na univerzitu a tam už tyhle problémy nebyly.
2: Co jste na to řekla kamarádce a těm, kteří o vás hlasovali?
1: No, ale to v té době se tak nebralo, protože v těch organizacích soukromí nebylo, ani se neuznávalo to. Byla taková ta doba takového toho navenek nejhrubšího teroru a procesů a dovnitř jako poslušnosti a uvědomělosti, takže tam jako argumentovat nějakým svým soukromím, to prostě nešlo. To si člověk jako uchoval sám pro sebe a musel se ohradit jedině tím, že na to buď zapomněl nebo zanevřel, nebo prostě se s těma lidma přestal stýkat. Já jsem se s tou kamarádkou na věky rozloučila a přestala jsem se s ní stýkat.
0: Pozorování a psaní. Tak nějak by se dal charakterizovat život Evy Kantúrkové. V průběhu 60. let jí začaly vycházet první povídky a romány. Nejprve časopisecky, potom knižně. Nejslavnější z nich je zřejmě Smuteční slavnost, sfilmovaná v roce 1968 režisérem Zdenkem Syrovým. Film, který se do kin vůbec nedostal a na 20 let se ocitl v trezoru. V té době už 10 let žila s novinářem Jiřím Kantúrkem.
1: Po druhý jsem se vdávala v 58., jestli se nepletu. No, tak to...
2: Velká láska.
1: Veliká. Veliká to vlastně, vyhodili nás ze všech zaměstnání. Můj druhý muž kvůli mě vyráběl v Mitasce pneumatiky, protože ho vyhodili. Já jsem po vysoké škole dostala povinnou umístěnku do Svazu mládeže. Tak jsem dělala tajemnici na ČVUT, na strojařině. Tam jsme organizovali lidové diskuze a byli jsme prostě taková jako opoziční fakulta. A můj muž pracoval na sekretariátu, který nás řídil. No a bylo to, no. A byla to veliká láska. Ty kamarádi okolo nás podporovali, plakali nad náma. No a funkcionáři nás...
2: Plakali taky.
1: Plakali taky. A mě potom hrozně mrzelo, že mě nevyloučili ze strany, že bych to byla měla jednodušší. A nemusela jsem jako potom sama se s tím potýkat, no. Takže ano, byla to veliká láska, trvala. Opravdu, jako
2: prostě byla přesvědčená, že se máte rozvést a být s ním.
1: No, já jsem se svým prvním mužem, já nevím, jestli to můžu říct takhle veřejně. To opravdu to, my jsme se k sobě vůbec nehodili a já nesnáším panovační mužský a já sama nejsem zase tak jako taková žena, co se prosazuje, ano, to vůbec ne, já jsem žena ženská, ano, ale některé věci prostě člověk jako nepřijme, takže jsem radši šla pryč.
2: Zažila jste někdy takový ten pocit upozadění nebo ostrakizování, že jste ženská?
1: No já jsem člověk, já se vždycky jako člověk chovám.
2: Ne, něco takového?
1: Nás to nedám líbit. Já si to nedá, ale nejsem genderka, že jo, nejsem, to opravdu ne. Já si myslím, že si genderky pod sebou uřezávají větev, protože bez muže se neobejdete. To prostě, vy potřebujete v muži oporu, celý život žena potřebuje v muži oporu a která ji nemá, která se tváří tak jako mužacky, tak tam jsou prostě nějaký jiný důvody, než důvody toho pohlaví.
2: Prostě muž má nosit přinejmenším těžká břemena.
1: No přinejmenším. Přinejmenším.
2: Přinejmenší muž má dosti těžká břemena.
1: A nenechala bych ho mít nádobí.
2: Dneska jsou domičky, tak na domičky to byste řekl, že může...
1: No pokud by jde rozbil. No.

0: Můj muž má sklon všechno dobré i zlé, co mě potká, prožívat za mě. Taky od mých literárních začátků věří víc než já v mou hvězdu. Za ta léta se z nás stala ta dvojice, kdy jeden něco řekne a druhý poví, teď zrovna jsem na to myslel. A protože já jsem ta kolísavější, ta neklidná, ta skeptičtější, ta výbušná, ta s přílišnou představivostí, a protože on je ten uvážlivý, ten ušlechtilý, ten rozumný, připadá mi někdy, že bez něj bych nebyla tou, kterou jsem.
1: Chcete tonik, tonik s vínem, kafe. Tonik s vínem, to je strašně dobrý.
2: Fakt, jo.
1: Jo, jo, tak no, jo.
2: Radši tu vodu a tonik s vínem, když tak potom. Až to dokončíme.
3: Teď uděláme střih v čase a ocitneme se na začátku 80. let. Eva Kanturková je v květnu 1981 zatčena v souvislosti se zadržením kamionu, který převážel do Československa zakázanou literaturu. Už v roce 1977 podepsala Kanturková chartu a jádro jejího obvinění v roce 1981 spočívalo v tom, že vydala v zahraničí svůj román, což se tehdy bez svolení orgánů československého státu, respektive vládnoucí komunistické strany, nesmělo.
1: Bylo to hrozně legrační, ano. Mě teda zatýkal ten major Fischer, že jo, který nás měl všechny spisovatele v Praze jako takhle pod palcem a chodil v takovém tom bílém kabátě, aby vypadal jako ten americký detektiv. A byl to strašný blbec, opravdu strašný blbec, nadutej. A měl takový jako otcovský tón, mluvil jsem na takovým otcovský, jako jak mi radil, jak jako mám žít a jak se mám chovat. A tam mě ale dostali v Ruzini takový starší chlapík s takovým mladým klukem a ten starší chlapík byl, že nás bylo začalo 15, jo, možná ještě víc, tak ten starší chlapík byl vypučený policajt z Ostravy. Byl to strašně slušný člověk, který se celou dobu, co mě ten první výslech, že jo, který rozhodoval o tom zavřou, nezavřou, se snažil dostat jako z toho zavření. Klad mi takový otázky, že kdybych jako na ně ochotně odpovídala, tak mě okamžitě pustili domů. No a to já jsem to neudělala, že jo, takže on někdy v půl druhý v noci řekl, no, nedá se nic dělat, prostě uvoluju na vás vazbu, no.
2: Jednu skleničku, děkuji.
1: Chcete mlíko?
2: Do, děkuji.
0: Ve vězení se taky člověk může zkoušet. Nejen se tam dozvíte, kdo skutečně jste, ale kontakt s tak očividným zlem, jako je vězeňská nesvoboda, udělá citlivého člověka, když ten kontakt bez úrazu vydrží, jaksi vnímavějším. Má víc sluchu pro druhé lidi.
1: Doufám, že to nenahráváte.
2: My nahráváme všecko z principu.
1: I to, že vařím kafe.
2: No jasně.
4: Vaříte si každý den?
1: Já kupuju hotové jídlo, které tady ohřívám vždycky na třikrát, halušky hlavně. Vařím tak dvakrát do měsíce a vždycky to je velký hrnec hovězí polívky s kapáním. A to tam vždycky na mě čeká, ty tam na mě čekají, abyste teda viděli, jak si vařím. Tak maso na brusinkách.
3: Eva Kanturková si během výslechu osvojila velmi účinnou metodu, jak nic podstatného neprozradit.
1: No tak já jsem zkušenost samozřejmě určitou měla. Znala jsem literaturu z procesů 50. let a věděla jsem přísnou zásadu nikdy nevypovídat na toho druhýho a pokud možno neříct nic, že jo. A když tak to všechno vzít na sebe. A vymyslela jsem si úžasnou fintu, která se mi strašně vyplatila. Mě vyslýchal absolvent té policajské vysoké školy, právník, čerstvý právník, takový dvostříhanej, navoněnej, chodil tam prostě po té Ruzini v sáčku, pil přede mnou kafe, který mi nedovolil, aby mi ho pan Motejl přinesl. Prostě byl to takový drzej spratek. Bylo mu tak kolem 30. No a já jsem řekla, že bude mít moje výpovědi, jedině když si je budu diktovat. Takže on seděl za psacím stolem u stroje a psal, co já mu diktovala. Šílel. Úplně šílel, protože já jsem říkala, že mu nic jiného nepodepíšu, než to, co sama nediktuju. Pan doktor Motyl, když tohle zjistil, tak tam přestal chodit a říkal, vy mě už nepotřebujete, já už tady prostě nemám co hlídat. No.
5: Co je pro vás rok 68? Osobně i celospolečensky.
1: No tak jednak jsem měla revolucionáře v rodině několik, že jo, můj první muž, můj druhý muž vysílal v televizi, měl svoje vlastní pořady, utvářel s Pelikánem takovou tu opoziční podobu československé televize, jezdil po republice, vozil reportáže, vzval dokonce i Husáka, že jo, který chtěl federalizovat republiku, tak ho pozval do jednoho svého pořadu o federalizaci. Jo, měl z toho hrozný průšvih, samozřejmě, protože to v té době se nenosilo. Pak jsem měla dva studenty na vysoké škole, který taky jako byli spíš jako, tak jako bouřlivě naladění, než že by byli...
5: s váma nebo s bývalým manželem?
1: Synem? Jeden s ním a jeden se mnou, mladší bydlel se mnou. No a já jsem jako velký skeptik a pozorovatel a svědek. Jednak v té době psala se Zdenkem Syrhovým Smuteční slavnost, takže jsem se věnovala spíš tomu filmu, protože to byla úžasná příležitost pro nás, pro oba, že jo, natočit na Barrandově. Takže jsme psali scénář a točili jsme Smuteční slavnost celý vlastně 68. rok. A ty události jsem prožívala tak jako z boku téhletý svojí vlastní činnosti, kterou jsem považovala za důležitou a dokonce jsem prostě byla tak jako skepticky naladěná, protože jsem tak jako nic moc ničemu nevěřila, že někdy v březnu mě Jaroslav Šabata, který byl ve vedení té české strany komunistické, mě řekl, že teď okamžitě tě vylučuju ze strany, z jejího revolučního křídla, protože já jsem mu řekla, že to špatně dopadne.
5: Takže jste příliš nedůvěřovala.
1: Já jsem si myslela, že to nemůže být, protože na mě ten celý program a to všechno působilo tak jako polovičetě páč. Většinu těch lidí, kteří ty reformy hlásali, jsme znali z vysokých škol, z novin, z literatury. Všichni byli nějakým způsobem takový jako... Šabata třeba ne, ano, ale většina z nich byla taková jako do toho minulého režimu natolik ponořená, že nestačí na to, aby opravdu se teda ten režim změnil. No a potom jsme pořád měli v zádech ten Sovětský svaz, že jo, kde se nehnula větvička.
3: Mnohé už bylo řečeno. Kdyby nepřišel rok 1968 a následná normalizace, nejspíš by Eva Kantůrková nepoložila stranickou legitimaci. Neocitla by se na seznamu zakázaných autorů, nenapsala by své klíčové romány, neocitla by se na rok ve vězení. Nás ale zajímalo, co si tehdy, v roce 1968, myslela o výprodeji ideálů takzvaného pražského jara, který nastal bezprostředně po, jak se tehdy říkalo, vstupu vojsk.
1: Tenkrát v té době, například když se zrovna jako Dubček vrátil z toho Ruska, tak já jsem šla Jindřišskou ulicí, poslouchala jsem rádio, do kterého on plakal, že to podepsali. A moje první reakce bylo jako znechucení, že jo. Ne, že muž pláče, ale že jsme si jako spojovali s nima určitý očekávání. Já neříkám, že rovnou se měl nechat odvést na Sibiř, že jo. To zrovna jako jsem si nemyslela, ale přece jenom se mi zdálo, že se měli zachovat mužnějc. Pak jsme se dověděli, že tam přijel Svoboda a vyhrožoval jim, že prostě buď to podepíšou, nebo že dojdou ke strašlivým událostem, že jo, že tady se budou masakrovat lidi a tak, a že byli pod ohromným tlakem. No a pak jsme se dověděli, že Klídl to nepodepsal a že se skončil mezi námi. No skutečně, jo, podepsal chartu a chodili jsme s paní Klíglovou na kafe, no. Takže ten vztah k těm lidem je jednoznačný, protože politika, a to už jsem věděla tenkrát, některé věci dovolí a některé věci nedovolí. V politice například nemůžete říkat pravdu, to byste byl za hlupáka, že jo? V politice volíte taktiku. V politice se musíte domluvit, musíte prostě najít kompromis, jinak je zlé, jinak je občanská válka.
5: Někdy třeba se nelze domluvit.
1: V revolučních situacích se nejde domluvit, protože ta revoluční situace vzniká proto, že se nejde domluvit. Že jo? V tom 68. roce tam se prostě domluvit museli, protože tady by opravdu asi ty Rusové stříleli, že jo? To asi by tak bylo. Takže jeden pohled jako můj vnitřní, etický a taky estetický, že jo? A druhý je pohled na to, co si politik může a nemůže dovolit. Takže my jsme to nakonec, nebo aspoň já za sebe mluvím, nakonec prostě jsme to u toho Dubčeka pochopili.

0: několikrát se tak skepticky vyjádřila, například s kritikou neoliberalismu, taky jste jednou řekla, že nejste zklamaná, že jste naštvaná, rozevírání nůžek si nakonec masa lidí nedá líbit. Byla jste skeptická až s odstupem nebo hned z počátku těch 90. let?
1: Já jsem byla velký oponent pana Klause, no. To prostě my jsme to nebrali, celý ten jeho způsob.
0: Míjelo se to, kam se ubíralo Československo, respektive Česká republika s vaším pohledem na svět?
1: Tak především já nejsem ani ekonom, ani politik. Spoustu věcí mě míjí, protože do nich nevidím. Některým ani nerozumím a ani nechci. Ano, ani nechci. Takže já jenom mám tu zkušenost, já jsem ty první dva roky byla v parlamentě, že jo, takže jsem viděla zblízka, jak se to zákonodárství měnilo, kam se to posouvá, který spory se kdo s kým, který spory vede. Viděli jsme to dost zblízka, protože když jste v parlamentě, tak se dozvíte úplně všechno, že jo, i ty nejtajnější věci, co se řeklo na vládě a tak. Takže pro mě ta představa toho, co se má dít, vlastně byla hodně matná a dost jsem spoléhala na to, že ty lidi, kteří se dostávají jako do těch vedoucích funkcí, takže si s tím poradí tak, aby to nedopadlo tak, jak to dopadlo. No. My jsme společnost, kterou nic nenese. Každý má svoje zájmy, pokud možno mít ostrý lokty, protože jinak se neubráníte. Lidi, kteří tohle nemají nebo nemají tu možnost, tak klesají na tom společenském žebříčku níž a níž. Já vidím kolem sebe místama tolik bídy, že si říkám, že si to prostě tahle republika skutečně nezasloužila, ale při tom z druhé strany chápu, že z toho nebylo úniku, že to je celosvětový problém, že to není jenom problém, že jo, Československa a jeho způsobu převratu, že ten převrat prostě vyšel vstříc obecnějším tendencím, které teda jsou rozhodující a teď člověk si musí rozmyslet, jestli jim bude přikyvovat nebo se jim bude bránit. No. Ta historičnost doby je vždycky natolik silná, že si o tom můžete myslet, co chce, ale stejně se prosadí, co se prosadit má, že jo, já jsem trochu fatalista historický. Mám prostě dvě zásady. Jednu jsme se naučili v Číně, kam jsme jezdili ještě daleko dřív, než kdy pan prezident se tam zakoukal. Konfucius říkal, nenadávej na tmu, rozsvět svíčku. Takže rozsvěcet svíčky, to jako je jedna z možností. A druhá, spojovat se s lidmi, kteří jsou si nějak duchovně a názorově blízký a nedovolit s těmahle těma lidma v tom prostředí, ve kterém se pohybuju, aby došlo k úplnému úpadku duchovnosti, že jo? Aby se prosadil jen ten světský názor na svět a jen ta věcnost toho mít úspěch a mít peníze a mít, já nevím co.
2: Dnešní možnost publikovat všechno, co jsme za těch 20 let napsali a nemohlo být zveřejněno, je spíš než úspěchem jakousi hodinou pravdy. Stojí moje práce za publikaci? A jestli i stojí, nemluvila jsem pouze za sebe? Napsala jsem, co vezmou za své i jiní? Nepředvádím pouhou exhibici svých efemérních stavů? Uzná veřejnost, že jsem i za ní vyslovila něco závažnějšího.
0: Máte vy, nepřítele, vy jste řadu let byla součástí komunistického prostředí.
1: Ano.
0: Pak jste se stala nepřítelem.
1: Ano.
0: Máte vy nějakého nepřítele, který se objevil v souvislosti s pádem komunismu? Osobního,
1: jako toho systému, ano, tomhle systému, ano, jako jo. No, několik literárních kritiků přinejmenším.
0: Jinak
1: ne, tak... A ne, nebudu to říkat.
3: S Slyšeli jste reprízu jedné z epizod dokumentární série Ivany Chmel-Denčevové a Jana Sedmidubského Rok 1968 mi obrátil život na ruby. Na pořadu spolupracovala Irena Hýsková, mistrem zvuku byl Roman Špála, režii měl Jan Sedmidubský a dramaturgii Daniel Moravec.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Schodek rozpočtu bude pod 400 miliardami korun. Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně klesla podpora, rostou naopak Starostové. Fotbalisté Slávie vyhráli na Letné ligové derby se Spartou 3-0 a zítra bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní zítra. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kdy ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
2: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
1: Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News uvedl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů, jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. A průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Spojené státy naplní své strategické zásoby ropou z Venezuely, oznámil to americký prezident Donald Trump s tím, že celý proces začne brzy. Trump už v pátek informoval, že Washington s Caracasem uzavřel dohodu. Díky ní si zajistí kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob. Cílem dohody je oživit venezuelský ropný průmysl. Budou ale nutné investice a práce na infrastruktuře. Americké strategické zásoby se v posledních letech prudce snížily v reakci na globální narušení dodávek a vysoké ceny pohonných hmot. Dobrovolnické pátrání v jezeře Most a jeho okolí po pohřešovaném chlapci výsledek nepřineslo. 19-letý mladík na paddleboardu zmizel na jezeře při bouřce začátkem srpna. Dnešní akce se zúčastnila stovka dobrovolníků, převážně potápěčů.
3: To, že se někomu něco stane ve vodě, to hrozí v každému z nás, kdo prostě do té vody chodíme, tak si myslím, že je důležitý prostě pomoct.
4: Maximilián Kalfus přijel z Prahy. Do 70 metrů hlubokého jezera Most se ponořil poprvé.
3: Je to velká hloubka, já mám třeba certifikaci jenom do 40, takže já bych ani tak hluboko nesměl.
4: Organizátoři se snažili o bezpečnost dobrovolníků, říká iniciátor akce Petr Macinský.
5: Máme tady záchranného potápěče, máme tady lodě, máme tady přistavené sanitky.
4: Do vody mohli jenom dvojice a nejdéle na hodinu. Od jezera Most Jana Vitásková, Radiožurnál.
1: První ligové derby pražských S v nové sezóně vyhráli na Letné fotbalisté Slávie 3-0. Rozhodli o tom góly Nováka Šturma a Ajaosiho. Slávie tak vede tabulku, šance ligy o bod před Libercem, který porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězili nad Jabloncem taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Tenista Jiří Lehečka na úvod US Open porazil Španěla Karenia Bustu 3-1 na sety a Barbora Krejčíková naopak ve dvou hře končí po tom, co podlehla Rachimovové z Uzbekistánu 0-2. A výkony dalších českých tenistů sleduje v New Yorku David Prouza.
6: Na Barboru Krejčíkovou navázal také Tomáš Macháč, s Britem Samuelem prohrál 2-6, 3-6 a 2-6. Karolína Plíšková bojuje s Belgičankou Van de Winklovou a ve třetím setu vede 4-0 a navíc servíruje. Připomínám, že se ještě dnes na kurty ve Flushing Meadows dostane Vítko Přiva, toho čeká souboj s Argentincem Echeverrym. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
7: U Jiren a nehoda v Praze v Holešovičkách. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy dejte pozor za sjezdem na úvaly. Na 6. kilometru odstavené nákladní vozidlo, na místě již policie a šipka silničářů. Dobrá zpráva z Pražského okruhu, z letiště na D1 za nájezdem od Chrášťan vozidlo po požáru odklizeno. Silničáři dokončili úklid vozovky a odjeli. V Praze počítejte s omezením za tunelem Blanka ve směru do Holešoviček. V nájezdu se tam srazila dvě auta, blokují jeden jízdní pruh, policie na místě. A v Praze hustší provoz v okolí Letné, kde se po skončení fotbalového derby pražských S, zejména na ulici Milady Horákové a v obou směrech a v letenském tunelu směrem do centra přicpává doprava. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Jak vypadá politika podle Martina Kuby? Jaké jsou ruské šance na výhru ve válce na Ukrajině? Co můžou změnit důležité regionální volby v Německu? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
8: Jmenování politiků do správních rad podniků s účastí státu má v Česku dlouhou tradici. Přesto ale nedávná nominace jihočeského hejtmana Martina Kuby do dozorčí rady Budějovického Budvaru vyvolala značnou pozornost. Proč? Nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
9: Pokud u významnější části společnosti narůstá nespokojenost se stavem politické scény, zákonitě se vyrojí strany nebo hnutí, které slibují změnu. Tak také jihočeský hejtman Martin Kuba, když založil hnutí Naše Česko, sliboval vůči vládě i vůči opozici jinou politiku. Tvrdil, že chce přivést konkrétní řešení v bydlení, ve sportu, ve školství, v důchodech a nechat veřejnost posoudit, jestli dávají smysl. Prý žádné modré z nebe a žádné sliby, které se vypaří den po volbách. Zatím s žádným konkrétním řešením, ani v bydlení, ani ve sportu, ani ve školství, ani v důchodech, hnutí Naše Česko nepřišlo. Naproti tomu teď o sobě dal Martin Kuba výrazně vědět, když se nechal dosadit do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Účast politiků ve statutárních orgánech státních podniků není v České republice nic mimořádného. Je to ale pro nové hnutí s nemalými ambicemi dělat jinou politiku ten správný začátek. Budějovický Budvar plní pro vládní politiky podobný účel jako jiné státní podniky. Jeho statutární orgány slouží nezřídka jako trafiky pro politiky, které třeba z nějakého důvodu ocenit. V dozorčí radě Budvaru dosud seděl bývalý volební manažer ODS Jan Kočí nebo člen TOP 09 Miroslav Nosek. Ti museli odejít a s Kubou do ní nově zasednou i dva politici vládních stran. Bývalý poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje za SPD Dan Chromec. Kubu jmenoval, údajně po vzájemné domluvě, ministr zemědělství Martin Šebestián, který ve vládě formálně zastupuje SPD, ale ve skutečnosti je Babišovým člověkem. Už jako ředitel státního zemědělského intervenčního fondu trval na tom, že se na organizaci nevztahuje zákon o střetu zájmů. Úřad tak společnostem z holdingu Agrofert vyplácel miliardy na dotacích. Tyto postupy později soudy i Evropská komise označily za nezákonné a stát by nyní měl vymáhat po Agrofertu až 7 miliard. Šebestián zároveň prosazuje zákon o předkupním právu při prodeji zemědělské půdy, který vyhovuje velkým agrokoncernům. Kuba se tedy zařadil mezi kandidáty na podporu vlády Andreje Babiše a jednoznačně prokázal, že se v zákulisních politických obchodech vyzná. Nakonec se o něm hovoří jako o přičinlivém učedníkovi Pavla Dlouhého z Hluboké nad Vltavou, kterého svého času Mirek Topolánek označil za kmotra. Mají-li být tyto ozvěny nejtemnějších tradic ODS onou slibovanou jinou politikou pro ty, kteří nejsou spokojeni se současnou politikou, jak stojí na stránkách hnutí Naše Česko, musí být voliči hodně zmatení. Naděje veřejnosti, spojené s každým novým hnutím, se v takových případech rychle obrátí do zklamání z poznání, že všichni politici jsou stejní, jako se to stalo u Věcí veřejných, nebo do značné míry už i u motoristů. Pokud se ptáme, proč česká veřejnost místo politické opozice volí opozici vůči politice, máme zde ukázkový příklad.
8: To byl publicista Jan Vávra. Když v lednu letošního roku premiér Andrej Babiš oznámil, že ruší odbor strategické komunikace, vysvětlil to tím, že jednoduše není potřebný. Odbor měl přitom na starosti posilování odolnosti společnosti, budování důvěry mezi státem a občany a ochranu veřejného prostoru před manipulací. Jak se teď projevují důsledky tohoto premiérova rozhodnutí, nad tím uvažuje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
10: Oblíbené rčení, že karma je zdarma, si ověřil na vlastní kůži Andrej Babiš. Jeho vláda zlikvidovala strategickou komunikaci, jak na úřadu vlády, tak na jednotlivých ministerstvech. A nyní běduje, že stát nedokázal rychle reagovat na dezinformační operaci zaměřenou proti němu. O co šlo? Kdo si rozšířil zprávu, že se Polsko chystá zabrat část území na Českém Těšínsku? Byla to profesionální práce. Zahrnovala falešný profil českého velvyslance ve Varšavě, falešné stránky Českého rozhlasu, návazné facebookové profily svolávající proti polskou demonstraci. Je tedy skoro jisté, že ten kdosi není nějaký Pepa z Depa, ale specialista, který má frčky, prostředky a tým. A že sídlí někde v Petrohradu. Česká reakce na útok byla zoufale pomalá. Babiš se o nebezpečné provokaci, která měla potenciál rozeštvat Čechy a Poláky, dozvěděl až z médií. A v obraně mu nezbylo, než využít repost z účtu polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, který sdílel obrázek populárních kreslených postaviček českého krtečka a polského psa Rexíka, jasně ukazující, že Polsko a Česko jsou přátelé. Babiš se nyní stěžuje, že ho české tajné služby včas neinformovaly. Což jasně ukazuje, že událost nepovažuje za prkotinu. A konečně si začíná uvědomovat, že dezinformace jsou součástí hybridní války, která se proti Západu vede. Zároveň je jeho stížnost ale z kategorie chucpe. Byl to on, kdo udělal vše proto, aby náš stát uprostřed informační války likvidací strategické komunikace státu odzbrojil. Kdo pak asi způsobil, že náčelník vydával tak zvrácené rozkazy, že ano? Součástí strategické komunikace je mimo jiné permanentní vyhodnocování hrozeb šířících se v kyberprostoru a reakce na ně, pokud možno v reálném čase, tak, aby narativ útočníka nezískal převahu. Přesně to udělali v tomto případě Poláci. Nejenže o hrozbě věděli a mohli tedy reagovat okamžitě. Ale ani aranžmá postaviček Krtečka a Rexíka, podávajících si ruce v srdíčkovém gestu na hranicích, si Sikorsky nevytvořil v mobilu během obědové pauzy. Byl to dokonalý expertní protitah, který působil nejen jasně, ale i jemně a úlevně. Rozeštvávači dostali psychologický šachmat. Přesně tohle je profesionální strategická komunikace státu, která se ale neudělá sama. Jsou na to potřeba experti, politická podpora a odpovídající zdroje. My nyní nemáme nic z toho. Samozřejmě je třeba připustit, že za minulé vlády Petra Fialy se strategická komunikace nedělala dobře. Mimo jiné proto, že byla zoufale podfinancovaná. Nejrůznější brožurky a komunikační kartičky pro zákonodárce tak byl jen pro smích. Ale přece, když se něco nedaří, neznamená to, že zbytečná je věc sama. Například, když má fotbalový tým mizernou obranu, tak majitele klubu také nenapadne, aby ji zrušil a hrál bez ní. Naopak sežene lepší hráče. Babiš a spol to neudělali, obranu zrušili a teď se diví, že prohrávají. Jako ze světa fantasmagorie pak působí fakt, že místo toho, aby se okamžitě chytili za nos, v likvidaci schopností zaměřených proti hybridním hrozbám vesele pokračují. Úřad vlády nyní prosazuje, aby v příštím

0: kterým jsme ze strany Ruska vystaveni, budou nepochybně zintenzivňovat. Takže karma, kterou si usilovně buduje Babišova vláda, nakonec nedopadne jen na ni, ale na celou naši společnost.
1: Tolik komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Už dlouhou dobu se spekuluje o tom, jakou má několik let trvající ruská vojenská agrese proti Ukrajině ještě podporu mezi klíčovými aktéry ruské ekonomiky, třeba bankami. Díky hackerům unikla před časem na veřejnost analýza jedné z nich. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
2: Analytici největší ruské finanční instituce Sberbank oceňují šance na vítězství Ruska ve válce na Ukrajině na 7%. Takové titulky dala většina médií, která se seznámila s materiálem, který získala hackerská skupina Black Mirror. Rozeslal ho German Greff, šéf této instituce. Je to klasický korporátní dokument, který obsahuje 8 scénářů možného konce války na Ukrajině, včetně propočtu procentní pravděpodobnosti a časového rámce, kdyby k tomu mělo dojít. Dokument je z dubna letošního roku. Podle analytiků Sberbank je nejpravděpodobnějším scénářem zmrazení konfliktu spolu s uvolněním některých sankcí. Vychází z toho, že americký prezident bude tlačit na konec války, ideálně do listopadových voleb ve Spojených státech. Analytici dávají takovému scénáři pravděpodobnost 32%. O 10% pravděpodobností méně má podle nich scénář, který nazývají korejským. Tedy ukončení války bez mírové smlouvy, jako se to stalo po skončení bojů na korejském poloostrově v 50. letech minulého století. Tyto dva scénáře mají tedy dohromady více než 50%. Naopak možnost, že by Ukrajina zvítězila a osvobodila všechna svá okupovaná území, včetně Krymu, má v dokumentu jen 2% pravděpodobnosti. Podobně jako kompromisní scénář, při kterém by Rusko vrátilo část okupovaných území výměnou za uznání anexe Krymu a Donbasu. Pro takové scénáře by podle analytiků muselo dojít k výraznému oslabení pozice Vladimira Putina či dokonce k palácovému převratu. Což, jak sami autoři dokumentu přiznávají, je krajně nepravděpodobné vzhledem k vertikále moci, kterou Putin budoval čtvrtstoletí. Což je Achillova pata celé analýzy. O tom zdá a kdy Rusko bude ochotno jednat o míru, bude rozhodovat jeden jediný člověk a ten se jmenuje Vladimir Putin. Co jemu se honí v hlavě, to nevědí ani analytikové ze Sberbanku. Proto asi nejzajímavější část dokumentu nejsou scénáře, ale krátké shrnutí stavu ruské ekonomiky. Protože od počátku velké války je stále více ekonomických statistik neveřejných. Závěry analytiků Sberbanku jsou očekávané. Upozorňují na rostoucí deficit rozpočtu a vysoké úrokové sazby, které dusí ekonomiku. Píší o poklesu příjmů z ropy a plynu o 45%. Také o tom, že ukrajinské útoky vyřadily z provozu 15% kapacit ruských rafinérií. A to připomínám, že dokument vznikl v dubnu a od té doby se situace viru nezlepšila. Nejzajímavější jsou pasáže o obranném průmyslu, který se podle analytiků potýká s problémy a výroba munice v září loňského roku dokonce začala klesat. Chybí totiž kvalifikovaní pracovníci. Podle analýzy by jich totiž bylo potřeba až 400 tisíc. Ovšem na možný konec války zrovna tohle vliv mít nebude. Vladimir Putin zatím dává najevo, že vše pokračuje podle plánu a není třeba nic měnit. I když pravděpodobnost jeho plánu analytici Sberbank hodnotí 7%.
1: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Kurdské ozbrojené jednotky v Sýrii, stejně jako civilní instituce spravující severovýchod země, předali své pravomoci centrální vládě v Damašku. Skončil tím jeden významný pokus o kurdskou samosprávu, který chvílemi vypadal téměř jako samostatnost.

0: Pro mnohé Kurdy je to hořký okamžik. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
1: Syrští Kurdové za režimu Bašára Asada utlačovaní si vydobili autonomii během občanské války a upevnili si ji během vzestupu Islámského státu. Vypadalo to jako naplnění snu o téměř úplné nezávislosti. Jenže paradoxně po Asadově pádu a oslabení ISIS nastaly nové časy. Kurdská samospráva se ocitla pod tlakem nové vlády Ahmada Šary a po ozbrojených střetech s armádou letos v lednu se jí struktura téměř úplně zhroutila. Kurdové nedokázali udržet kontrolu nad ropnými vrty a hraničními přechody, uchovat si věrnost místních Arabů, kteří přešli na stranu vlády, a asi ani dostatečně moudře spravovat oblasti pod svou kontrolou. A teď bude jejich oblast znovu řízena z Damašku. Je příznačné, že sice oblast Hasaka, kde žije Kurdů nejvíc, bude spravovat kurdský guvernér, ale vybraný byl v metropoli. Jednotky kurdských SDF budou plně začleněny do armády a odevzdají jí zbraně. Snaha Ahmada Šary je logická. Části Sýrie byly nebo stále jsou v rukou jiných sil než je syrská vláda. Sever ovládají Turci, jih Izraelci a Drůzové, na severovýchodě do letošního ledna vládli Kurdové. Teď tedy Damašek udělal krok ke konsolidaci jednotného státu. Má v tom nejen podporu Turecka, které rozhodně žádnou kurdskou samosprávu nechce vidět, ale i Spojených států. Trump si Šaru oblíbil a velký podporovatel syrských Kurdů Lindsey Graham nedávno zemřel. Přichází i jiné zprávy o upevnění centra. Justice odsoudila už řadu představitelů starého režimu, USA odstranili Sýrii ze seznamu zemí podporujících teror, státy zálivu investují miliardy dolarů a v tomto týdnu jednal Šara s Putinem o osudu ruských základen v zemi. Všichni sázejí na dvě věci. Za prvé, že Ahmad Šara je skutečně vyléčený džihadista, a za druhé, že bude schopen mít pod kontrolou všechny ty, kdo možná tak úplně vyléčeni nejsou. Tento vývoj bedlivě sledují i další skupiny, například Drůzové na opačné straně Sýrie. Celá věc má paradoxní aspekty. Pád kurdské samosprávy umožnil přechod arabských kmenů na stranu vlády. Arabové byli nespokojeni s tím, že Kurdové nedostatečně zohledňovali jejich zájmy. Jenže teď i tamní Arabové dávají najevo úplně stejnou nespokojenost, jen tentokrát s centralizovanou správou Damašku. Syrská vláda totiž opakuje stejný model jako Asad, Islámský stát i Kurdové, tedy že zaprvé neumožňují dostatečnou místní samosprávu, nanejvýš spolupracují s některým z vlivných místních kmenů. A za druhé nedělí se o zisky z prodeje ropy a plynu s obyvateli oblasti, kde se tyto komodity těží. Místní si všímají, že peníze jdou opět jen do Damašku, Alepa nebo na pobřeží. Případně jsou investovány jen do těžby. Například se tady staví mosty pro export surovin, ale mosty přes Eufrat, které by používali obyvatelé zmíněných oblastí, zůstávají v rovině slibů. Tato oblast je důležitá nejen kvůli ropě a plynu, ale jako obilnice Sýrie. Nedávno pěstitelé pšenice protestovali proti nízké výkupní ceně a dosáhli částečné nápravy, totiž změny finanční náhrady, ale nikoli principu, podle kterého se o ceně rozhoduje jinde. Také skutečnosti, že vláda je ochotna ustupovat, ale ne dělit se o pravomoci. Ahmad Šara se v očích některých Syřanů stává dalším autokratem v řadě, který od menšin nebo obyvatel periferie přijímá jejich suroviny a produkty, ale ne jejich názory.
0: Dodává komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Největší členskou zemi Evropské unie, Německo, čekají během příštích několika dní důležité regionální volby. Ty by mohly výrazně proměnit tamní politickou scénu. Co všechno je v sázce a jaké to může mít dopady na celostátní politiku, nad tím se zamýšlí politoložka Kateřina Smejkalová, která působí v nadaci Friedricha Eberta.
2: Sousední Německo se během okurkové sezony příliš politicky neoddechlo a i nadcházející podzim se čeká na jedno velké zemětřesení. Připomeňme, že současná vláda křesťanských demokratů z CDU-CSU a demokratů sociálních z SPD pod vedením kancléře Friedricha Merce vzešla z předčasných voleb začátkem minulého roku jako určitá znouzecnost. Velké koalice jsou z principu nevděčné, ale jiná možnost nebyla. Ačkoliv si obě strany předsevzaly konstruktivní spolupráci ve hmatatelný prospěch země, aby tak konečně zastavili vzestup pravicově extremistické AfD, která se ve volbách umístila druhá, dosavadní bilance jejich vládnutí je nevalná. Historicky ojedinělý debakl, kdy si Friedrich Merz napoprvé nezvládl vyjednat většinu ani na své zvolení kancléřem, ostatně nesnáze již celkem výstižně předznamenal. Do vysloveně prekérní situace se Merz dostal letos v létě, kdy byl donucen rezignovat šéf poslaneckého klubu CDU Jens Spahn. Osudným se mu stalo, když spolu se svým manželem využili náhradního mateřství v zahraničí, zatímco jako politik se Spahn vždy stavil proti jeho legalizaci v Německu. Pohoršení z takového pokrytectví politik, který už přežil nejednu kontroverzi, neustál. Merz však příležitost polepšit si zbavením se vnitrostranického rivala a šikovného zákulisního hráče, o kterém se v posledních měsících tvrdilo, že je ve skutečnosti už mocnější než kancléř, neproměnil. Spolu s nahrazením Spahna totiž rozjel rozsáhlejší personální rošádu, kterou si však dostatečně nepředjednal, takže skončila naprostým fiaskem. V rámci něhož se proti sobě poštval ve vlastní straně kde koho a místo mocenského posílení spíš respekt ztratil. Vře to ale i u sociálních demokratů, kde má stranická základna pocit, že se naplno potvrdily obavy z účasti na velké koalici, tedy že musí dělat příliš velké obsahové kompromisy a nezvládnou se dostatečně profilovat. Soudruhy a soudružky, jak si členové SPD říkají, nejvíc pálí restriktivní kroky vlády v oblasti azylu a migrace a také z jejich pohledu a sociální podoba důchodové reformy a změny v sociálním systému. Zejména se spolupředsedkyní strany a ministryní práce a sociálních věcí Berbl Bás, původně sekretářkou z hornického porůří, si přitom spojovaly zcela opačné naděje. Pod vedením obou vládních stran se tak opovážlivě třesou křesla. Intenzita kritiky, která z partají a poslaneckých klubů proniká do médií, je nebývale četná a masivní. Zdá se, že vše drží ještě jakž takž pohromadě kvůli trojím volbám do zemských parlamentů v září, a sice ve spolkových zemích Sasko-Anhaltsko, Mecklenbursko-Přední Pomořansko a Berlín. S největším napětím se čeká na výsledek těch prvé jmenovaných, první neděli v měsíci. V krajním případě, kdyby větší počet etablovaných stran vůbec nepřekročil 5% hranici, hrozí to mimo jiné i SPD, by extremisté mohli získat i absolutní většinu a sestavit jednobarevnou vládu. I při méně dramatickém výsledku by je nadále mohla udržet od moci jen mimořádně široká koalice, která by se neskládala snadno, CDU si prozatím zakazuje vládnout s levicovou Die Linke, což by zde ale bylo třeba, a nebyla příliš stabilní ani produktivní. Ať tak či tak, nezůstane to bez důsledků pro politický Berlín. Aktuálně není moc scénářů, které by vedení obou stran mohlo vydávat za úspěch a utišit tak současnou kritiku. Není tím pádem vyloučené, že budeme na podzim sledovat bezprecedentní zemětřesení na zemské úrovni s následnými otřesy ve vedení vládních stran, což by se nutně projevilo přinejmenším ve složení vlády, včetně postu samotného kancléře, ne-li rovnou v jejím pádu. Jedno je tak uprostřed veškeré nepřehlednosti situace jisté. U našich západních sousedů je dlouhé období obdivuhodné politické stability zřejmě definitivně u konce.
0: Míní politoložka z Friedrich Ebert Stiftung Kateřina Smejkalová. Mnoho let byl polský spisovatel Mariusz Czigieł neoficiálním ambasadorem české kultury a zejména literatury ve své vlasti. Jeho nakladatelství vydávalo nejenom velká jména české literatury, ale i ta méně známá. Po 12 letech ovšem Czigielovo nakladatelství končí. Podrobnosti dodává bývalý diplomat a politický komentátor Petr Janiška.
3: Většina posluchačů nejspíš zná jméno Mariusz Czigieł. Polský novinář a spisovatel, který píše hodně o Češích, o české mentalitě, českých dějinách. Jeho knihu Gotland, kde se na některých postavách české minulosti snaží podat svoji představu o specifičnosti naší povahy a historie, četl snad kdekdo. Nemáme v Polsku lepšího ambasadora české literatury. Nikdo nerozšířil v tak velkém měřítku a v tak zajímavých barvách obrázek Čechů jako on. U našich sousedů platí za Čechovila numer jeden, jak by se řeklo polsky, a proto nás musí zajímat jeho osud a jeho knihy. Czigieł je ovšem především vynikajícím polským autorem a velkým příznivcem a propagátorem reportáže. O různých polských tvářích, příbězích a tajemstvích jich napsal celou řadu. Léta se už živí na volné noze, vydělává si psaním a prodejem knih. Spolu založil také školu, kde vyučuje, jak psát dobrou reportáž. Vedle reportážní školy Czigieł spolu založil také nakladatelství pojmenované Dovody, tedy Důkazy. Vyšlo tam přes 100 skvělých reportáží. Jeho výběr českých autorů a titulů byl zcela subjektivní. Vesměs díla, která měl zvlášť rád. Nejrůznější žánry, nejrůznější jména, třeba i málo známá. Czigieł jim svým jménem ručil a otevřel cestu polskému čtenáři. Když je vybral on, musí to být dobrá literatura. Vydal tak řadu jmen, třeba Kláru Vlasákovou, Ivanu Miškovou, Vlastimila Třešňáka, Otu Pavla, Jakuba Demla, z nejznámějších Josefa Škvoreckého nebo Karla Čapka a jeho továrnu Na absolutno. Celá tahle edice měla nezvyklé, na první pohled rozpoznatelné obálky hýřící barvami, to všechno práce české malířky, spisovatelky a překladatelky Kateřiny Sidonové. Tohle všechno zní krásně, ale má to teď bohužel konec. Nakladatelství Dovody, unikátní podnik svého druhu, založený na srdcařích a lásce ke knížkám, přestává po 12 letech vydávat. Končí tím také jeho série českých autorů. Důvodem je marketing, reklama a distribuce, které vyžadují velké peníze a kdy není v silách malého nakladatele ovlivnit cestu knihy ke čtenáři. Z hlediska české literatury to je vážná rána, nicméně tím vydávání českých autorů v Polsku nekončí. Mají tam velmi dobrý zvuk, prakticky vše, co u nás vyjde zajímavého, se tam do 2 let přeloží. Opačně tomu bohužel zdaleka není. A někteří se dokonce specializují jen na české autory. Mariusz Cigieł bude nadále provozovat svoji školu reportáže a v centru Varšavy také velmi příjemné literární knihkupectví spojené s kavárnou nazvané Vřava světa, Vřeně švěta. Lepší titul pro reportážní žánr asi nejde vymyslet.
0: A slova bývalého diplomata Petra Janišky nás dovedla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
1: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Jaromír Marek, Lišky pod Big Benem, část desátá. Brexit. Silvestr roku 2018 jsem trávil v 500 let starém zájezdním hostinci s bachratou slaměnou střechou a krbem tak velkým, že by se do něj pohodlně vešel stůl se čtyřmi židlemi. Na maličkou osadu Lower Chute v hrabství Wiltshire se snášel chladný soumrak. Blížil se nový rok, který měl přinést odchod Spojeného království z Evropské unie. Téma většiny hovorů bylo tedy jasné. Andy a Tim jsou sousedé. Čerstvý šedesátník Andy je drobný živnostník. Tim má spíše uměleckou duši. Je prý kovář a pouliční muzikant. Oba hlasovali v referendu pro Brexit. Dva roky poté už Tim svého rozhodnutí litoval. Přispěl k tomu padající kurz libry i tápání politiků. Bál se nejistoty, ale věřil, že Británie vše zvládne. Co by si bez nás Evropa počala? Během rozhovoru jsem si nemohl nevšimnout, jak oba striktně rozlišují my, tedy Britové, lépe řečeno Angličané, a oni, tedy Evropa. Nikoliv Evropská unie, ale Evropa. Což pak Spojené království není v Evropě, nedalo mi. Muži mě okamžitě uzemnili. Evropa je Evropa, ale Británie je něco jiného. My jsme prostě Británie. Přiznávám, že o tomto odstupu i pocitu jisté výlučnosti Britů jsem před příjezdem do země neměl potuchy. Netušil jsem, že Britové byli po staletí národem, který hleděl víc ke vzdáleným obzorům přes oceán, než na starý kontinent přes kanál. Nakonec ani na jeho názvu se ostrovní Britové s kontinentálními Evropany nezhodli. Zatímco my jej nazýváme Lamanšský průliv, podle francouzského La Manche, tedy průliv, Angličané si ho rovnou přivlastnili a říkají mu English Channel, neboli anglický kanál, či průliv, chcete-li. Je až s podivem, jak mnoho těch 43 kilometrů znamená provnímání světa. Počínaje jízdou po levé straně vozovky, končel pěním na starých mírách. I v dobách, kdy Británie patřila k členským státům Evropské unie, v ní byla tak trochu jen jednou nohou. Jistě byla součástí jednotného trhu i celní unie, nikdy však nestoupila do Schengenu a vyjednala si též řadu výjimek, které jí například umožnili platit do unijního rozpočtu méně, než co by odpovídalo hospodářskému výkonu země. I ta jedna noha v unii byla časem pro řadu Britů příliš. Pod kotlem mohutně zatápěli populisté jako Nigel Farage. Výhrady měla i část konzervativců. Pořádné argumenty pro odchod z unie ale neměli. Mistrně však pracovali s emocemi, které sami zažehli a rozdmíchávali. Silnou munici dostali po roce 2004, kdy se unie rozšířila o nové členy, včetně Česka. Z dosud neznámé a trochu divoké střední a zejména východní Evropy se do Británie začaly valit hordy prácechtivých lidí. Na přistěhovalce z někdejších kolonií byli Britové zvyklí, ale co s těmi všemi Poláky a později Rumuny? Ti přitom proudili do země po statisících. Polština se stala druhým nejrozšířenějším jazykem v zemi, záhy následovaná rumunštinou. Nesrozumitelné a neznámé jazyky začaly najednou znít ve všech anglických městech a na jejich nárožích se otevíral jeden středo- a východoevropský obchod za druhým. Noví přistěhovalci přicházeli ze zemí s mnohem nižší životní úrovní. Byli ochotní pracovat i za výrazně nižší mzdy, často v profesích, které by nikdo jiný vykonávat nechtěl. Mohlo by se zdát, že místní budou rádi. Ku podivu se však neradoval nikdo. Naopak, přistěhovalci začali být záhy britskému obyvatelstvu solí v očích. Populisté Britům vkloukali do hlavy, že armáda cizí levné pracovní síly vlastně představuje hrozbu. Berou vám práci, parazitují na vašem blahobytu, kradou vám vaši zemi. Vadí vám to? Tak si pojďme vzít Británii zpět.
Emoce se rozjely na plné obrátky a s nimi dezinformace a obyčejné lži. O rumunské kriminalitě, o polském zneužívání sociálních dávek. Tahounem Brexitu byli typicky lidé vyššího věku, nižšího vzdělání, žijící mimo městské aglomerace. Začali volat po návratu starých dobrých časů. S trochou nadsázky byl Brexit jakýmsi pokusem otočit kolem dějin alespoň kousek zpět. Británie se začala nořit do iracionality. Ukázkovým příkladem je telefonický rozhovor z 19. července roku 2019, který zazněl v talk show rozhlasové stanice LBC, kam se dovolala sedmdesátnice Christine. Ta začala moderátorovi Jamesi O'Brienovi vysvětlovat, že v referendu hlasovala pro Brexit nejen proto, že je patriotkou a chce, aby byla Británie znovu velmocí, ale také proto, že když byla mladá, prodávaly se její oblíbené fish and chips zabalené do novinového papíru. To jim prý dodávalo jedinečné aroma. Novinový papír jako obal ale prý Evropská unie zakázala. Paní Christine se posmažené rybě ve včerejších novinách stýská a vůbec nechce si už nechat dál nic diktovat. Tento myšlenkový pramen Brexitu popsal v knize Heroické selhání irský publicista Fintan O'Toole. Mluví o sebelítosti, ve které se snoubí pocit hlubokého smutku s pocitem nadřazenosti a imperiálního nacionalismu. Na jedné straně je Brexit živen fantaziemi o návratu globálního impéria, na straně druhé představuje vzpouru, revoltu proti nesnesitelnému útlaku. O'Toole to popisuje jako stav, kdy sám kolonista má pocit, že je někým kolonizován. Britové jsou hrdý národ a mají být skutku na co hrdí. Dali světu Williama Shakespeara, Jamesa Watta nebo Beatles, o tom není sporu. Patriotické vidění světa bylo generacím důsledně vštěpováno už ve školách. Až donedávna vytvářela představy o světových dějinách knížka Živoucí svět historie. Skoro se nechce věřit, že ji Garrett H. Browning napsal v roce 1963. Působí, jako by byla stará nejméně 200 let. Světovou historii popisuje výhradně z pozice Angličanů. Spojené království vykresluje jako zemi, která má právo, ba povinnost vládnout světu. Jako zemi, která v případě potřeby přijede zjednat pořádek a pak se zase vrátí ke své partii bridge a čají opáté. Kniha také přináší hodnocení jednotlivých etnik. Například o Slovanech se tam dočteme, že sice patří ke stejné árijské rodině jako lidé v západní Evropě, jsou ale zasnění, vášniví a líní. V jejich povaze je podle Garretta H. Browninga navíc něco asijského. Tato publikace formovala vidění světa několika generacím školáků. Kdo završil vzdělání základní školou a o historii se dál nezajímal, jeho světonázor byl hotov. Není proto divu, že v červnu 2016 tito lidé svorně hlasovali pro odchod Británie z Evropské unie. Pro návrat do časů, kdy Angličané nasedali na své koráby a plavili se po mořích dobývat a ovládat svět. Kampaň před plebiscitem byla tvrdá a plná faulů a lží, zcela podle hesla účel světí prostředky. A tak si třeba čtenáři deníku The Sun mohli přečíst, že královna volí Brexit, aniž by proto list přinesl jediný důkaz. Stejně tak tvrzení, že každý týden posílá Británie Evropské unii 350 milionů liber, se nezakládalo na pravdě. Proč ale neslíbit, že po Brexitu půjdou tyto peníze do zdravotnictví? Tento slogan, který byl hlavním argumentem kampaně za odchod z unie, pokryl doslova celou zemi. Částka byla přitom vycucaná z prstu. Její autoři se tím po vyhrané bitvě ani netajili. Vše prasklo už v den, kdy byly výsledky referenda vyhlášeny. Susan Reedová, moderátorka pořadu Good Morning Britain televize ITV, se zeptala Nigela Farage: můžete garantovat, že peníze půjdou do našeho zdravotnictví?
Ne, to nemohu garantovat. Ani jsem nikdy nic takového netvrdil. Byla to jedna z chyb, které kampaň během Brexitu udělala. Uzemnil Susan Reedovou Nigel Farage. 17 milionů lidí volilo Brexit, nadechovala se moderátorka. Ano, skočil jí do řeči Farage. Nevím, kolik lidí se rozhodlo na základě této reklamy, která byla součástí masivní propagandy, a vy teď říkáte, že to byla chyba? Nemohla televizní moderátorka uvěřit svým uším. Rozhovor ze 24. června roku 2016 patří do Zlatého fondu rozhovorů novinářů z politiky. V tomto případě ale Reedová grilovala toho nepravého. Byť z výsledku referenda se Farage bez pochyby radoval a sám mu přispěl nemalou měrou. Nebyl to on, kdo brázdil britské silnice v červeném autobuse se slibem 350 milionů liber ušetřených týdně pro zdravotnictví. Na tomto sloganu postavila svoji politickou reklamu kampaň, jejíž tváří byl Boris Johnson. Muž, který pro nepravdu a účelové zkreslování faktů nikdy nešel daleko. Tentokrát to vyšlo. Jak už bylo řečeno, pro Brexit hlasovali převážně méně vzdělaní a zejména starší lidé z venkova. Jednání o podmínkách odchodu z Unie trvalo britským politikům déle, než se předpokládalo. Okamžiku, kdy země skutečně opustila evropské společenství, se mnozí z těch, kteří pro Brexit hlasovali, ani nedožili. Kdyby se v den odchodu Spojeného království z Evropské unie vyškrtali z voličských seznamů, výsledek referenda by byl opačný. Tak těsný byl a tak velkou roli sehráli lidé na sklonku života. Když od červnového plebiscitu roku 2016 uplynulo 5 let, každý průzkum veřejného mínění potvrzoval, že většina lidí odchodu Velké Británie z Evropské unie lituje. Kostky však už byly vrženy.

přejí dobrou noc. Když se o nějakém místě řekne, že tam lišky dávají dobrou noc, má se za to, že jde o Zapadákov, konec světa, kde žijí ledatak rusalky nebo poustevníci. Napadlo by však někoho, že by takovým místem mohl být Londýn? Asi ne, ale přesto právě tam lišky dobrou noc dávají, a to doslova. Navíc v počtech více než hojných. V britské metropoli jich totiž žije nejméně 10 tisíc. Samozřejmě, že než jsem tam začal žít, neměl jsem potuchy, že Londýn je i město lišek. Už první noc se z parku pod mými okny ozývaly podivné zvuky, něco mezi štěkáním a voláním vlkodlaka. Říkal jsem si, aha, asi nějaká ochraptělá mrouskající se kočka. Pak se rezavá teta liška objevila za oknem, když si suverénně vykračovala po hřebenu dřevěného plotu a pak hup dolů k sousedům. Nezapomenu však na okamžik, když jsem při večerní procházce se psem Mikešem potkal svoji první lišku. Těžko říct, kdo z nás dvou byl víc zaskočený. Kdo víc štěkal, to vím zcela určitě. Lišky se staly našimi každodenními průvodci, a to doslova. Jednou nás ryšavá kráska sledovala přes několik ulic a když jsme vešli do domu, ještě dlouhou chvíli zírala na vchodové dveře a nechtěla se smířit s tím, že jsme zmizeli. Asi se jí Mikeš líbil. Nakonec oba patří do stejného řádu psovitých šelem. Nemyslete si, že se snad londýnské lišky jen tak mihnou mezi auty. Občas jsem je mohl pozorovat opravdu zblízka a nezřídka i v neobyčejných situacích. To, když se třeba honili na sousedově dětské trampolíně nebo si hověli na zahradním lehátku. Lišky prostě k Londýnu zcela nerozlučně patří. Obyvatelé se dělí na dva tábory, liščí příznivce a odpůrce. S těmi druhými nehodlám mařit čas. Stejně mám pocit, že příslušníků první skupiny je podstatně víc. Jako například paní Janet s manželem. Lišky krmí každý večer. Bylo 10, když jsem k ním přišel. Na podnose už bylo připravené jídlo. Stačilo otevřít dveře a servírovat večeři přímo v předzahrádce. Co měli lišky ten den k večeři? Luxusní zmrzlinu a tousty namazané jahodovou marmeládou. Prý proto, aby měli také něco sladkého. Obvykle ale u Janet dostávají zbytky kuřete nebo rybí kůži. Jen položila podnos před dveře, za chvíli se objevily první lišky. Nejprve se jako stíny protáhly podél zaparkovaných aut, potom se ale osmělili a pustili se do večeře. Liščí hostina se každý večer odehrává ve čtvrti Crouch End na sever od centra. V rezidenční čtvrti tvořené řadovými domky se zahrádkami. Je zde několik velkých parků a tak tam mají lišky opravdové Eldorado. Čtvrtě jako Highgate, Muswell Hill nebo Kensington jsou zaručené adresy. Vlastně by se dalo říct, že liškám se dobře vede tam, kde se dobře žije i lidem. Potřebují totiž zeleň, parky a zahrádky. Občas se stane, že lišky vyvedou u někoho v zahrádce mladé. Sedmdesátník Den mi pod keřem vzadu za domem hrdě ukazoval liščí noru. Lišky se k němu nastěhovaly před 7 lety a Den soudí, že s ním žije stále tatáž a jedna rodina. Mám pocit, že mě lišky už znají, když malá liščata vylezou ven na trávník, lehnu si k ním a rodiče jdou zhánět něco k snědku. Se svými mláďaty mě nechají samotného. Asi si myslí, že jsem velké divoké prase, které je ochrání a zažene psy, směje se Den. V křoví jeho zahrady už vyrostlo několik generací lišek. Kdy se však tyto původně divoké šelmy začaly stěhovat do britských měst a proč? Na tyto jednoduché otázky existuje řada odpovědí. Podle jedné z teorií se lišky nastěhovaly do britských měst během druhé světové války. Údajně tam uprchly z otevřené krajiny, kde hladoví lidé vylovili všechny zajíce a koroptve a oni neměli co žrát.
Podle jiné teorie to bylo až po válce, když se ve vybombardovaných ulicích přemnožily krysy a lišky je lovily. Podle všeho ale nastalo stěhování do měst už mnohem dříve. Už ve 30. letech minulého století začali lidé potkávat lišky v parcích a v ulicích britských měst. Kdy přesně se tam tedy lišky nastěhovaly, nevíme. Proč ovšem ve městech zůstávají, to je na bíledni. Mají tam co žrát. Není nic jednoduššího, než roztrhnout pytel z odpadky nebo probrat odpadkový koš a dostat se ke zbytkům jídla, které lidé vyhodili. Kromě dostatku potravy je v okolí lidských příbytků spousta místa, kde lze bezpečně žít. Denovy lišky si vyhloubily noru, některé však žijí prostě někde pod zahradním přístřeškem nebo jen pod verandou. Život takzvaných městských lišek je dnes předmětem mnoha studií. Jedna z posledních, kterou provedla univerzita ve městě Hull, hledala odpověď na jednoduchou otázku. Jsou po desítkách let soužití s člověkem městské lišky chytřejší než lišky žijící ve volné přírodě? Výsledek dvouletého studia desítek zvířat přinesl zklamání. Městské lišky jsou možná odvážnější než lišky divoké, chytřejší ale nejsou. Jak na to vědci přišli? Připravili liškám různé úkoly, za jejich vyřešení dostali něco dobrého. Stačilo jen přijít na kloub jednoduchému mechanismu, něco zvednout, otočit víkem nebo pákou a podobně. Testovací zařízení nastražili vědci celkem na stovce míst. Městské lišky se k ním sice nebojácně přiblížily, řešení však nenašly. Jak vidět, městský život sám o sobě k rozvoji inteligence nevede. A platí to nejspíš nejen pro lišky. Ze své knihy Lišky pod Big Benem četl Jaromír Marek. Dramaturgie a režie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Portréty.
1: Ti, kteří Richarda Tesaříka zažili v 50. letech na vojně jako velitele tankové divize v Mladé u Milovic, na něj vzpomínají jako na člověka až nesnesitelně přímého a radikálního, který neměl rád byrokratismus, fráze a papouškování a současně nesnášel ani kritiku vlastních nedostatků. Ačkoliv byl od roku 1946 členem komunistické strany, političtí pracovníci u útvaru mu vadili a byl s nimi často v konfliktu. A především byl pyšný na svůj titul hrdiny Sovětského svazu, jak svědčí vzpomínka Zdeňka Krause, zaznamenaná pamětí národa. Kraus se s Tesaříkem setkal v době základní vojenské služby v roce 1955.
2: Tak byl velitelem divize hrdina Sovětského svazu, generál Tesařík, tenkrát ještě nebyl generál, jednovokej. Byli jsme tam převelení, že jo? Tak jsem tam šel se skupinou, vedl jsem tam ještě tři kluky další, kteří tam se mnou sloužili. Ty tam přijelo auto, vystoupil nějaký důstojník, asi takový 20 metrů, 30, a se takhle podíval ke mně. Tak jsme šli a zhrál, poklusem, přiklusali, pozdravil. On, na jakou vzdálenost se zdraví, soudorotný. Říkal na 3 až 5 kroků podle předpisu. Jestli někdo bude mě, hrdinu Sovětského svazu, zdravit na 3 až 5 kroků, tak uvidí, jak s ním zatočím.
1: Tesařík neměl připnutou hvězdu hrdiny Sovětského svazu náhodou. Už v první bitvě našich vojáků u Sokolova v březnu 43 prokázal neuvěřitelnou statečnost, když osobně vedl útok pěšáků proti německé palbě. O půl roku později už coby velitel tankové roty se stejnou statečností osvobozoval ukrajinský Kyjev. Jeho tanky vjeli do města jako první, hovoří historik Jan Adamec.
3: Okamžitě se vlastně prokazuje jeho mimořádný jako válečný talent a vlastně velitelské schopnosti přímo v boji. Tady se formuje vlastně Tesařík jako frontový velitel, frontový voják, který je schopen velmi rychle reagovat na situaci, prokazuje mimořádnou odvahu při těžkých situacích, do nich se jeho jednotky dostávají a zároveň získává, nebo je oceněn společně s Josefem Buršíkem a Antonínem Sochorem. To je ta slavná fotka těch tří našich nejslavnějších tankistů a je vlastně vyznamenán nejvyšším sovětským vyznamenáním hrdiny Sovětského svazu a tohleto vyznamenání je vlastně pro něj pak do konce života asi možná jedinou záchranou, která ho dělí od dlouholetého vězení nebo nějakých jako postihů a zároveň ho to vlastně etabluje jako jednoho z nejvýznamnějších hrdinů a vojáků té východní fronty.
1: Tesařík byl snadno rozpoznatelný i díky černé pásce přes levé oko. Přišel o ně při bojích na Dukle, kdy byl jeho tank zasažen pancéřovou pěstí. Z hořícího tanku vylezl s těžkými popáleninami jako jediný právě Tesařík. Nebylo náhodou, že když prezident Beneš poprvé dorazil v dubnu 45 na osvobozené území republiky v Košicích, první hlášení mu podal Richard Tesařík. Při jeho povaze nepřekvapí, že splnění tohoto úkolu třikrát odmítl, chtěl totiž zůstat na frontě. Tesařík byl vůbec vojákem do boje. V míru se mu dařilo o poznání hůř. Černobílý svět, přítel nepřítel, mu byl srozumitelnější než šedivá realita po únorové armády. Přibývalo stížností na jeho arrogantní chování, nadměrnou spotřebu alkoholu nebo, slušně řečeno, vysoce pozitivní vztahy k ženám. A pak to přišlo.
3: Jemu výrazně uškodilo, když v roce 1951 se zřejmě v důvěrném rozhovoru rozhovořil o svém poměru nebo o svých názorech na tehdejšího ministra obrany Alexeje Čepičku, kritizoval prostě situaci v tankovém vojsku a Čepička se o tom rozhovoru dozvěděl a Tesařík musel na kobereček, musel mu to vysvětlovat. Čepička si to všechno spočítal a zaměřil se na něj. Tesařík byl sledován kontrarozvědkou a v lednu 1953 proti němu bylo zahájeno šetření na politické správě. Začalo se to a vyvrcholilo to vlastně tím, že v prosinci 1953 Tesařík byl zatčen, sečetli se mu vlastně všechny ty jeho hříchy.
1: Tesařík byl ve vyšetřovací vazbě 9 měsíců. Vychytralí komunisté ve vedení státu požádali sovětskou stranu, aby Tesaříkovi odebrala titul hrdiny Sovětského svazu, protože bylo nemyslitelné, že by byl Tesařík souzen s tímto titulem. Jenže Sověti neshledali důvody pražských komunistů jako podstatné. Pak pomohla návštěva sovětského představitele Nikity Chruščova v Československu. Zeptal se po osudu československých vojáků, kteří tak statečně bojovali ve druhé světové válce. Mnohým z nich tak zachránil život. Pražský režim je propustil z vězení nebo z internace. Nebyl to případ jen Ludvíka Svobody, ale i Richarda Tesaříka. Vrátili ho k tankistům do Milovic, ale jeho excesy s alkoholem a nadřízenými pokračovali a tak byl v roce 1960 z armády vyhozen. Pracoval jako dispečer nákladní dopravy a v roce 67 zemřel v 51 letech na infarkt.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
5: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
4: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dobrovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejen, že ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
5: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě. Později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
4: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ministryně financí dnes představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek bude vyšší než letos. Povodně v Nepálu a Tibetu mají nejméně 790 obětí. Záchranné práce komplikují silné monzunové deště. Slavia ovládla ligové derby na stadionu Sparty 3-0 a fotbalovou šance ligu vede o bod před Libercem. Dnes bude zpočátku i zataženo, většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat, teploty až 28 stupňů Celsia. Je pondělí 31. srpna. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministryně financí dnes na vládě představí návrh státního rozpočtu pro příští rok. Alena Schillerová z Hnutí ANO v televizi Prima potvrdila, že schodek bude vyšší než letos. Nepřekročí ale 400 miliard korun. Prioritou rozpočtu budou zdravotnictví a dopravní infrastruktura.
7: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO v České televizi označil sestavování rozpočtu 2027 za nejnáročnější za posledních několik let.
8: Jsme svázáni ad 1 našimi závazky vůči NATO. Jsme svázáni mimořádnými výdaji, které budou do nových elektráren a jsme svázáni poměrně velkými výdaji na dopravu.
7: Vyšší zadlužení státu podle něj rozpohybuje ekonomiku a přinese Česku vyšší příjmy. To rozporoval předseda starostů Vít Rakušan.
9: My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma.
7: Plánovanou výši schodku opozice kritizuje kvůli zadlužování země, které vysokými úroky zatíží budoucí generace. Prezident Petr Pavel na CNN Prima News řekl, že nový rozpočet bude vetovat jen v případě nízkých výdajů na obranu. Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál stoupá. Podle nové bilance zemřelo na obou stranách hranice nejméně 790 lidí, většina z nich v Nepálu. Záchranáři dál pátrají po nezvěstných, tě jsou podle úřadu tisíce, jsou mezi nimi cizinci.
10: Podle čínských úřadů se v Tibetu pohřešuje přes 260 zahraničních turistů z 23 zemí, mimo jiné Indie, Litvy, Spojených států nebo Velké Británie. Pátrací a záchranné akce na obou stranách hranice dál komplikuje mimo jiné monzunové období a s tím spojené deště. Stoupá například hladina nepálské řeky Trišuly a hrozí tak další povodně. Záchranáři i tamní obyvatelé se proto znova přesouvají do vyšších poloh. Úřady v Číně i Nepálu taky varují před hrozícími sesuvy podmáčených svahů. Opadlo už ale nebezpečí kolapsu jednoho z horských jezer. Voda z přeplněné nádrže se totiž začala rovnoměrně přelévat do okolí. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Ukrajinská vláda chce změnit pravidla pro práci při leteckém poplachu a zákazu vycházení, oznámil to premiér Serhii Korecký. Reaguje tak na změnu taktiky Ruska při útocích na Ukrajinu.
11: Rusko už nevede masivní útoky na ukrajinské cíle v nočních hodinách. Místo toho vytrvale ostřeluje města, průmyslová a obchodní zařízení a kritickou infrastrukturu v průběhu celého dne. Například jenom v Kyjevě od páteční půlnoci oznámily sirény balistický nebo dronový útok 20krát. Dlouhodobé výstrahy před nebezpečím útoku ovlivňují nejen bezpečnost lidí, ale také chod úřadů a podniků, logistiky, dopravy a vzdělávacích institucí. Z dlouhodobého hlediska to ohrožuje ekonomickou aktivitu ve městech. Hlavně v Kyjevě. Nové postupy pro konkrétní typy hrozeb chce mít ukrajinská vláda hotové tento týden. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách, potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
12: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
13: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
12: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
14: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
12: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu napřímě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Radiožurnál.
6: Pacientka utrpěla v úterý při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom Deník N a nemocnice Událost Radiožurnálu potvrdila. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací Deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
15: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice Událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
6: Další informace o zdravotním stavu pacientky kvůli jejímu soukromí nemocnice neposkytla. Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. K urnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27.
16: K volebním urnám se při referendu dostavilo 82,6% islandských oprávněných voličů. Počet hlasů se podle volební komise může ještě změnit. V případě hlasů označených za neplatné, totiž může úřad na základě odvolání verdikt přehodnotit. Vysokou účast v referendu vyzdvihla také premiérka Kristín Frosta-Dottirová, podle které voliči ukázali, že dokážou převzít zodpovědnost za svou zemi. Větší účast než při tomto referendu mělo v dějinách Islandu jen jedno, ještě před vznikem samostatného státu. K hlasování o ústavě nově vznikající republiky tehdy dorazilo 98% všech Islanďanů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude pak jednat dozorčí rada.
17: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Žavlín, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Slávie zvítězili v 6. kole šance ligy v derby na stadionu Sparty 3-0. A v čele tabulky jsou tak o bod před Libercem, který porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0 a zápas Plzně se Slováckem skončil remízou 1-1. Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola dvouhry na US Open. Španěla Karenia Bustu porazila 3-1 na sety. Karolina Plíšková otočila duel s Belgičankou Van de Finklovou a vyhrála ve 3 sadách. Vypadli naopak Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková. Vít Kopřiva hraje s Argentincem Echeverim, sleduje to reportér David Prouza.
18: Vít Kopřiva prohrál první set s nasazenou 27 a to poměrem 3-6. Jedna ztráta podání vedla k tomuto výsledku, no a ta druhá přišla na začátku druhé sady, takže v tuhle chvíli Vít Kopřiva prohrává 3-6, 0-1 na servis se chystá Argentinec. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
19: Překážka na D8 u Doksan a na D11 u Úval. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem Nedoksany blokovaný odstavný pruh. Na 38,5 kilometru stojí nákladní vozidlo s defektem pneumatiky. Pozor na pohyb řidiče kolem vozidla. Na D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Úvaly. Na 6. kilometru odstavený kamion označen je šipkou silničářů a kužely. Projíždějící vozidla mohou vybočovat. V Praze v tunelu Blanka stroje na Smíchov za sjezdem na Letnou překážka. Nepojízdné vozidlo tam blokuje jeden jízdní pruh, policie již je na místě. A v okrese Klatovy na silnici 191 mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem z Bystřete za Petrovicemi nad Úhlavou. Havarovalo tam auto mimo v komunikaci. Na místě zasahují hasiči, policie řídí dopravu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teď v noci se ochlazuje na 18 až 14 stupňů. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přeháňky už jen ojediněle. A nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Ondřej Soukup,
21: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do světa tajných služeb, konkrétně programu nelegálních agentů, tedy sovětských, respektive ruských občanů, kteří byli vycvičeni k tomu, aby se vydávali za občany cizích zemí a přitom pracovali pro Kreml.
20: Žádná jiná tajná služba podobný program nemá. A přestože efektivita takového získávání informací se ukázala jako sporná, Moskva za výcvik těchto lidí utrácela a nejspíš ještě utrácí obrovské prostředky. Proč?
21: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
22: O programu takzvaných ilegálů se širší veřejnost poprvé dozvěděla více v roce 2010, kdy americká FBI pozatýkala 10 lidí kvůli špionáži ve prospěch Moskvy. Prokazovali se pasy cizích zemí, používali falešná jména, ale všichni se narodili v Rusku. Prozradil je plukovník ruské rozvědky SVR Alexandr Potějev, který měl na starost právě nelegální agenty ve Spojených státech. Tehdy se ukázalo, že tento program běžel ve skutečnosti od prvních okamžiků vzniku Sovětského svazu a funguje dodnes. Jak?
20: Josefe, viděl jsi seriál The Americans? A nebo vůbec viděl jsi o existenci programu nelegálních agentů?
21: Na druhou otázku odpovídám ano. O nelegálech jsem lecos četl a to téma mě velmi zajímá, ale The Americans jsem neviděl.
23: They tell us what to do and we do it.
1: Znáte to?
2: To je americký seriál, který vlastně zpracovává příběh několika rodin právě ruských ilegálů ve Spojených státech. Is there anything I should know about the Jennings family?
3: I guess you never really know a person, do you?
21: A to je ta výměna 2010.
2: Je to inspirováno jím, protože ten seriál je rok 2013. Nicméně časově ten seriál se jakoby odehrává v 80. letech. A tam jsem si říkal, myslím, že někde ve čtvrtém nebo pátém díle, tak ti manželé, kteří jsou ti agenti, tak prostě v noci zapípá ta vysílačka, přijde zpráva, že z ústředí musíte naverbovat svoji 14-letou dceru. Tak jsem si říkal, no tak tohle to je teda opravdu jako moc. No ale pak jsem si vzpomněl na to při četbě knihy britského novináře Shona Walkera The Illegals, Russia's Most Audacious Spies and the Plot to Infiltrate the West. Protože tam je popsán vlastně velmi podobný případ. A ještě s vazbami na Československo. No a protože Sean byl nedávno na pár dní v Praze, tak jsem si říkal, že byla škoda si s ním nepopovídat.
23: I first heard about it in 2010. I was at that time working for the Independent newspaper in Moscow.
21: Skvělý, že s ním nabral rozhovor, který si krátce projdeme, ale ještě než to uděláme, tak si to pojďme nějak zarámovat. Jo? Každá vyspělá nebo aspoň trochu vlivná země po celém světě má svoje výzvědné služby, ty většinou fungují na principu nějakých tedy tajných agentů, kteří jsou ale profesionálové, tedy jako vyškolení, jako agenti, to je jakoby jedna kategorie. A ta specifická, o které se chceme bavit, jsou to lidé s falešnou identitou, kteří jsou dost často dlouho připravováni, odjíždějí někam pod úplně falešnou identitou do zahraničí, většinou tedy na západ, a dlouho žijí úplně bez jakékoliv aktivity, získávají kontakty, infiltrují se do určitého prostředí a teprve poté, možná na základě nějakého svého signálu, už mám přístup někam, začínají posílat konkrétní informace a jsou tedy směřováni tím ústředím do určitých oblastí, anebo je to naopak, spousta z nich žije vlastním životem a je naopak na pokyn toho ústředí teprve aktivována a to může být třeba desítky let.
2: To jsou ty takzvaní spící agenti, ale vlastně většina z těch lidí, o kterých Sean Walker píše, tak tam to prostě probíhalo tak, že vás někde většinou na vysoké škole si vyberou, pak jste dlouho, ten průměrný výcvik mohl trvat klidně 8 let. Jo, tak vás učí základy té špionské práce, sledovačka a tak dále. Samozřejmě máte

0: tu Argentinci, tu Kanaďani, kteří se přistěhují třeba do New Yorku a otevřou si tam galerii nebo pracují jakoby IT a vedle toho skrytě sbírají nějaké informace konkrétního druhu. Co je na tom samozřejmě vždycky nejbizarnější, když to potom praskne, jsou dost často děti, které vyrůstají v vlastně prostředí třeba jako cizojazyčném, dost často ani nevědí, že jejich rodiče jsou původem z Ruska a že provádějí takovou činnost, nevědí už vůbec, což je teda podle mého i příklad, kterým se začal z té knížky Shauna Walkera. Those 10 lived entirely double lives, completely concealing their ties to Russia. And two of them lived right here in Canada. Some of the children are now with friends, some staying with family. Others, like 16-year-old Alex Foley and his brother Tim, faced a crush of cameras to see their parents in court. Yes, they can't come here, and that's their punishment. But for me, why should I suffer for anything they have done? Especially when I wasn't even knowing of this. Sean vlastně říkal, že to byl ten důvod, proč se o to začal zajímat. On žil v Moskvě, když proběhla ta výměna v roce 2010. Snažil se...
1: Tam jenom tedy, řekněme, 10 ruských nelegálů vyměněných za 4, tedy špiony zadržené v Rusku, pracující údajně pro západní rozvědky, takže velká špionská výměna pak následovala ještě.
0: A jeden z těch manželských parů měl dva syny, kterým bylo nějakých 16 a 12, něco takového, který absolutně nevěděli, kde jsou. Prostě oni se domnívali, že jsou Kanaďani.
2: Jakou dobu jsem jednal s jejich právníkem, abych je přesvědčil k rozhovoru. Nakonec souhlasili. Tenhle šílený příběh jejich rodiny mě do tématu ilegálních agentů naprosto vtáhl.
1: Což je teda mimochodem taky případ třeba Artyoma Dulceva a Anny Dulcevové, toho ruského páru zadrženého v roce 2022 ve Slovinsku a později o 2 roky vyměněný v rámci té velké takzvaně špionské, ale nejenom špionské výměny do Ruska, tak opět tam jsou, oni vystupovali jako španělsky mluvící nebo argentinský pár mluvící španělsky a ty jejich děti mluvili jenom španělsky, vůbec nevěděli, jako která by je.
0: A kde se to ocitli?
1: A najednou je vítá Vladimír Putin na letišti a děkuje jejich rodičům za skvělé služby. Ten Sean a jeho knížka začíná někde, tedy v těch 20. 30. letech v sovětských dobách. My jsme tak trošku odvážně řekli, že ilegály nemá žádná jiná země, jenom ti Rusové, lépe řečeno Sověti. Trochu se mi tomu nechce věřit, ale minimálně jako známý rozsáhlý program ilegálů má skutečně jenom ta sovětská, potažmo ruská tajná služba. Z čeho to jako vlastně vyrostlo? Jako, co ti ten Sean k tomu řekl?
0: No, Sean vlastně argumentuje v té knižce, že ono to tak trochu bylo v DNA celého toho bolševického režimu.
1: A možná trochu znouzecnost.
0: No tak protože... samozřejmě, ale protože ta bolševická strana ještě před revolucí, tak byla v hluboké ilegalitě. Ti všichni lidi, ti vůdci vlastně neustále žili pod cizími jmény a tak dále. Oni to prostě znali. A když potom přišli k moci, tak samozřejmě jednak problém byl, že Sovětský svaz neměl diplomatická zastoupení v celé řadě zemí, takže tam
1: lepo
0: prostě...
1: Lepo si je postupně otevírala až...
0: Až do těch 30. let. A současně měl celou řadu lidí, kteří zcela fanaticky a ideologicky byli ochotni mu sloužit a byli to lidé často právě Španělé, Francouzi, Němci, prostě ti agenti Kominterny, kteří na to byli zvyklí taky. Oni uměli prostě, jak se mají převlékat, jak prostě se vyhýbat policii a tak dále. Takže tohle to jako vlastně fungovalo. A paradoxně, tenhle ten program prakticky končí v druhé půlce 30. let, kdy drtivá většina z těch, jak těch agentů, tak jejich řídících důstojníků prostě zahyne během velkého teroru, protože paranoidní Stalin prostě usoudí, že když jsou schopni se pohybovat takhle na západě, tak prostě musí být špioni.
1: A po druhé světové válce uvádí aspoň Sean Walker jako paradoxně, je ten režim nebo ten program ilegálů vlastně obnoven. As the Cold War starts, the
2: FBI gets massively funded. Se začátkem studené války získala FBI masivní financování. Byla to éra McCarthyismu. Američané důkladně sledovali všechny

0: zahraniční diplomaty. Sovětské zpravodajské důstojníky pak napadlo, co kdybychom obnovili ten náš skvělý program z 30. let. Tehdy tedy vznikla myšlenka ten program zrecyklovat.
1: Nějaké ty linky se v té Šonově knížce dotýkají České republiky Česka. Já jenom teda uvedu příklad, který v té knížce není, ale který mě svého času neuvěřitelně dostal. To je případ Václava Jelínka alias Ervina van Haarlema, což byl pseudonym, falešná identita, který tento člověk narozený 1944 v Modřanech, tehdy ještě předměstí Prahy, dneska součástí Prahy, kde žiju i já, proto mě to taky zaujalo, že ty Modřany tam někde figurovaly. Tak to byl 13 let špion ve Velké Británii, který opravdu jako fungoval jako ilegál v tom, že ta STB a s její pomocí poté sovětská KGB, byl to jako velmi ceněný člověk, získala falešnou identitu zmizelého, neznámého holandského dítěte Ervina van Haarlema, kterého porodila matka na základě znásilnění nějakým polským vojákem a nacistou, který se posléze ztratil, tak oni získali tu falešnou identitu. Tomuto vytrénovanému špionovi zadali základní zadání, že se má dostat k nějakým tajným informacím ohledně britské jeho námořnictva a ponorek a technologií a také pro pronikat třeba do nějaké kulturní sféry. A ten člověk se skutečně objevuje pod tou falešnou holandskou identitou v roce 75 v Londýně, vystupuje jako Nizozemec, pracuje někde jako v hotelu a v těch takových různých podřadných profesích, ale dokonce, a to je na tom úplně bizarní, pod tím jménem ho vypátrá ta Ervina van Haarlema biologická matka, která si myslí, jako on je, ten syn je po smrti, ale ona si myslí, že se skutečně našel. On dokonce na pokyn STB a KGB s ní vstoupí do kontaktu a hraje toho syna. Jede za ní, navštěvuje i to příbuzenstvo. A teprve v 80. letech pravděpodobně na základě typu je jednoho z přeběhlíků, jako poté ho začne monitorovat a pak zjistí a on na konci 80. let je odhalen při odesílání nějakých kódovaných zpráv, zatčen, odsouzen a pomůže mu až sametová revoluce a poté končí po odpykání části trestu v Československu, umírá v roce 2022. Úplně neuvěřitelný příběh, biologická matka hledající zoufale svého syna a věřící, že ten Václav Jelínek alias Ervin van Haarlem, její údajný syn, jako je skutečně reálný.
2: To je strašný. Sean má v knize příběh Dalibora Valouška, což je taky neuvěřitelný. Člověk, který pocházel z Moravy, studoval v Praze vysokou školu a někdy v roce 55 byl naverbován přímo KGB. Možná na základě nějakého typu od československých kolegů. A poslali ho na výcvik do Německé demokratické republiky. Tam si našel manželku, právě tu svoji učitelku němčiny, která ovšem samozřejmě byla také pečlivě prověřena, tudíž jim to ty odpovědné úřady schválili a následně je vyslali pod identitou bývalého vojáka Wehrmachtu Rudy Hermana, který se právě vrátil ze sovětského zajetí a tak dále. A je to velký prostě antikomunista a nacista a tady tím způsobem ta rodina se ocitne v Kanadě.
1: Která nabírá nejrůznější přistěhovalce, takže se tam do toho kotle těch cizinců přicházejících do Kanady zamíchají.
2: Naprosto, dokonce se tam u něj scházejí nějaký jako bývalí právě nacisté a zpívali nějaké válečné písničky a tak dále. No a pak přijde ovšem rozkaz, musíte se přestěhovat do New Yorku a infiltrovat Hudson Institute, jeden z takových těch jako velkých think tanků. Že? No, takže on se tam sice přestěhuje, ale on má samozřejmě vysokoškolské vzdělání, že? No, ale úplně na jiné jméno a na jiné univerzitě. Takže on je vlastně frustrovaný z toho, že sice funguje jako filmař na volné noze, točí nějaké prostě reklamy, svatební filmy a tak dále. No, ale prostě nemá šanci.
1: A tam je i taky nějaký případ jako s jeho synem, ne?
2: Přesně. A on má tehdy vlastně 16-letého syna Petra, který si myslí, že prostě ano, on je kanadský Němec a tatínek má malinko nahnědlou minulost a tak dále. No a on v roce 74 dostane schvolení od teda KGB a v roce 74 mu to celé řekne.
1: Že on to konzultuje s tím ústředím.
2: Ano, tomu to schválí, protože on říká, podívejte se, tady máte, já vám tady dávám svého syna, člověka, který může mít obrovskou budoucnost, ten se může dostat kamkoliv. No a on ho skutečně naverbuje a oni jedou spolu asi na měsíc do Sovětského svazu, tajně teda přes různé země.
1: Což je mimochodem ten rok 75, pravděpodobně, kdy FBI poprvé zaznamená, že se asi neděje něco úplně v pořádku a ta cesta od toho roku 75...
2: Už začíná být monitorován a co mě na tom vlastně úplně nejvíc pobavilo, že ten Peter tam jede ještě jednou sám. A oni mu dělají takovou prostě krásnou cestu, jako a odvez ho na Bajkal, tam loví ryby a odvezou ho prostě do Ermitáže, kde má prostě svoji osobní prohlídku a tak dále. A když se vrátí, tak tedy starý pan Valoušek napíše nesmírně naštvaný telegram, že jako jak je možné, že prostě s ním jenom prostě někde cestovali a chlastali a vůbec se nevěnovali jeho ideologické výchově. Že jako on furt neví pořádně, co je ten marxismus, leninismus. Jo.
1: Což ale končí dost potom rychle, že ty americké úřady ho napřed naverbují jako dvojitého agenta a už to v roce 76, ale posléze koncem 70. let vlastně úplně kompletně uzavírají celý ten případ, protože je pro jejich účely nepoužitelný a to mě vede k tomu finálnímu jako otazníku. Jo. My o těch ilegálech slyšíme neuvěřitelné jako bizarní historky, je to strašně zajímavé, ty falešné identity a kdo co věděl a nevěděl a děti a syn naverbovaný a tak dále. Jo. Ale vlastně málo kdo si troufne vyhodnotit ten jejich reálný přínos. Jo. Myslím, že Sean v některých z těch rozhovorů také o tom mluví, jako že je to skutečně s otazníkem, proto možná také ty západní a jiné rozvědky takovýhle rozsáhlý program ilegálu nemají, protože ho možná nepotřebují nebo si ho vyhodnotili jako problematický z hlediska nějakého přínosu. Řekl ti Sean něco i o tomhle?
2: No právě, protože jsem říkal, jestli 8 let vy utrácíte obrovské peníze na výcvik těch lidí, který potom skončí jako nějaký kameraman na volný noze, tak jestli se to vyplatí.
0: Velkým problémem pro ilegální agenty bylo to, že to byli většinou velice chytří lidé, ale nemohli se prokázat vzděláním na západě. Jak pak můžete infiltrovat think tank, když nemáte titul ze západní univerzity? Je to ale možná neintuitivní, ale lidé ze Sovětského svazu skoro nemohli cestovat. Ani diplomaté a důstojníci KGB s diplomatickým krytím ne. Takže i když pracovali na ambasádách na západě, moc nerozuměli tomu, jak to tam chodí. Naproti tomu těch zhruba 100 ilegálů, kteří působili v 200-milionové Americe v 70. letech, mohli volně korzovat po ulicích Manhattanu, mluvit s obyčejnými lidmi a pak o tom posílat domů politické zprávy.
1: Manhattan, talk to people, and they sent their reports back. No a myslím si, že do toho jako vstoupila velmi intenzivně taky nová doba, tedy rozpad Sovětského svazu.
2: Kdy vlastně většina těch agentů je skutečně uložena téměř k ledu. Oni v zásadě měli být ekonomicky soběstační, jo? Že centrum jim nevyplácelo nějaký jako pravidelný plat, oni jim třeba mohli pomoci s něčím, ale opět kvůli udržení té legendy oni se museli tvářit, že si na to všechno vydělávají sami. A samozřejmě tohle je vlastně třetí okamžik, kdy ten program je v zásadě jako na hranici uzavření, protože jako no tak co, tak můžete jezdit, takže to je v pořádku. A právě Sean to vysvětluje, proč se program obnovil.
0: V roce 2012 se vytvořila nová skupina ilegálů. Jedním z důvodů je ideologie takzvané ruské výjimečnosti, tedy přesvědčení, že Rusové jsou morálně čistší než lidé na západě. západě. Právě s tím potom rezonuje ten koncept ilegálů, kteří se odstěhují do zahraničí a obětují vše pro svoji vlast. V posledních letech si všímám skoro až kultu ilegálů. Vysílají o nich v ruské televizi, vycházejí knihy, staví se pomníky. A samozřejmě, že při těchto prezentacích se nezmiňuje, že ilegálové toho vlastně moc nedokázali, nebo že se řada z nich z té práce zbláznila.
1: Je to jako specifická linka té ruské, potažmo sovětské špionáže, která určitě bude přitahovat obrovskou pozornost, popsal jí britský novinář Sean Walker ve své knížce. V bonusu k tomuto dílu vám určitě doporučíme řadu dalších. Je to jako velké košaté téma. Každý z příběhů těch jednotlivých lidí by byl knížka nebo příběh sám o sobě. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
2: i své blízké.

0: Často mluvíme o tom, jak klimatická změna ovlivňuje svět, ale jak konkrétně třeba ovlivňuje střední Asii?
1: No, je to mnohem horší než u nás. Takže když máme u nás vedra, tak si představte, že třeba v červnu tam sněžilo.
0: Tak to určitě ovlivňuje i zvířata.
2: Zároveň to kontinentální klima, na které oni jsou zvyklí, tak to vlastně jsou velké rozdíly mezi zimou a létem a to se teď akcentuje a ubývá srážek, což právě ty ekosystémy, které jsou křehké, vlastně může vychylovat.
0: Tak to cítíme i u nás.
3: I u nás v České republice právě dochází k těm rapidním změnám klimatu. Je čím dál tím víc extrémní. No a na to právě je třeba napojena i ta naše krajina, která nějakým způsobem funguje a funguje úplně jinak, než třeba fungovala před nějakými 10 lety.
0: Do dnešní laboratoře přišli Barbora Dobijašová, zooložka, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vladimír Hůla, který je ekolog, také entomolog, vítejte.
4: Dobrý den.
0: A David Štrup, student Českolipského gymnázia, vítejte.
3: Dobrý den. Laboratoř.
2: Kdo přijde, ten pase.
3: Obrovský louky, kde jsou 1, 2, 3 druhy rostlin. A to je velký problém. My jsme tomu začali říkat zelená poušť.
2: Místa, které jsou blíž k těm sídlům, jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradace.
4: Kolegové z Lambátaru si stěžovali, že tolik prašných bouří nezažili. Klima tam má obrovský dopad.
0: Původně stepní Mongolsko se stalo pouští už téměř z 82%. My budeme za okamžik mluvit o tom, jak vypadá tamní degradovaná krajina. Autoři studie, kterou začneme dnešní laboratoř, popisují, že se tam právě odehrávají stále častější prašné nebo písečné bouře. Úbytek uhlíku v půdě vede k omezení rozmanitosti druhů v krajině. Jak se pozná, že se z mongolské stepy stala poušť? Ptám se Vladimíra Huly.
1: Když do takovýhle pouště v uvozovkách přijedete autem, tak nádherně voní, protože tam dominují pelinky, které jsou tam díky pastvě a vlastně to nám ukazuje to, že to je degradované celé. Poušť jako taková, když ji definujeme ekologicky, tak je tam méně vegetace než 15%. Ale k tomu máme ještě další kritéria, které to určují. Chtě nechtě poušť v Mongolsku je strašně vzácná a vlastně se nachází jen v chráněných územích.
0: To působí paradoxně, že tam létá prach a písek do Číny, ano. Nebo myslím i do Japonska.
4: Kolegové třeba z Ulaanbaatáru se stěžovali letos, že tolik prašných bouří nezažili. Ale do toho tam přichází to, co jsem říkal už předtím, že tam do toho sněží v létě. Takže prostě to klima tam má obrovský dopad.
0: Barbora Dobijašová má také osobní zkušenost z Mongolska. Jak tohle ovlivňuje zvířata?
2: Už z té definice 15% vegetace v zachovalé poušti je poměrně málo, přesto je mnoho specialistů, kteří dokáží v těch extrémních podmínkách vyžít, jako třeba divoký velbloud, kulani a ziští osly nebo dva druhy gazel. Koně převalského se povedlo navrátit do Mongolska, ale oni jsou v tom prostředí vlastně na nějaké takové hranici, kdy se jim daří využívat ty zdroje a nacházet je, a pokud se to posouvá, tak to samozřejmě ovlivňuje i ty jejich populace.
0: Tady i tam je důležité hospodaření s vodou. Víte, obracím se na Davida Štrupa, studenta, který se zvláště ve své středoškolské odborné činnosti už věnuje velmi intenzivně biologii. Když jste četl tuhle tu věc, tak o čem jste přemýšlel?
3: Mě velice právě zaujalo, že ta dezertifikace svým způsobem může v následujících letech ohrožovat přímo i nás, i naší krajinu. Konkrétně dnes to můžeme vidět třeba na jižní Moravě, kde už je to velký zemědělský problém, kdy vlastně se tam nestává z toho, dejme tomu, ještě poušť, ale například na polích, kde právě, jak se tady hovořilo o úbytku uhlíku, úbytku vlhkosti, tudíž ty kohézní síly tu půdu nedrží takovým způsobem, tak vlastně dochází k tomu, že se stává sypkou a následně je tím větrem odnášena vlastně ta ornice, která je velice důležitá pro to zemědělství.
0: Tak sice je možné, že klimatická změna způsobí, že na jižní Moravě budeme mít vína kvality Itálie, ale když si veme do ruky půda, tak se nám rozsype, neudrží kvalitu. No a v tom Mongolsku?
1: Oni donedávna pole vůbec neměli a teďko se objevily velké množství polních ekosystémů, kde za ní aplikují i pesticidy, které tam nebyly. Oni jsou hlavně pastevci, že v současné chvíli mají zhruba 70 milionů kusů dobytka. A teď je ale otázka, jaký je složení toho dobytka. Když jsme se bavili o tom uhlíku v půdě, tak že velký herbivoři dělají to, že toho uhlíku teoreticky jejich činností přibývá v půdě, když jsou jako extenzivně. Takže vlastně jsou jako půdotvorní. Tam je prostě problém v tom, že tam jsou malí zvířata a jich hrozně moc. Mají hlavně kozy a kolik kašmíru. A ještě tam je ten dopad, že vlastně díky tomu, že se mění klima, tak přibývá takzvaného dzudu. To znamená, že jejich zemi jsou mokrý, je tam víc sněhu, vznikají velké vrstvy sněhu, které neumožňují dostat se zvířatům k potravě přes zimu a díky tomu vlastně umírají.
0: A já bych ještě vlastně tohle téma moc ráda zarámovala s projekty, které pomáhají hospodařit s vodou. Myslím, vím, že tam je projekt, který pomáhá obnovovat vodní plochy.
1: Já se bojím toho, že každý tohleto technokratické řešení není řešením. Ale to vidíme konec konců i u nás. Já se tam podělím dlouhodobě na pracech v lesích, kdy ty lesní ekosystémy jsme se tam snažili ve spolupráci s Němci navracet našim středoevropským lesnictvím. A to prostě není cesta. To znamená prostě vysadit stromečky a ty se potom starat. Ale když se na to podíváme fakt jako čistě ekologicky, tak tam je to tundra boreální. Mongolové mají nádherné lesy, i přestože mají poušť. A tyhle ty lesy jsou tam obnovovány pomocí velkého lesního cyklu. A velký lesní cyklus znamená nejdřív ty takzvané náletové dřeviny a potom až ta kulturní dřevina, kterou tam jako chceme. A tohle ten cyklus je bohužel narušený zase i klimatem, protože máme problém s tím, že nám ta je permafrost, máme méně vody a třeba i borovice lesní, která je adaptovaná na dostatek vody, tak umírá. Tam, ano, ano. Jo, nehledě na to, že díky tomu, že se mění klima, otepluje se, tak se tam objevují škůdci, kteří tam doposud nebyli. A to včetně teda jejich lesních dřevin. Teďko budeme mít jeden zajímavý článek na to.
0: Takový nějaký mongolský kůrovec?
1: Třeba máme teďko prvonález ploštice, která se šíří z Ameriky, která likviduje borový semínka a na tom stojí část jejich ekonomiky.
0: Jsme v rozhlasové laboratoři a věnujeme se tentokrát hlavně situaci v Mongolsku, kam jezdí dva z mých hostů. Hosty dnešní debaty jsou ekolog Vladimír Hůla, zooložka Barbora Dobijášová a student David Štrup.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Na ničení stepy se v Mongolsku lidé podílejí nejenom tím, že přispívají ke klimatické změně, ale třeba i změněnou pastvou koz. Pokud je nadměrná, ta urychluje erozi půdy, snižuje produkci biomasy a přispívá k křížení pouště. Kromě omezení chovů, autoři toho článku, o kterém teď budeme mluvit, navrhují rotaci pastvy, která umožní obnovu vegetace. Já se obrátím na Barboru Dobijášovou s otázkou. My jsme mluvili o tom, že se tam pasou kozy v Mongolsku hlavně kvůli té poptávce po kašmíru. Dá se nějak rozpoznat, kdy ta pastva je ještě krajně prospěšná a kdy už ne?
2: Základním ukazatelem je diverzita té vegetace, jestli tam je zachovaná a nějaká ta pokryvnost, pokud se vlastně po té pastvě těch koz nedokáže obnovovat sama od sebe nebo nedochází k té migraci, co třeba dřív docházelo, a oni jsou delší dobu na jednom místě, protože i ti pastevci dneska do určité tendence vlastně přijímají nějaký takový ten sedentárnější způsob života. Tak potom dojde přepasení toho prostoru a vegetace vlastně pořádně neobnovuje a není schopná podporovat tak velkou populaci.
0: Čili oni jsou rádi na jednom místě.
2: Tradičně oni vlastně migrují s těmi stády za tou pastvou, ale to se do určité míry dneska vlastně omezuje, protože jsou faktory takové, které dříve neovlivnily, jako třeba dostupnost hlavního města, péče, nějakých kvalitních škol třeba pro děti, takže oni mají tendenci vlastně být blízko těch center a nějakým stylem přizpůsobit tu past po těch svých zvířat.
0: Dovedu si představit, že když přijdete vy ekologové za pastevci a řeknete, kos je moc, přispívá to k rozšiřování pouště, tak oni vám řeknou, ale z čeho máme žít? Jaká debata se tam o to vede?
1: Tam je jedna věc, která je velmi podobná s naší krajinou, tam jsou taky agrobaroni, který vlastní ty obrovský stáda a vlastně ty pastevci, kteří jsou na těch místech, tak jsou jejich subdodavatele, kteří se jim starají o stáda. A oni sami o sobě často chápou to, že dělají problém, ale nemají jiný východisko, protože o ta stáda se musí postarat, protože mají prostředky podle toho, kolik jim přežije vlastně dobytka. Ti, kteří mají vlastní stáda, tak většinou dokonce migrují. Ti, co se starají o tyhle ty obrovský stáda, tak většinou zůstávají poblíž těch měst. A ta dezertifikace okolo těch měst je teda jako průšvih, jako obrovský. Tam opravdu čím blíž jste, tak tím je ta půda degradovanější. My jsme řešili třeba jedno místo nedaleko Ulanbátaru, jmenuje se to Javland, což je vlastně písečná duna, kterou se společně s Mongolama a společně s německou rozvojovou pomocí snažíme zastavit. A právě ona tam vznikla díky té pastvě. Díky tomu přebytku pastvy je tam nádherný slaný, nebo bylo tam nádherný slaný jezero, který je dneska bahno a nic tam není. A právě nám se povedlo vlastně tu dunu zastavit jedním prostým faktorem, jenom ji oplotit. Vlastně tím, že jsme ji oplotili, i když jsme tam teda dělali výsadbu, která vlastně nevzešla, tak se ta vegetace renaturalizovala a obnovila a ku podivu se ta příroda začala obnovovat velice rychle. Ale ten tlak na tu půdu, na tu rozlohu, je tam prostě obrovský. Teďko současní chvíli tam mají 70 milionů dobytka, měli 10 milionů, řekněme, před 30 lety, ale 10 let zpátky měli 90. Ono jim to zahubili hodně zudy, ty studený zimy. Bohužel to samé ale se děje jako v přírodních ekosystémech, že nám umírají ty gazely. Ono by vlastně stačilo tu pastvu nějak vyloučit z některých míst.
2: A nebo ji řídit, což se vlastně dřív dělo na nějakých těch společenstev, který spolu dohadovali, kdo má nárok historicky rodově, kde pás a je tam jakou dobu. A to se vlastně po rozpadu Sovětského svazu úplně přeměnilo. Dneska, kdo přijde, ten pase. A samozřejmě ty místa, které jsou blíž k těm sídlům, tak jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradaci.
0: To trošku si říkám, že ta evropská tendence s podporou malých farem a jejich dotací dává smysl, vlastně když poslouchám o tom Mongolsku, ale nechtěla jsem to zavést k evropské zemědělské politice, ale spíš k té úvaze. V české situaci máme málo pastvy, že tak to je těžší srovnávat, ale přece jenom poznámky Davida Štrupa k téhleté studii.
3: U nás v Česku, právě jak jste zmínila, tak máme nedostatek pastvy. My jsme tomu s Vláďou Hulou začali říkat v podstatě taková zelená poušť, kdy vlastně místo písku tady máme obrovský třeba i louky, kde jsou třeba jenom jeden, dva, tři druhy rostlin, a to je velký problém. A právě tohleto je třeba nějakým způsobem začít se tomu věnovat víc. Evropská unie to samozřejmě nějakým způsobem podporuje, podporuje to i Agentura ochrany přírody a krajiny, která k té pastvě nějakým způsobem přistupuje jako prostředkem k ochraně přírody. Zajímavější mi ale přišlo právě třeba z té studie, že to krásně koreluje s tím, kolik třeba nám tady spadne srážek, kolik v Mongolsku spadne srážek, že vlastně u nás je to 10x třeba víc v průměru samozřejmě. A je to zajímavé, že vlastně i té biomasy je u nás třeba tak jako 10x víc. Tudíž my jsme potom třeba schopni nasazovat více těch zvířat než třeba v Mongolsku a hlavně přistupovat k tomu úplně jinak, k té pastvě. Právě třeba počtem zvířat nebo nějakým spektrem těch zvířat, které na té pastvě bude. A to je právě klíčové pro nás, dokud to ještě jde.
1: Navážu hned rychle. Nesmí přijít takový léto, jako bylo letos. A potom máme jako technokrati problém s tímto nějak jako nastavit, protože je to něco jiného, s čím se nepočít.
3: V Evropě tohle to asi ten největší problém, že se všechno plánuje a chtělo by to řešit více operativně. Jo, protože přesně jak říkal Vláďa Hula, když přijde takovéhle léto, jako přišlo letos, už jsou nasmluvaný peníze, třeba už je nasmluván počet zvířat, jenomže oni nemají třeba co pást. Ty zvířata prakticky teda se potom musí třeba přikrmovat, nebo naopak se musí nějakým způsobem jinak zakročit k té redukci, ale stejně nedochází.
0: No ale to myslím kvůli suchu, pokračující klimatické změně, bylo navíc málo krmiva.
3: A bude. A to je právě problém, protože když to takhle půjde samozřejmě dál, pak je jako málo možností, co s tím dělat. Buď to teda zredukovat počet těch zvířat, anebo nějakým způsobem teda je přikrmovat, ale čím? Jo? To bude ten větší problém. Zvířata jsou připravena na ten zvýšený přísun potravy. Jsou na to naučená vlastně.
0: A tohle nějak řeší i Mongolové.
1: No, Mongolové řeší taky, že tam byla ta tradiční pastva. Oni vůbec neřešili seno. Jo. V současné chvíli se produkuje seno. A produkuje se i v národních parcích, což je teda velký průšvih. Jo.
0: Proč?
1: To jsou pralouky. Jsou to louky, které historicky nebyly kosané. A třeba v Numurugu jsme měli zajímavý případ teď, kdy Číňani kosili kus národního parku a stahovali to do Číny, aniž by o tom mongolský úřady věděli.
0: Než jste přišli, než jsme začali mluvit o té mongolské situaci s tou nadměrnou pastvou, tak jsem měla spojenou pastvu spíš, pokud je tedy přiměřená, s tím, že jako prospívá krajině, že tady jsou i v České republice projekty, které jako by dokládaly to, že je dobře, když se tam pase. Kde je ta hranice? Tam se barbory dobijašové.
2: V současné době je opravdu jako řada projektů i u nás už, ve střední Evropě i více, kde se snaží ta pastva zpátky vlastně vrátit do té krajiny a tím pádem znovu hrát tu roli, co ti velcí kopytníci, než jsme je tady v tom našem středověském prostoru vlastně vyhubili, pratur, zubr, dělení divocí koně, jakou tu roli tady vlastně hráli a jakým způsobem se vyvíjela ta vegetace.
0: Prospívá to vegetaci?
2: Prospívá to té vegetaci, protože vlastně místo rychle rostoucích travin, které jsou tou preferovanou potravou většinu těch velkých býložravců, tak dochází k uvolňování některého toho prostoru tím selektivním vypásáním a tam potom mají prostor vzejít rostliny třeba kvetoucí, které jsou pomalejší a nejsou tak konkurenceschopné těm rychlým travám. V momentě, kdy se to nestane, tak to vlastně přeroste jedním, dvěma druhy trávy a pak tam ty nektarodárné rostliny vlastně vůbec nejsou, které podporují potom ty společenstva hmyzu, následně ptáků a takhle je to vlastně navázané na sebe. Čím je diverzitnější ten pokryv, tím vlastně větší diverzita potom těch návazných druhů.
0: Takže proto v Mongolsku to střídání pastvin.
1: Určitě. To je hypotéza jednoho pana profesora z Holandska, který přišel s tím, že ta naše krajina musela být vždycky otevřená, protože tady byly ty velký kopytníci, který otvírali. Je okolo toho obrovská diskuze.
0: Že jsme tu měli málo lesu?
1: No, že jsme tu měli mnohem méně lesa, než si myslíme. Že dokonce i v tom období Atlantik, kdy to bylo vlhký, tak ten les ve skutečnosti byl asi dost řídký. A že třeba palynologické analýzy, které máme, jsou
0: zkreslené. To znamená pilu?
1: Ano, takže jsou zkreslený tím, že některý se líp pohybuje než jiný, líp se schromažďuje, my se k němu potom dostaneme v těch 7, 10
4: se schromáždil a tak dál. Takže vlastně ty vývody jsou jako složitější. Třeba profesor Zrnavý říkal, my vždycky odvozujeme něco od rozpláclíků, ale my vlastně vůbec nevíme, jak ty rozpláclíci vypadaly, teda myšleno fosílie. My se snažíme číst šifru, který nemáme klíč. Takže my se snažíme jako odvozovat, jak ta krajina vypadala historicky. A to je fantastický na Mongolsku, že my se tam vlastně můžeme učit. My tam můžeme koukat na to, jak ta naše středoevropská krajina vypadala, když se tady intenzivně páslo. Samozřejmě, oni mají moderní postupy, auta, mají silnice, ale chtě nechtě, ta krajina je pod velmi silným pastevním tlakem, tak jako u nás byla před druhou světovou válkou. To znamená, zase jak zmiňovala kolegyně, prostě těch bylin u nás určitě třeba bylo mnohem víc. Jo. Nikdy se nelukařilo tak, jak se lukaří teď posledních 20 let. Prostě ty louky, které děláme, kdy produkujeme seno, protože je drahý, protože se na ně dá vydělat, máme na to dotace, tak tenhle ten tlak vede k tomu, že zemědělci mají prostě mašiny, které to udělají velmi rychle. Vyprodukujeme velké množství sena, to znamená, musí se hnojit, nebo často se hnojí i ty louky se zakládají. Jo, není to tak, že by ta louka jako vznikla. Ne, to se oseje, připraví se půda, pohnojí se. Takže vlastně to je jenom pole na trávu, to nejsou louky. A tohle je 90% našich luk.
0: Jste v rozhlasové laboratoři a v ní dnes debatují ekolog Vladimír Hůla, zooložka Barbora Dobiášová a student David Štrup.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Na závěr té třetí části naší debaty budeme mluvit opět o velkých zvířatech, nebo zaměříme se víc na velká zvířata. V Mongolsku je ikonou irbis, sněžný levhart, to je zvíře, které žije ve vysokých horách i jinde ve střední Asii, v suché krajině jižního Gobi. Dali ekologové irbisům obojky, aby zjistili, jak šíření pouští ovlivňuje jejich chování. Uvědomili si, že může izolovat jejich populace. Potíže irbisům dělají třeba i silnice, železnice nebo těžba a ubývání kořistí v údolích je nutí putovat na velké vzdálenosti mezi horskými masívy. Ten irbis, on je tuším noční zvíře, mluví v tom mongolsku nějaké gazely, něco podobného.
2: On se pohybuje velmi dobře vlastně v těch vysokohorských terénech a v každé té oblasti, řekněme, má trošku jiný specifický nebo ten preferovaný druh té kořisti. V Mongolsku to nejčastěji bývají kozorožci anebo argaly, horské ovce. Na ty on vlastně navázá. Takže on se pohybuje a vyskytuje tam, kde je ta určitá denzita té jeho kořisti, aby vlastně byl schopen se uživit.
0: To jsou ale volně žijící ovce, nebo on by si troufl i na ovci z chovu?
2: Jsou to volně žijící zvířata, samozřejmě, nicméně je to, protože tam ty populace jsou. Jsou takové dohady v momentě, kdyby ty populace z nějakého důvodu skolabovaly, což se právě může dít díky tomu, že jim ubývá ta přirozená pastva, je tam kompetice s těmi domácími zvířaty, že se tím pádem zvýší zaměření irbisů na ta domácí zvířata a tím se potenciálně zvýší ten konflikt vlastně mezi irbisem a člověkem, který najednou bude toho irbise vnímat jako škůdce.
0: Mluvili jsme o té snížené odolnosti přírody v Mongolsku k extrémní zimě. Tady je to, myslím, také ten případ podle autorů studie, že degradace mongolských stepí snižuje odolnost irbisů.
4: Já si myslím, že to je zase komplex dopadů, že to není jenom to, že by tam byla dezertifikace, ale jde tam hlavně podle mě o ten tlak těch lidí, který je prostě obrovský. Že je tam mnohem kratší nebo jiná pastevní sezóna a oni musí ty zvířata migrovat. Samozřejmě migrují hlavně do hor, kde prostě je vlhkost, takže tam je vegetace. Jenomže díky tomu, že mají relativně suchý jaro, tak do těch hor přijdou dřív. A přijde jich tam víc těch zvířat, protože tam přivezou. Já jsem zažil několik národních parků, hlavně teda v jižní části Gobi Altaje. Kdybych neřekl, že to je národní park, to prostě byly úplně jako vypasené místa na trávu, prostě byl tam zbytek trávy a na hlínu, velká vodní eroze. Já jsem tam teda jel konkrétně za konkrétními druhy motýlů, které už tam prostě nejsou. To je prostě zlikvidovaný. Kam se postaví silnice, tam oni se dostanou a tím pádem vlastně dochází k fragmentaci populací, nejen irbise, že jo. To je jako tenhle ten problém je u všech velkých zvířat. Hezký příklad jsou samozřejmě třeba i koně. Tam ten dopad je taky i v Gobi, i na dalších místech.
0: To se myslím týká i práce Barbory Dobiášové, že vy se zabýváte právě koňmi
2: ano,
0: tam.
2: Já se zabývám chovem vlastně lidské péči, ale zároveň se podílím i na několika reintrodukčních projektech koně převalského do Mongolska, do Kazachstánu.
0: Jak to tam ovlivňuje koně? Oni taky se posouvají jinam, než by to udělali, já nevím, před 30 lety?
2: Ta kompetice tam vlastně s těmi domácími zvířaty je o tu primárně dobře uživnou pastvu. Tam, kde prostě je dobrá pastva, tam je samozřejmě zájem těch pastev tuta zvířata pást. Zároveň v těch suchých ekosystémech té Gobi B v jihozápadní Mongolsku vlastně tam je omezený počet těch vodních zdrojů a ty vodní zdroje nějakým stylem vlastně mění svoji vydatnost. Zároveň začínají být velmi důležité pro ty pastevce s těmi domácími zvířaty a to zase narušuje pobyt a tu souběžnou pastvu koní převalského, který se snaží vlastně odtamtať v tu inkriminovanou dobu jakoby odejít, mění ty své návyky, chodí pít třeba v jiné denní doby než normálně a jsou vlastně vytlačováni z těch optimálních prostor.
0: Tak Takže je vidět opět význam toho hospodaření s vodou, že i pro člověka, i pro ty pastevce, jaký vliv to má i na volně žijící zvířata.
3: Mně to připomnělo třeba populace našeho modrázka černoskvrného, kdy vlastně on je taky silně postižen tou fragmentací. Jedna populace je svým způsobem rozfragmentovaná do menších populací na té jedné lokalitě a třeba přelétávají. A právě u nás je tento modrásek postižen velkou sukcesí, tím zarůstáním, proto třeba i ta pastva by se potom hodila. Každopádně tohleto je za mě potom ten problém podobně i jako u toho erbise, právě ta fragmentace.
0: On to má asi jinak než třeba modrásek bahení.
3: Určitě, on je třeba schopný 200 kilometrů někam ujít. Jinak ještě mi to právě evokovalo ty optimální podmínky u našich dvou druhů horských okáčů, okáč horský, okáč menší. Vlastně okáč menší je naším endemitem v Jeseníkách.
0: Tady zbyl z doby ledové.
3: A kvůli klimatické změně ustupuje čím dál tím výš, jenomže v posledních 5 letech narazil na svůj strop a není schopen jít dál. Okáč horský, to teda není náš endemit, žije, mám takový dojem, i v Alpách, i v Tatrách. U něho je ten trend vlastně podobný. Ta krize z Mongolska se dá nějakým způsobem přenést i k nám, do té střední Evropy a nějakým stejným způsobem pozorovat.
0: V debatě k tomu článku o erbisech, tady o těch sněžných levhartech z Mongolska, mě zaujalo, že některé koridory, které jsou zásadní pro přežití těchto zvířat, nejsou součástí chráněných území. Tak jak by to pomohlo, kdyby se jimi staly?
2: V Mongolsku se právě o té konektivitě těch chráněných oblastí hodně diskutuje, je snaha nějakým způsobem ty koridory tam fixovat. Zároveň jsou tam ale velké tlaky vlastně na nějaké nerostné bohatství a vytěžování a vůbec transport, takže tam vznikají vlastně projekty na úplně nové silnice, dříve nedotčenou krajinou, úplně nové železnice. Zároveň jsem ale určitě zaznamenala i poměrně odborné, seriózní debaty a snahy vymyslet vůbec systém, jaké koridory by fungovaly pro který druh zvířat. Třeba se to řeší hodně u těch asijských oslů kulanů, kde je obrovská populace vlastně v Mongolsku světově největší a nejzachovalejší. Právě ten jejich areál bude jako do budoucna přeťat koridorem, kde bude silnice i železnice. A už dneska se aktivně řeší, jaké typy podchodů, jak široké, jak dlouhé, jak časté by se měly zbudovat právě na této magistrále, tak aby ty kulani byly schopni ty populace udržet spojité. A to se bude do budoucna muset řešit i pro všechny ty druhy, které mají fragmentovaný areál.
0: Jak ten kulan vypadá?
2: Je to vlastně divoký osel takového pískového zbarvení se světlejšíma nohama a břichem s dlouhými ušima, jako tak oslové mají a dalším čumákem. A neskutečně vlastně odolný v tom, jak obrovské migrace podniká, jak obrovské území je schopen vlastně obsáhnout a chodit třeba desítky kilometrů vzdáleným vodním zdrojům, o kterých jako ví, kde jsou lokalizované.
0: Ten kulan je ochotný přejít, jako napadne ho to?
2: Řeší jako podchody, jak vlastně by musely být dlouhé, aby to proto zvíře nebylo s obavami vstoupit do nějakého tmavého prostoru a jak často by měly být, aby oni je vlastně za toho běhu podél nějakého transektu byli schopni zaznamenat a opravdu použít.
0: U nás to taky funguje, že? Co ta zvířata motivuje jako lézt do tady těch našich námi vyráběných cestiček?
4: Oni vědí, kam mají jít. Jo. Oni se většinou jako orientují podle nějakých landmarků, anebo teda podle nějakých výrazných míst, a nebo dokonce podle hvězd ptáci, že jo? To je jako známá věc.
0: To mají svoji GPS.
4: Ty mají svoji GPS navíc. A my jim do toho potom stavíme nějaké bariéry, které jsou většinou nějaké liniové stavby a je to jako problém. Trošku jiný přístup je krajinářský, trošku jiný přístup je ekologů. A samozřejmě ten ekologický by měl být správnější teoreticky, ale ty krajináři v tomhle tom mají jako navrch docela, protože máme úzesy, územní systém ekologické stability, který by měl teoreticky pomáhat v těch migracích, ale bohužel je spíš jako v některých případech spíš na škodu.
0: Co je ten ekologický přístup?
4: No, ten ekologický přístup je přímo sledovat ty migrace, že jo. Prostě to znamená dávat obojky a sledovat, kudy ty zvířata jdou. Třeba na Vysočině se to dělalo tím způsobem, že se sledovalo kadaveři, kde se sledovalo, kde umírají nejčastěji ta zvířata při střetu s auty. A třeba Vašek Hlaváč z HKO Žďárský vrchy to přímo řešil a navrhoval změnu právě přechodu pro zvěř, protože tam vzniklo několik nových přechodů. A na D1 měly by přechody, jak jsem říkal, podle toho úzes, podle toho systému, jenže oni byli třeba o kilometr vedle, než to bylo opravdu potřeba. Nakonec se to povedlo a postavilo se to tak, jak jako by mělo. A opět zajímavý, že najednou začaly fungovat ty přechody. Tahle ta diskuse se u nás vedla dlouho a je strašně super, že právě Mongolové se učí a že se opravdu snaží jako to řešit, protože u nás ta diskuse trvala několik desítek let a vlastně současný zvířecí přechody, který máme ještě na, jako na starých dálnicích, prakticky nefungovaly. Jo, když dělala třeba Arnika jako sdružení, když posud na přechody pro zvěř přes dálnice, tak přišli na to, že z těch 20, co dělali, nebo 25, co dělali, fungoval jenom jeden jediný. Byli teda postaveny na špatných místech a ta zvířata je prostě nenašla, jo, protože k ním neměla třeba přístupové cesty. Jo, a příliš se bála třeba. Jo,
0: tam byla... Tohle řeší i Mongolové.
2: Ano, přesně tak. A tam to právě probíhá naštěstí velmi dobře tím, že opravdu se jako aktivně sledují ta naobojkovaná zvířata v různých populacích a sleduje se, kudy se pohybují.
0: Skončíme možná trochu optimističtěji, protože moji hosté dobře znají i situaci ve východním Mongolsku. čím je to ekologicky zajímavé?
2: V tom východním Mongolsku vlastně se zachovala pravá step, opravdu ta úživná vysoká tráva. Je to v současné době v Asii největší celistvá step. Říká se jí také východní step, to opravdu označuje tento typ toho východního Mongolska a ten národní park, který tam, jakými se soustředíme, se jmenuje Numruk. A pro nás je zajímavý proto, že vlastně je to habitat, který by potenciálně mohl podporovat pěknou a velkou populaci koní převalského, kterou bychom tam rádi reintrodukovali. A oproti těm ostatním, řekněme, suším stepím má tu výhodu, že v té vidině nějakého ohřívání nebo vysychání má, řekněme, nějakou rezervu a ta vegetace tam je dostatečně hojná na to, abychom věřili tomu, že vydrží.
0: Tak máte důvod tam cestovat? Já vlastně nevím, kolik hodin je to třeba letecky do Ulaanbaatar a potom dál.
4: A jede se tam 1,5 dne, teda myslím, že jo. Vyjedete po relativně slušné silnici asi den a pak další den po strašném tankodromu, který prostě někdy nejde ani projet. Tam se prostě velice špatně něco plánuje, protože jednak příroda vám to změní, lidi vám to změní. Prostě musíte být opravdu operativní. A já teda jako Numruk miluju, je to fantastický území, který prostě si zaslouží nejpřísnější ochranu. Myslím si, že Mongolové k tomu mají nějak našlápnuto. No a já věřím tomu, že ta introdukce se povede, no, že tam ty koně půjdou. Je to jako hrozně hezký místo.
0: Dnešní laboratoři účinkovali ekolog Vladimír Hula. Děkuju moc. Děkuju založce Barboře Dobiášové, že se připojila do této naší debaty, byla v našem pořadu.
2: Děkuju za pozvání.
0: A také studentovi Českolipského gymnázia Davidu Štrupovi. Díky, že jste tu byl.
3: Moc děkuji za pozvání.
0: Martina Mašková se těší za týden zase v tomto pořadu naslyšenou.
5: Laboratoř. Laboratoř. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Alan Pinkerton byl zakladatel slavné detektivní agentury, která udržovala těsné styky se šerify Spojených států, spolupracovala se Scotland Yardem a francouzskou Sûreté.
7: Pinkerton se narodil v roce 1820 ve skotském městě Glasgow. Vyučil se bednářem. Zapojil se do dělnického hnutí. V roce 1841 spolu s manželkou utekli před úřady do Kanady. Během cesty ale ztroskotali a ztratili skoro vše, co měli. Poslední peníze použili na přepravu do Spojených států. Útočiště našli v Chicagu.
6: Na dráhu detektiva se vydal poté, co se mu podařilo vyřešit případ vyhořelého domu stojícího nedaleko jeho bydliště. Na základě jeho poznatků byl odhalen nejen žhář, ale byla dopadena také i banda padělatelů peněz. Za to mu bylo nabídnuto místo u policie.
7: Pinkerton měl pověst muže vytrvalého, nepodplatitelného, se smyslem pro spravedlnost. V roce 1850 založil vlastní soukromou detektivní kancelář Pinkerton National Detective Agency.
6: Pinkerton využíval ve své detektivní činnosti nejrůznějších metod. Se šerifovým souhlasem se stával členem zločineckých band a pomáhal je zneškodňovat. V roce 1861 dokázal odhalit připravované spiknutí proti Abrahamu Lincolnovi a na poslední chvíli prezidenta zachránil před kulkou vraha.
7: Na základě toho Pinkertonových služeb využívala i vláda. Kvůli srdeční chorobě musel Pinkerton omezit své aktivity. Přesto agenturu úspěšně řídil až do své smrti, do 1. června 1884.
6: Agentura dál pokračovala v činnosti. Její význam ale postupně klesal i v důsledku zkvalitňování práce státní policie. V roce 1983 po 132 letech ukončila Pinkertonova agentura svou činnost.
5: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Spojené státy po týdnech klidu udeřily na íránská zařízení pro odpalování raket. Dobrovolníci v jezeře most pohřešovaného paddleboardistu nenašli. Tenista Vít Kopřiva hraje o postup do druhého kola US Open. A dnes bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat, teploty až 28 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Spojené státy zasáhly dvě iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak v severní části Hormuzského průlivu. Stravdu Axios to řekl nejmenovaný americký činitel. Podle iránských revolučních gard zemřelo při útoku několik vojáků a civilistů. Jde o první americké údery na Irán po několika týdnech klidu. Iránské revoluční gardy slíbily odvetu. Americko-izraelská válka proti Iránu začala před půl rokem. Washington a Teherán následně v červnu podepsali memorandum o porozumění. Dokument měl vést k ukončení války i obnovení plavby Hormuzskou úžinou. Obě strany ale dohodu začaly porušovat. Pátrání po pohřešovaném chlapci v jezeře Most a okolí výsledek nepřineslo. 19-letý mladík na paddleboardu zmizel na jezeře při bouřce začátkem srpna. Nedělní akce se zúčastnila stovka dobrovolníků, převážně potápěčů.
9: To, že se někomu něco stane ve vodě, to hrozí v každému z nás, kdo prostě do té vody chodíme, tak si myslím, že je důležitý prostě pomoct.
10: Maximilián Kalfus přijel z Prahy. Do 70 metrů hlubokého jezera Most se ponořil poprvé.
9: Je to velká hloubka, já mám třeba certifikaci jenom do 40, takže já bych ani tak hluboko nesměl.
10: 4. srpna se nad jezerem Most přehnala silná bouře s prudkým větrem. Dva mladé paddleboardisty smetla vlna. Tělo 28-letého muže našli policisté následující den. Po 19-letém chlapci pátrají dosud bezvýsledně. Z Mostu Jana Vitásková, Radiožurnál.
8: Aplikace Google Maps změnila pro své uživatele ve Spojených státech název Ontarijského jezera na americké. Platforma tak reagovala na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nedávno nařídil tuto vodní plochu na kanadsko-americké hranici přejmenovat. Krok přišel v době obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy na sebe obě strany vzájemně uvalily vysoká cla. Nový název je závazný jen pro Spojené státy. Společnost Google tvrdí, že mapy aktualizuje tak, aby odrážely změny názvů v oficiálních vládních zdrojích. Od září začne v Moravském divadle Olomouc Mezinárodní baletní akademie Junior Balet Olomouc. Celosezónní stáž umožní mladým tanečníkům získat jevištní praxi, pravidelný trénink a zkušenosti s baletními mistry i pedagogy. Pokračuje ředitel divadla David Gerniš.
11: Existuje varianta, jak pomoci mladým tanečníkům, kteří jsou po škole, kteří hledají možnost profesionálního uplatnění a chtějí si zvýšit svoji kvalifikaci, tak aby pravidelně trénovali, zkoušeli s profesionálním souborem, navykli si tak na celý tento režim a měli tak pak větší příležitost dostat se do angažma.
8: Na okraji Národního parku Podyjí u Popic na Znojemsku odpoledne schořilo asi 8 hektarů smíšeného porostu. Oheň zasáhl trávu, les i vinohrad. Hasiči s požárem bojovali přes 4 hodiny. Vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Mluvčí hasičů Štěpán Komosný informoval, že příčinou požáru je zřejmě nedopalek cigarety. Na Znojemsku hořelo už v pátek. Požár zasáhl 4 hektary lesa a pole u Kyjovic. Zhašením pomáhal i vrtulník. Derby pražských S v 6. kole fotbalové šance ligy ovládla Slavia. Na stadionu Sparty vyhrála 3-0 a vrátila se do čela tabulky před Liberec, který krátce vedl po výhře 2-0 nad Hradcem Králové. A v dalších nedělních zápasech Plzeň remizovala se Slováckem 1-1 a Teplice vyhrály nad Jabloncem 2-0. Tenista Vít Kopřiva hraje v úvodním kole grandslamového US Open proti Argentinci Echeverrymu. V New Yorku to sleduje reportér David Prouza.
12: Vít Kopřiva aktuálně ale daleko od postupu do druhého kola na US Open. Echeverrym prohrál první set 3-6, druhý 4-6. V tom třetím prohrává aktuálně 0-1 a Echeverry se chystá podávat. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
8: Do druhého kola z Čechů postoupili Jiří Lhéčka a Karolína Plíšková. Končí naopak Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková.
13: Nehoda na D35 u Moravan a překážka na D3 u Dolního Dvořiště. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za exitem 157 Chrudim dejte pozor. Na 154. kilometru havárie auta, na místě hasiči a policie, projíždí se pouze levým pruhem. Na D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště čekejte překážku. Na 172. kilometru odstavený kamion pro poruchu, označený šipkou silničářů. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy omezení za sjezdem na Úvaly. Na 6. kilometru se podařilo odstranit kamion po poruše, na místě však zůstává šipka silničářů a kužely. V Praze v Průmyslové z Hloubětí na Domalešic počítejte s překážkou. Za Tiskařskou u čerpací stanice Shell nepojízdné auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Zavolejte i vy. na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo na většině území. Déšť kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Audit odhalil problematické transakce pražského arcibiskupství. Proč nepřišlo trestní oznámení? Zeptám se. Nový apoštolský nuncius Nugent dorazí do Prahy ve čtvrtek. Probereme i toto téma. A ohlédneme se za návštěvou sekretáře Vatikánu pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi v Moskvě. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.
14: Vertikála.
7: Církve mají hospodařit s majetkem tak, aby z něj dokázali žít. Co se ale stane, když se ukáže, že některé jejich smlouvy pro ně byly mimořádně nevýhodné a připravili je o desítky nebo dokonce stovky milionů korun? Pražské arcibiskupství si nechalo udělat audit, který upozornil na problematické transakce. Právní analýza dokonce připustila i možné trestné činy. A přesto trestní oznámení podáno nebylo. Co přesně audity odhalily, kdo za nevýhodnými rozhodnutími stál a proč církev případ neřešila razantněji? I o tom teď budu mluvit s investigativním reportérem Deníku N. Prokopem Vodrážkou. Vítejte u nás.
15: Dobrý den.
7: Vy píšete nejenom o těch ekonomicky nevýhodných smlouvách, ale dokonce i o možném trestném činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Co tedy právní analýza zjistila? Koho se její závěry týkají?
15: Tak ona upozornila na problematické smlouvy, respektive dodatky smluv z doby před rokem 2020. To je důležité zmínit, protože se to týká vedení nebo ekonomického vedení za generálního vikáře Zdenka Wasserbauera a jeho ekonoma Karla Štíchy. Upozornila na to, že dělali vlastně kroky, které byly extrémně nevýhodné pro církev, uzavřely smlouvy, například mohu zmínit případ Jindřišské věže, což je takový jako jeden z pražských symbolů a je to věc, kdy to původní plán byl, že věž bude v místní farnosti ekonomicky vydělávat, zajistí opravy celého kostela a zbytku farnosti a církev se vlastně dostala z dodatky smluv do situace, kdy dostává měsíčně za celou věž 30 tisíc, což je částka, která je zhruba na desetině toho, co by dostala z tržního nájemného a sama se v roce 2016 zavázala k tomu, že bude investovat miliony do oprav této věže.
7: Jak je možné, Prokope, že se mohlo stát, že arcibiskupství tedy dnes inkasuje za její pronájem jenom zlomek toho, co by jinak měsíčně mohla dostávat, kdyby to byl obvyklý komerční nájem?
15: Dobrá otázka. Já jsem si ji také pokládal, když jsem se na to ptal těch aktérů, proč jste takovou tu smlouvu za arcibiskupství uzavírali. Stejně jsem se na to ptal u dalších případů, na které ten audit upozorňuje. A odpověď jsem nedostal. Já vlastně jako nemám odpověď na to, proč to uzavírali, jaké tam mohly být důvody, ale jako ty smlouvy jsou zjevně nevýhodné a můžeme samozřejmě spekulovat nad tím, jaká mohla být motivace.
7: Potvrdil to i audit KPMG.
15: Ano, ten upozornil a ten poměrně jasně konstatoval, že je to pro církev nevýhodné a stejně právní analýza, kterou zpracovala kancelář Sokol Novák, z toho následně vyvodila, že to jsou věci, které se pohybují v nějaké trestní rovině.
7: Případ Jindřišské věže v centru Prahy, to je z vašeho pohledu ta nejzávažnější kauza?
15: Já si myslím, že je taková nejvíce symbolická, ale vlastně z hlediska těch financí není tak závažná. Já jsem popisoval ještě dva případy, jeden z nich se týká areálu v Hostivaři, kde církev zjednoduše řečeno na 70 let v roce 2016, jestli se nepletu, nebo 17, pronajala pozemky, na kterých se dalo stavit bydlení místnímu golfu. Od té doby ty pozemky právě kvůli tomu, že byly pronajaty na místní sportoviště, tak ztratily na hodnotě, protože už se zde nemůže stavět. Měli jsme změnu územního plánu, která dostala ty pozemky do nezastavitelné pozice. A bavíme se o tom v situaci, kdy ceny pozemků na bydlení v Praze a obecně cena bydlení je opravdu jako velký problém a je to jedna z nejlukrativnějších komodit, kterou můžete mít a církev si ji takhle osobně zbavila. A ten třetí případ, který opravdu jako bije do očí, bylo to, když církev historicky se domluvila smlouvu s obcí Zlatníky Hodkovice, což je na jižním cípu Prahy. Uzavřela s ní vlastně dohodu o tom, že místní obec se zde vybudou vybuduje vlastní, oni tomu říkali vlastní Silicon Valley, a udělají tam technologické centrum a smluv církev jim k tomu poskytne pozemky. To je zcela v pořádku, mohla být nějaká dohoda, my máme pozemky, vy si z nich tady chcete zdevelopovat něco jiného než nějaké parkoviště a sklady, to je zcela v pořádku, ale přesně opět máme o tom, že Karel Štícha se Zdenkem Vasebourem podepsali smlouvu, která to zafixovala na částku 1070 korun v roce 2016, která byla jako naprosto irrelevantní už v tu dobu a byla zafixována, to znamená, že ani inflačně nerostla, byla to prostě daná částka, za kterou se to prodává. Nikdo neví, jak se určila a my víme, že poté obec prodávala ty pozemky a jenom na těchto pozemcích vydělala přes 120 milionů.
16: Mimochodem, pomocný pražský biskup Zdeněk Wasserbauer i ekonom Karel Štícha, ale audit zpochybňují, označují ho za účelový. Máte z dokumentů, které jste získal, důvod jejich námitkám věřit, anebo závěry auditu obstojí?
15: Já myslím, že zcela bez pochyby obstojí. Ta jejich argumentace vychází pouze z toho, že jsou, to si musíme říct, že pražské arcibiskupství je dlouhodobě zmítáno nějakými vnitřními boji, které se historicky samozřejmě vedou kolem nějakých ideových, tak se vedou prostě i o ty ekonomické věci. Protože se o tom bavíme v době, kdy od roku 2013 církve řeší to, jak být soběstačné, jak se zajistit, protože postupně se snižuje příspěvek, který dostávají od státu, to je ta odluka od státu, to znamená, my už jako stát nebude platit církve, ty se budou platit sami. A církve na to dostávají poměrně dost peněz. A ta důležitá část pro ně je, jak ty peníze investovat a zajistit, aby dokázali se uživit. To, proč to zmiňuji, je, že za působení Zdenka Vasebaura a Karla Štíchy bylo arcibiskupství ekonomicky podle závěrů účetních zpráv vlastně nevydělávalo. Nastoupila jako nová garnitura pod vedením Jana Balíka a vrhla se na jiný směr toho, jak dělat to podnikání církevní, do čeho investovat a jak investovat. A myslím si, že tahle ta změna toho ekonomického vidění a toho, kteří lidé tam působí, vlastně způsobila jisté problémy a od té doby tam byly vlastně takové dvě frakce, jedna od Zdeňka Vasebaura, druhá od druhého generálního vikáře Jana Balíka, které mezi sebou vedly spory o to, kdo to dělá dobře, kdo to dělá špatně a jestli náhodou někdo nekrade. A to je ten důvod, proč oni to spochybňují. Oni říkají, tady to zadávali lidé od Jana Balíka a proto my tomu nevěříme. Myslím si, že jak já jsem tu analýzu četl i ty právní stanoviska, tak je to v pořádku, ať vysvětlí ty důvody, proč takové smlouvy uzavírali, to neudělali a ty pochybnosti tam jsou zcela legitimní.
16: Případ teď řeší nový arcibiskup Stanislav Přibyl, nechal si zpracovat taky vlastní nezávislé šetření. Co můžeme očekávat od něj? Může ještě církev případné škody napravit? Může se třeba situace tedy dostat až k soudu, k policii?
15: Může, bude záležet na tom, jak se k tomu Stanislav Přibyl postaví. Musíme trochu popsat, že on vlastně přišel na to pražské arcibiskupství ne jako nějaký neználek, on je prostě dlouhodobý zkušený a on tam vstupuje do svědomím toho, že tam tyhle ty vnitřní spory jsou, že on tam vlastně to ve finále musí nějak se obklopit novými lidmi a ty věci vyřešit. Už víme, že velkou část těch lidí, kteří tam historicky byli, to znamená třeba generální vikář Jan Balík, tak vlastně odešli, vybral si nové lidi a teď se musí trochu vypořádat s tou minulostí a já vlastně nevím, jaké budou jeho závěry, nevím, k čemu on dojde. Myslím si, že bude muset sám vysvětlit to, jestli si řekne, nechci to dál řešit, za nás, za mě to v pořádku, je správně, že se to v uvozovkách zametlo pod koberec. Bude to legitimní závěr, opět to ale budí nějaké pochybnosti nad tím, jestli církev a její představitelé, včetně těch nových a mladších, jako je třeba Stanislav Přibyl, nemají na prvním místě jakousi ochranu té církve a těch svých lidí před hledáním pravdy nebo spravedlnosti. A to jsou věci, které církev se podle mě tím jako mnoha kauzami, které církev řeší, proplétají, ať už se bavíme o sexuálním zneužívání, nebo o tomu ekonomických problémech a možných dalších investigativnějších věcích.
16: Hospodaření pražského arcibiskupství dlouhodobě sleduje investigativní reportér deníku N. Prokop Vodrážka, který byl hostem dnešní Vertikály. Děkuji za návštěvu ve studiu.
15: Děkuji za pozvání.
16: Do Česka přijíždí nový muž, který bude mít poměrně blízko k rozhodování o tom, kdo povede některé zdejší diecéze. Irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Ve čtvrtek se ujme úřadu apoštolského nuncia, tedy diplomatického zástupce Vatikánu a zároveň prostředníka mezi papežem a českými katolíky. Co přesně má papežský nuncius na starosti a jak velký je jeho vliv na českou církev, tak o tom teď budu mluvit s Františkem Šedivým. Dobrý den.
17: Dobrý den. Do Česka tedy přijíždí nový apoštolský nuncius. Jak důležitá je jeho funkce pro tuzemskou katolickou církev?
18: Apoštolský nuncius je diplomatickým zástupcem Svatého stolce v České republice a zároveň prostředníkem

0: Rům apoštolský nuncius přispívá k výběru a jmenování biskupů. Jeho předchůdce Okolo se například podílel na výběru širšího okruhu kandidátů na pražského arcibiskupa. Z nichž papež Lev XIV. Nakonec vybral Stanislava Přibyla. Teď tedy bude jedním z jeho úkolů přispět k výběru nového biskupa pro litoměřickou diecézi. Čeká se taky na apoštolského exarchu řecko-katolické církve, jejíž biskup Ladislav Hučko loni zemřela.
1: A Eugene Martin Nugent má za sebou taky poměrně pozoruhodnou diplomatickou kariéru.
0: Je to tak, je mu 67 let, pochází z irského hrabství Clare a původně studoval keltská studia. Potom vystudoval teologii v Římě a získal doktorát z kanonického práva na papežské Gregoriánské univerzitě. Knězem byl vysvěcen v roce 1983, biskupem v roce 2010 a do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992. Naposledy byl vatikánským velvyslancem v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu.
1: Nový apoštolský nuncius přijede do Česka tedy už ve čtvrtek 3. září. V pražském arcibiskupském paláci ho budou očekávat čeští a moravští biskupové. František Šedivý byl se mnou ve studiu dnešní Vertikály. Děkuju.
0: Taky díky, hezký den.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V uplynulých dnech navštívil sekretář Vatikánu pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi monsignor Paul Richard Gallagher Moskvu. Během téhle mise se setkal s představiteli Ruské federace, se zástupci moskevského patriarchátu i s katolickou komunitou. A cestu sledoval i náš komentátor Libor Dvořák. Libore, dobrý den.
3: Naďo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
1: S kým vším se tedy monsignor Gallagher v Rusku setkal, s kým jednal?
3: S ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, to byl zřejmě nejvyšší státní hodnostář, s kterým se sešel. Potom ve středu se setkal s příslušníky katolické komunity v Moskvě. To je docela zajímavá věc, protože zrovna jsem si přečetl, co jsem nevěděl, i když jsem v Moskvě bydlíval kousek na velvyslanectví od té katedrály. Katolická katedrála, dnes tedy prohlášená za katedrálu, je jediná v Moskvě své velikosti a jinak jsou ty katolické chrámy jen dvě v celé Moskvě a víceméně po celém Rusku jich také mnoho není, protože ty katolické komunity jsou malé a jsou roztrošeny doslova po celém Rusku. Zpravidla jsou tam, kde žili nebo ještě žijí Poláci. Zajímavé je, že třeba koncem 19. století v Moskvě žilo na 30 tisíc Poláků a pro ty právě byl vybudován ten chrám neposkvrněného početí Matky Boží. Ale abych nezůstal jenom u té historie, samozřejmě mluvil i s představiteli pravoslavné církve, například s metropolitou Antoniem Volokolamským, který zastává v pravoslavné církvi v podstatě stejnou funkci jako monsignor Gallagher v Římě, tedy v církvi katolické.
1: Už jste to, Libore, řekl, katolická komunita v Rusku není příliš početná. Jak bylo důležité setkání právě s ruskými katolíky?
3: Já bych řekl, že bylo velmi důležité, protože pan monsignor Gallagher vlastně také při setkáních jak s ministrem Lavrovem, tak i s těmi pravoslavnými duchovními upozorňoval na to, že je třeba se postarat o ty katolické věřící a přinejmenším jim tedy nečinit překážky při konání jejich katolických obřadů, tak to se konec konců děje. Já jsem říkal, že ta katedrála moskevská byla zavřená od roku 1938 do roku 1996, pak byla obrovským nákladem opravená, ale je to vlastně jediný, řekl bych, nápadný, výrazný svatostánek patřící v Rusku katolické církvi.
1: A obecně, jaké jsou vztahy mezi katolickou a pravoslavnou církví v Rusku?
3: To je samozřejmě velký kámen úrazu, protože pravoslavní kněží obecně vlastně jsou velmi nedůvěřiví vůči jakýmkoliv představitelům jiných náboženských směrů, jiných církví, a protože cítí, že přirozeně

0: Zeně v Evropě je katolická církev úplně nejsilnější a právě tenhle ten faktor z ní činí konkurenta, tak zkrátka a dobře, já bych řekl, že jsou ty vztahy dosti nedůvěřivé. I když teď během těch 4 dnů, během setkání monsignora Gallaghera s těmi vysokými pravoslavnými duchovními, se zdůrazňovalo, že samozřejmě stát i pravoslavná církev dbá na to, aby katolíci v Rusku netrpěli žádnými ústrky. Uvidíme, jestli Bůh vyjde nějaké závěrečné prohlášení, ale každopádně bych řekl, že ta návštěva byla úspěšná a ještě nesmím zapomenout na jednu věc. Monsignor Gallagher také upozorňoval jak nejvyšší ruské diplomatky, tak i to pravoslavné kněžstvo na jaksi nemožnost vyřešení ukrajinské války přímo na frontě a volal po co nejrychlejších a nejdůkladnějších mírových rozhovorech.
1: Uzavírá náš komentátor Libor Dvořák, který sledoval cestu sekretáře Vatikánu do Moskvy. Libore, děkuji, přeju hezký den.
0: Naslyšenou vám také, Naďo.
1: Posloucháte Vertikálu a Český rozhlas Plus, máme pro vás nový seriál o Dalajlámovi. Minule jsme se dozvěděli, jak byl 14. Dalajláma jako dítě rozpoznán a uveden do úřadu. Dnes se přesuneme o 2 desetiletí dál, tedy do roku 1959, kdy čínská invaze donutila Dalajlámu k dramatickému útěku přes Himálaj. Jak se v indickém exilu stala z tibetského duchovního vůdce světově uznávaná osobnost? I to řekl Adamu Šindelářovi David Gardáš.
2: Dalajláma odchází do exilu. Já už jsem zmínil, že Dalajláma vlastně toho roku 1950 po nějakou dobu hledal kompatibilitu s tím čínským systémem, že by snad mohli být tedy v jakési kontinuitě k dřívějšímu vztahu, který byl označován jako buď to kněží a patron, kdy tedy kněží, lámové, ty představitelé tibetského buddhismu, dodávali jakousi duchovní líny a složku vládcům, kteří byli například za dynastie Čing už tehdy v Pekingu. A současně ten patronát vycházel už z dob mongolských, řekněme, chánů, kteří takto za dynastie Yuan už od 13. století dodávali nějakou ochranu nad těmito oblastmi. Ale zpět tedy k 50. letům, tam ta kompatibilita byla poměrně naivní z pohledu 14. Dalajlámy, protože to, jak on nahlížel na komunismus, nebylo úplně v souladu s tím, jak si představovalo politbyro komunistické strany Číny, například pozemkové reformy a vůbec správu náboženských záležitostí. A spolu s tím vlastně přišel první hladomor na tibetskou náhorní plošinu ve větší míře v 50. letech. A řekněme, že právě tady ty zásahy do té svobodné náboženské roviny a společnosti spolu s nějakými ekonomickými až vyloženě existenciálními otázkami vyvolaly postupně nějaká lokální povstání, která se takto zhmotnila a vygradovala právě 10. března 1959, což bylo záhy poté, co 14. Dalajláma byl pozván čínskými úřady na promítání nějakého snímku a svými pobočníky byl varován, že by nemusel odejít ve zdraví po této schůzi, takže se vlastně vydal do exilu a uprchl přes Himaláje do Indie a to tibetské národní povstání následně tedy bylo potlačeno čínskými vojenskými složkami.
3: A bylo už připraveno to místo, kam se odebere, kde zůstane, kde bude dál působit?
2: V ten moment ještě nebylo jisté, že ta eventuální oblast nebo to místo bude Dharamsala, vlastně ve státě Himáčal Pradesh, což je na severozápadě Indie. On původně vlastně přešel tuším do oblasti dnešního Arunáčal Pradeše, případně oblasti, která je spíše na východě Indie, takže to jsou vlastně další tisíce kilometrů, které dělí tyto dvě oblasti. Nicméně následně indická vláda přemýšlela, kam umístit takto početnou delegaci těch tibetských exulantů a právě pro tu centrální správu pro Dalajlámu a následně i vzniklo tedy exilovou vládu, vybrala onu Dharamsalu, což byla původně tedy britská vojenská, řekněme, nějaké letovisko nebo nějaká oblast, kde takto mohli využít tedy ty uvolněné kapacity po té, co Indie získala nezávislost. Ale spolu s tím vznikly i některé settlementy, stanoviště Tibetanů i na jihu Indie, které jsou v dnešních dnech vlastně ještě početnější než Dharamsala samotná.
3: Co to pro tu Indii vlastně znamenalo toho Dalajlámu přijmout?
2: Tibeťané si samozřejmě velice váží té možnosti, že dostali takto prostor pro pokračování a pro svobodné vyznávání svého náboženství, svých tradic, své identity na území Indické republiky. Ale pochopitelně to soužití je nevždy jednoduché, mají poměrně komplikovaný status, kdy to nejsou tak úplně občané, kteří by měli vlastní pasy, ale spíše se na ně občas nahlíží s nějakým, když ne despektem, tak v tom legislativním rámci nemají úplně samozřejmě ukotvení, řekněme. Takže v tomto ohledu jsou tam některé problémy v rámci té diaspory a snaha vlastně o získání buď to větších pravomocí, nebo snad úplně ideálně své vlastní domoviny, kde by nemuseli být takto, řekněme, občany druhé kategorie.
3: Jak vypadaly ty další roky Dalajlámy, protože pokud vím, tak on nějak jako výrazně známější ve světě začal být až právě v těch 90. letech. Tak jak to období do té doby vlastně, jak fungoval?
2: Dalajláma byl aktivní vlastně už od té doby, od toho roku 59, když se tedy přemístil do Indie už v 60. letech a navštívil některé země, byť to bylo spíše tedy v jihovýchodní Asii a následně i v západní Evropě. No a už v 70. letech začal prosazovat onu myšlenku střední cesty, která tedy neusiluje o úplnou svobodu Tibetu, nezávislost, ale řekněme o větší autonomii, kdyby Tibeťané samotní se měli podílet právě na tom, jak se má ubírat budoucnost tibetské náhorní plošiny od ekonomiky, náboženství a vůbec vlastně té kultury jako takové. Ale samozřejmě ten největší urychlovač jeho reputace a mezinárodního renomé. Potom bylo udělení Nobelovy ceny v roce 1989, což, jestli mám správné informace, byl rok, kdy se totéž zvažovalo i právě pro prezidenta Václava Havla, který následně přijetím Dalajlámy a papeže záhy po revoluci otevřel prvnímu jmenovanému dveře na mezinárodní scéně, kde byl následně přijímány v Bílém domě a dalšími zahraničními státníky, takže to byl skutečně velký posun v té jeho mezinárodní otázce.
1: Uzavírá tibetolog David Gardáš a Dalajlámovi se budeme věnovat zase za týden. V kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů teď opravují varhany a práce jsou rozdělené do několika etap. Hotovo by mohlo být do 2 let.
4: Jiří Dintera je pomocný restaurátor. Vy máte teď před sebou položenou nějakou ozdobnou část těch varhan. Bude to složité vlastně to dát do toho původního stavu? Tady vidím, že asi úřadoval i červotoč.
5: Červotoč úřadoval na více místech. Tady vidíte například to poškození, což je docela velký, takže to potom budeme muset buď to vysadit novým materiálem, anebo zpevnit takovou chemii, čímž se zpevní to dřevo a zde zároveň by se měl zahubit i ten, pokud je tam aktivní červotoč.
4: Alois Kurka, předseda spolku na záchranu kostela svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Rekonstrukce varhanta už pokračuje nějakým rokem.
6: No, jestli si tak vzpomínám, tak 4.
4: A jak dlouho potrvá?
6: Podle finančních zdrojů tak by to mělo být ještě 2 roky.
4: Jak jsou staré vůbec ty varhany?
6: Jsou to relativně vzácné varhany, barokní od varhanáře Rauše a jsou asi z roku 1756.
4: Za tuto část rekonstrukce zaplatí spolek asi 900 tisíc korun. S financemi pomohla dotace například od města Karlovy Vary i Karlovarského kraje. Ze Sedlece u Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: Z uplynulé necelé půl hodinky už je to vše. Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
7: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ničové povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 790 potvrzených obětí, tisíce lidí se dále pohřešují. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se tak kapacity tamních márnic. Nepálská vláda proto na jeho západě země začala pohřbívat neidentifikované oběti na provizorním hřbitově. Pracovníci na pohřebišti za poslední 2 dny pochovali skoro 200 neidentifikovaných obětí, kterým odebrali vzorky DNA a zanesli je do databáze. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Na sklad ozbrojených sil v pátek zaútočilo Rusko a ve skladu poté několikrát explodovala munice. Zemřelo nejméně 38 lidí a 42 dalších je zraněných. Chrudime nechá zbourat most na Kopanici. Stavba na náhonu Chrudimky není v dobrém stavu a radnice počítá s jejich demolicí. Nahradit by ji měl nový most s vyšší nosností. Radnice se teď snaží získat potřebná povolení. A lidé můžou pomoct vědcům zmapovat kolonie lesních mravenců. Stačí si stáhnout aplikaci Monty Ant a při procházce přírodou vyfotit a popsat dané mraveniště. Mezinárodní projekt monitoruje mravence v několika evropských státech a průzkum je prvním krokem k lepší ochraně mravenců. Úvodní zápasy na tenisovém US Open zvládli z Čechů Jiří Lehečka a Karolína Plíšková. S dvouhrou v New Yorku se naopak po porážkách loučí Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a naposledy Vít Kopřiva, který s Argentincem Echeverrym prohrál 3-6, 4-6 a 0-6.
9: Nehoda na D35 se u Moravan a překážka na D3 u Dolního Dvořiště. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Chrudim jeďte opatrně. Na 154. kilometru havárie auta mimo komunikaci, záchranáři odjeli na místě policie a šipka silničářů. Projíždí se bez omezení oběma pruhy. Na D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště počítejte s překážkou. Na 172. kilometru odstavený kamion, označený šipkou silničářů. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za exitem 9 Kralupy nad Vltavou čekejte omezení. Na 4,5 kilometru dodávka v odstavném pruhu na blikačkách. A v Brně v ulici Křenová od nádraží směrem do Černovic pozor, policie hlásí ležící osobu na vozovce a jede na místo. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Teď v noci se ochlazuje na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění bude i 12 stupňů Celsia a přes den pak čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a většinou až na polojasno, přehánky pak už jen ojediněle. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě naměří až 28 a na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Podle výzkumu zůstává rodina pro velkou část lidí významnou životní hodnotou. Zároveň ale prochází výraznou proměnou. Lidé dnes jinak hledají partnery, později zakládají rodiny, mění se podoby soužití. Jak se současná česká rodina mění a co nám tyto změny říkají o společnosti, ve které žijeme? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
7: Vertikála.
10: A mými hosty ve studiu jsou psycholožka Lenka Lacinová. Dlouhodobě se věnuje vztahům, rodičovství a vývoji člověka v rodinném kontextu a také sociolog Martin Kreidl, vedoucí výzkumu Současná česká rodina, oba z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Oběma dobrý den, vítejte v debatě.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: Ještě doplním, výzkum Současná česká rodina je českou částí širšího mezinárodního projektu. První vlna proběhla v letech 2020 až 2022, druhá 2024 až 2025. Výzkum sbírá a zpracovává data o současné české rodině, o rodičích a dětech, o partnerských a mezigeneračních vztazích. Zjišťuje, jak české rodiny žijí, jak se v posledních letech změnily, co si lidé o rodině myslí a co plánují a také porovnává českou rodinu s rodinami v dalších zemích. Tak když se teď obracím na Martina Kreidla. Co právě výzkum Současná česká rodina říká o českých rodinách? Jaké jsou ty nejdůležitější poznatky? Je něco překvapivého?
12: Já myslím, že úplně překvapivého ne. Česká rodina docela dobře zapadá do kontextu těch jiných evropských rodin. My jsme tak hezky situovaní ve střední Evropě, takže máme něco z těch západních rodinných vzorců, něco z těch východních, trošku z těch severských. Je to taková průměrná evropská rodina v zásadě. Kdybychom to měli říct úplně statisticky, tak co se nejvíc proměnilo? Nejvíce proměnil počet jednočlenných domácností. Lidi, kteří žijí sami. Před 30 lety takových jednočlenných domácností v České republice bylo přibližně 1 milion, dneska jsou jich přibližně 2 miliony. Jsou to lidi, kteří se do těch situací samostatného bydlení dostali různými způsoby. Částečně se to děje na začátku života. Odkládáme zakládání rodin, vstup do partnerství, rodičovství, nebo obecně můžeme říct do dospělosti. A pak samozřejmě se něco děje i na konci života. Častěji se rozvádíme, když se rozvedeme, tak se méně často s někým znovu spárujeme. A pak samozřejmě prodlužuje se i ta délka života po případném ovdovění, kde ta tendence k navazování opakovaných partnerství je poměrně nízká a zdá se, že spíš jako klesá. To je, si mě zdá, ten nejdůležitější trend. Když se pak podíváme na to, co se děje s těmi jako vícečlennými domácnostmi, tak tam ta změna je sice nějaká vidět v těch statistikách, ale není zdaleka tak dramatická. To, čemu Český statistický úřad říká rodinné domácnosti, tak trošku ve společnosti ubývá, ale jsou to změny v zásadě triviální. Když se podíváme na ten počet těch jednočlenných domácností, který za posledních 30 let narostl na dvojnásobek, tak ty rodinné domácnosti, tam je nějaký pokles asi z 2,4 milionu na 2,2 milionu. Takže ano, jako řekněme třeba 10%, ale není to ten dvojnásobek, který jsme viděli třeba u těch jednočlenných domácností.
10: Pokud jste řekl, že jsme v tom srovnání se zahraničními rodinami takový mix západu, východu, severu, co to přesně znamená? Jaké jsou to ty prvky prokombinované?
12: Tak jedna věc je hodnoty, co od rodiny očekáváme, jak si tu rodinu představujeme, jakou roli má v našem životě hrát. Pak je to ta otázka toho chování, v jakém věku rodiny zakládáme, jaký podmínky musíme splnit k tomu, aby jsme rodinu chtěli, mohli zakládat. Demografové, sociologové už nějakých 65 let rozlišují takzvaný východoevropský a západoevropský rodinný typ. A ta hranice mezi tím východním a západním rodinným typem přesně prochází Českou republikou. Čili ve východní Evropě bylo velmi časté, že lidi nemuseli zakládat novou domácnost, aby mohli založit rodinu. Čili bylo velmi častý, že žili ve vícegeneračních domácnostech. V západní Evropě tam bylo dlouhodobě jako hluboce zakotvený to, že člověk, aby mohl založit rodinu, aby mohl navázat partnerský vztah k rezidenční a k němu mít děti, tak musel být ekonomicky soběstačný. Zkrátka zaplatit jako bydlení a uživit všechny členy té domácnosti. To byl ten důležitý typ. Ještě se rozlišují ty severské a jižní rodiny. To asi jako všichni ten jižanský typ jako rodinného soužití jako znají. Dneska je to symbolizovaný tím, jak děti zůstávají dlouho u rodičů. To je ten italský mama hotel. V severní Evropě, Švédsko, Dánsko, Finsko, tam lidi odchází od rodičů ve 21, 20 letech. V zásadě jako během studia na vysoké škole už se v naprosté většině jako osamostatňují a zakládají vlastní domácnosti. Ne, že by nutně jako vstupovali do manželství, ale často zakládají nějaký jako typy partnerských domácností, které někdy trvají víc, někdy jsou jako méně stabilní. To v té Itálii nevidíte. V Itálii pořád jako 30-letý muž má statisticky za to 30-40% pravděpodobnost, že bude žít jako u maminky.
10: Když bych se ptala na ten psychologický pohled, na to, co zaznělo, že jako nejvýraznější změna je v tom, že se zvýšil počet těch jednočlenných domácností. Proč chceme žít sami?
11: Já teďka nebudu využívat teda úplně konkrétní nějaký náš výzkum, ale dá se uvažovat o tom, že v posledních, bych řekla, 20-30 letech se odehrála jako velká změna právě v tom, co už teďka jsem poslouchala od kolegy sociologa, tak psychologové začali pozorovat, že jo, kolem roku 2000 právě nárůst doby, než se lidé pokládají sami sebe za dospělé. Někdy kolem roku 2000 vyšel článek v American Psychologist a jeden významný americký psycholog Jeffrey Jensen Arnett tam publikoval to, že z rozhovoru asi s 300 Američany, mladými Američany, zjistil, že dochází k tomu, což umožnila zároveň i ta společnost, která se liberalizovala a tak dál, že v podstatě oni se ve věku zhruba od, já nevím, těch 18-19 let až po téměř 25, někdy až vlastně téměř na prahu 30, pořád cítí, že dosud vlastně nemůžou o sobě říct, že jsou plně dospělí a že na jednu stranu v některých věcech se cítí třeba ještě jako dospívající. Prostě oni můžou být i třeba ekonomicky nezávislí, ale z emočního hlediska nebo tak se cítí v podstatě zatím ne jako plně dospělí. To je takový to ani ryba, ani rak. A to je, řekla bych, nejvíc ten psychologický moment. A tady tohle v období, kdy ti mladí lidé můžou hledat, explorovat, což samozřejmě souvisí s délkou vzdělávání, která se prostě prodloužila, že jo? A ty nároky na to, aby člověk měl nějaké vzdělání a pak mohl vstoupit teda do toho dospělého světa. Současně s tím, že jo, jak jsem mluvila nebo řekla to slovo liberalizace, tak jako vlastně i hodnotově najednou přestalo být nějakým způsobem stigmatizující, když spolu mladí lidé nesezdaně začínají žít. Velký vliv samozřejmě má pokrok i v dostupnosti a bezpečnosti třeba antikoncepce, což umožnilo zase jako ženám rozhodovat, kdy, jak a s kým v podstatě založím třeba rodinu, vstoupím do partnerství. Toto všechno vypadá jako báječná svoboda a na druhou stranu to má v sobě ten jako psychologický háček, že v podstatě všechny volby, které udělám, budou moje. A když je pokazím, tak to bude moje vina. Oproti generacím, které měly v podstatě ty trajektorie života jako nalajnovaný, člověk dodělal vysokou školu, přišel sňatek, přišly děti a tak dále, tak teď je těch voleb příliš mnoho. A myslím si, že i ten tlak v podstatě na to, že pokud já udělám nějaké životní rozhodnutí, tak by mělo být dobré. U spousty lidí vede k tomu, že přebírají. Prostě mají mnohdy strach z toho, aby neudělali špatnou volbu. Myslím si, že to může za tou částí v podstatě těch single, třeba bych teďka bych ještě dokonce si troufla říct single žen, stát, že v podstatě já chci pro ten svůj budoucí život skutečně tu dobrou volbu, velmi dobrého partnera, velmi dobrého otce, který se bude navíc v souvislosti s tím, že ty trendy v podstatě v západní, to zapojování otců do výchovy, nejenom tím, že budou v uvozovkách pomáhat, ale budou tím plnoprávným rodičem, tak tam najednou jako to je strašně obtížný v podstatě, že jo, jako...
10: Teď jste popsala to, co se jakoby změnilo, právě i tlak na tu dobrou volbu, jak jste to pojmenovala. Když se podíváme na ty touhy, jestli lidé hledají jiné hodnoty nebo jinak se na to dívají.
11: No, někdy před 10 lety jsme měli 4letý longitudinální výzkum právě tady té mladé generace od těch 18 do 21, když jsme začínali. A my jsme se jich ptali ne na, přímo na hodnoty, protože to je takový vždycky ošidný, protože tam se člověk vždycky dozví, že to je, že jo, rodina a zdraví a tak dál. Tak jsme se jich ptali na jejich plány. Co jsou jejich plány, nechali jsme je tam volně vypovídat. A já bych, jako teď vám přesně to neřeknu, protože už si to nepamatuju, ale prostě to mít partnera, rodinu, mít děti, to se tam prostě objevovalo, já bych tak skoro řekla, stejně jako v předchozí době. Jako o čem se dneska tady bavíme, to znamená jako rodina, děti, tak se tam prostě objevovaly.
10: Znamená to jinými slovy, že ta představa naplněného života zahrnuje stále pořád ty stejné atributy?
11: Já bych skoro řekla, že ano.
12: Pokud v nějaké abstraktní rovině se k ním lidi jako pořád hlásí, ale pak samozřejmě jako přichází během života jako různé volby, když se ukáže, že ne všechno, co jsme si jako v mládí vysnili, nebo co, k čemu jsme se tak jako abstraktně vztahovali, že můžeme jako zrealizovat, že můžeme naplnit. No? Protože samozřejmě jako lidi jsou maximalisti a jsme vychovaní hodně k takové té jako ekonomické racionalitě, jako čím víc toho dostaneme, tím jako lepší, čím víc toho dosáhneme, tím lepší, čím jako lepší plat, tím lepší, čím lepší partner, partnerka, lepší auto, větší byt, jo, jako víc dětí, to jsou jako všechno takové jako symboly.
11: Ano, a čím lepší nějakýho rodič, tak tím bezproblémovější dítě, což neplatí.
12: No, to samozřejmě neplatí, no, takže jako uvalíme na sebe jako hodně velká očekávání, pak během života se postupně jako může vyjevovat, že ne všechna ta očekávání jsme schopni naplnit z různých důvodů. A pak je otázka, jak jako lidi se rozhodujou, jo, a kterou teda část těch životních plánů jako jsou případně ochotní opustit nebo s nějakým způsobem jako zredukovat, že najednou jako ano, v zásadě 80, možná 90% mladých lidí dneska pořád, když se jich budeme ptát na budoucnost, tak budou říkat ano, jako patří tam jako partner, typicky dokonce manželství, patří tam děti, typicky dvě děti, a tedy, pak se někde jako musí třeba slevit. A tam to začíná být jako zajímavý, protože tam najednou jako to není jenom otázka toho, jako co chceme, jaký jsou jako naše nějaké jako individuální touhy. Jsou tady taky nějaké omezení, jo? Jako kariéra, příjmy, trh s bydlením, dostupnost třeba partnerů, partnerek. A když se rozhodujeme o dětech, tak samozřejmě do toho patří takový ty věci, jako máme školku, máme jesle, máme někoho, kdo by nám pomohl s péčí. Tam se najednou jako objeví celá řada potenciálních konfliktů.
10: V kontextu toho, co jste oba dva řekli, tak se mluví o krizi rodiny. Jsou tam ta čísla rozvodovosti, možná i ty single, takové to pozdější vstupování do rodičovství, do partnerství. Je to ta skutečně tak, že rodina je nějak v krizi, ten institut jako takový, nebo ten formát, a nebo máme jenom sklon idealizovat si tu minulost, že se to tehdy dělo nějak jednodušeji. Tady už zaznělo, Lenka Lacinová, psycholožka, ta jasnější trajektorie toho života v minulosti, jak to vidíte?
11: Já když toto slyším, tak vždycky říkám, na jakou rodinu v té historii se odkazujem. Co to vlastně je? Protože když si člověk vezme tu širokou rodinu třeba, já nevím, v 16., 17. století, nebo je to rodina v 19. století, a jaká? Jako maloměstská? Jsou to šlechtické rodiny? Já jako trošku vždycky tady s tímhle jako lkaním nad rozpadem tradiční rodiny si říkám, jako víme my všichni, když o tom takhle mluvíme, co to teda je ta tradiční rodina?
12: Ta krize je složitý slovo, naplněný celou řadou jako hodnotových nějakých předpokladů. To spíš jako je slovo, který patří do nějakého politického diskurzu. Rodina je s námi, co je evropská společnost, evropskou společností, tak tady rodina v nějaké podobě existovala, je jako pozoruhodně stabilní, vypadá to, že je vlastně jako pořád pozoruhodně funkční. A různý detaily se samozřejmě jako mění, protože se mění jako vnější kontext, v kterém fungujeme. Já bych úplně neřekl, že je v krizi. Ano, jak začneme rozebírat různý aspekty toho, jako jak by ta rodina teda jako měla fungovat, nebo jestli vůbec lidi potřebují rodinu v životě, nebo jakou rodinu v životě potřebují, tak tam vidíme jako určitou různorodost. Jo? Zdaleka ne všichni jako dneska podepíšou to, že to zkrátka musí být ta rodina jako celoživotní partnerství, založený na manželství s dětma a něco. Dovedeme si představit jako různé alternativy. Máme tady jako část lidí, kteří říkají, že radši prožijou ten život single, že jsou jako dobrovolně single. Někteří chtějí žít v partnerství, nechtějí k tomu děti. A samozřejmě teď jako přijde ta problematika stejnopohlavních vztahů, což je jako zase jako svébytný typ rodinného uspořádání, který je dneska mnohem přijatelnější, než historicky býval, a pravděpodobně jako už zůstane na té mapě těch jako moderních rodin natrvalo. Ale když už teda jako lidi rodinu, manželství jako založí, tak pak to vypadá, že vlastně ta představa o tom, jak by to mělo fungovat, ta je vlastně jako navzdory těm řečem o krizi poměrně dost jako stabilní. Jo, jako když už většina lidí dneska, když řekne, ano, chci s někým jako žít, tak si představuje jako třeba monogamní vztah. Jo, takový ty jako konsenzuální nemonogamní vztahy, že jako nějaká polyamorie nebo něco takového, to je věc, která se týká jako triviální složky populace. Máme nějakou představu o dělbě práce, dělbě domácích povinností, dělbě nějakých výchovných povinností, péče a takových věcí. A to je vlastně pořád jako pozoruhodně stabilní. Jo, my tam sice vidíme nějaké jako změny nebo aspirace na změnu, ale vlastně se toho zas tak moc nezměnilo.
10: To, co tady pořád dokola už zaznívá, to partnerství, rodičovství. Právě výzkum Současná česká rodina, ze kterého vycházíme v naší debatě, sleduje vznik i zánik partnerství. Co dnes víme o tom, jak hledají lidé partnery? Martin Kreidl.
12: Tak teď bude hodně záležet na tom, jak oddělíme to, co je dnes, od toho, co bylo v minulosti. My jsme se tady toho dotkli. Možná, že to můžeme vzít tak jako o jednu, o dvě generace. Můžeme se dívat na vlastní rodiče, můžeme se dívat na vlastní prarodiče, něco, co jsme nějakým způsobem jako zažili. Čili je poměrně dost jasný z těch dat, že máme trošku vyšší nároky na to, koho bychom chtěli. Ještě můj dědeček s babičkou měli domluvenou svatbu. Jo, a bylo jasný, že dědeček zkrátka v okamžiku, kdy byl schopný uživit rodinu, babička pocházela z rodiny, která řekla, ano, dáme jí nějaký věno, pozvali je někam na nějakou jako tancovačku a v podstatě jako do půl roku byla svatba, postavil se dům, do roka se narodilo první dítě. No, takže tam jako ta klíčová schopnost toho muže byla uživit tu rodinu. O tom, jako jestli je krásný, vzdělaný, vtipný, zábavný, pečující, se tam vůbec vlastně jako nejednalo, a u babičky teda šlo jako primárně o to, jako postarat se o domácnost, mít nějaký kompetence jako v téhle oblasti. A samozřejmě tam byl nějaký předpoklad teda toho, že bude schopná jako porodit děti. Dneska nároky a očekávání jsou za prvé mnohovrstvější a za druhé se mně zdá, že vyšší. Co to všechno znamená? No, znamená to, že ano, déle hledáme a máme na to čas, už jsme slyšeli. Máme to štěstí, že ekonomická situace dneska ve společnosti je taková, že si to lidé mohou dovolit. ať už během studií nebo po studiích, takže to není jako samozřejmost tohle. Ale pak samozřejmě s tím přichází ten problém, dobře, tak jako vzdělaný, chytrý, dobře vydělává, ten seznam může být jako dlouhý a vlastně pořád na něj můžeme něco přidávat. No, a hledat ještě někoho jako dokonalejšího, to si myslím, že, jako, že je hodně velké pokušení.
10: Psycholožka Lenka Lacinová, čím jsme si to takhle zesložitili, nebo je to tedy něco, co jsme si jako udělali náročnější?
11: Já si myslím, že to je právě ta možnost jako té svobodné volby. Jo? Ona ta svoboda přináší nejistotu. To prostě krásně bylo vystižené. Nemůžeme si být nikdy jistí, jestli je to ta pravá volba, jestli je to ta správná volba.
10: A promiňte, a není to naopak větší zodpovědnost?
11: No je to zodpovědnost, ano.
10: Ve smyslu, teď jsem to měla na mysli, no. Že k tomu přistupuju zodpovědněji. Proto déle hledám, proto to zvažuji, proto lépe poznávám sám sebe, než udělám ten závazek.
11: Ano, ale z psychologického hlediska tohle je nikdy nekončící proces a nikdy si nemůžu jako být jistý, že jsem sám sebe poznal natolik a toho druhého jsem poznal natolik, aby mě to zaručilo vynikající výsledek. Protože nežijeme ve vzduchoprázdnu. Důležitý je samozřejmě ten kontext. Přicházejí různé prostě životní výzvy, které prostě nějakým způsobem vlastně v tu chvíli, to si nemůžeme nasimulovat třeba situaci, jak to bude vypadat třeba, když já nemůžu otěhotnět a jdeme do dlouhodobého procesu třeba umělého oplodnění. Tady tuhle zátěž prostě nemůžu dopředu odhadnout, jak třeba ten partner unese ten stres, jak to poznamená náš partnerský vztah. Toto prostě bohužel tady tím prodloužením toho času, kdy můžeme si leda co zkoušet, třeba i v tom nesezdaném jako soužití, v kohabitaci, tak to stejně pořád není to ono. Jo, takže já bych skoro řekla, že některé ty věci spojené s pocitem dospělosti, tak nastanou, když do toho skočím. Jo, to znamená, že některé věci jako k ním nemůžu dozrát úplně, abych se cítil plně dospělý, ale prostě jako to spustí ten kontext, ty faktory, jo, to znamená, když už to je toto dítě, no tak prostě já se musím začít chovat jako dospělý.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus, Proměna české rodiny, to je naše dnešní téma, debatují sociolog Martin Kreidl a psycholožka Lenka Lacinová.
7: Posloucháte Vertikál. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Když jsme u těch vole, právě výzkumy Martina Kreidl, co dnes ukazují ta data o těch skutečných důvodech odkládání rodičovství? Ptám se právě na to, jakou roli hraje nějaká svobodná volba a jakou roli hrají vůbec ty celkové podmínky té společnosti, ve které žijí?
12: No, ty dvě věci se potkávají a pozoru hodně vlastně vedou ke stejnému cíli. Část lidí má problém zkrátka naplnit ty ekonomické podmínky pro založení rodiny. Jo, jako mít dostatečný bydlení, dostatečný příjem, dostatečnou jistotu ekonomickou, nějaký jako zázemí. Ne všichni mají to štěstí, že jim rodiče koupí byt a zaopatří je, nebo jim dají aspoň ten pocit té jistoty, že kdyby se něco dělo, tak tady máme jako nějakou záchytnou rodinnou síť. A pak se to docela dobře potkává právě s tím, jako s tou individualizovanou perspektivou na život. Jako, že každý si chce tu věc jako odžít, nějak naplánovat a někomu do toho života třeba jako nebudou patřit ani ty závazky dlouhou dobu, nebo možná vůbec. Takže ty dvě věci se jako potkávají pozoruhodně dobře a vedou ke stejnému cíli. Zkrátka je to pozdější partnerství, pozdější rodičovství a méně častý rodičovství, naprosto jednoznačně.
10: Lenka Lacinová, psychologický pohled, jak moc to komplikuje mladým lidem ten společenský náhled, jak to vyprávíme. Pořád se mluví o tom, že se nerodí, že se má rodit, že lidé se později staví na ty vlastní nohy třeba. Tak není to také zvyšování tlaku na tu mladou generaci, která má možná úplně jiná témata, kterým naše generace, jejich rodičů tedy, nemusí úplně rozumět?
11: Já teďka celou dobu jsem přemýšlela nad tím, že jeden velký faktor, který v tom bez pochyby bude hrát anebo hraje roli, je také to dítě, které má přijít, je opravdu projekt. A ten projekt se musí splnit na výbornou. Myslím si, že ten tlak na nejenom to, aby ty děti byly, aby se vůbec narodily, ale na to, jakým způsobem vlastně se ty děti mají vychovávat, jak se o ně má pečovat, jak se jim máme jako věnovat, jak je máme rozvíjet, je obrovský. A to tak dále.
12: Se bavíme o těch, no, o těch očekáváních, o těch standardech, o té laťce, no, kterou i ve sféře rodičovství, ve sféře partnerství máme nastavenou poměrně vysoko. A to je samozřejmě jako bariéra. My to vidíme i v těch našich výzkumech, že jo? Jako 85% lidí říká, že rodičovství je teda jako setsakramensky těžká práce. Dokonce i ti, kteří děti nemají, jako vědí, že je čeká jako něco velmi složitého a že vlastně jako nebudou od toho mít pokoj mnoho let.
11: No. To je ten trend toho intenzivního rodičovství, který předpokládá, že rodič je úplně...
12: soustavně jako, k dispozici, trvale se podrobuje jako dětem, jejich rozvrhu, jejich potřebám, teoreticky jako nemá vůbec žádný čas pro sebe, protože ten projekt, to dítě, tam je a vyžaduje jako soustavnou pozornost, ideálně obou těch rodičů.
11: A ještě si musí jako studovat, protože jako musí znát ty nejnovější trendy, co je vlastně pro ty děti správné a tak dále.
12: Má to jeden pozoruhodný zamýšlený důsledek, konflikt, často nejen latentní, velmi explicitní v mezigeneračních vztazích.
11: Jo, jako to, že, nebyl,
12: to, že maminka nebyl. Předává jako svoje dítě babičce a dávají k tomu manuál, jako co může mít k obědu, jako kde se kupuje mrkev, aby to byla ta správná biomrkev, co si bude oblékat, kdy bude spát, od kdy do kdy bude spát, na jaké pohádky v televizi se může dívat, co je třeba mu číst, to je manuál, to je přesně součást toho projektu. A ne vždycky jsou teda ty babičky a dědečkové jako schopni a ochotní na to přistoupit. Musím říct, že tam často jako vidíme velmi velkou tenzi. Tu neochotu, buď neschopnost, nebo neochotu se přizpůsobovat.
10: Martin Kreidl, sociologický pohled. Co z vašeho pohledu, jaké ty dlouhodobé změny bude třeba zajímavé sledovat do budoucna?
12: Ještě pořád, když se podíváme jako na země, o kterých si myslíme, že jsou jakýmsi předobrazem těch společenských změn v Česku, tak si pořád myslím, jako že bude ještě narůstat počet těch lidí, co jsou single. I na začátku života, i v pozdějších fázích života. Myslím si, že tohle se bude ještě jako v Česku posilovat. Vypadá to, že zůstaneme do budoucna s poměrně nízkou mírou porodnosti, to znamená, budou se zmenšovat i sociální sítě. Pokud už jako v rodinách budou nějaké děti, tak tam bude mnohem častěji jedno dítě než víc dětí, to znamená, jako i ty vertikální sítě, i ty horizontální sítě budou jako obsahovat jako míň lidí. Zdá se mi, jako, že část lidí na to bude reagovat trošku kreativně, že budou vytvářet vlastně takový jako pseudo rodiny, jako nějaký jako trvalejší sítě přátelský nebo vystavěn okolo nějakých jako třeba koníčku nebo nějakých jako speciálních zájmů, který vlastně budou nějaký ty rodinný funkce suplovat a nahrazovat. Lidi můžou mít někde nějakou sousedku nebo děti od svý kolegyně, s kterými budou trávit nějaký množství času a budou vlastně v nějakým omezeným prostoru jako poskytovat vlastně jako nějaký rodičovský nebo pseudorodičovský vzor nebo autoritu nebo něco takového. To si myslím, že budeme pozorovat do budoucna dost zřetelně.
10: Otázka na oba, co byste přáli rodinám, aby zažívali a tím pádem možná i sami sobě. Lenka Lecinová.
11: No mě napadá, že bych přála těm rodinám, aby na ně v podstatě, a aby si ho teda oni sami taky tak jako nebrali, nebyl vyvíjený takový tlak na dokonalost, protože já bych asi jim přála, aby jim stačilo být dost dobrými rodiči a tím se vrátila ke starému pojmu jednoho staršího psychoanalytika Donalda Winnicotta, který tvrdil, že děti potřebují dost dobrou matku, která může dělat chyby a která je schopná potom vlastně ty chyby třeba jako napravovat, umět se v podstatě i těm dětem třeba i omluvit a tak dále. Takže jako méně tlaku na dokonalost.
10: Martin Kreidl.
12: Ideálně, aby se jako lidem dařilo v rodinách, v těch intimních blízkých vztazích vytvářet ten pocit jako lásky plného bezpečí. A to si myslím, že je otázka dovedností a odhodlání.
10: Jak se mění česká rodina? O tématu debatovali sociolog Martin Kreidl a psycholožka Lenka Lecinová. Oběma děkuji a přeji hezký den.
11: Naschledanou.
12: Hezký den i vám.
10: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
7: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr.
13: 2 hodiny.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliardami. Dnes ho po jednání vlády představí. Kyjev se podle prezidenta Zelenského připravuje na další rozhovory s Washingtonem. Derby na Letné ovládli fotbalisté Slavie 3-0 a vedou tabulku šance ligy o bod před Libercem. A dnes bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi CNN Prima News. Jeho návrh představí dnes po jednání vlády. Schillerová uvedla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují tzv. Únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě, pokračuje Schillerová.
14: Bude to poctí.